0: a na svých výrocích trvá. Tvrdí, že o něm dlouhodobě lžou a manipulují s fakty. Babiš taky tvrdí, že se Seznam vyhýbá placení daní v Česku. To firma odmítá. Její mluvčí Aneta Kapuciánová už v minulosti řekla, že Seznam chce od Babiše omluvu. Stát nově posuzuje centrálně všechny IT projekty ministerstev a úřadů. Zakázky musí odpovídat prioritám vlády nebo zákonným povinnostem jednotlivých úřadů. Podle nařízení kabinetu je vždy posoudí Rada vlády pro informační společnost a všechny zakázky nad 30 milionů korun musí ještě posoudit vláda. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky je cílem zpřehlednit financování IT zakázek.
1: To všechno je akcelerováno právě rozvojem umělé inteligence, kdy celá řada málo nákladných opatření nese sebou velmi vysoké provozní náklady do budoucna. Proto my chceme toto centralizovat, omezit duplicity a dělat ty věci zkrátka koncepčně.
0: Při ruském vzdušném útoku na ukrajinskou obec Oleksandrivka v Doněcké oblasti zemřelo 5 lidí, 6 osob je zraněných. Další lidi, včetně 2 dětí, zůstávají v troskách a pátrací akce pokračují. Uvedla to tamní regionální zpráva, podle které ruská armáda na Oleksandrivku schodila 4 letecké pumy. Útoky poškodily desítky rodinných domů, dál například administrativní budovu nebo mateřskou školu. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes slavnostně vstoupí do své jubilejní z té sezóny. Nový šéf-dirigent Elias Grandy v pražském Rudolfínu uvede program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu, který se odehrál v roce 1926.
2: Mě by strašně zajímalo, jak to tenkrát vlastně v podstatně menším posazu, jak to znělo nebo jaký to vlastně bylo. Ale určitě si myslím, že to bude úplně jiný zvuk.
3: Říká koncertní mistr Vlastimil Kobrle. Na programu večera bude stejně jako před 100 lety předehra ke Smetanově Prodané nevěstě, Beethovenově romance pro housle a orchestr, výběr z Dvořákových legend a monumentální Fibichova druhá symfonie.
2: Určitě to museli být výborní hráči, protože zrovna ta symfonie je náročná technická věc. A já si určitě nepamatuju, že bychom tady jí hráli za mýho působení.
3: Zahajovací koncert z té sezóny rozhlasových symfoniků budou moct lidé živě sledovat také na velkoplošné obrazovce na pražském náměstí Míru. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Sport. Česko má poprvé v historii vítěze hodnoceného šipkařského turnaje mezi profesionály. Karel Sedláček uspěl i na 13. podniku Players Championship a získal svůj premiérový titul v organizaci PCD.
4: Karel Sedláček porazil ve finále v nizozemském Hertogenboshi Angličana Scotta Williamse 8-7 na legy. Díky zisku titulu se posunul na 53. místo světového žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. Vítězstvím na Players Championship 30 získal 15 000 liber, tedy více než 400 000 korun. Česká jednička má díky triumfu taky jistou účast na závěrečném turnaji série Players Championship Finals, tedy turnaji kategorie Major. František Kuna, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D6 Úkladna a nehoda v Praze. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů teď pozorně u sjezdu na Kladno a Unhošť. Na kilometru 11,5 se po dálnici pohybují lidé, zřejmě jsou to chodci. V Praze Strašnicích v ulici na 50. je hlášená nehoda. Pozorně projíždějte u stanice metra Skalka směr Černokostelecká ulice. V Praze taky připomínáme v noci zavřený Letenský tunel a silnice 16 ze Slaného do Velvar je už několik dnů neprůjezdná. Uzavírka po víkendové nehodě cisterny s únikem benzínu a nafty je mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. V místě pokračují sanační práce. Uzavírka se objíždí po souběžné staré silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia na horách kolem 8. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
7: 5,5 minuty po 2. hodině je v nočním radiožurnálu čas pro ty soutěživé z vás. Je tu noční soutěž, právě začíná a tento týden můžete vyhrát audioknihu na radiokartě od Pavlíny Křivánkové s názvem Příbuzní. Příběh vás seznámí s osudy dvou dívek. Jedna by ráda vypátrala své biologické rodiče a odhalila svou minulost. Druhá před ní naopak utíká. Jak se jejich osudy spojí, tak to zjistíte, když s námi budete hrát v naší soutěži, a to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
5: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Milo zazněl v nočním radiožurnálu a teď jdeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Příbuzní.
2: Ta osoba má oči úplně stejný jako já a Olina. Světlounce modrý jako led.
1: Dva světy a jedna pravda, která může všechno změnit.
2: Tohle má jako bejt můj fotr? Tahle kreatura?
1: Poslechněte si příběh o hledání kořenů z pera Pavlíny Křivánkové. Audioknihu Příbuzní na Radiokartě dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Dnešní výhru jsme si připomněli, pojďme tedy zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
3: Haló.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
3: Jaroslav.
0: Slyšel jsem správně, Jaroslav, je to tak?
3: Ano.
0: Trošku nás zlobí signál, vy jste předpokládám na cestách, jede se bez problémů?
3: Zatím to jde, no.
0: Tak to je dobrá zpráva. Když takhle po nocích cestujete, tak by se vám určitě třeba do auta hodila i audiokniha, je to tak?
3: Ano.
0: A znáte tvorbu Pavlíny Křivánkové?
3: Ne, bohužel.
0: Neznáte? No tak se s ní aspoň seznámíte. Dnes není soutěžní otázka, takže gratuluji, výhra je vaše.
3: Děkuji moc.
0: Není vůbec zač, bude pro vás nebo třeba někoho potěšíte?
3: Nejdřív si poslechnu a pak jí věnuju dceři.
0: Perfektní. Tak já vás jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu, snad nás signál nezradí. Díky.
3: Ano.
0: No a vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit o audioknihu na Radiokartě Příbuzní. Zase zítra v tradičním čase, tedy v nočním radiožurnálu po zprávách ve 2 hodiny.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Skupina Alice a Dan Bárta zazněli v nočním radiožurnálu a teď nás čeká sport. V 16 letech odešel do zahraničí a věří fotbalové cestě, kterou si vybral. Lukáš Ambros už hrál v Německu, v Polsku, od léta je v Belgii a teď ve 22 letech se také poprvé dostal do českého národního týmu. Uslyšíte ho za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. Well, you were staring down disaster.

0: Premiéru v české fotbalové reprezentaci nezažívá jen nový trenér, Španěl Santi Denia. Před zápasy Ligy národů, které začnou v sobotu utkáním proti Chorvatsku, se sešlo v národním týmu hned několik nováčků a také jeden, který nikdy nehrál nejvyšší soutěž v Česku. Do zahraničí totiž odešel v roce 2020.
1: Idolem Lukáše Ambrose je Cristiano Ronaldo, jak přiznal v dotazníku Wolfsburgu, kde odehrál i jeden bundesligový zápas jako nejmladší Čech a kam zamířil do akademie už v 16 letech ze Slávie. Tím začala jeho zahraniční mise. Z Německa se potom přesunul do polského Górniku Zabrze.
2: Celkově mi to dalo strašně moc, ať už v životě nebo po fotbalové stránce.
3: Fenomenálně vykončil to Lukáš Ambrose.
2: Myslím si, nevím, jak lidi na to tady se dívají na tu polskou ligu, ale pro mě to je jako superliga, ať už fotbalově nebo prostě z ohledu fanoušků.
1: Teď od léta hraje 22-letý ofenzivní fotbalista v Anderlechtu Brusel.
4: Lukáš Ambrose,
1: a Lukáš Ambrose je rád za cestu, kterou si ve fotbale zvolil.
2: Věřil jsem tomu, samozřejmě nějaké chvíle občas byly těžší, ale nikdy jsem vlastně nezapomněl věřit, že to je ta cesta, která mi pak pomůže se dostat dál.
1: Na ofenzivního fotbalistu.
2: Teď v Anderlechtu nastupuji na pravém křídle, ale většinou se jako toulám tak někde uprostřed. No.
1: Nemá ale Lukáš Ambrose nějak oslněvé statistiky, pokud jde o góly. Většinou 1-2 za sezónu, nebo asistence. V minulém ročníku v Polsku jich měl pro sebe rekordních 5. V Anderlechtu má zatím za krátkou dobu ve všech soutěžích bilanci 2+2.
2: Já jsem vlastně na tom pracoval a neustále jsem na to dával tu důležitost, protože jsem věděl, že ty čísla jsou něco, co mi chybělo, ale myslím si, že furt je na čem pracovat, furt to může být lepší.
1: A ukázat se teď chce mladý fotbalista kromě Anderlechtu i v národním týmu, kde je premiérově.
2: Jako, no, jsem rád z toho samozřejmě, jako myslím si, že člověk musí se ocenit za to, že dělá dobrou práci, ale zároveň je ještě o co hrát. Není to moje konečná štace, takže prostě člověk se furt rozvíjí a vlastně tak se na to i dívám.
1: Nechybí motivace a zdravé sebevědomí Lukáši Ambrosovi. Mirko Vasič, Radio Žur.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: S Járou Cimrmanem žijí každý den.
1: Navštěvují představení po celé republice.
0: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
1: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
0: Cimrmaniaci.
1: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
0: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
1: Cimrmaniaci.
0: Každé všední ráno krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny a 30 minut. Marek Sedláček přináší stručné zprávy.
3: Česká společnost Škoda JS podepsala smlouvu s britskou Rolls-Royce SMR. Stane se jediným dodavatelem pohonu do malých modulárních reaktorů, které britská firma vyrábí. Každá zakázka vyjde na víc než 1 miliardu korun. První reaktor má vzniknout ve Velké Británii. V polovině 30. let pak i v českém Temelíně. Mezinárodní společenství musí podle českého prezidenta Petra Pavla pokračovat v politice neuznání anexe Krymu. Řekl to na summitu Krymské platformy v New Yorku. Ruská okupace poloostrova podle něj zůstává porušením charty OSN i základních principů suverenity a územní celistvosti. Česko upravilo pravidla notifikací ruských diplomatů. Nově musí s jednodenním předstihem hlásit plán překročit české hranice, účel cesty, její trasu i místo pobytu. Informaci parlamentních listů radiožurnálu potvrdilo ministerstvo zahraničí. Prezident Petr Pavel během návštěvy OSN v New Yorku řekl, že úpravu pravidel považuje za správný krok. A muzeum města Brna nově lidem zpřístupnilo restaurovaný byt manželů Herdanových z první republiky. Plánuje v něm pořádat prohlídky, přednášky i autorská čtení, která budou vyprávět příběh jak židovských manželů, tak samotné architektury bytu. Na obnově funkcionalistického nábytku se 4 roky podíleli i studenti Vyšší odborné školy restaurátorské v Brně.
0: Sport.
3: Fotbalistky Sparty zvládly úvodní utkání druhého předkola evropského poháru. Nad rumunským týmem Farol Konstanca zvítězili 4-1. Uspěli i hráčky Liberce. Nad favorizovaným norským Rosenborgem vyhráli před domácím publikem 3-1. Odvety čekají oba české týmy za týden.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na dálnici D4 u sjezdu na Kytín a další v Praze Strašnicích. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy za zavřeným sjezdem na Kytín srazilo auto zvěř. Kilometry 20 až 19, kousek za výjezdem z opravovaného úseku. Kolona se v místě netvoří. Na D4 opačně z Prahy do Strakonic u sjezdu na Obořiště stojí nákladní auto. Má poruchu. Po dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy znovu jedou 2 nadměrné náklady konvoj. Vypadá to, že objeli opravovaný úsek mezi Poděbrady a Sackou, míří přes Prahu do Plzně. V Praze Strašnicích v ulici na 50. pozorně u stanice metra Skalka směr Černokostelecká ulice omezuje průjezd, překáží nehoda, následky nehody. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17, na horách kolem 8. Tolik zprávy. Teď vám nabízíme reprízu středečního pořadu Život k nezaplacení speciál, moderuje Jan Pokorný.
5: Dobrý den, kde jsme? Cena nafty pro spotřebitele se v srpnu v České republice zvýšila nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Proti červenci vzrostla o 14,3%, zatímco průměr za celou unii byl 8,3%. Ve své zprávě to uvádí Eurostat. Dnes jsou ve studiu hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A Daniel Prokop ze společnosti PAK Research. Vítejte.
7: Dobrý den.
0: Život k nezaplacení speciál.
1: Spotřební průvodce do složitých ekonomických časů.
5: Začněme tím, že vláda zavádí od října znovu regulaci cen pohonných hmot. Marže na naftu a benzín budou minimálně 2 koruny 50 halířů na litr. Jano, v čem je to jiné než ta podobná operace na jaře?
6: Mm-hmm. Jenom přesně, že budou maximálně 50 na litr.
5: Ještě, že jste tady.
6: Je to skoro stejné jako ta poslední regulace, kterou vláda ukončila 20. července. A ta jediná změna je v tom, že se ta marže pump právě snížila na maximálně 2,50 koruny na litr, předtím byla 3 koruny. Ono se tedy měnila, protože původně vláda zaváděla tu regulaci už 8. dubna a tam měla právě těch 2,50 koruny na litr. Pak se tedy ta marže zvýšila, takže teď ji zase snížila. A podle mě tím důvodem je, že ta běžná marže se teď pohybuje právě kolem té nižší hranice a kdyby vláda ponechala tu 3 korunovou, tak by to možná mohlo vést v některých případech i ke zvýšení cen, což není cíl samozřejmě.
5: My to téma probíráme vlastně stále ještě uprostřed debaty nad návrhem zákona o státním rozpočtu na příští rok. Danieli, když vzpomeneme na tu operaci na jaře, jaký ona měla dopad na rozpočty?
7: Ona stojí zejména na té straně té regulace cen, ale na snížení spotřební daně, tak tam stojí stát něco jako 1 až 1,2.
5: To se sníží spotřební daň na naftu o víc než 2 koruny teď.
7: Tak a stojí to, tyhle operace stojí kolem 1 až 1,2 miliardy korun ročně ten stát. Jo. Takže mají nějaký náklad, vláda to chce vybrat tu windfall tax, daní z neočekávaných zisků rafinerií. Jako je dobré říct, že ta daň, ta spotřební daň z nafty a z benzínu má výrazně menší reálnou hodnotu, než měla před několika lety, protože ona se taky relativně málo zvyšuje v čase. Takže jako já chápu tu operaci u té nafty, protože její hlavní cíl je ochránit ten průmysl a ceny, které vstupují do průmyslu a dopravy. A reagovat na to, že v Polsku a v Maďarsku zejména jsou ty ceny trochu levnější té nafty. Takže když jakoby jezdí ty dopravci, tak aby netankovali tam primárně prostě. Na druhou stranu v Německu a Rakousku jsou minimálně stejně vysoké a dlouhodobě cena těch pohonných hmot jakoby klesá reálná, jo? Protože si vemte třeba za poslední 20 let, inflace byla kolem 90-95%, mzdy vzrostly o 160% a ta nafta a benzín vzrostly o 50-60%. Jo. Takže jakoby za...
5: Takže dnes by musel stát litr benzínu, kdybychom to vztáhli k roku 2006 a očistili to o inflaci, a tak to by stál 56 korun.
7: Třeba ještě o 10-15 korun víc. Jo, prostě. Takže rozhodně vůči kupní cíl obyvatel nebo vůči tomu, jak stoupaly jiné vstupy v té ekonomice, jo, jak rostla cena plynu a elektřiny, tak ty ceny nafty a benzínu rostly relativně málo, nebo méně než ty ostatní vstupy v té ekonomice. Takže jako já chápu tu logiku, že nemůže mít tu cenu asi výrazně vyšší než to okolí. Je to takový závod ke dnu, kdo tam to víc reguluje a snižuje spotřební daně a podobně. Protože v Polsku a v Maďarsku se to děje taky. Ale na druhou stranu, jo, jakoby i do toho průmyslu ty ostatní věci jako energie a plyn a podobně rostly více, u domácností ostatní náklady rostly více a podobně. Takže bych to nepřeháněl dlouhodobě se snižováním těch spotřební daně. Možná jako krotil tyhle ty zuby maximálně. Jako.
6: No, já souhlasím s tím, že hlavní cíl je opravdu to snížení spotřební daně, což je vlastně stejný model, jako to bylo i v té předchozí regulaci od jara do léta. A ten důvod je, že právě cena nafty vstupuje do podnikání, do dopravy, vlastně do průmyslu a propisuje se potom...
5: Má mnohem větší vliv než cena
6: benzínu. Má mnohem větší vliv na cenu dalšího zboží a služeb v celé ekonomice, čili má větší tendenci táhnout vzhůru inflaci a mít tedy větší dopady, takže vláda sice tady obětuje nějakou miliardu měsíčně na spotřební dani, ale zároveň na druhé straně z pohonných hmot se platí ještě DPH 21%, které se určuje ne jako prostě známka, která se přilepí k té ceně té komodity, ale jako procento z té celkové ceny, čili čím je vyšší ta cena a teď jsou rekordy, tak je samozřejmě i vyšší výběr DPH. Takže ono se něco vrátí zpátky zase a plus tedy je tam ještě to, co zmiňoval Dan, a to je ta daň z mimořádný.
7: Dneska, že už to
6: máte nový alias. Tak Z mimořádných příjmů rafinérií.
5: A už jsme o to, mimořádná sektorová daň pro rafinérie, které mají podle vlády vysoké marže, což je na první pohled pravda, ale při znalosti fungování těch rafinérií, třeba vyložení ropy, doprava, nutné odstávky kvůli bezpečnosti, oni asi nebudou rádi. A teď mluvíme hlavně o Orlenu.
6: Ne, tak samozřejmě, že nejsou rádi Orlen, Unipetrol, tedy to znamená majitel tuzemských rafinérií, tak už se vyjádřil, že pravda, rafinérské marže jsou sice teď vyšší, jak oni řekli, já bych řekla, že jsou opravdu vysoké, ale že oni upozorní, že to zpracování ropy je cyklický biznis, kdy se období vyšších zisků střídá s poklesem marží a také zisků samozřejmě podle stavu ekonomiky a průmyslu. No a Orlen Unipetrol právě připomenul, že v minulých dvou letech vykázal relativně vysoké ztráty. Loni to bylo čistá ztráta 6 miliard, předtím 16 miliard. A k tomu tedy musí samozřejmě plnit dekarbonizační cíle, to znamená snižovat emise. K tomu musel řešit to, že jsme se odstřihli od ruské ropy a on musel nahradit tedy vlastně tu ropu nějakými západními surovinami, které si vyžádaly určité zásahy do technologií, takže připomněl také, že investoval v posledních letech kolem 10 miliard ročně, takže samozřejmě, že nadšený není. Na druhou stranu, já jsem zvědavá, kolik

0: o úspornosti a zefektivní toho průmyslu. Jo. Prostě jako v jedné chvíli si musíme klást otázku, jestli není lepší zrychlit odpisy, které směřují do daňové odpisy, které směřují do zefektivní těch průmyslových provozů, aby byl energeticky méně náročný, aby jsme pořád dokola nemuseli dělat to zlevňování těch zdrojů, které tam jako proudí. Jo. A ta daň z mimořádných zisků, já jsem byl v nervu, když se zaváděla ta daň, ta windfall tax tam minulá, která byla na banky a energetické společnosti. Teď je zajímavé, že jestli to chápu, tak to vláda chce zavést už na rok 26, což zhruba v podobné době tenkrát jakoby se říkalo, že to nejde, protože už je to retroaktivní a podobně. A kdyby se to tenkrát zavedlo už na ten rok daný, jo, tak bychom teda vybrali mnohem více v té minulé dani z mimořádných zisků. Jo. Tam pravděpodobně i některé prostě se rozhodlo i asi na základě některých argumentů z toho biznesu, že se to nebude zavádět ještě na ten daný rok a zřejmě to byla škoda. No. A potom je to, co říkala Jana, ten problém, jak určitě tu bázi, tu základnu těch mimořádných zisků, protože u biznesu, kde hodně osciluje ten výnos nebo ten zisk, tak jako není jednoduché vybrat ten rok, který určuje ten normální zisk a na co se to má danit a podobně. No. Skoro mi přijde, že to děláme tak často v tolika oborech, tu daň z mimořádných zisků, že bychom měli mít nějakou metodiku, která skoro udělá progresivní daň v oborech, kde je malá konkurence a kde jsou tam ty cyklické jakoby období těch velkých výnosů, které nejsou dané jenom jakoby konkurenčním prostředím, ale prostě tím, jak se mění ta geopolitika, tak mají připravený nástroj, který to dělá jako, neřeknu automaticky, ale prostě mají připravenou metodiku, dají se spouštět a je to v podstatě nějaký typ progresivní daně v těchto oblastech prostě. Jo. Protože opravdu se to řeší už po třetí v krátké době tohle daň.
1: Takže by měl někdo říct, milí občané České republiky, na tyhle ceny si musíme zvyknout a zřejmě počítejte s tím, že se zvýší inflace a ceny zboží a služeb.
2: Jako myslíte teď před volbama?
1: Ano, teď před volbami.
2: To si myslím, že asi neuslyšíme teď.
1: Ani vy byste to neřekla.
2: Ne, tak já myslím, že si lidi už zvykli. Prostě, když se podíváme na cenovou hladinu, tak samozřejmě za posledních 5-6 let od nástupu covidu, tak jsme někde úplně jinde. Prostě, já nevím, 40% pořád určitě, možná i víc. Takže tady se toho asi příliš nemění. Tady spíš jde o to, že vláda prostě chce ukázat, že něco dělá. Ale otázka, jestli by nebylo lepší zvážit opravdu ty cílená opatření pomoci, o kterých mluvil Dan.
1: Ono to může mít ještě jeden efekt, kdyby takzvaně vláda nedělala nic, tak je možné, že se třeba omezí doprava, více lidí bude využívat městskou hromadnou dopravu a nastane třeba větší příkon k elektromobilitě. Je to naivní představa?
2: Tak to je samozřejmě cíl a ono to celé souvisí, když jste se tady bavili vlastně předtím o tom, co by se s tím dalo dělat, že vláda asi nezastaví války, tak ono je to opravdu komplexní, protože vlastně ten důvod, proč je i tak drahá zrovna nafta, tak v České republice, nebo proč i tak rychle roste, jak jsme slyšeli úplně na začátku, tak to souvisí nejenom s tím geopolitickým děním, ale i s tím, že my jako Česko patříme k jedné z nejdeficitnějších zemí, pokud jde o výrobu nafty a její spotřebu. A teď je otázka, co se s tím, takže jsme závislí jako totálně na dovozu, takže samozřejmě, když potom vznikne nějaké napětí na trhu, tak to pochopitelně má vliv. Jo. Takže možná je třeba na čase se bavit o nějakých strategických zásobách nafty, nejenom ropy, nevím. A protože ta kapacita tady není a nebude se zvyšovat, když máte ještě vedle toho Green Deal, který počítá se s výrazným omezením spalovacích motorů nebo vůbec se zákazem nových spalovacích motorů pořád, i když se tam udělalo nějaké menší rozvolnění, ale pořád tam platí rok 2030. A cílem právě je, aby se vůbec nepoužívala fosilní paliva, jako je nafta a benzín. Takže těžko jako tady budete někoho nutit, aby jako zvyšoval pořád výrobu a kapacitu.
1: A tak jako tak člověk pojede v říjnu do práce a první jeho pohled, když pojede autem, tak bude na to temi u čerpacích stanic. Co tam pravděpodobně uvidí? V nějakou

0: výraznou změnu směrem dolů u těch cen?
1: V momentě, kdy vstoupí v platnost ta regulace. Opatření. Já si to neumím jako propočítat, jak se vyvine ještě během týdne cena té základní suroviny, to znamená té velkoobchodní ceny nafty a benzínu, protože teď v posledních dnech jsme byli svědky toho, že začala klesat. Na světových trzích zase klesat cena ropy, protože se nějak uklidnila situace, ale předtím týden zase vylétla přes $100 za ropu Brent. Další věc je tedy, že ještě navíc naše rafinérie, pokud vím, tak zpracovávají ještě různou evropskou ropu, která je ještě mnohem dražší než Brent. Takže tam je otázka, co se stane, jaká bude ta velkou obchodní cena vlastně k tomu 1. říjnu. Takže já nedokážu říct. A jako další věc je, že premiér Andrej Babiš ještě minulý týden vlastně sám říkal, že ten problém těch vysokých cen teď není v tom, že by byly vysoké marže u pump, že na vině tedy jsou hlavně rafinérské marže, a to se projeví samozřejmě nějaké mimořádné zdanění až se zpožděním. Takže jako, jak se projeví teď to stropování těch marží? Trochu asi jo, jako zase myslím si, že někde u těch dálnic a tak dále, že nějaký vliv to mít bude a samozřejmě bude mít vliv minimálně to snížení spotřební daně, včetně toho navázání toho DPH na tu spotřební daň. To se tam projeví prostě dvě tři ceny.
0: Ono se dá říct, že i přes tu mimořádnou situaci se trhy chovají normálně, reagují třeba na to, že je valné shromáždění OSN a čekali na projev zejména Donalda Trumpa, reagují na to, že na Blízkém východě se obnovuje doprava ropy přes jeden z ropovodů, který se podařilo opravit, ale jak to bude vypadat od října si ani nikdo v tomhle studiu netroufne říct. Posloucháte další rozhovor, tentokrát spíš besedu v rámci projektu Život k nezaplacení.
2: Život k nezaplacení.
0: Pojďme se teď s Danielem Prokopem, zejména za laskavé asistence Jany Klímové, věnovat dalšímu tématu, a to jsou důchody. Důchody se zvyšují podle zákona vždy od ledna. Od ledna tedy průměrný starobní důchod bude vyšší o 304 koruny měsíčně. Překročí tak hranici 22 tisíc korun. Vzhledem k tomu, co nás pravděpodobně čeká, o čem jsme se bavili v té první části. Je to dostatečné nebo zbytečné?
3: Já si myslím, že to je dostatečné spíš, jo, a vysvětlím proč, protože a je to věc, na kterou jsem tady upozorňoval v mnoha letech jako problém, který přijde a teďka ho vidíme. A ten je v té valorizaci důchodů, která probíhá tak, že se valorizuje podle inflace. To znamená, že v těch letech 22, 23 a podobně se valorizovalo i o 15% ty důchody, takže roste opravdu velmi rychle. A potom ty důchody se kromě inflace valorizují o růst reálných mest, to znamená, nakolik rostou mzdy nad úroveň té inflace. Ale v tom ten mechanismus funguje tak, že vlastně čeká, než ten růst těch mest dožene tu inflaci, jo. Což trvá řadu let, projeví se tam až příští rok, ne od 1.1.27, ale pravděpodobně až 28. Takže on řadu let čeká, no a vznikne tam prostě roky velké valorizace, a potom takové hubené roky, kde to fakt roste o 2% ty důchody třeba. A to samozřejmě vede vlády, které jakoby schytají, že zrovna jim to roste o ty 2%, aby tam dávali ty mimořádné valorizace. Jo. Jako se teďka chystá těch 2000 korun, nebo nějaké příspěvky a podobně. A to znamená, že my bychom měli řešit dlouhodobě podle mě jako tuhle valorizaci, která dělá ty hrozné skoky. Dělá i neférové skoky mezi těmi důchodci. Jo. Když se stihla valorizaci v roce 2022-2023, což řada lidí udělala tím, že tam šla předčasně do důchodu, tak vám ten důchod narostl hodně. A když teďka jako podobní lidé odejdou v roce 26, 25 a podobně, tak vlastně nabrali ty malé valorizace a podobně. A ty důchody se liší třeba i o 2000 korun u podobných lidí. Takže my bychom měli dlouhodobě přemýšlet, jak zlepšit to schéma té valorizace, ať tam nedělá takovéhle vlny, protože za A teda každá vláda chce tu, jo, ten spodek vyrovnat a zvýšit to, a za B to dělá nerovnosti mezi těmi důchodci.
0: A to, že všichni od nového roku, všichni důchodci dostanou jednorázový příspěvek 2000 korun, to je taky valorizace? Bo je to jednorázová věc, která se nepropíše do těch dalších let?
3: Ne, oni tam chtěli vymyslet schéma, aby jim přidali a nekumulovalo se to do dalších let. Mm-hmm. Protože když tam dáte valorizaci třeba o 300 korun navíc,
0: tak už musíte.
3: Tak se vám to potom valorizuje. I tahle valorizace se prostě potom násobí těmi dalšími a podobně a dělá tam obrovský schodek. Takže je to jako lepší z těch špatných řešení určitě, jo. Ale jako nevím, co budou řešit od 1.1.28, když tam budou muset sebrat tenhle ten příspěvek a zároveň jakoby ta valorizace pořád bude relativně nízká, jo. Takže to fakt je nějakým systémem řešení, protože se může stát, že tam budou dávat další mimořádný příspěvek a že to tam budou nechávat prostě až do konce téhle vlády, ty mimořádné příspěvky, a potom jako ho zrušit není taky úplně jednoduché, ten mimořádný příspěvek.
0: Mimořádné valorizace mají svůj úděl, protože třeba ta snížená mimořádná valorizace z června roku 2023 se vracet nebude, přestože tam takový příslib byl.
3: No a to je jako asi dobře, že se vracet nebude, protože opravdu jako ty české valorizace penzí jsou jedny z nejvíc štědrých v rámci OECD na světě. Jo. Normální většina zemí valorizuje ve smyslu třeba 80% inflace a 20% růstu mest. Jo. To je systém, který je trošku méně štědrý než Česku a zároveň nedělá ty vlny, jo, kde se čeká na ten růst mest a podobně. Jo. Takže to jako už dneska máme jeden z nejštědřejších systémů v Evropě a na světě v té valorizaci. No a problém je, že pořád vláda plánuje to vrátit, aby se valorizovalo podle inflace a poloviny růstu reálných mest. Jo. Což dlouhodobě, když si přečtete tu RIA, tu analýzu těch dopadů, kterou k tomu udělali, tak ty změny v těch důchodech, které chystají, tohle a některé další jako drobnější změny, tak bude stát asi 50 miliard ročně, až to plně naběhne. Jo. Takže my prostě už teďka vláda plánuje věci, které jsou jako extrémně drahé vzhledem k tomu, jaký máme schodek a vzhledem k tomu, jak se vyvíjí to stárnutí populace a podobně. A prostě riskujeme, že tam se potom bude tahat za záchrannou brzdu velmi jako drastickým způsobem. Jo. Takže já bych si rozmyslel všechny ty kroky. Myslím, že ta reforma Fialovy vlády byla taková jako velmi hrubá, prostě, že neudělali některé dobré věci, která udělala ta Babišova vláda zase, jo, reformu třetího pilíře. A rozmyslel bych si ty kroky, které stojí 50 miliard korun ročně. Prostě, jo. To je obrovský náklad, který nikdy jinde neušetříte. Takže to opravdu jako zvážit výrazně. No.
0: A ještě se objevují návrhy na motivaci pracujících důchodců, což není nezajímavé.
3: To je jako, to určitě podporuju, protože u nás pracuje, mám relativně hodně lidí do 60 let a potom hodně málo lidí od 65. Tenhle ten rozdíl v té aktivitě lidí před důchodem a těsně po tom důchodovém věku je u nás jako jeden z největších v Evropě. Takže tam je určitě potenciál, aby víc lidí pracovalo při důchodu. A teďka jsou dvě možnosti, jak to udělat. Jedna je, že jim snížíte, že třeba neplatí sociální pojištění vůbec. Jo. A druhá je, že jim zvyšujete důchody. Já jsem určitě spíš zastánce toho snížení těch daní. Protože ty lidi to cítí hnedka. Chápu, že jim třeba o 25%, když byste to udělal fakt hodně a výrazně, tak jim o 25% vzroste čistá mzda. Jo. A zároveň to je jeden rok. Když jim dáte do důchodu 1,5% a podobně, jo, tak to vypadá jako strašně malá motivace. V podstatě to málo lidí motivuje, protože podceňují, jak dlouho to budou čerpat. Jo. Ale stojí ten stát hrozně peněz, proč to potom čerpají 20 let. Jako. Takže vlastně my jdeme hodně tou cestou zvyšovat ty důchody o malé procenta. Což má malý efekt na to, kolik lidí tam zůstane, protože si říkají, zrovna včera mi jeden pán říkal, já to budu čerpat 5 let a podobně, jo. A jako reálně to bude čerpat 20 let, tomu chodu, no, 15 až 20. Takže ty lidi podceňují, jaký to má efekt dlouhodobě v tom důchodu a zároveň to, ten stát stojí hrozně peněz, když to táhne 20 let, jo. Tak pojďme dělat opatření, které jako psychologicky fungují, ty lidi kvůli ním zůstanou na trhu práce a zároveň jsou levnější, jo, což je na straně těch odvodů a mest, aby když pracujete v 65, tak jste třeba neplatil žádné sociální odvody vůbec. Jako.
0: Takový byl dnešní rozhovor Život k nezaplacení. Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu. Hezký den, děkuju.
1: Děkuji, nashledanou.
0: A Daniel Prokop ze společnosti Pack Research. Hezký den.
3: Nashled.
2: Život k nezaplacení speciál.
4: Spotřební průvodce do složitých ekonomických časů.

0: Radiožurnálu.
1: Česko posílá na Oscary dokument Pepi Lubojacky, Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Film o závislosti v rodině už získal 2 ceny na Berlinále. Jaké to je se najednou starat nejenom o film, ale i o kampaň za miliony a cestu do Hollywoodu? Čím vlastně může intimní dokument natočený z velké části na iPhone skutečně zaujmout americké akademiky?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis připravil Marek Sedláček.
4: Prezident Pavel v OSN vyzval Čínu, aby pomohla ukončit ruskou agresi proti Ukrajině. Slovensko omezí marže při prodeji paliv a zlevní jízdné na železnici. České házenkářky na úvod přípravného turnaje v Chebu podlehly B týmu Norska a bude oblačno až zataženo, občas s deštěm a přeháňkami, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Prezident Petr Pavel vyzval Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině. Řekl to v národním projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Varoval, že hrozba ze strany Ruska se blíží i k českým hranicím a rizika rostou každým dnem.
5: Podle prezidenta Pavla přichází s větší mocí i větší zodpovědnost. Svoji promluvu zamířil na stále členy Rady bezpečnosti OSN, tedy hlavně na Čínu, která by podle něj mohla pomoct konflikt ukončit. Připomněl, že ruská agrese porušuje chartu OSN a civilisté i infrastruktura na Ukrajině jsou dál terčem útoků. Jako důkaz, že riziko roste, uvedl nedávný pokus o ruský dronový útok na letiště Lipsko-Hále v Německu, jen 150 km od českých hranic. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Slovensko kvůli drahým pohonným hmotám dočasně omezí marže čerpacích stanic a taky zlevní cestování vlakem. Oznámil to premiér Robert Fico po jednání vlády. Od října bude marže prodejců na Slovensku maximálně 10 centů na litr benzínu nebo nafty. Zároveň zlevní vlakové jízdenky ve druhé třídě na polovinu.
6: Slovenská vláda odmítá kvůli drahým pohonným hmotám zasahovat do jejich zdanění. Premiér Fico tvrdí, že taková opatření se v zahraničí neosvědčila.
7: Některé krajiny zkoušely v minulosti jisté ze snížení spotřebné daně alebo DPH. Vyhodili stovky milionů eur, možná miliardy do luftu a nemalo to vůbec žádný efekt.
6: Ceny benzínu a nafty jsou na Slovensku nejvyšší za více než 4 roky. Stále ale zůstávají pod průměrem Evropské unie a ve střední Evropě patří k těm nižším. Vláda chce navíc jednat se samosprávami o zlevnění další veřejné dopravy, regionálních autobusů o 30% a MHD v krajských městech o polovinu. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Ve věku 102 let zemřela architektka Hana Pešková. S manželem Daliborem navrhli kulturní dům Eden v pražských Vršovicích. Podílela se taky na projektu Nové vesnice z Výrotice, která vznikla nad původní obcí zatopenou při stavbě Slapské přehrady. Navrhla i domov pro seniory v Rožmitále pod Třemšínem. Pešková, která dětství prožila v Bratislavě, po druhé světové válce vystudovala ČVUT. Byla taky nejstarším registrovaným členem spolku Menza.
2: Sport.
4: České házenkářky zahájily v Chebu závěrečnou přípravu před domácím mistrovstvím Evropy prohrou s B týmem Norska 30-38. V prvním utkání nové sezóny proti favoritovi od úvodu ztráceli. Nepomohlo jim ani 8 branek Charlotte Cholevové. Pokračuje trenér české reprezentace Tomáš Hlavatý.
8: Mali jsme tam dobré momenty, hlavně v té útočné fáze dát 30 gólov, lenže bohužel 38 dostaných je velmi veľa a fyzickými silami my jsme se nevěděli poradit tam s obranou pivota, to je niečo, na čo musíme pracovať ďalej, ale myslím si, že bol tam moment, keď sme sa pekne zdvihli a dotiahli sme.
4: V pátek český tým nastoupí proti Polsku a v neděli uzavře vystoupení na turnaji proti v Chebu zápasem se Slovinskem. Na evropském šampionátu se pak české házenkářky představí na začátku prosince, spolupořádat ho bude Brno.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na Brněnsku. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni jedou dva nadměrné náklady s doprovodem. Jsou poblíž nebo už na exitu 23, kde přejedou na dálnici D5 do Plzně. Na dálnici D1 u Brna na exitu 203 stojí osobní auto, zřejmě s poruchou, na nájezdu z Brna směr Ostrava. Je vpravo, zatím jen na blikačích. Na silnici 417 z Brna do Slavkova havaroval jezdec na elektrokoloběžce. Nehoda je za obcí Prace, dejte pozor, zasahovali tam nebo stále ještě zasahují zdravotníci. Na silnici 446 z Litovle do Šternberku, pozorně pomaleji za Pňovicemi, řidiči hlásí pohybujícího se koně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia, na horách kolem 8. Tolik zprávy. A dál posloucháte Noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Ladíte noční vysílání radiožurnálu a teď pokračujeme naším seriálem. Někteří několikrát měsíčně míří do divadla Járy Cimrmana, jiní pojmenovávají po Cimrmanovi rozhledny či muzea a někdo si prostě jen tak na zahradě zřídí Járovu hospodu a pořádá cimrmanovská sympózia. Tyto lidi jsme označili jako cimrmaniaky a věnujeme jim týdenní seriál radiožurnálu. Už za okamžik představíme Jaroslava Chloupka z Letovic.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Cimrmaniaci, to je seriál Radiožurnálu, kterým tento týden předznamenáváme, že už v neděli s námi můžete být u oslav 60. sezóny divadla Járy Cimrmana v Příchovicích u Tanvaldu. Teď ale pojďme do jiné části republiky, a to do Letovic na Blanensku. Tam bydlí cimrmaniak Jaroslav Chloupek a na své zahradě má třeba i Járovu hospodu.
1: Vítejte na Cimrmanově zahradě.
2: Jaroslav Chloupek, jsme v Letovicích na Boskovicku, tady v krásném údolí řeky Křetínky, a vidíme hned takový nápis obrovský v té typické secesní úpravě Jára sobě.
1: Ano, to jsem si sem sám věnoval, já jako Jaroslav jsem si věnoval pódium, na kterém probíhají semináře nad dílem Járy Cimrmana. Je zde i portrét Járy Cimrmana, zcela originální, neobvyklý.
2: Je tam napsáno Jára Cimrman pravděpodobně 1914, ale vypadá to spíš jako nějaká žena.
1: Ano, je to žena. Já si myslím, že by to takhle mohlo zůstat, protože Jára Cimrman do těch svých 15 nebo možná ještě 16 let byl považován za ženu a my jsme se toho drželi. Můžeme vstoupit do takzvané Járovy hospody, kde se odehrály hlavně dlouhé debaty nad odkazem divadla Járy Cimrmana a Járy Cimrmana. Je zde naprosto to zásadní, co v hospodě musí být, a to jsou citáty Járy Cimrmana, který on psal v té hospodě, když se odhalovali.
2: Nápisy v hostinci u sirotků, je to 8 nápisů: první lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích. Zazvoníme. Posadíme se.
1: My diskutujeme hlavně nad tématy, které ještě nebyly rozvinuty. Měli jsme zde několik sympozií, třeba Jára Cimrman a ženy. K každému sympóziu máme speciální grafiku, samolepky, placky. Prostě, aby tady byla ta stopa, která by se neměla zapomenout, že jsme opravdu nad těma věcma uvažovali, dělali.
2: Ta sympózia se tady na té zahradě konají už od roku 2005, čili už to má poměrně velkou tradici.
1: Ano, na těch stěnách vidíme fotografie, vždycky jedna fotografie z každého ročníku. Co bylo taky zásadní, v jeden ročník jsme se pustili do pátrání, co se vlastně stalo s Luizou Cimrmanovou.
2: Sestrou Járy Cimrmana.
1: Sestrou Járy Cimrmana. Natočili jsme asi 15-minutový film.
2: A co se s ní teda stalo?
1: Naše cesta byla taková, že jsme se totiž dostali k deníku Luizy Cimrmanové a my jsme nakonec zjistili, že ona skončila v Americe a že tam založila hnutí hippies.
2: Když půjdeme ještě ven, venku je bysta Járy Cimrmana.
1: Pojďme se na ní podívat.
2: Jak Cimrman vypadal, ačkoliv vytvořil tu svou jednu autobystu, která je dodnes v divadle Járy Cimrmana.
1: Tady je ten pomník je zajímavý v tom, že podstavec, který je z Pískovce a je velice takový jako
2: mohutný,
1: ten vlastně byl na farním dvoře, tady v Letovicích. Máme zde i bystu a je tam ten titulek největší velikán Jára Cimrman. O to ta bysta je menší.
2: Takže pro posluchače ten podstavec je takových kolik? Metr vysoký, zatímco bysta má
1: 10 centimetrů, ano, a je tady napsáno největší velikán Jára Cimrman. Je to přesně umístěno vedle záchodku, na ten se musíme podívat taky, protože to je dokonce záchodek,
2: ano,
1: ve kterém máme návod, jak ten záchod použít.
2: A je to Cimrmanův návod?
1: Cimrmanův návod, ano, a je zde napsáno: dej si lokty na kolena, dlaně na dásně, vyprázdni se překrásně. Jára Cimrman 1904, je tak dokonce splachovací.
2: Cimrmanovou hospodu a bystu má sice Jaroslav Chloupek na své soukromé zahradě, pokud ale v Letovicích narazíte na muže s buřinkou a prošejivělým vousem, bude takřka jisté, že je to on a že vás do svého spůdky pozve. Z Letovic Tomáš Maleček, Radiožurnál.
3: S Járou Cimrmanem žijí každý den.
4: Navštěvují představení po celé republice.
3: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
4: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
3: Cimrmaniaci.
4: Seriál Radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
3: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
4: Cimrmaniaci.
3: Každé všední ráno krátce po 9:15.
4: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Joe Cocker a vzpomínka na léto, píseň Summer in the City zazněla v nočním radiožurnálu a teď už další téma. Nové stáje pro chov starokladrubských vraníků otevřeli včera ve Slatiňanech na Chrudimsku. Národní hřebčín do nich přesune hlavně chovné klisny, které byly doteď v historických stájích u Slatiňského zámku. V novém areálu budou mít víc prostoru a také blíž k pastvinám. Stavba za téměř 136 milionů korun vznikla na místě bývalého výcvikového centra pro koně.
1: Některý koně se sem přesunou příští týden a to velký stádo se aktuálně pase na okolních pastvinách a jsou venku 24 hodin denně, takže až ukončíme tady tu pastvu, což je zhruba tak za 2 týdny, tak se potom přesunou už tady do těch nových stájí, do toho nového dvora. Kateřina Neumannová a jsem zootechnička v Řepčíně ve Slatiňanech.
2: Co taková ideální stáj má splňovat, co koně potřebují?
1: Tak hlavně ty stáje mají vysoký stropy, jsou vzdušný, velký, prostorný a to je takový to zásadní, aby měli to správný klima.
2: Vy jste dříve koně složitě přesouvali na pastviny přes silnici.
1: Tak klisny se zhromáždily dole na dvoře a vyháněly se okolo hřebčína a šly vlastně na silnici, kde se zastavoval provoz a šly tou kaštanovou alejí do výběhu a pastvin. Ta silnice byl trošku problém, autům to vadilo, že občas někde nějaký zrcátko to odneslo. Navíc té kaštanové aleje jsou poměrně vzácný kaštany, které ty koně taky ničily.
2: Se mnou je tady ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.
3: Cíle zajistit nejcitlivější kategorii našich koní, což jsou březí klisny a kojící klisny, optimální prostředí. Tady budou v uzavřeném oploceném areálu, který bude naprosto pod kontrolou, když to teď byly ustájeny v tom historickém stájeném dvoře, kde byly vlastně sloupy uprostřed těch volných stájí a hlavně tam byl velký ruch, protože vlastně tam tudy vedl vlastně prohlídkový okruh pro návštěvníky a je to vlastně i místo, kde pořádáme spoustu akcí.
2: Nové stáje vyšly na téměř 136 milionů korun. Celou investici zaplatilo Ministerstvo zemědělství. Ze Slatiňan Anna Svobodová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Marek Sedláček.
3: Krajský soud v Hradci Králové osvobodil všechny čtyři ženy obžalované v kauze falešné závěti po továrníkovi Františku Řípovi. Mezi nimi je i vdova po podnikateli Alena Řípová. Podle obžaloby ženy vytvořily falešnou závěť, díky které se měla Řípová stát jedinou dědičkou. Tím mohla ostatním dědicům způsobit škodu skoro 120 milionů korun. Hradecký soud nakonec řízení zastavil mimo jiné proto, že ostatní příbuzní vzali své souhlasy se stíháním Řípové zpět. Rozsudek není pravomocný. František Řípa byl majitelem jaroměřské průmyslové skupiny Karsit. Zemřel v březnu 2021. V Lublinském vojvodství v Polsku se zatím neznámý pachatel pokusil vykolejit dva nákladní vlaky jedoucí proti sobě. Na koleje umístil betonové bloky, do kterých narazily lokomotivy. Stroje byly poškozené, nikdo ale neutrpěl zranění. Mluvčí státního zastupitelství řekl, že úřady čin vyšetřují jako výtržnictví. Sabotáž policie vyloučila. A Národní divadlo Praha dokončilo modernizaci vytápění a chlazení za 302 milionů korun. Součástí nového energocentra jsou i dvě kogenerační jednotky, pojmenované Romeo a Julie, které dokážou divadlo zásobovat elektřinou a teplem zcela nezávisle na vnější síti a ušetří taky energii.
0: Sport.
3: Basketbalistky Žabin Brno prohrály v semifinále kvalifikace o Evropskou ligu s Crvenou zvezdou Bělehrad 69-75 a čeká je pouze účast v Evropském poháru. Ten si po prohře v kvalifikaci zahraje i druhý brněnský tým. Hráčky Králova pole totiž podlehly na hřišti Flám Karolo 81-101. Francouzskému týmu pomohla k postupu 9 body a 8 asistencemi česká reprezentantka Julie Pospíšilová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na dálnici D1 u Brna, další na D2 u sjezdu na Slavkov. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně vás mohou zpomalit dva nadměrné náklady s doprovodem. Mají skoro 6 metrů na šířku a z D5 sjedou u Plzně na exitu 73 Slovany Černice. Na dálnici D1 u Brna na exitu 203 stojí osobní auto na nájezdu z Brna směr Ostrava. Už za šipkou blokuje pravou krajnici. V Praze skončila noční uzavírka Letenského tunelu a na D2 z Břeclavi do Brna stále pozorněji za sjezdem na Slavkov. Od včerejška je na 8. kilometru zavřený pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky. Nejdřív v Česku, v Čechách, později taky na Moravě a ve Slezsku začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia, na horách kolem 8. Tolik zprávy. A teď už vám na Radiožurnálu nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Rusko vede hybridní válku i proti Česku.
7: S odvoláním na bezpečnostní služby to oznámil premiér Andrej Babiš.
8: Hnutí STAN vyzvalo vládu, aby iniciovala schůzku všech parlamentních stran kvůli bezpečnosti.
9: Vlády evropských zemí připouštějí nebezpečně se stupňující hybridní hrozby ze strany Ruska.
10: Někteří evropští představitelé zpravodajských služeb varují před hrozbou agresivnějších kroků.
11: Ruský útok na NATO může podle ředitele BIS přijít v řádu měsíců.
5: Jsme v hybridní válce s Ruskem, přiznává český premiér. Jenže co to znamená hybridní válka, jak se pozná a je správné ruskou válečnou agresi označovat jako hybridní? Ptám se na to vojenského analytika a bezpečnostního experta Jana Kofroně z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je čtvrtek, 24. září.
12: Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
13: Díky za pozvání.
12: Český premiér Andrej Babiš z ANO varuje před hrozbou z Ruska. Jak iminentní taková hrozba v tuto chvíli, v současnou dobu je?
13: Těžko říct, to byste se asi musel zeptat někoho třeba z Bezpečnostní informační služby a nebo případně z armády České republiky, protože ti asi budou mít lepší informace. Každopádně jsme v nějaké situaci, kdy po Evropě se nám vyskytují různé útoky, incidenty, které asi z nějaké části lze připsat Rusku. A i u nás ostatně byl pokus, kdy nějaký Kolumbiec chtěl zapálit, myslím, nějaké tramvaje nebo autobusy dopravního podniku, což jako bezesporu je minimálně sabotáž.
12: Pan premiér taky řekl, že české zpravodajské služby věnují všem takovým rizikům největší možnou pozornost.
14: Ze strany Ruska čelíme hybridní válce. A proto naše zpravodajské služby věnují všem rizikům spojeným s aktivitami ruských zpravodajských služeb namířených proti naší zemi největší možnou pozornost.
12: Mluvčí BIS prý o žádném bezprostředním útoku neví. Šéf tajné služby Koudelka nicméně pro Guardian řekl, že ruský útok na Severoatlantickou alianci může přijít v řádu měsíců. O České republice v této souvislosti řeč prý nebyla.
15: Mohlo být o omezený vpád, provokace pod falešnou vlajkou nebo rozsáhlou kampaň zaměřenou na ovlivňování veřejného mínění.
12: Pokud by řeč o České republice byla, tak čeho by se takový útok mohl v Česku týkat?
13: Tak my jsme to už naznačili. Máme tu nějaký ten precedens toho útoku na vlastně dopravní podnik nebo jeho majetek. Máme tu nějaké incidenty ze zahraničí, viz ty drony na německých letištích. Pravděpodobně došlo třeba v nějakém momentě k přetrhání, záměrnému přetrhání podmorských kabelů. A takhle bychom mohli pokračovat. To znamená, typicky jsou to útoky proti infrastruktuře, umí si člověk představit třeba útoky proti datovým centrum, všechno takovéhle, co může nějakým způsobem ochromit tu společnost. A pak, samozřejmě možná ještě o něco podstatnější, jsou to útoky, které nemají třeba fyzickou povahu, neútočím s cílem něco zničit, ale cílem je spíše získat třeba informace, jo, rozkrýt třeba nějaké osoby vlivné.
12: Nějaká.
13: Takže prostě špionáž, včetně samozřejmě dnes primárně kyberšpionáže.
12: Ale když se vrátím teda k té fyzické hrozbě jako takové, tak třeba to, že když teď policie posiluje svoji přítomnost na nádražích v Česku, tak nádraží, vlaková nádraží mohou být jeden
13: může to být jeden z cílů, ale stejně tak prostě i obecně tratě. To může být taky jeden z docela lehkých cílů. Přenosová soustava, elektrárny. Samozřejmě ty většinou bývají tak dobře zabezpečené, že zas tam ten útok není tak triviální.
12: Co průmyslové závody, protože už letos v dubnu ruské ministerstvo obrany uveřejnilo seznam podniků, které vyrábějí zbraně pro Ukrajinu a které by se mohly stát cílem ruských útoků. 2 z těch firm jsou z Česka, 2 z těch závodů.
13: Jednoznačně, jo, prostě je jasné, že Rusům vadí naše dodávky vojenské pomoci Ukrajině. To asi není nic tak jako překvapivého. Teď je otázku, jestli Rusové skutečně budou chtít šáhnout k takovémuto kroku. Stejně tak ale upozorněme na to, že Rusové můžou do nějaké míry využívat nebo podněcovat i, řekněme, aktivisty, kterým je rusko-ukrajinský konflikt celkem jedno, ale můžou třeba do prostoru vnést nějakou falešnou informaci o tom, že ten či onen podnik podporuje třeba Izrael nebo kohokoliv jiného a následně se hněv některých aktivistů nebo prostě teroristů, řekněme si to tak, obrátí právě proti těmto podnikům. I to je nějaký jako možný scénář a já neříkám, že se děje, ale je to něco, s čím je potřeba počítat.
12: Pan premiér svým prohlášením navázal na dřívější slova, nedávná slova vrcholných představitelů v Polsku, ve Francii, kteří taky varují vlastně před podobnými útoky.
16: Hybridové uderzenia dronami i raketami na państwa wspierające Ukrajinę, v tym Polsku.
12: Jaké oni mají zprávy?
17: La menace hybride russe à l'égard des Européens et de la France s'est intensifiée.
13: Tak Tak já myslím, že o tom, jaké mají přesně zprávy, vám asi teďka nikdo neřekne nad rámec toho, co je v médiích. Mm. Co je faktem, že prostě v některých zemích těch útoků bylo vícero, nebo těch incidentů, a minimálně část z nich pravděpodobně Rusku dokážeme připsat.
12: Zaznamenali jsme právě ty dronové útoky a přelety dronů třeba nad Pobaltím, v Rumunsku přímo spadl jeden z těch dronů, že jo?
13: Samozřejmě my někdy nevíme, co z toho je náhoda, co z toho je záměr. Vzhledem k množství těch incidentů a vzhledem k tomu, že se netýkají třeba jenom té oblasti dronů a jenom třeba úzké oblasti poblíž hranice Ukrajiny, Polska, tak nám z toho vychází, že zatím může být trochu víc než jenom omyl.
12: To, že se o tom teď tady bavíme a že pan premiér řekl, co řekl, považujete to za nějaký průlom v té dosavadní komunikaci směrem k Rusku od té současné vládní koalice?
13: Já nevím, jestli průlom, ale je to možná nějaké přiznání toho, že ten problém tady existuje a že je potřeba se jim zabývat.
12: Protože on přímo řekl, že čelíme válce. Čelíme hybridní válce, řekl.
13: No, řekl hybridní válce. To se možná dostáváme k tomu, co si vlastně všichni představujeme pod tím termínem hybridní a nakolik je to skutečně jako dobře vydefinovaný pojem a jestli to pro někoho spíše jenom nějakým způsobem nenabízí možnost snížit tu intenzitu té pociťované hrozby, anebo naopak pro někoho předstíkat, že ta hrozba je větší, než co skutečně. I to je možnost.
12: No tak těch rovin je několik. Ta první, a tu asi rychle přejdeme, je to politický krok říct, že to je hybridní válka a ne
13: asi
12: válka?
13: Ano. Jo.
12: Že naschvál zvolíte takové slovo, abyste zmírnili obavu možná, protože to působí tak jako jemněji?
13: Podle mě, když řeknete válka, tak tím v zásadě indikujete, že buď to jsme v té válce, nebo se minimálně k ní blížíme, která bude mít nějaký ten kinetický charakter, že prostě někde začnou jezdit tanky, drony ve velké množství, někdo se nám pokusí sebrat území, nenutně nám, ale třeba našemu spojenci. U toho hybridní, tam se samozřejmě nabízí možnost říct jsme ve válce, tím vlastně učiním zadost těm, kteří se Ruska bojí, ale když tam dám to hybridní, tak vlastně zároveň říkám, tak ta vlastně naše reakce nemusí být tak velká a zároveň to té vládě pravděpodobně umožňuje říkat na jednu stranu tuto věc a říkat, my to bereme vážně a zároveň říkat, my ale nad ty 2% do obrany moc víc dávat nechceme, protože to myslím, že si každý uvědomuje, že to je do nějaké míry v rozporu.

0: té vlajky nebo ne namalovány na tom pancíři, nevidím vůbec nic hybridního. Nerozumím tomu, proč to někdo nazývá jako hybridní. To, že by si příklad česká mechanizovaná brigáda opět zamalovala vlajky a omylem zaútočila, já dám příklad na Polsko, to by se samozřejmě nestalo, berme to jako příklad, opět nevidím, co je na tom hybridní. Protože tam vlastně i ta atribuce je strašně snadná. Jinou otázkou je, když ty útoky jsou výrazně nižšího řádu, to znamená ne 50 raket na jedno polské letiště, ale třeba jeden dron do té oblasti. Jestli tam skutečně lze mluvit o té nejasné atribuci a tady skutečně asi jde, ale zároveň tady ta intenzita toho útoku je opravdu jako poměrně malá a ty škody, které napáchá, budou obvykle relativně malé. Byť máme výjimky, jako třeba Vrbětice. Jo, to je pravda. Ale takže ta otázka s tou atribucí ano, ale jenom upozorním, že u té atribuce, to je z toho, jestli jsme schopni to připsat tomu či onomu. To vůbec nezáleží na tom, jestli na který říká, já to udělal, já to neudělal. Když mě tu zastřelíte a budete tvrdit, já jsem to neudělal,
1: já stejně vám
0: nikdo vám stejně jako neuvěří, jo. Ale umím si představit to v některých případech, kde je skutečně ta intenzita malá, ale pak je otázkou, jestli to je skutečně tak zásadně a jestli nejde použít tradiční pojem sabotáž. Sabotáž sponzorovaná Ruskem, řízená Ruskem. To, co se dělo třeba i ve studené válce, kdy Rusko spoléhalo na nějaké třeba teroristické skupiny v západní Evropě, více či méně jim pomáhlo, tehdy tedy ještě jako Sovětský svaz, a ono říkalo, my jsme to neudělali, udělali to tito lidé.
1: Ale vy jste připomněl ten rok 2014 a anexi Krymu, neoznačení vojáci, kteří prostě zabrali si poloostrov pro sebe a další oblasti na jihovýchodě Ukrajiny.
2: Ruské jednotky už de facto kontrolují celý Krymský poloostrov. Russian helicopters fly over
1: Sebastopol Bay. K tomu se ale tehdy přičlenily i další věci. Hlasitá propaganda o domnělém fašismu, matoucí dezinformace o tom, co se skutečně děje, do toho demonstrace ve velkých východoukrajinských městech, které ale byly sponzorované právě Ruskem, protože tam byly Rusové dovezení z Ruska, aby demonstrovali, a na oko se o tom psalo podle ruského narrativu. Tyhle ty věci, které se k tomu jako přičlenují, ty nedělají z války ten pojem hybridní válka? Nepředstavují pro nás vlastně možnost pochopit, co se děje?
0: Opět, já to tak vlastně nevidím, jo, já si myslím, že ta užitečnost toho konceptu je tam strašně malá, protože tohle to dělali vlastně skoro vždycky všechny válčící strany. Když Němci chtěli Sudety, tak také tvrdili, jak Češi ubližují Němcům. A samozřejmě, že z části vycházeli z něčeho, co byla aspoň do nějaké míry pravda. My jsme se k Němcům nechovali úplně super hezky, ale rozhodně ne tak zle, jak to tvrdili Němci. To znamená, ty Němci šířili nějakou svou propagandu, která, jak říkám, využívala něčeho, co se z části zakládalo na pravdě, no a z 80% to byly fabulace. Stejně tak Němci používali svoje agenty třeba Abwehru k rozmíchávání nepokojů, k vyzbrojování různých bojůvek, které přecházely hranici. To všechno známe. V tomhle tomu minimálně to není nic nového. A já si kladu, tady si musíme položit tu otázku, jestli to pojmenování těchto aktivit jako hybridních nějakým způsobem přispěje k tomu, že budeme jako efektivněji schopni řešit ty problémy. A ten největší problém s tím pojmem hybrid je vlastně dvojí. První problém je, že ono to mnohdy vypadá tak, a na to upozorňuje velmi dobře kolega Bahenský, a to já tady jenom musím říct, kolega Bahenský byl mým diplomantem.
1: Vojenský analytik.
0: Je fér říci, že prostě my asi nějakou základní názorovou schodu mít budeme. A on správně poznamenává, ten koncept hybridní války, hrozby, tak je hodně jakoby postavené na tom, co dělá Rusko. Že to není tak, že bychom měli deduktivní koncept a pak jsme se koukali, jestli do toho ty ruské akce patří. Ale ono bohužel tak, jak se ten koncept začal používat po roce 2014, tak to často bylo tak, že Rusko něco udělalo a my jsme tomu dali nálepku hybridní. Což samozřejmě vede k tomu, že ten koncept je takový postupně se rozšiřující, zahrnuje na konci úplně všechno a ta jako definiční přesnost tam do značné míry chybí. Druhý problém je ten, že v průběhu času se strašně mění to, co se vlastně pod tenhle ten pojem dostává. Kdysi Frank Hofmann to vystavil na základě do 2007, na základě toho, co se dělo v roce 2006 mezi Izraelem a Hizbaláhem. A on říká, ten Hizbalách je vlastně velmi specifický aktér. On tam má nějaké prvky, řekněme, konvenčního působení a nějaké prvky velmi nekonvenčního působení. On se v něčem chová jako státní aktér, v něčem ne. A on to říkal na více rovinách a zároveň zdůrazňoval, hele, on je tam nějaké prolínání konvenční a nekonvenční bojové činnosti. pauza, nebo ne, ani ne pauza, ale skočíme o pár let dál. Pak přišel ten rok 2014 a začali jsme říkat,

0: to, co dělá Rusko, je vlastně hybridní.
1: No já se na to ptám i kvůli tomu rozsahu, protože přece jenom, když teďka třeba poslouchám to, jak o tom mluví pan ministr vnitra Metnar, tak ten přeci říká, že to není jenom o těch útocích, a vy jste to sám zmínil, o těch útocích v tom reálném světě, ale i v tom kyberprostoru. To jsou ty kybernetické útoky, to jsou ty dezinformační operace, různé sabotáže, a to je celá škála možných potenciálních hrozeb. Tak na tom rozsahu přeci, ale vidíme nějaký rozdíl oproti tomu, co tady bylo v minulosti, ne?
0: To znamená, že to hybridní označuje vlastně jako moderní.
1: No jiné. A širší.
0: A širší. Tak jako širší je spousta věcí.
1: A matoucí a mlhavé možná, tekuté.
0: Já nevím, v čem je to vlastně matoucí, upřímně. To je ten asi největší problém, že u spousty z těch aktivit jako příliš matoucí nejsou. Oni samozřejmě umožňují nějakým způsobem zase si hrát s tou atribucí, s tím, jestli to způsobilo Rusko nebo ne. To je jako bezesporu pravda. To jsou ty útoky, řekněme, té nižší intenzity. Ale to, co je pro mě jako podstatné, ta široká, řekněme, škála prostředků, tak je něco, co se dělo i v minulosti. Ano, máte pravdu, že kdybychom se bavili o některých typech informačních operací, které typicky využívají sociální sítě, to je nějaké novum. Teď je ale samozřejmě velká otázka, jestli ta škála těch prostředků je skutečně provázaná. Do jaké míry skutečně platí, že Rusové nebo kdokoliv jiný je schopen nějakým způsobem koordinovat třeba sabotáže na jedné straně a na druhé straně nějaké třeba informační prostředí. Nebo jestli je to prostě jenom jejich působení v různých vrstvách plus minus ve stejném čase na podobného protivníka s nějakým velmi obecně podobným záměrem poškodit prostě toho protivníka. Ale žádná vlastně velká koordinace tam není. Jo, protože i prostě před 20, před 30, před 50 lety vidíme, že Sověti produkovali nějakou propagandu, tu lepší, tu horší, produkovali nějakou, řekněme, podporu těm teroristickým, levicovým teroristickým skupinám v Evropě. Produkovali samozřejmě i nějaký vojenský tlak na té konvenční oblasti a tak dále. Takže v tomhletom já vlastně jako asi chápu, proč se to začalo používat, a když už se to začalo používat ten termín, tak já nejsem z těch, kteří by říkali ne a už to nesmíme nikdy použít. Já bych ale varoval spíše před tím, že bych řekl, já tam úplně to novum nevidím. Minimálně ne v tom, že bych si byl jistý tím, že tam je nějaká jako úzká koordinace, tak jak se to chápe třeba ve vojenství, když mluvíme o koordinaci dělostřelecké palby a třeba manévru silami. A zároveň bych jako upozornil fakt, jako i v minulosti ta škála byla velmi široká. Ano, dnes je širší, souhlas.
1: Kdybyste byl na místě pana premiéra, tak vy byste řekl, prostě čelíme ruské válce.
0: To bych neřekl. Protože válka to ještě není tak, jak ji většinou chápeme. Čelíme ruským aktivitám, které jsou nepřátelské vůči nám. To je něco, co podle mě naprosto sedí.
1: Je to ta ruská agrese, to vlivové působení.
0: Může být například. A můžou to být i ty sabotáže. Typicky to vlivové působení je za mě možná jako nejproblematičtější, protože tam se nejhůř dokazuje, zejména když jsou tu nějací lidé, kteří jsou ochotní, řekněme, názorově argumentovat ve prospěch toho, co dělá Rusko, co je ještě ruským působením a co je vlastně autentickým postojem té, řekněme, části domácí populace. Protože jsme v demokracii, máme svobodu slova, to znamená, my nemůžeme zas tak jako lehce říkat, že kdokoliv, kdo se v něčem shoduje s Ruskem, tak je a priori ruský agent nebo dokonce i nepřítel. To by bylo jako velmi, velmi nebezpečné z cestí, na které bych se asi nechtěl vydat. Ale pokud se bavíme o těch sabotážích, kybernetických útocích a podobně, tak to jsou nějaké jakoby nepřátelské akty. Teď je otázkou, jestli se dostaneme za hranu skutečně nějakého významnějšího ozbrojeného útoku. Kde potom bych řekl, ano, jsme ve válce.
1: Já vám dám konkrétní jenom příklad k tomu vlivovému působení a zeptám se na to, jestli to spadá do toho vlivového působení, tak jak o tom vy mluvíte. Seznam zprávy upozornili na konferenci v Praze, které se zúčastnil sankcionovaný spolupracovník Vladimíra Putina Fjodor Lukjanov a šířil přes Telemost ruskou propagandu. Na akci byli mimo jiné místopředseda výboru pro obranu Jindřich Reichl, zvolený za SPD, který kandiduje v nadcházejících volbách, i expert SPD na bezpečnost Martin Pecina.
0: Jako tohle mi přijde, ono to má dvě roviny. Ta jedna rovina je, že bez pochyby tohleto nějaká forma vlivového působení je. A myslím, že jako není o čem diskutovat. Druhá rovina je, řekněme, ptát se po soudnosti těch lidí, kteří se něčeho takového účastní. Protože já asi pochopím, že někdo může mít třeba na válku na Ukrajině jiný názor. Opět jsme v demokracii. To, co je poněkud jako zvláštní, když se účastním konference s takovými to lidmi, kteří jako rozhodně nejsou přátelští vůči České republice. Ale to je prostě druhá rovina. Ale na vaši otázku, je toto příklad vlivového působení? Určitě je. Teď je samozřejmě otázkou, jak významné je. Tady jsou asi věci, kterých bych se bál třeba o trochu více, které mohou dlouhodobě hrát nějakou větší roli. Protože tohle je v jistém ohledu tak vlastně velká akce, akce, která je i na konci pokryta novináři, že my se vlastně o tom dozvíme a neunikne to naší
1: no
0: pozornosti.
1: A o jakých věcech vy
0: zde, jako
1: mluvíte,
0: v jistém ohledu
1: se
0: potenciálně, v nějakém dlouhodobějším horizontu, si jeden dokáže představit, že působení třeba přes sociální sítě, přes různé účty, kde je mnohem těžší vlastně jako atribuce než tady. Tady není moc co řešit v případě téhleté konference. Tak tam skutečně se tomu nepříteli v nějakém okamžiku může podařit začít měnit názor té naší populace. A teď je otázkou, je to vlastně něco, proti čemu jde reálně vůbec bojovat, jinak než třeba tím, že i my působíme v tom prostředí. Protože zase, jako my pokud nemáme dobré nástroje, jak odhalit, který třeba účet je vysloveně spravován z Ruska nebo něco takového, velmi těžko se to bude nějakým způsobem zakazovat nebo hlídat. Pokud se týká působení našich vlastních občanů, tak pokud my jim nedokážeme, že od někoho vzali peníze a jsou tak říkajíc v žoldu Moskvy, tak opět, jak je chceme omezovat na jejich svobodném vyjádření.
1: Co si má teda veřejnost vzít z toho prohlášení pana premiéra?
0: Pokud bych já si to měl nějak interpretovat, tak já bych řekl, a to je vlastně docela pozitivní, že i premiér si uvědomuje, že tu bezpečnostní rizika jsou a že jsou prostě spojená s Ruskem. A jestli tomu říkáme na konci hybridní hrozba, šedá zóna nebo působení těsně pod prahem války, nebo významné, řekněme, bezpečnostní soupeření, to je na konci vlastně jedno. Byť ty pojmy můžou mlžit, nebo naopak můžou zpřesňovat. Ale asi všichni chápeme, o čem se tu bavíme. A řekněme, že ani česká vláda v tomto není jako v rozporu, nebo že by to nějak popírala. Druhá rovina je, znamená to, že zítra bude válka s Ruskem? Asi ne. Rusové pořád mají problémy na Ukrajině, to je jasné. Co je ale jiná věc, my se musíme ptát, a tady chcete-li klidně použijeme ten pojem hybridní. Jestli ten komplex těch jako dílčích hybridních hrozeb, byť já bych preferoval je označovat těmi jako velmi specifickými jmény, aby bylo jasné, o co jde, tak jestli prostě nedosahují té úrovně, která nám říká, hele, Rusko tohle to nedělá jako nějakou dílčí provokaci nebo nějaká náhoda, ale jestli to není součást dlouhodobější strategie, která je konfrontační a která ukazuje, že Rusko přemýšlí, že by za určitých okolností bylo ochotno přistoupit i k tomu, co je skutečně podstatné. To jest ne hybridní kampaň, ale otevřená kampaň proti nějakému členovi NATO. Ale to je něco, co je v tenhle ten okamžik spíše možnost než jistota. Ale je to něco, o čem bychom měli přemýšlet, neměli bychom to brát, jako že se to na 100% stane, ale není to ani něco, co by bylo zcela vyloučené.
1: No, tak je to už ale několikátý signál, že se to děje, že se to že se to může přelít do něčeho vážnějšího.
0: Přesně tak. A to je něco, co bychom jako neměli podceňovat. A já bych měl dodat jednu věc. Já se občas trochu bojím, že při použití toho slova hybridní se vlastně ta váha přenáší právě na ten pojem hybridní. Ale já bych vlastně argumentoval, ta hybridní kampaň, pokud už použiju tenhle ten termín, tak má smysl a strategický význam, pokud se tu nejedná fakt jako o velmi dílčí věci. Jenom do té míry, do jaké mi připraví půdu právě pro ten konvenční atak. Protože tam se rozhoduje o těch věcech. Jo? My zatím nejsme v situaci, že by se někomu podařilo pomocí třeba vlivových operací, sabotáží a tak dále, rozložit nepřátelskou společnost nebo tu protistojící společnost do té míry, že by tam ten stát, jako je třeba Rusko nebo kdokoliv jiný, dosáhl svých cílů, tak říkajíc, bez jediného výstřelu. I Ukrajina, která měla obrovské problémy, bylo tam to společenské štěpení a Rusové tam v roce 2014 měli vlastně obrovský vliv i skrze média a podobně, mnohem větší, než měli o 10 let později. No tak vlastně Rusové neuspěli s tou hybridní kampaní. Na konci tam prostě museli přijet ruské tanky. A to je podle mě vlastně ta zásadní jako lekce. A jak říkám, jestli se něčeho bojím, že možná my někdy máme tendenci si představovat, že to hybridní bude to jádro toho působení. Ono je, ano, dokud, a pokud teda to hybridní chápeme jako něco, co leží pod hranicí války.
1: Dokud nepřijedou ty tanky.
0: Dokud nepřijedou tanky, dokud Rusové nebo kdokoliv jiný nebude mít sílu na to, aby provedl ten konvenční atak.
1: Dobrá. Tak jo, tak moc díky za všechna ta vysvětlení.
0: Díky.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Jan Kofroň z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, jinak také spoluautor podcastu 1035 o armádě a bezpečnosti. Ptal jsem se ho na slova premiéra Babiše o hybridní válce Ruska, tedy co si pod tím mám představit a co to pro nás znamená. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Marek Sedláček a zpravodajský souhrn.
1: Dálniční známky v lednu nejspíš nezdraží, poslanci schválili zmrazení cen. Kyjev a Moskva mají podle Američanů zájem o energetické a obilné příměří. České tenistky se připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové a bude oblačno až zataženo, občas s deštěm a přeháňkami, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Řidiči v Česku příští rok zřejmě zaplatí za dálniční známky stejnou cenu jako letos. Poslanci schválili novelu, která ruší pravidelnou valorizaci. Kritizuje to opozice.
3: Část peněz z dálničních známek bude podle opozice chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by šlo o zhruba 500 miliard korun. Na dostavbu dálnic by tak podle poslankyně Pirátů Wendly Svobodové přispívali ze státního rozpočtu i ti, kteří dálnice nevyužívají.
4: Na třeba i zvyšující se počet kilometrů dálnic, tak budou přispívat všichni. Takže i třeba nějaká vaše babička, která vůbec dálnice nevyužívá.
3: Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD se ceny známek můžou změnit.
5: Každá vláda, každý minister dopravy bude mít možnost přistoupit ke zvýšení cen dálničních známek, pokud si vyhodnotí tento krok jako žádoucí.
3: Sněmovna podpořila taky změnu v platnosti jednodenních dálničních známek. Místo do půlnoci by od nového roku platili 24 hodin od zakoupení. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Ukrajina a Rusko mají podle Američanů údajně zájem o omezené příměří v oblasti energetiky a obilí, řekl to ministr zahraničí Marco Rubio po schůzce se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Sešli se v New Yorku na okraji rozpravy valného shromáždění OSN s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. V úterý jednal prezident Donald Trump. Z energetického příměří by podle Rubia profitovali všichni.
6: Je to něco, do čeho stojí za to investovat, aby se to uskutečnilo. Myslím, že by to bylo výhodné pro svět i pro obě země. Takže je to něco, čeho můžeme pomoct dosáhnout dohodou. Zkusíme to a myslím, že jsme připraveni hrát pozitivní roli, pokud můžeme.
1: Lavrov po setkání s Rubiem podle agentury Reuters řekl, že je potřeba s USA co nejdřív obnovit bilaterální vztahy a že se ruská delegace s americkou dohodla na dalších jednáních. Tématem schůzky podle něj byla nejen Ukrajina, ale taky situace na Blízkém východě. Do kin se dnes po 7 letech vrací Avengers Endgame, tedy nejúspěšnější komiksový film všech dob. Snímek v roce 2019 uzavřel důležitou kapitolu filmového vesmíru studia Marvel a celosvětově utržel skoro 60 miliard korun. Aktuální promítání nabízí několik minut záběrů navíc a jeho cílem je taky naladit diváky na chystané pokračování série Avengers s podtitulem Doomsday.
2: Sport.
1: České tenistky se připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové. V pátek budou v čínském Shenzhenu bojovat o postup se Španělkami, které porazily v reprezentaci Kazachstánu 2-1 na zápasy. Česká kapitánka Barbora Strýcová věří, že fanoušci, kteří byli v hale při postupu přes Velkou Británii, zůstanou v Číně i na duel proti Španělkám.
7: Hodně jich přehodilo, což jako je neuvěřitelný. Jsou prostě neuvěřitelný, jako jak jezdí po celém světě za náma. Jako, a holky se toho váží, já si toho strašně vážím, oni jsou fakt jako a je to fakt pomoc.
1: A semifinálový souboj českých tenisek se Španělkami odvysílá v pátek Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na dálnici D1 u Velkého Meziříčí a taky u Brna. Na dálnici D1 z Brna do Prahy u Velkého Meziříčí stojí dodávka kilometr 146,5 vpravo.
9: 146,5, tady přesně hned za sjezdem Třebíč Velbelmec, tak stojí v odstavném pruhu.
8: Na dálnici D1 u Brna na exitu 203 se objíždí odstavené osobní auto. Stojí na nájezdu z Brna směr Ostrava, místo je dobře označené silničářskou šipkou. Silnice 16 z Slaného do Velvar je už několik dnů neprůjezdná. Uzavírka po víkendové nehodě cisterny s únikem nafty, taky benzínu, je mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Pokračují tam sanační práce. Uzavírka se objíždí po souběžné staré silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia, na horách kolem 8. To byly zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Přeji příjemnou noc, nebo teď už spíš možná časné ráno. Ladíte noční radiožurnál necelých 6 minut po 4. hodině. Doufám, že v naší společnosti se vám dobře probouzí. A další reportáž nás zavede do divadla. Romeo a Julie, nově nejen na jevišti, ale i v podzemí Pražského národního divadla. Hluboko pod slavnou Hynajzovou oponou učí nové motory, které vedení právě takto pojmenovalo. Zlatá kaplička představila modernizaci energetiky za víc než 300 milionů korun. Co se skrývá pět pater pod jevištěm a jak dokáže divadlo ochladit voda z Vltavy? To se dozvíte za okamžik.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: zemí.
1: Industriální prostor, kilometry trubek a chlad. To není obrázek, který se vám běžně vybaví při pohledu na Zlatou kapličku. Přesně tak to ale vypadá 5 pater pod jevištěm. V technologickém tunelu včera vedení Pražského národního divadla slavnostně pokřtilo kogenerační jednotky Romeo a Julie, díky kterým si instituce zvládne sama vyrábět teplo i elektrickou energii.
2: Oni se budou střídat v zásadě rovnoměrně, takže nedá se říct, že Romeo je hlavní a Julie je vedlejší nebo naopak. Tady jsme genderově vyvážení.
3: Ředitel technicko-provozní správy Národního divadla Václav Pelouch pozoruje 2 nové modré kogenerační jednotky. Jméno zamilovaného páru ze znepřátelených rodin si instituce podle jeho šéfa Jana Buriana nevybrala náhodou.
4: České divadlo se vždy pyšnilo tím, že umí překládat Shakespearea a tady v té historické budově, kde vlastně jsme teď se tady pořádali i v minulosti velké cykly provádění Shakespearea. My jsme třeba včera předevčírem hráli Hamleta a měli jsme zase plno.
3: Nové energetické zázemí 5 pater pod historickou budovou nahradilo diesel agregát z roku 1978, vysvětluje Václav Pelouch.
2: To je technologie, která vyrábí teplo tím, že spaluje plyn a zároveň vyrábí elektrickou energii. A druhá funkce toho je nikoli v neposlední řadě, to funguje jako zdroj, náhradní nebo nouzový zdroj elektrické energie. Funguje to jako záloha, kdyby byly přestaly dodávky mimo Národní divadlo.
3: O pohodlí posluchačů se zjednodušeně řečeno stará i samotná Vltava. Součástí proměny je i nové tepelné čerpadlo.
2: Vltava funguje na bázi tepelných čerpadel, to znamená změny teplot, tak pomocí jí můžeme chladit i topit, zejména v přechodovém období, to znamená to období stahnul to na roční období jaro a podzim, kdy se ještě nevyplatí startovat jiné zdroje tepla.
3: Projekt dotovaný Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem kultury podle ředitele Národního divadla Buriana nemá v zahraničí obdoby.
4: Doufáme si říct, že jsme jeden z lídrů tohohle procesu nejenom v České republice, ale i v rámci Evropské unie.
3: Národní divadlo by tak mělo během prvních 5 let ušetřit

0: Lady Gaga a Bruno Mars s písní Die with a Smile s vámi byli v nočním radiožurnálu a teď jdeme za sportem. V rámci tradiční akce Pojď hrát hokej se dvakrát do roka po celém Česku koná takzvaný týden hokeje. Děti na vybraných stadionech dostanou výstroj, péči a také čas trenérů a mohou si poprvé vyzkoušet, jaké to je být hokejistou. Například v Prostějově se děti nemohly dočkat, až poprvé vyjedou na led.
1: Hlavní trenér přípravky Tomáš Tábor mi řekne, jak se takovýhle nábor pro ty úplně nejmenší děti, které třeba stojí poprvé, po druhé na ledě, vůbec připravuje.
2: Je to hlavně pro ty děti, aby je to bavilo, aby získali tu lásku k tomu zimáku, aby jsme zaujali, aby dávali zároveň pozor, aby z každé trénink byly u nich ta emoce, radost a vychutnali si to. Aby odešli odsaď ze zimáku s radostí, s láskou k tomu sportu a zároveň, aby se k nám vraceli a přišli na další tréninky, přípravky, které máme celý rok.
3: A počkej, nikam mi neodjíždějí, Kyblík si vem, kdo ho nemá. Teď něco s těma kyblíkama zkusíme, jo?
4: Ty kyblí, jak jsme měli. Šlo mi to.
5: My jsme se chytali a to mě bavilo nejvíc.
6: Už je trošku umím, ale zase jsem nebyla dlouho na bruslích, takže zase padám.
1: Rodiče Zbyněk a Gabriela si sebou vzali čtyřletého synka Jiříka. Jak se vám to odsud ze střídačky sleduje? Jste nervózní trošku?
7: Ne, my jsme rádi, že se ho ujal tady pan trenér, má s ním svatou trpělivost. Malý je na tom poprvé, tak se víc válí, než jezdí, ale už se to zlepšuje. A hlavně malý ho to baví.
8: Tak protože malý je hodně aktivní, potřebovali jsme nějaký sport, zkoušeli jsme fotbal a toho nebavilo. Když jsme říkali hokej, tak se chluku díval v televizi a nadchl se proto, tak to chtěl zkusit, no, tak jsme tady. Vypadá, že je nadšený.
1: No a na úplně opačném konci hřiště už se prohání starší děti, které už evidentně bruslit umí a umí hrát, protože celou dobu hrají na třetinu hřiště hokej a jsou mezi nimi dvě velmi šikovné holčičky, Tereska a Gabriela.
9: Hokej mě jako hodně baví, ani nevím, proč jsem ho vybrala, ale jako je to dobrý sport.
10: Je to lepší než fotbal, protože aspoň tady máš celou výstroj a když spadneš, tak tě nic nebolí. Ve fotbale, když spadneš, tak třeba zlomíš nohu a tak.
1: No, protože drtivá většina dětí opouštěla led s úsměvem na tváři, tak je docela pravděpodobné, že se někdy ještě sem na zimní stadion do Prostějova vrátí. A to by měl být přesně základní účel podobných náborů. Z Prostějova Adam Kodéta, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 16:30. Jana Utendorfská má krátké zprávy.
2: Taxikáři budou možná nově muset skládat zkoušku z češtiny a místopisu, schválila to sněmovna. Podle poslanců ANO bezpečnost jízd s taxislužbou klesla, třeba proto, že někteří cizinci neznají české dopravní předpisy. Kromě vládních poslanců návrh podpořili i opoziční piráti. Ostatní opoziční poslanci jsou proti, bojí se například zdražení taxislužeb. Rada míru amerického prezidenta Donalda Trumpa představila plán pro obnovu válkou zničeného pásma Gazy přepočtu za 52 miliard korun. Zahrnuje desítky programů obnovy infrastruktury a ekonomiky. Budoucnost plánu je ale nejistá, protože Izrael a palestinské teroristické hnutí Hamas se stále neshodují na podmínkách příměří. Česká televize nemusí bývalému řediteli Janu Součkovi vyplatit další peníze. Rozhodl o tom pravomocně odvolací soud. Souček chtěl od televize doplatit manažerský bonus za rok 2024. Tehdy mu totiž rada České televize přiznala jen desetinu maximální částky. Chtěl doplatit další 1 300 000 korun. Podle soudu ale Souček na peníze nemá nárok. A americká zpěvačka a vizuální umělkyně Melanie Martinez vystoupí v pražské O2 aréně. Jedna z nejvýraznějších postav současného alternativního popu představí fanouškům nové album Hades, které vydala letos v březnu. Zpěvačka se proslavila tvorbou, která propojuje hudbu, vizuální umění, speciální efekty a film.
3: Sport.
2: Čeští florbaloví šampioni z Mladé Boleslavy nezvládli úvodní utkání čtvrtfinále poháru mistrů. Na hřišti více ze švýcarského poháru Turgo prohráli 4-6. Další český klub Tatran Střešovice doma zvítězil nad Rychenbergem Winterthur 5-4. Odveta čeká oba tuzemské týmy příští týden.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená silnice u Krnova a omezení na dálnici D1 na Vysočině a u Brna. Silnice 57 na výjezdu z Krnova do Opavy neprůjezdná. U průmyslové zóny Červený dvůr se srazila dvě nákladní auta a dodávka. Na místě jsou záchranáři, možné objízdné trasy vedou kolem průmyslové zóny nebo přes Lárišov a Úvalno. Na dálnici D1 se objíždí odstavená vozidla. Z Brna do Prahy u Velkého Meziříčí stojí dodávka kilometr 146,5 vpravo. Na D1 u Brna na exitu 203 pak stojí osobní auto na nájezdu z Brna směr Ostrava vpravo. Na obou místech blikají silničářské šipky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo nejdřív v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku, občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky i oblačnost ubývat. Teploty dnes vystoupí na 13 až 17 stupňů, na horách bude kolem 8. Tolik zprávy. Posloucháte stále ještě noční radiožurnál s Adamem Cardou.
1: Je to tak, společnost vám dělá noční vysílání radiožurnálu 4:30 a pokud se chystáte v nejbližší době pořídit do rodiny ojetý vůz a máte omezený rozpočet, asi sáhnete po autu s vyšším nájezdem. Pak ale zvažte, jestli nevzít elektromobil na místo benzinového motoru. Studie z Velké Británie totiž ukázala, že elektromotory s vysokým nájezdem jsou spolehlivější než benzínová varianta. Víc najdete v článku na irozhlas.cz v rubrice Životní styl. Tak tam nahlédněte, ať víte víc. A dál David Stypka z písní Rycho.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Bývalý trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek promluvil o svém odchodu od národního týmu. Radiožurnálu Sport prozradil, že se cítil nechtěný. Otevřel ale také citlivé téma obsazení postu kapitána reprezentačního týmu, o který přišel Tomáš Souček. Celý rozhovor najdete na webu irozhlas.cz a kdo by podle bývalého kouče Ivana Haška měl být českým kapitánem, tak to si poslechněte v nočním radiožurnálu za pár minut.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Hodiny ukazují 14 minut před pátou a to znamená, že noční radiožurnál pomalu končí. Za chvíli tu s vámi bude ranní vysílání a Petr Král. Teď jsem ale slíbil ještě sportovní rozhovor na závěr nočního vysílání, tak pojďme na něj. Tomáš Souček byl správným kapitánem fotbalové reprezentace, říká bývalý kouč národního týmu Ivan Hašek. Souček přišel o kapitánskou pásku krátce po Haškově odvolání od národního týmu. I o tom bývalý reprezentační trenér Ivan Hašek mluvil v rozhovoru pro radiožurnál Sport.
1: Tak já musím říct, že Tomáš Souček je pětinásobný nejlepší fotbalista v Česku. Není to úplně přirozený lídr, že by to z něj čišelo, ale je to kluk, který pro tým by udělal úplně všechno. Takže pro mě to byl kapitán na správném místě, kluk, který by se pro tým a pro Českou republiku rozkrájel.
2: Říká bývalý trenér reprezentace Ivan Hašek. Právě pod jeho vedením byl kapitánem národního týmu záložník West Hamu Tomáš Souček. Jenže po Haškově odvolání přišla změna. Po vítězném zápase v Olomouci nad Gibraltarem v kvalifikaci mistrovství světa se tým rozhodl nepoděkovat nejaktivnější části fanoušků a před kotel tehdy zamířili právě jen kapitán Souček společně s Vladimírem Coufalem.
3: Ale my se bavíme o jednotě a ta jednota dneska nebyla a proto my tady nejsme dneska. My jsme zatleskali tamhle těm divákům, který nám fandili 90 minut.
1: Myslím si, že je normální, že hráči, kteří jdou poděkovat po zápase jediný dva, tak to pak nejvíc odnesli v médiích a ten tlak na ně byl vytvářený a ty jediný dva, Coufal a Souček,

0: Čili po tom zápase s těma hráčema si promluvit, ostatní odešli, byli za to zbavení kapitánský pásky, pro mě absolutně nepochopitelný krok.
1: Vysvětluje Ivan Hašek, po Tomáši Součkovi se stal kapitánem Ladislav Krejčí, který nastupoval už za Haškovy éry. Hašek o něm věděl, ale správný čas pro změnu kapitána během svého působení nenašel.
0: Ladislav Krejčí určitě je taky kapitán budoucí, pro mě to byl budoucí nástupce Tomáše Součka, ale bylo takový znásilnění tady to. Já jsem necítil nějaký pnutí, když jsem byl na Jako, já si nemyslím, že jsme měli pnutí v tom, jestli Tomáš Souček kapitán nebo ne.
1: Říká Ivan Hašek, samotný Tomáš Souček si po nepovedeném mistrovství světa vzal čas na rozmyšlenou v otázce, jestli bude v reprezentaci pokračovat. V aktuální nominaci Santiho Denny Souček není kvůli zranění. Podle Haška, ale ještě záložníka West Hamu v národním dresu uvidíme.
0: Tak Tomáš je takový srdce, že prostě pokračovat bude a je to hráč, který by padnul za nároďák. Je to pro něj čest a hrdý je na to a bude bojovat, dokud bude moc a dokud bude nominovaný, tak si myslím, že jezdit bude.
1: Myslí si Ivan Hašek. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport se ale bývalý reprezentační kouč rozpovídal o několika dalších tématech. Třeba o tom, že se Hašek cítil nechtěný po nástupu nového vedení asociace. Už teď najdete kompletní povídání s Ivanem Haškem na webu iRozhlas.cz. Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Dobré ráno v 5 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
1: Sněmovna projedná zmrazení platů politiků. Ruská armáda v noci znovu útočila na Kyjev. Karel Sedláček vyhrál jako první český šipkař hodnocený turnaj mezi profesionály. A bude oblačno až zataženo s přeháňkami, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci se dnes začnou zabývat zmrazením svých platů. Koalice ANO, SPD a motoristů sobě navrhuje, aby se ústavním činitelům příjmy nezvyšovaly 5 let. Opozice návrh považuje za populistický. Upozorňuje, že pokud se teď platy zmrazí, za 5 let se zvýší skokově. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD s kritikou nesouhlasí.
3: To ukazuje na pokrytectví opozice, že oni jsou proti zamrazení platů politiků od příštího roku a zároveň říkají, že máme šetřit v rozpočtu. My chceme šetřit a myslím, že politici by měli šetřit od sebe začít.
1: Krajský soud v Praze dnes začne řešit spor mezi společností Seznam.cz a premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Firma, která provozuje třeba zpravodajské servery Novinky.cz nebo Seznam zprávy, tvrdí, že na ně Babiš dlouhodobě útočí a šíří o ní nepravdivé informace. Premiér vinu popírá a na svých výrocích trvá. Babiš říká, že o něm dlouhodobě lžou a manipulují s fakty. Tvrdí také, že se Seznam vyhýbá placení daní v Česku. To firma odmítá. Její mluvčí Aneta Kapucianová už v minulosti řekla, že Seznam chce od Babiše omluvu. Ministerstvo financí varuje influencery před propagací nelegálního hazardu. Dopouštějí se ho i v případě, že hrají na nelicencované online kasínu a přitom se natáčejí na sociální sítě, kde sdílejí taky odkazy k registraci. Podle mluvčí rezortu Gabriely Krušinové jim za to hrozí pokuty.
4: Ministerstvo financí apeluje na všechny influencery a tvůrce obsahu, aby byli při přijímání spolupráci obezřetní. Propagace nelegálních hazardních her není jen další výnosná spolupráce, ale je to porušení zákona, které pro ně může mít vážné následky. Influencerům hrozí pokuty v řádech milionů korun a zablokování účtu na sociálních sítích.
1: Po ruském nočním útoku na ukrajinské hlavní město Kyjev zemřeli 2 lidé, dalších nejméně 6 je zraněných, informoval o tom starosta města Vitalij Kličko. Podle něj ukrajinská metropole čelila balistickým raketám. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociální síť Telegram napsal, že tlak na agresora není dostatečný a vyzval spojence k dodávce dalších protiraketových systémů. Ruská armáda vzdušné údery v uplynulých týdnech zasiluje. Opera Národního divadla a Státní opery dnes zahajuje sezonu muzikálovým thrillerem Sweeney Todd režiséra Martina Čicváka. Vypráví o londýnském lazebníkovi, který se po letech nespravedlivého věznění vrací pod novým jménem, aby se pomstil. V inscenaci vystupuje i operní zpěvák Adam Plechetka a dirigentkou je Anna Pozidis.
5: Využívá ty různý rytmický prostě jako strukturky, které jsou skvělý, ale opravdu jsou hodně jako netradiční. A pak samozřejmě právě to, aby jsme k tomu nepřistupovali k jako klasickému opernímu dílu, aby to opravdu mělo i z toho světa kousek a aby to bylo takový, já jsem říkala, jako odlehčený, trošičku, když budu říkat, s nadsázkou po 2 skleničkách červeného vína.
1: Sport. Česko má poprvé v historii vítěze hodnoceného šipkařského turnaje mezi profesionály. Karel Sedláček uspěl na 30. podniku Players Championship a získal svůj premiérový titul v organizaci PDC.
6: Karel Sedláček porazil ve finále v nizozemském Hertogenboschi Angličana Scotta Williamse 8-7 na legy. Díky zisku titulu se posunul na 53. místo světového žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. Vítězstvím na Players Championship 30 získal 15 000 liber, tedy více než 400 000 korun. Česká jednička má díky triumfu taky jistou účast na závěrečném turnaji série Players Championship Finals, tedy turnaji kategorie Major. František Kuna, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Neprůjezdný hlavní tah u Krnova a překážka na silnici 7 u Prahy. Silnice 57 je na výjezdu z Krnova do Opavy stále obousměrně neprůjezdná. U průmyslové zóny Červený dvůr se srazila 2 nákladní auta a dodávka. Blokují oba pruhy na místě záchranáři. Policie hlásí krátkou objízdnou trasu. Vede kolem průmyslové zóny. Na silnici 7 na výjezdu do Prahy z Chomutova stojí porouchané auto. U letiště na sjezdu na Evropskou ulici.
8: Nevím, jestli má auto poruchu nebo něco, ale ta prudká zatáčka je hrozně špatně vidět. trojúhelník tam sice má, ale ten prostě ten vidí bez poslední chvíli.
7: Silnice 16 ze Slaného do Belvár je od soboty neprůjezdná. U zavírků po nehodě cisterny s únikem benzínu a nafty stále prodlužují. Mezi odbočkami na Žižice a Luníkov pokračují sanační práce. Objíždí se po souběžné staré silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost, postupně se přidá občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty 13 až 17 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
9: Dobré ráno, ať už vaše cesty vedou po Česku kamkoliv, tak jsou lemovány usměvavými obličeji a povzbudivými hesly. Inu, blížící se volby jsou patrné všude, stejně tak se u některých tváří a hesel možná neubráníte sloganu Slibem nezarmoutíš. Abyste v tom měli jasněji, Radiožurnál přichystal předvolební vysílání.

0: S vámi Radiožurnál, čtvrtek 24. září, komunální volby se blíží, je to vidět všude. Žádné předvolební plakáty ani billboardy na městských pozemcích, ale někde přece jenom neuvidíte. Tohle pravidlo zavedli před volbami radní v Zábřehu na Šumpersku. Chtějí tak zabránit tomu, aby ulice byly přeplněny politickou reklamou.
1: Je před námi celkem 8 panelů.
2: Seřazené volební banery na náměstí Osvobození mi ukazuje lidovecký starosta František Jón, který kandiduje v podzimních volbách za uskupení Společně za Zábřeh.
1: Jsou vyhrazeny pro prezentaci kandidujících politických subjektů v komunálních volbách.
2: Zákaz umisťovat reklamní stojany a billboardy na městské pozemky schválili radní na svém srpnovém zasedání.
1: Souhlas všech radních byl jednohlasný, to znamená, že nikdo nebyl proti, a ani v zastupitelstvu, které jsme měli už poslední a na kterém někdy by samozřejmě mohli se probírat usnesení rady, tak se nikdo neohradil, nikdo se na tu téma nezeptal.
2: Pravidla se týkají všech kandidujících uskupení. Pokračuje opoziční zastupitel Petr Krmela, který kandiduje v říjnových volbách za hnutí ANO.
3: My používáme jiná média, v podstatě my jsme ty Ačka za celou dobu, co si pamatuju, nepoužili. Možná jednou jsme měli zábor plachty při krajských volbách, ale my ty Ačka v podstatě nepoužíváme, takže nám to až tak moc nevadí.
2: Podle Jona podobné plochy ve městě fungovaly už dříve.
1: Už kdysi v 90. letech bývalo zvykem, že ve městě Zábřeze takto byly vymezené plochy, ale jednalo se tehdy o kanalizační betonové potruby a to samozřejmě nepůsobilo nějak moc vzhledně.
2: Změny si všimli také obyvatelé Zábřehu, jako například pan Lukáš.
4: Určitě byly plakáty na plakátovacích takových těch stojanech nebo bubnech, nebo co to je, a tam teď nejsou, takže jich ubylo.
2: Nová pravidla hodnotí také paní Eva.
5: Já když přijdu z jedné ulice na druhou nebo z druhé části města na druhou, tak už nevím, co tam bylo, že? Takže na to porovnání a na to je to lepší, když je to v jednom místě.
2: Cílem pravidel je tak omezit vizuální smog v ulicích před nadcházejícími volbami. Ze Zábřehu Sabina Millerová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál ve čtvrt na šest. Až čtvrtina studentů vysokých škol má sklony k depresím, vyplývá to z loňského monitoringu Národního ústavu duševního zdraví. Toho se zúčastnilo 19 000 studentů. Pomoc můžou nabídnout univerzitní poradenská pracoviště, která fungují na všech veřejných vysokých školách. Vysoké ceny pohonných hmot dopadají také na městské společnosti, tak třeba zlínským technickým službám se kvůli nim zvyšují roční náklady o miliony korun. Dopravní společnosti Zlín Otrokovice za poslední rok nahradila téměř polovinu vozového parku novými elektrobusy a také trolejbusy na baterie.
1: Dnes nás čeká převážně velká oblačnost, také musíme počítat se srážkami. Nebe bude oblačné až zatažené, bude to ale přechodně velmi proměnlivá oblačnost. Od severozápadu v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku se bude vyskytovat občasný déšť anebo přehánky. Ojediněle nás může překvapit i bouřka. Později odpoledne a večer bude srážek a místy i oblačnosti ubývat. Teploty dnes docela nízké, pohybovat se budou mezi 13 a 17 stupni na horách v 1000 metrech nad mořem. Naměříte kolem 8 stupňů. A foukat k tomu bude slabý nebo mírný vítr, který k večeru zeslábne. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: 5 hodin 19 minut v ranním radiožurnálu teď o zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Ta se totiž teď napříč republikou potýkají s nedostatkem krizových lůžek. Taková lůžka poskytují bezpečné prostředí dětem, a to v případech, když selže domácí péče. Děti na taková lůžka do takových zařízení posílá OSPOD. Ještě před pár lety se běžně stávalo, že lůžka byla volná třeba i několik týdnů za sebou. No a protože se v tomto případě jedná o finančně poměrně náročnou sociální službu v nepřetrženém provozu, tak jejich počet klesl. A teď je jich prostě málo.
1: Za těmihle dveřmi máme chlapce, který nemá ještě 15 let, ale bude mít brzy.
2: Pracovnice zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Ludmila Toboláková mě provází bytem ve zlínské místní části Mladcová.
1: Bydlel tu s ním 17-letý chlapec, kterého dneska vlastně jsme propustili, ale je možné, že do večera už lůžko budeme mít obsazené.
2: Některé děti se tu na krizových lůžkách zdrží pár dnů, jiné tu žijí i měsíce.
1: V momentě, kdy vlastně sociální pracovnice dá na web, že máme volné lůžka, tak volá třeba za raz i 3 nebo 5 OSPODů, že prostě mají nějakou akutní situaci.
3: Jedná se o děti, které jsou v té aktuální situaci ohrožené na zdraví nebo na životě. A ať jsem konkrétní, může se jednat o násilí v rodině, může se jednat o zanedbávání péče, nějaké dlouhodobé náhlou ztrátu bydlení.
2: Vysvětluje ředitel poradenského a krizového centra Zlínského kraje Marek Mikláš. Posledních 8 let v Česku počet krizových lůžek klesl. Bylo jich téměř 900, nyní je jich 663.
4: V minulých letech byla nižší obsazenost 75 až 80%, a financování na obsazené lůžko znamenalo nutnost úspor a zavírání některých bytů i z důvodu nedostatku pečujících zaměstnanců.
2: Vysvětlil pokles mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík s tím, že teď ministerstvo chystá změnu.
4: Aktuálně MPSV chystá návrh na změnu jejich financování, a to nikoli na obsazené lůžko, ale na registrované vytvořené lůžko.
2: To by podle mluvčího Jakuba Slavíka mělo situaci stabilizovat. Zlínské hejtmanství už zareagovalo na problém po svém a zřídí ke stávajícím 11 dalších 5 nových krizových lůžek. Ze Zlína Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízené semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Dobré ráno, česká fotbalová reprezentace má nové trenéry. Kdo umí španělsky, tak je u nich ve výhodě. Budeme o tom mluvit po půl šesté. No a také budeme blahopřát. Legendární písničkář Jan Nedvěd dnes slaví 80. narozeniny. I o tom bude ranní radiožurnál.
1: Host radiožurnálu.
2: Česko posílá na Oscary dokument Pepi Lubojacky, Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Film o závislosti v rodině už získal 2 ceny na Berlinále. Jaké to je se najednou starat nejenom o film, ale i o kampaň za miliony a cestu do Hollywoodu? Čím vlastně může intimní dokument natočený z velké části na iPhone skutečně zaujmout americké akademiky?
1: Host radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Je půl šesté. A teď zprávy a Jana Utendorská.
4: Obce musí nejpozději dnes zveřejnit seznam volebních místností pro říjnové volby. Oznámení musí vyvěsit na úředních deskách. Adresu místnosti najdou voliči taky na obálce s hlasovacími lístky. Tu dostanou nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Obecní zastupitelé a třetinu senátu vyberou 9. a 10. října. IT zakázky ministerstev a úřadů nově posuzuje Rada vlády pro informační společnost. U projektu nad 30 milionů korun je navíc nutný souhlas vlády. Cílem má být vyšší efektivita financování a zajištění toho, aby státní zakázky odpovídaly vládním prioritám, jinak na ně úřady nedostanou peníze. Venezuela podle své prezidentky Delcy Rodriguezové uspořádá volby, které by měly zemi přivést k plné demokracii. Řekla to v projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Neupřesnila ale, kdyby se hlasování mohlo uskutečnit. Rodriguezová taky uvedla, že vláda umožní opozici účastnit se voleb a zahájila s ní dialog. A před 35 lety vydala americká kapela Nirvana album Nevermind. Objevil se na něm i nejslavnější hit kapely Smells Like Teen Spirit. Podle časopisu Rolling Stone je Nevermind 6. nejlepší hudební album v historii. Na celém světě se ho prodalo přes 30 milionů kusů.
3: Sport.
4: Česká boxerka Lenka Bernardová bude dnes odpoledne v Sofii bojovat o postup do finále mistrovství Evropy. V semifinále váhy do 54 kg se utká s Finkou Pilaovou. Bernardová má tak jistotu minimálně bronzové medaile. To už na šampionátu pro Česko ve váze do 80 kg získala Stella Blažková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážky na D5 u Berouna i v nájezdu z Pražského okruhu na Evropskou. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy za sjezdem na Králův dvůr na kilometru 20,5 nepřehledněte osobní auto stojící v odstavném pruhu. V nájezdu z Pražského okruhu ze směru z letiště na Evropskou směr Dejvice pozorně v nájezdové rampě stojí auto zřejmě po poruchu, označené trojúhelníkem, ale vidět je až na poslední chvíli. A silnice 57 za Krnovem na Opavu je u Červeného dvora uzavřená v obou směrech, střetla se tam dodávka s nákladním autem, objížďka kratší kolem průmyslové zóny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Na českém je dnes po ránu zatažená až oblačná obloha. Na severozápadě našeho území se vyskytuje výjimečně slabý déšť nebo přehánky. Teploty nejčastěji klesly ke 4 až 9 stupňům. V noci se výjimečně dostaly i k 1 stupni Celsia. Přes den pak bude pokračovat počasí s velkou, přes den proměnlivou oblačností. Pršet bude nejprve v Čechách. Déšť přichází od severozápadu a postupně se rozšíří i na Moravu a ve Slezsku. Jednat se bude o občasný déšť nebo přehánky. Místy se může objevit i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a také bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty dnešního dne se budou pohybovat v rozmezí od 13 do 17 stupňů. Na hřebenech hor naměříte kolem 8. A foukat k tomu bude zpočátku jen slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který bude přes den měnit směr na severozápadní a večer částečně zeslábne. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Marcela Hálová s počasím. U české fotbalové reprezentace se zřejmě blízká ještě na lepší časy, protože tam teď převládá empatický přístup a energie, kterou vyzařují od prvního momentu. Ano, čeští reprezentační fotbalisté od pondělí poznávají nové španělské trenéry, včera se Sannym Tim Deiniou. Jak to v české reprezentaci teď funguje a jaká je tam nálada, tak to se byli podívat také naši reportéři. Dáme jim za chvíli slovo.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 538. Čeští fotbalisté se seznamují s vizemi nového reprezentačního trenéra Santiago Denny. Ten je ze Španělska a trénuje s nimi v Praze před vstupem do Ligy národů, ve které se čekají velké výsledky a také možná prestižní soupeři. Chorvati, Angličani a mistři světa i Evropy Španělé. Stále se jedná ještě o seznamovací fázi.
1: Prioritou Santiago Denny bylo od první chvíle co nejlépe poznat hráče, se kterými napřímo pracuje od pondělí. A platí to i opačně. Reprezentanti byli v očekávání.
2: Střed trošku s jiným světem, než jsme byli doteďka zvyklí, někteří z nás, takže určitě si z toho budeme moct vzít spoustu věcí, spoustu zkušeností, nějaký nový pohled na ten fotbal trošku.
1: Říkal na začátku stoper Štěpán Chaloupek. Denia byl zvyklý s mládežnickými reprezentacemi Španělska vyhrávat. Pracoval s fotbalisty, kteří měli kromě technických dovedností odmala zažitý i jasný systém. Teď hledá cestu pro český národní tým.
3: The football is not only defense on offensive phase.
1: Záložník Roman Macek připomíná i lidskou stránku spolupráce, kterou zažil se Španěli už dříve při zahraničních angažmá.
4: Oni nějakou tou jejich kulturou, jakou energii dokážou vlastně vyzařovat od toho prvního momentu, tak je to vždycky do pozitivna, takže musím říct, že prvního momentu se mi potvrdilo opět to, když se budeme bavit o té lidské stránce, že ti Španělé dokážou být empatičtí.
1: Důležitou roli tak hraje i osobní přístup, o kterém mluvil třeba Ondřej Linger.
5: My jsme prohodili pár španělských slov. Že něco jsem pochytil v Texasu. Jo, zatím super. Co jsem tak viděl, snaží se bavit s každým hráčem, takže to je velice důležité.
1: Jak se odrazí první týden spolupráce českých fotbalistů se španělským trenérem Santim Deniou, se ukáže v zápase v sobotu v Lize národů proti Chorvatsku. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: legendárních stánků nebo igelitu dnes slaví osmdesátiny. S bratrem Františkem hráli nejdřív kapele Toronto, ze které se později stali Brontosauři.
1: Tulácký ráno mrakem se snáší, za chvíli půjdem toulat se dál.
2: Společně působili také ve Spirituál kvintetu. Jan pak uspěl i na solové dráze. Jeho skladby měly jednoduché melodie, srozumitelné texty a refrény, ke kterým se mohl přidat skoro každý. Právě v tom byla jejich síla a pro některé kritiky i důvod, proč je odmítali jako kýč.
1: Na dlaní jedno zvíře, duch mi se kouká. Hraju si písničky svý, co jsem ti psal.
2: Vrchol popularity bratrů Nedvědů přišel v červnu 1996. Na jejich koncert na pražském Strahově dorazilo přibližně 60 tisíc lidí.
1: Skleniček pár a pár davů strávy.
2: Následující roky byly složitější, bratři se na čas rozešli a Jan Nedvěd prodělal mrtvici. Později spolu znovu vystupovali, František před 5 lety zemřel. Jejich skladby dnes na pódiích hrají i jejich synové, Vojta a Jan Nedvěd mladší. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál ve 6:15. Prezident Petr Pavel dnes zakončí svou návštěvu Spojených států. Ve státě Nebraska bude jednat s republikánským guvernérem Jimem Pillenem a taky představiteli Národní gardy. Ta před 30 lety začala spolupracovat také s českou armádou. Do Nebrasky se Petr Pavel přesune z New Yorku, kde vystoupil s projevem před valným shromážením OSN. Na pražském Žižkově si připomenou 120 let od narození hudebního skladatele Jaroslava Ježka. Zástupci radnice na jeho rodném domě v Rokycanově ulici umístí pamětní desku. Vyrobená je z betonu a zdobí výrazné brýle, které byly pro tohoto člena osvobozeného divadla tak typické.
3: Překážka na D5 před Berounem a neprůjezdná 57 za Krnovem. Na dálnici D5 cestou z Plzně do Prahy za exitem Králův dvůr na kilometru 21,5 stojí v odstavném pruhu porouchané auto, je u něj policejní hlídka. Silnice 57 z Krnova na Opavu je u Červeného dvora uzavřená, srazila se tam dodávka s nákladním vozem. Objížďka je hned vedle kolem průmyslové zóny krátká, ale opatrně dojíždějte, chvílemi se tvoří kratší fronty. Na průjezdu s Línem po 49 směrem na Vizovice ve Fánikově kousek za Filharmonií se srazilo osobní auto s nákladním, provoz začíná váznout. A ještě silnice 58 z Frenštátu na Rožnov u Chumchálek, pozorně, stojí tam dvě auta po střetu s jelenem. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: Dnes nás čeká deštivo, na nebi hodně mraku a teploty nízké, jen mezi 13 a 17 stupni. Zítra budou teploty podobné a počasí zpočátku hlavně na severovýchodě také ještě zůstane deštivé. Od jihozápadu se ale bude nebe projasňovat a víkend pak už čekáme slunečný s poměrně vysokými teplotami. V sobotu polojasno nebo skoro jasno, bez deště, teploty mezi 18 a 22 stupni. V neděli pak bude ještě o 1 stupeň tepleji a nebe jasné nebo polojasné, jen po ránu s mlhami. A podobné počasí, které nazýváme babým létem, bude pokračovat nejméně do poloviny příštího týdne. Krásné ráno.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál 550, před chvílí 80. Honzy Nedvěda. A teď ještě jedno významné hudební výročí. Budeme mluvit o souboru, který původně vznikl jako 20členný pod vedením Jošky Charváta. Přežil německou okupaci a dokonce obsazení budovy Československého rozhlasu vojsky Varšavské smlouvy. Původně ho tedy tvořilo jenom 20 hráčů, ale teď je jich téměř 100. Socher za 100 let svého působení významně rozšířil své působiště a také slávu u nás i v zahraničí. Dnes v pražském Rudolfinu vrátí hudebníci Socher na začátek svého příběhu při slavnostním zahájení jubilejní z té sezóny.
1: Mě by strašně zajímalo, jak to tenkrát vlastně v podstatně menším posazu, jak to znělo nebo jaký to vlastně bylo, ale určitě si myslím, že to bude úplně jiný zvuk.
2: Říká koncertní mistr Vlastimil Kobrle, pravá ruka nového šéfdirigenta orchestru Eliase Grandiho.
1: V Symfonickém orchestru Českého rozhlasu působím od roku 2000, od 1. ledna, takže vlastně dá se říct, že to je, no už je to víc než čtvrtstoletí vlastně.
2: Co pro vás osobně znamená to výročí 100 let?
1: No tak mi se to zdá jako naprosto neuvěřitelný, protože jako 100 let opravdu to se málo který člověk dožije.
2: Stejně jako před 100 lety na historicky prvním koncertu orchestru Radiožurnalu, tak i tentokrát rozhlasový symfonici zahájí večer předehrou ke Smetanově Prodané nevěstě. Zazní taky Beethovenovy romance pro housle a orchestr a výběr z Dvořákových legend. Celý slavnostní koncert pod vedením šéfdirigenta Eliase Grandiho pak zakončí monumentální Fibichova druhá symfonie.
1: Určitě to museli být výborní hráči, protože zrovna ta symfonie od Zdeňka Fibicha je náročná technická věc a já si určitě nepamatuju, že bychom tady ji hráli za mýho působení.
2: Říká koncertní mistr Vlastimil Kobrle. Zahajovací koncert z té sezóny rozhlasových symfoniků bude možné sledovat nejen přímo v Rudolfinu, ale i na České televizi nebo na velkoplošné obrazovce na pražském náměstí. Míru. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Jsme v hybridní válce s Ruskem, přiznává premiér. Jenže co to znamená hybridní válka? A je správné ruskou válečnou agresi označovat jako hybridní?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál Podzimní časy chravého počasí zve do kina a my vás budeme zvát taky, pravda, tentokrát bez vstupenek. A to proto, že Avengers Endgame po 7 letech vstupují na plátna kin. Pozveme vás v reportáži před 7 hodinou, ale také teď už za chvíli v dalších zprávách. Buďte s námi.
1: S Járou Cimrmanem žijí každý den.
2: Navštěvují představení po celé republice.
1: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
2: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
1: Cimrmaniaci.
2: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
1: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
2: Cimrmaniaci.
1: Každé všední ráno krátce po 8:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Je 6 hodin. Jana Utendorská zprávy.
3: Zastupitelské a obecní úřady ode dneška vydávají voličské průkazy pro senátní volby. Čínský prezident Xi Jinping přijel do Spojených států, osobně ho přivítal Donald Trump. Zraněného fotbalistu Rineše nahradil v nominaci národního týmu Ondřej Zmrzlý. Je to už 7. změna. Po nehodě je uzavřená silnice 57 za Krnovem na Opavu a bude oblačno až zataženo s přeháňkami. Teploty do 17 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Obecní úřady od dneška vydávají voličské průkazy pro senátní volby. Zájemcům umožní 9. a 10. října hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb, ale musí volič zůstat ve svém senátním obvodu. I proto je o průkazy při volbách do horní komory parlamentu menší zájem, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Přes portál občana, což je jediné místo, kde můžeme to sledovat a čísla zatím, tak tam se podalo několik desítek tisíc žádostí, třeba při volbě prezidenta republiky nebo i v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, zatímco v případě senátu těch žádostí je spíš jednotky tisíc.
3: O voličský průkaz můžou požádat i Češi žijící v zahraničí, vydá jim ho zastupitelský úřad, volit ale musí přijet do Česka. Čínský prezident Xi Jinping přijel na oficiální návštěvu Spojených států. Po příletu ho na vojenské základně nedaleko Washingtonu přivítal jeho americký protějšek Donald Trump. Na místě byl rozvinutý červený koberec a čestné jednotky. Nad základnou taky přeletěly dva bombardéry B-1. Prezidenti budou dnes v Bílém domě jednat o obchodních vztazích, vývoji umělé inteligence i postoji k Tajvanu. Xi Jinping je ve Spojených státech poprvé po více než 10 letech. S Donaldem Trumpem se naposledy setkal v Číně letos v květnu. Systém umělé inteligence společnosti OpenAI v červnu pronikl na webové stránky australské vlády. Na okraj jednání valného shromáždění OSN v New Yorku to řekl australský premiér Anthony Albanese. Agent umělé inteligence podle něj získal přístup k portálu se statistickými údaji, které se týkaly veřejného systému zdravotního pojištění. Nezískal ale přístup k citlivým osobním údajům. Jde tak o vůbec první potvrzený případ, kdy umělá inteligence vnikla do vládního systému. Avengers v původní sestavě jsou po 7 letech zpět v kinech. Marvel vrací na velké plátno jeden ze svých nejúspěšnějších filmů Avengers Endgame. Speciální verze s podtitulem Anchor míří ode dneška také do českých kin.
5: Měl si vést úder na hlavu. Ne!
6: Endgame se stal celosvětovým fenoménem a načas i nejvýdělečnějším filmem historie. Teď ho Marvel znovu posílá na velké plátno. A načasování není náhodné. Už v prosinci dorazí nový Avengers s podtitulem Doomsday. Právě na ně má speciální projekce nalákat. Součástí Anchor je zhruba 3minutová ukázka z připravovaného filmu. A důležité je ještě jedno propojení obou projektů. V Doomsday se znovu objeví Robert Downey Jr., ovšem nikoli jako Tony Stark. Tentokrát stojí na druhé straně barikády jako hlavní padouch Dr. Doom. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
7: Sport. Nový kouč české fotbalové reprezentace Santi Denia musel udělat už 7. změnu v nominaci Ligy národů. Zraněného Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý z polského Górniku Zabře. Češi do turnaje vstoupí sobotním utkáním s Chorvatskem, čekají je pak taky Angličani a mistři světa Španělé. Asistent trenéra Radek Bejbl mluví o přípravě mužstva pod novým realizačním týmem.
8: Teď máme tyto dva srazy na to, abychom poznali dobře hráče, abychom se poznali navzájem mezi sebou, abychom se dobře navnímali, aby to směřovalo k tomu, že budeme hledat ty správné typy hráčů a ideální herní model.
7: Pátý ročník fotbalové Ligy národů dnes odstartuje 8 zápasy, vítězství v soutěži obhajují Portugalci, v jejichž dresu nejspíš nastoupí i 41-letý Cristiano Ronaldo. V prvním utkání se obhajci triumfu střetnou s Velsem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 před Brnem a uzavřená 57 za Krnovem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy už se začíná tvořit ranní kolona, dojíždí se do ní a brzdí se za exitem 182 Popůvky, pak se to různě trhá. Na silnici 7 z Prahy na Chomutov z Bystřeteku se Zaslaným kolem kilometru 29 až 29,5 ještě před Třebízí jsou rozházené patky podstavce dopravních značek. Silnice 57 z Krnova na Opavu je u Červeného dvora uzavřená, po srážce dodávky s nákladním vozem objížďka kolem průmyslové zóny není dlouhá, ale opatrně dojíždějte, chvílemi už se tvoří kratší fronty. Na silnici 58 z Frenštátu na Rožnov pozorně pod Pindulí stojí tam dvě auta po srážce s Jelenem. Na silnici 50 v kopci za Slavkovem směrem na Brno vzniká kratší kolona po srážce dvou osobních aut. A na průjezdu s Zlínem silnicí 49 směr Vizovice ve Štefánikově za Filharmonií čekejte kratší kolonu, srazilo se tam osobní a nákladní auto. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost, postupně se přidá občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Teploty 13 až 17 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
10: Krásný den, milí posluchači. Čtvrtek 24. září začíná, myslím, že mírně sichravým a chladnějším počasím, ale jsme tady všichni, kteří měli dorazit, i Pavel Tylšar, který sedí naproti mě.
11: Jsem tu rád, krásný čtvrtek.
10: Ano, občas je člověk radši takhle ve studiu, vej, když krápe a když bude možná teď už víc zima venku.
11: To je pravda, tady je příjemně, šel jsem před pátou se psem a to nebylo úplně příjemné.
10: No tak snad se dneska teple oblečete, abyste někde nezmrzli nebo nenastydli, protože přece jenom takhle na začátku podzimu to nebylo nic příjemného. No myslím, že fanoušci, kteří budou směřovat na ta utkání české fotbalové represe, taky budou možná teplej oblékat, je to večer, v Edenu se hraje teď už ten první zápas ve 20:45. Jsem zvědavý, zda bude vyprodáno, protože na mě na sociálních sítích pořád skáčou reklamy, přijďte do Edenu, už je 80% lístků prodaných, ale na Modriče a další borce z Chorvatska i na český nároďák bych čekal, že bude plno.
11: Já si taky na druhou stranu, když bychom to vzali trochu z legrace, tak je otázka, jestli trenér nový španělský kouč Santidinia složí jedenáctku, protože těch omluvenek je stále čím dál víc. Naposledy tedy, jak jsme slyšeli i ve zprávách, Spartan Matěj Ryneš, kterého nahradil Ondřej Zmrzlý z polského Górníku Zabře. Tak věřme, že už do minimálně té soboty žádná další omluvenka nepřijde.
10: No je to 6 let, co se skládalo v repre hodně narychlo nové mužstvo a bylo to tehdy kvůli covidu, když parta Jaroslava Šilhavého v Lize národů odpadla, tak David Holoubek dostal pověření a jeden z těch mužů, kteří byli tehdy úplnými nováčky v repre, ale pak se do ní docela dobře dostali a zapsali se taky třeba v rámci Eura nebo mistrovství světa, tak ten dneska přijde do desítky.
11: A je to Tomáš Holeš, aktuálně vlastně slavistický kapitán, který už ale tu reprezentační kariéru vlastně ukončil po mistrovství světa. Každopádně těšíme se na desítku Pavla Horváta po 10. hodině.
10: Do té doby spousta témat, věřím, že budete s námi. Ať se vám dobře stává.
11: Dobrý den.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jan Pěruška a Pavel Tylšar.

0: kluk. Tohle byla Lucie. V 6 hodin 11 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my se vrátíme k tomu, co se včera dělo na palubovkách, které souvisí s Brnem. Jedna tedy hostila přímo kvalifikaci Euroligy žen a druhá souvisí s tím, že tam hrává KP Brno, ale to teď hrálo venku ve Francii.
1: Ano, Žabiny prohrály těsnějším rozdílem s Trnavou Zvězdou, Bělehrad 69-75, byla to kvalifikace Evropské ligy a stejně jako Žabiny Brno čeká, jak zmínil Jan Pěruška, i Královo pole Brno účast pouze v evropském poháru, protože i KP Brno prohrálo, a to tedy ve Francii na palubovce Flames Carlo vyšším rozdílem 81-101.
0: No když se člověk podívá jenom na přínos těch hráček jednotlivě, tak bohužel třeba v dresu KP Brno nedokázali ty, řekněme, stabilnější hráčky KP navázat na novou posilu Saru Paketovou, která dá 30 bodů, ale nejlepší další střelkyně Hybalová se 13. No a KP tedy bude hrát evropský pohár a tam jsou ti soupeři, řekněme, méně zvučného charakteru, stejně tak Žabiny, no. Žabiny po druhé za sebou, jinak dříve tradiční klub, který hrával Euroligu, je to škoda, tak to zase bude akorát na USK Praha.
1: A my probereme to zklamání, předpokládám zklamání s trenérem Žabin Viktorem Průšou před 10. hodinou, takže krátce před tou zmiňovanou desítkou Pavla Horváta, kam dnes dorazí slavistický fotbalista Tomáš Holeš.
0: Ještě si dovolím k basketbalu jednu malou poznámku. Vlastně startuje taky nový ročník mužské Euroligy a do toho zasáhne samozřejmě i Barcelona, kterou jsme sledovali v uplynulé sezóně a v uplynulých letech i kvůli dvojici Satoranský Veselý. Veselý ukončil kariéru a Satoranský odešel do izraelského týmu, se kterým dnes tedy otevře tu svou další sezónu.
1: Ano, Hapoel Tel Aviv, ve kterém nebo v jehož dresu nastoupí Tomáš Satoranský a prvním soupeřem právě izraelského celku bude Bayern Mnichov.
0: Specifikem je, že nemůžu hrát v Izraeli kvůli vlastně trvajícímu válečnému stavu v té oblasti, a tak budou hrát v bulharské Sofii. Držíme palce Tomáši Satoranskému v novém angažmá, ať se daří. Sofie, to je zajímavá destinace teda.
1: No to rozhodně.
0: Pro izraelský celek, no. A to daleko.

0: 6 hodin 18 minut, tohle byly Linkin Park. V našem vysílání dneska uslyšíte taky kolegu Jana Suchana, který už je zase na cestách. Dříve jste ho slýchávali třeba i z fotbalových zápasů. Poslední dobou je to hlavně biatlon a také vodní slalom.
1: Ano, většina vodních slalomářů ta se připravuje na mistrovství Evropy, které začne dnes v Itálii v Ivreji. Každopádně většina vodních slalomářů vnímá ten evropský šampionát trochu ve stínu olympijských her nebo mistrovství světa.
0: No, pro Jiřího Prskavce to ale rozhodně neplatí tedy před tím šampionátem v Itálii.
1: No, obhájce titulu totiž jede právě do Ivreji zachránit sezonu.
2: A teď už útočí na vedení v tomto závodě a útočí úspěšně, jde do čela a tohle je nejrychlejší čas dnešního dne.
3: Loni v květnu slavil Jiří Prskavec titul evropského šampiona, jenže na letošní sezonu by nejradši zapomněl. V červenci nepovedené mistrovství světa v zámoří a v pořadí světového poháru mezi kajakáři až 22. pozice.
4: Mně se úplně nedařilo, takže mám, řekněme, o motivaci víc tady něco předvíst.
3: Řekl 33-letý český reprezentant, olympijský vítěz z her v Tokiu. A touze zachránit nepovedený ročník obětoval dost. Ve studené vodě mezi Turínem a Milánem dřel už minulý týden.
4: Týden a půl tady budeme celkově. Byli jsme nejdřív tady kousek v kempu, teď už jsme se přesunuli přímo na trať. Mám to asi 3 minuty na start, takže snad to nějak zužitku, no, k tomu lepšímu výkonu.
3: Popsal Prskavec trénink, jak on sám řekl, zrádné italské vodě.
4: Ta voda je tady taková trošičku jako nevyzpytatelná. Mám pocit, že chvilkama je to skvělý a jedu velice dobře, ale pak jsem taky schopen to hrozně snadno pokazit, takže uvidíme, jak to půjde při tom samotném závodě. No.
3: V Ivreji ale budou chtít uspět také ostatní Češi. Evropské zlato v kajakcrossu bude obhajovat letošní mistr světa na single kajaku Jakub Krejčí. Světovou šampionkou je také mezi kanoistkami Tereza Kneblová. Evropský šampionát začne v Ivreji ve čtvrtek kvalifikacemi. Na místě budeme mít reportéra František Typovský, Radiožurnál.

0: 6 hodin 25 minut posloucháte Radiožurnál Sport a teď tady máme zprávu o šipkách, které už patří tak nějaký do toho ranku sportovní disciplín, o kterých se častěji bavíme, byť možná mnohým z vás se to pořád zdá jako takový hospodský sport, ale přece jenom už to získává opravdu na prestiži a teď navíc v českém prostředí slavíme velký úspěch.
1: Ano, Karel Sadláček je prvním českým šipkařem, který vyhrál turnaj na profesionálním okruhu PDC. Bylo to v nizozemském Hertogenbosch, kde ve finále zvládl rozhodující lek proti Scottu Williamsovi z Anglie a porazil ho 8-7, ale když se člověk podívá třeba na ty soupeře a pokud třeba tolik nesleduje šipky, tak myslím, že hráči jako Chris Doby, Nathan Espinel nebo Damon Hatta z Austrálie, to jsou prostě borci velcí, co se týká šipek, takže rozhodně nelehká cesta Karla Sedláčka, zatím jeho největším úspěchem v kariéře.
0: Moc mu gratulujeme, zkusíme ho sehnat do vysílání už teď dopoledne, ale pochopitelně asi také Karel potřebuje zasloužený odpočinek. Je mu 47, je to prostě i unikát v těch šipkách, respektive ne, ale ty šipky mají tuhle výjimečnost, protože prostě v 47 můžete vyhrát poprvé v kariéře nějaký velký turnaj a mít před sebou třeba ještě, nevím, 20 let kariéry.
1: Jo, je to prostě sport, který se dá hrát prakticky pořád a po tomhle úspěchu velkém Karel Sedláček navíc má maximum ve světovém žebříčku 53. místo a stvrdil taky účast na Players Championship Finals.
0: No a když tady máme 24. září, tak za 3 měsíce Ježíšek a k tomu se váže taky k téhle části roku mistrovství světa v Alipali v Londýně a myslím, že Karel Sedláček by tam třeba mohl letos i s tímhle úspěchem dojít dál než do druhého kola.
1: Budeme držet palce samozřejmě.

0: Nová sezóna Tipsport Extraligy začíná. Vezměte si šálu, podpořte svůj tým a zažijte ten nejlepší hokej naživo. Na stadionu, u přímých přenosů nebo poslouchejte živě komentované zápasy přímo od ledu na Radiožurnálu Sport. Více na hokej.cz a oficiálních účtech TLH.cz. Tak jdeme na hokej. Mediálním partnerem Tipsport Extraligy je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 6:30. Další zprávy a Jana Utendorská.
2: Poslanci se dnes začnou zabývat zamrazením svých platů. Koalice ANO, SPD a motoristů sobě navrhuje, aby se ústavním činitelům příjmy nezvyšovaly 5 let. Původně to plánovala prosadit už minulý rok. První čtení ale nakonec otevře až dnes na mimořádné schůzi. Opozice návrh považuje za populistický. Upozorňuje, že pokud se teď platy zmrazí, za 5 let se zvýší skokově. 2milionový stát Nebraska je dalším a posledním cílem amerického turné českého prezidenta Petra Pavla. V hlavním městě Lincoln ho přivítá tamnější guvernér, vystoupí na místní univerzitě a setká se i s českými krajany. Právě jejich počtem je Nebraska mezi všemi ostatními americkými státy výjimečná. Ministerstvo financí varuje influencery před propagací nelegálního hazardu. Dopouštějí se ho i v případě, že hrají na online kasínu bez licence a přitom se natáčí na sociální sítě, kde sdílejí taky odkazy k registraci. Porušují tím zákon. Hrozí jim za to pokuty v řádech milionů korun a zablokování účtů na sociálních sítích. A hasiči zasahují u požáru haly v Plané nad Lužnicí. Informovali o tom na síti X. Uvnitř haly jsou nákladní auta a ropné látky. Oheň zasáhl celý objekt a propadla se střecha. Na místě platí druhý stupeň požárního poplachu ze 4.
3: Sport.
2: Kvalifikacemi kajakářů a kanoistů dnes odstartuje evropský šampionát ve vodním slalomu v italské Ivreji. O medaile na něm pojedou i čeští mistři světa, kanoistka Tereza Kneblová a kajakář Jakub Krejčí. Ten navíc bude obhajovat kontinentální zlato v disciplíně kajak cross. Radiožurnál a Radiožurnál Sport budou mít na místě svého reportéra.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D8 za Novou Vsí, kolony na D1 před Brnem. Na dálnici D8 ve směru z Ústí na Prahu u exitu 18 Nová Ves se dojíždí do kolony, ta se potom sune půl hodiny k nehodě na 12. kilometru.
5: V levém jízdním pruhu srážkách dvou osobních automobilů.
4: Na D1 z Prahy do Brna pozor těsně za Tasovem, respektive před sjezdem na Bíteš. Na kilometru 161,5 leží na vozovce kusy prasklé pneumatiky. Potom dál na D1 před Brnem směrem z Prahy kus za Domašovem se kolem 176. kilometru řadí poprvé kamiony. Mezi exity 178 Rosice a 180 Popůvky se různě zpomaluje až zastavuje i v levém pruhu, následně proměnlivě silný provoz k D2. Na silnici 50 na výjezdu ze Slavkova na Brno se tvoří kolona od zatáčky u zámku. V kopci nad městem řeší kolizi dvou osobních aut, zdržení až čtvrt hodiny. Na silnici 7 z Prahy na Chomutov pozorně zaslaným před Třebízí mezi 29. a 30. kilometrem jsou rozházené podstavce dopravního značení. Na silnici 26 za Plzní na Domažlice před nájezdem na D5 srážka osobního auta s nákladním provoz i pozastavují a silnice 57 za Krnovem na Opavou uzavřená po nehodě u Červeného dvora objížďka kolem průmyslové zóny. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
3: Počasí.
7: Dnes po ráno klesla teplota místy k 1 stupni, nejčastěji ale ke 4 až 9 stupňům Celsia. Přes den pak také užijeme teplejší oblečení, odpoledne na teploměrech totiž uvidíme od 13 do 17 stupňů. A hodit se dnes bude i deštník. Ze zataženého nebe proměnlivou oblačností se postupně rozprší na celém našem území. Déšť bude přecházet přes naši republiku od severozápadu směrem k východu. K večeru bude jak déšť, tak i mraky ubývat. V noci na zítřek a zítra po ránu nás opět mohou překvapit přízemní mrazíky a mlhy. A také ještě hlavně na horách může doznívat déšť. Pátek pak bude s rozděleným počasím, v jeho západní polovině Čech bude slunečno, naopak na severovýchodě bude převládat velká oblačnost s deštěm. Večer pak bude od západu mraků ubývat. O víkendu nás čeká babí léto s teplotami, které budou přesahovat 20. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.
9: Stolen.
8: Some people stay alive, some for a moment. Some hearts they set alight just to be frozen. And so we're out of time.

0: 6 hodin 38 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a my se teď podíváme s Pavlem Tilšarem a nejenom s tím na to, co zajímavého si píše na zahraničních webech. Jsou tady tři jména teď.
1: Jim Thorpe, Ester Ledecká nebo Rebecca Romero, všichni tito sportovci se ve své kariéře úspěšně věnují nebo věnovali dvěma různým sportům. Přidat by se k ním podle zahraničních médií mohl i anglický fotbalista Harry Kane. Víc už přidá v pravidelné rubrice novinek ze zahraničních webů Adam Weidenthaler. Dobré ráno.
2: Krásný den, pánové. Podle serveru The Athletic Harry Kane nedávno prohlásil, že je blízko prodloužení smlouvy s bundesligovým Bayernem Mnichov. Tak to by nebylo nic tak zvláštního. Ale vedlo to k otázce ohledně jeho plánu po skončení právě kontraktu. Jedním z nich by měla být právě změna sportu. Americký Fox News zmiňuje, že jeden čas se chtěl anglický fotbalista věnovat profesionálně golfu. Tentokrát by však mělo jít o americký fotbal. Vše ale podle webu záleží na tom, jak se bude vyvíjet jeho současné angažmá a taky na motivaci, kterou za pár let bude či nebude mít. Každopádně je to taková spekulace, i když 33-letý útočník řekl, cituji, kariéra v NFL je mnohem realističtější než ta golfová, zároveň by to prý nemuselo znamenat ani konec v klasickém fotbale. Podle amerických médií existuje varianta, že by Kane po konci v Bayernu přestoupil do zámořské MLS a přitom by hrál pravidelně zmíněný americký fotbal v NFL. Fanoušky by si tím podle Fox News za oceánem určitě získal, každopádně co se týče těchto přechodů v kariéře, tak teď se taky řeší jeden takový mezi biatlonem a cyklistikou u francouzského několikanásobného mistra světa Emiliana Jacquelina.
1: Ano, když jsme zmínili ty první tři jména, tak u Ester Ledecké asi nemusíme připomínat, kterým sportům se věnuje, ale Jim Thorpe, tak ten třeba na letních olympijských hrách 1912 získal zlaté medaile v pěti boji i deseti boji, ale kromě toho hrával profesionálně taky americký fotbal, baseball, basketbal a lacrosse, takže opravdu takový, řekněme, až renesanční sportovec.
0: Tak Emilian Jacquelin teď bude jezdit tedy na kole, už absolvoval některé závody asi v nižší kategorii, ale takový Primož Roglič, tak o tom se mluvilo už dříve, že dříve skákal na lyžích a pak se stal velmi úspěšným cyklistou, takže...
2: Martina Sáblíková měla taky ambice dostat se i na letní olympijské hry na kole.
0: No jo, tak tam ale proti ní nestála forma, ale papírování bohužel. No a vlastně jenom mě napadá, že ti fotbalisti, jak mají vztah ke golfu, tak takový Gareth Bale měl svého času zapsaný rekord v nejdelším televizním ne odpalu, ale jakoby, jak se říká, když dohraješ do dírky, teda do jamky, míček pat, ne? Nejdelší televizní pat, takže prostě v televizním přenosu zhrál nějakých 150 metrů pat, tak Gareth Bale ho známe jako výborného hráče, nebo to byl Michael Phelps, pardon, ne, byl to bývalý plavec Michael Phelps, jo, že ta dvojakost není úplně tak překvapivá, no. Tak o tom píšou zahraniční média teda, jo?
1: Píšou to zahraniční média stejně jako o jednom velkém českém úspěchu, šipkař Karel Sedláček vyhrál jako historicky první Čech hodnocený turnaj mezi profesionály v organizaci PDC. Co se o něm píše?
2: Třeba britský Sky Sports jeho vítězství popisuje jako napínavý souboj, ve kterém Sedláček zvítězil proti Scottu Williamsovi 8-7 na legy. Médium vyzdvihuje, jak Sedláček dokázal odolat sérii vysokých skóre, včetně 9 maximálních hodů, zároveň ale promarnil 5 šancí na výhru. Krizi však český šipkař dokázal překonat a po konci zápasu prohlásil, že se cítí silnější než kdy dřív, že ví, že šipky jako sport v České republice rostou ze dne na den a že se objevuje stále více kvalitních hráčů. Specializovaný web Darts World píše o Sedláčkovi jako o české hvězdě, která zvítězila v dramatickém turnaji Players Championship a zdůrazňuje jeho pozoruhodnou odolnost. Sedláček podle něj působil už dřív během soutěžního dne prakticky neporazitelně, takže tohle je taky návod k tomu, abyste taky zkoušeli více a více sportu, protože se šipkami se dá v podstatě začít v každém věku a nestojí to zase tolik a můžete být kvalitním hráčem.
1: Teď mi připadá až neuvěřitelné, že nedávno natáčel rozhovor na Radiožurnálu Sport kolega reportér Kristián Šveda s Karlem Sedláčkem a dokázal ho v nějakém souboji porazit. Pyšnil se tím na sociálních sítích, takže klobouk dolů i před Kristiánem.
0: No, jinak když jsme u těch zahraničních webů, jak si rozkliknete stránku BBC, tak na té domácí, na té takzvané homepage svítí i zlaté vlasy Kristiana Ronalda. Má pořád ten přeliv a je tam vlastně, že cílí v lize národu i v téhle soutěži na 1000 gólů. Pamatujete si Romária? To byl borec, který dříve samozřejmě mistr světa z Brazílii a on hrál přes 40 ještě daleko v různých bizarních soutěžích, protože chtěl těch 1000 gólů, tak Ronaldovi zbývá 21.
3: Tak to zvládne.
0: Tak kdyby to dokázal třeba vystřílet v reprezentaci, tak si myslím, že o ně můžou natočit nějaký hollywoodský trhák třeba, no. Adam Weidenthaler tady byl se zajímavostmi ze zahraničních webů. Pavel chtěl něco přidat ještě?
1: Nejenom, že už se spekulovalo vlastně po mistrovství světa, že Cristiano Ronaldo tu reprezentační kariéru ukončí a nekončí a nekončí, a tak další mistrovství světa je Španělsko, Portugalsko, Maroko, ne? Tak proč ne?
3: No, panové, myslíte si, že dnes bude začínat v základní sestavě?
0: Má začínat.
3: Má začínat, je to tak.
0: On totiž převzal Portugalce jeho kouč, který ho zná

0: 6 hodin 47 minut, tak tohle byla opravdu pecka v našem vysílání, snad vás zvedla ze židlí, pokud potřebujete třeba už vyjet do práce, tak se to vlastně i hodí. No, dneska vás ve vysílání Radiožurnálu Sport snad v podvečer potěší přímý přenos nebo přímé vstupy z hokejového utkání Tip Sport Extraligy.
1: Hradec Králové bude hrát s Libercem od 18 hodin v našem přímém přenosu. Východočeši poté, co vstoupili výborně do sezóny, zvítězili na ledě Pardubic ve východočeském derby, tak dvakrát prohráli, a to o 2 góly vždy, nejdřív s Českými Budějovicemi a pak v Brně s domácí Kometou. Liberec ten naopak po 2 úvodních prohrách v Plzni po nájezdech a doma s Kladnem zvítězil naposledy na ledě Pardubic, takže teď oba dva týmy v tabulce dělí jediný bod.
0: Takže vlastně zajímavý souboj 2 přemožitelů aktuálních úřadujících mistrů z Pardubic, ale vlastně paradoxně týmu, které mají pouze to jedno vítězství. Ale jednou zajímavostí, která se váže k Liberci a mohli bychom jí zmínit, je návrat Tomáše Galvase z kempu Pittsburghu zpátky k Bílým tygrům. Vlastně ona je to taková spíš trošku nemilá zajímavost, protože bychom mu asi ve 20 přáli, aby udělal průnik do NHL, a teď to asi nevyjde.
1: Asi, no zdá se, že ne, protože se tady vrací zpátky z Pittsburghu do extraligového Liberce. Tomáš Galvas, alespoň z toho, co třeba nesleduji, ale vyposlechl jsem i od kolegů, kteří prostě sledují hokej dnes a

0: denně, tak Tomáš Galvas má před sebou velkou budoucnost, tak věřme, že to vyjde třeba další rok.
1: Ano, on má 3letou nováčkovskou smlouvu po tom letošním draftu, ve kterém ho vzali ve druhém kole. Snad to vyjde. Vyhraje se v Česku a jsou tady příklady i z nedávné minulosti, kdy to prostě šlo třeba i v pokročilejším hokejovém věku a pak to dotáhli i třeba ke Stanley Cupu někteří i čeští borci. Tak za chviličku se vrátíme k fotbalové reprezentaci. 6:50 přejeme příjemné čtvrteční ráno.

0: 6 hodin 53 minut. Dneska začíná nový ročník, už vlastně po páté se hraje Liga národů fotbalistů. Možná vzpomenete, když se hrálo v roce 2018, tak na české lavičce ještě zahájil tehdy ve skupině B, nebo v té lize B, to snažení Čechů Karel Jarolím, ale pak ho vlastně střídal na dlouhá léta Jaroslav Šilhavý a byla to úspěšná léta. Mimochodem na ten největší úspěch pod Jaroslavem Šilhavým, dneska to zní až neuvěřitelně, čtvrtfinále Eura. Zapomínáme v desíce s Tomášem Holešem, který tehdy docela o to čtvrtfinále se, jak to říct, že se na něm podílal.
1: Se podepsal pod ten postup z osmifinále Baku, Nizozemsko a Tomáš Holeš.
0: Tohle bylo v Budapešti, oni pak hráli v Baku s Dánskem.
1: Pravda, to bylo v Budapešti, ano. A bylo to za covidu, že jo?
0: Ale v Budapešti se tehdy
1: mohli být fanoušci.
0: Tam to povolili, tak se to užili asi, ojediněle.
1: No, myslím si, že tam se muselo slavit, protože výhra nad Nizozemskem samozřejmě ta nepřichází každý den, takže na to se bude vzpomínat v desíce Pavla Horváta, po desáté s Tomášem Holešem. Každopádně dnes tedy začíná Liga národů i v té elitní skupině, kde jsou taky po 4 letech Češi, a zápas právě Nizozemců s Německem, myslím, že budí velkou pozornost.
0: No, otázkou, zda třeba někdo si nepustí raději Norsko-Dánsko po výkonech Norů na mistrovství světa, anebo Portugalsko-Wales, protože jak jsme říkali už před několika minutami, Cristiano Ronaldo je připravený dále válet za Portugal. No a zápas Srbsko-Řecko, ten působí trošku tedy jako chudý příbuzný vedle těchto duelů. Nic proti Srbsku nebo proti Řecku v tom fotbalovém ranku.
1: Ale pořád bych si pustil ten zápas Nizozemců s Německem, protože na jedné straně španělský trenér Nizozemců, Xavi, a na druhé straně německý trenér, Die Mannschaftu, ale nový, Jürgen Klopp, který vlastně prohlásil, když končil v Liverpoolu před, myslím, 3 roky, že už je z fotbalu hrozně vyčerpaný a že neví, jestli se někdy vrátí, ale objevilo se volné místo u německé repre, tak to vzal.
0: No, tak to je vlastně zajímavá paralela teď s tím tématem, které máme před sebou, protože Jürgen Klopp udělal dva manšafty na ty 4 zápasy, které ho čekají teď, 44 borců povolal, tak Santi Denia, nový trenér české repre, povolal 26 borců, udělal jeden kádr, ale zdá se, že možná i to je moc.
1: 7 změn už musel udělat a naposledy tedy Spartan Matěj Ryneš skončil pro tento reprezentační sraz v národním týmu a nahradil ho Ondřej Zmrzlý, bývalý slávista, aktuálně tedy hraje v Polsku v Górníku Zabře.
0: Čechy čekají těžký čeští soupeřové, Chorvati, Angličani a mistři světa i Evropy, Španělé.
1: No, samozřejmě obrovský těžcí soupeři pro národní tým takhle na úvod pod novým koučem Santim Deniou. Každopádně je to jakési seznamování a to seznamování vlastně probíhá i teď během tréninku.
2: Prioritou Santiho Denii bylo od první chvíle co nejlépe poznat hráče, se kterými napřímo pracuje od pondělí. A platí to i opačně. Reprezentanti byli v očekávání.
3: Před trošku s jiným světem, než jsme byli doteďka zvyklí, někteří z nás, takže určitě si z toho budeme moct vzít spoustu věcí, spoustu zkušeností, nějaký nový pohled na ten fotbal trošku.
2: Říkal na začátku stoper Štěpán Chaloupek. Denia byl zvyklý s mládežnickými reprezentacemi Španělska vyhrávat. Pracoval s fotbalisty, kteří měli kromě technických dovedností odmala zažitý i jasný systém. Teď hledá cestu pro český národní tým.
4: The football is not only defense on offensive phase.
2: Záložník Roman Macek připomíná i lidskou stránku spolupráce, kterou zažil se Španěli už dříve při zahraničních angažmá.
5: Oni nějakou tou jejich kulturou, jakou energii dokážou vlastně vyzařovat od toho prvního momentu, tak je to vždycky do pozitivna, takže musím říct, že prvního momentu se mi potvrdilo to, když se budeme bavit o té lidské stránce, že ti Španělé dokážou být empatičtí.
2: Důležitou roli tak hraje i osobní přístup, o kterém mluvil třeba Ondřej Linger.
6: My jsme prohodili pár španělských slov, protože něco jsem pochytil v Texasu. Jo, zatím super. Co jsem tak viděl, snaží se bavit s každým hráčem, takže to je velice důležité.
2: Jak se odrazí první týden spolupráce českých fotbalistů se španělským trenérem Santim Deniou, se ukáže v zápase v sobotu v Lize národů proti Chorvatsku. Mirko Vasič, Radiožurnál.
7: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
8: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
9: Karel Poborský.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
11: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
12: Ahoj, dobrý den.
7: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k 6-násobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
13: Strašně se to posunulo,
11: neuvěřitelně.
13: Oni prostě furtí.
11: Oni furtí. furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
9: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
12: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty já už nikdy nikam nepoběžím.
11: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
12: Pitomec se tady dří tak blázen.
8: Kilometry Jiřího Ježka.
7: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
11: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
7: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
8: To jsou Kilometry Jiřího Ježka.
7: Každý pátek po 10. hodině.
8: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
13: Radiožurnál vás zve do Chuchle Arény Praha. V sobotu 26. září se uskuteční Prague Champions Day. Nejbohatší rovinový dostihový meeting roku, který zároveň připomene 120 let chuchelského závodiště. Na programu je 5 dostihů nejvyšší kategorie, mistrovství světa amatérských jezdců a celkem 8 napínavých dostihových klání. Chybět nebude ani pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Více informací na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
14: Radiožurnál je 7 hodin. A začínají zprávy s Janou Tendorskou.
15: Stát nově posuzuje všechny IT projekty ministerstev a úřadů. Až čtvrtina studentů vysokých škol má sklony k depresím. České tenistky se v semifinále poháru Billie Jean Kingové utkají se Španělkami. Po nehodách jsou kolony na dálnici D8 z Ústí na Prahu u Nové Vsi. A bude oblačno i zataženo s přeháňkami, teploty do 17 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
15: Zakázky na digitální projekty ministerstev a úřadů nově posuzuje Rada vlády pro informační společnost a všechny státní zakázky nad 30 milionů korun musí ještě schválit vláda. Radě předsedá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a jsou v ní taky třeba vládní zmocněnec pro digitalizaci nebo vedoucí IT sekcí jednotlivých rezortů. Zakázky musí odpovídat prioritám vlády, jinak na ně úřady nezískají peníze. Podle Martina Buriána z Asociace softwarových agentur může změna otevřít veřejnost. Zakázky většímu počtu IT dodavatelů.
16: Budou soutěžit o ty veřejné zakázky a čím víc dodavatelů v těch zadávacích řízeních, tím ve finále roste pravděpodobnost toho lepšího produktu nebo služby na konci.
15: Cílem změny je podle kabinetu větší efektivita financování státních IT zakázek. Podle poslance opozičních pirátů Ivana Bartoše to ale celý proces zdrží a zakázky budou méně transparentní. Každý čtvrtý student vysoké školy má sklony k depresím. Vychází to z loňského rozsáhlého monitoringu Národního ústavu duševního zdraví. Třetina z 19 000 studentů, kteří v něm odpovídali, taky přiznala, že už myslela na sebevraždu. Popisuje výzkumný pracovník ústavu Ondřej Pešout.
17: Mnohem častěji tyhle ty indikátory vykazují dívky a pak jedinci, kteří se identifikují buď to jakoby nebinární nebo jako trans, vykazují mnohem větší rizikovost na tyhle ty duševní symptomy než ostatní populace.
15: Studentům s psychickými obtížemi pomáhají na všech veřejných vysokých školách poradenská pracoviště. Venezuela uspořádá volby, které zemi přivedou k plné demokracii. V projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku to uvedla prezidentka Delcy Rodriguezová. Neupřesnila ale, kdyby se hlasování mohlo uskutečnit. Vláda podle ní umožní opozici účastnit se voleb a zahájila s ní dialog. Prozatímní hlava státu Rodriguezová je ve Venezuele u moci od ledna, kdy Spojené státy na jihoamerickou zemi zaútočily a unesly tehdejšího prezidenta Nicolase Madura. S Rodriguezovou, která byla dlouholetou představitelkou Madurova autoritářského režimu, Washington spolupracuje. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes slavnostně vstoupí do jubilejní sté sezóny. Nový šéf dirigent Elias Grandi v pražském Rudolfinu uvede program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu, který se odehrál v roce 1926.
18: Mě by strašně zajímalo, jak to tenkrát vlastně v podstatně menším posazu, jak to znělo nebo jaký to vlastně bylo, ale určitě si myslím, že to bude úplně jiný zvuk.
19: Říká koncertní mistr Vlastimil Kobrle. Na programu večera bude stejně jako před 100 lety předehra ke Smetanově Prodané nevěstě, Beethovenově romance pro housle a orchestr, výběr z Dvořákových legend a monumentální Fibichova druhá symfonie.
18: Určitě to museli být výborní hráči, protože zrovna ta symfonie je náročná technická věc a já si určitě nepamatuju, že bychom tady jí hráli za mýho působení.
19: Zahajovací koncert z té sezóny rozhlasových symfoniků budou moct lidé živě sledovat také na velkoplošné obrazovce na pražském náměstí Míru. Tereza Cedidlová, Radiožurnál. Sport.
20: Soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. V čínském Shenzhenu totiž porazili Kazachstán 2-1 na zápasy, když rozhodující bod vybojovali ve čtyřhře. Češky se utkají se Španělkami znovu po roce. V loni v dubnu jim podlehli v kvalifikační skupině poháru Billie Jean Kingové v Ostravě 1-2 na zápasy. A české házenkářky zahájily v Chebu závěrečnou přípravu před domácím mistrovstvím Evropy prohrou, a to s B týmem Norska 30-38. Pokračuje trenér Tomáš Hlavatý.
21: Mali sme tam dobré momenty, hlavne v tej útočnej fáze dať 30 gólov, lenže bohužiaľ 38 dostaných je veľmi veľa a fyzickými silami my sme si nevedeli poradiť tam s obranou pivota, to je niečo, na čo musíme pracovať ďalej, ale myslím si, že bol tam moment, keď sme sa pekne zdvihli a dotiahli sme.
20: Házenkářky čekají při tomto reprezentačním srazu ještě dva zápasy, evropský šampionát se pak koná na začátku prosince, spolupořádat ho bude Brno.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Nehoda na D8 za Novou Vsí a taky na D1 na příjezdu do Prahy. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem na Prahu za Roudnicí počítejte s kolonou z 21. kilometru, popojíždí se kolem půl hodiny za sjezd na Mělník a Slaný, tam je ucpaná i silnice 16 před nájezdem na dálnici. Na kilometru 15 je po srážce auta s motorkou zabraný pravý pruh, pak byla další nehoda na 12. kilometru, tam ale už levý pruh uvolnili. Na D1 na příjezdu do Prahy z Brna za Pruhonicemi se tvoří kolona z 5. kilometru, už je to na čtvrt hodiny, na nultém se v levém pruhu srazila tři osobní auta. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Rosice vzniká kolona ze 180. kilometru, v obou pruzích různě pomalu se táhnou osobní auta za Popůvky, kamiony k D2. Potom na D1 v Brně dál směr Vyškov za D2 je na 199. kilometru hlášený kus plechu na dálnici. Na 50. v kopci za Slavkovem směr Brno kolona na 10 minut před nehodou dvou osobních aut. Na silnici 26 za Plzní směr do Mažlice kolona od sjezdu na Vejprnice před nájezdem na D5 havarovalo osobní a nákladní auto, je to na 10 minut. Na tahu 35 ze Svitav na Mohelnici pozor na porouchaný kamion stojící za horizontem za studenou loučkou. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
22: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
15: Bude oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost, postupně se přidá občasný déšť nebo přehánky. Teploty 13 až 17 stupňů. Tolik zprávy.
0: Hezké ráno, milí posluchači, posloucháte nás ve čtvrtek 24. září. Dneska jsme tu společně s Pavlem Tilšarem.
1: Dobrý den.
0: Tak když se podíváš do kalendáře, tak komu dnes popřát?
1: Popřejeme Jaromírům, nejen Jágrovi, legendárnímu hokejistovi nebo Blažkovi, bývalému spartianskému brankáři, ale samozřejmě všem vám, kteří máte toto krásné jméno a dnes slavíte svátek.
0: Hmm. A vlastně je to zajímavé u tohodle jména i u jiných, jestli volíte to oslovení třeba svého kamaráda, jakože mu říkáte Míro nebo Jardo. Já nevím, jak to máš, já říkám vlastně Jaromírům, když mám nějakého před sebou ojedinělé, asi Míro spíš.
1: Asi Míro, no.
0: Můžeme se zeptat za chvilku kolegy Jaroslava, jestli se mu spíš říká Jardo nebo Slávek.
1: Myslím, že ta první varianta.
0: Jo, dobře.
1: Jako tu druhou nemám s Jaroslavem plašlem s žitou.
0: Dobře, je pravda, že já Slávku říkal jenom Bohuslavovi vždycky. No.
1: Rostislavovi.
0: V Rostislavově, tomu říkám Rostio. No je to zajímavé, ta čeština, ale jsme tady kvůli sportu, škoda. No, ne, tak to vás posloucháte. A co vám dobře stává? Krásný čtvrtek.
1: Pěkný čtvrtek.
22: Radiožurnál Sport. Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: 7 hodin 11 minut, když jsme tady ještě během písničky mluvili o těch jménech, tak jsme na to narazili, no. Náš kolega, novinář a komentátor Jaromír Bosák, tomu se říká Míro, a náš ne kolega, ale hvězdný, to často respondent Jaromír Jágr, tak tomu se neříká Míro přece, že jo, a tomu se říká Jardo.
1: No. Je to zajímavé, no, ta čeština je krásná. Teda.
0: Dobře, tak prostě Jaromíru dneska všechno nejlepší. Jaroslavům přejeme taky krásné ráno, a to hlavně i tomu, který už má odpoledne. Jaroslav Plašil s námi ve spojení. Dobrý den, Jardo.
2: Hezký den.
1: A proč má Jaroslav Plašil odpoledne? Je v Číně, v čínském Shenzhenu, kde se koná finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové, samozřejmě tady tenisový ženský turnaj, a už známe soupeřky českých hráček, budou to Španělky zítra. Španělky porazily 2-1 na zápasy Kazachstán a rozhodla tedy až ta závěrečná čtyřhra. A hlavně ta druhá sada, respektive třetí, druhá sada, ano, to bylo 2-0 na sety v té čtyřhře, takže druhá sada byla zajímavá, co se týká odvrácených mečbolů z pohledu Španělek, viď?
2: No, tam byla i obecně spousta breakových šancí, byl to velmi bláznivý zápas Kazachstán, Španělsko, ta závěrečná čtyřhra, kterou tedy vyhrály Španělky, ale ten druhý set byl hodně divoký a několikrát to mohlo skončit breakem, ale neskončilo a samozřejmě vyhrály, ale favoritky, byť třeba ráno před tím zápasem jsme tady mluvili s Barborou Stýcovou, kapitánkou českého celku, tak ona říkala, že trošku myslí, že postoupí Kazachstán, a říkal, a co vy myslíte? A tak jsme se o tom chvilku bavili, ale ono možná, že taky počítala s tím, že bude v tom posledním deblovém zápase hrát Putincevová, která vybojovala bod pro Kazachstán, srovnala na 1-1, dotáhla zápas do rozhodující čtyři, ale pak už nenastoupila, takže i to možná hrálo roli, že zkrátka ta sestava byla jiná, než třeba kterou v závěrečném deblu mohla čekat česká kapitánka.
0: No, k těm sestavám se můžeme dostat i v kontextu toho nedávného, relativně nedávného vzájemného střetnutí Češek se Španělkami.
1: Ano, oni v dubnu spolu hráli v Ostravě, to byla ještě kvalifikační skupina bývalého Fed Cupu, a Češky prohráli 1-2 na zápasy, tak jak se týmy skoro po roce a půl liší?
2: Podle jmén asi ani tolik ne, protože pokud si vzpomínám na ten zápas v Ostravě Porubě, to bylo loni v dubnu, to se hrálo, ještě byla ve skupině Brazílie, byl to takový systém tří týmů a jenom vítěz postoupil sem na finálový turnaj do čínského Shenzhenu. A tehdy hrály Španělky jedničku a dvojku obráceně jako teď. Mám pocit, že tehdy byla jedničkou Bouzasová, Manejrová a dvojkou Bouxová, a teď je to naopak, ale jinak je to dost podobné. I české složení by mohlo být podobné, pokud Barbora Strýcová nasadí opět Lindu Noskovou a Marii Bouzkovou jako jedničky a dvojky, tak by ty se to prohodí, tak mohly být dost podobné, tak věřme, že to budou jiné výsledky, protože tenkrát ten zápas českým tenistkám nesedl. Marie Bouzková prohrála s Bouxovou 5-7, 1-6, Linda Nosková pak také ve dvou sadlách podlehla Manejrové. Věřme, že tehdy to bylo období, které nebylo tak dobré pro české hráčky. U Lindy Noskové to platí 100%, samozřejmě ta má teď v zádech úplně jinou sezonu, a o té porážky se Španělkami, tak ve Fed Cupu nebo v Billie Jean King Cupu neustále vyhrávala, drží vítěznou sérii. No a troufám si říct, že Marie Bouzková je taky snad v lepší formě, pokud by dostala znovu důvěru, než v tom předchozím zmíněném zápase se Španělkami v roce 2025.
1: Před soubojem s Britkami nehrající kapitánka týmu Barbora Strýcová oznámila nominaci až hodinu před utkáním. Dá se předpokládat, že se na tom nic změnit nebude. Zatím tedy můžeme s tenisovým reportérem Jaroslavem Plašilem spekulovat. Myslíš, že do těch dvou her půjdou znovu Marie Bouzková a Linda Nosková? Ty jsi to trochu naznačil. Asi není důvod něco měnit.
2: No, samozřejmě je tady Karolína Muchová, která je žebříčkově výš, je to druhá nejsilnější žebříčkově česká hráčka po Lindě Noskové. Je otázkou, v jakém je teď ona rozpoložení. Sledoval jsem některé její tréninky, je to dost málo na to, abych usuzoval na to, v jaké je třeba i fyzické pohodě. ale je dost možné, že to takto třeba ještě kapitánka ponechá a Karolínu Muchovou případně vytáhne až na finálový duel. Těžko říct, nechci spekulovat, ale zatím se mi to spíš takhle jeví, že by to mohlo být i model pro zítřejší utkání, ale naopak zase dávalo by i smysl postavit Karolínu Muchovou, pokud je zdravá, fyzicky připravená, tak samozřejmě ta sílu má a mohl by to být i určitě rychlejší zápas, ať už ten výsledek bude jakýkoliv, protože Marie Bousková je známá tím, že opravdu její výměny a hry a zápasy jsou velmi dlouhé.
0: Jaroslav Plašil je v Šenčenu v Číně, kde tedy mají časový předstih před námi, kdy tady v Česku teprve stáváme. To znamená, že už se tam tenis hraje. Jardo, přece jenom zbývají dohrát dva čtvrtfinálové duely. Ukrajina, Belgie a Italky hrají s Číňankami. Když se na to podíváš, kdo je teď vlastně podle tebe největším favoritem toho finálového klání, když vezmeme, že Češky budou hrát už semifinále se Španělkami?
2: No, já pořád vidím velké favoritky v domácích Číňankách, i když je to tam trošku ošidné, protože hrají doma a nemusí unést velký tlak, který na ně určitě bude naložený. Čínské publikum je fantastické, ale taky si myslím velmi náročné právě v tom smyslu, že bude očekávat hodně od domácích hráček, ale taky na druhou stranu ještě Číňanky hrají s Italkami. Teď je to čtvrtfinále druhé dnes, takže to jsou vlastně dva týmy hodně silné, které se utkají už ve čtvrtfinále, určitě nejsilnější čtvrtfinále z těch dosavadních na závěr. No a myslím si, že vítěz toho duelu Čína-Itálie, že by se měl dostat i do finále. Sleduji teď tady Ukrajinu, která si asi poradí s Belgií, ale nepřipadá mi úplně, že jsou ukrajinské tenistky, které tady jsou bez Marty Kostiukové. Je tady Jelena Svitolinová teď na kurtu, předtím hrála Kalininová, tak nezdají se mi Ukrajinky v tak dobré formě, takže spíš Čína-Itálie. No a samozřejmě teď nechci opomenout tu druhou část Pavou, kde Češky s těmi svými jmény, počtem hráčů ve světové třicítce a tak dál, tak jsou určitě na papíře největšími favoritkami, ale z té druhé polovičky bych asi nejvíc viděl nejvýš Čínu.
1: Na závěr ještě se zeptáme Jaroslava Plašila, kdy je tedy ten zápas Česko-Španělsko na programu, respektive víme, už jsme to naznačili, že se bude hrát zítra v čínském Šenčenu, ale kdy to pro nás tady v Česku odstartuje?
2: No, české tenistky, sešlo se jim to hezky, mají to teď všechno pravidelné ve stejný čas od 11 hodin opět českého času, tady v 17, a mají teď poprvé dva dny volna, to nikdy nezažili v těch předchozích ročnících Fed Cupu, když se dostali do závěrečného turné při tom novém modelu, tak se jim to sešlo hodně nešťastně, že hráli zápas po zápasu bez odpočinku, teď to mají tak pěkně rozložené, tak třeba i toho teď mohou využít na závěr.
0: Držíme palce českým tenistkám, ať se jim daří připravit na ten zítřejší semifinálový duel. A na Radiožurnálu Sport se pochopitelně těšíme a připomínáme, že Jaroslav Plašil je exkluzivně přímo na místě v čínském Šenčenu a bude pro vás opět komentovat celý ten průběh.
1: Tak se budeme těšit na zítřek, Jardo. Díky moc.
2: Děkuju, naslyšenou, a ještě jednou všechno nejlepší všem Jaromírům a Slávkům.

0: Tohle byla LP v našem vysílání v 7 hodin 22 minut. Přejeme vám příjemné ráno a trošku si připomeneme, co také ve světě sportu mohlo znamenat 24. září.
1: Ano, pokud posloucháte naši jednu ryze sportovní rozhlasovou stanici v zemi pravidelně, jste si všimli naší nové rubriky Říkáme jí stalo se dnes a připomínáme v ní zajímavá sportovní výročí. A právě 24. září je pevně spjaté se španělskou fotbalovou Barcelonou.
0: Před 69 lety 24. září roku 1957 totiž v Barceloně slavnostně otevřeli největší fotbalový stadion v Evropě Camp Nou.
1: Byla to tehdy obrovská sláva, přímo na hřišti pochodovaly různé katalánské kluby, v hledišti pak a slavnostní otevření sledovalo skoro 90 tisíc fandů, včetně tehdejších politických špiček v čele se španělským generálem Frankem.
0: Barsa už v té době nový stadion nutně potřebovala. V polovině 50. let přestal vyhovovat areál Les Corts, který zvládl pojmout 60 tisíc lidí.
1: Klub tak začal jednat o stěhování o pár bloků směrem na jeho západ města do oblasti kolem katalánského statku La Masia, který se později stal vele úspěšnou fotbalovou akademií. Jména jako Messi, Iniesta nebo Xavi mluví sama za sebe.
0: Právě poblíž La Masia vyrostl železo-betonový stadionový skvost, inspirovaný Rotterdam stánkem De Kuip, v češtině ten De Kuip se přezdívá jako vana, měl vytvořit dojem obří mísy bez volných míst v rozích.
1: Nejprve měl barcelonský stadion kapacitu 93 tisíc návštěvníků, na mistrovství světa 1982 se ale na tribuny vešlo dokonce 121 tisíc diváků.
0: Pak ale místní zredukovali počet sedaček. Pokud jste třeba vy osobně byli na Camp Nou, tak musíte uznat, že pohled z nejvyššího patra není úplně pro ty, kteří mají určitou klaustrofobii jako, nebo strach z výšek.
1: Kromě tradičních šaten a loží je v útrobách stadionu umístěno taky klubové muzeum nebo obří fanshop. A i když teď populární hudebníci v Barceloně využívají pro koncerty spíše olympijský stadion z roku 1992, Camp Nou v minulosti zaplnili třeba irští rockeři ze skupiny U2 nebo americký zpěvák Michael Jackson.
0: Ještě jedna zajímavost o Camp Nou. Původně se areál jmenoval Estadi del FC Barcelona, jednoduše tedy stadion FC Barcelona, ale ta změna proběhla později tedy.
1: Ano, v roce 2000 si odhlasovali sami fanoušci tu změnu. Camp Nou znamená nové hřiště, no a tento název tedy pak fanoušci používali mnohem častěji.
0: Pokud holdujete fotbalu, což věřím, že většina z posluchačů radiožurnálu Sport je právě fotbalových fanoušků, tak víte, že Barsa teď aktuálně svůj stánek opravuje a přestavuje.
1: Definitivně hotovo by mělo být za rok, kapacita by se měla přehopnout dokonce přes 100 tisíc sedaček. Žlutý nápis Mesque un club, víc než jen klub, ale tribuny bude zdobit dál.
0: Určitě ve finále Ligy mistrů v roce 2029, což je ten velký nejblíž asi plánovaný zápas právě na tom zrenovovaném stánku.
1: No a velmi pravděpodobně i při světovém šampionátu za 4 roky Španělé budou turnaj spolupořádat s Portugalskem a Marokem. My budeme mluvit o tomto výročí s Pavlem Horvátem, který si taky na Camp Nou zahrál.
0: Zahrál a vlastně taky zatrénoval, protože tam byl před 4 lety s Viktorkou Plzeň. Myslím, že to tak je, no. Ale Pavel určitě nám přidá vzpomínky bližší o tom, jak se tam připravovali obrovský stadion, jak se jim tam třeba hrálo bez míče. To je taky asi těžké.
1: Využijeme ho jako reportér.
0: Za 2 hodinky. Za 2 hodinky, ano.
1: Ano.

0: Guns N' Roses těsně před 7:30 a chceme vás pozvat na rozhovory, které už brzy chystáme v našem vysílání.
1: Blíží se důležité zápasy fotbalových reprezentací, takže před 8:00 o Golmanech v Ačku s Martinem Vaňakem a po 8:00 s Albertem Labíkem, hráčem Artisu Brno, který je aktuálně v Azerbajdžánu, připravuje se tam s 21. na utkání evropské kvalifikace.
0: Tak se máte na co těšit, po 7:30 to odstartuje všechno sportovní přehled a pak Martin Vaňak, čaroděj v našem vysílání.
2: Dobré ráno, 7:30. Zprávy s Janou Tendorskou.
3: Americký prezident Donald Trump musí obnovit novinářům stanic CNN a MS Now a zpravodajského serveru Politico přístup do Bílého domu. Nařídil mu to federální soud. Prezidentovo rozhodnutí vypovědět trojici médií z Bílého domu bylo podle soudce protiústavní. Agentura Reuters označila rozhodnutí soudu za Trumpův velký neúspěch v jeho boji proti důležitým americkým i světovým médiím. Nejpozději dnes musí obce zveřejnit seznam volebních místností pro podzimní volby, kde mají 9. a 10. října volit zjistí lidé buď na úředních deskách nebo na obálkách s hlasovacími lístky. Ty dostanou nejpozději 3 dny před volbami. Politické strany a hnutí v Zábřehu na Šumpersku letos nesmí dávat předvolební plakáty a billboardy na městské pozemky. Už v srpnu o tom rozhodli radní. Od tohoto týdne ale můžou kandidáti využívat bezplatnou plochu před městským úřadem. A krkonošský Harachov schválil zadání změny územního plánu kvůli výstavbě 5hvězdičkového hotelového komplexu. Ten má vzniknout v lokalitě Nový svět. Změna územního plánu výrazně rozšiřuje možnost zastavění pozemku. Investorem je společnost Five Star, která městu slibuje mimo jiné vybudovat zdravotní středisko a novou silnici. Část zastupitelů i občanů byla proti. Sport. Hokejisté pardubického B týmu už nejsou v první lize 100% Slavii porazili 6-5 až v prodloužení. Východočeši ale dál vedou soutěž. Druhý setín totiž vyhrál také v prodloužení, a to 2-1 na ledě Kolína. Další výsledky Maxa ligy jsou Třebíč Jihlava 1-2 v prodloužení, Zlín Tábor 0-1, Litoměřice Chomutov 5-1, Frýdek Místek Havířov 3-2 po nájezdech a Sokolov Přerov 1-3.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D8 za Roudnicí i na D1 před Prahou a Brnem. Na D8 z Ústí na Prahu za Novou Vsí na 15. kilometru po srážce auta s motorkou už všechno stáhli do odstavného pruhu, kolona se rozjíždí. Její konec je na dálnici za Roudnicí na kilometru 22,5, zdržení až půl hodiny se bude krátit. Fronta je před dálnicí taky na silnici 16, hlavně směrem z Mělníka před Novou Vsí od odbočky na Vraněny. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se tvoří kolona od exitu 178 Rosice, osobním autem je to k D2 lehce přes půl hodiny. Před Brnem taky na Svitavské 43, fronta z Lažan do Lipůvky až na půl hodiny, fronta je taky za Čebínem do Kuřimy. Na D1 před Prahou směrem z Brna za Česlicemi opatrně dojíždějte do kolony kolem 7. kilometru, čekejte až půl hodiny navíc, příčina byla na 0,5. kilometru u Chodova, odtamtud před chvílí odjela nabouraná auta, takže se to natahuje ke sjezdu na jižní spojku. Na pražském okruhu z D1 na letiště se začne tvořit kolona před Chlupickým tunelem, za ním na Radotínském mostě za nájezdem ze Strakonické se srazil kamion a auto v pravém pruhu. A na 26 se z Plzně na Domažlice kolona od odbočky na Vejprnice k nehodě u nájezdu na D5. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Nad Českem je dnes po ránu zatažená až oblačná obloha. Na severozápadě našeho území se vyskytuje výjimečně slabý déšť nebo přehánky. Teploty nejčastěji klesly ke 4 až 9 stupňům. V noci se výjimečně dostaly i k 1 stupni Celsia. Přes den pak bude pokračovat počasí s velkou, proměnlivou oblačností. Pršet bude nejprve v Čechách, déšť přichází od severozápadu, postupně se rozprší i na Moravě a ve Slezsku. Jednat se bude o občasný déšť nebo přehánky a místy se může objevit i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a také bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty dnešního dne se budou pohybovat v rozmezí od 13 do 17 stupňů. Na hřebenech hor naměříte kolem 8 stupňů Celsia. No a foukat k tomu bude zpočátku jen slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který bude přes den měnit směr na severozápadní a večer částečně zeslábne. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 38 minut posloucháte Radiožurnál Sport, no a my vám přejeme krásné čtvrteční ráno. Pokud jste náhodou včera třeba šli dřív spát, anebo jste úplně nesledovali sportovní dění, tak myslím, že teď všechno napravíme a vlastně máme tady aktuality.
1: Ano, začneme náš první dnešní sportovní přehled tím, že začíná fotbalová Liga národů, celkově 5. ročník, vstoupí do něj i obhájce vítězství, tedy Portugalsko, a to s Cristianem Ronaldem v sestavě. Hrát budou Portugalci s Walesem. Další duely v elitní lize A jsou Nizozemsko, Německo, Norsko, Dánsko a Srbsko, Řecko. Česká reprezentace se poprvé představí v sobotu, trenéři ale řeší další absenci. Podrobnosti má Adam Weidenthaler. Dobré ráno.
2: Hezký den. Za zraněného spartianského obránce Matěje Rineše totiž trenéři povolali Ondřeje Zmrzlého z polského Górniku Zabře. Další reprezentanti už se s novým koučem, Španělem Santim Deniou, uvidí čtvrtý den. Češi s ním komunikují nejen anglicky, jak nastínil i ofenzivní univerzál Ondřej Linger.
3: My jsme prohodili pár španělských slov, protože něco jsem nepochytil v Texasu. Jo, zatím super. Co jsem tak viděl, snaží se bavit s každým hráčem, takže to je velice důležité.
2: Soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. V čínském Shenzhenu totiž porazili Kazachstán 2-1 na zápasy, když rozhodující bod vybojovali ve čtyřhře. Jedničku českého výběru, Lindu Noskovou, výsledek nepřekvapil.
4: Za mě bylo trošku jasný, že včera vyhrajou, i když se jim to trošku zkomplikovalo. Je to těžký tým samozřejmě, i když jim nedorazila Badosa, taky tak je to prostě těžký, ať už s tou Buxou nebo s tou Bovzasmanejrou, sami jsme si to otestovali. Loni právě v Ostravě, takže jim to budeme chtít trošku vrátit.
2: Jak připomněla Linda Nosková, Češky se utkají se Španělkami znovu po roce. V loni v dubnu jim podlehli v kvalifikační skupině poháru Billie Jean Kingové v Ostravě 1-2 na zápasy.
1: Hokejový obránce Tomáš Galva se vrací z kempu Pittsburghu do extraligového Liberce. Penguins zúžili kádr, ze kterého byl vyřazený i český reprezentant. Klub NHL o tom informoval na sociální síti X. V nočním programu příprav zámořské soutěže asistoval obránce Tomáš Hamara u jedné branky Otavy, která podlehla 2-4 Torontu.
2: Čeští vodní slalomáři se chystají na evropský šampionát v italské Ivreji, který uzavírá letošní sezónu. O medaile pojedou i letošní mistři světa, Tereza Knéblová s Jakubem Krejčím. A motivaci uspět má taky Jiří Prskavec, který ale nezažívá povedený ročník. V červenci mu nevyšlo mistrovství světa a ve světovém poháru mu mezi kajakáři patří až 22. pozice. Prskavec mluvil i o tom, že na severu Itálie zvládl skoro dvoutýdenní soustředění.
5: Mám o motivaci víc tady něco předvíst. Samozřejmě bych si chtěl závodit ve finále, ale týden a půl tady budeme celkově. Byli jsme nejdřív tady kousek v kempu, teď už jsme se přesunuli přímo na trať. Mám to asi 3 minuty na start, takže snad to nějak zužitku, no, k tomu lepšímu výkonu.
2: První kvalifikační jízdy začnou na mistrovství Evropy vodních slalomářů. Dnes v 9 hodin a z Itálie uslyšíte aktuality od našeho reportéra.
0: Jana Suchan, abychom to doplnili. Karel Sedláček vyhrál jako historicky první český šipkář hodnocený turnaj profesionální organizace PDC. Zvítězil na 30. podniku Players Championship. Ve finále porazil Angličana Scotta Williamse 8-7 na legi. V nahrávce pro televizi Nova Sport pak Sedláček neskrýval dojetí.
6: To strašně užívám, protože takovýhle pocit, na něj jsem čekal. Já myslím, že víc jak asi 10 let a to je něco neuvěřitelného. Pořád to střebávám, jsem úplně napumpovaný, ale dokázal jsem to a mám strašnou radost. Já se začnu brečet.
0: Ve světovém žebříčku je Sedláček nově 53., to je jeho kariérní maximum.
1: Basketbalistky Žabin ani KP Brno neuspěli v boji o Evropskou ligu. Žabiny prohrály v semifinále kvalifikace doma s Červenou zvezdou Bělehrad 69-75 a čeká je pouze účast v Evropském poháru. Stejně jako Královo pole, které podlehlo na hřišti Flam Carolo 81-101. Francouzskému týmu pomohla k postupu 9 body a 8 asistencemi česká reprezentantka Julie Pospíšilová. My budeme o ženském basketbale, konkrétně o Žabinách, mluvit před 10. hodinou, a to s trenérem Žabin Viktorem Prušou.
2: Basketbalisté Slávie ve šlágru druhého ligového kola deklasovali Opavu 114-81. Vysoké výhry si připsali také další týmy. Pardubice zvítězili na hřišti Olomoucka 154, Ústí nad Labem smetlo nováčka Plzeň 115-74, Písek ten si poradil s Hradcem Králové 111-87 a zbylé výsledky: Děčín porazil USK Praha 74-57 a Ostrava porazila Brno 85-76.
0: Basketbalista Tomáš Satoranský dnes zahájí svou 7. sezonu v Evropské lize. Poprvé se v prestižní soutěži představí jako hráč Hapoelu Tel Aviv, kam přestoupil v létě po konci angažma v Barceloně. Prvním soupeřem jeho týmu bude v 18 hodin Bayern Mnichov.
1: Boxerka Stella Blašková prohrála v semifinále mistrovství Evropy ve váhové kategorii do 80 kg s ruskou Demuru Čianovou. Ze šampionátu si tak odveze bronz. Ten má jistý i Lenka Bernardová, kterou dnes čeká semifinále ve váhové kategorii do 54 kg.
2: České házenkářky na úvod přípravného turnaje čtyř zemí prohrály v Chebu s B týmem Norska 30-38. Před sebou mají ještě dva zápasy, kterými se chystají na domácí mistrovství Evropy. To spolu pořádá Brno na začátku prosince.
1: Fotbalistky Liberce se v úvodním utkání druhého předkola evropského poháru postarali o překvapení. Favorizovaný Rosenborg Trondheim porazili v Azylu v Ústí nad Labem 3-1. Uspěl i druhý český zástupce v soutěži, tedy pražská Sparta. Ta doma zvítězila nad Farulem Konstanta 4-1. Odvety se odehrají za týden.
2: A italští volejbalisté vypadli ve čtvrtfinále mistrovství Evropy. Úřadující dvojnásobní světoví šampioni podlehli doma v Turíně v Finsku 2-3 na sety a neobhájí tedy stříbrné medaile. Finové se v pátečním semifinále střetnou s Francií a druhou dvojici tvoří Slovinsko a Polsko, které obhajuje titul.
0: Děkujeme Adamu Weidenthalerovi za velmi pestrý sportovní přehled.
2: Krásný čtvrtek.

0: populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru s Zuzkou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na výšších pater, tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
5: S Pavlem Horvátem budeme pochopitelně ještě před tou plzeňskou živou desítkou mluvit několikrát, a to hlavně o reprezentačních záležitostech, protože čeští fotbalisti už za dva dny vstoupí do elitní skupiny Ligy národů, a to zápasem proti Chorvatům.
6: Můžeme připomenout, že vypadl z nominace už sedmý hráč, Spartana Rineše nahradil obránce Zmrzlý z Gurníku Zábře. Kde se složení nemění, tak to je brankářská trojka, která je na začátku nové éry pod španělským koučem Santim Deniou mimořádně silná.
5: Dva golmani jsou aktuálně z Premier League. Lukáš Horníček chytá v Newcastlu a Antonín Kinský také chytá v Tottenhamu.
6: A třetí do party je Matěj Kovář, který má za sebou zisk nizozemského titulu z PSV Eindhoven, a stejně jako Horníček a Kinský je jedničkou svého týmu.
5: Na brankářské téma jsme si pozvali opravdu muže velmi povolaného, dvojnásobného českého mistra se Slaví, Martina Vaniaka. Dobré ráno vám přejeme.
7: Dobré ráno vám i posluchačům Radiožurnálu.
6: Můžeme připomenout, že Martin Vaniak je aktuálně trenérem brankářů Fartisu Brno, tak na začátek, jak tráví kouč golmanů čtvrteční

0: ráno v době reprezentační přestávky?
1: Tak do včerejška jsme trénovali vlastně doufavě, dneska vlastně už mám volno, odjíždím pryč vlastně a do neděle máme klid, protože tato přestávka reprezentační je trošku neobvyklá. Asi všichni víme, že to je až 3 týdny, takže jsme dostali delší volno, protože jsme jeli 8 týdnů v kuse, takže hráči si potřebují odpočinout. A od pondělí se chystáme, samozřejmě máme tam přátelé s Trenčínem a potom nás čeká už asi mistrák v Hradci Královým.
2: Tak vám ještě jednou děkujeme, že jste si udělal čas na naše vysílání ve svém volnu. Jsme za to rádi, protože jste vlastně patřil mezi elitní golmany v tuzemské soutěži, nejenom tedy v tuzemské soutěži, ale myslím, že i slavističtí fanoušci vás velmi dobře vzpomínají. Když jsme u toho tématu, tak jenom v tom Tuzemsku teď nastupuje spousta skvělých brankářů, na které se vlastně ani v té nominaci nedostalo, protože i v zahraničí jsou výborní, veď Pavle?
0: No, jsou parádní, můžeme začít obecně tím, že vlastně jsou dva hráči nebo brankáři z Česka jedničkami v anglické Premier League. Matěj Kovář se zkrátka taky v PSV Eindhoven drží tento tým, dovedl ho k titulu v Eredivisie, tak vlastně vám musí určitě dělat radost to, že brankáři takto vynikají vlastně tuzemskému fotbalu, možná dělají tu nejlepší reklamu ze všech ostatních postů, ne?
1: Za mě určitě jsou to úžasné úspěchy a nesmíme zapomenout ještě, že máme v Liverpoolu Jaroše, který teďka se vlastně teď je po těžkém zranění, takže se dává dohromady a kdo nám teďka vykukuje a myslím si, že udělá velkou kariéru, tak to ještě Vítek, který je v Middlesbrough, který teďka vlastně přestoupil za velkou sumu a myslím si, že příští rok Middlesbrough postoupí do ligy, do ligy a bude dalším golmanem, který bude chytat anglickou Premier League.
0: Martin Vaňák s námi na radiožurnálu Sport. Myslíte si, že nový španělský trenér české reprezentace Santidinia určí jednoznačnou jedničku z té trojice Kinský, Horníček, Kovář, kterou tady zmiňujeme? Nebo vlastně potřebuje mít národní tým toho vyvoleného golmana? A nebo na tom tak úplně nesejde?
1: Za mě určitě potřebuje, aby prostě golman, který se teďka vyvrbí z tyhle ty trojice, tak aby byl určený, ale právě proto si myslím, že ta Liga národů je dobrá průprava k tomu. Sami víme, jaký soupeře máme, jo, velice těžký, náročný a asi nebudeme s ním zalhávat, že asi tu skupinu asi nevyhrajeme a proto bych byl strašně rád, kdyby ty golmani se protočili. My vlastně Matěje Kováře známe, viděli jsme ho v kvalifikaci, podržel nás neskutečně v připenaltách dvojích a dostal nás tím pádem na mistrovství světa. Ale hrozně bych si přál, abych viděl jak Lukáše, tak i Tondu v zápase vlastně proti Anglii. Jo. To bych si hrozně moc přál, protože oba dva už jsou teďka součástí té anglické éry a bylo by to dobré, kdyby se ty golmani protočili. Takže za mě je potřeba dát všem třem šanci, ale já nejsem trenér, samozřejmě ani trenér golmanů v reprezentaci, ale byl bych hrozně rád, kdyby se tohleto událo.
2: Martin Vaňák, který je s námi ve spojení, je teď o reprezentačních brankářích. Vlastně spojitost mezi Antoniem Kinským a Lukášem Horníčkem je taková, že mají ve svém portfoliu také angažmá v Pardubicích, odkud třeba Horníček odešel jako odchovanec. Matěj Kovář jste měl trošku jinou cestu. Myslíte, pane Vaňáku, že se nějakým způsobem liší jejich styly nebo vnímáte tam nějakou odlišnost?
1: Já si myslím, že všichni tři kluci bylo dobře, že prošli průpravou tady v mládežních klubech, jo, a pro ně velký plus potom, když dosáhli určitý věk, že měli tu možnost jít do velkých klubů, jo, a přece jenom trénujete proti jiným hráčům, lepším hráčům a vy se tímhle tím vlastně se výkonnostně zvedáte. Takže ať je to Lukáš, který měl samozřejmě portugalskou školu, jo, ať je to i Tonda, který byl tady a dokázal tady odchytat vynikající zápasy za Slávy, tak teď v Anglii začátek se mu lehce nepodařil, ale je to zase o té aklimatizaci a teď momentálně předvádí taky výborný výkony. Takže za ně to bylo velký plus, že se dostali jako v mladém věku do zahraničí a mohli trénovat vlastně s lepšími hráči než tady. Tady by asi v určitým stádiu asi začali stagnovat a proto je dobrý i pro ty mladý hráče, nejenom golmany, aby dál se posunuli třeba ve 20, v 23, protože tyhle ty týmy velký hledají hlavně tyhle ty mladý kluky a je potřeba je posunout potom dál.
0: Martin Vaňák vzpomenul ve vysílání Radiožurnálu Sport to, že Matěj Kovář byl brankářskou jedničkou na mistrovství světa, že měl skvělé ty zákroky v zápasech proti Irsku a Dánsku v baráži, o šampionát, který se hrál v létě v Zámoří, ale teď samozřejmě přichází do té nové éry v pozici, kdy se potká zkrátka na trénincích právě s jedničkami týmu z Premier League, tak jak si myslíte, že se Matěj Kovář musí cítit, nebo když vzpomenete na dobu, kdy jste se taky podíval do národního týmu, tak jaká byla nějaká nálada mezi golmany? Dívali jste se na sebe jako na velké konkurenty, nebo spíš jako na parťáky?
1: Já upřímně, já jsem vždycky byl takovej ten do počtu, který přišel jako by dvojka nebo trojka, vždycky tam byla jasná jednička, ať to byl Srníček, jo, který chytal, a potom to byl Petr Čech, jo, který se vlastně vybudoval v absolutní jedničku a do brány pomalu nikoho nepustil, takže při jakýmkoliv srazu ten sraz byl v přátelské atmosféře, věděli jsme, kdo jakou pozici má, jo, ale tady to je samozřejmě trošku něco jiného. Můj názor je takový, že Matěj teď je jednička, že si myslím si, že by měl začít zápas s Chorvatskem, ale jak jsem teďka řekl, tyto zápasy si myslím, a nejenom pro golmany, ale i pro většinu hráčů je a pro trenéra, aby věděl, s kým může dál počítat a s kým ne. Jo, ale věřím tomu, že všichni tři golmani jsou tak natolik kvalitní, že ty zápasy odvedou v perfektním tom stavu.
0: Ještě závěrečná otázka pro bývalého golmana Martina Vaňáka. Když máme za sebou to téma brankářů, tak jak se těšíte na nový národní tým poprvé v historii pod zahraničním koučem Španělem Deniou? Jakou reprezentaci byste chtěl sledovat, třeba když to porovnáte s tím, jak se prezentovala letos na mistrovství světa?
1: Tak rozhodně bych byl rád, aby mistrovství světa se nám moc nepodařilo. Jo, asi všichni víme, že jsme čekali něco lepšího. Máme tady nádherný zápas i pro fanouška, něco fantastického. Pro hráče to je, někdy to může být i utrpení, jo, protože máme tady nejlepší mužstvo světa a třetí mužstvo světa, což je úžasný, jo, takže já jsem za to rád, za tyhle ty zápasy, a i když nálada je taková, že většina ty odborné veřejnosti mužstvo nevěří, já třeba osobně třeba věřím tomu, že neprohráme s Chorvatskem a že se může i zopakovat zápas na Slávii, kdy jsme vlastně Anglii porazili. Neříkám, že ji porazíme, třeba budeme remizovat, ale ten výkon by měl být určitě diametrálně rozlišný, než co se předvedlo na mistrovství světa.
2: Věříme to, že se to třeba bude postupně zlepšovat pod Santim Deniou. Ve spojení jsme byli s bývalým vynikajícím brankářem, dvojnásobným mistrem Česka, bývalým reprezentantem Martinem Vaňákem, který aktuálně působí jako trenér brankářů Artisu Brno. Moc vám děkujeme za váš čas, pane Vaňáku, a přejeme, ať si užijete několik dnů volna, než zase naskočíte do toho pracovního procesu.
1: Moc krát děkuju, mějte se.
3: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
4: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a hlavní město Praha.
2: Za chvilku budeme ve spojení s mužem, který se zná s Martinem Vaďakem, ale přece jenom v tom svém povolání toho trošku víc naběhá, než on když chytal.
0: Ano, Albert Labík nenosí na fotbalovém trávníku rukavice, spíš běhá v záloze nebo i na kraji obrany. Konec konců na to se taky budeme ptát českého reprezentanta aktuálně do 21 let, který se připravuje na zápas s národním týmem v Azerbajdžánu.
2: Tak zhruba v 80 se s ním uslyšíme.
0: Ano, za chviličku.
4: Hlavní město Praha. Radiožurnál v 8 hodin. Teď zprávy a Jana Utendorská.
5: Sněmovna začne na mimořádné schůzi projednávat zmrazení platů politiků. Trojice médií se vrátí do Bílého domu, rozhodl o tom americký federální soud. Z fotbalové reprezentace kvůli zranění vypadl už 7. hráč. Kolona je po nehodě na Pražském okruhu směr letiště před tunely a bude oblačno, je zataženo s přeháňkami, teploty do 17 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Sněmovna se dnes začne zabývat zmrazením platů politiků. Koalice navrhuje, aby se výdělky poslanců, senátorů nebo prezidenta nezvyšovaly 5 let. Zdůvodňuje to mimo jiné úsporami. Opozice nesouhlasí, návrh považuje za populistický. Podle předsedkyně klubu Hnutí STAN Michaely Šebelové není důvod zasahovat do automatického systému, který platy politiků určuje. Po rozmrazení totiž vzrostou skokově.
6: My tady máme schválený automat, který říká, že platy poslanců, ústavních činitelů mají dýchat společně s lidmi, společně s ekonomikou. V momentě, kdy dojde k tomu zmrazení, tak se jenom odloží ten problém do budoucna.
5: Koalice původně plánovala prosadit zmrazení platů politiků už minulý rok. První čtení se ale nakonec dostává na program až dnes. Vládní poslanci k tomu nechali svolat mimořádnou schůzi. Krajský soud v Praze začne odpoledne řešit spor mezi společností Seznam.cz a premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Firma, která provozuje třeba zpravodajské servery Novinky.cz nebo Seznam zprávy, tvrdí, že na ní Babiš dlouhodobě útočí a šíří o ní nepravdivé informace. Premiér na svých výrocích trvá. Podle něj média vlastněná Ivem Lukačovičem o něm dlouhodobě lžou a manipulují s fakty. Babiš taky tvrdí, že se Seznam vyhýbá placení daní v Česku. To firma odmítá. Seznam žádá od Babiše omluvu. Očekává taky, že soud premiérovi nařídí smazat některé příspěvky ze sociálních sítí. Bílý dům bude muset obnovit akreditaci novinářům stanic CNN a MS Now a taky zpravodajského serveru Politico. Rozhodl tom federální soud, podle kterého bylo rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa vypovědět trojici médií z Bílého domu protiústavní. Trump zakázal přístup zmíněným médiím v pátek v příspěvku na sociálních sítích. V něm uvedl, že je zbavuje akreditace kvůli šíření nepravdivých zpráv. Příspěvku kromě toho taky varoval, že budou následovat i další velká média. Písničkář Jan Nedvěd dnes slaví 80. S bratrem Františkem hrál nejdřív kapele Toronto, ze které se později stali Brontosauři.
7: Tulácký ráno, mrakem se snáší.
8: Společně působili také ve Spirituál kvintetu. Jan pak uspěl i na solové dráze. Jeho skladby měly jednoduché melodie, srozumitelné texty a refrény, ke kterým se mohl přidat skoro každý. Právě v tom byla jejich síla a pro některé kritiky i důvod, proč je odmítali jako kýč.
7: Na dlaní jednu stvířas, dok mi se kouká.
8: Vrchol popularity bratrů Nedvědů přišel v červnu 1996. Na jejich koncert na pražském Strahově dorazilo přibližně 60 tisíc lidí. František před 5 lety zemřel. Jejich skladby dnes na pódiu hrají i jejich synové Vojta a Jan Nedvěd mladší. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
5: A právě Jana Nedvěda mladšího zveme do vysílání ranního Radiožurnálu. Poslouchejte po 8:45.
4: Sport.
9: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel udělat už 7. změnu v nominaci na nadcházející zápasy Ligy národů. Zraněného obránce Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý, který zatím za národní tým nastoupil 2x. Fotbalisty čekají během reprezentační pauzy 4 zápasy, ten první v sobotu v Edenu proti Chorvatsku. Přímý přenos nabídneme na této stanici. Basketbalistky Žabin ani KP Brno neuspěly v boji o Evropskou ligu a čeká je pouze Evropský pohár. Žabiny podlehly v semifinále kvalifikace doma Červené zvězdě Bělehrad 69-75. Královo Pole prohrálo ve Francii s Flam Carolo 81-101. Francouzskému týmu pomohla k postupu 9 body a 8 asistencemi česká reprezentantka Julie Pospíšilová.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolona na D1 před Brnem, nehoda na D11 u Chlumce a překážka na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy počítejte s kolonou od sjezdu 178 Rosice, i osobní auta se vlečou různě pomalu levým pruhem k D2 až 40 minut. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec potíže v omezení na jeho konci na 62. kilometru před sjezdem na Chlumec, nehoda a kamiony se protáhnou jen s velkými potížemi.
12: Kamion do příkopu a asi 300 metrů za ním je tam ještě osoba, jsou tam policajti.
11: Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně vzniká kolona za loděnicí z 8. kilometru, je to až na 50 minut na Pražský okruh k Ořechu a z té fronty navíc hlásíte ze 3. kilometru D5-ky překážku.
12: Stojí porouchaný kamion v pravým pruhu.
11: A na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště dejte pozor, za sjezdem na Jesenici v omezení jsou tam zřejmě nějaké překážky a stojí tam už odstavená 3 poškozená osobní auta. Následně vzniká kolona, ta se táhne za tunely, protože na Radotinském mostě řeší nehodu.
12: Policisti obě ty vozidla stáhli do toho pravého pruhu.
11: Další zelená vlna nejpozději za 16:15.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost, postupně se přidá občasný déšť nebo přehánky, ojediněla i bouřka. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i oblačnosti. A teploty dnes 13 až 17 stupňů. Tolik zprávek.
2: Hezký den, milí posluchači, čtvrtek 24. září, aktuálně 8.06 a vstupujeme do další velmi pestré hodiny.
0: Pěkný čtvrtek.
2: Tak my tedy až za hodinu a 15 minut budeme mluvit poprvé dneska s Pavlem Horvátem, naším fotbalovým expertem, který si zahrál v kariéře na Camp Nou. Dneska už jsme mluvili o tom, že je to 69 let od jeho otevření. Tak prostě, Pavle, když se otvíral tenhle slavný stánek v tom roce 57, tak se tam konala dokonce i mše, doprovázena Handlovým Mesiášem, to je oratorium. Tak jenom, abyste si představili, že jsme mluvili o tom, že tam třeba zpíval i Michael Jackson, takže to začínalo i ve spojitosti takhle i s takovou možná oduševnělejší třeba hudbou. Nevím, jak to bereš ty, ale i Michael Jackson pro někoho může být třeba modla, no tak zase, abych úplně mu to nebral.
0: Se jiná doba, nedokážu si představit, že by dnes se otevíral nějaký stadion a byl doprovázený vážnou hudbou.
2: Ještě z barokní vlastně, že jo?
0: Tak, takže dnes by to bylo asi trochu modernější, no.
2: Ale evidentně to nevadilo, protože ta historie Camp Nou je pestrá a vlastně bude trvat ještě určitě desítky let, pokud se něco vážného nestane a budeme si o tom prostě povídat.
0: Ale konec konců vlastně dá se říct, že Camp Nou je stále spjatý nějakým způsobem s hudbou, protože dnes si můžete pustit třeba i podcasty Českého rozhlasu, Radiožurnálu Sport na jedné té platformě, kterou možná máte ve svém telefonu a ta teď sponzoruje, že jo, Barcelonu a je tam takový ten velký nápis.
2: To je pravda. Dobře, tak o Camp Nou později budeme se bavit v nejbližší době třeba i o stadionu, možná o stadionu, nevím, jestli je přesně ten, ale o Baku, kde hrála před 5 lety česká fotbalová repre Ačko, to vlastně nemile vzpomínané čtvrtfinále Eura z Dány. A my si o tom povídáme, teď budeme povídat v kontextu jiném.
0: V kontextu fotbalové reprezentace do 21 let, která se utká právě s Azerbajdžánem v kvalifikaci mistrovství Evropy.
2: Tak za chviličku.
10: Radiožurnál Sport.
3: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: 8 hodin 12 minut, zatímco české fotbalové Ačko vstoupí pozítří do nového ročníku Ligy národů, tak čeští fotbalisti do 21 let ti už mají pokročilejší fázi kvalifikace o mistrovství Evropy.
1: Poslední tři zápasy jsou před svěřenci trenéra Michala Bílka. Zítra budou hrát Češi do 21 let v Baku proti Azerbajdžánu a my jsme ve spojení s jedním z nich, tedy s hráčem Artisu Brno, Albertem Labíkem. Přejeme vám dobré ráno.
0: Alberte, slyšíme se?
2: Jo, pardon, dobré ráno taky, přeju, dobré ráno.
1: Tak, už jsme ve spojení s Albertem Labíkem, můžeme tedy specifikovat to, že v Azerbajdžánu je teď o 2 hodiny víc než u nás, takže předpokládám, že snídaně už nějaká proběhla. Čím vás pohostili v Baku?
2: Snídaně, já jsem měl vajíčka s chlebem, ale můžeme si vybrat, vždycky máme švédské stoly.
0: Takhle. A máte tam nějaké speciality, kterým se třeba vyhýbáte, nebo jako myslím v tom Azerbajdžánu?
2: To nemáme, máme sebou kuchaře, který vaří to, co máme v Česku, takže žádný speciality určitě teď před zápasem se to nehodí úplně zkoušet, nevíme, co by mi to bylo se žaludkem, takže normálně to, co jíme v Česku, tak máme i tady.
1: No, specifické prostředí je určitě v azerbajdžánském Baku, kde je hodně horko, díval jsem se na počasí, 26 stupňů, zítra by mělo být asi v době toho zápasu slunečno. Vy jste, Alberte, fanouškem zápasů na přímém sluníčku v takovém velkém vedru?
2: To jo, mě vedro ani tolik nevadí, ale tady je hrozný dusno, že tady spíš to dusno je horší a fanoušek spíš mám radši, když není, když jako prší, jak to mám radši. Hlavně nemám rád vítr, což doufám, že na tom stadionu nebude, že myslím si, že ten stadion je uzavřený, takže to by mohlo být v pohodě a nejhorší je to dusno. No. Doufám, že se bude dobře dýchat, zatím včera na tréninku to nebylo úplně příjemný, takže uvidíme.
0: No, držíme palce, abyste zvládli i ty podmínky počasí, protože to vypadá, že možná budou složitější, tedy než třeba soupeř, kterého jste loni v říjnu porazili doma 5-0 v rámci té kvalifikace. Lukáš Mašek dal tehdy hattrick a vy jste mu dvakrát asistoval. Vzpomenete si na ten duel, co tehdy třeba platilo na Azerbajdžán, na kterým jste vedli o poločase vlastně jenom 1-0 v kontextu toho konečného výsledku?
2: Tak pamatuju si ten zápas, protože zaprvé jsem to hrál i v Karviné, kde jsem předtím byl, takže si ten zápas pamatuju. A co si tak pamatuju, tak Azerbajdžán byl v bloku nízkým, hodně jako se snažili bránit, hrál docela jednoduše, aby hlavně nedostali gola, takže musí být trpělivý, no, protože venku to bude něco jiného a musí být trpělivý, aby se nestalo tak, že bychom od první minuty tam něco se snažili hned dopředu udělat a pak by nám utekli, nebo furt i oni mají nějakou tu sílu, ale jak říkám, hlavně do té defenzivy to bude to pro ně jako ten klíč tomu úspěchu, protože jak jsme se koukali na video, tak moc útočit nechtějí, chtějí stát co nejvíce v lidech vzadu. A ten zápas, co byl v Karviné minulou sezónu, tak to si pamatuju dost, jak jste říkal, jak jsem měl 2 asistence, navíc Máša dal hattrick. Takže nějaký klíč nám to ukáže, ale my budeme mít video až na soupeře až dneska odpoledne, takže tam se řekneme asi víc.
1: 2 výhry ze 3 posledních zápasů v kvalifikaci mistrovství Evropy hráčů do 21 let by české reprezentaci měly zaručit účast v baráži, protože řekněme, že ten přímý postup na mistrovství Evropy je aktuálně 5 bodů vzdálený. Asi ten plán je jasný, získat minimálně tu účast v baráži co nejdřív, protože na závěr kvalifikace pak čeká Portugalsko, které je zatím hodně suverénní, že?
2: No, Portugalsko je trošku odskočený od toho zbytku, myslím si, že v té naší skupině. My jsme s nima teda odehrali dobrý zápas v Hradci, kde to bylo 0-0, ale co si myslím, tak Portugalci ještě nedostali ani góla. Ale my furt věříme, jako neříkám, že samozřejmě i ten baráž by je nějaký ten klíč pro tenhle ten, nebo nějaký ten cíl pro tenhle ten sraz. Ale i v tom Portugalsku budeme chtít určitě jako vyhrát, protože potom, kdybychom se dostali na Euro, tak tam budou týmy, jako je Portugalsko, všichni. Takže určitě jako se chceme porvat i tam.
1: Albert Labík už byl na mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let loni na Slovensku, kde se na závěrečném turnaji na trávník nepodíval, ale v této kvalifikaci jste zatím nastoupil ve všech dosavadních zápasech v základní sestavě. To na pozici primárně krajního beka, wingbacka. Vnímám vás i v Artisu Brno, kde hráváte i na středu zálohy, tak máte nějakou pozici oblíbenější? Nebo to zkrátka budete tak, že v repre je to na kraji, v Artisu na středu?
2: nemám žádnou pozici oblíbenější, je to tak prostě, kde zrovna mě chce hrát trenér, tak tam jako hraju, je mi to víceméně jedno, když to bude, já nevím, křídlo, back, záložník, je mi to asi úplně jedno, takže mám takovouhle pozici tady v týmu, že pan trenér mě vidí na kraji obrany, takže to plním, snažím se co nejlíp a je mi to jedno.
0: Albert Labík, který je s námi ve spojení, tak jak už naznačil Pavel Tilšar, zažil i tu minulou éru 21 pod trenérem Suchopárkem, teď tedy od loňska Michal Bílek. Můžete nějak srovnat třeba ty trenérské styly? Zda se nějak liší vůbec?
2: Jo, ale samozřejmě se to liší, tak pan máme jako trošku jinou taktiku, trošku jinak bráníme. Já nevím, jak úplně do detailů to mám říkat, ale jako je to samozřejmě jiný, ale oba trenéři mají svoji kvalitu, já nebo všichni tady trenérovi věříme, doufám, že zatím nám to teda vychází. Troufnu si říct, že až na jeden zápas v Bulharsku, tak jsme myslím, že v každém zápase měli dobrý zápasy, každý zápas jsme předvedli dobrý výkony, takže tak, jako je to rozdílný, ale jenom jako v detailech, jak pan trenér jeden chce hrát a jak druhý, takže tak.
1: Albert Labík, ještě poslední otázka, ať ho nezdražujeme, protože se určitě blíží další program fotbalové 21. den před zápasem v Azerbajdžánu v evropské kvalifikaci. Máte docela poslední roky turbulentní, co se týká klubového fotbalu, hostování v Teplicích, v Karviné, kde jste získal tedy domácí pohár. Teď je přestup ze Slávie do Artisu Brno. Tak jak vnímáte tu svoji klubovou kariéru a jak jste teď spokojený v Artisu?
2: Tak vnímám to tak, že furt se snažím nějakýma polema kručkama jít nahoru, víš a víš, už měl jsem to štěstí, že jsem prošel třetí ligou, druhou ligou, potom v Teplicích, jak jste říkal, v Karviné to vyvrchlo tím pohárem, že to jde furt jako nahoru a teď Artis, je to zase pro mě výzva, protože Artis jako se nově tvoří tým, je tam nový manča, všichni se teď postoupil do ligy, tak tam přišlo 11-10 nových kluků. Takže já jsem jako zatím jsem spokojený, uvidím, co bude dál, samozřejmě nebude to vůbec lehké, jak říkám, tak letos pro sezonu Artis asi hlavní cíl bude se zachránit, nebudu jako nic nalhávat, ale to je zase další výzva, na kterou se těším, takže zatím jsem v Artisu spokojený.
0: Ano, tak my vám hlavně děkujeme, že jste si udělal čas na vysílání Radiožurnálu Sport a přejeme, ať jste spokojený i v 21. a to ideálně s nějakými dobrými výsledky zítra třeba v azerbajdžánském Baku v dalším zápase kvalifikace o mistrovství Evropy. Albert Labík byl s námi, přejeme hezký den.
2: Děkuju moc taky, mějte se hezký den, shledanou.

0: 8 hodin 22 minut dohrává kapela Good Charlotte a my jdeme na další živý rozhovor v rámci tématu, kterému za tolik prostoru na Radiožurnálu Sport nevěnujeme, ale teď si to opravdu zaslouží tenhle sport.
1: Rozhodně, české boxerky mají na mistrovství Evropy v Sofii jisté dvě medaile. Stella Blažková už si po semifinálové porážce s ruskou Anastazí Demurčianovou odveze v kategorii do 80 kg bronz. Lenka Bernardová naopak ještě může bojovat o zlato.
0: Ano, po čtvrtfinálovém postupu přes anglickou soupeřku ji dneska čeká semifinále s finskou boxerkou a do živého vysílání naší stanice se teď připojila trenérka a bývalá reprezentantka Lenka Kardová, která stojí taky za úspěchy zmíněné Stely Blažkové. Paní Kardová, přejeme hezké ráno.
2: Hezké ráno, dobrý den.
1: Dvě české medaile z evropského šampionátu, jedna už bronzová, druhá může mít ještě cennější hodnotu. Co pro vás jako trenérku tyhle výsledky znamenají a co podle vás ukazují o současné úrovni českého ženského boxu?
2: No, hlavně to, že český ženský box jde nahoru, protože to není, jako, není teďkon poprvé, kdybychom přivezli medaile, ale už se nám to povedlo. Vlastně v předchozím šampionátu na U23, kde jsme měli jedno stříbro, jeden bronz, a i na U19, kde jsme měli teď vlastně zase jeden bronz a předtím dokonce zlato a bronz. Takže myslím si, že hlavně to, že fakt jdeme nahoru, že ten tým, že to není náhodilý úspěch, ale že už se nám daří přivážet medaile každý šampionát.
0: Můžeme teď se konkrétně zastavit u Stely Blažkové, která tedy v Sofii zdolala jak tureckou, tak polskou soupeřku a v semifinále nestačila na úřadující mistryni světa Anastazii Demurčianovou. Vy znáte z každodenní přípravy, tak v čem udělala podle vás největší pokrok a co ještě ukázal třeba ten souboj s úspěšnější soupeřkou?
2: Já myslím, že ukázalo to hlavně to, že jsme schopní vlastně odolávat těm soupeřkám, protože ta Polka, tak to bylo vlastně mistryně Evropy do U23 plus vítězka World Cupu, a což je docela slušný skalp. A u té Rusky, myslím si, že vlastně kdyby den předem neměla stala tak těžký zápas, tak troufám si říct, že byla k poražení pro nás, což u někoho, kdo vlastně má za sebou nějakých 25 zápasů, je obrovský úspěch. Takže myslím si, že obrovský pokrok jsme udělali i v taktice, kterou je schopná si Stella vlastně ten zápas udržet, že je schopná se soustředit, koncentrovat, nenechat se rozazovat ničím a jít za tou taktikou, kterou jsme si řekli, plus její vlastně vůle. No. Myslím si, že Češky dělají obrovský pokroky v tom, že oni prostě chtějí vyhrát, chtějí se ukázat, a i když jdou proti někomu, kdo je mnohem zkušenější a vlastně jakoby papírově silnější, tak chtějí ho zdolat, což je super.
1: Trenérka českých boxerek Lenka Kardová je s námi ve spojení na Radiožurnálu Sport. Bavíme se o úspěšném mistrovství Evropy žen, kde už tedy Stella Blažková vybojovala bronzovou medaili a dnes určitě vy vyhlížíte ten zápas Lenky Bernardové, kterou čeká finská soupeřka, snad to řeknu správně, Kaivo Ojaová, která má zkušenosti z olympijských her, tak jak náročný ten zápas bude pro Lenku Bernardovou a myslíte, že má šanci postoupit až do finále?
2: Já myslím, že má. Já myslím, že Lenka je teď na úplně super vlně. Myslím, že tomu pomohlo i to, že ona má vlastně teď rok a půl starého chlapečka, že vlastně trošku ty ženský ještě dozrejou, ještě si trošku odpočinou i od toho boxu hlavou, už trošku nedávají, jak to říct, veškerou prioritu jenom do toho sportu, takže trošičku není na ně takovej tlak, protože vědí, že jsou trošku i důležitější věci občas, než je jenom sport. A ta její vlna, kterou teď má, je úplně super. Finka bude nepříjemná soupeřka, protože je dobrá soupeřka, je hodně pracovitá, bude, myslím si, nás hodně napadat, ale já pevně věřím, že Lenka si to dokáže pohlídat, protože má neskutečný pohyb, neskutečný oko a že ten vrchol zdoláme a o zlatou medaili se ještě budeme mít možnost poprat, no.
0: Ještě otázka, která nesouvisí tolik s mistrovstvím Evropy, ale možná s potenciálním úspěchem právě z něho i pro české reprezentantky. Paní Kardová, jak to třeba by mohlo být s českými boxerkami na olympijských hrách? Jak je to třeba vzdálená meta tohle?
2: No, myslím si, že v minulých letech to pro nás byla hodně vzdálená meta. Teď v současnosti já tomu hrozně věřím. Já věřím, že se kvalifikujeme Holkám vždycky říkám, že jestli se kvalifikujeme tohle olympiádu, nevím, bude to pro nás i trošku štěstí, protože prostě máme mladý tým ještě, když nepočítám třeba Lenku Bernadou, ta už tu šanci má docela velkou, si myslím, ale beru to tak, že pokud to vyjde letos, tak to bude strašně super, a když ne, tak já věřím, že prostě minimálně tu další to padne, ale věřím v ten tým, myslím si, že je dobře připravený, myslím si, že každou chvilku tahá za nitky nikdo jiný, že to není jenom o jednom člověku, což je hodně důležitý, a já v tu olympiádu věřím, kdybych v ní nevěřila, tak asi u té repre už nejsem, takže myslím, že nám to padne.
1: To říká trenérka českých boxerek Lenka Kardová, bývalá boxerka, která byla s námi na Radiožurnálu Sport. Mluvili jsme o tom, že Stella Blašková vybojovala na evropském šampionátu bronz a Lenku Bernardovou dnes se čeká semifinále. Takže teoreticky ještě může pomýšlet na zlato. Tak budeme držet samozřejmě palce na dálku do Sofie. Palce Lence Bernardové i její trenérce Lence Kardové. Moc děkujeme, naslyšenou.
2: Taky děkuju, naslyšenou.

0: Dobré ráno v 8:30. A teď Jana Utendorovská a zprávy.
1: IT zakázky ministerstev a úřadu nově posuzuje Rada vlády pro informační společnost. U projektu nad 30 milionů korun je navíc nutný souhlas vlády. Cílem má být vyšší efektivita financování a zajištění toho, aby státní zakázky odpovídaly vládním prioritám. Jinak na ně úřady nedostanou peníze. Systém umělé inteligence společnosti OpenAI v červnu pronikl na webové stránky australské vlády. Na okraj jednání valného shromáždění OSN v New Yorku to řekl australský premiér Anthony Albanese. Agent umělé inteligence podle něj získal přístup k portálu se statistickými údaji, které se týkaly veřejného systému zdravotního pojištění. Jde o vůbec první potvrzený případ, kdy umělá inteligence vnikla do vládního systému. Obecní úřady od dneška vydávají voličské průkazy pro senátní volby. Zájemcům umožní 9. a 10. října hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb, ale musí volič zůstat ve svém senátním obvodu. I proto je o průkazy při volbách do horní komory parlamentu menší zájem. A do kin se dnes po 7 letech vrací Avengers Endgame, nejúspěšnější komiksový film všech dob. Snímek v roce 2019 uzavřel důležitou kapitolu filmového vesmíru studia Marvel a celosvětově vydělal na 60 miliard korun. Aktuální promítání nabízí několik minut záběrů navíc a cílem je také naladit diváky na chystané pokračování série Avengers s podtitulem Doomsday. Očekávaná novinka dorazí do českých kin 17. prosince. Sport. Hokejový obránce Tomáš Galvas se vrací z kempu Pittsburghu do extraligového Liberce. Penguins před startem sezóny NHL zúžili kádr a vyřadili i českého reprezentanta. V Otavě zatím zůstává další obránce Tomáš Hamara, který v přípravném zápase asistoval u jedné branky Otavy. Ta podlehla 2-4 Torontu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D6 za Sokolovem a nehoda na D11 u Chlumce. Na dálnici D6 z Karlových Varů směrem do Chebu pozorně za sjezdem na Citice nad 139. kilometru leží v levém pruhu blatník. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy očekávejte za sjezdem na Domašov nejdřív první část roztrhané fronty kamionů v pravém pruhu kolem 173. kilometru, různě se to mění, pak za exitem Rosice je kolona v obou pruzích ze 179. kilometru, osobní auta to mají různě pomalu k D2 asi na 40 minut. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se do kolony dojíždí za Loděnicí v kopci na 7. kilometru, jednak na 3. kilometru blokuje pravý pruh porouchaný kamion, na nultém je omezení a kolona pokračuje na Pražský okruh tradičně k Ořechu, celé to zabere 3/4 hodiny osobním autem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec v omezení se tvoří kolona z 56. kilometru, je to až na půl hodiny k exitu Chlumec. Na 62. hned za sjezdem kamion vyjel do příkopu, další nákladní soupravy projíždějí velmi natěsno. A na D8 z Ústí do Prahy za Roudnicí kolona z 26. kilometru na 10 minut k nehodě na 24. srazilo se nákladní a dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
2: Počasí.
5: Dnes po ráno klesla teplota místy k 1 stupni, nejčastěji ale ke 4 až 9 stupňům Celsia. Přes den pak také užijeme teplejší oblečení, odpoledne na teploměrech uvidíme od 13 do 17 stupňů. A hodit se dnes bude i deštník, ze zataženého nebe proměnlivou oblačností se postupně rozprší na celém našem území. Déšť bude přecházet přes naši republiku od severozápadu směrem k východu. K večeru bude jak déšť, tak i mraky ubývat. V noci na zítřek a zítra po ránu nás opět mohou překvapit přízemní mrazíky a mlhy a také ještě hlavně na horách může doznívat déšť. Pátek pak bude s rozděleným počasím, v jeho západní polovině Čech už bude slunečno, naopak na severovýchodě bude převládat velká oblačnost s občasným deštěm. Večer pak bude od západu mraků ubývat. O víkendu nás čeká babí léto s teplotami, které budou přesahovat 20. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Zdravíme všechny posluchače Radiožurnálu Sport v 8 hodin 38 minut. Přejeme krásné, byť třeba v Praze lehce pošmurné ráno. Budeme se teď bavit o fotbalovém poháru, protože včera velmi zajímavý souboj odehrál na Kladně tamní klub s Baníkem Ostrava.
1: Bylo to ve třetím kole domácího fotbalového poháru a Středočeši prohráli gólem až v předposlední minutě prodloužení s ligovým soupeřem 1-2. My jsme ve spojení s kapitánem Středočechů Martinem Toblem. Děkujeme za váš čas. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak vy máte za sebou taky ligové zkušenosti, kopal jste třeba za Pardubice. Jak moc vás bolí takhle po tom dlouhém zápase nohy s Baníkem Ostrava?
2: Bolí mě docela dost, protože se musím přiznat, že 120 minut už jsem dlouho nehrál. Takže ta únava samozřejmě znát a to tělo celkově, nejenom nohy, ale to tělo celkově je to pak ten druhý den znát, ale v tuhle tu chvíli ještě jsem v takové euforii a v takovém stavu, že tu únavu ještě moc nepociťuju, takže se mi to dorazí tak během toho dne. No.
0: Euforii, to znamená, že ani ten inkasovaný gol ve 119. minutě vás nějak nedostal do nějakého negativního módu, ale cítíte stále, jak jste šlapali prvoligistovi na paty, že naopak je to pozitivní.
2: No, tak spíš jsme z toho smutní a spíš jsme z toho zklamaný, protože ten gól kazí takovej ten dojem toho, jak dobře jsme hráli, ale jinak celkově z toho zápasu, co jsme se bavili s klukama, i to hodnocení bylo pozitivní. Akorát jediný, co nás mrzí, že ten gól přišel v takovýmhle čase, že už s tím nešlo moc nic dělat, ale jinak ta euforie jakoby z toho zápasu celkovýho, jak to vyznělo, jaká byla atmosféra, jak to ty lidi tady prožívali a celkově ten klub, jak to prožíval a jak ten zápas vypadal, tak jsme z toho měli všichni v kabině radost.
1: Martin Toml, kapitán kladenských fotbalistů, je s námi na Radiožurnálu Sport. Vy jste to zmínil, Václav Jurečka se trefil ve 119. minutě, tedy v předposlední minutě prodloužení. Už asi byly myšlenky na to, že je blízko penaltový dostřel, že by to mohlo být ještě speciálnější ten den, že jo?
2: Jo, tak už to vypadalo a všechno to k tomu tak směřovalo, akorát už jsme tam nepohlídali pak jednu šanci, jednu kolmici a ta rozhodla, ale jak říkáte, v ty myšlenky už na to pomalu byly, protože už moc nechybělo a ten styl toho zápasu tak vypadal, že už by ta šance ani nemusela přijít, ale v dnešním fotbale, jak se to všechno zrychluje a všechno je takhle nevyspytatelný a zrychlený, tak stačí málo a takováhle akce rozhodne celý zápas a pak se to vlastně takhle hodí do toho, že vy ten zápas nezvládnete jedinou akcí a takhle ten zápas pak vyzní bohužel negativně a smutně, no.
0: No, když jste použil to slovo smutný, tak nebo smutně, tak takhle i mluvil o fotbalu Baníku trenér Roman Skuhravý na tiskovce po zápase, že jeho svěřenci předvedli nesebevědomý a smutný fotbal. Ale myslím si, že to dost taky zapříčinil váš tým, který mu Baníku to pěkně znepříjemnil. V čem jste splnili třeba ty úkoly a v čem možná třeba zas Baník nesplnil to, co měl podle vašeho samozřejmě pohledu?
2: Tak když vezmu nás, tak si myslím, nebo ohledně toho hodnocení, tak si myslím, že jsme splnili všechno. My jsme si den před zápasem ukazovali, jak na ně chceme hrát, co na ně bude platit a v čem budeme silní. A hlavně jsme si řekli, a což nám trenér i zdůraznil, že dokavať budeme moct, tak budeme prostě chtít být aktivní, nepříjemný a chceme jim to znepříjemnit a do té doby, než prostě neumřem na tom hřišti, tak tam necháme všechno, což si myslím, že se podařilo i těch 120 minut, že i v té 120. minutě jsme vlastně prostě byli nepříjemní a když bych hodnotil Baník, tak nevím, jestli úplně můžu hodnotit Baník, protože já jsem tam, že jo, nebyl, nevím, s čím vstupovali do zápasu, ale to si musí vyhodnotit oni, já s jakou taktikou nebo s jakým výkonem chtěli jít do zápasu, ale když vezmu prostě čistě nás, tak jo, já si myslím, že ty očekávání jsme splnili z naší strany až moc dobře, že jsme prostě na ně našli nějaký způsob, šlo nám to, věřili jsme si na ně, akorát jenom prostě škoda, že nám to nevyšlo k tomu, že buď bychom je porazili, anebo by se to dostalo do těch penalt.
1: S kapitánem fotbalového Kladna Martinem Tomlem si povídáme na Radiožurnálu Sport. Ještě závěrečná otázka potom souboji Středočechů s Baníkem Ostrava ve třetím kole MOL Cupu. Vy jste přicházel na Kladno teprve teď v létě, vlastně po odchodu s Chrudimi, která byla sesazena kvůli známé aféře. Do jak ambiciózního celku jste přišel, tedy myslím teď to Kladno?
2: Tak mě lákalo to, že se tady buduje něco nového, že Kladno se po dlouhý době vrátilo do profesionálního fotbalu a tady ta myšlenka a tady ta možnost a hlavně vidina této budoucnosti se mi líbila, proto jsem sem šel a musím říct, že zatím se mi tady všechno líbí a já věřím, že v té budoucnosti se tady splní a dosáhne všechno to, co je tady naplánovaný a moc bych to tady Kladnu přál, protože ohledně toho fotbalu a ohledně těch podmínek fotbalu je tady všechno připravené a všechno super, takže já jenom doufám, že my jako na hřišti k tomu pomůžeme těma výkonama a vším možným, aby se tady Kladno v tom profesionálním fotbale stabilizovalo a aby jsme na to jenom navázali v budoucích letech, co nejlepší prací to půjde.
1: Takže plán, jenom se doptám na závěr, Kladna je teď stabilizovat se prostě v profesionálním fotbalu ve druhé lize a třeba nějaká vidina postupu do nejvyšší soutěže, ta vám byla představena?
2: Vidina postupu do nejvyšší soutěže představena nebyla, ale spíš jak říkáte, ohledně toho stabilizování, že asi rozpočtu, kádru a postupně prostě na to navazovat. Tyhle ty základní věci, které s tím fungováním fotbalu souvisejí.
0: Ano, uvidíme, Kladno naposledy vlastně hrálo nejvyšší soutěž v sezóně 2009-10, takže to 16 let, tak uvidíme, jaký horizont třeba bude případného návratu. A zda u toho třeba bude i Martin Toml, který byl s námi po včerejším vyřazení tedy Kladna z fotbalového poháru Baníkem Ostrava až v prodloužení po výsledku 1-2. Martine, moc děkujeme za rozhovor takhle brzy po zápase a ať se vám daří v té druhé lize.
2: Děkuju, já taky děkuju, mějte se hezky, nashledanou.

0: Tohle byli Kabáti v našem vysílání v 8 hodin 49 minut. Můžeme se ještě, než budeme soutěžit, podívat na hokejovou Maxaligu, protože my budeme soutěžit o lístky na hokejovou Tipsport Extraligu, tak druhá nejvyšší soutěž. Šesté kolo pro většinu týmů, tedy šestý zápas v sezóně i pro Béčko Pardubic, které po vítězství 6-5 nad Slaví v prodloužení vede celou soutěž.
1: Ano, 4 body před Vsetínem, který má ale zápas k dobru. Vsetín naposledy zvítězil na ledě Kolína 2-1 v prodloužení.
0: Vsetín skvělá defenziva, hlavně Miroslav Svoboda, brankář, chytil 33 střel soupeře za 4 starty v sezóně, pouze 4 inkasované góly a Vsetín za 5 zápasů 6 inkasovaných gólů, takže po právu druhé místo s tím jedním zápasem k dobru.
1: Výhrou v prodloužení hostujícího týmu skončil i zápas mezi Třebíčí a Jihlavou, takže Dukla brala o bod navíc po vítězství 2-1. V Třebíči Zlín podlehl Táboru 0-1.
0: No pro Zlín už je to tedy vlastně doma mizérie. Dohromady tedy pro Zlín v sezóně čtvrtá porážka, ale mají 7 bodů. V tabulce jsou až 11. A za Tábor rozhodl Pavel Novák, což je trošku paradox, protože známe i Pavla Nováka, fotbalistu, který hrával za České Budějovice, teď hraje za Táborsko a tady tohle je Pavel Novák, který hostuje z Motoru právě v Táboře, tak hokejově i fotbalově zajímavé, tak včera rozhodl tady ve Zlíně.
1: Ještě nám chybí, pokud správně počítáme, 3 výsledky včerejšího programu Maxa Ligy. Frýdek Místek zdolal Havířov 3-2 po nájezdech, Litoměřice porazili Chomutov 5-1 a Sokolov podlehl Přerovu 1-3.
0: Tady z toho pohledu vlastně složitá situace nová.

0: Ačka Havířova, který se vrátil po 4 letech do druhé nejvyšší soutěže, stále bez vítězství a má pouhé tedy 2 body za ty porážky v nastaveném čase nebo takhle po nájezdech a za 5 zápasů pouze 8 střelných gólů, to opravdu není nejlepší vizitka.
1: Ale nedaří se moc ani chomutovským Pirátům, kteří jsou jen o bod před Havířovem díky vlastně jedinému vítězství v Jihlavě, řekněme překvapivému, protože Jihlava bojovala o extraligu s Litvínovem po konci minulého ročníku. No a jinak Chomutov tedy bilance 1 vítězství v základní hrací době a 5 porážek.
0: Tak a my můžeme jít soutěžit. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Poprosím nejprve Pavla Tilšara, aby připomenul, o co vy, posluchači, budete hrát dneska.
1: V neděli můžete jít na hokejovou Tipsport Extraligu do Brna na zápas domácí Komety s Pardubicemi. Máme pro vás 2 vstupenky a na sebe si můžete vzít i tričko Radiožurnálu Sport. Bonusová cena.
0: Ano, tak nám zavolejte, pokud víte, kdo mluví v téhle zvukové ukázce.
2: Od začátku sezony ten tým má takovou vzestupnou tendenci a teďka už v těch posledních zápasech běžecky i myslím fotbalově. Já jsem osobně cítil už tu sílu toho týmu, takže si myslím, že jsme to načasovali dobře.
0: 221-55-2222, tohle jméno vůbec nesouvisí s hokejem, možná trošku geograficky místem narození s tím, kde se bude hrát ten hokej.
1: Tak ten muž, sportovec mluvil o fotbale, tak samozřejmě fotbal, hokej, fotbalisti rádi hrají hokej, hokejisté řekli zase fotbal, ale byl to zvuk po nějakém, nebo před nějakým zápasem a byl tam zmíněný fotbal, takže to je jedna z nápověd.
0: No, tak ty jsi říkal, má spojit to s Novým Městem na Moravě, fotbal samozřejmě hrál i v Hradci Králové třeba a loni vlastně z pozice kapitána slyšel tu krásnou jednu fotbalovou hymnu soutěže, která se teď taky hraje vlastně v Praze v Edenu, to můžeme takhle napovědět. A já nevím, jestli ještě napovídá, protože nikdo nevolá, tak můžeme asi, Pavle, 221-55-2222, to je nápověda, abyste zavolali na tohle číslo a slyšeli jste muže, který dneska
1: přijde sem do studia Radiožurnálu Sport. Pokud z nás posloucháte od rána, tak jste jeho jméno, myslím, už párkrát zaslechli.
0: Tak, možná už teď, když se dovolal první soutěžící, tuší, o koho jde. Dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, jenom zkoušnej toho, Leš.
0: Výborně. Gratulujeme. Zkoušíte to dobře. Vy jste nás poslouchal, nebo jsme vám napověděli, víte asi?
3: Trošku jste napověděli s tím Hradcem a s tou Slávy.
0: Dobře, no tak to jsme rádi, že i ta nápověda padla, jak se říká, na úrodnou půdu. Tak vám moc gratulujeme. Vy jste někde okolo třeba Brna nebo okolo hokeje se motáte?
3: Já jsem z Pardubic, takže okolo hokeje se asi motám trošku.
1: No takže vyrazíte v neděli do Brna.
3: No tak asi jo, pojedeme se podívat na novou halu.
0: Dobře, na novou halu. Jo, tak jsme zvědaví na tu pardubickou, pak až bude.
3: Ha, tu svět neviděl, jaká bude.
0: Dobře, tak snad ji uvidí teda. Tak si užijte hokej a gratulujeme za vítězství. Nebo k vítězství.
3: Díky.
0: Teda.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 9 hodin. Aktuální zprávy a Jana Utendorská.
1: Sněmovna začne projednávat zmrazení platů politiků. Čínský prezident Xi Jinping je ve Spojených státech. Karel Sedláček vyhrál jako první český šipkař hodnocený turnaj mezi profesionály. Kolonu čekejte na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové před Chlumcem. A bude oblačno až zataženo s přeháňkami, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci se dnes budou zabývat zmrazením svých platů. Koalice ANO, SPD a motoristů navrhuje, aby se ústavním činitelům příjmy nezvyšovaly 5 let. Poslanci se právě schází a ve sněmovně je naše reportérka Jana Čermáková.
3: Původně plánovala koalice prosadit zmrazení platů už loni. První čtení, tedy úvodní kolo projednávání, ale nakonec otevře až dnes na mimořádné schůzi. Koalice navrhuje, aby se výdělky poslanců, senátorů nebo prezidenta nezvyšovaly 5 let. Zdůvodňuje to mimo jiné úsporami. Opozice považuje návrh za populistický. Upozorňuje, že pokud se teď platy zmrazí, za 5 let se zvýší skokově. Koalice s kritikou nesouhlasí a navrhuje projednat normu zrychleně. Tomu ale opozice nejspíš zabrání. Plánuje totiž předkládat pozměňovací návrhy. Třeba starostové chtějí snížit poslanecké náhrady, které podle předsedkyně jejich klubu Michaely Šebelové koaliční návrh neřeší. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Čínský prezident Xi Jinping přijel na oficiální návštěvu Spojených států. Po příletu ho na vojenské základně nedaleko Washingtonu přivítal jeho americký protějšek Donald Trump. Na místě byl rozvinutý červený koberec a čestné jednotky. Nad základnou taky přeletěly 2 bombardéry. Prezidenti budou dnes v Bílém domě jednat o obchodních vztazích, vývoji umělé inteligence i postoji Tajvanu. Xi Jinping je ve Spojených státech poprvé po více než 10 letech. S Donaldem Trumpem se naposledy setkal v Číně letos. Hasiči zasahují u požáru haly s kamiony a ropnými látkami v Plané nad Lužnicí. Oheň zasáhl celý objekt a propadla se střecha. Na místě platí 2. stupeň požárního poplachu ze 4, popisuje mluvčí jeho českých hasičů Monika Kocinová.
4: Uvnitř haly hořelo několik nákladních vozů a odpad. Velitel si na místo povolal také statika a dron. Během zásahu došlo ke zranění jednoho z hasičů. Ten byl odvezen na ošetření do nemocnice.
1: Politické strany a hnutí v Zábřehu na Šumpersku letos nesmí dávat předvolební plakáty a billboardy na městské pozemky. Už v srpnu o tom rozhodli radní. Od tohoto týdne ale můžou kandidáti pro říjnové volby využívat bezplatnou plochu před městským úřadem.
5: Hlavním cílem je, aby to město nebylo plné politické reklamy.
6: Říká lidovecký starosta František Jon, který v nadcházejících volbách kandiduje za hnutí Společně za Zábřeh. Změny si všiml například i pan Lukáš.
7: Byly plakáty na plakátovacích bubnech, tam teď nejsou, takže jich ubylo.
6: Pravidla se týkají všech kandidujících uskupení. Pokračuje opoziční zastupitel Petr Krmela, který kandiduje v říjnových volbách za hnutí ANO.
8: My využíváme převážně jiná média, takže nás to až tak moc neomezuje.
6: Nová pravidla hodnotí i paní Eva.
9: Na to porovná. Je to lepší, když je to v jednom místě.
6: Ze Zábřehu Sabina Millerová, Radiožurnál. Sport.
10: Česko má poprvé vítěze hodnoceného šipkařského turnaje mezi profesionály. Karel Sedláček uspěl na 30. podniku Players Championship a získal svůj premiérový titul v organizaci PDC.
11: Karel Sedláček porazil ve finále v nizozemském Hertogenboschi Angličana Scotta Williamse 8-7 na legy. Díky zisku titulu se posunul na 53. místo světového žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. Vítězstvím na Players Championship 30 získal 15 000 liber, tedy více než 400 000 korun. Česká jednička má díky triumfu taky jistou účast na závěrečném turnaji série Players Championship Finals, tedy turnaji kategorie Major. František Kuna, Radiožurnál.
10: V italské Ivrei začíná mistrovství Evropy vodních slalomářů. Do kvalifikace vstoupí první reprezentanti za necelou 15 minut. Aktuality uslyšíte od našeho reportéra.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážky na D5 za Berounem i Stodem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor za sjezdem na Králův dvůr. Na kilometru 25,5 stojí 2 auta. Jedno zasahuje do levého pruhu, druhé je v odstavném.
13: Auto na trávě u svodidel, zablikačka, a na druhé straně proti němu stojí další auto.
12: Na D5 se z Rozvadova na Prahu opatrně za sjezdem na 100 na 106. kilometru jsou tam kusy prasklé pneumatiky rozházené po vozovce. Na D5 před Prahou směrem z Plzně zůstává kolona v kopci před Rudnou z kilometru 6,5 až dál přes omezení na nultém na Pražský okruh k Ořechu. Osobním autem je to asi na 40 minut. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolonu od sjezdu 178 Rosice. Různě pomalu se to táhne k D2. Osobním autem je to ještě asi na půl hodiny. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové se tvoří kolona za sjezdem na Městec z 56. kilometru omezením na jeho konec. Na 62. u sjezdu na Chlumec stále řeší nehodu kamionu, vjel do příkopu, je to na půl hodiny. A D8 z Ústí na Prahu za Roudnicí kolona z 28. kilometru k nehodě na 24. je na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
14: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
2: Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost, postupně se přidá občasný déšť nebo přehánky. Teploty 13 až 17 stupňů. Tolik zprávy.
15: Hezký den, milí posluchači. Radiožurnál Sport vstupuje do čtvrté vysílací hodiny. Společně s Pavlem Tilšarem tu ještě hoďku budeme.
16: Dobrý den.
15: Tak máme před sebou velmi živé vysílání, které prolne i vodní slalom mistrovství světa v italské Ivry, ale budeme se bavit i o jednom tom výročí fotbalovém.
16: Ano, budeme se bavit o tom, že před 69 lety byl otevřený ikonický stadion v Barceloně Camp Nou, zavzpomínáme taky na zápasy, kdy tam byl i náš fotbalový expert Pavel Horvát.
15: Ano, a ještě jedna věc, která mě zaujala teda při pohledu na včerejší večerní výsledky mistrovství Evropy volejbalistů, bohužel ve čtvrtfinále už bez české účasti, ale v semifinále bude bez Italů, úřadujících mistrů světa, kteří podlehli Finům 2-3, tak to mi přijde fascinující, možná podobně jako kdyby třeba Italové v hokeji porazili Kanadu.
16: No rozhodně, je to velké překvapení, Italové jsou mistři světa, takže s Finy si měli asi na tom domácím podniku poradit. Každopádně prohráli tedy 2-3, dále jde taky Slovinsko, které porazilo Belgii 3-1, takže už známe semifinálové dvojice. Finové půjdou na Francii a Slovinci na Poláky, kteří obhajují evropský titul.
15: Ano, tak jsme zvědaví na vyvrcholení mistrovství Evropy ve volejbale, ale teď nás bude zajímat mistrovství Evropy ve vodním slalomu.
2: Radiožurnál Sport.
17: Jan Pěruška a Pavel Tilšar.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: 9 hodin 11 minut, i když nám v počasí už dneska asi čtyřikrát říkali, že se máme těšit na babí léto, tak já teda se tady netěším na nějakou bouřku, která se řítí na Prahu a nepřeju našim kolegům, kteří musí vysílat od někud zvenku, vždycky když je nějaké to špatné počasí, aby třeba zmokli, no.
3: Nebo že jsme zli. Musíme hlídat to zařízení, do kterého vysíláme, a vždycky to člověku trochu přidává na tom stresu.
2: Ano. A co když třeba si reportér, který bývá buď u tekoucí vody, anebo u zmrzlé vody, jako Jan Cuchan, který je buď na biatlonu, anebo teď třeba na vodním slalomu. Honzo, krásný den přejeme.
4: Hezký den, a musím říct, že zatím tady na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v italské Ivreji nám to počasí přeje, nerad bych to zakřiknul, ale probudili jsme se do krásného slunečného rána, tak kéž by to takhle zůstalo, minimálně dneska by to platit snad mělo.
3: Můžeme začít s Janem Cuchanem trochu ze široka o evropském šampionátu vodních slalomářů. Každopádně připomínáme i to, že už v této hodině vlastně za pár minut uslyšíte vstupy z kvalifikace kajakářek, ale obecně jaké ambice má česká výprava?
4: Česká výprava má snad při každých slalomářských mezinárodních závodech ty nejvyšší ambice, protože se poměrně pravidelně stává, že Češi vyhrávají medailové pořadí národů na těch jednotlivých akcích, jako bylo třeba i letošní mistrovství světa, kde tři reprezentanti získali tituly mistrů světa, tak by asi bylo takové zpátečnické si myslet, že tady se budou chtít Češi jen tak zúčastnit, takže i tady budou chtít sbírat nějaké ty cenné kovy a bojovat s těmi nejlepšími, to je naprosto jednoznačné.
2: Mluvíme spolu ve čtvrtek ráno, ale aby posluchačům náhodou něco neuniklo, tak připomínám, že už zítra, tedy v pátek, a třeba i v poledne se pojede o medaile v kajaku a vlastně v sobotu to všechno vrcholí, tak si říkám, proč to nekončí až nějak tak očekávaně v neděli.
4: No, ten program je opravdu takový zvláštní, nebývá to zvykem takhle připravené, nicméně zdejší organizátoři se rozhodli, že udělají hlavní party z kajakcrossu, který bude vrcholit až v sobotu večer kolem 9:30. Měli by tady přibýt DJové, no a tím, že prostě chtějí, aby tady bylo velké publikum a mohlo si to užít třeba pak následně i do noci, tak to nechtěli nechávat na neděli, když v pondělí musí lidi do práce, a tak to nasměrovali na sobotní večer, a tím pádem je ovlivněný ten předchozí program, protože kajakcrossem se pravidelně zavírá ten šampionát, takže zítra vlastně se pojede o medaile ve všech těch klasických slalomářských kategoriích s tím, že kajakářky začínají už v 11:30 dopoledne, což skutečně takhle obvykle nebývá. A když se teď dívám na startovní listinu, tak už se můžeme začít za chvíli věnovat první z českých reprezentantek, Báře Galuškové, mladší sestře, úspěšnější zatím Antonie Galuškové, která se pro tuto sezónu nevešla do národního týmu a nenesla to úplně nejlépe, dokonce přišla za svým trenérem, že už nechce, aby připravoval jak Antonii, tak Báru, ta má tedy teď nového kouče Jiřího Vašinu a v tuto chvíli už projíždí první brankou, za vytáčí doprava do protivodné dvojky, z ní se vytáčí, teď bude následovat několik bran, takzvaně cik-cak, Galušková se snaží, aby jí loď jela co možná nejvíce směrem dolů, a tak se jenom zaklání u branek 3, 4, 5, aby nestratila rychlost, která ale na můj vkus není úplně tak nejrychlejší. Na první mezičase ztráta 89 setin sekundy na vedoucí Rusku Minazovovou, která už má jistý postup do semifinálové třicítky, teď Galušková v důležité pasáži skoku v brance číslo 10, rychle je pak třeba zabrat doprava do protivodné 11, a tohle se tedy Galuškové povedlo určitě jako jedné z těch nejlepších, které se zatím představily v kvalifikačním programu. Protivodná branka číslo 12 a srovnání říká, že to ale oproti Minazovové tak rychle není, manko narostlo na více než 2,5 sekundy. Galušková přece jenom ve svých 19 letech sbírá hlavně zkušenosti ve své první seniorské sezóně v národním týmu, protivodná branka číslo 18 na levé straně a hned doprava do další protivodné 19, a teď už jenom poslední povodná branka číslo 20 a rychle do cíle, ta ztráta je kolem 3 sekund, jak to bude v cíli, Bára Galušková se řadí na jaké místo? Na třetí a už má u svého jména dvě písmena SF, to znamená jistý postup do semifinále a to je určitě splněný první cíl, se kterým Bára Galušková, mistryně světa mezi juniory před 3 lety sem do italské Ivrej přicestovala, tak kéž by na ní navázali také zbývající čeští reprezentanti. Těmi nejbližšími budou Kateřina Biková v 9 hodin 26 minut a 30 sekund a 6 minut po ní Amálie Hilgertová, finalistka letošního mistrovství světa v Oklahoma City.
2: Moc děkujeme Janu Suchanovi, rádi se za ním vrátíme za nějakých 10 minutek na další kvalifikační jízdu a taky třeba na rozhovor o tom, jaká specifika nabízí ta trať v italské Ivrej. Honzo, zatím děkujeme moc a naslyšenou brzy.
4: Rádo se stalo, těším se, naslyšenou.

0: 9 hodin 21 minut, budeme si teď povídat o stadionu, na kterém se odehrála spousta slavných utkání. Možná si vzpomenete na finále Ligy mistrů 1999, kdy Bayern přišel o triumf v úplném závěru. Manchester United tehdy otočil dvěma, myslím, že velmi kultovními góly, ale zahrála se tam i řada českých fotbalistů a jeden muž tam dokonce hrál i trénoval později a je to náš kolega Pavel Horvá, kterého vítáme ve studiu.
1: Dobrý den.
0: Tak já tady pustím na úvod vzpomínku, to je vlastně komentář kolegy Jana Kaliby, který komentoval před 15 lety vaše vystoupení na Camp Nou, tak tady malý úryvek.
2: Zatím jsou tady spokojení na Nou Campu všichni, protože Barcelona vede brankou Iniesty z 10. minuty, ani hosté se nemusí stydět za svůj part, několikrát sklidili za své kombinace potlesk na otevřené scéně a to i od svých fanoušků, kteří sedí úplně na horní galerii, takže 1-0 ve 42. minutě.
0: Pavle, děkovačka tam úplně s fanoušky asi nebyla po zápase, ne? To byste nedohlédli.
3: Právě, že byla, oni byli až pod těma reflektorama nahoře. A já si jako uvědomuji samozřejmě tohle pohled novináře, který tam byl, pan Kaliba, to řekl hezky, já si myslím, že moc těch kombinací našich nebylo. A vlastně kdykoliv jsme se zmocnili míče, což bylo za mě prostě párkrát na poločas, tak bylo slyšet tu podporu, protože oni ty španělský fanoušci úplně jako nebouřili, takže kdykoliv my jsme se dostali jako k míči, tak z toho vršku bylo slyšet jak jako takový huronský řev opravdu, že jsme u míče, ale trvalo to většinou fakt jako pár vteřin, no, než jsme ho ztratili. Ale my jsme je spíš slyšeli, než viděli pod těma světlama. No.
4: Camp Nou tedy dnes má 69. narozeniny, to řeknu eufemisticky. San Siro je třeba starší, to už letos slaví, myslím, 100 let, tak když by nás Pavel Horvát mohl vzít třeba ve svých vzpomínkách na místa, kam se my novináři nedostaneme, ať už jsou to kabiny nebo nějaké útroby stadionu, má to nějaká specifika Camp Nou?
3: Ale myslím si, že úplně ne. Byl jsem na pár španělských stadionech a na většině z nich je ta taková ta kaplička, kde ty hráči se zastaví samozřejmě, aby udělali nějakou tu krátkou modlitbu před zápasem. Samozřejmě, že i my jsme ji navštívili, ale spíš ze zvědavosti, protože u nás to prostě obvyklý takhle úplně není. Musím říct, že ten stadion byl vlastně jako normální, ten příjezd takovej, samozřejmě tam, že ti lidi ukazují 5 prstů, což asi jsme nebyli jediní, ale ukazují to tam pravidelně, takže si myslím, že tohle výjimka nebyla, ale vím, že jsme přicházeli tak jako celkem dlouho, že to nebylo, že si vystoupil z autobusu a šel si hned do šatny, ale procházel si takovým trošku labyrintem těch uliček, řekl bych necelý 2 minutky, než si se do té šatny dostal a tam to bylo všechno jako praktický, nebylo tam nic úplně výjimečného. No.
0: Ani záchody, nějaké speciální prkínka nebo něco?
3: Nebylo to jako v Turecku, že tam byly jenom 2 šlapky. Myslím jako na nohy.
0: Jo. No, tak ten Camp Nou samozřejmě specifický není tím, jak vypadá, jak je obrovský, ale i tím asi kde hraješ, že to hřiště vypadá možná nejen v televizi, že to obří letiště.
3: No tak jednak je to kvalitou soupeře, samozřejmě, že ti to přijde všude daleko, ale já vím, že my už jsme byli v době, kdy ty rozměry byly jasně daný, ale vím, že dokonce to hřiště bylo fakt jako skoro stejně dlouhý jako široký, že prostě to hodně využívali, protože prostě byli dobrý a potřebovali mít prostor na to, aby hráli jeden na jednoho a na tom velkém hřišti se tyhle situace daleko s nás hledají, samozřejmě menší hřiště trošku fandí tomu bránícímu týmu, ale tady na tom Nou Campu opravdu to bylo obrovský, nejenom tím jako rozhledem, já jsem vlastně fakt byl úplně, ani na tom tréninku před zápasem jim to nevypadalo tak veliký, pak teprve, když tam byli ty lidi a uvědomil jsem si, kde fakt byli ty naši fanoušci, tak to je obrovský, ale to hřiště logicky i vzhledem k předvedenému výkonu těch týmů bylo fakt jako obrovský, pro mě úplně.
0: Je pravda, že když hraješ na té velké stage, jak ti to může přijít pak hodně specifické tím soupeřem. No
4: a rozhodně, když proti tobě stojí Xavi, Busquets, Iniesta. Minule, když jsme si povídali s Pavlem Horvátem o tom zápase proti Barceloně, tak jsem zapomněl právě na Xaviho s Iniestou. Samozřejmě vyzdyhoval se vždycky Messi, ale zkrátka ti soupeři ve středu pole, to musel být tedy šrumec.
3: Nebyli úplně špatný, no. Musím říct, že takhle, teď jsem koukal na tu Barcelonu, která hraje dneska nebo tuhle současnou sezónu a troufnu si říct, že ty jsou jako taky celkem solidní, ale tamto mužstvo v tu dobu jako bylo úplně top tým, prostě světový a říkám, já jsem si to užíval, i když Pavel Vrba to nerad slyšel a já jsem byl rád, že proti těmhle hráčům vůbec můžeš jako nastoupit, že vidíš, že to, co vidíš v té televizi, pak zažiješ na tom hřišti a byl to teda ukrutnej fofr na obrovském staďáku, kde vůbec jako je to zážitek do konce života, si to budu pamatovat samozřejmě.
0: Jaké to hra proti Barceloně, to si Pavel Horváth dneska bude povídat ještě s Tomášem Holešem, který letos to zažil za Slávy a bude naším hostem v desíce. Tak po desáté, Pavle, se těšíme na slyšenou a děkujeme teď.
3: Já přijdu, díky, na slyšenou.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: A my spěcháme do italské Ivreji, kde je Jan Cuchan připraven s další českou jízdou v kvalifikaci kajakářek.
5: Šestá žena celkového hodnocení letošního světového poháru Kateřina Beková už se propletla prvními čtyřmi brankami, žádný zádrhel tam nezaznamenala. Ona, ta trať není příliš složitá, branky jsou kolikrát daleko od sebe, takže je to o tom hlavně neudělat velkou chybu, což se zatím daří Bekové. Na první mezičase ztrácí 6/10 na aktuálně vedoucí Slovenku Mintálovou. Teď je to opět dlouhá pasáž bez branky, ale desítka, ta je náročná, za ní je třeba rychle správně vzít válec u protivodné jedenáctky a to Beková zvládla velice, velice dobře. Za dvanáctkou zjistíme další srovnání času oproti vedoucí Slovence, ztráta 1 sekundy a 3 desetin, to by byl postupový čas do nejlepší třicítky, která se představí zítra v semifinále. Beková, přijde mi, že nejde úplně naplno, spíše si hlídá ty průjezdy, teď to platilo také u branek 16 a 17, protivodná branka číslo 18 na levé straně přes celou šířku kanálu doprava do další protivodné a poslední 19. A teď už rychle do cíle. Kateřina Beková určitě jede postupovou jízdu, protože stačí ztratit i kolem 10 sekund na vedoucí Slovenku Mintálovou a stačí to. Kateřina Beková se řadí na čtvrtou příčku těsně před Báru Galuškovou. Obě už mají jistý postup do semifinále, kam bude chtít se dostat také Amálie Hilgertová, která vystartuje v 9 hodin 32 minuty a 30 sekund a opět to bude v našem přímém přenosu.
4: Říká Jan Cuchan, se kterým ještě můžeme na chvilku zůstat po linkách ve spojení, protože jsme předtím neprobrali tu trať, která je v Ivreji, ona je asi dost specifická, tak vlastně čím, Jane?
5: Ano, je specifická, málo kde se taková vidí a vlastně nevím, nakolik si to pochvalují vodní slalomáři a nakolik jim to tak úplně nepasuje do plánu, protože valná většina tratí už dnes je taková, řekněme, standardizovaná s umělohmotnými překážkami, platí to o spoustě těch olympijských kanálů, ať už to byl Londýn, Tokio, platí to také o pražské Troji, ale tady v italské Ivreji jsou stále překážky tvořené obyčejnými kameny, někde do toho přijde ještě vylitý beton, takže ten charakter vody je pak úplně jiný a nahrává to tomu, že se na některých místech může měnit a že to není úplně tak stejné pro všechny, což může samozřejmě někdy vám hrát do karet, ale někdy vás to naopak může potopit, takže dneska už je trend spíš se pohybovat na těch kanálech s umělohmotnými překážkami, ale občas, tak jako třeba na Lipně v Česku, kde se pravidelně jezdí o republikové medaile, anebo tady v italské Ivreji se musí vodní slalomáři poprat i s tímto vodním terénem.
0: Děkujeme moc Janu Cuchanovi, spojíme se už zase brzy po krátkých zprávách.
1: Informací na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
6: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Jana Utendorská.
7: Česká zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se potýkají s nedostatkem krizových lůžek. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí bylo loni k dispozici 633. Všechna jsou ale prakticky neustále plná. Lůžka jsou určená zejména pro děti, které jsou týrané nebo zanedbávané. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď chystá změnu financování služby, která by měla situaci zlepšit. Bílý dům bude muset obnovit akreditaci novinářům stanic CNN, MS Now a taky zpravodajského serveru Politico. Rozhodl o tom federální soud, podle kterého bylo rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa vypovědět trojici médií z Bílého domu protiústavní. Trump zakázal přístup zmíněným médiím v pátek v příspěvku na sociálních sítích. V něm uvedl, že je zbavuje akreditace kvůli šíření nepravdivých zpráv. V příspěvku kromě toho taky varoval, že budou následovat i další velká média. Sněmovna zahájila schůzi k návrhu šéfů vládních stran, aby se platy vrcholných politiků příštích 5 let neměnily. Jednání do noci koalice nenavrhla. A Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes slavnostně vstoupí do jubilejní sté sezóny. Nový šéf dirigent Elias Grandi v pražském Rudolfinu uvede program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu, který se odehrál v roce 1926. Sport. Hokejisté Hradce Králové a Liberce otevřou v předehrávce 4. kolo. Tip Sport Extraligy. Hrát se začne v 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy. A fotbalistky Sparty a Liberce vyhrály úvodní utkání posledního předkola Evropského poháru. Pražanky porazily rumunský Farul Constanta 4-1. Severočešky zvítězily nad Rosenborgem Trondheim 3-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 před Brnem a taky před Šmejkalkou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy za sjezdem na Domašov teď vzniká kolona ze 174. kilometru. Je to první část fronty kamionů v pravém pruhu. Potom za exitem 178 Rosice brzdí i osobní auta v levém pruhu a různě pomalu jedou do Brna do omezení u D2 ještě až půl hodiny. Na D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Chocerady počítejte s kolonou z 28. kilometru. Je to na 20 minut, na Šmejkalku na 25. Tam byl chvíli provoz i pozastavený po nehodě. Osobní auto už odstavili stranou mimo pruhy.
9: Je tam Mercedes, má proražený dvě pneumatiky.
8: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec z 57. kilometru se táhne kolona až půl hodiny. Nakonec omezení u exitu 62 Chlumec stále řeší nehodu kamionu a nákladní soupravy se tam protahují pomaleji. A na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu za sjezdem na Chlumec opět v tom omezení na kilometru 57 hlásíte porouchané osobní auto, blokuje tam pravý pruh, může začít vznikat kolona. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.
0: Spěcháme opět na mistrovství Evropy ve vodním slalomu.
4: Jan Suchan má slovo z další kvalifikační jízdy české kajakářky.
5: Amálie Helgertová docela podjela protivodné branky 9 a 11 a teď se to určitě propíše do ztráty na vedoucí Slovenku Mintálovou. Ta je přes 6,5 sekundy, ale znovu zopakuji, že postupový čas je i se ztrátou 10,5 sekundy téměř. Teď ale přichází i dotek branky číslo 15, no a tohle může být pro Helgertovou docela komplikace. Poslední dvě protivodné branky, 18 na levo, 19 na pravo a už jsme u té ztráty kolem 10 sekund. Teď teda musí Helgertová zabrat anebo pak spoléhat na zaváhání soupeře, které přijdou na řadu po ní. Bude jich ještě 13, tak na co to teď bude Helgertové stačit, když se dostane do cíle? Helgertová právě teď protíná fotobuňku, no a kaboní se, protože tam vidí až 20. místo a to znamená, že potřebuje, aby z těch zbývajících 3 dam se ještě 3 dostali časem za ní a musím připomenout to, že pořadí na startu je podle otočeného světového žebříčku, takže teď budou přicházet čím dál kvalitnější vodní slalomářky v kategorii kajakářek a Amálii Helgertové, tedy tak hrozí vyřazení už v kvalifikaci. Naštěstí v semifinále už český ženský kajak má své zastoupení, protože Kateřina Beková je aktuálně 4., Bára Galušková 6., vede nadále Slovenka Mintálová před Ruskou Minazovovou a před domácí Italkou Hornovou.
4: Kvalifikací kajakářek to fitelské Ivry dnes rozhodně nekončí. Co se týká mistrovství Evropy vodních slalomářů, na programu jsou i kvalifikace kajakářů, kanoistek a pochopitelně i kanoistů a ještě hlídky kajakářek, kajakářů, kanoistek, kanoistů, zkrátka spoustu programů. Tak kdyby měl Jan Suchan vypíchnout některé z českých reprezentantů, tak koho by vypíchl v těch nadcházejících slotech, řekněme?
5: Ano, je to opravdu hodně nabité a těžko se mi někoho upozaďuje, tak pojďme zmínit jenom ta největší jména na startu mezi kajakáři. Bude i olympijský vítěz Jiří Prskavec, který ale má poslední šanci tady v Ivry na to zachránit svou 13-letou šňůru, během které každý rok získal medaily na některé velké mezinárodní akci, tedy buď na olympijských hrách, mistrovství světa Evropy, anebo alespoň na světovém poháru. Letos je zatím na suchu. Po něm přijde na řadu aktuální mistr světa Jakub Krejčí, také světová šampionka mezi kanoistkami Tereza Knéblová se představí a medailista mezi kanoisty z Oklahoma City Lukáš Kratochvíl a po něm Václav Kaloupka, který vyhrál nedávný světový pohár ve francouzském Vers-sur-Marne, takže těch českých hvězd, které budeme moct sledovat na Radiožurnálu Sport, bude opravdu celá řada.
0: Ještě přece jenom díky Jiřímu Prskavcovi má česká ta kajakářská ekipa mužů 4 místa. To je unikát, Honzo.
5: Je to tak zvykem na evropských šampionátech, že země, která má ve svých řadách obhájce mistrovského titulu, tak má čtvrtého reprezentanta navíc, protože ostatní země můžou poslat maximálně 3 vodáky do peřejí, takže teď se to využilo, dostávají příležitost Matyáš Novák a Jan Bárta, protože Vít Přindiš, který byl v této sezóně v národním týmu, tak už předčasně ukončil sezónu, odletěl s rodinou na Mauritius, kde bude trávit několik měsíců, jednak tréninkem, ale taky obyčejným životem, a proto tedy místo něj dostávají možnost se ukázat na evropském šampionátu jiní mladší.
0: Říká z italské Ivry Jan Cuchan, musím říct, že tohle je taková brána do údolí Aosty. Nedávno jsem viděl film Osm hor, nádherný film opravdu z prostředí vysokohorského a trošku Janu Cuchanovi závidím, že tam může být už takhle blízko toho předhudí. Věřím, že si to užijete i s jeho živými vstupy a těšíme se na ně. Mistrovství Evropy vodních slalomářů pro Radiožurnál Sport reportuje Jan Cuchan. Zase brzy naslyšenou.
5: Jenom jen tedy doplním, když už si takhle se začal rozplývat, tak tenhle areál je opravdu nádherný tím, že přímo nad tím vodáckým areálem vidíme centrum města s těmi dominantami, krásnými věžičkami kostelů. Málo kde je takovýhle skvostný výhled, takže pokud někdo by třeba to sem ještě mohl stihnout, tak můžu jedině doporučit. Mějte se hezky a těším se na slyšenou.

0: České tenistky mají za sebou parádní sezónu.
1: I can't wait to come back next year.
2: Your new Wimbledon champion 2026, Linda Noskova.
0: S grandslamovými tituly v singlu i doublu. Teď se pokusí zazářit i v týmové soutěži.
3: Já mám velké štěstí v tom, že ty holky, jejich tolik, že jako mám z čeho jako vybírat a hraju skvěle.
0: S Barborou Strýcovou jsou v čínském Shenzhenu, kde současná nehrající kapitánka v roce 2019 jako hráčka startovala na turnaji mistryň. Se zažije Barbora Strýcová tentokrát jako kapitánka v poháru Billie Jean Kingové. A jak se bude dařit v čínském Shenzhenu českým tenistkám? I to od nás uslyšíte. Reportáže ze zápasů i zákulisí finálového turnaje přímo z místa od reportéra Jaroslava Plašila od 22. září na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: 9 hodin 42 minut a my můžeme připomenout, že nejen v Ivrei v Itálii na vodním slalomu máme reportéra, ale taky v čínském Shenzhenu, což je o dost dál, také reportéra, který nebude komentovat živě dneska, ale zítra a možná to jenom připomeneme.
6: A bude to semifinále poháru Billie Jean Kingové, tedy bývalý Fed Cup, zkrátka týmová soutěž Češky versus Španělky, které porazily ve čtvrtfinále Kazachstán 2-1 na zápasy, rozhodla tedy závěrečná čtyřhra. To znamená, že Španělky museli odehrát o jedno utkání více než Češky proti Britkám. Češky zvítězily 2-0 už po dvou hrách, když triumfovali Marie Bousková a Linda Noskova.

0: Krásné ráno vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Můžeme připomenout, že dneska začíná fotbalová Liga národů. Přece jenom s Pavlem Tilšarem jsme fotbalovými redaktory, tak nás to zajímá asi víc než některé jiné kolegy. Ty jsi říkal Nizozemsko-Německo, ten zápas, veď?
1: Ano, souboj nových je trenérů. Nizozemsko vedené Xavim, na kterého jsme vzpomínali i s Pavlem Horvátem před chvílí jako nabývalého záložníka Barcelony, a Německo pod Jürgenem Kloppem, který si pozval 44 hráčů na tenhle rekordně dlouhý reprezentační sraz, ale samozřejmě mluvili jsme tady o tom taky ráno, že Cristiano Ronaldo si dál prodlužuje reprezentační kariéru, takže souboj Portugalců s Walesem určitě bude zajímavý, stejně jako sledovat dál Nory, kteří byli ve čtvrtfinále mistrovství světa, dnes budou hrát v Lize národů proti Dánsku a na programu je taky utkání Srbsko-Řecko.
0: No právě jak se měnili ti trenéři, my jsme to během mistrovství světa počítali, protože končili po výpadcích těch týmů a bylo jich mnoho, pak už jsem přestal sledovat, kolik přesně bylo, vám neřeknu, z těch 48, ale Portugalci vlastně po té, co vyřadili Chorvaty, naše sobotní soupeře, velmi těsně, to si možná vzpomenete, tam byl ten neuznaný gol Chorvatska, možná trošku sporný lehce, že ho neuznali, no a nakonec Portugalci tedy dojeli v tím turnajem v té další fázi. No a Roberto Martínez skončil a Jorge Jesus je pro mě takový velmi jako ikonický trenér, který hodně spojený třeba i s Benficou Lisabon, trénoval i v Brazílii a vlastně Cristiano Ronaldo vedl v Al Nassru, tak si říkám, že teoreticky i díky němu on pokračuje v 41 v repre.
1: A 21 gólů mu chybí do té tisícovky branek v kariéře, to je neuvěřitelné číslo samozřejmě. Myslím, abychom vykompenzovali to fotbalové povídání, můžeme připojit ještě jednu aktualitu z mistrovství světa silniční cyklistice, které bude poprvé v Indii v roce 2032, oznámila to Mezinárodní cyklistická unie UCI.
0: No tak to, aby, a teď to říkám fakt v nasádce, aby někteří Indové začali jezdit profi na kole, protože já teda si žádného nevybavuju, ale na druhou stranu loni ve Rwandě byl poprvé na africkém kontinentu světový šampionát silničních cyklistů, proč ne v Indii? Tak to jsme zvědaví, je to za 6 let, no tak můžou vyrůst ještě talenty, proč ne?
1: Budeme u toho na Radiožurnálu Sport za 6 let určitě.
0: Věřím v to.

0: Sam Fortivan to umí pěkně rozpálit i v našem vysílání v 9.50. A my teď budeme mluvit o basketbalu, protože dvojí brněnské zastoupení měl včera český ženský basketbal v kvalifikaci Euroligy. Bohužel to ani v jednom případě nevyšlo.
1: Žabiny ani KP tedy neuspěli v boji o Evropskou ligu. Královo pole prohrálo na hřišti Flam Karlo 81-101 a Žabiny podlehly Červené zvězdě Bělehrad 69-75.
0: Oba týmy tak budou nastupovat v nižším evropském poháru.
1: A utkání Žabin teď zhodnotíme s hlavním trenérem Viktorem Prušou, se kterým jsme ve spojení. Dobrý den.
2: Zdravím posluchače, dobrý den.
1: Žabiny si Euroligu nezahrají druhý rok po sobě. Je to pro vás velké zklamání, nebo je potřeba se rychle přeorientovat zase na domácí soutěž?
2: Tak zklamání určitě to včera bylo

0: A chvilku to v nás určitě bude, protože jak jste sám říkal, tak je to druhý rok po sobě, co v té nejvyšší evropské soutěži to bude bez účasti našeho klubu. Bohužel včera víceméně v tímhle systémem, kdy se jedná o jeden zápas buď a nebo, a je to opravdu velmi brzo v začátku sezóny, kdy ještě ten tým úplně není sehraný a u nás to bylo ještě o to citelnější vzhledem k tomu, že hráčky se různě vraceli ze svých reprezentačních povinností z mistrovství světa, tak úplně možná i v té koncovce rozhodovali detaily, kde mohlo hrát i tohle roli, ale myslím si, že přestože to dopadlo neúspěchem, tak je určitě na čem stavět a my teď určitě musíme víceméně i hned se znova ne ani namotivovat, ale nastavit na to, že budeme hrát sice nižší evropskou soutěž, ale myslím, že ten tým má opravdu na to potenciály v evropské soutěži něco dokázat, takže je na čem stavět. Je to velká škoda, protože ten vývoj se vyvíjel i v nějaké fázi utkání dobře pro nás, ale bohužel bylo to o detailech a stejně tak to mohlo být i na druhou stranu. Bohužel včera se to nepodařilo nám.
1: Říká trenér Žabin Brno Viktor Průša. Jenom abych to porovnal, tak KP Brno ve Francii prohráli o 20 bodů a vy jste tedy nakonec padli o bodu 6 a to jste právě o 6 bodů ve čtvrté čtvrtině vedli. Tak v tomhle ohledu vlastně už jste naznačil lecos, ale jak třeba to ještě vysvětlit si, to, že nakonec to hráčky Červené zvezdy otočili v té samotné koncovce?
0: Je to přesně tak, jak říkáte. Ten zápas byl ohromně vyrovnaný, de facto oba týmy se cílili ve vedení nesčetněkrát a i ten poměr doby, kdy ten tým jeden nebo druhý vedl, byl víceméně srovnatelný. Byl to ohromně fyzický zápas a právě za toho stavu 67-61 v náš prospěch jsme bohužel víceméně nebyli schopni ve dvou, třech situacích ubránit de facto fundamentální věci, typu opravdu jedna na jedna. De facto jsme ale byli schopni se dostat útočně do úplně stejných situací, ale s rozdílem toho, že jsme bohužel nebyli schopni to dotáhnout do toho, aby jsme skórovali a bylo tam to momentum hry, který bylo ve prospěch Střelné zvezdy, bylo to 8-0 a bohužel v té koncovce už byla trošičku křeč, trošku jsme se dostali pod tlak a přesně asi nějaké ty role a ta zodpovědnost a koncovce možná definovala to, že ještě úplně ta sehranost není na takové úrovni, kterou bychom asi potřebovali, takže určitě z tohohle pohledu je škoda, že právě v této fázi utkání jsme ten zápas víceméně nezvládli dotáhnout a naopak jsme v rámci tady té velmi fyzické hry byli asi my ti, co jsme trošku pohrdli tou možností to dotáhnout do vítězného konce.
2: Trenér ženského basketbalového týmu Žabiny Brno je s námi ve spojení na Radiožurnálu Sport, tedy Viktor Průša, který mluvil teď hlavně o tom závěru, který nebyl povedený z pohledu Žabin, ale na druhou stranu Červená zvezda je mistr srbské ligy, takže se určitě dají hledat i některá pozitiva na tom výkonu, když jste vedli o 6 bodů v závěrečné čtvrté čtvrtině, tak co si z toho utkání odnesete pozitivního?
0: Tak pozitivního určitě, že jsme ukázali, že opravdu na tom nejvyšším levelu se můžeme rovnat. Ukázalo nám to, že Červená zvezda opravdu tento rok posílila směrem k Eurolize 8 hráček zahraničních, de facto z 6 států a vysoká fyzičnost, kterou asi myslím, že jsme byli schopni kontrolovat a bylo to opravdu o detailech. Myslím si, že se ukázalo už nějakým způsobem, v jakých situacích my se potřebujeme chovat lépe. Na stranu druhou ukázalo i, jaká asi cesta DNA toho týmu by nás měla provázet v sezóně, takže nechci říkat, nemám rád kliše, že jsme tam víceméně nechali všechno a že se nemáme za co stydět a že ta bojovnost tam byla, protože ta bojovnost by tam měla být po každý, ale myslím si, že opravdu ten tým ukázal charakter, což je, si myslím, v takto těžkém utkání důležitý pro ten vývoj i celé sezóny, protože ta sezóna je dlouhá a přestože ten cíl je paradoxně a byl jeden z nich hned na začátku, tak si myslím, že máme před sebou další a stejně tak důležité. Takže myslím, že ten tým obstál i přesto, že bohužel počítají se výhry a prohry a my jsme to nezvládli.
2: Zápas kvalifikace Evropské ligy byl taky loučením pro kapitánku brněnských Žabin Petru Záplatovou. Nakolik vám bude scházet ve zbytku sezony?
0: Tak to se těžko velmi hodnotí, protože nedá se to asi slovy úplně vyjádřit pro celou organizaci, nevím, proto tento daný tým. Je to hráčka, která byla při všech důležitých momentech, víceméně, když bych řekl, té novodobé éry Žabin, při všech úspěších, ať to bylo top 16 Eurocupu, ať to bylo historické vítězství proti USK po 11 letech, postup do Euroligy a nesčetně dalších, kdy opravdu ona po 7 let byla obrovsky důležitá pro nás, ať už zkušenost má, tak svým přehledem na hřišti, a ten tým se v těch zásadních momentech o ní mohl opřít. Takže samozřejmě ta ztráta pro tým to je, ale my jsme tady o tomto věděli a myslím si, že Peťa odchází v tom nejlepším, přestože by bylo velmi příjemný se loučit výhrou, ale zase na stranu druhou máme, si myslím, docela široký kádr touto sezónu a ostatní hráčky dostanou zase o to víc třeba prostor a možnost se ukázat a těch perspektivních je tam vícero, takže my můžeme jenom za celou organizaci a klub Peti strašně poděkovat, protože ukázala charakter, ukázala pravdu, že Žabiny má ráda a my jsme strašně rádi, že byla její součástí.
1: Viktor Průša, trenér basketbalistek Žabin Brno po neúspěšné kvalifikaci o Euroligu na Radiožurnálu Sport. Držíme palce do dalšího průběhu sezony a děkujeme za rozhovor.
0: Díky moc, mějte se fajn.
1: Děkuji moc Pavlu Tilšarovi, že tu se mnou dneska ráno byl, že jsme to zvládli společně, bylo to nabité, Pavle.
2: Taky díky, užijte si desítku Pavla Horváta se slávistou Tomášem Holešem.
1: Krásný poslech, milí posluchači.
3: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
4: Po necelých 2 letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke 3 mistrovským titulům.
5: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
3: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
4: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
6: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítá na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když končíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
4: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
3: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
7: Moji kariéru s Luskou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na vyšších pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
3: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
4: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
3: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
8: Radiožurnál 10 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
9: Češi můžou ode dneška získat voličský průkaz pro říjnové senátní volby. Prezident Pavel ukončil svůj pobyt v New Yorku a odletěl do Nebrasky. České tenistky se v semifinále poháru Billie Jean Kingové utkají se Španělskem. Po nehodě se tvoří kolona na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové před Chlumcem. A bude oblačno i zataženo s přeháňkami, teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
9: Obecní úřady ode dneška vydávají voličské průkazy pro říjnové senátní volby. Lidem umožňují hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb, ale budou muset zůstat ve svém senátním obvodu. O průkaz můžou požádat i Češi žijící v zahraničí. Pokračuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
10: A musí k té ambasádě si pro voličský průkaz, pokud mají zájem hlasovat do Senátu, ale pak stejně ve dny voleb musí přicestovat do České republiky a na ten voličský průkaz odvolit v tom senátním volebním obvodu.
9: Volby budou 9. a 10. října. O průkaz je možné požádat písemně nejpozději týden do voleb, osobně pak 2 dny do začátku hlasování. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Po zhruba 3 letech ve vězení je na svobodě Tomáš Čermák. Podmíněně ho propustil liberecký soud. Čermák si odpikával 5,5 roku ve vězení za propagaci a podporu terorismu. Během covidové pandemie vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu pandemický zákon, který považoval za omezení osobních práv. Před trestem uprchl do Polska, kde ho zadržela policie. Čermák byl trestaný opakovaně. V minulosti si odseděl 5 měsíců za výzvy k útokům na Ukrajince. 2milionový stát Nebraska je dalším a posledním cílem amerického turné českého prezidenta Petra Pavla. V hlavním městě Lincoln ho přivítá tamní guvernér, vystoupí na místní univerzitě a setká se i s českými krajany. Právě jejich počtem je Nebraska mezi všemi ostatními americkými státy výjimečná.
11: Nebraska je pro nás trochu speciálním případem mezi všemi americkými státy. Na počet obyvatel má největší zastoupení potomků českých emigrantů, ale taky částečně i slovenských.
12: Ještě před odletem z New Yorku přednesl Petr Pavel laudáciu k ocenění finského prezidenta Alexandra Stuba organizací The Atlantic Council. Cenu společnost uděluje každoročně osobnostem za jejich přínos k transatlantickým vztahům. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
9: Jihomoravští silničáři získali stavební povolení na opravu československého mostu mezi Lanžhotem a Brodským. Slovenská strana by ho měla mít během října. Most na silnici druhé třídy je kvůli havarijnímu stavu uzavřený od loňského ledna. Jeho konstrukci narušili taky předloňské povodně. Opravy výjdou na více než 200 milionů korun, říká mluvčí Jihomoravské správy a údržby silnic Monika Švehlová.
13: Pokud vše dobře půjde, plánujeme zahájení rekonstrukce v příštím roce. Je nutné dořešit nejen parametry zadávacího řízení, protože každá strana má jinou legislativu, ale i další aspekty, jako je rozdílná měna nebo jiná výše daně z přidané hodnoty.
2: Sport. České tenistky narazí v poháru Billie Jean Kingové na Španělsko, které vyřadilo 2-1 na zápasy Kazachstán. Semifinále je v čínském Shenzhenu na programu v pátek. A začalo mistrovství Evropy vodních slalomářů. Kvalifikaci mají za sebou kajakářky. V italské Ivreji ji viděl reportér Jan Suchan.
14: Do semifinále se dostaly všechny tři Češky, Kateřina Beková ze 7., Bára Galušková ze 12. a Amálie Hilgertová z předposlední postupové 29. pozice. Hilgertová udělala několik větších chyb, ale zachránila ještě výraznější zaváhání soupeřek. Vypadla například druhá nejlepší podle světového žebříčku francouzka Pržontová. Následují kvalifikace kajakářů, kanoistek a kanoistů z Ivreji. Jan Suchan, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda na D11 u Chlumce a kolona na D1 před Brnem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec se omezením stále vleče kolona z 54. kilometru. Osobním autem to zabere zhruba 35 minut. Nakonec zúžení, tam u sjezdu na Chlumec na 62. kilometru je po nehodě kamionu průjezdný jenom levý pruh. Na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy, kousek za sjezdem na Domašov, počítejte s kolonou kamionů v pravém pruhu poprvé kolem kilometru 172. Místo je pak roztržená. Za exitem Rosice zase na 179. brzdí i osobní auta v levém pruhu a různě pomalou jedou k D2, mají to asi na půl hodiny. Na D1 z Brna na Prahu za Chodce Rady se ještě rozjíždí zbytek kolony z kilometru 26,5, je to do 10 minut osobním autem do omezení na 25. na Šmejkalce, tam už stojí stranou mimo jízdní pruhy auto po nehodě. A na dálnici D5 před Prahou na příjezdu z Plzně za Loděnicí se řadí kamiony na 8. kilometru v pravém a stoupacím pruhu. Od Rudné z 5. pak různě pomalu jedou i osobní auta kolem 20 minut do omezení na 0. kilometru před okruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Bude oblačno, je zataženo, postupně se přidá občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i oblačnosti. Teploty od 13 do 17 stupňů a na horách kolem 8. Tolik zprávy.
3: Desítka Pavla Horváta.
1: Dobrý den, milí posluchači. Posloucháte nás ve čtvrtek a je tu desítka Pavla Horváta a váš oblíbený fotbalový expert je tady taky.
16: Dobrý den.
1: A Pavel si pozval opět hosta, který je, myslím, taky oblíbený.
16: No, měl jsem připraven nějaký úvod a řeknu teda tohleto, protože vlastně si myslím, že host, který tady dneska je, tak si myslím, že se těší respektu i u soupeřů, což není úplně obvyklý, a je to Tomáš Holeš. Tomáši, ahoj.
17: Ahoj. Děkuji za pozvání a za hezký úvod.
1: Děkujeme, že jste přišel. Host desítky Pavla Horváta. Tak ten respekt jenom zbuzují ta čísla, která má třeba Tomáš kolem sebe.
16: Takže já ještě ti do toho skočím, je to můj pořád, tak že vlastně jako cítíš třeba tohleto občas, protože ty jsi jako samozřejmě ve Slávii jako lídr, ale nemyslím si, že jsi ten hráč, který jako by se pral na hřišti, spíš to vypadá takový jako gentlemanský řešení vždycky.
17: No, tak to jsem já, no. Já nejsem žádný bitkař nebo nějaký agresivní hráč a chci to řešit všechno v klidu, no. Takže taková ta pověst asi mě provází a že bych se s ním nějak setkal, to asi ne. Spíš třeba vím, že na sociálních sítích, když něco proběhne, takže píšou třeba i lidi z druhého stranu břehu, že to jako, že jim jako nevadím.
16: Ten holiš, ten byl hodnej zase.
17: Jako ne, že mě měli rádi spíš, jasně, že jim jako nevadím.
1: Tak. A nikdy se vám to nevymstilo, třeba takový ten přístup, že se to snažíte řešit třeba slovy, než, a teď mluvím obrazně, pěstmi.
17: To se mi nikdy nevymstilo, spíš se mi to vymstilo naopak, když jsem se snažil jako v nějakým zápase být trošku agresivnější a vyhodilo mě to z té mojí koncentrace, tak pak třeba to dopadlo špatně, že pamatuju si to teda zrovna, když jsem hrál za Jablonec na Baníku a strkal jsem se tam s Milanem Barošem a jako on do mě strkal, jako co si myslím a to, a já jsem tomu tam něco říkal a dopadlo to tak, že jsem si dal pak vlastňák, když jsem ho bránil v souboji, takže to mě vytrestalo a od té doby si na to dávám pozor.
16: No, to je zajímavé, že opravdu některý hráči to umějí v podstatě, takový ty keci kolem a provokování a ještě jsou koncentrovaní na ten svůj výkon a ty, když to úplně není pro to je obvyklý, no tak se rozhodíš a tohle se mně teda nestalo nikdy, ale jako stane se, že prostě hraješ blbě, no.
1: Můžu ta čísla kontrolovat, Leše? Dobře, tak v pořadu Pavla Horváta, který rádi posloucháte, za což jsme rádi, můžu říct, že Tomáš Holeš má 308 zápasů v první lize, je to tedy člen klubu Legend, je to čtyřnásobný mistr České ligy, dvojnásobný vítěz poháru, bývalý reprezentant, účastník dvou mistrovství Evropy a také mistrovství světa a kapitán SK Slavia Praha. Tak děkujeme, že jste přišel a teď to vezmeme tedy z toho pohledu reprezentanta, bývalého reprezentanta, protože je měsíc září. No a teď zazpomínáme taky na září před 6 lety.
18: Myslím si, že prostě třeba můžeme počítat i s nějakými hráči, kteří se tady objevili. Třeba trenérovi mohli zamotat hlavu a je to hlavně i pro ně taková motivace do té klubové kariéry.
19: Bývalého trenéra Plzně nebo třeba polské Vratislavy Stanislava Levého zaujali tři hráči. Kromě brankáře Aleše Mandouse a střelce jediného českého gólu Jakuba Peška, ještě Levý ocenil i výkon Tomáše Holeše.
20: Na pravém beku podal velmi kvalitní výkon. Je to typ ofenzivního obránce, samozřejmě má teď ohromnou konkurenci ve Slávii, Soufala.
1: Mně přijde, že ve fotbale obecně se hodně rychle zapomíná. A když teď slyšeli posluchači, že to je teprve 6 let, co o Tomáši Holešovi tedy v našem vysílání mluvil Stanislav Levý jako o pravém beku a mluvil David Holoubek, co by ten prozatímní kouč toho pokovidového týmu, nebo toho zdravého týmu. Vlastně byli jste v náhradní reprezentaci a vy jste tedy v Olomouci debitoval. Tak jste toho zvládnul nakonec docela dost, ne, v té repre?
17: Nakonec jo. A ta moje reprezentační cesta začala takhle zvláštně, nebo myslím si, že jsem měl asi takový štěstí, že jsem mohl vlastně se dostat do reprezentace, i když to bylo touhle cestou a prostě jsem dostal ten zápas a říkal jsem si, že pokud zaujmu, tak je to třeba ta cesta, jak se do té reprezentace dostat. A nakonec si myslím, že to tak bylo, že mi to hodně pomohlo, tenhle zápas.
16: Ukázaná platí, no je to furt stejný, pravda leží na hřišti a když jako předvedeš nějaký výkon, no tak proč ne, že jo, ale je zajímavý, že vlastně s tou konkurencí, co tam jako nebyla úplně dořeknutá, bych řekl, je vlastně zajímavý, že přesto, že tam ten Cův byl, tak ne v této jako náhradní, že jo, nominaci, ale že vlastně i přesto ty trenéři viděli ten potenciál jako tvůj, ale samozřejmě už ne jenom na tom bekovi, no.
1: Ono bylo specifické i to, jak vás zvali, možná, že o vás věděli, byli jste někde, ale vy jste s tím ani nepočítali, že tam pojedete, ne?
17: Ne, to já si pamatuju, já jsem byl někde na výletě zrovna s ženou, jsem byl na Čtyřkolce, jsme jeli tam po naší Vysočině, odkud pocházím a najednou telefonát jako Doraž do Olomouce, potřebujeme, abys přijel, protože prostě reprezentace má covid, takže to bylo hrozně zvláštní. A zrovna jsem to teda měl kousek do Olomouce, takže jsem dorazil.
16: Na Štyrkolce, jo?
17: To ne, hodil mě tam táta nakonec. Dovezli mi kopačky a šli jsme na to, no.
1: A že by člověk si představoval, ty si asi vzpomeneš, že jsi byl na to připravenější, že tě povolají do Ačka repre, ne, Pavle?
16: No, taky moc ne.
1: Tak člověk. Tehdy asi nevolali mobilem jako Tomášovi, ale po pevné lince, nebo možná poslali fax.
16: Ne, tenkrát byly takový ty, fax posílali jinam, ale ne, tenkrát byly ty nominace, přišly na papíře a tam byla ta Faxem. Širší, tam byla ta širší a pak byla ta úzká, já si to jako popravdě, abych řekl, jako úplně neuvědomuju.
1: Já teď nemám v hlavě, kdy jsi debitoval a bylo to někdy v 90. letech, počítám, když jsi byl ve Slavii třeba.
16: No, 97
1: třeba.
16: Ne, 97 třeba, no. Já nevím, no. 97, 8, nevím, ale samozřejmě jako pro mě to bylo úplně taky překvapivý, já jsem vůbec na reprezentační dresy nemyslel, obzvlášť v té sestavě, co jsme měli, Nedvěd, Berger, Schmitzer, Babel, tak tam úplně místo pro středňáky jako nebylo, ale dostal jsem se tam, no, samozřejmě.
1: My se dostaneme s Tomášem Holešem k tomu angažmá ve Slavii, které je stále aktuální, které zajímá třeba možná nejvíc posluchačů z toho sešívané strany, ale přece jenom v té repre určitý předot z pravého obránce, když se to posouvalo pak v tom roce 21, vám to možná pomohlo i k tomu prvnímu velkému turnaji, ne?
17: No určitě jo, já si myslím, že kdybych zůstal na pravém obránci, tak že by úplně ta cesta do reprezentace asi nebyla, protože tam byl Vláďa Coufal, Pavel Kadeřábek, velmi silná dvojce a celkově si myslím, že i kdybych zůstal na pravém beku, takže bychom se asi nebavili o té kariéře ve Slavii, ale že bych asi musel se stěhovat jinam, protože tam prostě přes Vláďu Coufala nebylo místo, ale ten osud to zachtěl a nakonec to vyšlo takhle.
16: A ještě jedna teda odborná poznámka, nebo otázka spíš. Samozřejmě ty rozestavení jsou různý a radši ve čtyřech jako, nebo ve třech stopera? Ty.
17: Tak teďka už ve třech, mně se líbí ta pozice toho krajního stopera, že to je něco mezi tím stoperem a tím bekem, že tam se dá prostě zapojovat se do těch útočních akcí a potom křídle. A baví mě to víc než ten stoper ve čtyřce.
16: Jenom krátká odbočka, my jsme se bavili, to taky není tajemství žádný, že vlastně na téhle pozici, což vy hrajete Slávě, je prostě jako jeden na jednoho. Tak jak se cítíš opravdu v 60. 70. minutě, když ti tam toho hráče dostřídají a víš, že to je fakt jako nějaký rychlík, jak se cítíš, když máš v nohách 7-8 kilometrů?
17: No, nic moc. Jako, když pak vidím, jsem docela utáhaný a oni se tam prostě vymění a přijde tam další jako výborný, rychlej hráč, výborný jeden na jedno, tak jako si říkám, čeká mi ještě šichta. Takže není to kolikrát jednoduchý, no a samozřejmě ty trenéři to vědí, že na unaveného obránce pošlou prostě čerstvýho hráče a někdy to třeba vyjde, no, takže s tím je potřeba se vždycky poprat.
16: A teď samozřejmě, protože spousta informací o Slávě tak jde, tak jenom tohle mě zase zajímá, fakt je jako od vás, od hráčů, jako upřímný, hele, já už nemůžu, teď jak to bylo ten poslední zápas třeba s tou Plzní, prostě jako fakt upřímně si to sám sobě přiznám, že já jsem na konci, zvednu ruku a jde tam čerstvý hráč, jo, takhle to funguje. Protože ve většině těch manšaftů si myslím, že ty trenéři tam úplně do té obrany, že jo, sahat nechtějí, obzvlášť, když se ten zápas vyvíjí, tak jak se třeba vyvíjel ten poslední z Plzní, že prostě chcete vyhrát, potřebujete spíš hrát dopředu, tak prostě tohle je zajímavý, že máte jako vy důvěru a ty trenéři vlastně mají důvěru k vám, že to takhle funguje. Je to tak teda?
17: Jo, jako je to tak, i když minulosti nebo když jsem prostě byl fyzicky v pohodě, nebyl jsem zraněný, takže ty zápasy jsem většinou dohrával, i když jsem třeba nemohl, tak jsem tam stejně zůstal, ale máme to tak, že prostě pokud už jsme fakt jako vyšťavený, tak si řekneme o střídání, protože je to i určitá zodpovědnost k tomu týmu, nezůstávat tam jako nějak na krev, že by to tomu týmu třeba mohlo ublížit, že jo, já tam zůstanu unavený a pak přeze mě ten hráč projde, dá gol, takže lepší třeba si říct a vystřídat, je to spíš jakoby, myslím si, zodpovědnost tomu týmu.
1: No ale to, že Tomáš Holeš, když se vrátíme k tomu ještě reprezentačnímu tématu, má skvělou fyzičku a přesunul se tedy i v rámci těch svých povinností na hřišti víc do středu, tak zůstal v reprezentaci, zahrál si na Euru, které bylo tehdy v tom roce 21 po těch 12 městech Evropy, no a mohl si také užít v té covidové době dost nečekaný zážitek nebo mimořádný na tu dobu, že hrál před lidmi a docela se mu to tehdy v Budapešti povedlo, tak si to poslechněte.
0: Antonín Barák, zkrácený roh, takhle to můžeme opravdu nazvat. Antonín Barák už se rozebíhá, posílá bomb do punktové území, je tam někdo z Čechů, Kala Zalečko, ještě Haška, gól! Tomáš Holeš, 68. minuta, po hlavičce Kalase se míč odrazil na Makovici Tomáše Holeše, který posílá Česko v 68. minutě do vedení v osmi finále mistrovství Evropy.
1: No, krásné vzpomínky, že jo?
17: Nádherný.
1: Jan Cuchan to teda, musím říct, parádně okomentoval
16: já
1: tehdy.
16: Vůbec, kde se to v něm vzalo, ta Makovice, to já vůbec jako...
1: On má zaprvé velkou slovní zásobu a pak dokáže velmi emotivně komentovat, tak se to takhle hezky skloubilo. A Tomáš Holeš tedy nejen, že dal ten gol hlavou, je to ideální varianta ke skorování Tomáše Holeše? Jo, tu Makovicí.
17: Myslím si, že tu Makovici mám docela dobrou, že jsem pár gólů hlavou dál a tohle zrovna byla taková pozice, i když teda vím, že tam na čáře byly asi dva hráči Holandska, že tam toho místa za stolik nebylo, ale prostě bylo to hezky od Tomáše Klase vrácený a to jsem prostě musel proměnit tohle.
1: No a pak jste se tam teda ještě dostal přes Wijnalduma, který tehdy snad ještě, já myslím, za Liverpool, to bylo rok po tom mistrovském titulu, do jako breaku, že jo, a ukázal jste jim záda a přihrál patiku Šikovi. To byl zápas života třeba v tu chvíli, nebo byly ještě jiné?
17: Ne, určitě to byl životní zápas. Už jenom proto, že jak jsi říkal, že po tom covidu prostě přišli lidi, teď byl plný stadion v Budapešti, nádherný stadion a prostě ten zápas byl nádherný, plný emocí a řadím to jako asi fakt jako nejhezčí zápas, co jsem zažil, protože to mělo všechno.
16: A tyhle ty ofenzivní skóre, ty si dal i v lize celkem jako dost gólů, jo, nebo i se objevuješ v těch šancích, nejenom po standardkách to bylo, tyhle ty jako gólový choutky si měl jako už třeba od malinka, nebo hrál si vždycky obránce?
17: Já jsem byl vždycky obránce a když už jsem dal gól, tak to bylo třeba z rohu, protože jsem měl docela dobrý timing a výskok a pak samozřejmě už jsem tolik nevyrost, jak bych třeba chtěl, takže v té dospělé kategorii už toho tolik nebylo. Ale co jsem se pak přesunul na šestku, na toho středního záložníka, tak mi to tam pak začalo padat z toho důvodu, že já jsem se dostával na vápno, nebo jsem doplňoval to vápno a třeba si mě ten soupeř tolik nehlídal, protože v tu dobu jsem hrál většinou jako osobku na jejich desítku a s tím se samozřejmě dozadu nechce, takže já jsem mi tam vždycky nějak frknul a střelecky se mi dařilo a pak jsem se do toho začal čím dál víc tlačit, protože mě to jako bavilo mě dávat góly.
1: Mě zajímá, pánové, protože jste oba v reprezentaci hráli, co víc ovlivní ten výkon reprezentantů? Zda je to třeba aktuální forma těch hráčů, o které se opírá, anebo jestli to je nějaký ten společný pocit úspěchu? Když se vyhrává, tak se daří. Protože Pavle, ty jsi zažil velmi silnou generaci, kde se to mohlo snoubit a skloubit obojí. A Tomáš třeba zažil ten velký turnaj tady první Euro, kde to pod panem Šilhavým dotáhli až do Baku, do čtvrtfinále, což se možná nečekalo a možná to bylo dáno právě i tou druhou věcí, kterou zmiňuji.
16: No, já jsem toho v tom nároďáku tolik neodehrál, takže já si myslím, že...
1: Tak na tom Euro, když jsi byl 2000, no, ale... tak tam možná ty neúspěchy se pak zase...
16: Jo, tak je to v té partě, tak já si myslím, že ta parta v tom nároďáku vždycky je výjimečná, protože jsou tam fakt jako výjimeční hráči, nejenom fotbalově, ale i lidsky. A já můžu říct, že vlastně fakt jako každý ten sraz, každý ten nástup na zápas, každá hymna prostě byl zážitek, který vlastně bych přál všem těm fotbalistům, aby to zažili, protože byť jsem hrál jako, vyhrál jsem nějaký tituly, hrál jsem Ligu mistrů, tak si fakt jako troufnu, že ten nároďák je jako pro toho hráče vlastně v těch vzpomínkách asi nejvíc, jako pro mě určitě, no.
17: No, tak je to silný zážitek rád za reprezentaci, jak říkáš, poslechnout si tu hymnu, to pak probouzí v člověku jako krásné emoce. A ta otázka, my jsme úplně nezačali nejlíp, dostali jsme v přáteláku 4, myslím, od Italů, takže tam byly trošku obavy, jak to dopadne, ale jak říká Pavel, my jsme tam měli jako výbornou partu, tam se to prostě dalo dokupy a hrozně pomohlo ten první zápas, kdy jsme porazili Skoty, kdy to byl takový zápas jako 50-50, kdy Tomáš Vaclík tam pochytal jako výborný věci a to nám hrozně pomohlo, od toho jsme se odrazili a pak z toho byl jako krásný turnaj.
1: No já samozřejmě směřuju někam a směřuju k tomu nakonec závěrečnému turnaji, který jste zažil před několika měsíci. Mezi tím bylo Euro ještě v Německu nedaleko, což teda asi z hlediska zážitku hráčského s fanoušky muselo být něco úplně neuvěřitelného, ale přece jenom času není tolik. Tak rovnou se přesunem k tomu úplně poslednímu vystoupení Tomáše Holeše předesílám, což pokud nás posloucháte, tak víte, že tady nechcem nikoho schazovat, ale občas připomenem i to méně příjemné.
5: Morovi se tam rozbíhá Sanchez. Sanchez dostává přihrávku, je sám před Kovářem. Kovář dobře vyběhl, ale pozor z matky a bohužel Mexiko vede 2-0, protože tam nedokázal tentokrát Tomáš Holeš odkopnout ten balón. Trefil ležícího Mexičana před sebou. No a pak jeden z dalších mexických hráčů tam doslova dopíchl ten balón do prázdné branky. Byl to Quiñones a s českými šancemi je to stále menší a menší na postup.
1: Mirko Vasič to komentoval, vy jste z toho hlasu slyšeli to nesmírné zklamání na konci června, když Češi nakonec padli na Azteckém stadionu 0-3. Tomáš Holeš u toho byl 64 minut, tady ta branka Quiñones je možná jeden z posledních vlastně momentů, které jste strávil v dresu národního týmu. Když jsem se ptal na to rozpoložení, jak už hráčské formy, tak i toho celého týmu, tak je možné, že tady to souviselo třeba i s tím neúplně úspěšným nakopnutím celého turnaje, pak jak to celé dopadlo, když to porovnáte třeba s tím Eurem 21.
17: Určitě jo. Já musím říct, že i tady na mistrovství světa jsme mezi sebou v tom týmu měli taky skvělou partu, že nám to prostě fungovalo a ten start se nepovedl. Navíc jsme vedli a Korejci nám to prostě ještě otočili, takže tam pak bylo velký zklamání a myslím si, že kdyby jsme ten zápas zvládli vítězně, tak to celý mohlo být jinak, protože najednou prostě z toho dna najednou bychom byli nahoře a hrálo by se úplně pak jinak ten další zápas, takže ten start do toho turnaje je vždycky hrozně důležitý.
16: A ta euforie po tom postupu prostě byla, to bylo na Spartě, že jo, já jsme tam byli, takže ta euforie byla prostě neskutečná, protože to jako nikdo nečekal, já si myslím, že nikdo nečekal.
1: Myslíš,
16: že
1: baráž Dánsko.
16: Jasně, že to prostě prolezeme, že to jako bylo tak výjimečný, že ta euforie byla obrovská a samozřejmě ty očekávání nejenom těch kluků, ale i těch fanoušků prostě byly a je pravda, že tenhle první zápas tím mohl sebrat jako nějaký síly, to jak to dopadlo, já teď to zase zlehčím, taky jsme se o tom bavili, teďka když jsem slyšel tu mexickou oslavu toho gólu, tak jsem si vzpomněl na ten Bayern prostě, no. Po každém tom góle tam bude hrát, no, teda já doufám, že ne, ale ne tolikrát, ale že tam prostě hraje ta písnička ta samá.
1: A ten kankán.
16: A ta se ti prostě vreje do té paměti, že na to jen tak nezapomeneš. A tady prostě, když vidíš, že to mistrovství vlastně jako končí, tak je to určitě nepříjemný. No. A teď teda vlastně můžu přejít k tomu, kdy tebe napadlo, že skončíš s tím nároďákem? Bylo to při té písnice třeba?
17: Ne, už to bylo dřív. Už to bylo dřív, už vlastně byla kvalifikace na mistrovství světa a už tam jsem si říkal, že prostě často jsem se vracel jako třeba zraněný nebo prostě nějaký pokopaný a neúplně v ideálním rozpoložení jsem se vracel do klubu a prostě jsem začal cítit, že to na mě bylo moc už. Tolik zápasů a už tam jsem si říkal, že bych prostě asi chtěl po baráži, buď to po baráži, nebo jsem si říkal, samozřejmě kéž by vyšlo mistrovství světa, že bych to mohl ukončit potom, takže už jsem to měl v hlavě delší dobu.
1: A ani to, jenom teď už to je taková hypotetická otázka, když jste se dozvěděl, že budeme mít španělského trenéra, nového trenéra na roďáku ze zahraničí, tak představa třeba takhle zkusit si to. Nemrzelo vás to trošku, že jste se toho vzdal, anebo už jste
16: jako,
1: takhle?
16: Že jako i španělský typ.
1: No, jako, že by si jako zkusil nový styl takhle.
17: Jsem právě chtěl říct, že úplně nejsem španělský typ, takže jsem si říkal, že dobře, že jsem skončil.
1: Dobře, ale mluvíme tedy s Tomášem Holešem, který to opravdu dotáhl tedy na 2 eura
16: ne,
1: a na mistrovství světa.
16: Skutečný, ta kariéra je neskutečná, opravdu jako a teď vlastně já přeskočím do toho Hradce, protože tady z análů jsme zjistili, Honza Hnidopich, že vlastně ty jsi s Hradcem třikrát sestoupil.
17: Je to tak,
16: je
17: no.
16: To možný, když si, řekni mi, když jsi po třetí sestupoval, jestli jsi přemýšlel o tom, že někdy budeš hrát třeba za nároďák.
17: No jasně, že ne. A když jsem byl v Hradci, tak jsem měl v hlavě pořád to, že prostě chci udělat ten krok vejš a pomyslel jsem si právě třeba na Boleslav, na Liberec, na Jablonec, na nějaký takovýhle klub, abych prostě mohl hrát tu ligu a protože v Hradci to bylo prostě hrozně těžký, no. Tam to bylo nahoru dolů a...
16: No a jak je to možné, když tam jako vlastně historicky tam furt byli dobrý hráči a ten klub jako vlastně se nedokázal v tu dobu stabilizovat, aby jako zůstal v té první lize, že furt to bylo nahoru dolů. Ty jsi to zažil, tak proto mě to jako zajímá. Vím, že jsi byl mladý, ale tak nějak jsi to vnímal, ne?
17: No, já nevím, proč to prostě nešlo, no. Vždycky se měnili trenéři a ty hráči tam nebyli špatný, ale možná dost přispělo to, že jsme tam měli jako hrozný stadion, že nás v té lize nikdo nechtěl. To bylo taky znát. A prostě nám to tam nešlo a nevím proč. A vlastně to dopadlo tím třetím sestupem a pak prostě Hradec byl dlouho ve druhé lize. Až se dostal nahoru zpátky, postavil se stadion a podívej, kde je Hradec teďka, takže asi to bylo prostě potřeba k tomu přerodu, co tam teďka vznikl. No.
1: Nedávno sociálními sítěmi proběhla taková ta výzva, porovnej se s tím, co je teď, s tím, co bylo před 10 lety, tak 24.9.2016 Hradec Zlín 0-2, goly Dame Diop, Vukadinovič, trenéři Pilný, Páník, obrana Hradce, v bráně Radim Otmar, obrana Holeš, Chleboun, Polom, Plašil, 10 let. Jo, jenomže jako vy jste teda udělal taky docela krok nahoru o několik pater výš. Jo,
16: to je jasný, ale tak aby jsme tady nehanili Hradec, tak ty jsi jako odchovanec v podstatě.
17: Jsem odchovanec, no, od 15 let vlastně jsem prošel všemi kategoriemi až do A týmu.
1: Máte taky titul se starším dorostem?
17: Mám.
1: Jako tady byli Tomáš Petrášek, Jaroslav Zelený tady byl.
17: Ano, tak to jsou mý spoluhráči.
1: Ale vy jste jim dýchal na záda jako mladší, víte?
17: Já jsem prožil vlastně podzim. Podzim jsem byl ještě ve své kategorii a v zimě mě posunuli právě do 92 a půl rok jsem odehrál tam, takže mám půlroční podíl na titulu.
1: No, vidíš, tak měl titul ještě před těmi sestupy. No. Ale Hradecký všesportovní stadion tedy už nestojí, ten klub se samozřejmě posunul. Otázka možná, která vás někdy napadne, nebo pochopitelně asi bude padat s přibývajícím věkem, jestli třeba ještě někdy se tam vrátíte jako profi hráč, jestli jste nad tím někdy uvažoval, protože ve Slavii se vám daří, tak člověk nepřemýšlí, že ho možná úplně nad směnou, to asi určitě nemáte smlouvu do roku 28, ale jestli ten Hradec je pro vás tak silné místo?
17: Určitě jo, tak my jsme se tam teďka přestěhovali zpátky, vlastně máme to tam hrozně rádi, to město a všechno tam okolo.
16: Jezdíš na kole?
17: Jezdím na kole.
16: Po Hradci.
17: Teďka už moc ne, ale když jsme bydleli v Hradci, tak já jsem jezdil na tréninky furt na kole, tam se jezdilo jenom na kole. Tam si přijel ráno a zapojil se do toho peletonu těch hráčů, co jeli na ten trénink a dojeli jsme až do kabiny, takže tam se jezdilo hrozně na kole. No.
16: A kradli jste kola jako Ibrahimovič třeba?
17: My jsme nekradli, ale kradli nám. Jako.
1: Jo.
17: Pár kol mi bylo ukradeno.
16: Už to děkuju, jo, normálně.
17: U staďáku ne, tak tam to bylo hlídaný spíš, když jsem jel do školy, tak pak jsem přišel odpoledne a kolo tam nebylo, jenom tam byl zámek už štíplej, takže tam se to dělo často. No.
1: A vy jste teda horal z Vysočiny, cyklista dá se říct, ne, že lidi se často pozastavují nad tím, že máte obdařená lítka.
17: Tak to mám.
1: To je jasný, ne pak?
17: No, to je spíš z těch kopců na Vysočině, jak jsem tam šlapal.
1: No, ještě jedna věc, která se váže k Hradci. Já vím, že jsem se bavili s kolegy novináři, kteří jsou z tamtoho kraje v prostředí a ví třeba, jak dřív fungoval ten klub, když ho vedlo město. Občas se objevila taková ta, nebo ten stesk, že tam některé ty hráče předržují, jo? Že nepotřebují prodávat, protože to tam vede město. Týká se to třeba, když jsme tady, Pavel vedl Adama Vlkanovu, se s ním setkal v Plzni, Petr Švarc, Filip Zorvan tady byl nedávno, taky všichni se z toho Hradce nějak dostali, ale třeba ve věku možná lehce pozdějším, než by to bylo úplně ideální. Tomáš Holeš v roce 2017 po tom sestupu, jsem pochopil, že nějak jste si o to trošku musel říct sám, ne? Nebo abyste šel pryč na třeba na hostování po tom sestupu.
17: No,
1: protože mi to úplně nesedí k vaší povaze, ale trošku jsem to tak z toho chápal, že už jste jako řekl, už bych potřeboval být
17: no,
1: třeba v lize.
17: To tak nebylo. To spíš mě pomohl můj agent Sport Invest a pan Pelta, no. Kdy vlastně mě asi nabídli do Jablonce a pan Pelta řekl, dobře, tak my ho teda zkusíme. Takže mi tam dali roční hostování. A měl jsem dokázat, jako, že na to mám, no, a bylo to pro mě fakt vysvobození, protože ten čas ubíhal a prostě ta představa, že budu hrát zase prostě druhou ligu, kdy ty lidi ta druhá liga moc nezajímá, samozřejmě všichni řeší hlavně tu první ligu, tak ta pro mě byla jako špatná, no, takže já jsem rád, že to takhle dopadlo a je to tak, jak říkáš, no, já si teďka říkám, když ve Slávii prostě přijdou 20-letí kluci a mají možnost tam s náma být nebo hrát, tak si říkám, tyjo, to je tak nádherný, važte si toho, protože já ve 23, ve 24 jsem byl ještě v Hradci a hrál jsem prostě druhou ligu. No.
16: A už v Jablonci byly myšlenky třeba na nároďák nebo na to, že chceš vyhrát titul? Nebo jsi byl jako, nechci jít spokojený, ale teď jsem v Jablonci a jedu s Jabloncem, jako co nejvíc to půjde?
17: No, tak to nebyly ty myšlenky. Já si dávám takový ty postupný cíle, jako na který můžu dohlídnout. Takže já jsem přišel do Jablonce a vlastně jsem tam, nevím, 3 měsíce jsem nedostal šanci, dá se říct, takže jsem chodil za Bčko a říkal jsem si...
16: Kdo tam byl trenér v tu dobu?
17: Zdeněk Lucký. Mm-hmm. Takže jsem tu šanci nedostal, dostal jsem ji až pak v listopadu a říkal jsem si, že prostě... Chci se tady udržet, protože se mi tam líbilo, krásný klub, prostě krásný stadion. Měl jsem to tam rád a bojoval jsem o to, abych tam zůstal, takže ten můj cíl byl zůstat v Jablonci.
16: No, těžký začátek teda, jako když to takhle popisuješ, tohle já jsem nevěděl. Přijdeš do nového klubu, v Hradci by si asi hrál, byť by to byla druhá liga, přijdeš do Jablonce, plnej jako elánů a 3 měsíce si ani neškrtneš, chodíš za Bčko.
17: Těžký, no. Ono tohle mě provází tak nějak celou kariéru. Ono to bylo i ve Slavii, že jsem přišel a ten půl rok byl hrozně těžký, nedostal jsem čuchnout. Kolikrát jsem nebyl ani v nominaci. Vlastně nedávno jsme vzpomínali na to s trenérama, že jsme byli v Dortmundu před Ligou mistrů a já říkám, jsem se pojel na tu soupisku, říkám, já jsem jediný hráč, co ještě nedostal čuchnout, jako ani minutu. Říkám, poslední zápas Dortmundu, tyjo, mohli by mě tam na chvilku aspoň dát. No a po chvilce za mnou přišel Martin Třasák, kondičák, říkal, nejseš na lavičce, jdeme běhat před hotel. Takže jsem šel běhat před hotel místo toho, abych si zahrál a tak jsem to obrečel a makal jsem dál. No. Takže mě se tohle dělo a je potřeba vydržet, makat a ono to pak přijde. No.
1: A to nám řekněte, jak vydržet, protože spousta lidí se pere prostě s nějakým nezdarem, ať už dílčím prostě, nebo třeba dlouhodobějším. Co má Tomáš Holeš, nebo
16: tak
1: co měl takhle?
16: Já jsem v Jablonci taky byl 2,5 roku, takže vím, že když tam se ti nedaří, takže můžeš kamkoliv zajít a že tam je spoustu podniků, kde by si třeba tady to jako, nechci uhasil, ale tak jako trošku udusil ten jako nezdar, no. Jako momentální.
1: Mě by překvapilo, kdybyste to měli shodné, tohle.
16: Tak já jsem tam hrál naštěstí, takže já jsem tam nedusil.
17: Ne, to úplně ne, ale já nevím, já to mám asi v povaze prostě, já jako se nevzdávám a prostě pracuju dál a věřím tomu, že když všechno dělám naplno, nebo ještě si dávám navíc, takže se mi to prostě jednou vrátí. Takže tímhle jsem se vždycky řídil a několikrát jsem se prostě přesvědčil o tom, že se mi to pak vrátilo. No.
16: A teď ten rozdíl teda, tenkrát 24-letý Tomáš Holeš a současnej, máš v podstatě, vím, že se to jako blbě říká, těžko přiznává, máš jako pokud jsi zdravý, tak prostě budeš hrát, nevím, co by se muselo stát. A tenhle ten Tomáš Holeš současný si přidává ještě furt? Nebo už mu to
17: no,
16: stačí?
17: No, už mu to stačí.
16: Už mu to stačí, je toho tolik, že mu to stačí.
17: Pokud hraju, tak jako spíš jako potřebuji odpočívat a chystat se na ty zápasy, takže maximálně dělám věci navíc jako v posilovně skrz jako zdraví, abych prostě držel pohromadě, aby to všechno fungovalo. A teďka třeba právě jsem po zranění a cítím, že prostě potřebuji trénovat, takže teďka v repres pauzu využiju k tomu, abych prostě běhal a abych se zase dostal do té formy, kterou potřebuju.
1: Kolik toho naběháte, tak třeba v individuální tréninku, že si jdete zaběhat?
17: Tak většinou tak třeba 8 až 10 kilometrů, myslím, že je dostačující v nějakým lepším tempu.
1: Máte třeba nějaký
16: intenzitě, Honzo?
1: píšete si to do nějaké aplikace třeba? Deníček.
16: Já si myslím, že poběží kondiční trenér s ním nebo za ním někde, pojede na kole možná.
17: No to je Zdenda Houštecký, když běháme v létě kilometry, tak ten za náma valí na kole. No. Ale ne, jako já už tam mám takovou pozici ve Slávě, že jako nepotřebuju posílat jako to, co jsem naběhal a abych měl jako důkazy, tam prostě mi věří, že běhám to, co potřebuju a nakonec stejně jako se to ukáže na hřišti, no. Že pokud jako nebudu běhat, tak
16: já jsem to chtěl
17: nebudu říct, stačit. No.
16: Já, tak to děláš, protože jako teďka, já nevím, kolikátá byla minuta, 80, když jsi střídal teďka.
17: 75, myslím.
16: 75, tak ti 15 minut chybí, no. To je jako, to je 14 dní doběhá, teďka na to má čas, no a pak už bude hrát těch 90. Přesně, i když jako tak. Se budeš kousat trošku dortu, když ti tam dají nějakýho čerstvýho fofrníka, no, ale už to zvládneš, no.
1: Ale my se jenom teď dostaneme v krátké odbočce vlastně k tomu charitativnímu projektu, který Tomáš Holeš podporuje z pozice patrona, ambasadora. Je to běh na dotek, virtuální charitativní závod nad podporu dětí s nemocí motýlých křídel. A vlastně i Radiožurnál Sport je mediálním partnerem. Vlastně i vy svým během podpoříte celou tu akci.
17: Ano, já jsem vlastně patron toho běhu a já jsem se tam přihlásil na 5-kilometrový běh. To znamená, že si zaběhnu 5 kilometrů na čas a budu se docela snažit, takže je to motivace pro lidi, aby se přihlásili, a pokud se přihlásí, tak se můžou porovnat se mnou, jestli mi budou stačit, nebo jestli mě předběhnou.
1: Už se můžete podívat na www.virtualnyběh.cz a tam vlastně Tomáš Holeš bude mít ten svůj čas na té 5-kilometrové trati, to bude se měřit od 9. do 18. října. Tak. A já teda nevím, jestli budete prozrazovat jako na rovině, nebo do kopce, no, tak. Jestli v Jablonci někde, nebo v Hradci naopak.
17: Ne, bude to v Hradci po rovinkách.
1: No, tak.
17: Ty kopce, co jsem vybíhal u nás na Vysočině, už jsou pase.
16: Nebo v Jablonci.
1: Dobře.
16: A už je, podle mě to nebude na atletický dráze, ne?
17: Ne, bude to někde hezky v přírodě, protože ano. Atletická dráha je na hlavu.
16: To jsme úplně milovali v přípravě, když někdo řekl, že jdeme na atletickou dráhu a ty jsi si spočítal, že uběhneš třeba 36 koleček. To je hrozná zábava.
1: Tak můžete samozřejmě podpořit i samotnou registrací, přihlášením se do toho závodu, celý ten charitativní projekt, který tedy má pomoci dětem, které bojují s tou nemocí motýlých křídel, a koukal jsem, že tam je vzdálenost od 500 metrů do 16 kilometrů, dokonce se dá i zapsat pěší výkon, a pokud se chcete porovnat tedy s Tomášem Holešem, tak 5 kilometrů distance, kterou Tomáš podle mě běžně v zápase odběhne třeba za 30 minut, ne?
17: Co? No, spíš za poločas. Bejvávalo, no, ale samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se zapojilo co nejvíc lidí, protože si myslím, že to je hodně zajímavý projekt a je to pro dobrou věc, protože ty pacienti s touhle nemocí fakt tu pomoc potřebují.
1: Děkujeme, že ji podporujete.
4: Host desítky Pavla Horváta.
1: No, jenom takhle na odbočku, teď to bylo 8 let, co jste debutoval i v evropské lize na stadionu Ren proti svému kamarádovi, asi předpokládám, Tomáši Koupkovi. Tam jste toho taky možná docela naběhal, ne? Když jsem koukal, Ismaila Sarr dneska válí v Crystal Palace, tehdy vám tam dával neuvěřitelný gol.
17: Jo, to si pamatuju to. On hrál totiž na mě a levou zálohu a byl to hrozný fofrník, ale byl to krásný zápas a až na to, že na konci jsem udělal velkou chybu a zbytečně jsem tam držel útočníka ve vápně, pískal se penalta a 2-1 jsme prohráli. No.
16: Bez varu.
17: To jsem bohužel ještě nebyl tak zkušený a naivně jsem udělal penaltu, což mě pak dlouho mrzelo, ale předvedli jsme tam dobrý výkon a pro nás všechny to byla premiéra v evropských pohárech a musím říct, že ten zápas jsme si užili.
1: Já musím říct, že to bylo velké dobrodružství Jablonce i s tou Astanou a takhle. No,
16: no to je jasný, já si tenkrát, já jsem přišel do Sparty, jak jsme jeli do Toulouse a Zdenek Pospěch, který tady taky byl takový podobný typ, nevím, jestli si uvědomuješ Zdendu Pospěcha, takový podobný typ a tam prostě ta francouzská liga je v tomhle hrozně výjimečná, tam mají fakt jako individuálně fantastický hráče a já vím, že i ten Zdenda Pospěch, který prostě ubránil všechny, tak tady tam hrál, teď já nevím, jestli to byl Gervinho, možná, nevím, teď já jsem vlastně střídal ten zápas, jsem byl po té operaci těch třísel, tak jsem na to koukal z té lavičky a říkám, to není možný, z čeho oni jsou schopní se dostat, ty hráči, jak jsou silní individuálně a rychlostně, že i ten Zdenek Pospěch, já jsem říkal, tak když už Zdenda ani není schopný jako ho zastavit, tak to už nikdo, jo. Takže chápu, že tady prostě se to taky úplně podařilo, že i s tou neskušeností, že někdy uděláš věc, protože těma pohárama prostě jako rosteš a ty zkušenosti ty kluci sbírají, no, to je jako, že uděláš chybu, prostě to k tomu patří, no.
1: A navíc tuhle chybu si, kdyby to Tomáš Holeš nepřipomenul, nikdo nepamatuje a spíš si pamatují posluchači třeba i to, co tady připomeneme my, a dostáváme se jenom k tomu, že abychom to zrekapitulovali, v Jablonci 2 sezony, potom roční hostování, přestup, konečné 3. místo v finále poháru, které jste tehdy prohráli se Slaví Mladé Boleslavi 1-3, ten dovětek s těmi psi kolem hřiště, to už jsme tady taky s někým vzpomínali, tak pojďme raději dál. A pak jste tedy přešel do Slávy v roce 2019 a když říkal Pavel, že těmi pohárovými zkušenostmi člověk roste, tak tady přišel ten jeden také velký moment toho, možná pro Tomáše Holeše, takového bájného jara 2021.
6: Fotbalisté Slavie remizovali v úvodním čtvrtfinále Evropské ligy na hřišti londýnského Arsenálu 1-1. V 86. minutě překonal z protiútoku brankáře Koláře z pravé strany domácí Pepe. Český tým vyrovnal v poslední minutě zápasu, kdy se po rohovém kopu trefil hlavou Holeš.
1: To je docela jako taky zajímavá cesta takhle od vzpomínek na úvodní zápas v Evropě na Rennes a pak na gól o 2 roky později na Arsenalu na Emirates na stadionu současných anglických mistrů, byť teda bez těch diváků, no, taky bylo specifické.
16: No zase byla slyšet ta radost.
17: To určitě byla.
1: Tak říkal se u vás pak taky někde v paneláku, že jo, brácha si slavil.
17: Jo, to pak jelo po internetu, kdy brácha dá omluvnej lístek jako sousedům, že se omlouvá za hřvaní, že brácha skoroval, no. Ale nebyl to, od nás to nebyl špatný zápas, myslím si, že ten Arsenal zase tolik šancí, jak jsme třeba očekávali, neměl, a když se mi pak podařilo vyrovnat, samozřejmě v 90. minutě to bylo nádherný. To
16: je dětský sen prostě, no.
17: To je prostě nádhera, i když samozřejmě bez těch lidí to nebylo takový, ale stejně to bylo krásný. A už tam pomalu začínal ten můj přerod ve stopera, přesně tam nastoupil vlastně ve stoperský dvojice, myslím s Davidem Zimou, protože vlastně Ondra Kudela měl trošku po té jeho kauze, takže tam měl těch 10 zápasů stop, takže jsem začal hrávat stopera víc.
1: Do toho Simon Deli měl covid snad, David Hovorka dlouhodobě zraněný, Taras Kačerba nebyl na soupisce.
17: Takže jsem byl poslední možnost a vyšlo to, no, takže krásný zápas.
1: A nebál jste se těhle změn?
16: Stejně jako v tom covidu, ty jsi byl poslední možnost v nároďáku, pak poslední možnost ve Slávě, podívej, co z toho vylítlo.
1: No, vlastně, ale když vám řekl trenér, ne?
17: Taky jsem byl,
1: no, ale jenom tam
17: tohle děje, no.
1: Že jste jel na Arsenál a trenér vám řekl, budeš tam na stoperu. A proč vám saká takovýhle borci?
17: No, tak samozřejmě jsem z toho byl nervózní víc, než kdybych nastoupil na tom svým postu, na tom středním záložníkovi. Ale udělal jsem to tak, jak jsem to dělal, když jsem začínal na té šestce, že jsem dostal jsem videa od vlastně ze zápasu, kdy hrál Ondra Kudela, nakoukával jsem si prostě ten post hodně na videu a snažil jsem se to zahrát tak, jak nejlíp umím, no. Ale jednoduchý to samozřejmě nebylo, byl Saka, Lacazette a už nevím, kdo byl na druhé straně, Martinelli možná.
1: No, každopádně, prostě, no. Já si ještě, Tomáši, pamatuju v roce 2020 v květnu, když se obnovovala liga, když byl restart ligy, tak vy jste hráli v Mladé Boleslavi. A tehdy jste podle mě možná poprvé v tom ligovém utkání nastoupil na tom středním defenzivním záložníkovi. Úplně prázdný stadion, bylo slyšet každý pokyn a já jsem si říkal, jestli třeba vám osobně někdy jako nevadil takový ten jako tvrdší přístup v tom fotbale, který běžně bývá, já si to vybavuju teď, protože jsem fakt slyšel jako úplně všechny různé ty pokyny, ať už pozbuzující, nebo třeba takové trošku jako až moc pozbuzující. A nemyslím jenom ve Slávě, jo, jako obecně.
17: No, jako...
16: Jako o trenéru, myslím.
1: No, jasně, že jako řvou prostě na pozbuzení toho hráče, ale jako to k různými peprnými výrazy třeba to občas.
16: Ty
1: jako...
16: jsou zvyklí, promiň, no, to jsou zvyklí z tréninku na toho trenéra. Když jako pak v tom zápase by to měl být nějaký extrém, tak samozřejmě toho hráče můžeš jako dostat do situace, kdy to neunese, ale pokud jsou na to zvyklí z tréninku, tak to vlastně přijímají normálně, podle mě. No. Nevím.
17: No, jasně, je to tak. A hlavně při tom zápase úplně jako to nevnímáš tak, jako když pak třeba trenér na tebe řve v kabině, to je trošku jako horší, ale na tom hřišti to není tak znát, jako tam trošku ta hlava je nastavená jako jinak a kdo chce, tak samozřejmě si to pouští jedním uchem ven, jedním tam, druhým ven, takže asi v pohodě.
16: To je obrovská výhoda, je na hřišti, že se můžeš otočit zády k té střídavce, v té šatně nemůžeš se schovat do skřínky. Jako.
17: Tak, no, to je specialita pár hráčů, co na ně řve trenér a oni dělají, že neslyší a běžej dál.
1: Ale Tomáš Holeš, který je dneska hostem desítky Pavla Horváta, tedy prožíval po nástupu do Slavie zajímavé časy, velmi úspěšné pak, samozřejmě dostal se pak i do hry. A jenom mě napadlo to jaro 2021, které jste vlastně končili tím titulem v té předlouhé sezóně úspěšným eurem. Jestli jste náhodou, bylo vám myslím 28, neměl nějakou nabídku třeba na přestup ven? Jste byl docela výrazný v té době.
17: No, to jsem si říkal, jako, že by něco mohlo přijít třeba po tom euru, který se mi vydařilo, ale nějak jako nic extra jako nebylo.
1: Nebylo.
16: Nic extra nebo nic jako?
17: Byly takový oťukávačky jako, no.
1: Jak to vypadá?
17: Vím, že teď nevím, jestli to bylo přímo po Euru, ale nějaký čas potom, tak mi volal agent, že by měli zájem z Borussia Mönchengladbach, což jsem jako docela vítal, protože to je krásný německý klub, ale měli jsme se pak sejít, nějak z toho sešlo, že dostali snad covid a pak už jako se neozvali, takže tohle to bylo víckrát, že se někdo třeba ozval a pak to nevyšlo, takže si myslím, že mi to asi nebylo souzeno prostě. No.
16: No a nějaký sen, jako tady jsme se bavili, že nejsi španělský typ, teda nějaký sen, jako kdyby to, teď už asi hypoteticky, teď už to teď vypadá už možná na nějakou Ameriku ještě na půl roku.
17: To už ne. No sen byl určitě zahrát si Premier League, no. Jako na to koukám pořád a tam prostě to je soutěž neuvěřitelná, kde ty týmy jsou hrozně kvalitní a jsou tam ty nejlepší hráči, takže to byl sen.
1: A na tom Euru 2021 jste se docela ukázali, že byste na tu Premier League měli, ne? Když jste vyřadili Leicester, vlastně i Rangers a s Arsenalem minimálně ten

0: fotbalistů, malých, velkých, mladých, starých, o tom sní, že by to jednou mohla zažít, nebo že je škoda, že to nezažila u těch starších. Teď to zažívají slávisté, tedy po 6 letech, a na hrací plochu je přivedl Tomáš Holeš, hráč, znovu to připomeňme, který před těmi 6 lety si to celé odseděl na tribuně nebo na střídačce, nezasáhl do hry, no a o to víc se těšil, že si konečně zahraje tuhle prestižní soutěž.
1: No, vysněná Liga mistrů, možná nakonec jiný zážitek, než byste řekl, ale přece jenom, když jsme zmiňovali to, že jste nebyl na té soupisce pro tu v roce 2019, tak loni, když to přišlo, i s kapitánskou páskou, tak jak jste se cítil, když jste tam nastupoval takhle?
2: No, tak samozřejmě stát tam a slyšet tu hymnu Ligy mistrů, tak to je nádherný pocit a čekal jsem na to dlouho, vyčítal jsem to trenérům dlouho, že mi tam nedali ani tu minutu, takže pak jsme společně makali na tom, aby jsme zase Ligu mistrů mohli hrát, a když se to povedlo a já jsem tam stál, tak samozřejmě krásný pocity.
1: No. Pavel byl u toho jako spolukomentátor našeho přímého přenosu, no, s Mirkou Vasičem, kterého jste
3: říkal,
1: slyšeli.
3: Já jsem to pouštěl, no, já jsem si to hned vlastně vybavil, jo, že tam tohle Miro zmiňoval, že vlastně jsme mu to přáli vlastně všichni, myslím si zase tím jako projevem, tak že vlastně všichni normální fanoušci ti to museli přát, no ale prostě to, já jsem to viděl, to bylo vlastně u té brány, co je tribuna sever, jo.
2: Aha.
3: No, tak tam byl ten souboj, já jsem říkal, tyve, to je špatný, jako, to je špatný, a vlastně za chvilku se to potvrdilo, a to, jako musím, teďka mám prostě úplně tu husinu, že mi bylo úplně jako blbě z toho, říkám, tyve, to není možný, normálně.
2: No, stalo se, no, to prostě je to fotbal, ale přilehlo mi tam koleno, takže měl jsem nějaký postranní vás trošku pochroumaný. Ale pamatuju si, že jsem přiběhl do kabiny a chvilku jsem tam obrečel, jak jsem měl v sobě nahromaděný ty emoce, tak jsem to tak nějak jako vypustil. Ale nebylo to tak vážný, jak to třeba mohlo být, takže já jsem pak nějaký zápasy stihl, takže jsem si zahrál.
3: V tu chvíli, já teďka, je to takový jako nepříjemný, ale vlastně i ty posluchači by to mohli jako, dobře, ten úraz se stane, to je prostě takhle, že jo, a teď byla chvilka, když to jako chtěl zkoušet samozřejmě, no.
2: No, a nejde to, no. Pak jsem tam měl nějaký sprint právě a hrozně mě to bolelo a říkám, to prostě nejde, to jako nemůžu jít přes bolestaní, protože by mě tam někdo frknul a mohlo by se to ještě zhoršit, takže jsem prostě přiběh, říkám, musím dolů, prostě bolí mě koleno, no.
1: No, zmeškal jste Inter, Atalantu, Arsenal, ale pak jste si zahrál tedy při remíze s Bilbaem na Tottenhamu a doma jste hrál tedy stejný zápas, jako zažil Pavel před těmi 15 lety taky v Edenu s Barsou. Taky jste dostali 4 góly tehdy, ale Tomáš má asistenci, že jo, v Barcelonu.
2: Jo, mám. Protečoval jsem tam roh, no, na zadní tyči a Vasil Kušej to tam dorazil, takže...
1: To jste vedli vlastně, ne?
3: Úvod, no.
2: My jsme vedli a poločas byl 2-2, takže jsme si říkali, že by to mohl být dobrý zápas. Ale bohužel teda já jsem v tom zápase o poločas se střídal, protože mě zase táhl zadák. takže to, no. Takže já jsem s Barcou remizoval a kluci to pak zkazili.
3: To je jasný. Druhá půle. Ty máš jedinej bod. Já jsem si vzpomněl, jak jsi to říkal, jsme takhle hráli s tím AC Milan, tam jsme teda pak to taky skončilo 2-2, ale vlastně o půli, že jo, normálně euforie, jedeme, ale ty zmrzkáme, jsou hotoví, nevědí, co na nás. A během podle mě 4 minut druhý půle to bylo 0-2 a dal Pato a
1: Robinho, ne?
3: Robinho.
2: Hezky.
3: A to ještě ty lidi byli, bylo takový ten, jak všichni se šli na jízdu půli. A říkám, ty, to není možné, jsme za 3 minuty dostali 2 góly, to jsem si říkal, jak je seřežem o půli a najednou během, ty si tam dali dvakrát do prázdní a říkám, tak to umějí kluci, no.
2: Je to tak, no, nám to trefil Dani Olmo do šíbenice, že jo?
3: Jo, jo.
2: Je to hned prostě.
1: No, vlastně zítra, 25. září, to bude 2 roky teda, ale od takového méně šťastného momentu, respektive před 2 rokama jste porazili Ludogorec, ale od té doby v Evropě vítězství Slavia nemá. Ta Liga mistrů se teď teda rozjela velmi složitě, nakonec Racing Lens. To jste si zažil sám. Tak jak to vidíte teď vlastně i vzhledem k tomu losu, jsem cítil trošku jako i z kabiny, měl jsem to zprostředkovaně, ale že jako zas tak nadšení jste nebyli třeba z toho losu, ať už z té obtížnosti, která je vysoká, tak i z té

0: atraktivity. Jak to máte vy v tomhle ohledu? Jak k tomu přistupujete?
1: No, mám to stejně, no. Přál jsem si tam trošku jiný týmy, trošku třeba atraktivnější a tady to je, jak jsi říkal, prostě je to takový, že ty týmy jako pro diváka si řekne jako Lens nebo prostě já nevím, Villarreal, ale všechno to jsou prostě výborný týmy, no, takže těžký. Teďka jako jsme měli, si myslím, jako blízko ke 3 bodům po prvním poločase, který jsme odehráli skvěle. Jsem si říkal, že prostě tady musíme porazit. Bohužel se ten zápas zvrtnul a nakonec to dopadlo nejhůř, jak mohlo. A co se dá dělat? No, teďka musíme, jen další zápas hrajeme Sabach. Takže
2: půjdou teď, zápas od zápasu prostě.
1: Přesně tak. No.
0: Tak on to říkal i Santi Denia teď na té tiskovce, že půjdou v Lize národu zápas od zápasu a tam mají taky složité soupeře. Jenom mi řekněte, Tomáši, vy jste tedy kapitán Slavie, jste jeden z lídrů, kdo se, nevím, jestli to nebudete moc prozradit, jak to neříkajte, a kdo se stará o ty třeba mladší hráče, když prostě v tom zápase se jim něco nepovede, protože myslím, že tady v tomhle duelu se taky tam jeden borec s tím vyloučením neprezentoval úplně šťastně, myslím, Mikuláš Konečný.
1: No, tak to jsou samozřejmě těžký momenty, sám jsem to zažil, když se dostane červená karta, prostě není to jednoduchý, zvlášť v takovémhle zápase, ale tam tu podporu měl prostě od všech, jako nikdo mu nic nevyčítal, tam za ním chodili všichni kluci a on samozřejmě těžký, no, seděl tam po zápase chudák, zklamaný, ale to někdy fotbal přináší a musí se přesto přenést, no, ono to zase posílí do těch dalších zápasů. Takže já myslím, že my tam máme skvělou partu, je tam hodně takových starších kluků, takový ty lídři, co se tam prostě starají. Řekl bych, že se staráme jako všichni tak nějak navzájem o sebe, což je důležitý.
2: Zkušenosti, no. Já jenom jsem chtěl říct ještě tady k tomu losu, vlastně jsem byl teda naposled v Plzni, tak taky nás nahnali, že bude losování, že jo, tak nás nahnali do té šatny, aby to mohli natáčet. No a teď vlastně vylosovali ten, že jo, Bayern, Barcelonu a Inter Milán a oni se všichni radovali. Říkám, jste se zblásili. Ne, ten Inter, ty jsou slabí, tam budeme bodovat. Říkám, no tak Inter byl ve finále a tam ty nám dali to, no.
1: No, my jsme právě teďka seděli taky pospolu a hrozně jsme si přáli Liverpool a hlavně ne Bayern samozřejmě. A byly tam ty 3 týmy a 2 z toho jsme měli dostat, byl tam Bayern, Arsenal a Liverpool. Říkali jsme si, my ten Liverpool už musíme dostat. A samozřejmě Bayern, Arsenal, no. Takže
0: sedí tady vlastně, to máme unikátní.
2: Jsme tady zklamaný z té ligy.
0: No, takhle, to je unikátní, jenom že tady v pořadu sedí teda účastníci ligy mistrů, několikanásobní mistři, vlastně kapitáni, ať už bývalí tady jako výrazného klubu Viktoria Plzeň, kapitán Slavie. Teď mě jenom jako napadá spousta různých otázek, ale máme tady hlavně taky 2 lístky do Šiříkovky, Pavle, jak jo. To musíme vysoutěžit ještě, než se dostane úplně nakonec s Tomášem Holešem, kterého teda snad sem dostaneme ještě někdy, protože těch témat je strašně moc. Komu dál Tomáš Holeš gól teď v květnu, když potvrzovali se Slaví už teda před prázdným Edenem ten titul 4. Tomášu, kdy překonal už ty své sestupy tím 4. titulem, no. Tak komu dal ten gól? Bylo to 5-1 a on vlastně to dal svému bývalému klubu, tak nemáte za tolik možností. Jak nám zavolejte 221 552 222. Kdo chcete 5. října se vidět s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou v Šiříkovce a bude tam s námi taky rozhodovat sudí Pavel Královec, teda bývalý sudí. 221 552 222. Vám můžete nám zavolat s Tomášem Holešem, můžeme zatím drknout třeba trošku do strun. Mě totiž fascinuje na tom videu, které teď publikovali i vlastně oficiální vlastně kanály, myslím LFA, jak hrajete Milanu Petrželovi, no. Že to umíte naladit, tu kytaru, to je fascinující, já totiž hru na housle, mají jenom 4 struny a neumím naladit kytaru, která má 6, což mi přijde fascinující.
2: Protože máš 5 prstů, to ti nevychází.
0: To je pravda, to mi nevychází. Počkej, jak já vezmu tu soutěž, tak dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, tady posluchač Martin.
0: Posluchači Martine, tak víte, komu dal ten gól Tomáš Holeš?
3: Jablonci.
0: Výborně. Martine, tak se těšíme v Plzni. Mějte se prýma a samozřejmě soutěžte s námi i další, nebuďte zklamaní, když to dneska nevyšlo. Host desítky Pavla Horváta. Tak co ty struny, Tomáši? 6 strun, kytara?
1: No, já to naladit umím, ale samozřejmě podle aplikace, ne, že bych to ladil podle ucha.
0: Jo, to mě nedošlo.
2: Na kytaru je ta ladička už teďka.
0: Ne, nevím, dobrý, no ne, tak. No. A jo, tak ladičku používají i profíci, to zase jako nechci schazovat.
2: No, na housle to nemáš, jo.
0: Nepožívám to, tak to slyšíš a tak...
1: No, tak to takovýhle...
0: Ale ne, profíci to slyší...
2: To slyšíš, ale trvá to dlouho, ne?
0: Profíci používají taky ladičku, to je jasný. No. Mě to právě jako fascinovalo, že to, protože jako vdrknout do toho umíte a je skvělé taky, že umíte intonovat. Jak jste se tam pak dostal v té písnice, to byl připomínka toho titulu loňského, ne, když jste zpíval v Edenu.
1: Jo. No, jako bylo to falešný.
0: Ne, nebylo právě, jako na začátku, jo, no, ale pak ne.
1: Pak už jako lehce jsem se do toho dostal, ale jako...
2: Ty snad nejsi novinář, ty nemalžeš, ty vole, to bylo falešný na začátku, to bylo jasný, ne?
0: Pavle, ale důležité, jak to končíš, ale tak když končíš do pozitivna v duru a hlavně čistě, tak je to dobré.
2: No. Zajímá, jestli máš ten...
1: Metronomix.
0: Možná taky mobilu aplikaci, ne?
1: Ne, to nepoužívám, ne. Ne, já jako zahrát něco umím, ale jako zpívám... Potom, když si něco dám lehce, to je pak už mě to jedno, ale nejsem jako dobrý zpěvák.
0: Tak doma u stromečku asi ne?
1: Taky jsem si někdy zaspíval, ano, s dětma.
0: Dobře.
1: Ale jako...
0: No, máte štěstí, že tady máme už málo času, protože Pavel taky rád zpívá.
1: Jo?
0: No, já jsem si ozvučné dřevo teda nevzal, vy taky nekouká.
1: Taky ne. No,
0: ale tak měli byste se nějak sejít, co?
2: Jo, se sejdem určitě.
0: A kde je třeba v kabině ještě zpěvák takový, jako který s vámi
2: no,
0: do toho takzvaně
2: jde? Když si všichni dají něco, tak zpívají všichni, to si buď jistý, jako.
1: No teď mě úplně vyrazil dech Erik Prekop, protože my jsme pak po titulu byli na chatě a já jsem tam drnkal do kytaru a najednou přišel Erik Prekop s kytarou a ten to tam rozjel, ale úplně neuvěřitelně.
2: Fakt,
1: takže to byl profík. On snad i umí na heligonku nebo na co říkal, že bude
2: jako
1: asi...
2: Jako to muzikant prostě, no.
1: Bude to muzikant, no, takže ten zpíval výborně i hrál jako na kytaru.
2: Tak proto mu to tolik nešlo na hřišti. Tak se... to se mu omlouvám, tak je nadal.
0: Dobře, ne, tak to takhle Pavel Horvát zpěstřil, dobře. No tak já se těším, že někdy uslyším třeba Pavla Horváta společně s Tomášem Holešem zpívat. Ale byl bych rád,
2: já
0: kdybychom
2: jenom
0: se...
2: Já umím jenom Dajánu, hraju cigánský G-čko a...
1: no, cigánský G-čko.
0: Pavel zapomíná, že má samozřejmě i svou pěveckou roli v jednom filmu, ale no, o tom se bavit dneska raději nebudeme. Měli jsme tu Tomáše Holeše, moc děkujeme, že jste přišel a no třeba někdy, nejen u pěvecké části, ale třeba i u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Co vám daří, Tomáši?
1: Já děkuji za pozvání, bylo to tady s váma fajn, takže děkuju. A
2: my ti přejem, teďka ti vyjde ta pauza, ať se proběhneš pořádně, to ti závidím celkem, protože já bych se zapojil do té soutěže jenom tou chůzí možná, ale jsme rádi, že jsi přišel a držíme palce, samozřejmě, jsi fit.
1: Děkuju.
0: Tomáš Holeš byl hostem desítky Pavla Horváta, moc děkuji Pavlovi.
2: Díky za pozvání ke mně, Honzo.
4: Matony Liberec Trail Run 2026 se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody se startem v srdci Liberce a na trasy přírodou Jizerských hor. Přidejte se k nám a zažijte jedinečnou atmosféru trailového běhu. Těšit se můžete na 12 a 22 kilometrů i běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Trailový závod v srdci nedotčené jizerské přírody. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
0: Na Radiožurnálu Sport se teď můžeme připojit do italské Ivreji, kde se jede mistrovství Evropy vodních slalomářů a u dalších kvalifikačních jízd je kolega Jan Cuchan.
5: Jiří Prskavec právě míří do cíle a zjistíme, na co mu to stačí na postup do semifinále. Ano, řadí se na 17. místo, udělal tam jednu významnější chybu, když podjel protivodnou branku číslo 11, ale stačilo mu to na to, o co mu šlo, tedy neuvíznout v kvalifikaci. Ztratil necelých 5 sekund na suverénního domácího favorita celkového vítěze letošního ročníku světového pohledu. Páru Šabiera Ferraciho, který má náskok sekundy a půl před Španělem Jorentem navzdory tomu, že úplně vypustil posledních několik záběrů, zkrátka závěr trati vůbec nepádloval, jen tak nechal doplout svůj kajak do cíle a přesto Ferraci vede skoro o sekundu a půl před Španělem Jorentem. Vedle Jiřího Prskavce už má postup do semifinále jistý také Matyáš Novák, kterého aktuálně najdeme na 9. příčce a taky 15. Jan Bárta. Už nám zbývá jenom poslední z českých reprezentantů a to ten nejžhavější adept na některou z medailí, letošní mistr světa Jakub Krejčí, který se spustí do peřejí zdejšího kanálu hned poté, co se dostane do cíle olympijský vítěz z Paříže, tedy ten aktuální úřadující Giovanni De Gennaro, který také bude v semifinále, protože je momentálně osmý, a teď už tedy 24-letý český reprezentant, který letos vyhrál i světové poháry v Praze a v Augsburgu, teď už sjíždí takovým skokem z vrchní části kanálu do té, ve které jsou branky. Dlouho to trvá, než se dočká Krejčí nějaké branky, teď už ano, hned za tou první musí zatáčet doprava do protivodné dvojky, teď se párkrát jen tak lehce zakloní, aby projel správně pasáž branek mezi trojkou a šestkou, teď se může srovnat a na mezičase zjišťuje, že vede o 3/100 sekundy před Ferracim, protivodná devítka, výborně vytočená Krejčím na levé straně kanálu, teď zase může získat ten správný nájezd do branky 10 a za ní správně zachytit protivodnou 11, což se úplně nepovedlo Prskavcovi, ale Krejčí nedělá chybu a přejíždí na druhou stranu do 12, zatím bez problémů pro Krejčího, který už teď... Jakub Krejčí na druhém mezičase ztrácí 0,89 sekundy na vedoucího Itala Ferracciho, ale tohle by měl být bezpečný postup, který už mají jistý aktuálně 10. Novák, 16. Bárta a také Jiří Prskavec z 18. místa. Jakub Krejčí už se blíží do cíle, poslední branka neatakuje vedoucího Itala Ferracciho, ale také Jakub Krejčí pojede na mistrovství Evropy v italské Ivrej semifinálovou jízdu. Momentálně je třetí z Ivrej, Jan Suchan, Radiožurnál.
0: 11 hodin, 3 minuty, krásné dopoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sporty ve čtvrtek 24. září. Jsme za to moc rádi a v tuhle chvíli posílám zpěvačku Pink.
4: Radiožurnál Sport a Karel Janů.

0: To byla zpěvačka Pink v 11 hodin 7 minut, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport. Čeští fotbalisté se chystají na úvodní zápasy elitní skupiny Ligy národů. Výběr nového španělského kouče Santiho Deny v sobotu večer čeká v Edenu utkání proti Chorvatům. Český tým si mimo jiné bude muset zvykat na hru bez svého nejlepšího střelce z posledních let.
1: Miguel Gutierrez, here is Schick, and one chance is all he needs.
2: V minulé sezóně se v Bundeslize trefil 16krát a střeleckou formu má Patrik Schick i v úvodu nového ročníku nejvyšší německé soutěže, kdy skóroval v každém ze 4 zápasů. V národním dresu se ale útočník Leverkusenu minimálně v nejbližších duelech neukáže. Po nepovedeném letním mistrovství světa totiž ukončil reprezentační kariéru.
3: To byl vlastně jeden z prvních hráčů, který Santi Denia oslovil a měl obrovský zájem, protože jistě všichni víme, jaký Patrik má kvality a dokazuje to i dneska. Dává pořád góly, takže samozřejmě nás to mrzí, ale je to jeho rozhodnutí a třeba jednou v budoucnu nám bude chtít ještě pomoct.
2: Zmínil v rozhovoru pro radiožurnál Sport generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Při předchozích absencích Schicka národní tým často sázel na Tomáše Chorého ze Slávie, toho ale do hry nepustí zranění. Z útočníků v aktuální nominaci má tak v reprezentaci suverénně nejvíc odehráno Adam Hložek.
4: Chytil, posílá Hložka, ten může zamířit vstříc z brance, střílí a dává gól, nádherná rána.
5: Nejvíc zkušeností, když dlouho nehrál, je Adam Hložek, takže jemu dávám takovou největší šanci tím, že je už ostřílený tou Bundesligou a v mládí byl velmi talentovaný, pak ho zabrzdili ty zranění, ale já věřím, že se opět dostal do skvělé formy.
2: Řekl historicky nejlepší střelec samostatné fotbalové reprezentace Jan Koller o Adamu Hložkovi, který dal v úvodu této sezony za Hoffenheim zatím 2 bundesligové góly. Nepočítáme-li Pavla Schulze, který je spíš ofenzivní záložník, má trenér Denia momentálně k dispozici do útoku už jen 2 hráče z české ligy. Olomoucký Václav Sejk za reprezentační Ačko dosud nastoupil jen jednou. V aktuálním ročníku nejvyšší soutěže se trefil zatím 3krát. O gol víc nastřílel Daniel Vašulín z brněnské Zbrojovky, který je v národním týmu poprvé.
6: Vašulín jde sám na brankáře Surovčíka a bude zakončovat, takže dá gol!
5: Máme to tam dobře namíchaný, že Vašulín je to typ takovýho toho hroťáka do vápna, pak tam máme Václava Sejka a Adama Hložka, který jsou zase více tahový, ale všichni tři mají formu, takže je dobře, že jsou nominovaní hráči, který mají formu, který góly dávají.
2: Myslí si někdejší kanonýr fotbalové reprezentace Jan Koller. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Skupina New Radicals v 11 hodin a 13 minut. Jsme moc rádi, že ve čtvrtek 24. září posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku a znovu pojďme do italské Ivrei. Právě tam se koná mistrovství Evropy vodních slalomářů a taky tam je reportér Jan Suchan.
1: Zatím 100% jsou čeští vodní slalomáři na mistrovství Evropy, pokud jde o postup do semifinále. Povedlo se to Jiřímu Prskavcovi, který jde z kvalifikace dál z 20. místa. Teď už to může zhodnotit v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
2: No, tak jízda se mi, bych řekl, docela povedla, ale byla tam jedna hodně, hodně velká chyba a na této lehké trati jsem se bál, aby to vůbec stačilo. Naštěstí ten spodek jsem dokázal trošku zkrátit, urychlit a myslím si, že jsem trošičku dohnal tu ztrátu, protože ta si myslím, že byla fakt docela velká.
1: Všichni tady jezdí se startovními čísly, ale u vás se to tak úplně nazvat nedá, protože vy na té vestičce máte napsané, že jste aktuálním evropským mistrem z loňského roku, tak jaké to pro vás je?
2: No, je to moc hezký, protože já jsem ten evropský titul vyhrál už fakt hodněkrát, ale vlastně tohleto číslo jsem nikdy neoblíkl, protože na těch Evropách vlastně rok potom se to nikdy nedávalo a vlastně až letos je moje premiéra, kdy jedu opravdu s tím titulem s tím číslem šampiona, takže užívám si to, všichni mi říkají, že mám nejkrásnější číslo, ale já ho vlastně nevidím, tak je to trochu jedno.
1: Není to zároveň pro Jiřího Prskavce i trochu zavazující?
2: Ne, to určitě ne. Já si myslím, že tady na Evropách jsem dokázal něco, co se bude těžko překonávat a všechno navíc už je jenom takový bonus.
1: Ano, vy těch titulů máte, jestli nepletu, 6?
2: Já myslím, že 7 dokonce.
1: Protože jeden byl z evropských her, tak to, ale je to taky evropský titul, tak nebudem se v tom úplně takhle plácat. Na druhou stranu, když se člověk podívá na vaše letošní výsledky, tak vy jste ani jednou nebyl na mezinárodním závodě v elitní desítce. Tohle je vaše vlastně poslední naděje zachránit, počítal jsem to, 13-letou sérii, kdy jste alespoň jednu medaili na některé velké akci získal. Tak co vy na to?
2: No, tak bylo by to samozřejmě hezký, ale já si teda nemyslím, že tohle je úplně přesný údaj, protože v roce 24 si myslím, že jsem taky neměl žádnou velkou...
1: Na světovém poháru, alespoň.
2: Jo, dobře,
1: teď nemáte ani tu.
2: Dobře, dobře. Tak ne, samozřejmě to bylo hezký, já se o to poperu, ale jak ty výsledky naznačují, tak si myslím, že ta moje letošní forma není úplně taková, jakou bych si představoval, takže je správně bejt nohama na zemi, jít krok po kroku a uvidíme, na co to bude stačit nakonec.
1: To říká Jiří Prskavec z rozhovoru pro Radiožurnál Sport jako 20. nejlepší kajakář kvalifikace a tedy jistý semifinalista mistrovství Evropy. Tak držíme pěsti do semifinále.
2: Moc díky.
1: Z Ivrei se těší naslyšenou Jan Suchan, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Česká fotbalová asociace udělila rekordní trest za ovlivňování zápasů. Brankář Marek Kalina dostal od etické komise zákaz činnosti na 20 let, což je podle disciplinárního řádu maximální možná sazba. Navíc musí zaplatit pokutu 500 000 korun. 29-letý golman se může proti trestu odvolat. Podrobnosti teď probereme s naším reportérem Lukášem Kaletou. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Lukáši, tak čím se podle etické komise Marek Kalina provinil?
1: V oficiálním dokumentu fotbalové asociace České republiky je výčet 11 utkání převážně nižších fotbalových soutěží, které podle etické komise Marek Kalina ovlivnil kvůli předem domluveným sázkám. Jednalo se hlavně o zápasy z Zlínska, které hrávalo třetí ligu, ale kvůli korupční a sázkařské aféře bylo nedávno přeřazeno do nejnižší okresní soutěže, tedy do 10. ligy.
0: No a proč dostal bývalý brankář z Zlínska ten maximální možný trest?
1: Přetížit mu mohl především fakt, že se podle fotbalové asociace podílel na takzvaném matchfixingu dlouhodobě. Etická komise zveřejnila seznam Kalinou ovlivněných zápasů, které jsou tedy prokazatelně zadokumentovány. A na tom seznamu je vidět, že první duel, který měl tento brankář ovlivnit, se odehrál už v roce 2021. V oficiálním rozhodnutí stojí, cituji, podílel se na organizaci ovlivnění utkání MFK Vyškov versus první SK Prostějov, hraném dne 28. srpna 2021, konec citace. Sám hráč teoreticky může argumentovat, že v tomto zápase nenastoupil, protože za Vyškov ani Prostějov, jak je veřejně dostupné, nehrál, ale obecně se dá utkání ovlivnit i tím, že zaúkolujete někoho jiného, někoho, kdo přímo v tom utkání nastoupí a převezmete roli jakéhosi organizátora. Takže ten výčet zápasů je velký a jsou tam různé prohřešky. Pokračuje ten výčet až do loňského roku, tedy od roku 2021 až do roku 2025 a nechybí v něm ani přímo duely tehdy třetiligového Zlínska, do kterých Kalina nastoupil.
0: Co s ovlivňování zápasů nižších soutěží Marek Kalina měl a s kým se Lukáši na tom matchfixingu podílel?
1: Etická komise ve svém rozhodnutí často zmiňuje Pavla Bímu, což je bývalý rozhodčí a někdejší funkcionář Zlínska, který byl spolu s Kalinou kvůli sázkařské aféře i ve vazbě. Právě Bíma je podle policie jedním z hlavních organizátorů matchfixingu v Česku. Podle oficiálního rozhodnutí o trestu Marka Kaliny měl Bíma několikrát slíbit tomuto fotbalovému brankáři úplatek od 1 000 do 2 000 eur za zápas. Takže pokud sázka vyšla, tak si mohl bývalý golman Kalina vydělat za jedno utkání až odhadem podle toho, jaký je kurz, zhruba 50 000 korun, což je na poměry třetí nejvyšší soutěže v Česku vysoce nadstandardní.
0: Lukáši, a ten 20-letý, tedy jak už jsme říkali, nejvyšší možný trest pro Kalinu je v tuhle chvíli pravomocný?
1: Záleží na samotném hráči. On má ještě 5 dní od vydání verdiktu na odvolání. Pokud tak učiní, tak se případem ještě bude zabývat odvolací komise fotbalové asociace, která může verdikt potvrdit nebo změnit. Když se Kalina neodvolá, tak trest platí. Závěrem připomenu, že kauza má i svou trestně právní rovinu. Policie v souvislosti s fotbalovou korupcí a sázkami na zápasy obvinila přes 30 lidí. Vyšetřovaný je například karvinský primátor a zakladatel tamního fotbalového klubu Jan Wolf, prvoligový hráč Samuel Šigut nebo bývalý prvoligový rozhodčí Lubomír Puček. Fotbalová asociace iniciovala to vyšetřování a pracuje na celém případu s policií. Na webu irozhlas.cz se můžete dočíst v archivu spoustu informací ohledně celé této korupční a sázkařské aféry. Například třeba i to, jakým způsobem probíhají ty takzvané signály, jak se to utkání fixuje. Pokud máme čas, tak klidně ještě mohu ve stručnosti vysvětlit.
0: Určitě, budeme moc rádi.
1: Jde o to, že se předem ti zainteresovaní aktéři domluví na tom, jak a co se bude hrát. Takže například, když mají informaci, že zahraniční v uvozovkách, říkejme mu investor, chce vsadit nějaký obnos a rozdělit se poté o něj s jeho komplici, tak si vybere zápas. Na tom zápase potřebují mít organizátoři své lidi, například ideálně golmana nebo obránce a také někoho, kdo bude dělat takzvaný signál. tedy že řekne ano, v tuhle chvíli bylo vsazeno to množství peněz, na kterém byla domluva a potřebujeme, abyste zahráli, na čem jsme se před zápasem domluvili. Tím signálem může být například nasazení čepice, takže na tribuně jeden člověk, na hřišti například dva, teď to je samozřejmě jenom pro představu, necituji nebo neupozorňuji na žádný konkrétní zápas, ale dejme tomu, že se hraje zápas čtvrté ligy plácnu někde, kdekoliv v Česku a jsou tam zainteresovaní dva hráči, golman, obránce, na tribuně je třeba někdo z jejich kamarádů, který o tom všem ví, no a jakmile si nasadí čepici, protože dostal signál od zahraničního investora, že teď v 70. minutě zápasu potřebujeme, aby ještě padly do konce duelu dva góly, protože je na to vsazeno, protože jsou na to vysoké kurzy, málo kdy padají třeba dva góly v samotném závěru takhle rychle po sobě, tak on si nasadí čepici a golman s obráncem už vědí, co mají dělat. Takhle to ve stručnosti funguje.
0: Méně takových investorů, méně takových nasazených čepic, to si určitě přejeme všichni v našem sportu. Teď jsme match fixing, tedy ovlivňování zápasů, probrali s naším reportérem Lukášem Kaletou. Moc děkujeme.
1: Díky, hezký den.

0: Radiožurnál půl dvanácté. Kateřina Causidisová má zprávy.
1: Stíhačky Gripen české armády v noci vzlétly nad Polsko, aby střežili tamní vzdušný prostor. Stroje vyrazily na rozkaz NATO, zasahovat podle armády nemuseli. Na místě hlídkovali ve vzdušném prostoru a byli připraveni reagovat na případné ohrožení. Letouny se pak vrátily zpět na letiště v Pardubicích. V Rumunsku se nedaleko hranice s Ukrajinou zřítil neznámý dron. Informuje o tom rumunský zpravodajský kanál Digi24. V rumunském vzdušném prostoru měl dron strávit přibližně 4 minuty. Pak podle svědků narazil do stromu a explodoval. Rumunské úřady nehlásí žádné oběti ani materiální škody. V základní škole v Újezdě nad Lesy v Praze použili ve školní jídelně na přípravu jídla vejce s prošlým datem trvanlivosti. V pondělí se tam prokázala nákaza salmonelózou. Informovala o tom hygienická stanice hlavního města. Infekcí se nakazilo 250 dětí a dospělých. Záchranáři museli v nemocnicích ošetřit 41 lidí. Vedení školy vyhlásilo až do konce tohoto týdne ředitelské volno. Včera odpoledne se při houbaření ztratila 72-letá Alena Růžičková. Naposledy její manžel viděl u nového rybníka u obce Teně na Rokycansku. Než se jí vybil telefon, byl s ní v kontaktu. Žena ale trpí stařeckou demencí a nedokázala popsat, kde je. Pohřešovaná je vysoká zhruba 160 cm. Je obézní postavy, má zelené oči a šedé krátké vlasy. Na sobě měla modrou bundu, černé kalhoty a hnědé boty. Pokud jste ji viděli anebo máte informace o tom, kde by mohla být, volejte linku 158. Sport. Lukáš Dostál zastavil v přípravném utkání NHL hokejistům Los Angeles 17 střel, neodvrátil ale domácí porážku Anaheimu 1-2. Obránce Tomáš Hamara přihrál na jeden gól Otavy, která na svém ledě podlehla Torontu 2-4. Obránce Tomáš Galvas se mezitím vrací do extraligy. Pittsburgh ho po zúžení kádru poslal na hostování zpátky do Liberce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D11 za Poděbrady a taky na D1 před Brnem. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové, pokud se chcete vyhnout problémům, sjíždějte už za Poděbrady exitem 42, to je sjezd na Jičín, jeďte po silnici 611 přes Dlouhopolsko a před Chlumcem zpátky na dálnici na exit 62. Jinak je totiž na dálnici pořád ještě kolona směrem na Hradec. Už před sjezdem na Městec na 47. kilometru začíná a sune se ještě i přes půl hodiny na kilometr 55. Hlavní příčina nehoda kamionu na 62. kilometru u sjezdu na Chlumec, tam už je všechno odklizené. Ovšem v tom dlouhém zúžení se vedle jedné soupravy připravující Unimu Buňky právě na 55. zasekla dodávka, nevešla se do zúženého pruhu. Už i tam se to teď ale rozjíždí. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy kolony zastavují poprvé za Domašovem na 175. kilometru v pravém pruhu a táhnou se k D2. Osobní auta jedou pomalu mezi sjezdy na Rosice a Popůvky ještě kolem 10 minut. A na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně dlouhá kolona kamionů z 9. kilometru až na 0. předokruh. Tam se pořád jede pomalu k Ořechu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, postupně se přidá občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i oblačnosti. Teploty od 13 do 17 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Basketbalisté Olomoucka neprožívají povedený vstup do sezony Národní basketbalové ligy. Prohráli oba dva úvodní domácí duely s Hradcem Králové a Pardubicemi. Ten druhý navíc opravdu výrazným rozdílem 54-100 bodů. Po dvou technických chybách duel kvůli průpovídkám k rozhodčím nedokončil trenér Hanáků Matěj Musil, který je jinak na lavičce obvykle poměrně klidný. I to svědčí o aktuální frustraci uvnitř týmu.
1: Jo, určitě on říkal teďka všetně, že to je jeho první vyloučení. Nebylo mu to jedno, ale to bylo vidět a byl stejně frustrovaný, jak většina z nás, ale prostě samozřejmě špatným způsobem, ale občas se asi může stát, že ta frustrace nás přeroste, jsme pořád lidi a nějak si to prostě vybil.
2: Komentoval vyloučení trenéra Olomoucka Matěje Musila kapitán týmu Adam Goga. Ten ocenil, že kouč i za velmi nepříznivého stavu u rozhodčích za svůj tým bojoval i tímto způsobem. Musila se navíc zastal i jeho protějšek, trenér Pardubic Jan Šotnar.
3: Tady to jako nechci moc komentovat z pozice jako rozhodčí trenér. Já si jenom bych chtěl jako komentovat osobu Matěje. Já si myslím, že to je to, co ještě že Olomouc na čem může se stavět letošní sezóně. Myslím, že má mladýho dobrýho tady trenéra, takže dostal dvě technické, to se prostě stane. A naštěstí mě se to teda moc tady nestává, ale chápu to. Jo. Prostě je to těžká situace, prohráváte hodně bodů a chcete ten tým třeba trošku nabudit, takže možná to někdy z taktického hlediska.
2: A paradoxně by se nic ze zmíněného zřejmě nestalo, kdyby se nadále hrálo v Olomouci, kde bývala kulisa bouřlivější. Kvůli nevyhovující hale se ale Olomoucko pro letošní sezónu přestěhovalo do Prostějova, kde se lidi na nejvyšší soutěž budou muset znovu naučit chodit. I proto na duel s Pardubicemi byla atmosféra komornější a rozhodčí slyšeli od trenérů v podstatě každé slovo.
1: Jednoznačně, já jsem se hnedka bavil s rozhodčím Hrušou, já jsem mu říkal, jako, že v lize jsem viděl tolik případů, kdy trenéři předvádí mnohem horší věci a nemají z toho ani tečko a on tady řekne jedno zprostý slovo a hnedka mu dává druhý tečko a on říkal, jo, bohužel to je tím, že to je ticho, no, že to je extrémně slyšet, že samozřejmě, kdyby tady byla nějak jako, trošku hlučněji, tak by to nebylo slyšet a nebylo by toho v podstatě nic, jo, takže bohužel doplatili tady na to, ale tak to je a musí si na to taky dávat pozor na příští zápase.
2: Adam Goga jako prostějovský odchovanec dobře ví, jaké je to hrát v tamním sportcentru nejvyšší soutěž před plnou halou. Však právě odsud se klub v roce 2021 přesouval do krajského města. Přitom v Prostějově byli fanoušci zvyklí chodit v hojném počtu a ti starší si pamatují i 10 medailových sezon a zisk českého poháru v roce 2015.
1: Odcházeli jsme před ty lety tu ze trochu jiného stavu. Jo, ty fanoušci tu byli zvyklí na ten basket už po dlouhý leta. Měli to takovou rutinu, že přišli na ten zápas, fanili a přesně teďka mi potřebujeme znovu nalákat, znovu ty lidi přivést sem a bohužel zatím ty výkony k tomu nebyly moc nápomocný, takže my všichni, celý tým se musíme chytnout nějak, zamyslet se nad tím a odvíz ještě víc prostě příští zápas. Do toho prostě ještě větší nasazení, vyvarovat se těm slepým, hluchým místům a prostě zabojovat ty lidi nějak přilákat. No.
2: Po úvodních dvou kolech a dvou porážkách se to Olomoucku moc nepovedlo. Při prohře 54-100 s Pardubicemi navíc předvedli poměrně nevídaných 35 ztrát, ze kterých soupeř vytěžil 48 bodů. Další pokus budou mít Hanáci už v neděli, kdy nastoupí znovu doma proti Ostravě, která naopak porazila ambiciozní Brno i Opavu. Z Prostějova Adam Kodét, Radiožurnál.

Walker, Summer in the City, 11 hodin 44 minut, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport. 17-letý japonský plavec Shin Ohashi ozdobil asijské hry světovým rekordem na trati 200 metrů prsa, medailista z juniorských světových šampionátů dnes dohmátl v čase 2 minuty 4 sekundy a 83 setina. Dosavadní maximum Číňana Chin Hai Yanga z července roku 23 vylepšil o víc než půl sekundu, o 65 setin. Na asijských hrách v Japonsku Ohashi získal druhé zlato po závodu na poloviční distanci a celkově čtvrtou medaili.

0: Jsme na Texas, 11 hodin 49 minut, dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Indie bude v roce 2032 poprvé dějištěm mistrovství světa v silniční cyklistice. Mezinárodní unie UCI přidělila šampionát městu Pune, které dostalo přednost před kandidaturou Hrnenchenu. Na středečním kongresu UCI v Montrealu uspěli i Nizozemci, kteří byli následně pověřeni organizací mistrovství světa v roce 2034.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Dalibor Svrčina po úspěšné kvalifikaci skončil na tenisovém turnaji v Hangzhou v prvním kole po prohře 6-7 a 4-6 s Rinkim Hijikatou. 23-letý Čech nestačil na Australana japonského původu. Ani na třetí pokus a v Číně bohužel nezopakuje účast ve čtvrtfinále, kde byl před rokem na okruhu ATP poprvé ve své kariéře. My už ale znovu zamíříme ve čtvrtečním vysílání radiožurnálu Sport na mistrovství Evropy vodních slalomářů. Koná se v Itálii, v Ivreji a na místě je reportér Jan Suchan.
1: Dobré zprávy ze severu Itálie, protože také Tereza Michalová už má jistý postup, který předtím vybojovali mezi kajakářkami Bára Galušková, Kateřina Beková, Amálie Hilgertová a mezi kajakáři Matyáš Novák, Jan Bárta, Jiří Prskavec i Jakub Krejčí, který byl nejlepším zatím z Čechů na třetím místě. A za chvíli už budeme sledovat také Martinu Sadkovou a hned po ní letošní mistryni světa Terezu Knéblovou. Ta trať, která je podle samotných slalomářů i trenérů poměrně jednoduše vytyčená, tak dělá problémy i některým favoritkám. Už jsem ostatně zmiňoval, že mezi kajakářkami vypadla druhá největší favoritka podle světového žebříčku, francouzská Prigentová, ale mezi kanoistkami je ten klíč poměrně milosrdný, protože jenom 8 kanoistek vypadne v kvalifikaci. Takéž by to nebyla Martina Sadková, která teď za brankou číslo 1 zatáčí doprava do protivodné dvojky. Teď se rovná mezi branami 3, 4, 5 drobné záklony, tak aby se nedotkla a neinkasovala dvousekundovou penalizaci. První mezičas říká, že Martina Sadková je pomalejší než aktuálně vedoucí žena, kterou je Ruska Minazovová, a to o 68 setin po protivodné brance číslo 9. Klíčová pasáž, skok branou číslo 10 o něco níž v tom vodním terénu a hned následuje protivodná branka číslo 11, před kterou si Sadková přehodila pádlo z levé ruky do pravé a teď přesurfovává celou šířku kanálu přes takovou velkou vlnu do další protivodné branky, tam má logicky číslo 12. Teď jakoby kánoe nechtěla Sadkovou pustit do toho směru, jaký si ona sama vytyčila, a proto tam přichází ztráta 3 sekund, ale to je stále s přehledem postupový čas, pokud by tedy nenarostlo to manko u české reprezentantky, která už se teď dostává do zvěrečné pasa, že protivodná branka číslo 18 nalevo a hned zase doprava další protivodná branka. Těto kombinaci dvou protivodných branek se přezdívá ve vodáckém slengu brýle, protože pokud si vezmete tu dráhu lodi, kterou opisuje, tak připomíná trochu právě brýle. Teď už Sadková sprintuje do cíle a zjišťuje, že je na 9. místě a splnila svou povinnost, kterou byl určitě postup do semifinále. Pokusí se na ně navázat také Tereza Knéblová, která teď se musela u branky číslo 3 zaklonit možná trochu významněji, také u pětky dělá to též, ale ten důvod je zřejmý, aby loď stále jela co nejrychleji dolů a tak je lépe hýbat tělem než lodí. Náskok 32 setin sekundy na prvním mezičase pro letošní mistryni světa Terezu Knéblovou v porovnání s ruskou Minazovovou a teď zase ta kombinace, která může dělat slalomářkám problémy, ale Knéblová mezi ně nepatří. Brána 10 a za ní rychle doprava protivodná 11 a následně 12. Co řekne další mezičas? Knéblová teď vybírá trochu delší výjezd, ale je úplně na stejno s Minazovovou, to znamená srovnaný vedoucí čas. Tereza Knéblová vybírá pečlivě, kudy najet branky 15-16, pak si může trochu sklidnit, protože je tam dlouhá pasáž bez branky, ale teď se musela dotknout 17, tak aby jí proud řeky vynesl úplně mimo, předtím vedla těsně na mezičase o více než sekundu, takže bezpečně by měla postoupit do semifinále, pokud tedy nenakupí ještě nějaké opravdu zřetelné a velikánské omily, ale to snad ne. Tereza Knéblová už se dostává blízko cíle, teď protne cílovou fotobuňku, řadí se na 17. místo, což může znít, že není nic moc, no ono to není k žádnému jásání, ale ve kvalifikaci se medaile neudělují a to podstatné, co potřebovala, Tereza Knéblová, to se stalo, postupuje do semifinále mistrovství Evropy stejně jako Martina Sadková a stejně jako Tereza Michalová a stejně jako všichni kajakáři a kajakářky v českých barvách, tak už se budeme těšit jenom na české kanoisty muže Lukáše Rohana, Lukáše Kratochvíla a Václava Chaloupku. Všichni budou startovat mezi 00:30 a 01:00 a s Radiožurnálem Sport pochopitelně budeme u toho. S Ivrej Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
3: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
4: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
3: Teď Andreu se Stými Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na Radiožurnálu Sport.
4: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
5: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
6: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dře prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
4: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
3: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Krásné poledne přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Přichystali jsme pro vás aktuální zprávy.
7: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
8: 3 hodiny trvala ve sněmovně debata o programu mimořádné schůze svolané ke zmrazení platů politiků.
9: První, čemu bych se chtěl alespoň částečně věnovat, je rozpočtový armagedon, který se na nás řítí.
8: V Česku chybí krizová místa pro ochranu dětí.
10: Jedná se o případy, kdy opravdu to dítě je v bezprostředním ohrožení zdraví nebo života a nemá se o něho kdo aktuálně postarat.
8: V českém fotbale padl rekordní trest za úplatkářství. Kolona se rozjíždí na dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové za Poděbrady a bude oblačno až zataženo s přeháňkami teploty do 17 stupňů. Je čtvrtek 24. září. Hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Cousidisová.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Sněmovna začala projednávat zmrazení platů politiků. Vládní koalice navrhuje, aby se poslancům, senátorům a nebo prezidentovi nezvyšovala mzda 5 let. Jednání mimořádné schůze se protahovalo kvůli nesouhlasu opozice. Ve sněmovně je reportérka Anna Millerová.
11: U řečnického pultu se od rána střídali poslanci s přednostním právem. Opoziční politici čas využili pro interpelace vládních členů. Ty jsou totiž obvykle ve čtvrtek, dnes jsou ale zrušené právě kvůli mimořádné schůzi. K zmrazení platů politiků se tak sněmovna dostala až těsně před polednem. Koalice novelu vysvětluje úsporami a chce ji projednat zrychleně. S tím ale opozice nesouhlasí. Zmrazení platů označuje za populistický krok. Upozorňuje, že pokud návrh projde, tak po jeho skončení za 5 let narostou platy skokově. A třeba starostové chtějí taky pozměňovacím návrhem snížit náhrady pro poslance. Podle předsedkyně jejich klubu Michaely Šebelové totiž tohle koaliční návrh neřeší. Z poslanecké sněmovny Anna Millerová, Radiožurnál.
8: Národní rozpočtová rada kritizuje plánovaný vysoký deficit státního rozpočtu. Podle ní jsou veřejné finance neudržitelné. Podle předsedy rady Mojmíra Hampla čeká Česko náraz do dluhové brzdy už v roce 2034.
12: V dobrých časech nebo nekrizových časech to v zásadě nemá precedent od okamžiku vzniku samostatné České republiky v roce 1993.
8: Národní rozpočtová rada je nezávislý orgán. Jejím hlavním úkolem je vyhodnocovat, jestli stát dodržuje zákonem daná pravidla rozpočtové odpovědnosti. V Česku chybí místa v krizových zařízeních pro okamžitou pomoc dětem. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí bylo loni k dispozici 633 lůžek pro týrané a zanedbávané děti. Všechna jsou ale pořád obsazená. Podle ředitele Zlínského poradenského a krizového centra Marka Mikláše současný systém není efektivní.
10: pořád bohužel je to tak, že napříč těmi odvětvími od učitelů, pediatrů a dalších odborníků prostě není to úplně přehledné ten systém a to doporučení na ty návazné služby neprobíhá úplně včas.
8: Ministerstvo práce teď chystá změnu financování služby, která by měla situaci zlepšit. Okresní soud Liberci podmínečně propustil z vězení dezinformátora Tomáše Čermáka. Z 5,5letého trestu za podporu a propagaci terorismu si odseděl více než polovinu.
13: Čermák během covidové pandemie veřejně vyzýval k násilí na politicích. U soudu svého předchozího jednání litoval. Podle zprávy z věznice se napravil, říká soudkyně Denisa Šmídová.
14: Se zaměřil více na svůj osobní život, na to, aby si udržel kontakt s dcerou.
13: S propuštěním souhlasila i státní zástupkyně Lenka Fričová.
15: Si uvědomil, že tak, jak jednal, tak jednat nemůže a přislíbil, že kdyby se dostal do této situace znovu, že bude jednat úplně jinak.
13: Rozhodnutí soudu je tak pravomocné. Čermák byl prvním člověkem v Česku pravomocně odsouzeným do vězení za podporu a propagaci terorismu. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
3: Víme, co se děje u vás.
8: Jen částečně opravené silnice, chodníky, břehy a děti, které se i letos učí v modulární škole. Tak to vypadá v České Vsi na Jesenicku 2 roky po povodních. Právě z České Vsi dnes podvečer odvysíláme další předvolební debatu.
16: Jak to vypadá kolem té řeky, tak to je hrůza, že? No, tady někde ty chodníky taky nevím, na co čeká se tady.
17: Hodnotí tempo povodňových oprav místní obyvatel Břetislav. Podle vedení obce se povodňové škody vyšplhaly zhruba na 700 milionů korun. Zatím se podařilo zajistit peníze na opravy za zhruba 200 milionů. I přesto se stále nepodařilo dokončit opravu základní školy. Část dětí se proto dál učí v modulárních učebnách. Pokračuje učitelka Veronika Květáková.
18: I když nám tohle vyhovuje a jsme rádi za ty prostory a jsou nám příjemné, tak se všichni těšíme na to, až ubydou ty starosti.
17: Co brzdí povodňové opravy a jaké návrhy na zlepšení mají jednotlivá uskupení, která teď kandidují ve volbách? Na to se zeptáme jejich zástupců. Předvolební debatu přímo z České Vsi poslouchejte na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus hned po zprávách 17 hodin. Z České Vsi Sabina Millerová, Radiožurnál.
8: Umělá inteligence společnosti OpenAI v červnu napadla australské zdravotnické weby a dostala se i k neveřejným datům. Oznámil to australský premiér. Jde nejspíš o první veřejně známý hackerský útok umělé inteligence na vládní cíle.
19: AI agent, tedy program samostatně plnící úkoly, měl proniknout do vládních portálů, když pátral po zdravotnických statistikách. Firma OpenAI o tom informovala australskou vládu o téměř 3 měsíce později, a to zasláním běžného e-mailu. Australský premiér Anthony Albanese situaci na včerejší schůzce se šéfem OpenAI Samem Altmanem v New Yorku označil za neakceptovatelnou a nařídil urgentní přezkoumání připravenosti země na podobné útoky. Lídři technologických firm před několika dny vyzvali k zavedení mezinárodních pravidel pro dohled nad umělou inteligencí, která podle nich postupuje příliš rychle. Americký prezident Donald Trump globální regulace odvětví odmítl. Ladislav Novák, Radiožurnál.
8: Zpravodajové amerických televizí CNN a MS Now i serveru Politico dostanou zpátky akreditace do Bílého domu. Rozhodl o tom federální soudce ve Washingtonu. Minulý týden je trojici médií nechal odebrat prezident Donald Trump.
20: Soudce Timothy Kelly zablokoval Trumpovo rozhodnutí a vydal předběžné opatření, ve kterém nařídil dotčeným médiím okamžitě vrátit akreditace. V následujících 14 dnech bude posuzovat argumenty stran, než definitivně rozhodne. Média zažalovala Trumpovo rozhodnutí, protože v něm vidí porušení prvního dodatku americké ústavy o svobodě projevu a tisku. Soudce zjistil, že Bílý dům nedodržel zákonný postup a média na hrozbu odebrání akreditací neupozornil předem. Také argument, že zpravodajství stanic a serveru znamenalo ohrožení národní bezpečnosti Spojených států, nepovažuje za přesvědčivý. Pavel Novák, Radiožurnál.
8: Symfonický orchestr Českého rozhlasu večer zahájí jubilejní 100. sezónu. Pod taktovkou nového šéf-dirigenta Eliase Grandiho odehraje v pražském Rudolfinu program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu z roku 1926.
21: Mě by strašně zajímalo, jak to tenkrát vlastně v podstatně menším posazu, jak to znělo nebo jaký to vlastně bylo, ale určitě si myslím, že to bude úplně jiný zvuk.
22: Říká koncertní mistr Vlastimil Kobrle. Na programu večera bude stejně jako před 100 lety předehra ke Smetanově Prodané nevěstě, Beethovenově romance pro housle a orchestr, výběr z Dvořákových legend a monumentální Fibichova 2. symfonie.
21: Určitě to museli být výborní hráči, protože zrovna ta symfonie je náročná technická věc a já si určitě nepamatuju, že bychom tady ji hráli za mýho působení.
22: Zahajovací koncert z té sezóny rozhlasových symfoniků budou moct lidé živě sledovat také na velkoplošné obrazovce na pražském náměstí Míru. Tereza Cedidlová, Radiožurnál. Sport.
1: Etická komise Fotbalové asociace České republiky udělila rekordní stopku. 20 let se do fotbalu nesmí zapojit brankář Marek Kalina, který ovlivňoval zápasy v nižších domácích soutěžích. Je to maximální možná sazba. Navíc musí Kalina zaplatit 500 000 korun. Dosud nejdelším byl původně 15-letý trest pro Michala Hladíka, kterému ho ale následně odvolací komise snížila na 4-letý. Kajakář Jakub Krejčí postoupil do semifinále mistrovství Evropy. Další výkony vodních slalomářů sleduje na severozápadě Itálie reportér Jan Suchan.
5: Ano, do semifinále zatím postoupilo všech 10 českých reprezentantů a právě letošnímu mistrovi světa Jakubu Krejčímu se z nich dařilo nejvíc. Byl mezi kajakáři třetí, dál jde i další letošní světová šampionka Tereza Knéblová nebo olympijský vítěz Jiří Prskavec. Kanoisty Rohana Kratochvíla a Chaloupku kvalifikace teprve čeká. Po půl jedné o ní uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Z Ivrej, Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na dálnici D4 z Prahy na Příbram pozor za sjezdem na Voznici. Na kilometru 25 se prudce brzdí v zatáčce na mokré vozovce po dešti. Blokovaný pravý pruh po nárazu auta do svodidel. Na D11 z Prahy do Hradce Králové u exitu 62 Chlumec jsou následky ranní nehody kamionu už hodinu zcela odklizené. Zbytek kolony je ještě na půl hodiny. Začíná za sjezdem na Jičín na 45. kilometru a postává to k exitu 50 Městec. Za ním už se jede ještě na kilometru 54,5 pozor na stojící auto v pravém pruhu. Na D1 před Brnem z Prahy první část kolony za Domašovem teď kolem kilometru 174 krátce brzdí i osobní auta, dál se táhnou kamiony k D2 a na D5 před Prahou z Plzně kolona kamionů z 8. kilometru na okruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Bude oblačno až zataženo, místy s deštěm, teploty většinou do 17 stupňů. Tolik zprávy.
0: 12 hodin 10 minut, čtvrtek 24. září, posloucháte dál jediné čistě sportovní rádio v Česku. České fotbalisty do 21 let čekají v prodloužené reprezentační pauze poslední 3 kvalifikační zápasy o postup na Euro v příštím roce. Lvíčata se budou soustředit na udržení druhého místa ve skupině. Za zatím suverénním Portugalskem v pátek se představí v Azerbajdžánu. Utkání v Baku má výkop v 15 hodin a 45 minut našeho času. No a potom příští středu doma proti Bulharsku. Kvalifikaci zakončí 6. října v Portugalsku. Teď už Rolling Stones.
2: Radiožurnál Sport
3: a Karel Janů.

0: Po skupině Rolling Stones dál pokračujeme v našem dnešním vysílání a pojďme na české hokejové kluby. Ty totiž hledají nové hráče a hráčky v rámci nábojové akce Týden hokeje. Děti od 5 do 10 let míří na zimní stadiony a to po celé České republice. V téměř 160 českých klubech probíhá akce, o které už jsem mluvil, tedy Týden hokeje. No a nového Marka Židlického nebo Kamila Piroše, kteří to z Mostu dotáhli až do slavné zámořské NHL, se pochopitelně snaží najít a taky vychovat v Mostě. Tento klub, který má 12 mládežnických kategorií, se pravidelně náborových akcí zúčastňuje.
1: Vem si musel, vem si co? Máma neví, co má dělat?
2: Děti jdou na led, první krůčky na ledě. S pomocí hrazíčky trenér zahodil svou hůl, aby mohl pomoct.
3: Tak, pomalu, pomalu. Tak. A jedem, hop. Si hrazdičku hokejku teď nepotřebuješ.
2: Několik trenérů tady nachystalo stanoviště pro děti.
4: Jdeme dělat dráhu, ano. Ten pojď se mnou, šup, pojď tady.
2: Jedna skupinka už se vrhá na opičí dráhu. Patří k tomu i pády, jako Zdeňa, který teď spadl, ale to nevadí. I David Pastrňák, kterého má na dresu, určitě několikrát při svých začátcích sebou praštil o led.
4: Objedu kužílek, teďko prolezu brankama, tam si seberu kroužek a dovezu ho tady do toho kyblíčku. Ano.
2: Mostecký klub má tady na severu Čech dlouhou tradici a nábory pořádá pravidelně. O chod klubu se stará už několik let bývalý hráč Lukáš Bednařík. Na co dbáte tady v Mostě při těch začátcích? Samozřejmě asi vůbec nejsou podstatné výsledky.
5: Hlavně je tam ten pocit z toho sportu, aby se na to těšili a důraz je kladen taky na obratnost, techniku a tady na ty věci. Výsledky vůbec.
2: Když rodiče přivedou dítě sem do Mostu, musí pořizovat nějakou výstroj nebo je tady vybavíte?
5: Nemusí mít jakoby vůbec nic, když to řeknu. Samozřejmě vybavíme je brusličkama, helmou, rukavicemi, dostanou hokejky. Jediný co, tak aby byli jakoby oblečený. Na ledě je zima, takže nemáme zase tolik rybán, ale de facto je oblékneme jakoby od hlavy až k patě.
2: Jsou tady děti i, které nedávno přišly do klubu. Kluci, vy už hrajete nějaký čas, tak co se vám na hokeji líbí?
6: Že musíme dávat góly. Vždyť dávám góly. A mně se líbí, jak hodíme puk, že dávám góly. Že jsem dal prvního góla, že dám dalšího.
2: Tak slyšíte to, většině dětí se líbí na hokeji dávat góly, tak snad jim to vydrží a půjde jim to i v praxi. O to se tady v Mosteckém klubu určitě rádi postarají. Z Mostu David Kalvas, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

Po skupině Cranberries ve čtvrtečním radiožurnálu Sport ode mě pozvánka na dnešní večer. Fotbaloví fanoušci si přijdou na své. Liga národů UEFA je tu, no a tedy ta Liga A dnes večer nabízí opravdu některé velmi zajímavé duely. Hraje se od 20 hodin a 45 minut a Nizozemsko bude hrát proti Německu. Dánové v severském souboji přivítají Dány. Portugalsko nastoupí proti Velsu a Srbsko proti Řecku. To jsou tedy ty čtyři zápasy, které dnes Liga národů UEFA nabídne v lize A. V lize B potom Kosovo proti Irsku, Rakousko s Izraelem. Stejný výkop 20 hodin a 45 minut. A ještě velmi rychle se můžeme podívat na souboje trpaslíků v lize D. Tam totiž Lichtenštejnsko nastoupí proti Litvě. No a už o nějaké 2 a 3/4 hodiny dřív od 18 hodin se bude hrát v Andoře, kam přijede reprezentace Malty.

V prvním tréninku na velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 byl nejrychlejší britský pilot George Russell z Mercedesu, druhý jezdec průběžného pořadí mistrovství světa, předčil na městské trati o 0,4 sekundy Nizozemce Maxe Verstappena z Red Bullu, třetí byl Monačan Charles Leclerc na Ferrari, lídr šampionátu Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu měl pátý čas. Trénink ale z technických důvodů nedokončil, vedle něj trénink nedokončil ani Isaac Hadjar z Red Bullu, francouzský jezdec, který se vrátil po třech vynechaných závodech kvůli zraněnému zápěstí. Si stěžoval na potíže s motorem a odjel jenom 8 kol. Připomeňme ještě, že program velké ceny Baku je posunutý o den dřív, než bývá běžné, a to kvůli azerbajdžánskému svátku. Ten připadá na neděli a připomíná 6 let starou vojenskou ofenzivu v Karabachu. Závod se tedy pojede už v sobotu. Druhý trénink je na programu dnes od 14 hodin.

0: Radiožurnál Půl jedné. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: IT zakázky ministerstev a úřadu nově posuzuje Rada vlády pro informační společnost. U projektů nad 30 milionů korun je navíc nutný souhlas vlády. Cílem má být vyšší efektivita financování a zajištění toho, aby státní zakázky odpovídaly vládním prioritám. Jinak na ně úřady nedostanou peníze. Mezi oběťmi sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina nebyly ženy z Česka. Potvrdil to mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisté několik měsíců prověřovali ve spolupráci s americkými úřady. Podle Vinčálka žádné kriminální propojení s americkým případem nezjistili. Americké úřady v lednu zveřejnili velkou část dokumentů, které dokazují jeho vazby na Česko. Sport. Basketbalista Tomáš Satoranský dnes zahájí svou 7. sezónu v Eurolize. Poprvé se v prestižní soutěži představí jako hráč Hapoelu Tel Aviv, kam přestoupil v létě po konci angažmá v Barceloně. Prvním soupeřem Hapoelu bude v 18 hodin Bayern Mnichov.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Brnem a taky na D8 před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy kus za Domašovem kolem kilometru 177 očekávejte první část kolony kamionů v pravém pruhu, sunou se až do Brna k D2, hned potom za sjezdem na Rosice brzdí na kilometru 179 i osobní auta v levém pruhu a tvoří kolonu za exit 182 Popůvky, je to tak na 10 minut. Na příjezdu do Prahy dálnicí D8 se tvoří kolony od exitu z Diby z 0. kilometru v Cínovecké před sjezdem na Čakovice. Se srazil kamion a osobní auto, stojí v levém i pravém pruhu, jezdí se uprostřed mezi nimi a zdržení je už 20 minut dál narůstá. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za Poděbrady, za sjezdem na Jičín se na 44. kilometru rozjíždí zbytek kolony, po 48. to zabere ještě čtvrt hodiny a v zápětí vzniká nová fronta od exitu 50 Městec k porouchanému autu v omezení na kilometru 54,5 v pravém pruhu, je to dalších 10 až 15 minut navíc. Na D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně čekejte kolonu kamionu už skoro od Loděnice z 10. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu a na D4 z Prahy na Příbram opatrně za sjezdem na Voznici na 25. kilometru řeší nehodu v pravém pruhu a přibrzduje se tam v zatáčce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
5: Posloucháte odpolední Radiožurnál Sport ve 12 hodin 32 minut a my se znovu můžeme vydat na mistrovství Evropy vodních slalomářů na severozápadě Itálie. Ho sleduje reportér Jan Suchan.
6: A už za chvíli uvidíme také Lukáše Rohana, prvního z českých single kanoistů, kteří se pokusí navázat na úspěšné kajakáře, kajakářky a kanoistky, protože zatím všech 10 Čechů postoupilo z kvalifikace dál, tak kéž by na ně navázali také single kanoisti. Lukáš Rohan páduje na levé straně své lodi a snaží se najet správně do branky číslo 1, za ní zatáčí doprava do protivodné dvojky, myslím, že tam pár možná setinek nechal a teď hodně riskantní průjezd brankou číslo 4, kde rozhodně dal rozhodčím možnost přemýšlet o 50 sekundové penalizaci. Nejsem si jistý, že tam byl opravdu celou hlavou, ale zdá se, že mu to prošlo. Na prvním mezičase ztrácí stříbrný olympionik z Tokia 84 setina sekundy. Teď se může trochu srovnat, protože to dlouho trvá, než se dostane do branky číslo 10. Za ní zajíždí doprava do protivodné 11, pádluje v tuto chvíli na přes ruku, jak říkají vodní slalomáři, to znamená, drží stále pádlo v levé ruce, ale pádluje na pravé straně, teď už se rovná a na druhém srovnání času ztrácí 2 sekundy necelé, to by mu stále stačilo na postup do semifinále, pokud by tedy to manko nenarůstalo, drobné záklony u branky číslo 15, tak aby tam nenaskočila penalizace. Teď srazil Rohan svůj odstup na necelou sekundu oproti vedoucímu Švýcaru Kechlinovi. Teď už poslední protivodná branka. Zdá se, že Rohanovi už trochu docházejí síly. Teď ještě musí nějaké vyškrábnout. Je tam dlouhý sprint do cíle a teď už fotobuňka ho zastavuje a zastavuje ho na 6. místě. A Lukáš Rohan už u svého jména má písmena SF a tedy jistý postup do semifinále, kde doplňuje své dosavadní reprezentační kolegy, kteří se už v kvalifikačním programu představili. Za nějaké 3 minuty tady bude v akci také Lukáš Kratochvíl a 5 minut po něm Václav Kaloubka, tak se do italské Ivrej vrátíme. Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Bruce Springsteen zpívá ve odpoledním vysílání radiožurnálu Sport o ulicích města Filadelfie. My se ale nevydáváme přes moře, zůstáváme v Evropě, nicméně míříme znovu do Itálie, kde je kolega reportér Jan Suchan.
1: Peře města Ivrea teď hostí Lukáše Kratochvíla, letošního bronzového z mistrovství světa, který tam měl rozhýbané tyčky u branky číslo 2, ale doufám, že to bylo kvůli některému ze soupeřů před ním, anebo třeba větrem, také rozhodčí tam zatím nepřipsali žádnou penalizaci a proto teď Lukáš Kratochvíl na prvním mezičase ztrácí 99 setin sekundy na vedoucího domácího borce Majuta. Lukáš Kratochvíl zatím předvádí takovou bezpečnou, hlídanou, kontrolovanou jízdu, která by měla stačit na semifinále, ale stále jsme teprve v polovině trati za skokem přejezd protivodných branek 11 a 12 netropí potíže tomuto mladému vodákovi, který teď na dalším mezičase ztrácí už jenom 19 setin sekundy a stále si to tak hlídá. Není to úplně nejrychlejší, to jistě ne, ale ten hlavní úkol je postup do semifinále a přestože to nevypadá příliš dynamicky, tak poslední mezičas značí půlsekundový náskok na Majuta. Lukáš Kratochvíl už má před sebou jenom poslední branku a pak bude spěchat do cíle, ale on ani spěchat nemusí a jakoby si to uvědomoval, nedává plnou energii do svých záběrů a možná proto nakonec na Majuta nestačil o 18 setin sekundy, ale není to úplně podstatné, protože v semifinále se pojede na novo a týkat se to bude i Lukáše Kratochvíla, který je tedy na druhém místě. Lukáš Rohan aktuálně osmý, také už víme, že uspěl v kvalifikaci a navázat se na ně pokusí přesně ve 12 hodin 42 minuty Václav Chaloupka z Ivrej, Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Ještě jednou se ve 12 hodin 41 minut v téhle půl hodině vracíme na mistrovství Evropy vodních slalomářů. Jak se bude dařit Václavu Chaloupkovi, to nám přímo z Itálie poví Jan Suchan.
1: Vítěz nedávného světového poháru je francouzském Versirman, už klečí ve své kánoji a už také s ní projel první dvě branky. Tak tenhle výkon zatím vypadá hodně energicky, ale na některých místech zároveň i upracovaně, jako by musel zabírat Václav Chaloupka víc než někteří konkurenti, však také ztrácí na mezičase více než jednu sekundu. Teď se točí do protivodné branky číslo 9, která se houpe a houpe se, protože se jí Chaloupka dotknul, takže už pojede obtěžkán dvěma trestnými sekundami. Teď zajíždí do protivodné branky číslo 11, musí přes celou šířku kanálu do 12 a jako by to Chaloupkovi úplně nejelo. Co řekne za pár sekund mezičas číslo 2 Václavu Chaloupkovi? No ztráta už přes 4 sekundy, což je stále postupový čas mezi nejlepších 30, ale je potřeba nekupit další chyby u tohoto mistra světa z roku 2020. Jedna, který už je v úplně závěrečné pasáži, stlačil ztrátu ke 3,5 sekundám, přejíždí teď celou šířku kanálu zleva doprava do poslední protivodné branky číslo 19 a teď už jenom povodná 20 a rychle do cíle. Václav Chaloupka to rozhodně nemůže lidově řečeno chladit, musí spěchat tak, aby měl jistotu postupu do semifinále a tu má. Václav Chaloupka nebude chybět v semifinále, stejně jako Lukáš Kratochvíl, který je stále druhý 0,18 sekundy za Italem Majutem. Lukáš Rohan momentálně na 9. příčce a Václav Chaloupka tedy 12. Ještě se představí 12 lepších kanoistů podle světového žebříčku, takže to umístění se může ještě trochu měnit, ale každopádně všech 13 českých vodních slalomářů uspělo v kvalifikačním programu a představí se zítra v semifinále. Ideální by bylo, kdyby pak i následně ve finále, které už je také naplánované na zítřejší den, ale pro dnešek ještě není dosportováno v italské Ivrej, protože po polední pauze tady budou všichni bojovat ještě o medaile v hlídkách, tedy v týmových závodech, ve kterých vždy jedou tři vodáci stejné kategorie ze stejné země a měří se samozřejmě čas od průjezdu prvního do dojezdu toho posledního. I o hlídkách na Radiožurnálu Sport přímo odtud uslyšíte. Z italské Ivrej se těší naslyšenou Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: mám zhodnotit celý sraz, tak tyhle ty zápasy nás posouvají.
1: Prohlásil tehdejší trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý po prohře 0-2 v Portugalsku a o pár dní později stejným výsledkem i ve Španělsku. V Lisabonu národní tým neuspěl hlavně kvůli problémům na levé straně sestavy. O oba portugalské góly se totiž postarali fotbalisté hrající vpravo. Obránce João Cancelo a záložník Gonzalo Guedes.
2: Byli tam hodně aktivní, je to pravda, nevím, jestli zrovna jejich pravej bek měl dneska chuť a den a nakonec to proměnilo vlastně v gól. Samozřejmě si to musíme vyhodnotit u videa, kde byla chyba, ale musíme i brát v potaz jejich obrovskou kvalitu.
1: Říkal reprezentační obránce Jakub Brabec.
3: Oni mají všude kvalitu, ať už je to vpravo, vlevo, přímě Cancelo nám tam dělal problémy, ale ten dělal problémy celý Premier League, takže je to výjimečný hráč, ukázal nám to dneska na hřišti, takže všichni se opíli na Ronalda, ale podle mě Cancelo je obrovský přínos pro celý tým.
1: Chvál záložník Tomáš Souček pravého obránce Manchesteru City Joa Cancela, který dal úvodní a tedy i vítězný gol Portugalska. Po prohře 0-2 v Lisabonu se reprezentace přesunula do Malagy, kde o 3 dny později nastoupila proti domácímu Španělsku a výsledek byl stejný 0-2. Češi měli podobně jako v Portugalsku několik slibných šancí, znovu ale žádnou nedokázali proměnit.
3: Jsme na ně vlítli od první minuty, jsou to Španělé, takže pořád víc drželi balon, ale vytvořili jsme si dobrý příležitosti, akorát to bylo o té produktivitě, ale musím pochválit celý tým za celkový výkon.
1: Říkal tehdejší reprezentační kapitán Tomáš Souček.
3: Je to složitější, celých těch 90 minut napadat, hrát na maximum a pak když se do té šance dostat, tak udržet klid a správnou koncovku. A to jsme právě na těch venkovních zápasech nezvládli a to vlastně je, co potřebujeme zlepšit do příštích zápasů.
1: Čeští fotbalisté ale nezvládli ani následné zářijové zápasy s Portugalskem a ve Švýcarsku a po jediné sezóně opustili elitní skupinu Ligy národů. Tomáš Petr, Radio Žu.

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru s Zuzkou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničemu mohl dosáhnout jakoby na výšek pater, tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Inoji a Budějovický Budvar.
2: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Cousilisová a zprávy. Češi můžou ode dneška získat voličský průkaz pro říjnové senátní volby. Státy východní Asie sledují, jak dopadne summit prezidentů USA a Číny. Etická komise fotbalové asociace udělila v korupční kauze rekordní trest. Nehoda brzdí provoz na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem po dálnici D8 a bude oblačno, je zataženo s přeháňkami, teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Obecní úřady ode dneška vydávají voličské průkazy pro říjnové senátní volby. Lidem umožňují hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb, ale budou muset zůstat ve svém senátním obvodu. O průkaz můžou požádat i Češi žijící v zahraničí. Pokračuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: A musí k té ambasádě si pro voličský průkaz, pokud mají zájem hlasovat do Senátu, ale pak stejně ve dny voleb musí přicestovat do České republiky a na ten voličský průkaz odvolit v tom senátním volebním obvodu.
2: Volby budou 9. a 10. října. O průkaz je možné požádat písemně nejpozději týden do voleb, osobně pak 2 dny do začátku hlasování. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. O obchodních otázkách a nebo umělé inteligenci bude dnes ve Washingtonu jednat čínský prezident Xi Jinping se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Třídenní návštěvu Xi Jinpinga sledují další země východní Asie.
5: Jižní Korea chce zachovat rozsah obchodní výměny a zmírnit konfrontační tón vůči KLDR. Japonsko by rádo zůstalo největším zahraničním investorem na americkém trhu a Tchaj-wan zase věří, že jeho vojenskou ochranu nevymění Donald Trump za větší ekonomickou spolupráci s Pekingem. Diplomatické špičky všech tří zemí se proto už předvečer summitu sešly s americkými politiky ve snaze získat od nich příslib, že summit nakonec nebude čínským triumfem. Téma dalšího postupu vůči KLDR je dalším stěžejním zájmem všech tří východoasijských států. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
2: Za hromadnou nákazou salmonelózou v základní škole v Újezdě nad Lesy v Praze jsou uhlířské špagety připravené z prošlých vajec. Dnes to oznámila pražská hygiena s tím, že vejce byla 6 dní po datu minimální trvanlivosti. Situaci bude dál řešit s provozovatelem, říká mluvčí hygieniku Petra Batok.
6: S provozovatelem stravovacího zařízení bude po ukončení celého procesu kontroly zahájeno správní řízení. Zároveň zde zajistíme opakované kontroly, abychom měli jistotu, že veškerá nápravná opatření fungují a podobná situace se již nemůže opakovat.
2: Infekcí se nakazilo 240 dětí a 10 dospělých, kteří v pondělí jedli uhlířské špagety. Záchranáři museli v nemocnicích ošetřit 41 lidí. Případ prošetřuje policie.
7: Sport. Na mistrovství Evropy ve vodním slalomu zatím z kvalifikace postoupili všichni čeští reprezentanti, 3 kajakářky, 4 kajakáři a 3 kanoistky. Jak se daří kanoistům, ví Jan Suchan.
8: I ti uspěli všichni, Lukáš Kratochvíl postoupil z 2. místa a dál jdou také Lukáš Rohan a Václav Chaloupka z Ivrej, Jan Suchan, Radiožurnál.
7: Brankář Marek Kalina dostal od etické komise fotbalové asociace stopku na 20 let. Důvodem je ovlivňování zápasů nižších soutěží. Proč se komise rozhodla udělit nejvyšší možný trest, vysvětluje její šéf Martin Holub.
9: Etická komise přihlédla jak velkému množství skutků a dlouhému časovému období, to jest 11 skutků v průběhu 5 let, tak k tomu, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče.
7: Kalina zároveň musí zaplatit pokutu 500 000 korun.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: kolony na D1 u Brna a nehoda v Praze v Cínovecké ulici. Na D1 ve směru z Prahy do Brna je silný provoz. První kolony čekejte hned za Prahou v úseku od sjezdu na Velké Popovice až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru se zdržíte asi 15 minut. No pak je dlouhá kolona na příjezdu do Brna z Prahy. 20-kilometrový úsek od 176. kilometru až k omezení v Brně pojedete osobním autem asi 50 minut, kamionem delší dobu. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem postojíte v koloně. Už v Cínovecké ulici u sjezdu na Ďáblice hlásíte nehodu.
11: Je tam nehoda v levém pruhu, už jsou toho policajti, ale bude to tam asi na díl, protože to tam někdo prostě poslal do svodidel, nešikovně, je to v tom levém a ta kolona už je dlouhá.
10: Kolona se táhne už od 3. kilometru a zdržíte se půl hodiny. Ucpává se taky dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně, kamiony od Loděnice 10. kilometru až na Pražský okruh. Osobní v levém jedou rychleji. Kolona i na Strakonické na výjezdu z Prahy směr Příbram. U Hornbachu silničáři něco opravují, zavřeli jeden pruh a je to na 10 minut od Barandovského mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, postupně se přidává občasný déšť nebo přehánky, ojediněle může přijít odpoledne i bouřka. Později a večer bude oblačnosti i srážek ubývat, teploty do 17 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
12: 13 hodin 5 minut, příjemné čtvrteční odpoledne, jsme rádi, že ho trávíte v naší společnosti tady na Radiožurnálu Sport. Lenka Bernardová do finále mistrovství Evropy v boxu nepostoupila po prohře s Finkou Kajvojovou, získala po stříbru z roku 2022, tentokrát bronzovou medaili. Teď už Brian Adams.
3: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: 13 hodin, 10 minut, čtvrtek, 24. září. Hokejová Tip Sport Extraliga má dnes na programu jediný duel, začíná v 18 hodin, tady ho nabídneme na jediném čistě sportovním rádiu v Česku, pochopitelně v přímém přenosu, a jedná se o to, že hráči Mountfieldu Hradec Králové nastoupí proti Liberci, to zítra, to je plná porce 6 zápasů. Tip Sport Extraliga začíná zítra už v 17 hodin, a to derby, Třinec bude hostit Vítkovice. O půl hodiny později se přidají i tady na Radiožurnálu Sport v rámci pořadu s mikrofonem za hokejem další dva duely. Do Litvínova po cestu je pražská Sparta a Mladé Boleslav. Ta nastoupí proti Pardubicím, no a další tři zápasy potom zítra od 18 hodin. Karlovy Vary proti Českým Budějovicím, Kladno nastoupí proti Plzni a Olomouc proti Brněnské Kometě.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Ozzy Osbourne, Perry Mason, 13 hodin 17 minut, posloucháte čtvrteční radiožurnál Sport. Soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové v pátek budou Španělky. Radiožurnál Sport samozřejmě bude u toho a zápasy nabídne v přímém přenosu. Do stejné fáze poháru Billie Jean Kingové se po druhé probojovaly taky Ukrajinky, které dokázaly vyřadit Belgičanky. No a samozřejmě na turnaji dál zůstává taky náš reportér Jaroslav Plašil, tak přejeme hezký den.
1: Hezký den.
0: Jardo, samozřejmě ty duely, které já jsem zmínil, ty už jsou dohrané, ale v Číně se hraje ještě teď a jestli se nepletu, tak by v akci měly být přímo taky domácí tenistky, tak jak se jim zatím vede?
1: No, vedou si dobře, určitě jsou to spolufavoritky, troufám si říct, na celkové prvenství. Po, řekněme, papírově českých hráčkách nějaké možná druhé největší, mají velmi silný tým. Teď Shuai Zhang, spoluhráčka občasná Kateřiny Siňakové, o které také uslyšíte ve vysílání radiožurnálu Sport dnes, nebo možná už jste slyšeli, dnes měla totiž tady autogramiádu a díky právě spolupráci s touto Číňankou, tak o to známější a slavnější je i Kateřina Siňaková tady v Číně. Teď vede 1-0 na sety, hladký první set má za sebou Číňanka, která hraje v domácím prostředí a poprvé na turnaji vůbec poznáváme domácí prostředí a jásot po každém vítězném balonku je opravdu frenetický. Často se fanoušci radují i z chyby soupeřky a vůbec se za to nestydí. Zkrátka snaží se dotlačit svou oblíbenkyni, svůj favorizovaný tým ke zdárnému konci. Zatím to opravdu vypadá, že by se to mohlo alespoň v tomto případě v souboji dvojek podařit. Samozřejmě čínská reprezentace má ještě v záloze jedničku, kterou dnes fanoušci hodně vyhlížejí, Qin Wencheng, olympijská šampionka, hráčka, která se teprve nedávno mohla vrátit do své někdejší formy, možná už pomalu také, protože na US Open hrála fantasticky, tak i proto možná Čína tady může být hodně silná. Samozřejmě vyhráno ještě nemá, tohle je její první zápas tady čtvrtfinále proti Itálii, dva silné týmy hned takto proti sobě na úvod. Očekávaný duel proti Pauliniové, souboj jedniček tady bude za nějakou hodinku, možná hodinu a půl, to je v tuhle chvíli nepodstatné, ale platí, že opravdu Čína tím turnajem a tím zápasem teď konkrétně hodně žije, konkrétně tedy Shenzhen a fanoušci tady, protože hala pro nějakých 13 000 lidí je skoro plná. Srovnal bych to klidně i s O2 arénou, když se zaplní, byť tam ta atmosféra byla taková tenisovější, obvyklejší pro nás Evropany. Tady se fandí trošku jinak, hodně tleskadel, plastových nástrojů a podobně, ale fanoušci tady jsou natěšeni na tenis a teď si tady užívají pobyt na kurtu domácí hráčky, která zatím nestratila gem v zápase s Kočaretovou italskou dvojkou.
0: No a jenom, Jardo, když se tě ještě doptám, ten zápas, který právě teď sleduješ a o kterém si informoval posluchače radiožurnálu Sport, tedy zápas mezi čínskou a italskou dvojkou, zatím zdá se být velmi jednoznačný, odehráno 7 gemů, všech 7 pro Číňanku. Myslíš, že v tom druhém duelu by to přeci jenom mohlo být, neříkám rovnou obráceně, ale minimálně vyrovnanější?
1: No, já si myslím, že minimálně vyrovnanější určitě, protože skoro, nebo takhle, nemyslím si, že Italka Pauliniová, ona teď nemá takovou sezonu rozhodně, jakou měla v minulých letech, ale rozhodně si myslím, že bude určitě vyrovnanější ten duel. Samozřejmě tenhle ještě neskončil, možná se to ještě může zamotat nějakým způsobem, ale bude asi vyrovnanější než ten současný aktuální Kočaretová, možná i bojuje s nějakým zdravotním problémem, protože má zatejpované koleno na své levé noze, takže těžko říct, jestli je úplně fit. V každém případě zatím neuhrála, jak si říkal Karle, ani jeden gem, 0-6-0-1 zatím z pohledu Italky. Jinak, co se týče českého týmu, ten se připravuje, jak zaznělo, na zítřejší španělské střetnutí nebo česko-španělský souboj. Španělky jsou po hodně dlouhé době v semifinále soutěže, byť reformované po 18 letech, jsou takto daleko. Češky by rádi, nebo rády v tomto případě oplatili Španělkám porážku z Ostravy z kvalifikačního utkání z loňské sezony. No a když si člověk mezi řádky přečte, nebo ani ne, možná mezi řádky, to, co říkala po tréninku, nebo mezi tréninky Barbora Strýcová, kapitánka, tak by do zítřka, pokud to půjde, pokud se nic nezmění, ráda nasadila to nejsilnější, co má v singlech, což se dá přeložit byť to neřekla, ona mluvila jen o Lindě Noskové, že ta je tak nějak jistá, ale že by mohla do akce nastoupit i Karolína Muchová.
0: Taky to tak chápu, tak jsem rád, že jsme se shodli, a jenom když úplně poslední informaci, ještě by určitě rádi slyšeli naši posluchači to zítřejší semifinále Česko-Španělsko, pochopitelně nabídneme tady na Radiožurnálu Sport, tak od kolika hodin zhruba se posluchači můžou těšit?
1: Češky to mají nalinkované tady na turnaji od 11 hodin, stejně jako předchozí duel s Britkami v úterý, tak i ten páteční od 11 dopoledne českého času.
0: To říká z Číny Jaroslav Plašil, v tuhle chvíli moc děkujeme a těšíme se na slyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Tina Turner, Golden Eye, čtvrtek 24.9. Posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. No a hokejový Hradec Králové získal do kabiny slavné jméno. Na měsíční zkoušku totiž přišel do extraligového klubu obránce Jacob Modrý, syn bývalého reprezentanta a hráče NHL Jaroslava Modrého. Co si od tohoto kroku na východě Čech slibují, přibližuje generální manažer klubu Aleš Kmoníček.
1: Jacob je typologicky naprosto odlišný hráč, než máme my v současné defenzivě a trenéři si dlouho už takového hráče přejí. To znamená, když se naskytla možnost Jacoba nějakým způsobem oslovit, tak jsme to udělali a domluvili jsme se na měsíční zkoušce, tak aby i Jacob zjistil, jestli je schopen tuto úroveň hrát.
2: Důvody jsou tedy jasné. Přinést do tvořivější skladby hradeckých obranných řad více důrazu. To by pro téměř 2metrového a 100kilového beka neměl být problém. Otázkou ale je, zdali zvládne dynamický styl hokeje, který trenér Tomáš Martinec praktikuje.
1: Je to relativně kluk v dobrých letech, má i dobré bruslení na to, jak velký a silný je, tak to je ten důvod té zkoušky a uvidíme, jestli sem k nám Jacob zapadne či nikoliv.
2: Nahlíží do blízké budoucnosti manažer Kmoníček. Defenzivní zadák Jacob Modrý se na své profesionální dráze dostává mimo Severní Ameriku poprvé, když za Atlantikem působil v nižších soutěžích.
3: Je to přechod do jiného prostředí, je tu také širší hřiště, ale konec konců vždycky je to prostě hokej. A já miluju tuhle hru. Je úplně jedno, kde hraješ. Prostě do toho dám 110% a udělám všechno pro to, aby se mnou byl tým spokojen.
2: Syn slavného otce zároveň přichází do prostředí, které by mu mohlo vyhovovat. V hradecké kabině ho totiž kromě českých hokejistů přivítali 3 Kanaďané, 2 Finové, Dán, Francouz a 4 Slováci.
3: Hradecká kabina je naprosto perfektní. Nejen, že je tady hodně kluků z Kanady nebo Finska, ale i Češi a Slováci mluví perfektně anglicky, takže nemám sebemenší problém. Zatím je to pro mě vzrušující.
2: Stejně tak i pro Jacobova otce, díky kterému má nejen americké, ale také české občanství. Jaroslav Modrý začínal s hokejem v Českých Budějovicích. Po návratu z NHL, kde nastoupil k více než 700 zápasů, končil kariéru v Liberci a Plzni. K Česku má podle jeho syna stále velmi silný vztah.
3: Je naprosto nadšený a je to pochopitelné. Vždyť je to jeho vlast a tím pádem i trochu moje. Cítím státy takovou tu hrdost, že jsem dostal šanci, abych se prosadil v českém klubu.
2: Jestli k tomu dojde, ukáže příští měsíc, během kterého se hokejový obránce Jacob Modrý bude snažit navázat na českou stopu svého otce, tentokrát v Hradci Králové. Do dnešního extraligového souboje s Libercem ale ještě nezasáhne. Tomáš Borovec, Radiožurnál.
4: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu Sport.
5: Česká fotbalová reprezentace vstupuje do nové éry. Poprvé vede národní tým zahraniční trenér, Španěl Santi Denia.
6: Španělové vidí fotbal trošku jinak než my. Jsou tam věci, které nás třeba ani nenapadnou. Jsou to malé detaily, které prostě oni řeší a vidí.
5: Na úvod elitní skupiny Ligy národů nastoupí čeští fotbalisté proti Chorvatsku, se kterým dorazí i nestárnoucí hvězda Luka Modrič.
7: Myslím si, že pro nás, pro všechny, samozřejmě speciálně pro hráče, to bude jako velice zajímavý test.
5: Hrát se bude v sobotu od 8:45 večer v pražském Edenu a Radiožurnál Sport u toho nebude chybět. Spolukomentátorem zápasu Česko-Chorvatsko bude náš fotbalový expert Pavel Horvát.
8: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.
8: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
10: Radiožurnál je 13.30. Zprávy a Kateřina Causidisová. Stíhačky Gripen české armády v noci vzlétly nad Polsko, aby střežili tamní vzdušný prostor. Stroje vyrazily na rozkaz NATO. Zasahovat podle armády nemuseli. Na místě hlídkovali ve vzdušném prostoru a byli připravené reagovat na případné ohrožení. Letouny se pak vrátily zpátky na letiště v Pardubicích. 2milionový stát Nebraska je dalším a posledním cílem amerického turné českého prezidenta Petra Pavla. V hlavním městě Lincoln ho přivítá tamní guvernér. Pavel vystoupí na místní univerzitě a setká se taky s českými krajany. právě jejich počtem je Nebraska, co by stát mezi všemi ostatními, výjimečná. O prodlouženém víkendu se vyjasní a oteplí. Sobotu a v neděli bude převážně jasno. Podle meteorologů ale ráno se ještě můžou objevit i přízemní mrazíky. Během dne bude až 23 stupňů. A v pondělí na den české státnosti se ráno můžou objevit mlhy. Odpoledne se ale teploty vyšplhají až k 25 stupňům. Sport. Hokejisté Liberce zkusí dva dny po vítězství v Pardubicích porazit dalšího východočeského soupeře. Na ledě Hradce Králové se představí v 18 hodin. Na Radiožurnálu Sport nabídneme přímý přenos, který najdete také na zpravodajském serveru iRozhlas.cz a nebo v aplikaci Můj rozhlas.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D1 za Prahou i před Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna je silný provoz. První kolony čekejte už za Prahou, před omezením už Mejkalky na 24. kilometru. Aktuálně od sjezdu na Velké Popovice a je to asi na čtvrt hodiny. Ucpaná je D1 pak i na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony od kilometru 173, osobní od 180. Je to až k omezení v Brně a osobním autem se zdržíte přes půl hodiny. Provoz vázne taky na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové, a to v omezení před Chlumcem nad Cidlinou. Překážet by nic nemělo, i tak je tam fronta od 52. kilometru asi na 15 minut. Kolony čekejte taky v Praze na výjezdu po Strakonické směr Příbram. U Hornbachu je zúžení silničáři a kolona od Barandovského mostu zabere asi 15 minut. Zhruba stejně dlouho se zdržíte v Praze i v ulici k Barandovu směrem z centra. Je tam nehoda v nájezdu na Pražský okruh a kolona od Kauflandu. Naopak v Praze se rozjíždí kolony na příjezdu po D8 z Ústí nad Labem. Nehoda v Cínovecké už je na straně. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Bude oblačno i zataženo, postupně se přidá občasný déšť nebo přehánky, ojediněle taky bouřka. Později odpoledne a večer bude srážek ubývat a místy ubude i oblačnosti. Teploty od 13 do 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
11: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Aerosmith se dohrávají ve čtvrtečním radiožurnálu Sport. Přejeme vám krásné odpoledne ve 13:37. Etická komise Fotbalové asociace České republiky udělila rekordní trest. Marek Kalina má za ovlivňování zápasu maximální možný zákaz činnosti, tedy na 20 let. Dosud nejdelším byl původně 15-letý trest pro Michala Hladíka, kterému ho ale následně odvolací komise snížila na 4-letý. Kalina figuruje v kauze, která se týká ovlivňování utkání v nižších soutěžích. Zapojené jsou ale i týmy Karviné nebo Opavy. Pokračujeme už se sportovním přehledem, připravil ho Adam Weidenthaler. Hezký den.
1: Pěkný den. Fotbalistu Vladimíra Daridu chtěl nový trenér reprezentace Španěl Santi Denia do národního týmu. Darida ale pozvánku odmítl s tím, že reprezentační kariéru ukončil po mistrovství světa. Záložník Hradce Králové to potvrdil exkluzivně pro radiožurnál Sport.
2: S trenérem jsme se sešli po jednom z zápasů, kdy vlastně navštívil hradeckou arénu. Bylo to příjemné setkání, ale já jsem mu vlastně vysvětlil ty své důvody, proč jsem už kdysi ukončil kariéru reprezentační, že ten můj návrat vlastně se týkal jenom baráže a případného mistrovství světa. Jsem mu řekl vlastně, jak ta situace u mě je, a pochopil to.
1: Česká reprezentace vstoupí do elitní divize Ligy národů v sobotu, a to domácím zápasem s Chorvatskem v našem přímém přenosu.
0: Kajakáři Jakub Krejčí, Jiří Prskavec, Matyáš Novák a Jan Bárta postoupili do semifinále mistrovství Evropy. Olympijský šampion Prskavec tak má dál šanci vylepšit svoji současnou sezonu, která pro něj může být první od roku 2012, kdy nebude mít alespoň jednu medaili z velké akce nebo světového poháru.
3: Jak ty výsledky naznačují, tak si myslím, že ta moje letošní forma není úplně taková, jakou bych si představoval, takže je správně bejt nohama na zemi, jít krok po kroku.
0: Z kvalifikace prošly i kajakářky Kateřina Beková, Bára Galušková a Amálie Hilgertová, kanoistky Martina Sadková, Tereza Kneblová a Tereza Michalová a taky kanoisté Lukáš Kratochvíl, Václav Chaloupka a Lukáš Rohan.
1: A aby těch men nebylo málo, tak pohár Billie Jean Kingové má taky tři jména. České tenistky se chystají na semifinále v čínském Šenčenu, nastoupí zítra od 11 hodin našeho času k utkání proti Španělkám. Kapitánka Barbora Strýcová prozradila, jak by mohla vypadat zápasová sestava.
4: Samozřejmě, když se nic nestane, tak Linda nastoupí jako první hráčka našeho týmu a ostatní holky samozřejmě chce nastoupit s tím nejsilnějším týmem. I to tak vypadá, ale uvidíme, jestli všechno bude v pohodě, tak si myslím, že to tak dopadne. Papírově samozřejmě jsou favoritkami, ale myslím si, že holky to prostě berou tak, že jedou na ten zápas a nechají tam prostě všechno a uvidí se, jak to dopadne.
1: V českém týmu v Šenčenu jsou Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bousková, Sára Bejlek a taky světová jednička v deblu Kateřina Siňáková.
0: Pokračujeme v telefonním seznamu. Dalibor Svrčina po úspěšné kvalifikaci skončil na tenisovém turnaji v Changchou v prvním kole. Ve dvou setech podlehl Australanovi Hidžikatovi.
1: České fotbalisty do 21 let čeká další kvalifikační zápas mistrovství Evropy. V pátek odpoledne nastoupí na trávníku Azerbajdžánu, který je na předposledním místě se šestičlenné skupiny. Před rokem Češi tohoto soupeře doma porazili 5-0 a byl u toho i obránce Albert Labík, který dvěma asistencemi pomohl spoluhráči Lukáši Maškovi k hetriku a vzpomínal na to taky v našem dnešním ranním vysílání.
5: Azerbajdžán byl v bloku nízkým, hodně jako se snažili bránit, hrali docela jednoduše, aby hlavně nedostali gola, takže musí být trpěliví, no, protože útoči chtějí stát co nejvíce v lidech vzadu. A ten zápas, co byl v Karviné minulou sezónu, tak to si pamatuju, jsem měl dvě asistence navíc, Máša dal hetrik.
1: Česko nastoupí v Azerbajdžánu zítra v 15:45 našeho času. V kvalifikační skupině drží tři zápasy před koncem druhou příčku, která znamená postup do baráže.
0: Lukáš Dostál zastavil v přípravném utkání NHL hokejistům Los Angeles 17 střel, ale neodvrátil domácí porážku Anaheimu 1-2. Obránce Tomáš Hamara přihrál na jeden gol Otavy, která na svém ledě podlehla Torontu 2-4. Obránce Tomáš Galvas se mezitím vrací z kempu Pittsburghu do extraligového Liberce. Penguins zúžili kádr, ze kterého byl vyřazen i český reprezentant.
1: Hokejisté Hradce Králové nastoupí v 18:00 k extraligovému duelu proti Liberci. Přímý přenos nabídneme tady na radiožurnálu Sport. Najdete ho také na zpravodajském serveru irozhlas.cz a nebo v aplikaci Můj rozhlas. Obránce David Mudrák očekává vyrovnaný duel.
6: Myslím si, že obě ty čtyři hry jsou dost podobné, takže bude to podle mě atraktivní hokej. Víme, že to je mladý, rychlý tým a budou silní na forčeku, takže bude to o nás. Musíme zapnout a musíme hrát my tu našu hru a věřím, že budeme nakonec těšit na svými výbornými fanoušky.
1: Basketbalista Tomáš Satoranský dnes zahájí svou 7. sezónu v Eurolize. Poprvé se v prestižní soutěži představí ale jako hráč Hapoelu Tel Aviv, kam přestoupil v létě po konci angažmá v Barceloně. Prvním soupeřem jeho týmu bude v 18 hodin Bayern Mnichov.
0: Do Velké Pardubické je zatím přihlášeno 11 koní. Loni přitom slavný dostih na první říjnovou neděli nakonec absolvovalo 15 koní. Mezi účastníky jsou i vítězové z let 2024 a 2023 Godfrey a Sakamiro.
1: Boxerka Lenka Bernardová do finále mistrovství Evropy v kategorii do 54 kg nepostoupila. Po prohře s Finkou Kaivo Ojovou získala po stříbru z roku 2022 tentokrát bronzovou medaili.
0: Indie bude v roce 2032 poprvé dějištěm mistrovství světa v silniční cyklistice. Mezinárodní unie UCI přidělila šampionát městu Pune, které dostalo přednost před kandidaturou Groningenu. Nizozemci ale na kongresu i tak uspěli, šampionát budou pořádat v roce 2034.
1: A na závěr fotbal. Rakouský obránce David Alaba bude po odchodu z Realu Madrid pokračovat ve své kariéře v italském Udine. Podle italského Sky Sports už prošel v klubu zdravotní prohlídkou a brzy podepíše novou smlouvu.
0: A tím končí sportovní přehled, připravil ho Adam Weidenthaler. Moc díky.
1: Hezký čtvrtek.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Na mistrovství světa v silniční cyklistice, které se tenhle týden koná v kanadském Montrealu, jsou dnes na programu dva závody. Ten nejbližší začne v 15 hodin středoevropského času, tedy zhruba za nějakou hodinu a čtvrt, a je to závod žen do 23 let na 134 kilometrů. Česko bude mít jedinou zástupkyni, její Julie Kopecký, no a potom ještě později večer juniorský závod chlapců, tam budou hned tři čeští závodníci: Daniel Kuběna, Marek Stiblík a Jakub Tesařík. O tom, jak se jim bude dařit, se určitě dozvíte, když dál budete poslouchat Radiožurnál Sport.

0: Fotbal dlouhodobě patří mezi nejrozšířenější sport v Česku, je proto jasné, že vedle profesionálních soutěží jsou velmi populární a existují i ty amatérské. Právě vesnický fotbal často taky bývá zdrojem spousty kuriózních momentů, jakých to už probereme v naší rubrice Hity sociálních sítí, které tentokrát hledala Veronika Šlajzová. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Tak co se tedy fotbalistům v nižších soutěžích v uvozovkách povedlo?
1: Byl to opravdu takzvaný majstrštyk, bohužel ne v pozitivním slova smyslu. Jeden z hráčů doběhnul s míčem až téměř k bráně, výborně k sobě přilákal brankáře a následně přihrál svému spoluhráči, který stál úplně osamocený v malém vápně. Ten spoluhráč vystřelil, no a úplně minul branku. U videa na instagramovém profilu Vesnický fotbal byl pak popisek, za tohle by se nestyděl ani pat a mat.
0: Abychom nebyli jenom kritičtí, stejný profil sdílel ještě jedno video, na kterém byla naopak docela povedená střela.
1: Je to tak, jeden z hráčů Velemína, který hraje 6. ligu dorostu v Ústeckém kraji, se trefil zhruba z 35 metrů a ještě přes obránce. Nejzajímavější ale je, že střelu mu poradil fanoušek. Tady je ukázka. Tentokrát se tedy ukázalo, že poslechnout fanoušky se občas vyplatí.
0: V posledním hitu sociálních sítí se z venkovních fotbalových hřišť přesuneme na basketbalové palubovky. Jedno video totiž pobavilo hlavně basketbalové nadšence. O čem v něm jde?
1: Většina z nás asi zná takovéto v uvozovkách hromadné obětí, které volejbalisté dělají poměrně často nejen při zisku bodů. No a parta basketbalistek z Arkansasu si právě z toho udělala srandu. Na Instagram natočili video, v něm například netrefili koš, špatně přihráli nebo měli jenom týmovou poradu a všechny tyhle činnosti a akce pak zakončily tím hromadným obětím. Napsali k tomu popisek, cituji, jak by to vypadalo, kdyby se basketbalistky chovaly jako volejbalistky. Samozřejmě to nemysleli nikterak útočně, jen zkrátka chtěli ukázat na specifika jednotlivých sportu a jejich video získalo za necelé dva dny bezmála 130 000 lajků.
0: Říká Veronika Šlajzová, děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Sport ze všech úhlů.
2: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Platy politiků v dalších letech nejspíš neporostou, vládní návrh prošel sněmovnou. Umělá inteligence napadla australské zdravotnické weby. České tenistky se chystají na semifinále poháru Billie Jean Kingové. V Praze brzdí provoz omezení na Strakonické směrem z centra a bude oblačno až zataženo s přeháňkami, teploty do 17 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Platy vrcholných politiků se v následujících letech nejspíš nebudou dál zvyšovat. Návrh vládní koalice podpořili poslanci. Předloha se týká platů prezidenta, členů vlády i zákonodárců. Zmrazení má vláda v programovém prohlášení a původně s ním počítala už od ledna. Opozice návrh kritizuje a tvrdí, že jde o populismus. Okresní soud v Liberci dnes podmínečně propustil z vězení Tomáše Čermáka. Před 3 lety ho soud poslal na 5,5 roku do vězení za podporu a propagaci terorismu. Během covidové pandemie Čermák veřejně vyzýval k násilí na politicích. S jeho propuštěním souhlasila i státní zástupkyně. Rozhodnutí je pravomocné. Čermák u soudu svého jednání litoval. Podle zprávy z věznice se napravil, říká soudkyně Denisa Šmídová.
3: Se zaměřil více na svůj osobní život, na to, aby si udržel kontakt s dcerou, a soud shledal, že je možné odsouzeného propustit, že tam je prognóza vedení řádného života do budoucna, a ještě to bylo pojištěno tím, že mu byla stanovena delší zkušební doba a vysloven dohled probačního úředníka.
2: Zkušební dobu soud Čermákovi stanovil na 4 roky. Systém umělé inteligence společnosti OpenAI v červnu proniknul na webové stránky australské vlády. Na valném shromáždění OSN v New Yorku to řekl australský premiér. Agent umělé inteligence podle něj získal přístup k portálu se statistickými údaji ve veřejném systému zdravotního pojištění. Nezískal ale přístup k citlivým osobním údajům. Je to tak vůbec první potvrzený případ, kdy umělá inteligence vnikla do vládního systému. Nový památník letců RAF dnes odhalili před Leteckým muzeem Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi. Pomník vytvořil česko-švédský tým umělců. Inspirovali se kondenzační stopou letadla. To je umělý oblak na obloze, který vzniká sražením páry z výfukových plynů motoru. Na památníku je taky jméno Vladimíra Slánského. Vzpomíná na něho jeho synovec Vladimír Hamáček.
4: On začínal jako radiotelegrafista a střelec a potom se přiškolil, když si odlítal ty hodiny u bombardovací perutě, tak se přiškolil jako pilot letadel a pak lítal u pobřežního letectva v anglickýho a lovili ponorky.
5: Sport. České tenistky se připravují na semifinále Billie Jean King Cupu proti Španělkám, které si v čínském Shenzhenu poradili s hráčkami Kazachstánu. Jedničku českého výběru Lindu Noskovou výsledek nepřekvapil.
6: Za mě bylo trošku jasný, že včera vyhrajou, i když se jim to trošku zkomplikovalo. Je to těžký tým samozřejmě, i když jim nedorazila Badosa, taky tak je to prostě těžký, ať už s tou Buxou nebo s tou Bovza z Maneiro, sami jsme si to otestovali loni právě v Ostravě, takže jim to budeme chtít trošku vrátit.
5: Indie bude v roce 2032 poprvé dějištěm mistrovství světa v silniční cyklistice. Mezinárodní unie UCI přidělila šampionát městu Pune, které dostalo přednost před kandidaturou Groningenu. Nizozemci ale na kongresu i tak uspěli, šampionát budou pořádat v roce 2034.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 u Brna a v Praze ucpaná Strakonická. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Brzdí se už na 173. kilometru a nesouvislá kolona je až k omezení v Brně. Osobním těch 22 kilometrů pojedete asi 45 minut. Na D1 kolona i za Prahou směrem do Brna. Je to fronta před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Aktuálně od sjezdu na Velké Popovice asi na 15 minut. Silný provoz hlásíte na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice. Za Vysokým Mýtem taky před Litomyšlí se zdržíte v kolonách asi na 15 minut. V Praze je ucpaný výjezd po Strakonické směrem z centra na Zbraslav. U Hornbachu je zavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky. No a kolona je dlouhá.
8: Už se začíná testovat od Barandovského mostu. Tady jedeme krokem, no. Ani ne.
7: A zdržíte se asi 20 minut z Myší díry. Kolona taky v ulici k Barandovu směrem z centra před nájezdem na Pražský okruh. Tam postojíte okolo 15 minut. kolony čekáme teď v ulici v Holešovičkách směrem z centra. A u sjezdu k Bulovce se v Holešovičkách srazila dvě auta, blokují levý pruh. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Většinou je oblačno až zataženo, místy taky přehánky. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i oblačnosti. Teploty od 13 do 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy.
9: 14 hodin 5 minut, příjemný čtvrtek 24. září všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Rakouský obránce David Alaba bude po odchodu z Realu Madrid pokračovat ve fotbalové kariéře, a to v Itálii, konkrétně v Udine, poté co v klubu prošel zdravotní prohlídkou, podepsal smlouvu na jeden rok. Zástupci Udine ho představili jako novou posilu na svém Facebooku.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Kvalifikace české vodní slalomáře na mistrovství Evropy nezastavila, některé v italské Ivrej sice potrápila, ale do pátečního semifinále postoupili všichni. Nejlíp z nich dopadl kanoista Lukáš Kratochvíl, který obsadil druhé místo, třetí pak skončil letošní mistr světa mezi kajakáři Jakub Krejčí, kterého v cíli zastavil Jan Suchan.
1: Jakub Krejčí právě doskoumal výsledky kvalifikace na mistrovství Evropy. Nacházíte se tam na třetím místě s odstupem necelé sekundy a půl za nejrychlejším Italem Ferracim. Tak vaše hodnocení?
2: Já jsem to s přehledem, věděl jsem všude, co se mnou bude dít a upřímně za stolik jsem to netlačil, řečeno trošku s nějakým slangem, ale bylo to dobrý až na jednu lehkou chybu v jedenáctce, kterou jsem podjel protivodnou branku na tom největším skoku, co je tady. Ale jsem spokojený s tím výsledkem, nebo spíše s tím výkonem. Výsledek je teď víceméně jedno, když se člověk kvalifikuje.
1: Bavil jsem se tady s českými trenéry a potvrdil mi to ostatně i Jiří Prskavec, že ta vytyčená trať je prostě příliš jednoduchá, ale třeba mezi kajakářkami druhá nejlepší podle světového žebříčku Francouzka Prigentová navzdory tomu vypadla, tak je to pro vás takové zrádné trochu?
2: Já si myslím, že ta trať je určitě jednoduchá, ale sama ta Ivra, to koryto, ty vody je dost proměný a dost se tam mění, takže je důležité na to prostě koukat celou dobu a je takhle jednoduchá trať, kterou člověk může pak snáš podcenit někoho školí a právě takhle zkušenou závodnici to odsune mimo postupové pozice.
1: Právě tady Jakub Krejčí získal před lety své první mezinárodní medaile, ještě jako mladík, bylo to na mistrovství světa juniorů v roce 2018, tak máte na to nějaké speciální vzpomínky?
2: Upřímně moc ne, vím, že jsme tady měli medaile v hlídkách s klukama, ale
1: a ještě v kajakrosu.
2: Opravdu? No,
1: stříbrná, stejně jako v těch týmech.
2: No tak to je krásný, tak na to už jsem úplně zapomněl, ale vzpomínám spíš na ten slalom, kdy jsem si dal dva nešťastný dotyky a odsunulo mě to z mimo finále, což mě mrzelo a možná právě to je ukázka i toho, že z těch chyb se člověk poučí víc a vzpomíná na ně častěji.
1: Tak pokud by Jakub Krejčí udělal nějaký žebříček oblíbenosti tratí po světě, tak byla by i vyrá spíš výš, spíš níž, někde uprostřed?
2: Já to mám rád i díky tomu okolí, takže myslím si, že by byla někde do určitě top 10 tratí na světě, jakoby hranice s top 5.
1: Je úplný závěr sezóny, která byla nesmírně náročná i emočně, protože už se začalo bojovat o olympijskou účast, stal jste se mistrem světa, tak máte ještě dost sil, ať už fyzických, anebo těch psychických?
2: Já doufám, že jo, to se uvidí zítra na ty semifinálové a ty finálové trati, která by měla být jiná, doufám, že o trošku těžší. Ale těším se hlavně na ten závod, na to, že se tady neužijem, ale zároveň budeme mít doufám co slavit a odvezeme si odsaď nějaký medaile nebo aspoň nějaký dobrý jízdy, protože je to konec sezóny a člověk chce vstoupit do té nové sezóny s nějakým povedeným závodem a ne s tím, že se mu ten poslední závod nepovedl.
1: To jsou slova třetího nejlepšího kajakáře kvalifikace na mistrovství Evropy ve vodním slalomu a úřadujícího světového šampiona Jakuba Krejčího z italské Ivrej. Jan Suchan, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Závěrečný turnaj seriálu Eurohockey Tour České hry bude v květnu příštího roku hostit nová multifunkční arena v Brně. Národní tým se už předtím v domácím prostředí představí dvakrát. V listopadu se utká v pražské O2 aréně se Švédskem a v prosinci v Plzni s Finskem.

0: Krásné čtvrteční odpoledne přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. 8 zápasy dnes odstartuje 5. ročník fotbalové ligy národů. Vítězství obhajují Portugalci, kterým by neměl chybět 41-letý útočník Cristiano Ronaldo. Ve 20 hodin 45 minut nastoupí Portugalci proti Walesu a víc už si řekneme s Veronikou Šlajsovou. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Tak říkali jsme, v portugalském dresu by měl nastoupit i hvězdný útočník Cristiano Ronaldo. Pořád ještě má reprezentaci co nabídnout?
1: Ronaldo připustil, že po letošním mistrovství světa zvažoval ukončení reprezentační kariéry. Nakonec se ale rozhodl i v 41 letech v národním týmu pokračovat.
2: Mluvil jsem s trenérem, počítá se mnou. Stále věřím, že jsem schopný pomoct národnímu týmu v dosažení jeho cílů. Tohle je nová mladá generace, ale pro mě je pořád nejdůležitější, že dokážu dávat góly a pomoct týmu vyhrávat.
1: Ronaldo tedy nechybí v nominaci, čeká ho 234. zápas v národním dresu a bude tak mít další možnost rozšířit už tak rekordní bilanci 146 gólů. Portugalsko je v utkání favoritem, obhajuje prvenství v Lize národů a soutěž vyhrálo už dvakrát. Zároveň v žebříčku FIFA je tým z jihozápadní Evropy o 31 míst výš než Wales.
0: Na lavičce německého týmu se poprvé představí trenér Jürgen Klopp, co můžeme čekat od něj?
1: Bývalý kouč Liverpoolu se po odchodu z klubu vrací k trénování a německou reprezentaci přebírá po Julianu Nagelsmannovi. Ten odstoupil po vyřazení Německa z mistrovství světa v zápase proti Paraguaji. Klopp nezvykle nominoval 44 hráčů, které rozdělil do dvou týmů. Německo čeká zápas v Nizozemsku, které má taky nového trenéra, Španěla Xaviho Hernandéze. Půjde tak o souboj dvou nových koučů. Dodám, že v elitní lize A budou dnes hrát ještě fotbalisté Norska proti Dánsku a Srbové nastoupí proti Řecku. Všechny tyto zápasy začnou ve 8:45 večer. Čeští fotbalisté vstoupí do Ligy národů v sobotu proti Chorvatsku. Ve skupině je pak čekají ještě Angličané a Španělé.
0: Říká Veronika Šlajzová, děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport? To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 14:30. Kateřina Causidisová a zprávy. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, nafta je skoro na rekordu. Včera stála v průměru 49 korun a 52 haléřů za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Zdražil taky benzín. Řidiči ho teď natankují v průměru za 45 korun a 91 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Ceny pohonných hmot rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Od října vláda obnoví regulaci cen paliv. Důvěra v českou ekonomiku v září meziměsíčně klesla o procentní bod na 99,5 bodu. Níž byla naposledy loni v dubnu. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Snížila se u podnikatelů ve všech odvětvích, kromě obchodu. Naopak u spotřebitelů se důvěra oproti srpnu zvýšila. Zmenšily se totiž jejich obavy ohledně hospodářské situace. Při vojenském cvičení v Kaspickém moři zemřelo 9 kazachstánských vojáků. Podle tamního ministerstva obrany spadly do vody. 3 vojáky se podařilo zachránit. Po několika dalších stále pátrají. Důvodem bylo špatné počasí a silný vítr. Bílý dům bude muset obnovit akreditaci novinářům stanic CNN a MS Now a taky zpravodajského serveru Politico. Rozhodl o tom federální soud. Podle něj bylo rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa vypovědět trojici médií z Bílého domu protiústavní. Trump zakázal přístup zmíněným médiím v pátek. Řekl, že je zbavuje akreditace kvůli šíření nepravdivých zpráv. Příspěvku kromě toho taky varoval, že budou následovat i další velká média. Sport. Boxerka Lenka Bernardová má bronz z mistrovství Evropy. V semifinále kategorie do 54 kg totiž prohrála v semifinále s Finkou Kajvojovou. Bulharské Sofii tak Bernardová přidala svou druhou medaili v kariéře. Už v roce 2022 byla stříbrná.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Brna, taky za Prahou. Na dálnici D1 popojíždějí nesouvislé kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Aktuálně od 168. kilometru od sjezdu na Domašov. A je to až k omezení v Brně. Osobním autem těch necelých 30 kilometrů pojedete asi 50 minut. Na D1 silný provoz taky za Prahou směrem do Brna. Před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru fronta na 20 minut od sjezdu na Velké Popovice. Kolony i na příjezdu do Prahy, třeba po plzeňské dálnici D5, popojíždějí hlavně kamiony od 9. kilometru až na Pražský okruh. V Praze je ucpaná mimo jiné Strakonická ulice směrem z centra. U Hornbachu zavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky a stojí to už z Barandovského mostu. Zdržíte se přes 20 minut. V Praze i nehody. V Holešovičkách ve směru z centra se u sjezdu k Bulovce srazila 2 auta, stojí v levém pruhu. Kolona už od tunelu Blanka budou muset regulovat vjezdy do Blanky. A ještě silnice 35. Silný provoz čekejte ve směru z Hradce Králové do Mohelnice. Kolony se tvoří na konci dálnice D35 u Vysokého Mýta a taky před Litomyšlí. Celkově se zdržíte přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Večera v noci bude oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě na některých místech až zataženo a na horách ojediněle ještě přehánky. V noci teploty klesnou na 10 až 6 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: neděli odstartuje jubilejní 130. ročník běhu Běchovice Praha. Na tradiční trať se vydá několik tisíc sportovců různých věkových kategorií i různé výkonnosti a o nejstarším silničním závodu v Evropě teď budeme mluvit se šéfem české atletiky Liborem Varhaníkem. Přeju hezké odpoledne.
1: Já přeji hezké odpoledne.
0: Tak bude ten letošní jubilejní ročník něčím speciální?
1: No tak bezesporu, protože je to jubilejní 130. ročník nejstaršího nepřerušeného silničního závodu na světě, takže se určitě máme na co těšit, protože ta tradice je úžasná, závidí nám to celý svět a věřím, že ta účast bude dokladovat to, jakou historii ten závod má.
0: A jaký byl vlastně, pane Varhaníku, zájem o startovní místa? Kolik mimochodem běžců bude na trati?
1: Je vyprodáno, takže ten zájem mě velmi potěšil. Určitě tomu přispělo také to, že to je jubilejní 130. ročník a ta naše ambice od začátku byla, abychom překonali ten rekord, který je už vousatý, je už z roku 1982, kdy doběhlo 3552 běžců. My v současné době máme na startu 5000 běžců, takže věřím, že ten rekord překonáme a samozřejmě nás ten zájem běžců těší.
0: Se šéfem české atletiky Liborem Varhaníkem si povídáme v odpoledním radiožurnálu Sport. Běchovice jsou tradičně mistrovstvím republiky v silničním běhu. Na 10 kilometrů bude na startu domácí špička a čekáte rychlé časy?
1: Těším se na ně, věřím, že se jich i dočkáme, protože Tereska Hrochová, tak jak už ukázala na náročné trati v Birminghamu při mistrovství Evropy, tak má formu a já věřím, že ten její čas z roku 2024, kdy běžela 33.10, tak může padnout a určitě jí bude sekundovat Bára Stýblová, loňská vítězka a také Simona Vrzolová, která také už v minulosti vyhrála, je ve startovním poli, takže určitě, co se týče té ženské kategorie, tak se máme na co těšit a já osobně se těším i na premiérový závod Daniela Vícha, našeho, jednoho z našich nejlepších běžců, protože poběží Běchovice poprvé a mým černým koněm může být taky finalista mistrovství Evropy juniorů David Slapák, který taky vyběhne, takže uvidíme, jak to nakonec dopadne a věřím, že ta česká špička bude o tituly mistra republiky bojovat.
0: Vy jste taky už zmínil několikrát tu neuvěřitelnou tradici, kterou Běchovice mají, dlouhodobě se taky sledují ty veteránské tabulky, tak kolik startů vlastně mají ti nejvěrnější běžci na Běchovicích?
1: Tak nás samozřejmě nesmírně těší ty příběhy, které píšou ti, kteří ty Běchovice běhají už po mnohokrát a dokonce nás těší to, že už běhají i celé generace, 4 generace třeba rodiny Hákových, který běží po 60. A jsem rád, že Miloš Šimon, který poběží letos po 61. vyrovná vlastně toho svého předchůdce a dostane se tak na to pomyslné první místo, ale když si vezmete, že opravdu někdo už běží po 61. a ještě chce pár ročníků vyběhnout, tak je to něco, před čím já smekám klobu.
0: Se šéfem české atletiky Liborem Varhaníkem si povídáme v odpoledním radiožurnálu Sport. Další malé téma, na které se vás chci zeptat, je běchovická štafeta. Myslím, že to je 1, 2, 3, 4 kilometry, dohromady to pro 4 běžce dává tedy tu desítku. Radiožurnál Sport bude na startu. Vy jste se účastnil loni, tak pane Varhaníku, chystáte se vyrazit na trati letos?
1: Já letos vzhledem k těm všem povinnostem, které u toho jubilejního ročníku mám, tak si to nemůžu úplně dovolit, ačkoliv mě to mrzí, protože ta štafeta, kterou jsem loni měl šanci se účastnit a jsem rád, že se mi podařilo k tomu přesvědčit své kolegy, hvězdné kolegy, kteří psali zlatým písmem tady dějiny české atletiky, tak přilákalo štafety, máme vyprodáno, bude tam 50 štafet a ten impuls, který jsme se snažili dát, aby to mohla běžet rodina nebo nějaká parta, i tak, kteří si třeba zatím netroufají na celou desítku, tak si myslím, že se to ukázalo jako pozitivní. A to, co mě mile překvapilo, když mluvíte o té loňské štafetě, kterou jsme se snažili nastartovat, tak mě nesmírně potěšilo, že se najednou sami přihlásila nám štafeta z juniorského mistrovství světa, vedená Michalem Radou, juniorským mistrem světa, že chtějí běžet, takže je tam uvidíme a myslím, že všichni budou moci jim pogratulovat k té úspěšné sezóně a Michalovi k titulu juniorského mistra světa na 400 metrů překážek.
0: Běchovice tradičně konec září, to podzimní počasí občas dokáže překvapit, občas dokáže i potrápit běžce, tak když se dívám na předpověď, na tu aktuální, tak to vypadá docela pozitivně. Sledujete předpovědi hodně často?
1: No, sleduju, teď zrovna jsem se koukal z okna na přeháňku a na ranní zimu, ale jsem optimista, věřím, že to babí léto přijde v pravý čas a že těch ta pětitisícovka běžců i všichni ostatní, kteří je přijdou podpořit, si ten závod užijí a že nám bude počasí přát a nahoře nám budou nakloněni.
0: V neděli jubilejní 130. ročník běhu Běchovice Praha, teď jsme si o tom povídali se šéfem České atletiky Liborem Varhaníkem. Tak moc děkujeme, ať se závod vydaří, naslyšeno.
1: Já taky moc děkuju a přeji hezké odpoledne.

0: Lenny Kravitz, 14 hodin 47 minut, příjemné čtvrteční odpoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Za Pavlem Horvátem do jeho desítky dnes dorazil fotbalista Tomáš Holeš. Pokud jste ten díl neslyšeli, tak si ho určitě můžete dohledat v podcastových aplikacích, a nebo si chvilku ještě počkejte a po 16. hodině bychom ho měli tady na Radiožurnálu Sport nabídnout v repríze. No a teď si zahrajeme Linkin Park a potom se znovu vydáme za kolegou Janem Suchanem na evropský šampionát a samozřejmě teď už píseň.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Ve 14 hodin a 50 minut po skupině Linkin Park znovu míříme do italské Ivrei na mistrovství Evropy vodních slalomářů. Na místě je reportér Jan Suchan.
1: Amálie Helgertová, Kateřina Beková a Bára Galušková se pokusí obhájit titul mistryň Evropy v hlídkách kajakářek, i když obhájit loni startovali v českých lodích Gabriela Sadková, Lucie Nesnídalová a společně s nimi Antonie Galušková. Teď je to úplně jiná sestava. Loni Češky vyhrály mistrovství Evropy i světa. Letos už na světovém šampionátu neobhájili titul a teď Kateřina Beková se musí vracet do branky číslo 4 a Češky tak hned na úvod pravděpodobně chytí nějakou tu ztrátu. Už je jisté, že zlato poputuje do bývalé federace, protože na prvním místě jsou Slovenky Mintálová, Paňková a Stanovská a Češky jsou poslední, kdo je může srazit, ale na prvním mezičase už ztrácí vinou chyby Bekové skoro 5 sekund. To by byl odstup, který by znamenal, že Češky zůstanou bez medaile. Teď se snaží snížit tu ztrátu u branky číslo 11, kde ale musela znovu najíždět pro změnu Galušková, ale zvládla to. Teď další mezičas řekne, jestli si Češky alespoň trochu polepšili, ale nemyslím si, ne. Ta ztráta narůstá na více než 5 sekund a teď v závěru už to půjde srazit opravdu asi jen obtížně. Češky by se potřebovaly dostat do ztráty maximálně 1 sekundy a 7 desetin, protože třetí jsou francouzsky právě s takovým odstupem, ale na posledním mezičase jsou na tom Češky ještě hůře, protože si rozhodčí všimli, že některá z Češek neprojela správně branku číslo 16, je tam více než 50 sekund penalizace, 55 konkrétně, a je tedy jasné, že pokud rozhodčí s tím ještě něco neudělají, ale to by museli ještě ubrat nějaký čas i ten čistý Češkám, tak Slovenky slaví titul mistryň Evropy, Češky zůstanou bez medaile, i pokud by zmizela ta 50, tak by Češky byly na pátém místě a to pochopitelně na medaili nestačí. Tak tedy zlaté jsou Slovenky Paňková, Stanovská a Mintálová. Stříbro zůstává v Itálii a bronz získávají Francouzky. Češky jsou na posledním 10. místě v hlídce kajakářek. O lepší výsledky se pokusí ještě další 3 české týmy, kajakáři, kanoistky a kanoisti. A ovšem se pochopitelně dozvíte, jak to dopadlo na radiožurnálu Sport a budeme se těšit samozřejmě taky na zítřejší semifinálový program individuálních kategorií, do kterého postoupilo všech 13 českých reprezentantů. Z Ivrej, Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdybychom pak šli ještě před tím, že půjdem dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál vás zve do Chuchle Arény Praha. V sobotu 26. září se uskuteční Prague Champions Day. Nejbohatší rovinový dostihový meeting roku, který zároveň připomene 120 let chuchelského závodiště. Na programu je 5 dostihů nejvyšší kategorie, mistrovství světa amatérských jezdců a celkem 8 napínavých dostihových klání. Chybět nebude ani pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Více informací na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
6: Radiožurnál je 15 hodin. Kateřina Cousidisová a zprávy. Poslanci v úvodním kole podpořili zmrazení svých platů. Francie se chystá na příjezd papeže, v Paříži jsou přísná opatření. Etická komise fotbalové asociace udělila v korupční kauze za ovlivňování zápasů rekordní trest. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda u Humpolce směrem do Brna. A zítra bude oblačno i zataženo, později se bude vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Platy vrcholných politiků zřejmě v dalších několika letech neporostou. Návrh koalice ANO, SPD a motoristů na jejich zmrazení podpořila v úvodním kole sněmovna. Počítá s tím, že by se měly mzdy politiků zmrazit na 5 let. Podle současných pravidel by platy prezidenta, členů vlády a nebo zákonodárců mohly vzrůst příští rok o 5%. Opozice má k návrhu na zmrazení výhrady a zavetovala jeho zrychlené projednání. Podle předsedkyně klubu opozičního hnutí STAN Michaely Šebelové je návrh na zmrazení platů politiků jen populární. Gesto.
7: Je pokrytecké od vládní koalice říkat, že se tím něco ušetří, protože to zmrazení na pár let ten problém odsune. A my jsme to tady zažili v tom minulém období, kdy po tom zmrazení došlo ke skokovému nárůstu těch platů. To znamená, za ty 3-4 roky dojde odhadem o nárůst platů politiku o 20%.
6: Návrh teď projednají sněmovní výbory. Po 20 letech navštíví Francii papež. Lev 14. do Paříže přiletí zítra ráno. Papa mobilem projede centrem města a čeká ho taky vigílie na fotbalovém stadionu pro 80 tisíc lidí. Během 4denní cesty zavítá taky do Lourdes na jeho země. Očekávanou návštěvu provází přísná bezpečnostní opatření.
8: Na náměstí Concord a bulváru Champs-Élysées už rostou tribuny a jsou tu velkoplošné obrazovky. Papež tu v sobotu povede mši, které by se mělo zúčastnit přes 500 000 lidí. V okolí budou uzavřené stanice metra a zakázaný bude taky vjezd aut. Na bezpečnost bude v ulicích Paříže dohlížet 14 000 policistů, četníků a vojáků z protiteroristické operace Sentinel. Papež se setká taky s prezidentem Emmanuelem Macronem a navštíví sídlo UNESCO. V Lourdes u hranic se Španělskem by měl vyslechnout v soukromí oběti sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
6: Plzeň začala jako první město v Česku testovat systém, který má hasičům při cestě k zásahu usnadnit a urychlit průjezd křižovatkami. Pilotní projekt na 10 křižovatkách na Lochotíně využívá informace o poloze směru jedoucího hasičského vozu. Princip popisuje Jiří Vítek, člen národního expertního týmu ministerstva dopravy.
9: Pro všechny směry, ze kterých nepřijíždí vozidlo IZS, bude červená, tak aby ono skutečně mělo volno. Ten směr, ze kterého přijíždí, tak dostává zelenou a předpokládám, že i ty auta, které vlastně jsou v tom směru, tak tou křižovatkou projedou, že nebudou tu křižovatku ucpávat, ale dopředu, předtím, než tam to vozidlo IZS přijede, tak tu křižovatku volní.
10: Sport. Fotbalový brankář Marek Kalina dostal kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasu od etické komise Fotbalové asociace rekordní trest. Nejvyšší možný zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000 korun. Komise o tom informovala v komuniké na webu svazu. Letošní mistr světa ve vodním slalomu Jakub Krejčí postoupil do semifinále mistrovství Evropy. V kvalifikaci šampionátu v italské Ivreji skončil třetí. Krejčí doufá, že má i na poslední akci sezóny stále dost sil.
11: To se uvidí na ty semifinálové a ty finálové trati, která by měla být jiná. Doufám, že o trošku těžší. Zároveň budeme mít, doufám, co slavit a odvezeme si odsaď nějaký medaile nebo aspoň nějaký dobrý jízdy, protože je to konec sezóny a člověk chce vstoupit do té nové sezóny s nějakým povedeným závodem a ne s tím, že se mu ten poslední závod nepovedl.
10: A z kvalifikace do semifinále mistrovství Evropy vodních slalomářů prošly i všechny ostatní české mužské i ženské lodě.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D1 u Humpolce a kolony u Brna. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony u Humpolce. Na 90. kilometru u sjezdu na Humpolec v hustém dešti hned dvě dopravní nehody.
14: Před sjezdem na Humpolec se vysekal borec osvodidla, stojí v pravém pruhu o 500 metrů dál je auto v příkopu, ale to je mimo silnice, takže to asi neudělá ostudu, ale myslím si, že ta kolona bude se rychle zvětšovat.
13: Kolona směrem z Prahy je už asi na 15 minut a prodlužuje se. Na D1 počítejte s kolonou i na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Je to nesouvislá kolona od sjezdu na Domašov až k omezení v Brně. Navíc na kilometru 177,5 teď i nehoda. Srazila se 3 auta v levém pruhu. Celkově pro osobní auta před Brnem to zdržení je asi na 40 minut. A ještě jednou D1, kolona popojíždí za Prahou směrem do Brna. Silný provoz, omezení u Šmejkalky a je to asi na 20 minut od sjezdu na Velké Popovice. V Praze na jižní spojce čerstvá nehoda. Ve směru na Černý most se před sjezdem na Vídeňskou na krč srazila 2 auta, zabírají 2 jízdní pruhy. No a v Praze taky už dost výrazně regulují vjezdy do tunelů ve směru z Barandovského mostu na Troju. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude oblačno, je zataženo hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě hlavně na horách čekáme ojediněle slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Teploty do 18 stupňů. Tolik zprávy.
15: 15 hodin 6 minut, čtvrtek 24. září, Radiožurnál Sport je tu dál pro vás, bývalí šampioni těžké váhy Tyson Fury a Anthony Joshua se v dlouho očekávaném souboji utkají 11. prosince. Britové budou bojovat v Cardiffu, oznámil to dnes saudsko-arabský promotér. Příští týden ve středu Fury s Joshuou zahájí propagaci akce na tiskové konferenci v Londýně.
12: Radiožurnál Sport a Karel Janů.

0: České tenistky se v Šenčenu připravují na zítřejší semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělkám a na nezájem fanoušků si v dějišti rozhodně nemůžou stěžovat. Platí to pro wimbledonské finalistky Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou i pro světovou jedničku v deblu Kateřinu Siňákovou. Ta navíc občas čtyřhru hraje s čínskou spoluhráčkou Chang Shuai a na autogramiádě s českou tenistkou to bylo hodně znát.
1: Vozítko na elektrický pohon právě přivezlo Kateřinu Siňákovou k autogramiádě kolem několik hlídkujících strážníků a také fanoušků, kteří mají připravené fotografie. I čínské spoluhráčky často tady vidím na obrázcích Kateřiny Siňákové, kterou je Chang, mimochodem také členka zdejšího velmi silného čínského výběru.
2: Ráda hraju se Shuai a myslím si, že ty fanoušci tady jsou opravdu zažraní do toho tenisu, že to sledují, že nám dávají spoustu dárků a to je opravdu bomba úplná.
1: No, hodně lidí tady má i vaši fotku s vaší parťačkou Shang z toho posledního vyhraného titulu, tak to asi taky vám hodně připomínají.
2: Rozhodně, tak samozřejmě o to víc podle mě to sledují, když hraju vlastně s Číňankou.
1: Autogramiáda tady v čínském Šenčenu je možná trošku jiná, když to srovnáme s těmi, na které jsme zvyklí v Evropě. Fanoušci chodí velmi organizovaně na pokyn dovnitř po jednom, co už je běžné, tak to jsou některé suvenýry fanoušků k podpisu. Tak třeba tenisáky různých velikostí, kšiltovky, ale najdeme i výjimečné předměty.
2: Jako bota byla taková zajímavá, že jich fakt jako sundal a rovnou.
1: Vypráví při autogramiádě Kateřina Siňáková, co také dostává běžně na turnajích od fanoušků k podpisu a nebo také, jaké to je, když občas nějaký ten talisman nebo měkký dárek od fanoušků přiletí.
2: Teď se nám stalo, že už i házeli po káje ty dárky, což mi už přijde trošku za hranou, ale je super prostě vidět, že jako je to žere, že to prostě mají rádi. Šli jsme kautu a vlastně asi nějaký přívěšek to byl, nebo najednou letěl, úplně říká bacha, a jo, a já si to ani nevšimla. Ale musím říct, že nějaký dárky jsou jako super, že jsem dostala vlastně takový skleněný portrét, kde je můj obraz, kdy jsem vyhrála olympijskou medaili a jsou tam vypsané jako i všechny moje tituly, tak to bylo jako příjemný, moc hezký. Když dávají plešáky, tak to je takový roztomilý, ale to se dá jako sehnat v jakýmkoliv obchodě, ale když pak si dají práci a že opravdu jako na míru něco, dostala jsem vlastně nějaký sešit s fotkama, kdy za celou moji kariéru prostě fotky, které se jako skládaly, rozkládaly a byla to úplná kniha, tak to je jako za mě wow.
1: Kateřina Siňáková teď odjíždí právě z autogramiády vozíkem, ještě některým fanouškům se podepsala, teď už trošku méně organizovaně před cestou, ale teď už definitivně vyráží tady odtud z autogramiády z Šenčenu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Cyril Krau v odpoledním radiožurnálu Sport je 15 hodin a 19 minut. Po 18,5 letech se proti sobě v anglické Premier League postavili dva čeští fotbaloví brankáři. Tehdy to bylo v roce 2008, Petr Čech a Radek Černý, a ve druhém kole aktuální sezóny Tottenham s Antonínem Kinským prohrál s Newcastlem s Lukášem Horníčkem 0-2.
1: Ano, a oba golmany sledujeme v pravidelném pondělním pořadu s mikrofonem do Anglie a i díky nim si tento týden v naší encyklopedii připomínáme české brankáře, kteří si v jedné z nejlepších lig světa taky v minulosti zachytali.
0: Nejúspěšnějším českým golmanem v Premier League je a asi ještě hodně dlouho bude Petr Čech. Z Chelsea získal 4 anglické tituly v roce 2012, ní taky triumfoval v Lize mistrů, o rok později v Evropské lize.
2: Jestli mám počítat první Premier League anebo vítězství v Lize mistrů, těžko se mi to vybírá, protože já jsem vlastně mezi těmi trofejemi zase obrovský rozdíly nedělal, protože každá prostě stojí spoustu práce a ten tým si musí sednout, aby k ním došel, ale asi tady jich museli opravdu jedno vybrat, tak jich asi vybral na samozřejmě Ligu mistrů.
1: To řekl Petr Čech loni v březnu k získaným trofejím z Chelsea, když byl u příležitosti 60. výročí ankety fotbalista roku zvolený diamantovým fotbalistou roku. Po 11 letech v Chelsea přestoupil v létě 2015 do konkurenčního Arsenalu, kde chytal ještě další 4 roky.
0: Petr Čech má taky 5 titulů v FA Cupu a 3 v anglickém ligovém poháru a dodnes drží jeden z hráčských rekordů v Premier League. Věděli byste, který?
3: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Ve 202 zápasech Premier League nedostal Petr Čech gól. V tabulce čistých kont je za ním druhý bývalý anglický golman David James se 169 nulami. Z brankářů, kteří aktuálně působí v nejvyšší anglické soutěži, je na tom nejlépe Brazilec Alisson Becker z Liverpoolu, který má 106 utkání bez inkasované branky.
0: O Petru Čechovi jsme mluvili s Tadášem Skalickým. Díky moc.
1: Naslyšenou.
4: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítá na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až ji skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru s Luskou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na výšších pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.

0: Matony Liberec Trail Run 2026 se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody se startem v srdci Liberce a na trasy přírodou Jizerských hor. Přidejte se k nám a zažijte jedinečnou atmosféru trailového běhu. Těšit se můžete na 12 a 22 kilometrů i běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Trailový závod v srdci nedotčené jizerské přírody. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15:30. Zprávy a Kateřina Causidisová. Na nejvyšší správní soud dorazila první žaloba kvůli akceleračním zónám. Podali ji Chorušice na Mělnicku. Lidem vadí, že stát zasáhl do jejich práva na samosprávu. Oblasti, ve kterých bude jednodušší postavit solární anebo větrné elektrárny, schválila vláda v červenci a ve výrazně menším rozsahu, než bylo původně v plánu. V Rumunsku se nedaleko hranice s Ukrajinou zřítil neznámý dron. Informuje o tom rumunský zpravodajský kanál Digi24. V rumunském vzdušném prostoru měl dron strávit přibližně 4 minuty. Pak podle svědků narazil do stromu a explodoval. Rumunské úřady nehlásí žádné oběti ani materiální škody. Mezi oběťmi sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina nebyly ženy z Česka. Potvrdil to mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisté případ několik měsíců prověřovali ve spolupráci s americkými úřady. Podle Vinčálka žádné kriminální propojení s americkým případem nezjistili. Americké úřady v lednu zveřejnili velkou část dokumentů, které dokazují jeho vazby na Česko. V Praze 3 si už za hodinu připomenou 120 let od narození Jaroslava Ješka. Zástupci radnice na jeho rodném domě v Rokycanově ulici na Žižkově umístí pamětní desku. Vyrobená je z betonu a zdobí výrazné brýle, které byly pro umělce typické. Ježek byl hudební skladatel, klavírista a dirigent. Ve 30. letech minulého století tvořil uměleckou trojici s Jiřím Voskovcem a Janem Verchem. Sport. Do stého 36. ročníku Velké Pardubické, který se poběží v neděli 11. října, přihlásili majitelé 11 koní. Pořádající dostihový spolek to napsala na svém webu. Méně koní bylo ve slavném dostihu naposledy v roce 1993, kdy z 9 startujících dokončil závod jen jeden. Mezi přihlášenými jsou dva vítězové Velké Pardubické, Godfrey z roku 2024 a Sakamiro z roku 2023.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 u Humpolce a kolona taky u Brna. Na D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony před sjezdem na Humpolec. Na 90. kilometru dvě nehody kousek za sebou. Obě už jsou v odstavném pruhu. Do kolony se dojíždí u motoristu Melikana na 83. kilometru. V dešti opatrně dojíždějte. Na pozoru u Humpolce pak ještě jedna nehoda. Dvě auta se srazila na silnici 34. Na křižovatce pod dálnicí D1. Takže i tam čekejte kolony. Na D1 se zdržíte na příjezdu do Brna z Prahy. Je to nesouvislá kolona od kilometru 174 až k omezení v Brně. Celkově osobním autem je to asi na 40 minut. Fronty na D1 i za Prahou směrem do Brna. Je to kolona před omezením u Šmejkalky. Teď asi na 20 minut od 14. kilometru. Dálnice D11 z Prahy směrem do Hradce Králové. Za sjezdem na Městec Králové je omezení. A na začátku omezení na 54. kilometru stojí auto v levém pruhu. I tam už se dojíždí do kolony. Fronty i na plzeňské dálnici po pojíždění na příjezdu do Prahy z Plzně. Jsou to hlavně kamiony od 9. kilometru až na ucpaný pražský okruh. A v Praze vůbec velmi silný provoz, třeba na jižní spojce ve směru na Hradec Králové, jsou nesouvislé kolony od Barandovského mostu až k Průmyslové ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večera v noci bude oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě na některých místech až zataženo a na horách ojediněle přehánky. Nejnižší teploty v noci 10 až 6 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 15 hodin 36 minut, příjemný čtvrtek 24. září všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Na Ladronce má vzniknout moderní bruslařský areál a v tomto pražském parku je taky kolega reportér Petr Kadeřábek. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, já stojím v západní části parku Ladronka, kde právě má vyrůst tenhle ten multifunkční areál pro kolečkové bruslení a může to být areál, který přiláká do Prahy nejen amatérské bruslaře, ale třeba i ty profesionální. Víc si o tom řeknu s prezidentem České unie kolečkových sportů Martinem Máčelem. Martine, co to pro vás znamená, že tady má vyrůst areál, kde můžete pořádat opravdu i mezinárodní závody?
2: Tak pro nás je to jedna z nejdůležitějších věcí pro Českou republiku, protože v české části České republiky žádný takový areál není. Vůbec ne závodní, máme tady dva tréninkové areály v Praze, jeden je potom ještě v Benátkách nad Jizerou a jinak nemáme vlastně žádný takový areál v Čechách.
1: No, já když to posluchačům popíšuji, tak je to kousíček od křižovatky na Vypichu, mírně vlevo, když jedete od centra Prahy a bude tam 200-metrová dráha s klopenou zatáčkou, tak jak je připravena na mezinárodní úroveň, potom 400-metrový ovál, který je ještě přetnut a může tam být vlastně klasický rychlobruslařský ovál na 333 metrů. Co tohle to znamená? Můžou tam nebo budou tam moci i příchozí, volně přístupný bude ten ovál, nebo to bude jen pro závodní inline bruslaře?
2: Ne, bude to normálně přístupný areál, ta 400 bude pro veřejnost úplně běžně, ta 200 už vyžaduje trochu umět bruslit techniku, nicméně předpokládám, že i na té 200 se bude moct vést každý, ale hlavně ta 400 a hlavně se budou moct děti a bude to pro děti bezpečné místo, kde budou se moct děti učit bruslit, budou tady trenéři, budou tady cvičitelé, který naučí děti bruslit a podobně.
1: No, co mě ještě zaujalo, takže nebudou si moci vyzkoušet bruslení na inline bruslích jen v létě. Ale pokud to všechno půjde dobře, tak i pomocí mobilního chlazení i v zimě vykýváte, usmíváte se. Je tohleto i ta cesta vlastně, jak zpropagovat nejen ten areál, ale bruslení celkově, ať už je na bruslích, nožích nebo kolečkách?
2: Určitě, tak jako my máme průsečík ledovým bruslením, metodě Jirka, který vyrůstal na kolečkách a jenom si odskočil na led. A
1: odskočil si pro dvě olympijské medaile.
2: Ano, jednu jako stříbrnou, jednu zlatou, ale je to inline bruslář a byl letos i na mistrovství Evropy, kde byl mimo jiné stříbrný a takže je to pořád inline bruslář a všechny děti se tady můžou naučit obojí.
1: Vy jste dnes byl jedním z těch, který poklepal tady na základní stavební kámen. Co mě tady opravdu zarazilo, že za rok už tady chcete vlastně přivítat veřejnost. Za 12 měsíců chcete, aby tenhle ten areál, na který jste čekali Jářku 15 let, stál?
2: No, to záleží hodně na stavební firmě. Já jsem z toho byl taky docela překvapený. Já jsem počítal, že to bude trvat třeba 2 roky, ale asi se to dá stihnout. Ono to zase není stavebně, to není zase tolik práce. Asi nejsložitější je to zázemí, který tady má být, protože tady mají být šatny, mají tady být zamykací skříňky pro veřejnost, který sem přijel za brusle, že si budou moct dát kam věci, mají tady být toalety samozřejmě, má tady být nějaká kavárna a půjčovna, chceme tady zřídit půjčovnu bruslí, aby i lidi, kteří a hlavně školy a podobně, aby si mohli půjčit případně brusle a vyzkoušet si to.
1: Říká Martin Máčel, prezident Unie kolečkových sportů. Martine, ať se tady za rok sejdem a už si tady zajdu do té půjčovny a půjčím si od vás brusle.
2: Kéžby, děkuji moc, díky.
1: Tolik tady z pražské Ladronky, ale ty budeš mít možná ještě, Karle, nějaký doplňující dotaz.
0: No, mě samozřejmě zaujalo, chtěl jsem se doptat, protože jsem od vás, pánové, slyšel takové zajímavé slovní spojení mobilní chlazení a bavíme se tady o bruslařském areálu, tak tohle je ta pořád vzývaná hala i na rychlobruslení, chápu to správně?
1: No ne úplně, protože za prvé tohle to bude venkovní areál, za druhé ten 400-metrový okruh pro inline bruslení musí mít pravotočivou zatáčku, to znamená, že to není ten klasický, jako známe z rychlobruslařských oválů, prostě se dvěma dlouhými zatáčkami doleva, je tam takové esíčko ještě dané a tudíž to nemůže být vlastně, nebo nemůže být, i kdyby to mobilní chlazení bylo na celém tom okruhu používáno v zimě, dejme tomu na závody, na ty mezinárodní, protože i ty české se dají jezdit právě na okruhu 333 metrů a ten tady bude. Jde samozřejmě o to, jestli to mobilní chlazení tady bude nebo ne, tak to bude až po nějaké době. době, až se vlastně trošku zabydlí ten okruh a bude soběstačný. A v tu chvíli by samozřejmě přišlo na řadu i to mobilní chlazení. Ale doufejme, že se po té dráze pro kolečkové bruslení dočká Česká republika v brzké době i té vzývané rychlobruslavské dráhy.
0: Tak děkuji moc za objasnění, to říká z Pražského parku Ladronka kolega Petr Kadeřábek. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 15 hodin 44 minut, skupina U2 hraje v odpoledním radiožurnálu Sport a my se dnes po několikáté jdeme spojit s italskou Ivrejí, právě tam se koná mistrovství Evropy vodních slalomářů a právě tam je taky přímo na místě reportér Jan Suchan.
1: A to už s prvními českými medailisty z letošního šampionátu. Stříbro totiž vybojoval tým kajakářů ve složení Jiří Prskavec, Jakub Krejčí, Matyáš Novák. Vzal jsem to podle zkušeností, nebudu říkat věku. Vy jste vypadali zklamaní hodně, když se před vás dostali Francouzi o 58 setin sekundy. Nejvíc mi to přišlo patrné na Matyášovi, jak byl naštvaný, že z toho nebude zlato, tak pokud byste dokázal ty pocity teď popsat.
2: Tak já jsem cítil, že jsme sjeli super jízdu a věřil jsem, že to na to první místo může stačit a vlastně nikdy se mi nepodařilo zvítězit v hlídkách na žádným ani juniorském, ani třeba 20. mistrovství a teď jsem cítil, že to bylo blízko, tak jsem byl zklamaný, ale jsem rád za dobrou jízdu.
1: Navíc, pokud se nepletu, tak poprvé vlastně v seniorském národním týmu na takhle velké akci jste se vešel do toho týmu, tak co to pro vás znamená, že jste se hned uvedl přispěním k medaili?
2: Je to super, je to vlastně můj slalomový vrchol sezony, tak jsem se snažil trochu to tak vyladit tu formu tady na to mistrovství a myslím si, že jsem v dobré formě a zatím jsem sjel dvě dobré jízdy, tak uvidím, co přijde zítra.
1: To Jiří Prskavec patří do hlídky kajakářů už opravdu řadu let a většinou to bylo co sezóna, to alespoň jedna medaile, ale teď jste čekali přes dva roky, tak dokážete vyjádřit, čím to bylo, že teď jste se dočkali a předtím to třeba tolik neklapalo?
3: Tak já nevím, já myslím, že jsme i ty předchozí dva roky jezdili ty hlídky dobře, ale ono trošku se nám v těch posledních letech vlastně změnily ty pravidla. Dřív se jezdilo vlastně po závodech na finálové trati, která byla obtížnější a nám to obecně víc sedělo. Teď se to jezdí spíš na těch lehčích kvalifikačních, takže tam fakt malá chybka vyšoupne prostě z těch medailových pozic. Nicméně myslím, že teď jsme předvedli fakt pěknou jízdu a pro mě to byla po 15 letech premiéra na třetím místě a Kuba se krásně zhostil toho prvního, kdy nám vlastně podle plánu ujel v devátý brance a opravdu to šlo podle plánu tak, jak mělo a tak nás to pak trochu mrzelo, ta půl vteřka.
1: Vy se sice smějete, ale není to vlastně trochu smutné, že jste tu první pozici, která bývala vyhrazená tomu nejrychlejšímu, nejdravějšímu opustil a teď to celé uzavíráte?
3: No tak my jsme trénovali obě ty varianty a vlastně tam já si myslím, že jakoby každá ta pozice má něco a tím, že ta trať dneska stála vlastně od druhé branky až do devítky, což byl poměrně dlouhý úsek, dalo se tam ujet, tak jsme přesně zvolili tu variantu s Kubou na začátku, kde prostě on tou svojí extrémní energií dokáže trošku cuknout a vlastně nám ujet a tím pádem mě a Matyho nechal jet samotný a tím my jsme tam si myslím pak mohli trošičku toho času vydělat.
1: Jiří Prskavec zažil opravdu celou řadu těch složení hlídek, památná byla určitě s Vítem Přidněšem a Vavřincem Hradilkem, kdy jste opravdu hodně sbírali ty medaile, tak jak vysoko byste zařadil tu aktuální sestavu, pokud byste dělal nějaký žebříček?
3: Tak vysoko, jako to bylo s Vávrou, Vítkem nebo i Vítkem a Tuňákem, ještě ne.
1: Ondřejem Tunkou?
3: S Ondrou Tunkou. Ale myslím si, že se tam můžeme dostat. Těžko říct, jestli ještě se mnou.
1: Jakub Krejčí se tady usmívá, protože ten by možná chtěl poslat víc do starého železa Víta Přindiše, protože ten je ještě starší než Jiří Prskavec, tak jaké jsou vaše aktuální pocity a může vám to přidat tu pohodu do individuálních soutěží?
4: Nejsem si jistý, jestli nám to může přidat tu pohodu do individuálních soutěží, pořád je to jiný závod, ale jsem rád, že se nám to povedlo prolomit a získat konečně medaile v těch hlídkách, nebo konečně. My jsme se bavili s Jířou, to byl v Tacenu nejspíš naposledy, takže jsou to 2,5 roku a je to hezký, že takhle ještě s Matesem, který s Matyášem Novákem, který je tady s náma poprvé, tak že budeme sdílet to pódium.
1: Mimochodem, Jakube, vy jste tady vlastně čtyři kajakáři, protože Jiří Prskavec obhajuje individuální titul, tak jste mohli rozšířit tu obvyklou řadu tří. Tak jak se vybíralo, kdo bude v té trojici a že ten Černý Petr zůstal Janu Bártovi?
4: Jsme si Honzíka Jana Bártu vyzkoušeli minulý rok a jak nám to nesedělo, tak zůstal na lavice tenhle rok. Ne, a nějak jsem nevybíral, bylo to prostě podle nominačních závodů, kdy Matyáš jezdil líp než Honza, takže zaslouženě měl to místo on.
1: To říká Jakub Krejčí, který společně s Matyášem Novákem a Jiřím Prskavcem zajistil českému vodnímu slalomu první medaili z letošního mistrovství Evropy ze stříbra a je z týmu kajakářů. Navázat se na to ještě pokusí hlídka.

0: 15 hodin 53 minut, krásné čtvrteční odpoledne všem, kteří nás posloucháte, ať už jste v tuhle chvíli kdekoliv. Čeští fotbalisté se chystají na úvodní zápasy elitní skupiny národů. Výběr nového španělského kouče Deni v sobotu večer v Edenu čeká utkání s Chorvaty. No a český tým si mimo jiné bude muset zvykat na hru bez svého nejlepšího střelce z posledních let.
1: Miguel Gutierrez. Here is Schick. And one chance is all he needs.
2: V minulé sezóně se v Bundeslize trefil 16krát a střeleckou formu má Patrik Schick i v úvodu nového ročníku nejvyšší německé soutěže, kdy skóroval v každém ze 4 zápasů. V národním dresu se ale útočník Leverkusenu minimálně v nejbližších duelech neukáže. Po nepovedeném letním mistrovství světa totiž ukončil reprezentační kariéru.
3: To byl vlastně jeden z prvních hráčů, který Santi Denia oslovil a měl obrovský zájem, protože jistě všichni víme, jaký Patrik má kvality a dokazuje to i dneska. Dává pořád góly, takže samozřejmě nás to mrzí, ale je to jeho rozhodnutí a třeba jednou v budoucnu nám bude chtít ještě pomoct.
2: Zmínil v rozhovoru pro radiožurnál Sport generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Při předchozích absencích Schicka národní tým často sázel na Tomáše Chorého ze Slávie, toho ale do hry nepustí zranění. Z útočníků v aktuální nominaci má tak v reprezentaci suverénně nejvíc odehráno Adam Hložek.
4: Chytil, posílá Hložka, ten může zamířit vstříc brance, střílí a dává gól, nádherná rána.
5: Nejvíc zkušeností, když dlouho nehrál, je Adam Hložek, takže jemu dávám takovou největší šanci tím, že je už ostřílený tou Bundesligou a v mládí byl velmi talentovaný, pak ho zabrzdili ty zranění, ale já věřím, že se opět dostal do skvělé formy.
2: Řekl historicky nejlepší střelec samostatné fotbalové reprezentace Jan Koller o Adamu Hložkovi, který dal v úvodu této sezony za Hoffenheim zatím 2 bundesligové góly. Nepočítáme-li Pavla Schulze, který je spíš ofenzivní záložník, má trenér Denia momentálně k dispozici do útoku už jen 2 hráče z České ligy.

0: Olomoucký Václav Sejk za reprezentační Ačko dosud nastoupil jen jednou. V aktuálním ročníku nejvyšší soutěže se trefil zatím třikrát. O gol víc nastřílel Daniel Vašulín z brněnské Zbrojovky, který je v národním týmu poprvé.
1: Vašulín jde sám na brankáře Surovčíka a bude zakončovat, takže dá gol!
2: Máme to tam dobře namíchaný, že Vašulín je to typ takovýho toho hroťáka do vápna, pak tam máme Václava Sejka a Dama Hloška, který jsou zase více tahový, ale všichni tři mají formu, takže je dobře, že jsou nominovaní hráči, který mají formu, který góly dávají.
0: Myslí si někdejší kanonýr fotbalové reprezentace Jan Koller. Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin. A to je čas na zprávy s Kateřinou Causidisovou.
2: Starším seniorům by se mohly navýšit důchody, návrh v úvodním kole podpořili poslanci. Pobaltské státy uvalily sankce proti dvěma ruským miliardářům, ze sankčního seznamu je vyřadila Evropská unie. O fotbalistu Daridu měla zájem reprezentace, on ji odmítl. Dálnice D4 je ve směru s Příbrami do Prahy po nehodě u Kytína neprůjezdná. A zítra bude oblačno i zataženo, později se bude vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Starším seniorům by se mohly postupně navyšovat penze, počítá s tím novela, kterou dnes v úvodním kole podpořili poslanci. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě zvýšit o dalších 500 korun. Znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku. Opozice varuje, že se tyto změny promítnou do rozpočtu. Podle poslankyně hnutí STAN Pavly Pivoňky-Vaňkové potřebují nejstarší seniori taky dostupné zdravotní a sociální služby. Navýšení penzí by podle ní navíc nemělo být plošné.
4: 80-letý senior, který je zdravý, soběstačný, má vysoký důchod, úspory, třeba ještě další přidružený příjem, dostane stejné věkové zvýšení jako 80-letá seniorka s nízkým důchodem, která žije sama a potřebuje každodenní pomoc.
2: Estonsko, Lotyšsko a Litva uvalili sankce proti ruským miliardářům Ališeru Usmanovi a Michailu Fridmanovi. Pobaltské státy tím reagují na úterní rozhodnutí Evropské unie vyškrtnout tyto miliardáře ze svého sankčního seznamu. Členské státy 27 se začátkem týdne shodly na prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy o 3 roky. Dosud museli opatření schvalovat každých 6 měsíců. Policie chystá kvůli nálezu mrtvého novorozence plošné testy DNA u žen v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Prověřovat bude ženy v určitém věkovém rozmezí. Tělo dítěte se našlo v kontejneru na odpad v polovině září. Pokračuje mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.
5: Po osobě, která ho tam odložila, nyní kriminalisté v rámci prováděných úkonů trestního řízení intenzivně pátrají. V dané věci probíhá důkladné šetření se zaměřením na místo činu. Zajišťují se a vyhodnocují kamerové záznamy, no a v současné době i ze širšího okolí.
6: Sport. Fotbalistu Vladimíra Daridu chtěl nový trenér reprezentace Španěl Santi Denia do národního týmu. Darida ale pozvánku odmítl s tím, že reprezentační kariéru ukončil po mistrovství světa. Záložník Hradce Králové to potvrdil exkluzivně pro Radiožurnál Sport.
7: S trenérem jsme se sešli po jednom ze zápasů, kdy vlastně navštívil Hradeckou arénu. Bylo to příjemné setkání, ale já jsem mu vlastně vysvětlil ty své důvody, proč jsem už kdysi ukončil kariéru reprezentační, že ten můj návrat vlastně se týkal jenom baráže a případného mistrovství světa. Jsem mu řekl vlastně, jak ta situace u mě je a pochopil to.
6: Čeští fotbalisté vstoupí do elitní divize Ligy národů v sobotu domácím zápasem s Chorvatskem. Nový ročník reprezentační soutěže startuje už dnes večer. Vítězství obhajují Portugalci, kteří se od 25:40 utkají s Walesem. Ve stejný čas začnou i duely Nizozemsko-Německo, Norsko-Dánsko a Srbsko-Řecko.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D4 u Kytína, nehoda na D1 v Brně. Dálnice D4 ve směru s Příbrami do Prahy je neprůjezdná v omezení u Kytína. Na kilometru 21 přímo v omezení se převrátilo auto na střechu. Na místě se sjíždějí hasiči a stojí to ve směru na Prahu. Sjíždějte nejpozději na Voznici, kilometr 24, jeďte přes Novou Ves pod Pleší. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony za sjezdem na Městec Králové. Na kilometru 54 na začátku omezení stojí nepojízdné auto v levém pruhu a zdržíte se asi 20 minut. Na D1 silný provoz ve směru z Prahy do Brna. První kolony už za Prahou od 15. kilometru ke Šmejkalce, tam je to asi na 20 minut. Další fronty pak popojíždějí u Humpolce, u sjezdu na 90. kilometru dvě nehody, sice v odstavném pruhu, ale brzdí se. Kolony pak i v Brně na D1 v obou směrech. Ve směru do Prahy je tam i nehoda. Na kilometru 194 dvě auta, teď je policisté dávají na stranu, tak vydržte. Silnice 35 je ucpaná mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Ta kolona směrem na Mohelnici zabere až hodinu. A ještě do Prahy odpolední špička, kolony jsou dlouhé. Třeba na okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte půl hodiny před sjezdem na Ořech. Ucpává se i Strakonická směrem z centra, tam je u Chuchelského závodiště nehoda v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
9: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno i zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě a na horách čekáme ojediněle slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Teploty do 18 stupňů. Tolik zprávy.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: Dobrý den, milí posluchači. Posloucháte nás ve čtvrtek a je tu Desítka Pavla Horváta a váš oblíbený fotbalový expert je tady taky.
11: Dobrý den.
10: A Pavel si pozval opět hosta, který je, myslím, taky oblíbený.
11: No, měl jsem připravený nějaký úvod a řeknu teda tohleto, protože vlastně host, který tady dneska je, tak si myslím, že se těší respektu i u soupeřů, což není úplně obvyklý, a je to Tomáš Holeš. Tomáš, ahoj.
12: Ahoj. A děkuji za pozvání a za hezký úvod.
10: Děkujeme, že jste přišel.
3: Host Desítky Pavla Horváta.
10: Tak ten respekt jenom zbuzují ta čísla, která má třeba Tomáš kolem sebe.
11: Takže já ještě ti do toho skočím, je to můj pořad, tak že vlastně jako cítíš třeba tohleto občas, protože ty jsi jako samozřejmě ve Slávii jako lídr, ale nemyslím si, že jsi ten hráč, který jako by se pral na hřišti, spíš to vypadá takový jako gentlemanský řešení vždycky.
12: No, tak to jsem já, no. Já nejsem žádný bitkař nebo nějaký agresivní hráč a chci to řešit všechno v klidu, no. Takže taková ta pověst asi mě provází a že bych se s ním nějak setkal, to asi ne. Spíš třeba vím, že na sociálních sítích, když něco proběhne, takže píšou třeba i lidi z druhého stranu břehu, že to jako, že jim jako nevadím.
11: Ten Holeš, ten byl hodnej zase.
12: Jako ne, že mě měli rádi spíš, jasně, že jim jako nevadím.
10: Tak. A nikdy se vám to nevymstilo, třeba takový ten přístup, že se to snažíte řešit třeba slovy, než, a teď mluvím obrazně, pěstmi.
12: To se mi nikdy nevymstilo, spíš se mi to vymstilo naopak, když jsem se snažil jako v nějakým zápase být trošku agresivnější a vyhodilo mě to z té mojí koncentrace, tak pak třeba to dopadlo špatně, že pamatuju si to teda zrovna, když jsem hrál za Jablonec na Baníku a strkal jsem se tam s Milanem Barošem a jako on do mě strkal, jako co si myslím a to, a já jsem tomu tam něco říkal a dopadlo to tak, že jsem si dal pak vlastňák, když jsem ho bránil v souboji, takže to mě vytrestalo a od té doby si na to dávám pozor.
11: No, to je zajímavé, že opravdu některý hráči to umějí v podstatě, takový ty keci kolem a provokování a ještě jsou koncentrovaní na ten svůj výkon a když to úplně není pro to je obvyklý, no tak se rozhodíš a tohle se mně teda nestalo nikdy, ale jako stane se, že prostě hraješ blbě, no.
10: Můžu ta čísla kontrolovat, Holeše? Dobře, tak v pořadu Pavla Horváta, který rádi posloucháte, za což jsme rádi, můžu říct, že Tomáš Holeš má 308 zápasů v první lize, je to tedy člen klubu Legend, je to čtyřnásobný mistr České ligy, dvojnásobný vítěz poháru, bývalý reprezentant, účastník dvou mistrovství Evropy a také mistrovství světa a kapitán SK Slavia Praha. Tak děkujeme, že jste přišel a teď to vezmeme tedy z toho pohledu reprezentanta, bývalého reprezentanta, protože je měsíc září. No a teď zaspomínáme taky na září před 6 lety.
13: Myslím si, že prostě třeba můžeme počítat i s nějakými hráči, kteří se tady objevili. Třeba trenérovi mohli samotat hlavu a je to hlavně i pro ně taková motivace do té klubové kariéry.
14: Bývalého trenéra Plzně nebo třeba polské Vratislavy Stanislava Levého zaujali tři hráči. Kromě brankáře Aleše Mandouse a střelce jediného českého gólu Jakuba Peška, ještě Levý ocenil i výkon Tomáše Holeše.
15: Na pravém beku podal velmi kvalitní výkon, je to typ ofenzivního obránce, samozřejmě má teď ohromnou konkurenci ve Slávii, Soufala.
10: Mně přijde, že ve fotbale obecně se hodně rychle zapomíná, a když teď slyšeli posluchači, že to je teprve 6 let, co o Tomáši Holešovi tedy v našem vysílání mluvil Stanislav Levý jako o pravém beku a mluvil David Holoubek, co by ten prozatímní kouč toho pokovidového týmu, nebo toho zdravého týmu. Vlastně byli jste v náhradní reprezentaci a vy jste tedy v Olomouci debitoval. Tak jste toho zvládnul nakonec docela dost, ne, v té repre?
12: Nakonec jo, no. Ta moje reprezentační cesta začala takhle zvláštně, nebo myslím si, že jsem měl asi takový štěstí, že jsem mohl vlastně se dostat do reprezentace, i když to bylo touhle cestou a prostě jsem dostal ten zápas a říkal jsem si, že pokud zaujmu, tak je to třeba ta cesta, jak se do té reprezentace dostat. A nakonec si myslím, že to tak bylo, že mi to hodně pomohlo, tenhle zápas.
11: Ukázaná platí, no, je to furt stejný, pravda leží na hřišti a když jako předvedeš nějaký výkon, no tak proč ne, že jo, ale je zajímavý, že vlastně s tou konkurencí, co tam jako nebyla úplně dořeknutá, bych řekl, je vlastně zajímavý, že přesto, že tam ten Cův byl, tak ne v této jako náhradní, že jo, nominaci, ale že vlastně i přesto ty trenéři viděli ten potenciál jako tvůj, ale samozřejmě už ne jenom na tom bekovi, no.
10: No, bylo specifické i to, jak vás zvali, možná, že o vás věděli, byli jste někde, ale vy jste s tím ani nepočítali, že tam pojedete, ne?
12: Ne, to já si pamatuju, já jsem byl někde na výletě zrovna s ženou, jsem byl na Čtyřkolce, jsme jeli tam po naší Vysočině, odkud pocházím, a najednou telefonát jako doraž do Olomouce, potřebujeme, abys přijel, protože prostě reprezentace má covid, takže to bylo hrozně zvláštní a zrovna jsem to teda měl kousek do Olomouce, takže jsem dorazil a...
11: Na Čtyřkolce, jo?
12: To ne, hodil mě tam táta nakonec. Dovezli mi kopačky a šli jsme na to, no.
10: A že by člověk se představil, ty si asi vzpomeneš, že jsi byl na to připravenější, že tě povolají do Ačka repre, ne, Pavle?
11: No, taky moc ne.
10: Tak tehdy asi nevolali mobilem jako Tomášovi, ale po pevné lince, nebo možná poslali fax.
11: Ne, tenkrát byly takový ty, fax posílali jinam, ale ne, tenkrát byly ty nominace, přišly na papíře a tam byla ta Faxem. Širší, tam byla ta širší a pak byla ta úzká, já si to jako popravdě, abych řekl, jako úplně neuvědomuji.
10: Já teď ale... nemám v hlavě, kdy jsi debitoval, a bylo to někdy v 90. letech, počítám, když jsi byl ve Slavii třeba?
11: No.
10: 97 třeba?
11: Ne, 97 třeba, no. Já nevím, no. 97, 8, nevím, ale samozřejmě jako pro mě to bylo úplně taky překvapivý, já jsem vůbec na reprezentační dresy nemyslel, obzvlášť v té sestavě, co jsme měli, Nedvěd, Berger, Schmitzer, Babel, tak tam úplně místo pro středňáky jako nebylo, ale dostal jsem se tam, no, samozřejmě.
10: My se dostaneme s Tomášem Holešem k tomu angažmá ve Slavii, které je stále aktuální, které zajímá třeba možná nejvíc posluchačů z té sešívané strany, ale přece jenom v té repre určitý předot z pravého obránce, když se to posouvalo pak v tom roce 21, vám to možná pomohlo i k tomu prvnímu velkému turnaji, ne?
12: No určitě jo, já si myslím, že kdybych zůstal na pravém obránci, tak že by úplně ta cesta do reprezentace asi nebyla, protože tam byl Vláďa Coufal, Pavel Kadeřábek, velmi silná dvojce a celkově si myslím, že i kdybych zůstal na pravém beku, takže že bychom se asi nebavili o té kariéře ve Slávii, ale že bych asi musel se stěhovat jinam, protože tam prostě přes Vláďu Coufala nebylo místo, ale ten osud to zachtěl a nakonec to vyšlo takhle.
11: A ještě jedna teda odborná poznámka, nebo otázka spíš. Samozřejmě ty rozestavení jsou různý a radši ve čtyřech jako, nebo ve třech stopera? Ty.
12: Teďka už ve třech. Mně se líbí ta pozice toho krajního stopera, že to je něco mezi tím stoperem s tím bekem, že tam se dá prostě zapojovat se do těch útočních akcí a potom křídle. Baví mě to víc než ten stoper ve čtyřce.
11: Jenom krátká odbočka, my jsme se bavili, to taky není tajemství žádný, že vlastně na téhle pozici, což vy hrajete Slávy, je prostě jako jeden na jednoho, tak jak se cítíš opravdu v 60. 70. minutě, když ti tam toho hráče dostřídají a víš, že to je fakt jako nějaký rychlík, jak se cítíš, když máš v nohách 7-8 kilometrů?
12: No, nic moc. Jako, když pak vidím, už jsem docela utáhanej, a oni se tam prostě vymění a přijde tam další jako výborný, rychlej hráč, výborný jeden na jedno, tak jako si říkám, čekám ještě šichta. Takže není to kolikrát jednoduchý, no a samozřejmě ty trenéři to vědí, že na unaveného obránce pošlou prostě čerstvýho hráče a a někdy to třeba vyjde, no, takže s tím je potřeba se vždycky poprat.
11: A teď samozřejmě, protože spousta informací o Slávě tak jde, tak jenom tohle mě zase zajímá, fakt je jako od vás, od hráčů, jako upřímný, hele, já už nemůžu, teď jak to bylo ten poslední zápas třeba s tou Plzní, prostě jako fakt upřímně si to sám sobě přiznám, že já jsem na konci, zvednu ruku a jde tam čerstvý hráč, jo, takhle to funguje. Protože ve většině těch manšaftů si myslím, že ty trenéři tam úplně do té obrany, že ho sahat nechtějí, obzvlášť, když se ten zápas vyvíjí tak, jak se třeba vyvíjel ten poslední z Plzní, že prostě chcete vyhrát, potřebujete spíš hrát dopředu, tak prostě tohle je zajímavý, že máte jako vy důvěru a ty trenéři vlastně mají důvěru k vám, že to takhle funguje. Je to tak teda?
12: Jo, jako je to tak, i když minulosti nebo když jsem prostě byl fyzicky v pohodě, nebyl jsem zraněný, takže ty zápasy jsem většinou dohrával, i když jsem třeba nemohl, tak jsem tam stejně zůstal, ale máme to tak, že prostě pokud už jsme fakt jako vyšťavený, tak si řekneme o střídání, protože je to i určitá zodpovědnost k tomu týmu, nezůstávat tam jako nějak na krev, že by to tomu týmu třeba mohlo ublížit, že jo, já tam zůstanu unavený a pak přeze mě ten hráč projde, dá gol, takže lepší třeba si říct a vystřídat, je to spíš jakoby, myslím si, zodpovědnost tomu týmu.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
10: To, že Tomáš Holeš, když se vrátíme k tomu ještě reprezentačnímu tématu, má skvělou fyzičku a přesunul se tedy i v rámci těch svých povinností na hřišti víc do středu, tak zůstal v reprezentaci, zahrál si na Euro, které bylo tehdy v tom roce 21 po těch 12 městech Evropy. No a mohl si také užít v té covidové době dost nečekaný zážitek nebo mimořádný na tu dobu, že hrál před lidmi a docela se mu to tehdy v Budapešti povedlo, tak si to poslechněte.
16: Antonín Barák, zkrácený roh, takhle to můžeme opravdu nazvat. Antonín Barák už se rozebíhá, posílá bandu do pokutové území, je tam někdo z Čechů, ukázal zálečku, ještě Holeška, gol! Tomáš Holeš! 68. minuta, po hlavičce Kalase se míč odrazil na Makovici Tomáše Holeše, který posílá Česko v 68. minutě do vedení v osmifinále mistrovství Evropy.
10: No, krásné vzpomínky, že jo?
12: Nádherný.
10: Jan Cuchan to teda, musím říct, parádně okomentoval tehdy.
11: Já vůbec, kde se to v něm vzalo, ta Makovice, to já vůbec jako...
10: On má zaprvé velkou slovní zásobu a pak dokáže velmi emotivně komentovat, tak se to takhle hezky skloubilo. A Tomáš Holeš tedy nejenže dal ten gol hlavou, je to ideální varianta ke skorování Tomáše Holeše, jo, tu Makovicí.
12: Myslím si, že tu Makovici mám docela dobrou, že jsem pár gólů hlavou dal a tohle zrovna byla taková pozice, i když teda vím, že tam na čáře byly asi dva hráči, no, Holandska, že tam toho místa za stolik nebylo, ale prostě bylo to hezky od Tomáše Klase vrácený a to jsem prostě musel proměnit tohle.
10: No a pak jste se tam teda ještě dostal přes Wijnalduma, který tehdy snad ještě, myslím, za Liverpool, to bylo rok po tom mistrovském titulu, do jako breaku, že jo, a ukázal jste jim záda a přihrál patiku Šikovi. To byl zápas života třeba v tu chvíli, nebo byly ještě jiné?
12: Ne, určitě to byl životní zápas, už jenom proto, že, jak jsi říkal, že po tom covidu prostě přišli lidi, teď byl plný stadion v Budapešti, nádherný stadion a prostě ten zápas byl nádherný, plný emocí a řadím to jako asi fakt jako nejhezčí zápas, co jsem zažil, protože to mělo všechno.
11: A tyhle ty ofenzivní skóre, ty si dal i v lize celkem jako dost gólů, jo, nebo i se objevuješ v těch šancích, nejenom po standardkách to bylo, tyhle ty jako gólový choutky si měl jako už třeba od malinka, nebo hrál si vždycky obránce?
12: Já jsem byl vždycky obránce a když už jsem dal gól, tak to bylo třeba z rohu, protože jsem měl docela dobrý time a výskok a pak samozřejmě už jsem tolik nevyrost, jak bych třeba chtěl, takže v té dospělé kategorii už toho tolik nebylo, ale co jsem se pak přesunul na šestku, na toho středního záložníka, tak mi to tam pak začalo padat z toho důvodu, že já jsem se dostával na vápno, nebo jsem doplňoval to vápno a třeba si mě ten soupeř tolik nehlídal, protože v tu dobu jsem hrál většinou jako osobku na jejich desítku a s tím se samozřejmě dozadu nechce, takže já jsem mi tam vždycky nějak frknul a střelecky se mi dařilo a pak jsem se do toho začal čím dál víc tlačit, protože mě to jako bavilo mě dávat góly.
10: Mě zajímá, pánové, protože jste oba v reprezentaci hráli, co víc ovlivní ten výkon reprezentantů, zda je to třeba aktuální forma těch hráčů, o které se opírá, anebo jestli to je nějaký ten společný pocit úspěchu. Když se vyhrává, tak se daří. Protože Pavle, ty si zažil velmi silnou generaci, kde se to mohlo snoubit a skloubit obojí. A Tomáš třeba zažil ten velký turnaj tady první Euro, kde to pod panem Šilhavým dotáhli až do Baku, do čtvrtfinále, což se možná nečekalo, a možná to bylo dáno právě i tou druhou věcí, kterou zmiňu.
11: No, já jsem to v tom nároďáku tolik neodehrál, takže...
10: Tak na tom Euro, když jsi byl 2000, no, ale... tak tam možná ty neúspěchy se pak zase...
11: Jo, tak je to v té partě, tak já si myslím, že ta parta v tom nároďáku vždycky je výjimečná, protože jsou tam fakt jako výjimeční hráči, nejenom fotbalově, ale i lidsky. A já můžu říct, že vlastně fakt jako každý ten sraz, každý ten nástup na zápas, každá hymna prostě byl zážitek, který vlastně bych přál všem těm fotbalistům, aby to zažili, protože byť jsem hrál jako, vyhrál jsem nějaký tituly, hrál jsem Ligu mistrů, tak si fakt jako troufnu, že ten nároďák je jako pro toho hráče vlastně v těch vzpomínkách asi nejvíc, jako pro mě určitě, no.
12: No, tak je to silný zážitek rád za reprezentaci, jak říkáš, poslechnout si tu hymnu, to pak probouzí v člověku jako krásné emoce. A ta otázka, my jsme úplně nezačali nejlíp, dostali jsme v přáteláku čtyřku, myslím, od Italů, takže tam byly trošku obavy, jak to dopadne, ale jak říká Pavel, my jsme tam měli jako výbornou partu, tam se to prostě dalo dokupy a hrozně pomohlo ten první zápas, kdy jsme porazili Skoty, kdy to byl takový zápas jako 50-50, kdy Tomáš Vaclík tam pochytal jako výborný věci a to nám hrozně pomohlo, od toho jsme se odrazili a pak z toho byl jako krásný turnaj.
10: No já samozřejmě směřuju někam a směřuju k tomu nakonec závěrečnému turnaji, který jste zažil před několika měsíci. Mezi tím bylo Euro ještě v Německu nedaleko, což teda asi z hlediska zážitku hráčského s fanoušky muselo být něco úplně neuvěřitelného. Ale přece jenom času není tolik. Tak rovnou se přesunem k tomu úplně poslednímu vystoupení Tomáše Holeše předesílám, což pokud nás posloucháte, tak víte, že tady nechcem nikoho schazovat, ale občas připomenem i to méně příjemné.
17: Porovi se tam rozbíhá Sanchez dostává přihrávku, je sám před Kovářem. Kovář dobře vyběhl, ale pozor z matky a bohužel Mexiko vede 2-0, protože tam nedokázal tentokrát Tomáš Holeš odkopnout ten balón, trefil ležícího Mexičana před sebou, no a pak jeden z dalších mexických hráčů tam doslova dopíchl ten balón do prázdné branky, byl to Quiñones a s českými šancemi je to stále menší a menší na postup.
10: Mirko Vasič to komentoval, vy jste z toho hlasu slyšeli to nesmírné zklamání na konci června, když Češi nakonec padli na Azteckém stadionu 0-3, Tomáš Holeš u toho byl 64 minut, tady ta branka Quiñones je možná jeden z posledních vlastně momentů, které jste strávil v dresu národního týmu. Když jsem se ptal na to rozpoložení, jak už hráčské formy, tak i toho celého týmu, tak je možné, že tady to souviselo třeba i s tím neúplně úspěšným nakopnutím celého turnaje, pak jak to celé dopadlo, když to porovnáte třeba s tím Eurem 21.
12: Určitě jo. Já musím říct, že i tady na mistrovství světa jsme mezi sebou v tom týmu měli taky skvělou partu, že nám to prostě fungovalo a ten start se nepovedl. Navíc jsme vedli a Korejci nám to prostě ještě otočili, takže tam pak bylo velký zklamání. A myslím si, že kdyby jsme ten zápas zvládli vítězně, tak to celý mohlo být jinak, protože najednou prostě z toho dna najednou by jsme byli nahoře a hrálo by se úplně pak jinak ten další zápas, takže ten start do toho turnaje je vždycky hrozně důležitý.
11: A ta euforie po tom postupu prostě byla, to bylo na Spartě, že jo, jsme tam byli, takže ta euforie byla prostě neskutečná, protože to jako nikdo nečekal, já si myslím, že nikdo nečekal.
10: Myslíš baráž Dánsko?
11: Jasně, že to prostě prolezeme, že to jako bylo tak výjimečný, že ta euforie byla obrovská. A samozřejmě ty očekávání nejenom těch kluků, ale i těch fanoušků prostě byly a je pravda, že tenhle první zápas ti mohl sebrat jako nějaký síly. To, jak to dopadlo, já teď to zase zlehčím, taky jsme se o tom bavili, teďka, když jsem slyšel tu mexickou oslavu toho gólu, tak jsem si vzpomněl na ten Bayern prostě, no. Po každém tom gole tam bude hrát, teda já doufám, že ne, ale ne tolikrát, ale že tam prostě hraje ta písnička ta samá.
10: A ten kankán.
11: A ta se ti prostě vreje do té paměti, že na to jen tak nezapomeneš. A tady prostě, když vidíš, že to mistrovství vlastně jako končí, tak je to určitě nepříjemný. No. A teď teda vlastně můžu přejít tomu, kdy tebe napadlo, že skončíš s tím nároďákem. Bylo to při písnice třeba?
12: Ne. Už to bylo dřív.
11: Už
12: to bylo dřív, už vlastně byla kvalifikace na mistrovství světa a už tam jsem si říkal, že prostě často jsem se vracel jako třeba zraněný nebo prostě nějaký pokopaný a neúplně v ideálním rozpoložení jsem se vracel do klubu a prostě jsem začal cítit, že to na mě bylo moc už, tolik zápasů a už tam jsem si říkal, že bych prostě asi chtěl po baráži, buď to po baráži, nebo jsem si říkal samozřejmě, kež by vyšlo mistrovství světa, že bych to mohl ukončit potom, takže už jsem to měl v hlavě delší dobu.
10: A ani to, jenom teď už to je taková hypotetická otázka, když jste se dozvěděl, že budeme mít španělského trenéra, nového trenéra na roďáku ze zahraničí, tak představa třeba takhle zkusit si to, nemrzelo vás to trošku, že jste se toho vzdal, anebo už jste
11: jako,
10: takhle?
11: Že jako i španělský typ.
10: No, že by si jako zkusil nový styl, takhle.
12: Já jsem právě chtěl říct, že úplně nejsem španělský typ, takže jsem si říkal, že dobře, že jsem skončil.
10: Dobře, no. Ale mluvíme tedy s Tomášem Holešem, který to opravdu dotáhl tedy na 2 eura a na mistrovství.
11: Neskutečný, ta kariéra je neskutečná.
3: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
11: Já přeskočím do toho Hradce, protože tady z análů jsme zjistili, Honza Hnidopich, že vlastně ty jsi s Hradcem 3x sestoupil.
12: Je to tak.
11: Je to možný, když si, řekni mi, když si po třetí sestupoval, jestli si přemýšlel o tom, že někdy budeš hrát třeba za nároďák.
12: No jasně, že ne, jasně, že ne. A když jsem byl v Hradci, tak jsem měl v hlavě pořád to, že prostě chci udělat ten krok vejš a pomyslel jsem si právě třeba na Boleslav, na Liberec, na Jablonec, na nějaký takovýhle klub, abych prostě mohl hrát tu ligu, protože v Hradci to bylo prostě hrozně těžký, no. Tam to bylo nahoru dolů a...
11: No a jak je to možný, když tam jako vlastně historicky tam furt byli dobrý hráči a ten klub jako vlastně se nedokázal v tu dobu stabilizovat, aby jako zůstal v té první lize, že furt to bylo nahoru dolů. Ty jsi to zažil, tak proto mě to jako zajímá, vím, že jsi byl mladý, ale tak nějak jsi to vnímal, ne?
12: No, já nevím, proč to prostě nešlo, no. Vždycky se měnili trenéři a ty hráči tam nebyli špatný, ale možná dost přispělo to, že jsme tam měli jako hrozný stadion, že nás v té lize nikdo nechtěl. To bylo taky znát. A prostě nám to tam nešlo a nevím proč. A vlastně to dopadlo tím třetím sestupem a pak prostě Hradec byl dlouho ve druhé lize, až se dostal nahoru zpátky, postal se stadion a podívej, kde je Hradec teďka. Takže asi to bylo prostě potřeba k tomu přerodu, co tam teďka vzniklo. No.
10: Nedávno sociálními sítěmi proběhla taková ta výzva, porovnej se s tím, co je teď, s tím, co bylo před 10 lety, tak 24.9.2016 Hradec Zlín 0-2, goly Dame Diop, Vukadin Vukadinovič, trenéři Pilný, Páník, obrana Hradce, v bráně Radim Otmar, obrana Holeš, Chleboun, Polom, Plašil, 10 let. Jo, jenom, že jako vy jste teda udělal taky docela krok nahoru o několik pater výš. Jo,
11: to je jasný, ale tak aby jsme tady nehanili Hradec, tak ty jsi jako odchovanec v podstatě.
12: Jsem odchovanec, no, od 15 let vlastně jsem prošel všemi kategoriemi až do A týmu.
10: Hmm. Máte taky titul se starším dorostem?
12: Mám.
10: Jako tady byli Tomáš Petrášek, Jaroslav Zelený tady byl.
12: Ano, tak to jsou mý spoluhráči.
10: Ale vy jste jim dýchal na záda jako mladší, víte?
12: Já jsem prožil vlastně podzim jsem byl ještě ve své kategorii a v zimě mě posunuli právě do 92 a půl rok jsem odehrál tam, takže mám půlroční podíl na titulu.
10: No, vidíš, tak měl titul ještě před těmi sestupy.
11: Postačí.
10: No, ale Hradecký všesportovní stadion tedy už nestojí, ten klub se samozřejmě posunul. Otázka možná, která vás někdy napadne, nebo pochopitelně asi bude padat s přibývajícím věkem, jestli třeba ještě někdy se tam vrátíte jako profihráč, jestli jste nad tím někdy uvažoval, protože ve Slávii se vám daří, tak člověk nepřemýšlí, že ho možná úplně nad směrou, to asi určitě nemáte smlouvu do roku 28, ale jestli ten Hradec je pro vás tak silné místo?
12: Určitě jo, tak my jsme se tam teďka přestěhovali zpátky, vlastně máme to tam hrozně rádi, to město a všechno tam okolo.
11: Jezdíš na kole?
12: Jezdím na kole.
11: V Hradci.
12: Teďka už moc ne, ale když jsme bydleli v Hradci, tak já jsem jezdil na tréninky furt na kole, tam se jezdilo jenom na kole. Tam si přijel ráno a zapojil se do toho peletonu těch hráčů, co jeli na ten trénink a dojeli jsme až do kabiny, takže tam se jezdilo hrozně na kole, no.
11: A kradli jste kola, jako Ibrahimovič třeba?
12: My jsme nekradli, ale kradli nám, jako.
10: Jo.
12: Pár kol mi bylo ukradeno.
11: U staďáku, jo, normálně.
12: U staďáku ne, tak tam to bylo hlídaný. Spíš, když jsem měl do školy, tak pak jsem přišel odpoledne a kolo tam nebylo, jenom tam byl zámek už štíplej, takže tam se to dělo často, no.
10: A vy jste teda horal z Vysočiny, cyklista, dá se říct, ne, že lidi se často pozastavují nad tím, že máte obdařená lítka.
12: Tak to mám,
10: to je jasný, ne, pak...
12: No, to je spíš z těch kopců na Vysočině, jak jsem tam šlapal.
10: No, ještě jedna věc, která se váže k Hradci. Já vím, že jsem se bavili s kolegy novináři, kteří jsou z tamtoho kraje v prostředí a ví třeba, jak dřív fungoval ten klub, když ho vedlo město. Občas se objevila taková ta, nebo ten stesk, že tam některé ty hráče předržují, jo? Že nepotřebují prodávat, protože to tam vede město. Týká se to třeba, když jsme tady Pavel vedl Adama Vlkanovu, se s ním setkal v Plzni, Petr Švarc, Filip Zorvan tady byl nedávno, taky všichni se z toho Hradce nějak dostali, ale třeba ve věku možná lehce pozdějším, než by to bylo úplně ideální. Tomáš Holeš v roce 2017 po tom sestupu, jsem pochopil, že nějak jste si o to trošku musel říct sám, ne? Nebo abyste šel pryč na třeba na hostování po tom sestupu?
12: No,
10: protože mi to úplně nesedí k vaší povaze, ale trošku jsem to tak z toho chápal, že už jste jako řekl, už bych potřeboval být
12: no,
10: třeba v lize.
12: To tak nebylo. To spíš mě pomohl můj agent, nebo Sport Invest a pan Pelta, no. Kdy vlastně mě asi nabídli do Jablonce a pan Pelta řekl, dobře, tak my ho teda zkusíme. Takže mi tam dali roční hostování a měl jsem dokázat, jako, že na to mám, no. A bylo to pro mě fakt vysvobození, protože ten čas ubíhal a prostě ta představa, že budu hrát zase prostě druhou ligu, kdy ty lidi ta druhá liga moc nezajímá, samozřejmě všichni řeší hlavně tu první ligu, tak ta pro mě byla jako špatná, no. Takže já jsem rád, že to takhle dopadlo. Je to tak, jak říkáš, no. Já si teďka říkám, když ve Slávii prostě přijdou 20-letý kluci a mají možnost tam s náma bejt nebo hrát, tak si říkám, tyjo, to je tak nádherný, važte si toho, protože já ve 23, ve 24 jsem byl ještě v Hradci a hrál jsem prostě druhou ligu, no.
11: A už v Jablonci byly myšlenky třeba na nároďák nebo na to, že chceš vyhrát titul? Nebo jsi byl jako, nechci jít spokojený, ale teď jsem v Jablonci a jedu s Jabloncem, jako co nejvíc to půjde.
12: No, tak to nebyly ty myšlenky. Já si dávám takový ty postupný cíle, jako na který můžu dohlídnout. Takže já jsem přišel do Jablonce, nevím, 3 měsíce jsem nedostal šanci, dá se říct, takže jsem chodil za Bčko a říkal jsem si...
11: Kdo tam byl trenér v tu dobu?
12: Zdeněk Lucký. Takže jsem tu šanci nedostal, dostal jsem ji až pak v listopadu a říkal jsem si, že prostě... Chci se tady udržet, protože se mi tam líbilo, krásný klub, prostě krásný stadion, měl jsem to tam rád a bojoval jsem o to, abych tam zůstal, takže ten můj cíl byl zůstat v Jablonci.
11: No, těžký začátek teda, jako když to takhle popisuješ, tohle já jsem nevěděl, přijdeš do nového klubu, v Hradci by si asi hrál, byť by to byla druhá liga, přijdeš do Jablonce, plnej jako elánů a 3 měsíce si ani neškrtneš, chodíš za Bčko.
12: Těžký, no. Ono tohle mě provází tak nějak celou kariéru. Ono to bylo i ve Slávii, že jsem přišel a ten půl rok byl hrozně těžký, nedostal jsem čuchnout. Kolikrát jsem nebyl ani v nominaci. Vlastně nedávno jsme vzpomínali na to s trenérama, že jsme byli v Dortmundu před ligou mistrů a já říkám, jsem se pojel na tu soupisku, říkám, já jsem jediný hráč, co ještě nedostal čuchnout, jako ani minutu. Říkám, poslední zápas Dortmundu, tyjo, mohli by mě tam na chvilku aspoň dát. No a po chvilce se za mnou přišel, jo, Martin Třasák, kondičák, říkal, nejseš na lavičce, jdeme běhat před hotel. Takže jsem šel běhat před hotel místo toho, abych si zahrál a tak jsem to obrečel a makal jsem dál, no. Takže mě se tohle dělo a je potřeba vydržet, makat a ono to pak přijde, no.
10: A to nám řekněte, jak vydržet, protože spousta lidí se pere prostě s nějakým nezdarem, ať už dílčím prostě, nebo třeba dlouhodobějším. Co má Tomáš Holeš, nebo
11: tak
10: co měl takhle?
11: Já jsem v Jablonci taky byl 2,5 roku, takže vím, že když tam se ti nedaří, takže můžeš kamkoliv zajít a že tam je spoustu podniků, kde by si třeba tady to jako, nechci uhasil, ale tak jako trošku udusil ten jako nezdar, no. Jako momentální.
10: Mě by překvapilo, kdybyste to měli shodné, tohle.
11: Tak já jsem tam hrál naštěstí, takže já jsem tam nedusil.
12: Ne, to úplně ne, ale já nevím, já to mám asi v povaze prostě, já jako se nevzdávám a prostě pracuju dál a věřím tomu, že když všechno dělám naplno, nebo ještě si dávám navíc, takže se mi to prostě jednou vrátí, takže tímhle jsem se vždycky řídila a několikrát jsem se prostě přesvědčil o tom, že se mi to pak vrátilo, no.
11: A teď ten rozdíl teda, tenkrát 24-letý Tomáš Holeš a současnej, máš v podstatě, vím, že se to jako blbě říká, těžko přiznává, máš jako pokud jsi zdravej, tak prostě budeš hrát, nevím, co by se muselo stát. A tenhle ten Tomáš Holeš současnej si přidává ještě furt, nebo už mu to stačí?
12: No, už mu to stačí.
11: Už mu to stačí, je toho tolik, že mu to stačí.
12: Pokud hraju, tak jako spíš jako potřebuji odpočívat a chystat se na ty zápasy, takže maximálně dělám věci navíc jako v posilovně skrz jako zdraví, abych prostě držel pohromadě, aby to všechno fungovalo. A teďka třeba právě jsem pozraní a cítím, že prostě potřebuji trénovat, takže teďka v repres pauzu využiju k tomu, abych prostě běhal a abych se zase dostal do té formy, kterou potřebuju.
10: Kolik toho naběháte, tak třeba v individuálním tréninku, že si jdete zaběhat?
12: Tak většinou tak třeba 8 až 10 kilometrů, myslím, že je dostačující v nějakým lepším tempu.
11: Máte třeba, třeba nějaký intenzitě, Honzo? Jako?
10: Píšete si to do nějaké aplikace třeba? Deníček.
11: Já si myslím, že poběží kondiční trenér s ním nebo za ním někde, pojede na kole možná.
12: No to je Zdenda Houštecký, když běháme v létě kilometry, tak ten za náma valí na kole. No. Ale ne, jako už tam mám takovou pozici ve Slávě, že jako nepotřebuju posílat jako to, co jsem naběhal a abych měl jako důkazy, tam prostě mi věří, že běhám to, co potřebuji a nakonec stejně jako se to ukáže na hřišti, no. Že pokud jako nebudu běhat, tak
11: já jsem to chtěl
12: nebudu říct, stačit. No.
11: To děláš, protože jako teďka, já nevím, kolikátá byla minuta, 80, když jsi střídal teďka.
12: 75, myslím.
11: 75, tak ti 15 minut chybí, no. To je jako, to je 14 dní doběhá, teďka na to má čas, no a pak už bude hrát těch 90. Přesně, i když jako tak. Se budeš kousat trošku dortu, když ti tam dají nějakýho čerstvýho fofrníka, no, ale už to zvládneš, no.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: My se jenom teď dostaneme v krátké odbočce vlastně k tomu charitativnímu projektu, který Tomáš Holeš podporuje z pozice patrona, ambasadora. Je to běh na dotek, virtuální charitativní závod na podporu dětí s nemocí motýlých křídel. A vlastně i Radiožurnál Sport je mediálním partnerem. I vy svým během podpoříte celou tu akci.
12: Ano, já jsem vlastně patron toho běhu a já jsem se tam přihlásil na 5-kilometrový běh. To znamená, že si zaběhnu 5 kilometrů na čas a budu se docela snažit. Takže je to motivace pro lidi, aby se přihlásili. A pokud se přihlásí, tak se můžou porovnat se mnou, jestli mi budou stačit, nebo jestli mě předběhnou.
10: Už se můžete podívat na www.virtualnybieh.cz a tam vlastně Tomáš Holeš bude mít ten svůj čas na té 5-kilometrové trati, to bude se měřit od 9. do 18. října. A já teda nevím, jestli budete prozrazovat jako na rovině, nebo do kopce, no, tak. Jestli v Jablonci někde, nebo v Hradci naopak.
12: Ne, bude to v Hradci po rovinkách.
10: No, tak.
12: Ty kopce, co jsem vybíhal u nás na Vysočině, už jsou pase.
11: Nebo v Jablonci. A už je, podle mě to nebude na atletický dráze, ne?
12: Ne, bude to někde hezky v přírodě, protože ano, atletická dráha je na hlavu.
11: To jsme úplně milovali v přípravě, když někdo řekl, že jdeme na atletickou dráhu a ty jsi si spočítal, že uběhneš třeba 36 koleček. To je hrozná zábava.
10: Tak můžete samozřejmě podpořit i samotnou registraci, přihlášení se do toho závodu, celý ten charitativní projekt, který tedy má pomoci dětem, které bojují s tou nemocí motýlých křídel, a koukal jsem, že tam je vzdálenost od 500 metrů do 16 kilometrů, dokonce se dá i zapsat pěší výkon, a pokud se chcete porovnat tedy s Tomášem Holešem, tak 5 kilometrů distance, kterou Tomáš podle mě běžně v zápase odběhne třeba za 30 minut, ne?
12: Co? No, spíš za poločas. Bejvávalo, no, ale samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se zapojilo co nejvíc lidí, protože si myslím, že to je hodně zajímavý projekt a je to pro dobrou věc, protože ty pacienti s touhle nemocí fakt tu pomoc potřebují.
10: Děkujeme, že ji podporujete.
3: Host Desítky Pavla Horváta.
10: No jenom takhle na odbočku, teď to bylo 8 let, co jste debutoval i v Evropské lize na stadionu Rennes proti svému kamarádovi, asi předpokládám, Tomáši Koupkovi. Tam jste toho taky možná docela naběhal, ne? Když jsem koukal, Ismaila Sarr dneska válí v Crystal Palace, který vám tam dával neuvěřitelný gól.
12: Jo, to si pamatuju to. On hrál totiž na mě a levou zálohu a byl to hrozný fofrník, ale byl to krásný zápas, až na to, že na konci jsem udělal velkou chybu a zbytečně jsem tam držel útočníka ve vápně, pískal se penalta a 2-1 jsme prohráli. No.
11: Bez varu,
12: to jsem bohužel ještě nebyl tak zkušený a naivně jsem udělal penaltu, což mě pak dlouho mrzelo, ale předvedli jsme tam dobrý výkon a pro nás všechny to byla premiéra v evropských pohárech a musím říct, že ten zápas jsme si užili.
10: Musím říct, že to bylo velké tehdy dobrodružství Jablonce s tou Astanou a takhle. No,
11: no to je jasný, já si tenkrát, já jsem přišel do Sparty, jak jsme jeli do Toulouse a Zdenek Pospěch, který tady taky byl takový podobný typ, nevím, jestli si uvědomuji Zdendu Pospěcha. Tam prostě ta francouzská liga je v tomhle hrozně výjimečná, tam mají fakt jako individuálně fantastický hráče. A já vím, že i ten Zdenda Pospěch, který prostě ubránil všechny, tak tady tam hrál, teď já nevím, jestli to byl Gervinho, možná, nevím, teď já jsem vlastně střídal ten zápas, jsem byl po té operaci těch třísel, tak jsem na to koukal z té lavičky a říkám, to není možný, z čeho oni jsou schopní se dostat, ty hráči, jak jsou silní individuálně a rychlostně, že i ten Zdenek Pospěch, já jsem říkal, tak když už Zdenda ani není schopný jako ho zastavit, tak to už nikdo, takže chápu, že tady prostě se to taky úplně podařilo, že i s tou neskušeností, že někdy uděláš věc, protože těma pohárama prostě jako rosteš a ty zkušenosti ty kluci sbírají, no, to je jako, že uděláš chybu, prostě to k tomu patří, no.
10: A navíc tuhle chybu si, kdyby to Tomáš Holeš nepřipomenul, nikdo nepamatuje a spíš si pamatují posluchači třeba i to, co tady připomeneme my, a dostáváme se jenom k tomu, že abychom to zrekapitulovali, v Jablonci dvě sezony, potom roční hostování, přestup, konečné třetí místo v finále poháru, které jste tehdy prohráli se Slaví Mladé Boleslavi 1-3, ten dovětek s těmi psy kolem hřiště, to už jsme tady taky s někým vzpomínali, tak pojďme raději dál. A pak jste tedy přešel do Slávy v roce 2019, a když říkal Pavel, že těmi pohárovými zkušenostmi člověk roste, tak tady přišel ten jeden také velký moment toho, možná pro Tomáše Holeše, takového bajného jara 2021.
8: Fotbalisté Slávie remizovali v úvodním čtvrtfinále Evropské ligy na hřišti londýnského Arsenálu 1-1. V 86. minutě překonal z protiútoku brankáře Koláře z pravé strany domácí Pepe. Český tým vyrovnal v poslední minutě zápasu, kdy se po rohovém kopu trefil hlavou Holeš.
10: To je docela jako taky zajímavá cesta takhle od vzpomínek na úvodní zápas v Evropě na Ren a pak na gól o dva roky později na Arsenalu na Emirates, na stadionu současných anglických mistrů, byť teda bez těch diváků, no. Taky bylo specifické.
11: No, zase byla slyšet ta radost.
12: To určitě byla.
10: Tak říkal se u vás pak taky někde v paneláku, že jo, brácha Svitslava.
12: Jo, to pak jelo po internetu, kdy brácha dá omluvnej lístek jako sousedům, že se omlouvá za hřvaní, že brácha skoroval, no. Ale od nás to nebyl špatný zápas. Myslím si, že ten Arsenal zase tolik šancí, jak jsme třeba očekávali, neměl. A když se mi pak podařilo vyrovnat, samozřejmě v 90. minutě to bylo nádherný. To
11: je dětský sen prostě, no.
12: To je prostě nádhera, i když samozřejmě bez těch lidí to nebylo takový, ale stejně to bylo krásný. A už tam pomalu začínal ten můj přerod ve stopera, přesně tam nastoupil vlastně ve stoperský dvojice, myslím s Davidem Zimou, protože vlastně Ondra Kudela měl trošku po té jeho kauze, takže tam měl těch 10 zápasů stop, takže jsem začal hrávat stopera víc.
10: Do toho Simon Deli měl covid snad, David Hovorka dlouhodobě zraněný, Taras Kačerba nebyl na soupisce.
12: Tak, takže jsem byl poslední možnost a vyšlo to, no, takže krásný zápas.
10: A nebál jste se těhle změn?
11: Stejně jako v tom covidu, ty jsi byl poslední možnost nároďáků, pak poslední možnost ve Slávě, podívej, co z toho vylítlo.
10: No, ale když vám řekl trenér, ne?
12: Taky jsem byl...
10: No, ale jenom tam to...
12: Děje, no.
10: Že jste jel na Arsenal a trenér vám řekl, budeš tam na stoperu. A proč vám saká takovýhle borci?
12: No, tak samozřejmě jsem z toho byl nervózní víc, než kdybych nastoupil na tom svým postu, na tom středním záložníkovi. Ale udělal jsem to tak, jak jsem to dělal, když jsem začínal na té šestce. Dostal jsem videa vlastně ze zápasu, kdy hrál Ondra Kudela, nakoukával jsem si prostě ten post hodně na videu a snažil jsem se to zahrát tak, jak nejlíp umím. No. Ale jednoduchý to samozřejmě nebylo. Byl Saka, Lacazette a už nevím, kdo byl na druhé straně. Martinelli možná.
10: No, každopádně,
11: prostě, no.
10: Já si ještě, Tomáši, pamatuju v roce 2020 v květnu, když se obnovovala liga, když byl restart ligy, tak vy jste hráli v Mladé Boleslavi. A tehdy jste podle mě možná poprvé v tom ligovém utkání nastoupil na tom středním defenzivním záložníkovi. Úplně prázdný stadion, bylo slyšet každý pokyn a já jsem si říkal, jestli třeba vám osobně někdy jako nevadil takový ten jako tvrdší přístup v tom fotbale, který běžně bývá, já si to vybavuju teď, protože jsem fakt slyšel jako úplně všechny různé ty pokyny, ať už pozbuzující, nebo třeba takové trošku jako až moc pozbuzující. A nemyslím jenom ve Slávě, jo, jako obecně.
12: No, jako...
11: Jako o tréneru, myslím.
10: No, jasně, že jako řvou prostě na pozbuzení toho hráče, ale jako to k různými peprnými výrazy třeba to občas.
11: Jako... Jsou zvyklí, promiň, no, to jsou zvyklí z tréninku na toho trenéra, když jako pak v tom zápase by to měl být nějaký extrém, tak samozřejmě toho hráče můžeš jako dostat do situace, kdy to neunese, ale pokud jsou na to zvyklí z tréninku, tak to vlastně přijímají normálně, podle mě, no. Nevím.
12: No, jasně, je to tak. A hlavně při tom zápase úplně jako to nevnímáš tak jako, když pak třeba trenér na tebe řve v kabině, to je trošku jako horší, ale na tom hřišti to není tak znát, jako tam trošku ta hlava je nastavená jako jinak a kdo chce, tak samozřejmě si to pouští jedním uchem ven, jedním tam, druhým ven. Takže asi v pohodě.
11: To je obrovská výhra, je na hřiště se můžeš otočit zády k tý střídavce. V tý šatně nemůžeš se schovat do skřínky. Jako.
12: Tak, tak, no to je specialita pár hráčů, co na ně řve trenéra, oni dělají, že neslyší a běžej dál.
10: Ale Tomáš Holeš, který je dneska hostem desítky Pavla Horváta, tedy prožíval po nástupu do Slavie zajímavé časy, velmi úspěšné pak, samozřejmě dostal se pak i do hry. A jenom mě napadlo to jaro 2021, které jste vlastně končili tím titulem v té předlouhé sezóně. úspěšným eurem. Jestli jste náhodou, byl vám myslím 28, neměl nějakou nabídku třeba na přestup ven? Jste byl docela výrazný v té době.
12: No, to jsem si říkal, jako, že by něco mohlo přijít třeba po tom euru, který se mi vydařilo, ale nějak jako nic extra jako nebylo.
10: Nebylo.
11: A nic extra nebo nic jako?
12: Byly takový oťukávačky jako no.
10: Jak to vypadá?
12: Vím, že teď nevím, jestli to bylo přímo po euru, ale nějaký čas potom, tak mi volal agent, že by měli zájem z Borussia Mönchengladbach, což jsem jako docela vítal, protože to je krásný německý klub, ale měli jsme se pak sejít, nějak z toho sešlo, že dostali snad covid a pak už jako se neozvali, takže tohle to bylo víckrát, že se někdo třeba ozval a pak to nevyšlo, takže si myslím, že mi to asi nebylo souzeno prostě, no.
11: No a nějaký sen, jako tady jsme se bavili, že nejsi španělský typ, teda nějaký sen, jako kdyby to, teď už asi hypoteticky, teď už vypadá možná ne. Na nějakou Ameriku ještě na půl roku.
12: To už ne, no sen byl určitě zahrát si Premier League, no. Jako na to koukám pořád a tam prostě to je soutěž neuvěřitelná, kde ty týmy jsou hrozně kvalitní a jsou tam ty nejlepší hráči, takže to byl sen.
10: A na tom jaru 2021 jste si docela ukázali, že byste na tu Premier League měli, ne? Když jste vyřadili Leicester, vlastně i Rangers a s Arsenalem minimálně ten úvodní zápas vyrovnaný.
12: Jo, tak měli jsme to porovnání a myslím, že v té době tam nebyl takový rozdíl, nebo samozřejmě vždycky je rozdíl v těch individualitách, který prostě mají, tyhle ty soupeři mají výborný, ale my jsme to nahradili něčím jiným a ten rozdíl takový nebyl, takže zajímalo by mě si to vyzkoušet, jestli bych na to měl nebo ne.
11: Každý týden.
12: Tak.
3: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
10: Tomáš Holeš, který je s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport v Desíce, tak loni prožil tedy možná velké zadosti učinění a také u toho byl Pavel Horvát, byť to možná sám neví.
18: Začíná znělka Ligy mistrů. Většina fotbalistů, malých, velkých, mladých, starých, o tom sní, že by to jednou mohla zažít, nebo že je škoda, že to nezažila u těch starších. Teď to zažívají slávisté, tedy po 6 letech a na hrací plochu je přivedl Tomáš Holeš, hráč, znovu to připomeňme, který před těmi 6 lety si to celé odseděl na tribuně nebo na střídačce, nezasáhl do hry, no a o to víc se těšil, že si konečně zahraje tuhle prestižní soutěž.
10: Vysněná Liga mistrů, možná nakonec jiný zážitek, než byste řekl, ale přece jenom, když jsme zmiňovali to, že jste nebyl na té soupisce pro tu v roce 2019, tak loni, když to přišlo, i s kapitánskou páskou, tak jak jste se cítil, když jste tam nastupoval takhle?
12: No, tak samozřejmě stát tam a slyšet hymnu Ligy mistrů, tak to je nádherný pocit a čekal jsem na to dlouho, vyčítal jsem to trenérům dlouho, že mi tam nedali ani tu minutu, takže pak jsme společně makali na tom, aby jsme zase Ligu mistrů mohli hrát a když se to povedlo a já jsem tam stál, tak samozřejmě krásný pocity.
10: No. Pavel byl u toho jako spolukomentátor našeho přímého přenosu s Mirko Vasičem, kterého jste
11: říkal,
10: slyšeli.
11: Já jsem to pouštěl, no mě, já jsem si to hned vlastně vybavil, že tam tohle Miro zmiňoval, že vlastně jsme mu to přáli vlastně všichni, myslím si zase tím jako projevem, tak že všichni normální fanoušci ti to museli přát, no ale prostě to, já jsem to viděl, to bylo vlastně u té brány, co je tribuna sever, jo. No, tak tam byl ten souboj, já jsem říkal, tyve, to je špatný, jako, to je špatný a vlastně za chvilku se to potvrdilo a to jako musím, teď, i teďka mám prostě úplně tu husinu, že mi bylo úplně jako blbě z toho, říkám, tyve, to není možný normálně.
12: No, stalo se, no, to prostě je to fotbal, ale přilehlo mi tam koleno, takže měl jsem nějaký postraní vás trošku pochroumaný, ale pamatuju si, že jsem přiběhl do kabiny a chvilku jsem tam obrečel, jak jsem měl v sobě nahromaděný ty emoce, tak jsem to tak nějak jako vypustil, ale nebylo to tak vážný, jak to třeba mohlo být, takže já jsem pak nějaký zápasy stihl, takže jsem si zahrál.
11: Hele, v tu chvíli, já teďka je to takový jako nepříjemný, ale vlastně i ty posluchači by to mohli jako, dobře, ten úraz se stane, to je prostě takhle, že jo, a teď byla chvilka, ty jsi to jako chtěl zkoušet samozřejmě.
12: No, a nejde to, no. Pak jsem tam měl nějaký sprint právě a hrozně mě to bolelo a říkám, to prostě nejde, to jako nemůžu jít přes bolest ani, protože by mě tam někdo frknul a mohlo by se to ještě zhoršit, takže jsem prostě přiběh, říkám, musím dolů, prostě bolí mě koleno, no.
10: No, zmeškal jste Inter, Atalantu, Arsenal, ale pak jste si zahrál tedy při remíze s Bilbaem na Tottenhamu a doma jste hrál tedy stejný zápas, jako zažil Pavel před těmi 15 lety taky v Edenu s Barsou. Taky jste dostali 4 góly tehdy, ale Tomáš má asistenci, že jo? Barcelona.
12: Jo, mám. Protečoval jsem tam roh, no, na zadní tyči a Vasil Kušej to tam dorazil, takže...
10: To jste vedli vlastně, ne?
12: My jsme vedli a poločas byl 2-2, takže jsme si říkali, že by to mohl být dobrý zápas. Ale bohužel teda já jsem v tom zápase o poločase střídal, protože mě zase táhl zaďák. Takže já jsem s Barcou remizoval a kluci to pak zkazili.
11: Druhá půle, ty máš jediný bod. Já jsem si vzpomněl, jak jsi to říkal, jsme takhle hráli s tím AC Milan, tam jsme teda pak to taky skončilo 2-2, ale vlastně o půli, že jo, normálně euforie, jedeme, ty zmrzkáme, jsou hotoví, nevědí, co na nás. A během podle mě 4 minut druhý půle to bylo 0-2 a dal Pato a
10: Robinho.
11: A to ještě ty lidi byli, bylo takový ten, jak všichni se šli na jízdu půli. A říkám, tyjo, to není možné, jsme za 3 minuty dostali 2 góly. To jsem si říkal, jak je seřežem o půli a najednou během, ty si tam dali dvakrát do prázdní a říkám, tak to umějí kluci, no. A.
12: Je to tak, no, nám to trefil Dani Olmo do šíbenice, že jo?
11: Jo, jo.
12: Je to hned prostě.
10: No, vlastně zítra, 25. září, to bude 2 roky teda, ale od takového méně šťastného momentu, respektive před 2 rokama jste porazili Ludogorec, ale od té doby v Evropě vítězství Slavia nemá. Ta Liga mistrů se teď teda rozjela velmi složitě, nakonec Racing Lens. To jste si zažil sám. Tak jak to vidíte teď vlastně i vzhledem k tomu losu, jsem cítil trošku jako i z kabiny, měl jsem to zprostředkovaně, ale že jako zas tak nadšení jste nebyli třeba z toho losu, ať už z té obtížnosti, která je vysoká, tak i z té atraktivity. Jak to máte vy v tomhle ohledu, jak k tomu přistupujete?
12: No mám to stejně, no. Přál jsem si tam trošku jiný týmy, trošku třeba atraktivnější a tady to je, jak jsi říkal, prostě je to takový, že ty týmy jako pro diváka si řekne jako Lens nebo prostě já nevím Villarreal, ale všechno to jsou prostě výborný týmy, no, takže těžký. Teďka jako jsme měli, si myslím, jako blízko ke 3 bodům po prvním poločase, který jsme odehráli skvěle, jsem si říkal, že prostě tady musíme porazit, bohužel se ten zápas zvrtnul a nakonec to dopadlo nejhůře, jak mohlo. A co se dá dělat, no, teďka musíme, další zápas hrajeme Sabach, takže...
11: Půjdou zápas od zápasu prostě.
12: Přesně tak. No.
10: Tak on to říkal i Santi Denia teď na té tiskovce, že půjdou v Lize národu zápas od zápasu a tam mají taky složené soupeře. Jenom mi řekněte, Tomáši, vy jste tedy kapitán Slavie, jste jeden z lídrů, kdo se, nevím, jestli to nebudete moc prozradit, jak to neříkajte, a kdo se stará o ty třeba mladší hráče, když prostě v tom zápase se jim něco nepovede, protože myslím, že tady v tomhle duelu se taky tam jeden borec s tím vyloučením neprezentoval úplně šťastně, myslím Mikuláš Konečný.
12: No, tak to jsou samozřejmě těžký momenty, sám jsem to zažil, když se dostane červená karta, prostě není to jednoduchý, zvlášť v takovémhle zápase.

0: vlastně vylosovali ten, že jo, Bayern, Barcelonu a Inter Milán a oni se všichni radovali. Kam to, jste se zblásili? Ne, ten Inter, ty jsou slabý, tam budeme bodovat. Říkám, no tak Inter byl ve finále a tam ty nám dali to, no. No,
1: my jsme právě teďka seděli taky pospolu a hrozně jsme si přáli Liverpool a hlavně ne Bayern samozřejmě. A byly tam ty tři týmy a dva z toho jsme měli dostat, byl tam Bayern, Arsenal a Liverpool. Říkali jsme si, my ten Liverpool už musíme dostat a samozřejmě Bayern, Arsenal, no. Takže...
2: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
3: Sedí tady vlastně, to máme unikátní.
0: Jsme tady zklamaný z té ligy.
3: No, takhle, to je unikátní, jenom že tady v pořadu sedí teda účastníci ligy mistrů, několikanásobní mistři, vlastně kapitáni, ať už bývalí tady jako výrazného klubu Viktoria Plzeň, kapitán Slávě, s Tomášem Holešem můžeme drknout třeba trošku do strun. Mě totiž fascinuje na tom videu, které teď publikovali i vlastně oficiální vlastně kanály, myslím LFA, jak hrajete Milanu Petrželovi. No. Že to umíte naladit tu kytaru, to je fascinující. Já totiž na housle mají jenom 4 struny a neumím naladit kytaru, která má 6, což mi přijde fascinující.
0: Protože máš 5 prstů, to ti nevychází.
3: To je pravda, to mi nevychází. Tak co ty struny, Tomáši? 6 strun kytara?
1: No, já to naladit umím, ale samozřejmě podle aplikace, ne, že bych to ladil podle ucha.
3: Já to mi nedává.
0: Máte na housle, na kytaru je ta ladička už teďka?
3: Ne, ne dobrý, no ne, tak. No. A jo, tak ladičku používají i profíci, to zase jako nechci schazovat.
0: No, na housle to nemáš, jo.
3: Nepoužívám to, tak to slyšíš a tak.
1: No, tak to takový.
3: Ale ne, profíci to slyší.
0: Ale trvá to dlouho, ne?
3: Profíci používají taky ladičku, to je jasný. Jenom mě to právě jako fascinovalo, že to, protože jako drknout do toho umíte a je skvělé taky, že umíte intonovat. Když jste se tam pak dostal v té písnice, to byl připomínka toho titulu loňského, ne? Když jste zpíval v Edenu.
1: Jo. No, jako bylo to falešný.
3: Ne, nebylo právě, jako na začátku, jo, no, ale pak ne.
1: Pak už jako lehce jsem se do toho dostal, ale jako...
0: To ty snad nejsi novinář, ty nemalžeš, to bylo falešný na začátku, to bylo jasný, ne?
3: Pavle, ale důležité, jak to končíš, ale tak když končíš do pozitivna v duru a hlavně čistě, tak je to dobré.
0: No. Zajímá, jestli máš ten...
1: Metronomix.
3: Možná taky mobilu aplikaci, ne?
1: Ne, to nepoužívám. Ne, já jako zahrát něco umím, ale jako zpívám potom, když si něco dám lehce, to je pak už mě to jedno, ale nejsem jako dobrý zpěvák.
3: Tak doma u stromečku asi ne?
1: Taky jsem si někdy zaspíval, ano, s dětma.
3: Dobře.
1: Ale jako...
3: No, máte štěstí, že tady máme už málo času, protože Pavel taky rád zpívá.
1: Jo?
3: No, já jsem si ozvučné dřevo teda nevzal, vy taky nekouká.
1: Taky ne. No,
3: ale tak měli byste se nějak sejít, co?
0: Jo, se sejdem určitě.
3: A kde třeba jako v kabině ještě zpívák takový, jako který s vámi
0: no, do toho takzvaně jde? Když si všichni dají něco, tak zpívají všichni, to si buď jistý, jako.
1: No teď mě úplně vyrazil dech Erik Prekop, protože my jsme pak po titulu byli na chatě a já jsem tam drnkal do kytaru a najednou přišel Erik Prekop s kytarou. A ten to tam rozjel, ale úplně neuvěřitelně.
0: Fakt,
1: takže ten to byl profík. On snad i umí na heligonku, nebo na co říkal, že by
0: bude jako asi... muzikant prostě, no.
1: Bude to muzikant, no, takže ten zpíval výborně i hrál jako na kytaru.
0: Tak proto mu to tolik nešlo na hřišti. Tak se... To se mu omlouvám, tak nadal.
3: Dobře, ne, tak to takhle Pavel Horvát zpestřil, dobře. No tak já se těším, že někdy uslyším třeba Pavla Horváta společně s Tomášem Holešem zpívat. Ale byl bych rád,
0: kdybychom
3: se...
0: Já umím jenom Dajánu, já hraju cikánský Gčko a...
1: No,
3: Pavel zapomíná, že má samozřejmě i svou pěveckou roli v jednom filmu, ale no, o tom se bavit dobrý, dneska raději nebudeme. Měli jsme tu Tomáše Holeše, moc děkujeme, že jste přišel a no třeba někdy, nejen u zpěvecké části, ale třeba i u mikrofonu Radiožurnálu Sport. Se vám daří, Tomáši.
1: Já děkuji za pozvání, bylo to tady s váma fajn, takže děkuju a mějte.
0: My ti přejem teďka, ať ti vyjde ta pauza, ať se proběhneš pořádně, to ti závidím celkem, protože já bych se zapojil do té soutěže jenom v tou chůzí možná, ale jsme rádi, že jsi přišel a držíme palce, samozřejmě jsi fit.
1: Děkuju.
3: Tomáš Holeš byl hostem desítky Pavla Horváta, moc děkuji Pavlovi.
0: Díky za pozvání ke mně, Honzo.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Česká televize a Big Board.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin. A poslechněte si zprávy s Anou Horáčkovou.
3: Sněmovna podpořila navyšování důchodů seniorům nad 80 let. Americký prezident Trump přivítal v Bílém domě svůj čínský protějšek. Mají spolu mluvit o bezpečnosti i rozvoji umělé inteligence. Etická komise fotbalové asociace udělila brankáři Kalinovi nejvyšší možný trest. Dálnice D4 je ve směru s Příbrami do Prahy po nehodě u Kytína neprůjezdná. A počasí zítra bude většinou oblačno až zataženo a teploty v pátek do 18 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Seniorům nad 80 let by mohli od příštího roku růst penze každých 5 let o 500 korun. Počítá s tím novela, kterou ve sněmovně v prvním čtení podpořili poslanci. Století by si podle ní přilepšili o 1000 korun. Valorizace penzí podle věku je podle koalice dodatečné ocenění penzistů, kteří odcházeli do důchodu v jiné ekonomické situaci než současní seniori. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO může příspěvek seniorům přispět i na zdravotní péči.
5: Každý senior, který je starší, tak má více neduhů ve 100 letech, 90 letech, v 80 letech, zdravotních neduhů a potřebuje s tím pomoci, s terénní službou. Tím pádem my dáváme těm starším seniorům tady tuto věkově podmíněnou valorizaci, protože bude mít více prostředků právě na ty terénní sociální služby.
3: Koalice chce zahrnout do novely i jednorázový příspěvek důchodcům ve výši 2000 korun. Podle opozice by ale měl stát místo věkově podmíněných valorizací spíš investovat do dostupnosti sociálních a zdravotních služeb. České veřejné finance přestávají být udržitelné, varovala předtím Národní rozpočtová rada. Podle ní by už v roce 2034 mohl státní dluh narazit na zákonný limit, takzvanou dluhovou brzdu. Původně přitom rada počítala až s rokem 2037. Podle předsedy rady Mojmíra Hampla k tomu přispívají změny rozpočtových pravidel i vysoké schodky. Vláda Andreje Babiše z Hnutí ANO na příští rok chystá rozpočet s deficitem 386 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Národní rozpočtová rada je nezávislý orgán. Jejím hlavním úkolem je vyhodnocovat, jestli stát dodržuje zákonem daná pravidla rozpočtové odpovědnosti. Americký prezident Donald Trump je pyšný na vzájemné vztahy Spojených států s Čínou. Krátce poté, co v Bílém domě přivítal čínského prezidenta Xi Jinpinga, dodal, že země budou pokračovat ve společné spolupráci pro lepší budoucnost. Podle čínského vůdce by měly obě země posílit komunikaci. Hlavními tématy jejich rozhovoru má být prodloužení dohody o vzájemných clech a obchodu. Mluvit by Trump a Xi měli taky o bezpečnosti, rozvoji umělé inteligence a taky jejich hrozbách. Naposledy se prezidenti Číny a USA setkali v květnu v Pekingu. Policie apeluje na řidiče, aby byli o nadcházejícím víkendu velmi opatrní. Upozorňuje na to i v souvislosti se včerejšími tragickými nehodami, při kterých zemřelo podle policejních statistik 6 lidí. Letos zatím nejvíc za jeden den. Pokračuje mluvčí policie Violeta Canosky.
6: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
7: Sport. Fotbalový brankář Marek Kalina dostal od Etické komise České fotbalové asociace rekordní trest. Kvůli ovlivňování zápasů má zákaz činnosti na 20 let. Proč se komise rozhodla udělit nejvyšší možný trest, vysvětluje její šéf Martin Holub.
8: Etická komise přihlédla jak k velkému množství skutků a dlouhému časovému období, to jest 11 skutků v průběhu 5 let, tak k tomu, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče.
7: Kalina zároveň musí zaplatit pokutu 500 000 korun. Dosud nejdelším trestem byl původně 15-letý pro Michala Hladíka, kterému ho ale následně odvolací komise snížila na 4-letý. Hokejisté Hradce Králové nastoupí ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy proti Liberci. Souboj dvou týmů, které v nové sezóně zatím zvítězili jen na ledě obhájců titulu z Pardubic, začne za necelou hodinu v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D4 u Kytína, nehoda na D1 za Prahou. Dálnice D4 ve směru s Příbrami do Prahy je stále zavřená po nehodě u Kytína. V omezení na 21. kilometru se převrátilo auto na střechu. Poslední volný sjezd je na 27. kilometru. Na objížďce z Voznice do Nové Vsi pod Pleší čekejte dlouhé kolony před Novou Vsí. Další možná objížďka přes Nový Knín je delší, ale zatím dobře průjezdná. Na D1 nehoda za Prahou směrem do Brna. Za sjezdem na Pražský okruh na 11. kilometru se srazila 4 auta. Aktuálně blokované 2 pruhy ze 3. Kolona od sjezdu na Čestlice tak jede krokem a prodlužuje se. V Praze velké kolony taky na okruhu ve směru z letiště na D1. Od sjezdu na Karlovarskou až ke sjezdu na Ořech pojedete 35 minut. Ucpaná stále i Strakonická na výjezdu z Prahy směr Příbram u Chuchelského závodiště po nehodě. Zavřený levý pruh. V Brně se vyhněte Žabovřeské ulici směrem na dálnici D1. Před tunelem Hlinky havaroval motorkář. Žabovřeská je plná už z Královopolského tunelu. A v Brně je ucpaná i dálnice D1 ve směru na Ostravu. Teď navíc na kilometru 194 po nehodě dvou kamionů. Zavřený pravý pruh a kolona zpomalí. Další zelená vlna za hodinu po debatě.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme většinou oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě, hlavně tedy na horách, se může objevit slabý déšť a nejvyšší teploty v pátek 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
10: 54 minut před prvním živým přenosem na Radiožurnálu Sport přejeme. Hezký podvečer, bude to typ Sport Extraliga, už se těšíme, ale ještě zprávy z italské Ivreje. Čeští kajakáři Jakub Krejčí, Jiří Prskavec, Matyáš Novák získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu první medaili pro českou výpravu, a to stříbro v závodě hlídek. Trať v Ivreji sjeli čistě, ztratili jenom 58 setin sekundy na vítězné Francouze a postarali se právě o první českou medaili na šampionátu, který bude pokračovat i zítra, a samozřejmě, že vy o tom slyšíte přímo od našeho reportéra z místa živě na Radiožurnálu Sport.
4: Radiožurnál Sport
1: a Vojtěch Šafář.

0: Možná máte doma malé dítě a nevíte, na jaký sport ho dát. Možná už je starší a chtělo by zkusit i jiné sporty, než které provozuje. Jak vybrat ten správný právě pro vašeho potomka? K tomu může pomoct i moderní technika pomocí aplikace. Více se dozvíte v odpoledním rozhovoru radiožurnálu Sport, který s vývojářem Danielem Přiberem vedl reportér Petr Kadeřábek.
1: Hostem odpoledního rozhovoru radiožurnálu Sport je Daniel Přibyl. Daniele, vítejte.
2: Děkuji za pozvání.
1: My se spolu budeme bavit o tom, co některé rodiče tak trošku trápí. To znamená výběr sportu pro malé děti. Popište, jak to udělat, abych zjistil, jestli mé, a v kolika letech, to mám udělat, abych zjistil, na co má moje dítě vlohy.
2: My s kolegou Mírou Formanem, hokejistou ještě v tu chvíli hrajícím, jsme udělali aplikaci, která se tím tématem zabývá a soustředí se přesně na tohle, jak vlastně zjistit ten správný sportovní směr. V té aplikaci je krátký fyzický test, který si můžete udělat normálně doma kdykoliv a kdekoliv se vám to hodí, tak aby se to dítě cítilo dobře, nemuselo být ve stresu a tak dále. Jakmile to doděláte, tak vám to potom vyblivne to vyhodnocení. V tom vyhodnocení je těch sportů víc, protože náš názor, a řekl bych, že názor všech odborníků je, že z začátku by těch sportů mělo být více, aby si to vyzkoušeli, zjistili, jestli tohle je opravdu ten směr nebo není, respektive ten směr už tam je daný, ale je potřeba s tím ještě dál pracovat a není to tak, jako že to ukáže, bude dělat fotbal, bude Messi, toho nejsme schopný a pravděpodobně toho není schopný nikdo, ale ten směr, který by se měl vydat, to je možné ukázat.
1: V jakém věku je dobré tenhle ten test a vlastně zadání těch údajů do té aplikace, v jakém věku je to potřeba udělat?
2: Jasně. Ten test v tuhle chvíli je dělaný tak, že je pro děti od 5 do nějakých 18 let. Může si to potom udělat i ten dospělý pro nějakou zajímavost s těma dětma, kdyby ho to zajímalo. Určitě jsou asi sporty, jako je třeba gymnastika nebo tenis, kde možná je potřeba začít trošku dřív, ale u většiny sportů si myslíme, že začít dřív je jako zbytečně náročný pro to tělo toho malého dítěte. Takže je to směřovaný na ten věk a jasně, v těch 5 letech to asi ukáže trošku něco jiného než těch 15, když už třeba nějaký sport dělá, tak mu to může pomoct v tom třeba se rozhodnout, jestli třeba já jsem ještě v té době hrál tenis i hokej a rozhodoval jsem se, tak v tom to může být nápomocný. V tom začátku to zase může ukázat tu cestu, na kterou se mají vydat.
1: Z čeho se ten test skládá? Předpokládám, že to musí být nějaké výbušné disciplíny, vytrvalostní.
2: Je tam ta kombinace tohohle, je tam sprint, je tam beep test, je tam arm hang, to znamená, že se drží, je to na nějakou výdrž a silovou vytrvalost rukou, přesně tak. A je tam skok do dálky, je tam test na flexibilitu. A
1: to je co?
2: Test na flexibilitu se jmenuje V-sit. Je to v podstatě jenom, že si musíte změřit, jak daleko se v sedu dotkne. Ono tam je všechno popsané, těžko se to popisuje slovama, ale jsou tam normálně videa a texty.
1: Jo, já to jenom popíšu vlastně posluchačům. Je to set s nataženýma nohama a v předklonu, kam vlastně dosáhnu rukama, jestli až na špičky, nebo až dokonce jakoby za.
2: Před, nebo na špičky, nebo za, přesně
1: no,
2: tak.
1: Myslím si, že většina našich posluchačů nechce nějak podceňovat, ale když dosáhnou na holeně, tak je to akorát.
2: Já věřím, že se dosáhnou i za něj. Když jsme to testovali, tak spousta z nich dosáhlo i za ty špičky, takže to zvládli.
1: Jak aplikace vznikala a kdo se na ní podílel, o tom si budeme povídat na radiožurnálu Sport s Danielem Přibylem už za chvíli.

0: V odpoledním rozhovoru radiožurnálu Sport pokračujeme v povídání si o možnosti pro rodiče, ale i pro děti, jaký sport si vybrat pro svou osobu. Stále je mým hostem Daniel Přibyl. Danieli, když jste tohleto s Miroslavem Formanem, někdejším útočníkem pražské Sparty, teď kapitánem Rytířů Kladna, když jste tohleto dělali, koho jste přizvali? Protože nepředpokládám, že jenom z vašich tenisových zkušeností nebo ze zkušeností Miroslava Formana z hokeje jste to asi dělat nemohli.
1: Já ještě upravím, já jsem ten tenis hrál jenom do 15, pak jsem hrál hokej, aby to nebylo matoucí.
0: No tak abych dva hokejisti si vymysleli, jak
1: vydával z hokejisty.
0: Kam dávat děti. To znamená, že 88% dětí půjde na hokej.
1: Věřím, že ne. Myslím si, že to je jediná cesta. Je to tak, přizvali jsme k tomu jako poměrně dost odborníků, ze spousty z nich jsme to konzultovali, někdo byl pouze jako konzultant, potom někdo bude pokračovat. Jeden z některých určitě zmíním, je Vláďa Brejcha, který je fyzioterapeut dlouhodobě ve sportu a tak dále. Potom tam bylo spoustu dalších konečních trenérů, dalších fyzioterapeutů nebo třeba i mentálních trenérů.
0: Bylo to promícháno z kolektivních i individuálních sportů, protože asi tady je to gro, na co se ty rodiče pro své děti budou ptát.
1: Určitě, je to tak. Dále tam byly přesně ty odborníci z těch jednotlivých sportů, ale ty lidi, kteří zmiňují, kteří se na tom nejvíc podíleli, tak mají nějaký přesah v tom, že vlastně ten Láďa Brejcha třeba, já nevím, 30 let spolupracuje s profesionálními sportovcema, který jsou od atletiky přesně po ten hokej, po fotbal, po tenis, po házenou a tak dále. Takže tyhle ty lidi, kteří mají ty zkušenosti z většiny těch sportů, tak se na tom podíleli.
0: Dá se nějak ve stručnosti vysvětlit ten algoritmus, z kterého se to počítá, protože dobře, dítě projde nějakým fyzickým testem, bude se tam asi, nevím, měřit i to, jak jsou vysocí rodiče, jak je na tom i s růstem to dítě.
1: Je to tak, je tam i tam předpoklad výšky. Jednoduše popsat to, nějakým způsobem snad půjde, nicméně my jsme to vyráběli asi 3 roky, takže to bude těžký narvat tady do toho z toho krátkého času. Vychází to jednoduše z dat, který nějakým způsobem jsou dostupný, nějaký jsme si ještě doměřovali sami a tak dále. To všechno se musí dostat do nějaký hodnoty toho, jaký to dítě se nachází v porovnání s těmi ostatníma dětma, který máme dostupný ty data, a potom tam jsou hodnoty v těch sportech a to se nějakým způsobem dodá do toho vzorce, který se protne, a to, co potom vychází, jak je přesně ten výsledek těch sportů, toho sportovního směru.
0: Jak vlastně ta aplikace potom vyhodnotí ty testy? Bude to pro toho rodiče výběr tedy několika sportů a bude tam vždy právě možnost výběru toho individuálního i toho kolektivního?
1: Ono tam takhle vždycky vychází, proto těch sportů je tam víc. Zároveň s tím testem potom dostanou poměrně detailní popis, jak s tím pracovat. To znamená, že tam je přesně popsáno to, že by bylo fajn zvážit to, jestli to dítě se hodí spíš na ten kolektivní nebo individuální. Co to vlastně znamená? Ono, my jsme se o tom taky jako často bavili a kolikrát i to, že to dítě se hodí spíš na individuální sport, tak vůbec není špatný, že by si zkusil aspoň nějakou část v tom kolektivním sportu, protože se zase učí pracovat ve skupině a tak dále. Stejně tak naopak, jo. I v tom kolektivním sportu se potom najde prostor pro nějaký typy, které jsou spíš na ten individuální, ale prostě najdou si tam to místo a funguje to. Takže ono je to hodně o tom výsledku, ale pak spíš o té následné práci, a je to taková jako cesta, na kterou se vydávají.
0: Stále je naším hostem Daniel Přibyl, který nám představuje, jaký sport vybrat pro vaše dítě. Poslouchejte nás i za chvíli.

0: Danielem Přibylem si stále povídáme o tom, že existuje možnost si nějakým způsobem stanovit, na jaký sport bych měl své dítě dát. Je to jedno, jestli v 5 nebo v 18 letech. Když jste tvořili tuhletu aplikaci, která může být velmi přínosná právě pro rodiče dětí kolem toho 5. 6. roku, zkoušeli jste to třeba i na sportujících dětech, které už si vybrali ten sport?
1: Jo, zkoušeli. Ono, já bych řekl, že to je podobná problematika, že sice když už ten sport dělají, tak je potom velká otázka, jak se na něj vlastně dostali. Jestli to bylo čistě kvůli tomu, že už ho dělá sousedovo dítě, nebo že ho dělal vlastně rodič a tak dále. Což samozřejmě asi není úplně špatná cesta. Na druhou stranu ne vždycky to musí úplně vypovídat o té přirozenosti toho dítěte. To je jako naše jedna z dalších motivací, proč jsme to chtěli dělat, protože jako ona tam je zásadní otázka, proč vlastně ten rodič chce, aby to dítě ten sport dělalo a co od toho očekává. Já mám pocit, že se bohužel někdy děje to, že ten rodič si tam hodně jako vpisuje to, co by vlastně on chtěl pro to dítě, ale málo kdy zohledňuje tu přirozenost toho dítěte a to přání toho dítěte. Samozřejmě je těžký v 5 letech vyslechnout jako všechny přání dítěte. Na druhou stranu, díky tomu testu si myslíme, že to může ukázat ty fyzické proporce a může to prostě zjednodušit tento vybírání v tom, že třeba něco, co by ani nenapadlo, tak tam uvidí a můžou si to najít.
0: Nešlo by navázat vlastně i ty výsledky z toho vašeho výzkumu a toho určení, nebo ne určení, ale vybrání toho daného sportu pro dané dítě zkombinovat s jednotlivými sportovními svazy?
1: Je to dobrá vize. My bychom rádi na tohle napojili. V tuhle chvíli tu cestu ještě propojenou nemáme, ale věříme, že postupně se k tomu dostaneme a že třeba i otevřeme trošku víc to téma, že to, že dítě už si nějaký sport vybralo, neznamená, že nemůže dělat ještě jiný a trošku jim ten tým může umožnit tu variantu. My třeba ty testy jsme zkoušeli na Spartě hokejový, zkoušeli jsme i ve Viktorce Žižkov fotbalový a tam třeba ten rozdíl v tom přístupu byl právě v tom, že v té Viktorce fotbalový oni byli celkem otevřený tomu, že to dítě dělá ještě jiný sport. V té hokejový Spartě už je to trošku těžší, protože samozřejmě ta konkurence tam je velká a prostě když dítě není na dvou tréninkách v týdnu, tak pak nehraje. Což z pohledu toho klubu jako je pochopitelný, na druhou stranu z pohledu nějakého rozvoje a vlastně rozvoje celkové mládeže si nejsme jistí, jestli to je úplně správně. To bych řekl, že jedna jako zase z našich vizí a cílů, jak tohle téma otevřít a víc o něm mluvit a věříme tomu, že se nám buď povede v těch týmech trošku otevřít tu mysl, nebo možná i my budeme trošku aktivnější v tom, jak ty děti můžou těch sportů dělat víc nebo zjišťovat, který je opravdu vhodný.
0: Dokáže ta aplikace určit i míru talentu toho dítěte pro ten daný sport, že by v něm opravdu mělo to dítě, pokud samozřejmě přidá ještě ty další talenty, jako je píle, poctivost v tom tréninku a tak dále, ale ten samotný talent pro ten sport, že ho vlastně predikuje pro velké úspěchy.
1: Jo. To je důležitý zmínit tohle. My měříme čistě ty fyzický předpoklady a ten talent tam v tuhle chvíli nejsme schopni dostat tak, aby to bylo relevantní. To znamená, že nebo on další názor je ten, že já nevím, jestli to je bohužel, bohu dík. Pro mě trošku bohužel, že ten sport je čím dál tím víc o těch fyzických přednostech a je vidět, že vlastně ať už je to v hokeji nebo i v jiných sportech, tak to, že je někde talentovaný tým, tak když hraje prostě proti týmu, který je sice talentově slabší, ale fyzicky stejně dobře připravený, tak už se ty zápasy vyrovnávají, kolikrát to funguje paradoxně ta fyzická připravenost mnohem víc. Proto si myslíme, že o to víc je to teď důležitý. Nicméně na ten talent tam upozorňujeme. Je to jedna z věcí, který potom je už hodně na tom, jak říkáme, jak s těma výsledkama pracovat a který pozorovat. Nicméně i přesto věříme tomu, že když ty fyzické vlastnosti tam bude mít pro ten sport daný, tak i když ten talent bude mít, tak to pro něj bude jednodušší, protože jak říkám, to fyzično je v poslední době čím dál tím důležitější.
0: Mluvili jsme o tom, že s vámi vlastně na tvorbě toho programu podíleli odborníci. Bylo to jenom pro tu tvorbu, nebo je možné třeba se s nimi i nějakým způsobem spojit?
1: Ano, současně v té aplikaci není to pouze ten výsledek těch sportů, který by kolikrát nemusel být tak vypovídající, ale je tam právě ta následná cesta. To znamená, že spousta z těch odborníků vytvořilo program, který je potom směřovaný vždycky na specifickou věkovou kategorii. V tuhle chvíli se zaměřujeme hodně na ty základy, na kterých by se mělo stavět. Třeba já u sebe ty základy podle mě nebyly úplně ideální a díky tomu jsem potom měl spoustu vleklých jako zdravotních problémů a věřím, že díky tomu, že ty možnosti teď v té technice jsou, tak se vlastně můžete učit od těch nejlepších u nás. Zmiňoval jsem tam Vláďu Brejchu na mentální trénink, tam teď máme Davida Scotta, který je psycholog v Montrealu Canadiens, je teda u hokeje, ale zároveň se zaměřuje, učí na univerzitě v Kanadě a tak dále, což třeba pro mě dostat se k tomuhle z tomu, když mě bylo míň, tak by bylo hrozně cený. Dál je tam Lukáš Stránský, který dlouhodobě spolupracuje se sportovcema tady ve fotbale, v hokeji, v jiných sportech. Můžu zmínit, s Romanem Červenkou dlouho spolupracoval, vlastně bych řekl, že tu kondiční část, on má velký podíl na tom, co se z Romana stalo, za jaký stroj se z něho stal. Potom je tam Martin Četelík, který taky trénoval na Spartě, teď je ve fotbalové Spartě už jen dokonce, takže máme tam tu jako širokou škálu, kterou bychom chtěli navázat na ty výsledky, abyste taky věděli, nebo hlavně ty rodiče, jak potom s těma dětma zacházet.
0: Jsou nějaké internetové stránky, kde vás mohou žadatelé, rodiče vlastně najít?
1: Ano. Jsou to www.kids2sport.com, můžete zadat i CZ, najde vás to tam.
0: Říká Daniel Přibyl v odpoledním rozhovoru Radiožurnálu Sport. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.

0: Posloucháte radiožurnál Sport a za chvíli budeme pokračovat. V 18 hodin už přímý přenos z Tip Sport Extraligy Hradec proti Liberci.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Je krátce po půl šesté, vy posloucháte Radiožurnál Sport. Už od 18 hodin se budeme živě věnovat Tip Sport Extralize, a to konkrétně utkání mezi Hradcem a Libercem. No ale teď se ještě vracíme na mistrovství Evropy ve vodním slalomu do Itálie, přímo za naším reportérem Janem Suchanem. Ten má totiž poblíž české slalomáře, kterým se povedla vlastně první česká stopa právě na tomhle šampionátu. Honzo, je to tvoje.
1: Ano, na Radiožurnálu Sport už jste slyšeli stříbrnou hlídku kajakářů, která tady kousek vedle mě také dělá rozhovory, Jiří Prskavec, Jakub Krejčí a Matyáš Novák, ale teď už uslyšíte stříbrné kanoisty Lukáše Kratochvíla, Lukáše Rohana a Václava Chaloupku, kterým už se některým houpe na krku, medaile Lukáš Kratochvíl má už zbalenou v ruce. Každopádně mnohem podstatnější je to, jak se vám líbí, jak se vám líbil váš výkon.
2: Já si myslím, že se nám to povedlo. Určitě jsme zlepšili po nějakých už našich jízdách, co jsme letos jeli po mistrovství světa, mistrovství České republiky, že jsme to konečně dotáhli a je tam medaile.
1: Když jsem mluvil se zmiňovanými kajakáři, tak ti byli trochu smutní, protože si věřili, že by jim to mohlo stačit i na zlato, a předčili je Francouzi. Vás taky předčili Francouzi, ale ty pocity jsou jaké? Také trochu takové, že to mohlo být ještě o fous lepší, anebo jste spokojeni se stříbrem?
2: Tak určitě perfektní jízda to nebyla, nějaké chybičky tam trošku byly, ale myslím, že jsme hlavně rádi, že tam ta placka je, a Francouzi nás tentokrát porazili, ale určitě v budoucnu si myslím, že jim to vrátíme někdy.
1: Václav Chaloupka si to už mohl trochu vychutnat i s rodinou, kterou tady má, ženu, malého syna, tak je to pro vás o to speciálnější?
3: Určitě, jo, je to krásný to tady s ním mít možnost prožít, a ještě bych se vrátil k tomu, k té jízdě. Já myslím, že ta finálová jízda byla jako dobrá, že nám to sedlo. A jako jasně, že nás mrzelo to, že Francouzi byli o kousek před náma, ale jako nemyslím si, že jsme se jako litovali nějaké velké chyby a tak. Prostě byla to dobrá jízda, jsme rádi, že jsme to konečně sjeli, a medaile je super.
1: Zachraňujete to tady z českého pohledu muži v hlídkách, zatímco v některých předchozích letech to bylo spíš obráceně, že to drželi dámy, třeba loni kanoistky a kajakářky vyhrály jak mistrovství světa, tak Evropy, ale teď jsou to muži, kteří to převzali, tak Lukáši, Rohane, budete si teď dobírat naopak dámskou část reprezentace?
4: To určitě nebudeme, my jsme gentlemani a myslím si, že to ukazuje, jak silný ten náš tým je, že když se to náhodou někomu nepovede, tak je zastoupí někdo jiný, a zrovna nám singlířům ty hlídky úplně tak nevycházely v těch posledních letech, takže o to já jsem radši, že jsme předvedli za mě fakt dobrou jízdu, a já jsem věřil tomu, že by to i na to zlato mohlo stačit, ale musíme se zase přiznat, že oni ty Francouzi jsou asi papírově nejsilnější a zajali superovou jízdu, a to, že jsme byli jenom 6 desetin za nima, ukazuje, že ten náš výkon byl hodně vysoký.
1: Když jste byli na trati, tak jeden ze zdejších komentátorů mluvil chvílemi i česky, říkal český kluci, a dokonce byl schopný česky říkat i odstupy, ty mezičasy, což teda jsem byl docela překvapený, tak nevím, jestli jste to stíhal zaregistrovat, ale jak to tady vlastně hodnotíte obecně, třeba i tu atmosféru, která tady panovala?
4: A tak neslyšel jsem to, ono tady tím, že to koryto je poměrně nízko nad diváky i tedy nad reproduktory, tak my neslyšíme nic na té vodě. Není to třeba jako v Troji, kde slyšíme skoro všechno, ale vlastně moderátor je, jestli se nepletu, Slovinec, každopádně on komentuje už opravdu několik let každý vlastně mezinárodní závod v Tacenu, takže my ho všichni známe a víme, že minimálně ty slovenský jazyky ovládá velice dobře, ale i další, takže mě to nepřekvapuje. A co se týče atmosféry, tak Italové jsou skvělí a fandějí všem, samozřejmě když jdou Italové, tak ten randál je největší, ale je to za odměnu a je skvělý závod v takové atmosféře, a myslím si, že to hlavní teprve přijde, že dneska to byl jenom takový začátek.
1: Lukášové, Rohan s Kratochvílem a Václav Chaloupka nejenže získali stříbro z hlídek, ale zároveň všichni postoupili stejně jako ostatní Češi do semifinále individuálního závodu, tak kdyby Václav Chaloupka měl porovnat, čeho si váží víc, tak co by zvítězilo?
3: Jako z těch dvou dnešních výkonů, tak já myslím, že asi i s tou nějakou naší papírovou, jako nějakýma papírovýma předpokladama, jsme si dneska všichni tři individuálně jako kdyby splnili a odškrtli si postup do semifinále, ale jak říkal Lukáš, prostě my těch medailí v těch hlídkách za ty poslední roky jsme tolik neměli, takže přiznám se, že dneska mě ty hlídky udělali větší radost.
1: To říká Václav Chaloupka, který společně s Lukáši Kratochvílem a Rohanem získal stříbro na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v kategorii hlídek kanoistů, stejně jako se to povedlo hlídce kajakářů. Z Ivrej, Jan Suchan, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Už za 15 minut na Radiožurnálu Sport startuje hokejová Tip Sport Extraliga, konkrétně zápas čtvrtého kola předehrávaný mezi Montfieldem Hradec Králové a Libercem. Ale my si celý tento týden na Radiožurnálu Sport připomínáme nedávné duely českých fotbalistů se silnými soupeři a máme ještě čas pokračovat. Dnes se proto vrátíme do června roku 2022. Tehdy měl národní tým výborný vstup do elitní skupiny Ligy národů. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého v Edenu porazili Švýcarsko 2-1 a se Španělskem remizovali 2-2. A pak je čekal výjezd na zápasy v Portugalsku a Španělsku.
1: Musím pochválit, jestli mám zhodnotit celý sraz, tak tyhle ty zápasy nás posouvají.
2: Prohlásil tehdejší trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý po prohře 0-2 v Portugalsku a o pár dní později stejným výsledkem i ve Španělsku. V Lisabonu národní tým neuspěl hlavně kvůli problémům na levé straně sestavy. O oba portugalské góly se totiž postarali fotbalisté hrající vpravo. Obránce João Cancelo a záložník Gonzalo Guedes.
3: Byli tam hodně aktivní, je to pravda, nevím, jestli zrovna jejich pravej bek měl dneska chuť a den a nakonec to proměnilo vlastně v gól. Samozřejmě si to musíme vyhodnotit u videa, kde byla chyba, ale musíme i brát v potaz jejich obrovskou kvalitu.
2: Říkal reprezentační obránce Jakub Brabec.
4: Oni mají všude kvalitu, ať už je to vpravo, vlevo, přímě Cancelo nám tam dělal problémy, ale ten dělal problémy celý Premier League, takže je to výjimečný hráč, ukázal nám to dneska na hřišti, takže všichni se opíli na Ronalda, ale podle mě Cancelo je obrovský přínos pro celý tým.
2: Chvál záložník Tomáš Souček pravého obránce Manchesteru City Joa Cancela, který dal úvodní a tedy i vítězný gol Portugalska. Po prohře 0-2 v Lisabonu se reprezentace přesunula do Malagy, kde o 3 dny později nastoupila proti domácímu Španělsku a výsledek byl stejný 0-2. Češi měli podobně jako v Portugalsku několik slibných šancí, znovu ale žádnou nedokázali proměnit.
4: Jsme na ně vlítli od první minuty, jsou to Španělé, takže pořád víc drželi balon, ale vytvořili jsme si dobrý příležitosti, akorát to bylo o té produktivitě, ale musím pochválit celý tým za celkový výkon.
2: Říkal tehdejší reprezentační kapitán Tomáš Souček.
4: Je to složitější, celých těch 90 minut napadat, hrát na maximum a pak když se do té šance dostat, tak udržet klid a správnou koncovku. A to jsme právě na těch venkovních zápasech nezvládli a to vlastně je, co potřebujeme zlepšit do příštích zápasů.
2: Čeští fotbalisté ale nezvládli ani následné zářijové zápasy s Portugalskem a ve Švýcarsku a po jediné sezóně opustili elitní skupinu Ligy národů. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Česká fotbalová reprezentace sehraje svůj úvodní zápas nové sezóny Ligy národů v sobotu. Vy to uslyšíte na radiožurnálu Sport, ale celá Liga národů začíná už dnes, a to dokonce za pár minut, a bude to Liga národů té nejnižší úrovně, to znamená Ligy D. V 18 hodin rozehrají své utkání dva trpaslíci, Andora a Malta. V téhle skupině je ještě Gibraltar. Na dálku to pro vás budeme sledovat, to zajímavější, ale potom přijde ve 20:45 například Nizozemsko, Německo, Portugalsko, Wales nebo Srbsko, Řecko. I to bude na radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál Sport.
0: No a my už se teď můžeme věnovat hokeji, i když přímému přenosu ještě pořád ne. Děti od 5 do 10 let míří na zimní stadiony po celé republice. V téměř 160 českých klubech totiž probíhá náborová akce Týden hokeje. Nového Marka Židlického nebo Kamila Piroše, kteří to z Mostu dotáhli až do slavné NHL, se snaží najít a vychovat v Mostě. Tenhle klub, který má 12 mládežnických kategorií, se pravidelně náborových akcí účastní.
2: Děti jdou na led, první krůčky na ledě. S pomocí hrazíčky trenér zahodil svou hůl, aby mohl pomoct.
3: Tak, pomalu, pomalu. Tak. A jedem, a?
4: Tady máš hrazíčku.
3: Si hrazíčku hokejku teď nepotřebuješ.
2: Několik trenérů tady nachystalo stanoviště pro děti.
5: Jdeme dělat dráhu, ano. Tak pojď se mnou, šup, pojď tady.
2: Jedna skupinka už se vrhá na opičí dráhu. Patří k tomu i pády, jako Zdeňa, který teď spadl, ale to nevadí. I David Pastrňák, kterého má na dresu, určitě několikrát při svých začátcích sebou praštil o led.
5: Objedu kužílek, teďko prolezu brankama, tam si seberu kroužek a dovezu ho tady do toho kyblíčku. Ano.
2: Mostecký klub má tady na severu Čech dlouhou tradici a nábory pořádá pravidelně. O chod klubu se stará už několik let bývalý hráč Lukáš Bednařík. Na co dbáte tady v Mostě při těch začátcích? Samozřejmě asi vůbec nejsou podstatné výsledky.
6: Hlavně je tam ten pocit z toho sportu, aby se na to těšili, a důraz je kladen taky na obratnost, techniku a tady na ty věci. Výsledky vůbec.
2: Když rodiče přivedou dítě sem do Mostu, musí pořizovat nějakou výstroj nebo je tady vybavíte?
6: Nemusí mít jakoby vůbec nic, když to řeknu. Samozřejmě vybavíme je brusličkama, helmou, rukavicemi, dostanou hokejky. Jediný co, tak aby byli jakoby oblečený, na ledě je zima, takže nemáme zase tolik rybán, ale de facto je oblékneme jakoby od hlavy až k patě.
2: Jsou tady děti i, které nedávno přišly do klubu. Kluci, vy už hrajete nějaký čas, tak co se vám na hokeji líbí?
7: Že musíme dávat góly. Vždyť dávám góly. A mně se líbí, jak hodíme puk, že dávám góly. Že jsem dal prvního góla, že dám dalšího.
2: Tak slyšíte to, většině dětí se líbí na hokeji dávat góly, tak snad jim to vydrží a půjde jim to i v praxi. O to se tady v mosteckém klubu určitě rádi postarají. Z Mostu David Kalvas.

0: Radiožurnál Sport za doslova pár vteřin je 18 hodin a to je přesně čas, kdy začíná přímý přenos na naší sportovní stanici. Budeme se věnovat předehrávce čtvrtého kola hokejové typ Sport Extraligy Hradec Králové proti Liberci. No a přímo na místě bude komentovat František Typovský.
1: Hezký podvečer i posluchačům radiožurnálu Sport z Hradce Králové. Za pár sekund začne zápas mezi domácím celkem a hostujícími Bílými Tygry. Úvodní pětky už jsou na ledě a čeká se na to, až hlavní rozhodčí Matěj Sýkora s Tomášem Hacaperkou budou připraveni zahájit tento zápas čtvrtého kola nejvyšší soutěže. Co je důležité, tak to jsou hlavně osoby brankářů, tak to na úvod, protože jednotlivé pětice se mohou měnit. V brance Hradce Králové by měl být a je taky Tomáš Vomáčka a mezi třemi tyčemi Liberce Petr Hamalčík. Hned je tady úvodní nápor Hradce Králové, který zautočil podél pravého mantinelu do útočného pásma. Teď si sbírá kotouč pro sebe a Kalina může nahodit, tentokrát podél levého mantinelu. Hamalčík vyjíždí za svou branku, tam kotouč zastavil a trochu posečkal s tou rozehrávkou, jenomže Liberec musel rychle střídat a tak už je v útočném pásmu po zisku kotouče Klíma, jenomže Klímova backendová přidávka na pravou stranu nebyla přesná a tak je tady prostor pro první útok pro liberecké Bílé Tygry, kteří do tohoto zápasu nastoupili v bílých dresech, jenomže Rychlovský ten kotouč nezískal pro svůj tým, vypomohl mu jeho spoluhráč Petrovský, který tam ještě bojuje o kotouč, spolu s ním také další členové té druhé pětice Liberce. Hraje se už druhá minuta, je to 0-0 mezi Hradcem Králové a Liberce. Má teď taky zakázané uvolnění, které vrátí hru před Tomáše Vomáčku. Nepřesná přihrávka, kterou tam vyslal jeden z Králové hradeckých obránců, a to proto, že si nevšiml toho, že jeho spoluhráč odjíždí střídat a tím pádem nemá připravenou hokejku na to, aby byť jen protečoval ten kotouč, a bylo to takzvaně podle pravidel. Faško Rudáš po vyhraném vazování, následně tvrdá Zemanova střela od modré čáry, která ale rozezvučila jenom plexisklo. Teď znovu Zeman na pravé straně u mantinelu. Zeman krásnou křížnou přihrávkou vybídl do zakončení Ejheka, ale proti němu si popověl gólman Vomáčka a chytil jeho střelu svým levým ramenem. Bylo vidět, jak se pohla ta gólmanská výstroj. Další práce pro Vomáčku, který tentokrát vyrazil před sebe na Musila, který tam z otočky dorážel, ale znovu Vomáčka dobře připravený. To znamená, že teď ve druhé minutě zastavu 0-0 první nápor pro hosty z Liberce. Faško Rudáš je v útočném pásmu a nechce couvnout zpátky, ale už musí střídat, takže backendem spíše nahodil kotouč a jeho spoluhráči jdou teď forčekovat a jdou napadat. Je to Najman, který tam se snaží získat ten puk, ale nedaří se mu to. Ještě teď trochu nepřehledná situace u levého mantinelu. Nakonec s kotoučem jsou na tom lépe hosté z Liberce. Kachlíř, který tam přihrával po rychlém vniknutí do útočného pásma, ale zřejmě buď on nebo některý z jeho spoluhráčů, to je ta pravděpodobnější varianta, přejel do útočného pásma dříve. Druhá minuta, Hradec Králové, Liberec 0-0. Teď tedy Buly po pravé ruce brankáře Vomáčky, to znamená, že offside se asi nejednalo, spíše jiný prohřešek viděli rozhodčí, protože následuje právě vhazování v útočném pásmu Liberce, nikoli v části střední. Hradec Králové po Buly úspěšnější a může zautočit, je to Sýkora, který tam vjel teď do útočného pásma. Ještě tam má puk, zpětná přihrávka před bránku, tam se snažil zakončovat Martin Kohout, jenomže také Hamalčík si připisuje velmi dobrý zákrok. To byla krásná akce Králové hradeckých, vybojování kotouče, zajetí s ním za branku Liberce a odtamtud zpětná přihrávka takzvaně do ohně, do toho nejnebezpečnějšího prostoru. Často se taky v hokejové hantýrce říká do slotu, ale tam byl svou vyrážečkou připravený liberecký brankář. Stále je to 0-0 i ve čtvrté minutě první části. Teď Hradec Králové a znovu díky Kohoutovi se drží v útočném pásmu a stále nejané opustit. Teď Hamalčík vůbec neviděl Kohoutovo nahození nebo spíše takové plácnutí do kotouče z modré čáry, protože Kohout za každou cenu nechtěl propadnout, už se tam za jeho zády rýsoval break bílých tygrů, ale nakonec toho mohlo být i docela nebezpečné zakončení, protože Hamalčík přes tu skrumáštěl před sebou vůbec neviděl, co se bude dít a co se dělo před ním, takže i on sám byl překvapený, když puk po jeho levé ruce plesknul o mantinel a liberecký brankář musel do zákroku. Čtvrtá minuta 0-0 v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Teď hráči Hradce Králové zahráli vysokou holí, to znamená, že musí znovu couhnout do vlastního pásma. Jergl tam přepustil nakonec místo na Buli jednomu ze svých spoluhráčů. Byl to Klíma konkrétně, který na dvakrát vazování zvládl, jenomže Jergl se následně nedostal do zajímavého přečíslení 2-1. Zapomněl ten kotouč trošičku za sebou a tak zase bílí tygři se mohou osvobodit. Zeman sklidňuje hru zpětnou přihrávkou. Teď pas kros z levého na pravé křídlo. Sandberg tam vybojoval svou dlouhou hokejkou puk a teď svým pohybem dělá potíže v útočném pásmu po střetu s Mudrákem. Tam nechal hůl na ledě a tak teď na chviličku v oslabení hráli bílí tygři, než si Sandberg dojel pro své náčiní a to využívají teď hráči Hradce Králové k velké šanci, jenomže znovu to gólem nekončí, byť tedy krásná Jerglová přihrávka před branku na jednoho ze svých spoluhráčů, byl to Klíma, který tam nasadil k dlouhému blafáku, jenomže pak už nestačil zasunout kotouč za levý beton brankáře Hamalčíka. Tak je to i v páté minutě první části tohoto zápasu čtvrtého kola Tipsport Extraligy stále 0-0, ale hraje se docela svižně. Teď Zdráhal výjíždí do útočného pásma, tam zastavuje kotouč, nakonec ale o něj přichází. Bílí tygři se na chviličku osvobodí a teď to vypadalo hodně kostrbatě s přechodem modré čáry, ale hra může běžet dál. Vomáčkovi znovu vypadl ten puk po nahození od levého mantinelu, ale znovu to domácí přečkali bez výraznějších potíží a Peret zaváží kotouč do útočného pásma, posílá ho za branku podél mantinelu a někdo hrál v šesti. Někdo hrál v šesti a byli to domácí. Byť tam tedy kousal, sprintoval zpátky na svou střídačku, tak to nestihl a hlavní rozhodčí si teď tedy všimli toho, že došlo k porušení pravidel a bude tady v šesté minutě první třetiny, první přesilová hra pro jeden či druhý tým, potrestaná lavička domácích východočechů a to za příliš mnoho hráčů na ledě, tedy takový technický prohřešek, zkrátka za špatné střídání. Teď budou pikat právě domácí hráči. Čekáme na to, až právě začne ona liberecká přesilovka. Liberec přijel sem na východ Čech povzbuzený svým výkonem a výsledkem z kola minulého, kdy dokázal zvítězit na hřišti Pardubic. Teď budeme informovat i posluchače radiožurnálu v pravidelném vstupu. Šestá minuta první třetiny, stav zápasu Hradec Králové, Liberec 0-0, teď ale bílí tygři mají první přesilovou hru v utkání. Z Hradce Králové, František Typovský, radiožurnál. To byl informační vstup ve zprávách pro posluchače radiožurnálu a teď už se pojďme věnovat za pískotu domácích fanoušků kombinacím hostujících hráčů. Lenz nahazoval ten kotouč, ještě se Lenz dostal k odraženému puku, který se odrazil o betony brankáře Vomáčky a přichází také první osvobození se od hokejistů v černých dresech, tedy hráčů domácího Mountfieldu, kteří teď musí bránit vyřešit ve čtyřech. Liberečtí díky Pytlíkovi zavážejí kotouč do útočného pásma. Pytlík se tam šikovně proháčkoval, ale pak jeho spoluhráč Rychlovský přihrál přímo na hůl protihráče. Konkrétně, jestli jsem správně viděl Pavlíka, který tam zkoušel se rozjet a následně pálit, trefil vyrážečku brankáře Bílých Tigrů a tak se zase hosté musí vrátit do vlastního obraného pásma v sedmé minutě. Přihrávka od Sandberga znovu trefila jednoho z forčekujících hráčů, Pilaře tentokrát, který tam se snaží zlobit svým pohybem na vozovkách hrotu té obrany Východočechů, ale už jsem chtěl říct, že se mu to nepovede, protože Liberec založí další ofenzivní akci, ale musil tam špatně utěsnil pravý mantinel a kotouč po odrazu o jeho výstroj prohopsal až do středního pásma. A byť to tedy ze začátku vypadalo, že si Liberec vytvoří v přesilovce zajímavé, řekněme, možnosti na kombinaci, tak to vypadá, že první početní výhoda tohoto zápasu zůstane nevyužita. Poslední sekundy, než se vyloučený Radil, který pikal tedy za ten týmový trest za příliš mnoho hráčů na ledě, vrátí zpátky na led. Teď už domácí v plném počtu, byl to Kachlíř, který teď objel branku a pokusil se z otočky vypálit, trefil ale jenom boční síť. Stále Liberec v útočném pásmu, tlačí se v osmé minutě první třetiny za stavu 0-0 do zakončení, ale Radil, který teď dvě minuty odpočíval, nabírá rychlost u levého mantinelu, prodral se až do útočného pásma a tam byl faulovaný. Dvě minuty zadržení a teď to vypadá na trest pro Kachlíře, který si tedy půjde odpočinout. Máme za sebou 8 minut první části a je tady první komerční přestávka. Hradec Králové, Liberec 0-0.
2: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
3: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
4: Ahoj, tady Michal Kempný. Kdo bude mistrem Extraligy, zatím nevím, ale to, že můžete být u všeho důležitého, ano. Stačí jen naladit Radiožurnál Sport a rázem se přenesete přímo na led. Každou akci z každého zápasu základní části playoff až do posledního finále uslyšíte dřív, než ji ostatní uvidí. Tak poslouchej hokej na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej sport.
3: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
0: Právě to děláte, posloucháte extraligový hokej, ale v první komerční pauze utkání mezi Hradcem a Libercem vás můžeme informovat také o tom, jak se vyvíjí o něco posunutá velká cena Azerbajdžánu. Ta totiž začala právě už dnes a vyvrcholí v sobotu. V obou trénincích na velkou cenu Formule 1 byl nejrychlejší britský pilot George Russell z Mercedesu, druhý jezdec průběžného pořadí mistrovství světa dopoledne předčil na městské trati v Baku o 0,4 sekundy nizozemce Maxe Verstappena Red Bullu a v odpoledních jízdách zdolal o 552 tisícin sekundy týmového kolegu a lídra šampionátu Andreu Kimiho Antonelliho. I zítra a samozřejmě i v sobotu vás budeme o průběhu velké ceny Azerbajdžánu dál informovat, ale teď už se vracíme zpátky na hokej a to konkrétně do Hradce Králové, kde hraje Liberec za Františkem Typovským.
1: 8 minut máme za sebou tady na ledě Východočechů, kteří mají také příležitost na to, jak otevřít skóre tohoto zápasu. Je to tedy 0-0 ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy, ale je tady přesilovka pro Hradec Králové, který před chvilkou ubránil oslabení. Melanson nahazuje od modré čáry, jeho několikrát stečovaný puk nakonec skončil až za brankou golmana Hamalčíka. Znovu Melanson to zkouší, ale tentokrát trefil jenom hráče před sebou, Musila konkrétně do jeho levé nohy a asi to musela být bolestivá záležitost, protože Musil neževi do brusle, ale spíše do klopítal na střídačku, tam si okamžitě sedl s bolestivou grimasou, ale zpátky se pojďme věnovat tomu, co se děje na ledě, protože tam jsou teď Východočeši u levého mantinelu za brankou, Radovan Pavlík tam šťouchá do kotouče, nakonec ho získává pro spoluhráče Melancona, ten mu vrací Pavlík u levého mantinelu, nabíjí Melanconovi na střed, Melancon ještě od Z Hamalčíka ten puk vypadl pro dobře přijíždějícího Tamášeho, který následně ale trefil znovu libereckého brankáře. Zatím tedy duel gólmanů v deváté minutě první třetiny. Je to 0-0. Teď si liberecká čtveřice bude moci odpočinout na střely na branku. Aktuálně vyrovnáno 5-5, ale zatím tedy bez branek oba gólmani předvádějí. Zatím velmi dobrý výkon. Hraje se devátá minuta první třetiny. Liberec hned po po vyhraném Buli se osvobozuje a Sandberg ve spolupráci s Vlachem okamžitě jedou napadat a trochu znepříjemňovat tu rozehrávku východočechům, kteří nakonec získávají Kotouč u modré čáry. Teč a gól! Hradec Králové vede 1-0. Od několika hráčů se ten puk odrazil pro McCormickově nahození od modré čáry. Až to bude definitivně jasné, budu si muset prohlédnout ten záběr na kostce, kdo byl tím posledním hráčem, který do toho puku ťuknul. Nejvíc se teď raduje Klíma, takže velmi pravděpodobně on bude označený za střelce, Kevin Klíma, toho prvního gólu. Každopádně zatím můžeme zcela jednoznačně říct, že Hradec Králové se v 10. minutě tohoto zápasu dostává do vedení, protože využívá přesilovku a vypadá to skutečně na Kevina Klímu, který by měl být autorem toho prvního gólu. A teď je to i oficiálně na kostce. Kevin Klíma se prosazuje hráč číslo 34. Můžete to slyšet i pod mým hlasem, jak na pokyny zdejšího speakera odpovídají i fanoušci. Dlouho to vypadalo, že ten zápas bude mít spíše skromnější kulisu. Teď ovšem pozor na rychlou akci Hradce Králové. Další velká možnost, kterou měl Kohout, který teď přebruslil bránící hráče Liberce a hnal se sám na Hamalčíka, jenomže pak už nestačil zakončit dlouhou backendovou kličku. Teď pro změnu rychlá střela Lence po přiťuknutí si ve středním pásmu. Lenc pálil, ale Vomáčka měl celou situaci na dohled a naprosto v pohodě zakročil. 10 minut máme za sebou. Tady v Hradci Králové je to 1-0 pro domácí poté, co McCormickovo nahození v přesilovce od modré čáry tečoval. Kromě Aleši Jergla, který si připsal další asistenci, také Kevin Klíma. Takže dvě teče Králové hradeckých hokejistů způsobily to, že puk nakonec doputoval až do sítě za gólmana Petra Hamalčíka a Hradec Králové vede 1-0. Teď Buli, které dopadlo lépe pro hokejisty domácího celku, kteří se osvobozují takovým vysokým obloučkem do středního pásma a tam získávají Kotouč. Teď hraje Kousal, Kousalova přihrávka na střed na rozjetého Pilaře, ještě tam napadá Radil, Kousal s Radilem, to je taková formace nebo taková dvojce, která už je opravdu hodně zkušená a druhý jmenovaný, tedy Lukáš Radil, vypadá to, že si znovu půjde odpočinout na trestnou lavici, tentokrát ho sudí vylučují za držení, to znamená, že znovu se bude hrát v nerovnoměrném počtu hráčů na ledě. Radil tam dojížděl, Kotouč nahozený až za branku Liberce a zdá se, že si podle sudích přidržel jedno z hostujících hráčů nedovoleně. To znamená, že je tady rychlá příležitost, jak vyrovnat hned po Buli. To ostře vyzkoušel jeden z hostujících hráčů, pokusil se překvapit gólmana Vomáčku, byl to Najman, který okamžitě po vazování vypálil. Vlastně prvním tím kontaktem vyhrál to Buli tak čistě, že přímo vystřelil na branku, ale Vomáčka nožem své pravé brusle dokázal zasáhnout a tak je to stále 1-0 pro Hradec Králové, který se teď dostane ke Kotouči. Peret má puk, nabírá rychlost ve středním pásmu po nepřesné zadovce libereckých útočníků na modrou čáru zpátky na své obránce. A teď Hradec Králové tím aktivním napadáním dělá velké potíže. Je to Klíma, který tam teď svým prohybem, svým bruslením znepříjemňuje celou situaci v rozehrávce a tak Lenz musel couhnout až za vlastní branku. Nakonec přihrál na Kachlíře na pravou stranu ofenzivy Bílých tygrů Sandberg. Sandberg je zpětná přihrávka, teď krásná kombinace. Filipy hledal ještě lépe postaveného spoluhráče Petrovského, ale ten puk následně Petrovskému přeskočil hůl a tak to Liberec musí vyzkoušet, řekněme, tradičnější kombinací, častými změnami těžiště proti už postavené, připravené obraně a toho využívá teď Pilař, který zavřel celý souboj u levého mantinelu na modré čáře z pohledu hráčů Hradce Králové a ujíždí Kohout, Kohout ve velké šanci, ale Jeho forehandová klička tentokrát úspěšná nebyla, takže je to stále 1-0 hodně bleskově. Teď se dostal do velké šance Martin Kohout, který využil toho, že jeden z libereckých obránců na obrané modré čáře nechal puk za sebou. Kohout měl rychlost, vřítil se do obraného pásma, najížděl na golmana Hamalčíka, ale měl trošičku potíže s tím, jak zpracovat neposedný kotouč. To je zatím to, co trápí svěřence Jiřího Kudrny, tedy hráče Liberce, že jim zkrátka nevychází ty jednoduché přihrávky. Hradec Králové přežil ve 13. minutě první části za stavu 1-0 další početní nevýhodu. Radil už je zpátky na ledě a hraje se tedy opět 5-5. Radil teď ještě musí vypomoct svým spoluhráčům v defenzivě. Naskočil také Kousal, jeho spoluhráč, řekněme, z té tradiční formace, tak jako to Tomáš Martinec, trenér Východočechů, napsal do zápisu o utkání. Teď Sikora tam bojuje o puk na pravé straně u mantinelu, vypomáhá mu tam právě Radil, ale zdá se, že je to spíše taková fotbalová situace, kdy oba hráči přiložili své nohy, respektive své brusle na ten puk a snaží se ho tam zašlápnout a pošetřit nějaké ty sekundy a Hradci Králové bude stačit to, že ve 14. minutě první části jenom vyhodí puk do vlastního útočného pásma a pojede vystřídat východočeský celek. Klíma teď musel v roli trochu netypicky posledního hráče vypomoct defenzivě, ale zvládl to a tak znovu Hradec Králové může se vydat vpřed, jenomže Najman vystihl rozehrávku a teď se snaží jeho spoluhráč Rychlovský se obtočit kolem Vomáčkovy branky. Rychlovský přihrává na modrou čáru, tam ještě pokus o udržení celé té výhodnější ofenzivní situace od Lence, jenomže Lenc společně s Rychlovským, byť se pokusili o nahození za branku, tak následně o ten puk poměrně rychle přišli, ale znovu přichází chyba v rozehrávce. Sandberg získává kotouč a vybízí tam ještě Filipyho, který se pere o puk. Filipyho získává pro Bílé tygry. Zemanova zadovka po modré čáře, tvrdá střela od modré, kdy tam pálil jeden z libereckých beků, byl to Ejhek, jestli jsem správně viděl, který napřáhl svou dlouhou hokejkou, ale teď Ejhek musí právě spěchat zpátky dozadu a jak jsem zmiňoval tu jeho dlouhou hůl, tak to teď využil, aby na chviličku odzbrojil Klímu, po něm ale hraje u levého mantinelu z pohledu Hradce Králové Pavlík, ještě je tam závar před Hamalčíkovou brankou, teď se hlavní rozhodčí trochu připletl Východočechům do cesty, gestem se omlouvá domácím hráčům, kteří ale přicházejí o puk v 15. minutě první třetiny, ale vedou 1-0, když se přesilovce prosadil Kevin Klíma. Teď znovu liberečtí zkouší si několikrát vyměnit těžiště hry, kotouč tedy létal zprava doleva a zase zpátky středním pásmem, ale nedokázali hosté vyzrát na tu zatím velmi dobře fungující defenzivu domácích v čele s brankářem Pomáčkou, který zatím předvádí velmi dobrý výkon. Teď liberečtí chtěli zakázané uvolnění, ale rozhodčí rozpažili. Zdá se, že tam asi došlo k nějaké drobné teči ve středním pásmu za červenou čarou a tak Liberec trochu kostrbatě zakládal útok, protože jeho hráči počítali s tím, že se bude pískat. Procházka v útočném pásmu. Procházka nabíjí rozjetému spoluhráči, ale velmi dobrý zákrok lapačkou předvádí golman Vomáčka. Znovu se Hradec Králové nedostal do středního pásma. Byl to mimochodem Vlach, který před chviličkou pálil právě docela tvrdě a docela přesně, ale velmi dobrý zákrok Králové hradeckého golmana, který teď musí dávat pozor, protože puk letěl modré čáry do skrumáže před jeho brankou, mohl se odrazit v podstatě kamkoliv, nakonec ale skončil až na mantinelu za Vomáčkovou brankou. Už v 17. minutě první části za stavu 1-0 pro Hradec Králové, který se teď musí bránit, protože je tady velká možnost, kterou měli Rychlovský s Lencem. První jmenovaný nabral rychlost u pravého mantinelu, pak backendem přihrával před branku, tam Lenz se snažil z těsné blízkosti Vomáčku překonat, ale nepovedlo se a tak je tady další komerční přestávka. Po 17 minutách Hradec Králové vede nad Libercem 1-0.
0: Zase se vrátíme na východ Čech za tip Sport Extraligou. Čeští kajakáři, ale i kanoisté získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu stříbrné medaile, a to schodně v závodech lídek. Na trati v italské Ivreje je dnes schodně porazili jen trojice z Francie. My se mistrovství Evropy ve vodním slalomu budeme věnovat živě už zítra znovu, a to od 9 hodin.
2: Mistrovstvím Evropy vrcholí sezóna vodních slalomářů. Ti čeští ji mají už teď vele úspěšnou.
5: Přidiš nebo Marx, vypadá to na Víta Přindiše, který se raduje z titulu mistra světa.
2: Na 7 medailí ze světového šampionátu v Oklahomě mohou teď navázat na evropském mistrovství v italské Ivreji. Přímo z místa vám přinášíme přímé přenosy, rozhovory, reportáže, ale i emoce závodníků, trenérů, příbuzných a kamarádů.
5: Ty jsi mistr!
6: Nebreč, směj se. Jarka je nejlepší.
2: Mistrovství Evropy ve vodním slalomu na Radiožurnálu Sport. Od 24. do 26. září i s reportérem Janem Suchanem.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: To byla pozvánka na zítřejší vysílání Radiožurnálu Sport. První branka letošní sezony Ligy národů ve fotbale, ta už padla, a to v utkání mezi Andorou a Maltou. To je Liga národů té nejnižší úrovně Dčko. Andora aktuálně vede ve 24. minutě nad Maltou 1-0. A my se vracíme na tip Sport Extraligu. Tam je také skore 1-0. Na východě Čech komentuje utkání mezi Hradcem a Libercem František Typovský.
1: Hradec Králové se teď žene v 17. minutě směrem vpřed, ale nedokázal si vypracovat žádnou výraznější příležitost, která by třeba mohla vést k zdvojnásobení náskoku. Připomínám, že autorem té dosavadní jediné branky byl Klímák v přesilovce po několika odrazech tečích nahození od modré čáry. Tam přišlo, puk tam putoval po výstrojích různých hráčů, a právě tím posledním, který ho dopravil za záda Petra Hamalčíka, byl Kevin Klíma. Teď byli ve středním pásmu 3 minuty a 16 sekund před první sirénou tohoto zápasu. Připomínám tedy, že je to 1-0 pro Hradec Králové. Buly, které dopadlo lépe pro hosty, a tak Kachlíř může couvnout až do vlastního obraného pásma a rozjet další akci. Teď musí dávat Kalina pozor, protože tam ho napadal zezadu Sandberg a Kalina o něm, zdá se, příliš nevěděl, a podle toho taky dopadlo to jeho vyhození. Kalina následně tam zašlápl kotouč. Rozhodčí teď křičí na trio Kalina, Pavlík a Najman, aby hrálo, aby nezdržovalo, nenatahovalo tu pasáž zápasu, kdy se toho příliš neděje u pravého mantinelu. A tak nakonec liberecký hráč trošičku povolil z toho sevření kotouče a Hradec Králové mohl zautočit, jenomže to se mu nepovedlo. Taky už hokejisté v tmavých barvách potřebovali vystřídat, a tak jenom pinkli kotouč do útočného pásma. Už je tady Musil, tedy liberecký útočník, který vjel hodně rychle do útočné třetiny a snažil se vypálit, ale nepřesně, puk plesknul jenom do mantinelu za vomáčkovou brankou. Teď je tady Kohout, který sice na modré čáře prohodil jedno z protihráčů, ovšem teď Kohouta vrátil zpátky do hry jeden z libereckých hráčů, který ho trefil vyhozením, ale útok Hradce Králové teď skončí, protože jeden z obránců, konkrétně Vukojevič, který se snažil skrotit trochu neposedný puk na modré čáře, tak to neprovedl úplně dokonale a puk, byť tedy velmi těsně, ale přeci jenom prohopsal až do středního pásma. Čárový rozhodčí zapískali offside. To všechno říkám už v 19. minutě první třetiny. Hradec Králové stále vede 1-0. Teď golman Hamalčík moc nepomohl svou rozehrávkou svým spoluhráčům. Ti čekali, že dostanou puk od svého golmana trošičku lépe, a tak se Radil dostává ke kotouči za brankou. Radil přihrává střílený pas, vyjel si s pukem na pravou stranu z pohledu útočícího Hradce Králové. Znovu Radil hledá najetého spoluhráče Kousala. To je spolupráce, kterou tito hráči předváděli už několikrát. A teď bude následovat krátká pauza, protože je tady zakázané uvolnění minutu a 20 sekund do konce první třetiny Vlach vyhodil kotouč přes všechny čáry, aby se snažil mermomocí ho dojet, tak aby přesprintoval ještě bránícího hráče Hradce Králové, tak to nestihl, rozhodčí zapískali a bylo z toho tedy zakázané uvolnění. Následné vazování pro sebe získali hosté, jenomže opět nevyhodili puk do středního pásma a tak jim musel při střele Jergla vypomoct gólman Hamalčík, který se trošičku pověl a tu neúplně povedenou střelu skryl do své lapačky. Jergl chtěl určitě vyslat větší bombu na branku libereckého gólmana, protože ten puk mu tam vyplaval docela hezky do prostoru mezi kruhy a modrou čárou. Navíc si i dobře nabruslil Jergl, ale ta střela mu nevyšla. Těžko říct, jestli se mu třeba puk nějak postavil na hranu, nebo tam byla nějaká nerovnost, nebo zkrátka to neudělal technicky dobře královéhradecký útočník. Každopádně výsledkem bylo to, že v 19. minutě nevystřelil vůbec dobře a umožnil tak jednoduchý zákrok libereckému gólmanovi. Teď se bude znovu vylučovat, ozval se kotel královéhradeckých fanoušků, který viděl faul jednoho z bránících libereckých hokejistů a teď hlavní rozhodčí tedy přesně minutu před koncem první části si tedy zase vyzkouší, jaké to je hrát oslabení, protože Ejhek odjíždí na trestnou lavici a samozřejmě bude doufat, že na ní stráví dvě minuty, respektive minutu teď ještě v první části a minutu v té druhé, protože pokud Hradec nevyužije početní převahu, tak si ji přenese ještě do druhé části. Takže už běží poslední minuta první třetiny, stále je to 1-0 pro Hradec Králové, který tu svoji jedinou početní převahu, jedinou přesilovku, kterou měl, tak dokázal využít. McCormack na modré čáře, ještě mu tam vypomáhá Klíma. Na ledě je tedy to složení hráčů, které způsobilo i ten první gól, jenomže teď Liberec velmi šikovně dokázal vyhodit obloučkem středem kluziště a tak McCormack musí couvnout, nachází rozjetého Klímu na levé straně. Klíma už je v útočném pásmu, ještě vrací zadovkou právě na McCormack a tyto dva hokejisté spolu kombinují opravdu velmi často. Sal se tam ještě zapojuje do hry, také Jergl teď dostává od McCormacka přihrávku Kousal, který ještě vybízí lépe postaveného spoluhráče, ještě závar před Hamalčíkem, ale ten si připisuje dobrý zákrok proti Nenonenově pokusu, to je právě hráč, který doplnil tu útočnou formaci 5 sekund a 9 desetin k tomu po zákroku Hamalčíka, tedy pravděpodobně poslední vazování v první části tohoto zápasu čtvrtého kola v Sport Extraligy. Hradec Králové vede nad Libercem 1-0 a teď samozřejmě velká koncentrace na obou dvou stranách, protože za 5 sekund se ještě dá ohrozit branka, ale Liberec zvládl vazování a zvládl i odpálit kotouč přes všechny čáry. Tím, že Liberec hraje oslabení, tak to samozřejmě není nějakým způsobem trestné. Slyšeli jste pod mým hlasem klakson, který ukončil první třetinu. Po úvodní 20-minutovce vede Hradec Králové nad Libercem 2-0. Teď budeme informovat posluchače Radiožurnálu ve zprávách. Bude to za pár sekund.
0: Kdepak my už se teď budeme věnovat tomu výsledku po 20 minutách, ještě jednou ho musíme zopakovat. Hradec Králové vede 1-0 nad Libercem po první 20 minutovce. Druhá třetina tohoto extraligového utkání začne za 18 minut, což vychází na 18.50. Radiožurnál Sport bude u toho. No a co se týče fotbalové ligy národů, tak tam ve skupině D Andora stále vede nad Maltou 1-0. Odehráno už je 31 minut.
3: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.

18 hodin 630 minut, vy posloucháte na Radiožurnálu Sport přímý přenos z předehrávky čtvrtého kola hokejové typ Sport Extraligy. Hradec Králové doma vede po první 20 minutovce nad Libercem 1-0, ta druhá začne zhruba za čtvrt hodinky. Také pro vás sledujeme už právě začlou fotbalovou ligu národů. Musíme připomenout, že Češi do ní vstoupí až v sobotu v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, ale už se začalo a to konkrétně ve Španělsku, respektive v malém státě na hranicích mezi Španělskem a Francií v Andoře. Tam totiž hraje Malta v 36. minutě. Domácí vedou 1-0 večer, ale přijdou daleko zajímavější zápasy, co se týče té elitní ligy A národů, tak tam asi největší lákadlo se odehraje v Nizozemsku ve 20 hodin a 45 minut. Uvidíme zápas, tedy uslyšíte na dálku zápas právě mezi domácím Nizozemskem a Německem. No a co se týče basketbalové Euroligy, ta také začala, více si o ní řekneme už za chvíli. Do hry totiž vstoupil i český reprezentant, který po 4 letech vyměnil dres.

0: Basketbalista Tomáš Satoranský už má za sebou první minuty ve své sedmé sezóně v Eurolize po návratu ze samostské NBA a čtyřech ročnících strávených v Barceloně hraje ve 34 letech premiérové utkání v nejprestižnější evropské pohárové soutěži za izraelský klub Hapoel Tel Aviv. Tam se přesunul v létě. Začínající nový ročník basketbalové Euroligy teď víc rozebereme s Jakubem Kantou. Dobrý den.
1: Hezký den. Basketbalisté Hapoelu Tel Aviv vstupují do této euroligové sezóny domácím zápasem s Bayernem Mnichov. Běží 8. minuta druhé čtvrtiny a Hapoel po dobrém rozjezdu a až pětibodovém vedení po první čtvrtině v té druhé na svého soupeře nestačí a proto prohrává 35-39. Každopádně trenér Itudis Tomáše Satoranského jako střídajícího hráče poslal na palubovku už na něco lehce přes 8 minut. Český reprezentant zatím za tu dobu stihl doskočit, ale jenom 2 míče. Hapoel hraje v této sezóně dál své domácí zápasy v Sofi v hale pro 12 000 fanoušků. Škoda, že nějaká taková hala není v Česku, protože izraelský celek v létě sondoval situaci v Praze po angažování Satoranského, že by mohl hrát tady, ale žádnou vyhovující překvapivě nenašel, protože je tu jediná a na roky nasmlouvaná dopředu.
0: Euroligová sezóna letos začala poprvé v historii superpohárem, ten ovládl Real Madrid v Dubaji. Ve finále triumfoval právě proti tamnímu celku a repríza tohoto souboje je další zápas, který se právě teď hraje?
1: Přesně tak a tam se začalo stejně jako v Sofi v 18 hodin a tam je stav přece jenom o něco vyrovnanější. Dubaj prohrává s Realem Madrid 33-35. Jinak dnes i později večer v tom celém kompletním úvodním kole a nejen v něm se žádný další český reprezentant nepředstaví, pravděpodobně jako i v celém ročníku. Poté, co pivot Jan Veselý ukončil v červnu profesionální kariéru, nefiguruje na aktuálních soupiskách klubů, totiž kromě Satoranské jeho další tuzemský rodák. Pro české fanoušky tak bude zajímavé sledovat třeba to, kam se Satoranský bude posouvat v historickém pořadí, například v počtu asistencí. Před dnešním zápasem odehrál v Eurolize 207 utkání, v nich pozbíral 888 asistencí a patřilo mu a dál patří, protože dnes ještě neasistoval, 20. místo. 201 cm vysoký rozehrávač ale ztrácí jen 4 asistence na 19. pozici, kterou okupuje Brazilec Huertas. To by teoreticky mohl stihnout, toho by mohl Satoranský teoreticky stihnout překonat. Už dnes ale záležet právě bude, kolik prostoru za nebo vedle hlavní hvězdy týmu, tedy srbského dirigenta Miciče, dostane. Nicméně právě kvůli Eurolize vedení Hapoelu zkušeného českého reprezentanta přivedlo, tak snad ten prostor dostane, protože v izraelské lize ho tolik mít nebude a ani neměl už, co jsem koukal, tak v tamním superpoháru před týdnem Satoranský vůbec nebyl na soupisce a z vítězství se radovalo konkurenční Maccabi Tel Aviv.
0: No na závěr ještě prosím, Kubo, připomeň, kdo obhajuje titul v Eurolize basketbalistů.
1: Po finálovém triumfu nad Realem Madrid v hale odvěkého rivala Panathinaikosu je to řecký Olympiakos. Právě oba aténské kolosy jsou hlavními favority na zisk trofeje také v tomto ročníku. Po nich sázkové kanceláře věří nejvíc Fenerbahce Istanbul a Realu Madrid. No a celkem mě překvapilo, to se přes mučení přiznám, že pátý nejnižší kurz v průměru má Satoranského Hapoel Tel Aviv.
0: Ještě krátká aktualizace, teď je minutka do konce poločasu, Hapoel Tel Aviv Bayern 35-42, říkám to správně.
1: Je to tak, teď tedy mi tady ještě přiskočili 2 body na konto Hapoelu, takže drobná korekce.
0: To byl Jakub Kanta, díky.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 18 hodin a 49 minut. Pro vás máme na Radiožurnálu Sport samé přestávkové výsledky. Co se týče fotbalové ligy národů, tak tam se hraje zatím pouze Liga D, Andorra, Malta 1-1 po 45 minutách. Ještě se ve stejné kategorii večer odehraje zápas mezi Lichtenštejnskem a Litvou. Co se týče Ligy národů A, kam nově patří také česká reprezentace, tak ta se bude hrát večer. Bude to hned čtveřice utkání Srbsko, Řecko, Portugalsko, Wales, Norsko, Dánsko, no a asi největší šláger Nizozemsko, Německo, všechna tato utkání ve 20:45. Ale jak jsme říkali, my zatím informujeme o tom, jaké soustavy o přestávkách. Hradec Králové v rámci čtvrtého kola Tipsport Extraligy vede 1-0 nad Libercem a to je po 20 minutách. Druhá třetina začne za nějaké dvě minutky a na Radiožurnálu Sport rozhodně budeme u toho. No a v Sofii se ještě na neutrální půdě hraje zápas basketbalové Euroligy mezi Hapoelem Tel Aviv a Bayernem Mnichov. Za Hapoel hraje i Tomáš Satoranský, no ale jeho tým právě po 20 minutách prohrává 39-44. To není ale to jediné, co se v Sofii děje. Momentálně tam už skoro týden probíhá také mistrovství Evropy v boxu a tam dnes zazářila alespoň s bronzovým odleskem také česká boxerka Lenka Bernardová. Sice neprošla do finále mistrovství Evropy po prohře s finskou Pihlou Kaivojovou, získala ale po stříbru z roku 2022 právě bronzovou medaili, protože neúspěch v semifinále automaticky znamená bronz. Bronz vybojovala v bulharské metropoli také včera Stella Blaškolá, vlastně úplně stejným výsledkem, nicméně ve váze do 80 kg. Za chvíli už slibovaný hokej.
1: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Billa a CSG.
0: Čtvrté extraligové kolo začíná už dnes, respektive už začalo. Hradec hostí Liberec. Prvních 20 minut máme za sebou, těch druhých znovu komentuje František Typovský.

0: Hradce Králové odklepával svou golmanskou holí konec právě Ejhekova trestu a teď už jsou Bílí tygři v plném počtu. Petrovský chtěl po zisku kotouče ve středním pásmu rychle založit kontr a velmi svižnou protiakci, jenomže jeho spoluhráči nebyli úplně na to připravení na rychlý přechod směrem vpřed. A tak to zkouší postupně po té, co zavezli kotouč do útočného pásma, ale tam znovu Petrovský přihrává na Sandberga. Sandberg je za brankou, jeho zadovka, která letěla do toho nebezpečného prostoru před brankou, ale nikdo v bílém se tam k zakončení nedostal. Teď Hamáčík musí dávat pozor, protože to nahození, které plesklo o mantinel za jeho zády, tak rychle na levé straně dojížděl Peret a pokusil se z ostrého úhlu zaskočit právě hostujícího brankáře, který má hodně charakteristické tmavé betony. Teď Hamáčík právě svou golmanskou výstrojí musí dávat pozor, protože se tady rodí zajímavá možnost, přihrávka od Kocha na Kohouta, ale byla zablokovaná, dobře Zile byl zaparkovaný před brankou. Ještě je tady Mudrák, který podpořil útok a teď rozhodčí musí zapískat, protože brankář Hamáčík svou bruslí ve snaze zapřít se o brankovou konstrukci právě z prostor, do kterého se snaží teď aktuálně zaskórovat hráči Hradce Králové, vychýlil, posunul. Rozhodčí se snažili celou situaci opravit sami, ale zjistili, že to nejde, to znamená, že na led teď musí docupitat správce údržbář s vrtačkou v ruce. Ve 23. minutě je to pořád 1-0. Teď se tady na východě Čech pár sekund určitě hrát nebude.
1: No a to je prostor také pro nás, protože než se začne hrát, můžeme vám ještě jednou připomenout to, co se aktuálně děje ve světě sportu, co se týče zámořské ligy hokejistek, což je ženská obdova NHL, bude vůbec poprvé v historii pořádat také utkání hvězd. Bude to poprvé v historii, bude to mini turnaj, na kterém se utkají 4 týmy ve hře 3-3, takže to bude hodně zvláštní a bude to 7. března v Torontu, to oznámili zástupci právě PVHL před startem 4. ročníku soutěže. My to pro vás budeme sledovat právě proto, že v PVHL působí několik českých hokejistek. Vracíme se ale teď zpátky na mužský hokej do Hradce Králové za Františkem Typovským.
0: Petrovský povazování získává kotouč, před chvíličkou radil, se snažil ještě obkroužit branku a pak, když startoval do dalšího okruhu, který zahajoval zleva a snažil se tím svým pohybem tam vyvolat zmatek v liberecké defenzivě, tak byl okraden o kotouč, ale dovoleným způsobem. Jenomže to stejné teď platí v případě mladého Kachlíře, který je na ledě dobře zapamatovatelný, jednak který je to jeden z mála praváků, ale hlavně má, protože je to velmi mladý hráč, tak má ještě tu mřížku na obličeji. Teď Kachlíř zahájil dobrou akci, přihrál na Rychlovského, ten pak vyjel od levého, od pravého mantinelu, pardon, před branku a byl faulovaný. Bylo to sekání, jak ukazují hlavní rozhodčí, to znamená, že ve 24. minutě tady bude početní výhoda pro Liberec, zatím ty dvě přesilovky, které Bílí tygři měli, tak využít nedokázali, naproti tomu jeden faul libereckých Hradec Králové potrestala, tak je to 1-0. Ten potrestaný hráč, tak ten by měl se teď zvednout a dojet na trestnou lavici a už tam také usedl, je to konkrétně Vukojevič, tedy obránce, který tam sekal projíždějícího Rychlovského, který ho trošičku zaskočil tou rychlou změnou pohybu, a tak je tady Liberec a jeho přesilovka. Kachlíř získává kotouč na modré čáře, přihrávka před branku, kde ale Sandberg ve spolupráci ještě s jedním spoluhráčem o kotouč přišli a Hradec Králové tak se může poprvé osvobodit. Byl to Filipy, který před chviličkou ten puk nechal drobně za sebou. Teď Sandberg nabírá rychlost, přihrává Filipimu, ten se snaží štrikovat, prohodit si obránce, ale ten zůstal naprosto v pohodě, byl to Mudrák, který tam stál dobře připravený a nenechal se ošálit právě Filipyho. jeho kličkami a teď už je tady Liberec. Filipy už je v útočném pásmu, má kotouč u pravého mantinelu. Filipy se snažil tam ještě přihrát na kachlíře, ten vracel kotouč před branku, ale namísto toho je tady rychlý kontr Hradce Králové, ještě přihrávka do

0: druhé vlny, jenomže Kohout už neměl dost síly a energie, aby doplnil ten útok, řekněme, řádně. Bylo vidět, že hlavně chce to početně podpořit, aby v tom nenechal svého spoluhráče, nepočítal už s tou přidávkou. Jenomže teď jeden z královéhradeckých hráčů získává puk, otáhlá Krička, ale skvěle Hamalčík si teď poradil s... Jestli jsem viděl správně, Radkem Pilařem, který nabral velkou rychlost, on u pravého mantinelu z pohledu útočících východočechů vypíchl kotouč bránícímu libereckému hráči, respektive libereckému obránci, který zakládal ofenzivní akci, a pak se podal mantinelu ve velké rychlosti prodral až do zakončení a Malčík proti němu trošičku povyjel a Pilař se ho pokusil zaskočit táhlou forehandovou kličkou, ale Hamalčík se cvakl pak betony, které položil na ledovou plochu včas. Takže ve 25. minutě je to pořád 1-0 pro Hradec Králové, který tedy se pokusí, snaží se o první vítězství před svými fanoušky v tomto ročníku nejvyšší soutěže. Teď je tady znovu Liberec, Pytlík získává puk, přihrává na Šimka, ten mu vrací, takže Jaromír Pytlík ve velké rychlosti přihrává ještě Najmanovi k mantinelu, ale znovu tam přišla nekvalita, tentokrát chybka bruslařská od Najmana, protože tam za sebou nechal nohu a šel směrem k zemi Rychlovský. Rozjíždí se velmi svižně, takový nomen omen teď v podání Jakuba Rychlovského, jenomže snaha o forehandovou kličku úspěšná nebyla, Rychlovský se ani nedostal k zakončení. A místo toho je tady dělovka od modré čáry, poslední sekundy zbývají do konce Vukojevičova trestu, ještě Pytlík a jeho poslední snaha Najman. Teď je tady Ejhekův backend, jenomže teď se nedomluvili dobře liberečtí hráči, kdo bude uzavírat zadní tyčku na ten jakýsi Ejhekův backendový centr z pravé strany, pokud bych si měl půjčit fotbalovou terminologii na chviličku. Teď zdráhal v útočném pásmu, už za brankou Hamalčíka, zdráhal jeho backendový pas na levou stranu z pohledu útočících východočechů, zdráhal se zase za brankou, teď pere opok, už s ním doklouzal na pravou stranu, zdráhal dává na modrou čáru, rána od Mudráka, která ale trefila jenom chumel hráčů před Hamalčíkem a Liberec mohl jít rychle dopředu, jenomže Petrovský už se nacházel v postavení mimo hru, to znamená, že ve 26. minutě se píská offside, který navíc zdá se bude vyhodnocený jako úmyslný od hlavních rozhodčích, protože puk, respektive Buly, bude po levé ruce brankáře Petra Hamalčíka, to znamená v obraném pásmu Liberce. Filipy a Radil se, pardon, a Kousal se tam sklánějí na to vazování, takže souboj dvou zkušených hráčů. Kousal to Buly zvládl lépe, ale rozhodčí Čárový ještě předtím zapískali a teď tam ještě půjdou domluvit východočechům, protože Kousalovi spoluhráči tam zdá se byli trošičku aktivnější, než by měli být na tom vazování, nebo možná sám Kousal porušil pravidla, protože on sám odjel z kruhu pro vazování, přepustil místo kapitánovi východočechů Lukáši Radilovi. Teď Kousal po Radilově dobrém zisku vazování, Kousal na Radila za branku, Radil u pravého mantinelu, Kousal, který tam nahodil kotouč od znovu pravého mantinelu od modré čáry, znovu tam byla drobná teč před Hamalčíkem, ale ten má zatím na ty teče ve druhé části, to je třeba říct ve druhé části štěstí, protože v první třetině po hned dvou změnách směru skončil za jeho zády puk a autorem gólu byl nakonec Kevin Klíma. Je to tedy 1-0 ve 27. minutě tohoto zápasu. Najman nabírá rychlost, pokusil se zaskočit v omáčku, ale nedokázal ten kotouč přízemní střelou procedit pod nohama domácího brankáře. Rychlovský získává puk, rychlá narážečka, jenomže jeho spoluhráči počítali s trochu přímočařejší akcí a tak Liberec musel zase trošičku couvnout, Lenz ale Rychlovskému vypomohl. Rychlovský už má puk, přihrávka před branku, tam byl hodně aktivní další z libereckých hráčů Najman, který tam takovou nenápadnou střelou, ale nebezpečnou znovu ohrozil brankáře v omáčku, jenomže ten si poradil i s následným vypadnutým kotoučem ze souboje mezi oběma hráči u jeho pravé tyče přikryl puk a odstartoval tím komerční přestávku. Po 28 minutách zápasu mezi Hradcem Králové a Libercem Východočeši vedou 1-0.
1: Od 19. září probíhají asijské hry v Japonsku. Je to velká akce. V některých sportech je na asijském kontinentu hodně sledovaná. No a máme pro vás zajímavou zprávu. Čínští stolní tenisté nezískali právě na téhle velké akci, která se opakuje jednou za 4 roky, zlato v soutěži družstev. Číňané nezískali zlato v soutěži družstev a to je velká zpráva, protože to se stalo poprvé od roku 1994. Ve finále je porazili těsně 3-2 domácí Japonci a ti soutěž ovládli po dlouhatánských 60 letech. Číňané ve městě Toyota vedli 2-1, ale na 2-2 vyrovnal Tomokazu Harimoto, ten vyhrál oba své zápasy. No a vítězný bod, o ten se pak bojovalo v souboji 19-letých stolních tenistů. Matsushima nakonec porazil Wen Zhuipoa 3-1. Číňané drželi tuhle vítěznou sérii od asijských her v Hirošimě, takže začali v Japonsku, skončili v Japonsku, bylo to v roce 94, teď usilovali o 9. zlato v řadě a ono už to trošku probublávalo, že Číňané v týmové soutěži nejsou úplně suverénní tak jako dřív, protože tohle postavení se otřáslo už v květnu, to bylo mistrovství světa družstev v Londýně, tam ve skupině Číňané podlehli Korejcům a nakonec i Švédům, sice nakonec opravdu čínský tým získal tu týmovou trofej, ale připsal si dvě porážky a porážku utrpěla Čína v týmové soutěži poprvé po 26 letech. A teď zase k něčemu, co bude, doufujeme, podobně dramatické. Jdeme zpátky na hokejovou extraligu Hradec Liberec a František Typovský.
0: Máme vyrovnáno, 28. minuta tohoto zápasu. Hned po vyloučení nakonec Kousala za krosček, tak vypálil Radim Šimek, nejzkušenější hráč Bílých tygrů, obránce, který nastupoval leta letoucí i v zámořské NHL. Tedy přišlo rychlé vhazování, rychlé vyhrané buly, následně rána od modré čáry. Vomáčka ten puk po drobné Najmanově teči vyrazil jenom před sebe a Adam Najman byl hodně důrazný při dorážce, takže dva docela podobné góly padly na obou dvou stranách a je to 1-1, to znamená, že začínáme od znova. Liberec tedy vyrovnává a skóre je 1-1. Na Klímu navázal Adam Najman dvě přesilovkové trefy. Těsně před komerční pauzou tam totiž krosčekoval Robert Kousal proti hráče v tom souboji před brankou, který právě předcházel začátku komerční pauzy. Faško Rudáš teď už v útočném pásmu, Liberec zdá se pokropený trochu svěží vlnou energie a vletěl teď do útočné třetiny. Faško Rudáš, jeho přihrávka na Iheka. Ihek ještě nabil Zemanovi, závar před brankou, znovu Vomáčka, neví kde má puk, nakonec skončil kdesi pod jeho betonem a rozhodčí ho pak ztratili z dohledu a tak zapískali. Dobrá práce teď Králové hradeckého brankáře, který sice před chvilkou inkasoval, nicméně teď, nechci říkat, že odčinil chybu, protože to by nebylo přesné, on totiž při té brance, kterou dostal, tak nějak výrazně nechyboval, ale tady předvedl opravdu dobrý zákrok. Teď jsem se podíval i na kostku nad ledem, že ta Najmanova teč vychýlila ten puk mezi betony právě gólmana Hradce Králové a Najman, který ten puk sám tečoval po Šimkově nahození od modré čáry, tak přesně viděl, kde ten puk vypadl a víceméně asi z půl metru jenom do něj mírně klepl a dostal ho za čáru. Takže to je tedy na dovysvětlení toho, jak padl gól na 1-1, který jinak já tady z komentátorské pozice Radiožurnálu Sport jsem měl takřka přes celé kluziště. Teď už je tady Hradec Králové v útočném pásmu. McCormack z pozice obránce vypomáhá útočníkovi Klímovi, zavezl puk až za branku, znovu McCormack, jeho přihrávka na Jergla, jenomže před Jerglem je tam připravený Zile, lotyšský toho obránce, který má dlouhou hůl a tak je právě docela účinný právě v těch soubojích a nastartoval teď přesným vyhozením rychlou akci Liberce, jenomže Petrovský odjel střídat a tak teď Liberec musí rychle couvat dozadu a to se nedaří. Pavlík dává na 2-1. Teď Hrubka ve střídání Bílých tygrů, kteří vlastně hromadně odjeli střídat. To, že Petrovský tým v vozovkách zazdil možný break 2-1, to by zase nebyl takový problém, jakože i zbylí hráči v bílém dresu právě útočníka následovali a tím pádem Hradec Králové mohl sám vyrazit do breaku 3-1. Přihrávka od pravého mantinelu na zakončujícího Radovana Pavlíka, který dostal puk mezi kruhy, jenom si ho narovnal na čepel své hole a trefil se mezi levou ruku a tělo brankáře Hamalčíka a to znamená, že Hradec Králové si vedení bere zase zpátky a je to 2-1 a to všechno už ve 30. minutě tohoto zápasu a teď je znovu radost pro fanoušky tady v ČPP aréně. Radovan Pavlík autorem gólu na 2-1. A znovu tedy odvolávám, co jsem odvolal, že začínáme od znova. Po chvilce jsme zpátky v podobné situaci, v jaké jsme byli. 30. minuta tohoto zápasu, jsme tedy přesně v polovině řádné hrací doby. Najman po buli ve středním pásmu. Už jsem chtěl říct, že získá kotouč pro Liberec, jenomže ten mu holí vyšťouchnul spod brusle Kohout, který teď vyráží forčekovat. Snažil se tam mu vypomoct ještě jeden z jeho spoluhráčů, konkrétně Nenonen, který tam ten puk se pokusil zalepit na modré čáře, jenomže neposedný kotouč mu přeskočil brusly i hokejku, skončil ve středním pásmu a tak Hradec Králové raději nahodil kotouč na brankáře Hamalčíka, který ho ukryl ve své lapačce a je tady tak příležitost pro to, aby prostřídali oba dva celky. Znovu se můžeme vrátit k tomu zatím rozhodujícímu momentu tohoto zápasu. V čase 29.03 Radovan Pavlík po Čachově pasu dal na 2-1. Teď je tady ještě závar rychle vyhrané buly, po kterém tam střílel jeden z hráčů Hradce Králové McCormack, to byl konkrétně, který si vybruslil na střed kluziště a pak pálil zápěstím a bude se vylučovat. Liberec půjde do oslabení, teď si to všiml taky brankář Vomáč, který odjíždí rychle na vlastní střídačku, ale bude se zase vracet, ani tam nestačil dobruslit, protože tam si nepřesně přihráli Radil s Kousalem a tak zase ta výhoda Hradce Králové hodně rychle končí, ale měla by následovat výhoda v trochu jiné podobě, tedy v té, řekněme, standardní, nebude to 6-5, ale 5-4 na trestnou lavici. Tam odchází Jaromír Pytlík, jestli správně vidím, ano, je to tak, číslo 20, takže právě Jaromír Pytlík potrestaný. Teď na 2 minuty, on samozřejmě bude doufat, že tam bude sedět celé 2 minuty. Buly, které dopadlo lépe pro hráče v černém, tedy pro hráče Hradce Králové. Jaromír Pytlík teď si tady ještě z úst hlasatele tady v aréně na východě Čech vyslechl ten trest, zatímco hráči Hradce Králové posečkávali s kotoučem za vlastní brankou a rozjížděli další ofenzivní akce. Teď už jsou v útočném pásmu. Kousal kombinuje s Radilem, stále Robert Kousal. Teď přihrává ještě na Klímu. Klímova přihrávka od pravého mantinelu na střed kluziště, kde byl ale Jergl dobře strážený a teď musí Vomáčka dávat pozor, protože kolem něj se nebezpečně pohybují dva hráči Liberce. Rychlovský je tím nejaktivnějším, teď mu tam ještě vypomáhá Lenz. Lenz nabírá rychlost za brankou. Lenz a možná z toho bude zajímavá střela, no je to tak od modré čáry, proti které si musel Popovi bruslit brankář Vomáčka, trochu zmenšit střelecký úhel, teď vypomohl trochu liknavě bránícím spoluhráčům a Liberec už zvládl minutu a čtvrt z vlastního oslabení, ale prohrává tady na východě Čech 1-2, to je skóre, které stále platí. To je třeba říct, přitom Liberec v minulém kole zvládl velmi dobře zápas v Pardubicích, kde zvítězil 5-4. Teď se ozval mohutný povzdech, protože Pavlík šikovně uvolňoval spoluhráče na modré čáře, jenomže tomu přihrávka přeskočila přes hokejku, když si chtěl narovnat ten puk ještě na střelu. Stále poslední sekundy libereckého oslabení. Radil. Radilova pobídka na teč. Šimek následně trochu baseballově odpálil ten kotouč přímo do jízdy Petrovskému. Petrovský na pravé straně narovnal si to na čepel, vypálil forehandem, trefil do ramene brankáře Vomáčku. Ten chviličku nevěděl, kde ten puk přesně má, kde se kotouč vykutálí nakonec přímo před jeho zraky. Takže i v úzovkách trocha štěstí teď pro brankáře Hradce Králové Tomáše Vomáčku. Čacho protečoval kotouč a vyráží napadat Ejheka. Ejhek ale, jak už jsem zmiňoval, je opravdu hodně důrazný v těch osobních soubojích, hlavně v rozích kluziště. Hraje se už 33. minuta tohoto zápasu, 13. minuta druhé třetiny konkrétně. Čacho teď bojuje o kotouč u pravého mantinelu. Ještě je tady liberecký útok. Za brankou teď Musilová přihrávka na Ejheka, ten musí vymýšlet na modré čáře, protože už tam proti němu vystartoval Peret, který mu chtěl sebrat ten puk a nakonec liberečtí nevyzráli na tu dobře postavenou Králové hradeckou defenzivu a navíc Peret teď sebral kotouč Sandbergovi a vymýšlí další ofenzivní akci. Koch nabíjí ještě spoluhráče, který ale trefil pouze nohy Tomáše Filipyho, který se teď vrhnul proti té jeho střele z levého kruhu. Byl to McCormack, který tam pálil, trefil právě Filipyho. A teď Tomáš Filipy, který zde se zdá se není nějakým výraznějším způsobem otřesený nebo potlučený po té, co schytal tu dělovku od modré čáry, od kanadského obránce, tak chtěl zaútočit, ale přeci jenom už asi neměl dost sil, dost rychlosti a teď v předklonu usedl na vlastní střídačku a volá si k sobě lékaře, takže možná nějaké to ledování tam přeci jenom bude muset přijít, protože přeci jenom to je opravdu značná šleha, když vás někdo trefí ranou příklepem, vy mu jdete právě pod nohy, snažíte se pomoci svému týmu a přesně na to teď bolestí doplatil právě veleskušený útočník Bílých tygrů Tomáš Filipy. Liberečtí teď střídají, znovu neměli trochu zajištěnou obranu, ale tentokrát to zvládli. Rána od modré čáry, kterou ale vyrazil brankář Vomáčka. Už 35. minuta tohoto zápasu. Liberec se teď snaží o jakýsi tlak, ale neměl příliš dlouhého trvání. Naopak je tady Hradecká Králové, znovu velká šance. A co to bude teď? Možná trestné střílení? Ano, je to tak. A pojede ho trochu netradičně obránce Vukojevič, který teď podpořil útok, nebo měl by ho jet obránce Vukojevič, který byl tím faulovaným hráčem. On, byť je to tedy vyloženě defenzivní hráč, hodně vysoký to hokejista, tak teď podpořil útok a přijel z druhé vlny, dostal přihrávku mezi obránce Liberce a ujížděl sám na golmana Hamáčíka, byl ale seknutý ze zadu, byť Hamáčík tu jeho střelu dokázal zlikvidovat a nakonec to nebude Vukojevič, který přepouští místo na ledě Aleši Jerglovi ve 35. minutě tohoto zápasu. Jergl už se rozjíždí trochu na levou stranu. Trestné střílení pro Hradec Králové. Jergl si pokusil rozhýbat si Hamáčíka, ale ten celou situaci zvládl velmi, velmi dobře. Možná, kdyby přeci jenom Vukojevič jel, tak by to možná dopadlo lépe, kdyby volil nějaké trochu razantnější řešení. On jakožto defenzivní obránce by možná zvolil dělovku, takový ten ruský blafák, jak se tak říká, prostě napřáhnout a pokusit se trefit, anebo by třeba fanoušky potěšil podobně jako třeba bývalý český obránce Malík v NHL, když by si prostečil puk mezi nohama i s hokejkou a zkusil by takto ošálit brankáře. Ale to jsem si samozřejmě jenom zaspekuloval, protože po dalším zákroku golmana Hamáčíka začala komerční přestávka. Máme za sebou 35 minut zápasu Hradec Králové Liberec. Zatím je to 2-1 pro domácí.
2: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
3: V
2: Fotbal na radiožurnálu Sport? To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
3: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
4: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
5: Dobrý den.
3: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
5: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
2: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
3: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
6: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
2: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
3: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
1: Doufujeme, že díky radiožurnálu Sport je pro vás jenom jednodušší žít na světě. My se vracíme na druhou třetinu extraligového utkání mezi Hradcem a Libercem. Sleduje ho pro vás František Typovský.
0: 36. minuta už zápasu mezi Hradcem Králové a Libercem. Je to stále 2-1 pro domácí v tomto utkání čtvrtého kola nejvyšší soutěže. Teď Kotouč pravděpodobně skončil na domácí střídačce. Rozhodčí se teď na sebe trochu tázavě dívají, jestli to bude Buly ve středním pásmu nebo v obraném libereckém. Nakonec ta druhá varianta platí, to znamená, že zdá se, že od libereckého hráče právě šel puk do hráčského prostoru, kterému velí kouč Tomáš Martinec. Buly, které tentokrát dopadlo lépe pro Liberec, Zile, ale je tam hodně napadaný Kohoutem a měl potíže, protože tam i drobně zaškobrtnul lotyšský obránce a tak se Hradec Králové dostává ke Kotouči, byť se hraje 5-5, tak to teď chviličku vypadalo jako taková přesilovka východočechů, kteří v minulém kole prohráli v Brně 1-3 a teď se snaží o reparát, vedou 2-1. Nahození od modré čáry znovu Čacho s Kohoutem byli před brankou, vytvořili tam jakýsi vál, teď velká chyba v rozehrávce Liberce, Šimek veleskušený to obránce zadovkou naslepo a teď budeme informovat posluchače radiožurnálu Sport. Je to ve 36. minutě, co se skóre týče, 2-1 pro domácí Hradec Králové, který se teď dostává do další velké šance, jenomže Jergl minul úplně prázdnou branku. Hamalčík nemusel zasahovat. Co se střelců v utkání týče, tak skóre otevřel domácí Klíma. Bylo to v přesilovce, když McCormack nahodil Kotouč od modré čáry a po tečích Jergla a Klímy se puk dostal až do branky a právě Kevin Klíma byl označen za střelce tohoto zápasu. Je další velká šance domácí a kde Kotouč v brance? 3-1. 3-1, 37. minuta a Aleš Jergl se raduje z gólu, který zase více uklidňuje hokejisty Hradce Králové. Jergl tam vyloženě došťouchal ten Kotouč do branky a teď se raduje spolu s vlastními spoluhráči ze třetího gólu v síti Petra Hamalčíka. Teď po několika chybách v liberecké rozehrávce a velkých zmatcích, kdy tam zůstal volný Kotouč po nejprve střele z mezikruží. Hamáčík nevěděl, kde má ten puk a naopak Jergl viděl hrací předmět a tak ho na dvakrát dostrkal do branky. Ten puk se jenom tak přehoupnul přes levý beton libereckého brankáře. Takže teď aktuálně ve 37. minutě je to 3-1. Já jenom rychle zopakuji ten dosavadní vývoj tohoto zápasu. Kevin Klíma v 10. minutě z přesilovky, o tom už jsme mluvili, po dvou tečích, pak také v početní převaze vyrovnal Adam Najman, který dorazil puk z bezprostřední blízkosti za záda Tomáše Vomáčky, ale po necelých dvou minutách ujel hostující defenzivě Pavlík vinou, nebo díky spíše z pohledu Hradce Králové špatnému střídání libereckých hráčů a ten svůj samostatný nájezd dokázal proměnit střelou na lapačku brankáře Hamalčíka. Poté Jergl neproměnil trestné střílení, ale chuť si si napravil v čase 36-30, kdy tedy dostrkal kotouč za brankovou čáru a právě díky jeho gólu vede Hradec Králové nad Libercem 3-1. Z Hradce Králové František Typovský, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.
1: Na východ Čech zase za malou chviličku, jenom pro vás ještě sledujeme také basketbalovou Euroligu, co se týče prvních zápasů Dubaj Real Madrid, tam se hraje závěrečná minuta třetí čtvrtiny, domácí vedou nad Bílým baletem 63-60, no a Tomáš Satoranský bojuje v dresu Hapoelu Tel Aviv, v Sofii se hraje proti Bayernu Mnichov, je to devátá minuta třetí čtvrtiny a Hapoel prohrává 54-68, Tomáš Satoranský stále na kontě pouze v uvozovkách se dvěma doskoky. Vracíme se do Hradce Králové na Extraligu za Františkem Typovským.
0: Je to 3-1 pro Hradec Králové, který tedy znovu zvýraznil své vedení, byl to Aleš Jergl, který tedy dal na 3-1 po zmatcích v hostující defenzivě, využil toho, že se tam puk na chvilku vykutálel spod výstroje golmana Hamáčíka a na dvakrát tam Jergl dostal ten puk do branky, kotouč se víceméně jenom překulil přes levý beton libereckého brankáře a skončil v sítě, takže 3-1 v 39. minutě tohoto zápasu, teď kotouč u levého mantinelu, zpětná přirávka, Liberec útočí, je tedy teď aktuálně poblíž Vomáčkovy branky, ale zatím neané se prosadit, je zatím jediný gól Bílých Tigrů, byl takový ten, jak sami hokejisté říkají, trochu ošklivý gól, kdy vlastně Najman dorazil z několika centimetrů do sítě nahození od modré čáry a byl to takový ten gól z bezprostřední blízkosti v přesilovce. Teď je tady ještě Hradec Králové v útočném pásmu. Hamáčík teď nevěděl, kde měl kotouč, respektive kam se odrazil po teči od jednoho z bránících hráčů, konkrétně od Zemana. On vyletěl hodně vysoko, nechci říkat úplně až ke stropu Králové Hradecké haly, ale zkrátka dost vysoko na to, aby ho na chviličku gólman mohl ztratit ze svého dohledu. Pak ale spadl a Hamáčík ho viděl, ukryl ho ve své lapačce a následovat bude buly po pravé ruce libereckého brankáře, který třikrát inkasoval, z toho dvakrát ve druhé části a je to 3-1 pro Hradec Králové. Rychlovský nahazuje puk, spěchá do osobního souboje s Mudrákem, ten ale celou situaci zvládl opravdu s velkým klidem. Zile teď netrefil, tuším, že Kohouta, který se tam snažil ho napadat, ne, nebyl to Kohout, byl to Zdráhal, pardon, který tam vyrazil dělat potíže. Mezitím Hradec Králové prostřídal a Jergl ve velké rychlosti, možná ještě motivovaný tím svým gólem, tak vletěl do útočného pásma poslední sekundy druhé třetiny, posledních 10 sekund, abych byl přesnější, a Liberec už asi nebude mít prostor na to, aby nějakým výraznějším způsobem ohrozil branku Tomáše Vomáčky, zvlášť když Lenz Kotouč přišel na útočné modré čáře. Druhá třetina skončila a do šaten, do kabin v lepší náladě určitě odjíždějí hráči Hradce Králové, protože po 40 minutách vedou nad Libercem 3-1. Připomínám, že třetí část zápasu začne za 18 minut. Do té doby naslyšenou.

0: Radiožurnál posloucháte v 7:30. A taky zprávy a Anu Horáčkovou.
1: Podání drogy bez vědomí oběti, například do pití, by nově mohlo být trestným činem. Počítá s tím návrh koaličních poslanců, který odpoledne v úvodním kole projednávání podpořili poslanci. Pachatelům by za podání návykové látky hrozilo až roční vězení. Pokud by podání drogy skončilo smrtí, tak až 10 let. Přísněji se má trestat hlavně vhazování látky do pití, takzvaný drink spiking. Nově by stačilo prokázat, že pachatel tajně látku podal a že to oběť ovlivnilo. Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko udělil milost dalším 15 vězňům. Jejich totožnost zatím není známá. Podle lidskoprávní organizace Vjasna bylo 13 z nich v minulosti zadržených z politických důvodů. Běloruská státní agentura Belta napsala, že všichni propuštění podali žádost o milost, přiznali vinu a vyjádřili lítost nad svým jednáním. Minulý týden Minsk propustil 25 politických vězňů poté, co Lukašenko jednal s americkým zmocněncem Johnem Colem. Lukašenko existenci politických vězňů v Bělorusku popírá. Podle organizace Vjasna jich je v zemi nejméně 800. A na nejvyšší správní soud dorazila první žaloba kvůli akceleračním zónám. Podali ji Chorušice na Mělnicku. Proti zřízení zóny na rychlejší výstavbu obnovitelných zdrojů energie se obec stavěla už v připomínkovém řízení. Lidem vadí, že stát zasáhl do jejich práva na samosprávu. Oblasti, ve kterých bude jednodušší postavit solární nebo větrné elektrárny, schválila vláda v červenci a ve výrazně menším rozsahu, než bylo původně v plánu.
2: Sport.
1: Hokejisté Hradce Králové hrají s Libercem ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy. Na východě Čech to sleduje František Typovský.
3: Po dvou třetinách zápasu vede Hradec Králové nad Libercem 3-1. Třetí část utkání začne za 12 minut. Z Hradce Králové František Typovský, Radiožurnál.
1: A ještě box. Češka Lenka Bernardová získala na mistrovství Evropy bronz. V semifinále prohrála s Finkou Kajvivovou a v bulharské Sofii tak vybojovala svou druhou medaili v kariéře v kategorii do 54 kg. V roce 2022 byla stříbrná.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená D4 u Kytína a nehoda na jižní spojce v Praze. Dálnice D4 je ve směru s Příbrami do Prahy stále neprůjezdná za sjezdem na Voznici. Na kilometru 21 v omezení u Kytína vyšetřují vážnou dopravní nehodu a dopravu odklánějí z Voznice směr Nová Ves pod Pleší a zpět najedete u Mníšku pod Brdy. Na D1 vázne provoz v Brně směrem na Ostravu. Aktuálně pojedete pomaleji od 184. kilometru až k omezení na 196. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové pozor za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru noční omezení oprava vozovky a dojíždí se do krátké kolony. A v Praze je ucpaná jižní spojka směr Štěrboholy. Mezi Lanovým mostem a sjezdem na Průmyslovou dvě auta po nehodě blokují levý pruh. Zdržíte se 15 minut od Zahradního města. A na silnici 21 a z dálnice D5 do Mariánských Lázní čekejte kolony na obchvatu Plané. U prodejny Lidl se srazila dvě auta, dost výrazně překážejí průjezdu a tvoří se kolony z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno a na severovýchodě místy s deštěm. Teploměry zítra ukážou 13 až 18 stupňů Celsia. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Krásný podvečer s Radiožurnálem Sport 8 minut po půl osmé. My pro vás na Radiožurnálu Sport sledujeme živě předehrávané utkání čtvrtého kola Tip Sport Extraligy. Hradec Králové vede nad Libercem po dvou třetinách 3-1. No ale do té doby, než začne třetí 20-minutovka, tak nám zbývá ještě nějakých 6 minutek a tak se budeme věnovat fotbalu. Začal totiž pátý ročník fotbalové ligy národů, a to zápasem Andorra Malta. Tam je aktuálně stav 1-1 10 minut před koncem. Od 25:40 je na programu ale dalších 7 utkání. Celkové vítězství obhajují Portugalci, těm by ve večerním duelu s Walesem neměl chybět ani 41letý útočník Cristiano Ronaldo. Povídat si nejen o tomhle souboji budeme s Jakubem Kantou. Znovu tě vítám ve studiu.
1: Dobrý den. Hezký den.
0: My jsme říkali, že v portugalském dresu by měl nastoupit i hvězdný útočník Cristiano Ronaldo. Ten má ještě reprezentaci stále co dát?
1: Ronaldo připustil, že po letošním mistrovství světa zvažoval ukončení reprezentační kariéry, nakonec se ale rozhodl i v 41 letech v národním týmu pokračovat. Zdůvodňoval to tím, že mluvil s trenérem a ten ho přesvědčoval, že ještě nepatří úplně do starého železa a tím pádem by měl a ještě mohl dávat góly Ronaldo, tedy nechybí v té aktuální nominaci a čeká ho možná už brzy 234. zápas v národním týmu a bude tak mít další možnost rozšířit už tak rekordní bilanci 146 gólů. Portugal bude v utkání favoritem, i protože obhajuje prvenství v Lize národů a soutěž vyhrálo už dvakrát. Zároveň v žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA je výběr menší země z Pyrenejského poloostrova o 31 míst výš než Wales.
0: Ještě než se pustíme dál, tady samotný Ronaldo.
2: Mluvil jsem s trenérem, počítá se mnou. Stále věřím, že jsem schopný pomoct národnímu týmu v dosažení jeho cílů. Tohle je nová mladá generace, ale pro mě je pořád nejdůležitější, že dokážu dávat góly a pomoct týmu vyhrávat.
0: A teď se přesouváme k dalším zápasům. Na lavičce německého týmu se poprvé představí trenér Jürgen Klopp. Co pak od něj můžeme čekat?
1: Bývalý kouč Liverpoolu se po odchodu z klubu vrací k trénování a německou reprezentaci přebírá po Julianu Nagelsmannovi. Ten odstoupil po vyřazení Německa z mistrovství světa po prohraném osmifinále s Paraguají. Klopp nezvykle nominoval 44 hráčů, které rozdělil do dvou týmů. Německo čeká zápas v Nizozemsku, které má taky nového trenéra Španěla Xaviho Hernandéze. Půjde tak o souboj dvou nových koučů. Dodám, že v elitní lize a budou hrát také fotbalisté Norska proti Dánsku a Srbové nastoupí proti Řecku. To čeští fotbalisté vstoupí do Ligy národů v sobotu proti Chorvatsku a ve skupině pak čekají ještě Angličané a Španělé.
0: No a zápas vůbec první a úvodní v celé sezóně Ligy národů mezi Andorou a Maltou se nám začíná dramatizovat. 7 minut do konce a Malta teď vstřelila branku na 2-1. My jsme si o tom povídali s Jakubem Kantou. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Hokejová Tip Sport Extraliga bude mít zítra na programu kompletní čtvrté kolo, tedy úplně kompletní. Ne, jeden zápas se předehrává dnes. Hradec Králové vede po 2/3 nad Libercem 3-1 a třetí 20-minutovka začíná právě teď. Sleduje ji František Typovský.
1: Začne konkrétně za pár sekund, protože hlavní rozhodčí si tam ještě rovná hráče na úvodní boli, které v souboji Tamášiho s Najmanem vyhrává druhý jmenovaný. Najman získal kotouč pro obránce Kachlíře, jenomže ten byl dobře napadaný, ale teď už Liberec se snaží zaútočit do trošičku otevřenější obrany. Filipe tam nabral rychlost a neměl úplně kolem sebe svého strážce, to znamená, že Liberec mohl rychle zaútočit a dostat se do ofenzivní akce. Zatím to nevypadá, že by nějakým způsobem třeba Jiří Kudrna, kouč Bílých Tigrů, měnil sestavu, protože přeci jenom asi důvody by k tomu byly, protože Hradec Králové vede 3-1. Pokud Liberec chce ještě něco s tímto zápasem udělat, tak bude muset předvést opravdu velký obrat. Teď Ivan nedokázal utlumit kotouč pro svůj tým a tak se mohli dopředu dostat hráči Hradce Králové, jenomže pokus o backendovou přihrávku od levého mantinelu byl opravdu hodně nepřesný. Takže přichází zakázané uvolnění, to znamená, že na nějakou setrvalejší pasáž třetí části tohoto zápasu si budeme muset ještě počkat. Zatím je úvodní půlminutka třetí třetiny dost rozháraná, plná různých přerušení, vyhození, a to stejné platí teď. Vukojevič znovu posílá puk přes všechny čáry, ale rozhodčí k trochu překvapení hráčů v bílém z Liberce rozpažili a tím pádem to není zakázané uvolnění. To přechází až teď, kdy se tentokrát ale pro změnu diví Vukojevič, který tentokrát ukazuje, že ten teď tam teď byla. Myslím si, že to teď možná od čárových byla trochu úlitba za to předcházející puštěné vyhození. Tak či tak je tady ve 41. minutě opět další icing a Bully po pravé ruce golmana Vomáčky. Lenz je dříve u kotouče, poté co Bully dopadlo tak nějak 50-50, a skvěle to teď udělal Rychlovský, který snižuje ve 41. minutě na 2-3 z pohledu Liberce. Teď skvělá práce jak Radana Lence, asistujícího to hráče, tak skórujícího Jakuba Rychlovského, který tedy navazuje na svůj gól, který dal do sítě Kladna, a teď tedy ještě vrací Liberec do hry. Čas 40:55 této branky. Lenz tam získal kotouč u levého mantinelu, podél brankové čáry si nabruslil před branku golmana Vomáčky, pak přesně přihrál na Rychlovského, který tam byl mezi kruhy úplně sám, dostal i dost prostoru na to, aby naznačil střelu, položil si brankáře na led a rychle kotouč po svižné kličce zasunul zase zpátky do úplně opuštěné sítě. Opravdu skvělá akce od libereckých hokejistů a máme sníženo na 2-3 a třetí část zápasu by přeci jenom mohla být ještě opravdu dramatická, protože teď už je Liberec opravdu na dostřel jediné branky. Připomínám, že Severočeši sem přijeli, nebo mohli přijet posilnění výsledkem a výkonem z Pardubic, kde zvítězili 5-4 a připsali si opravdu velmi zajímavé vítězství, které dost možná naznačilo to, co říkali zástupci tohoto klubu z Podještědu před sezónou, tedy že mají ty nejvýraznější ambice v této sezóně. Teď je tady zisk Kachlíře ve středním pásmu a rozjetý Filipyho střela, která ale trefila pouze do lapačky brankáře Vomáčku. Puk mu sice vypadl, ale těsně před betony, a tak Vomáčka pak jenom přikryl ten kotouč a bude se vazovat v obraném pásmu Hradce Králové znovu po pravé ruce právě gólmana Vomáčky, který si tam ještě poklepal na brankové konstrukce, asi jakoby tušil, že bude potřeba i si trochu dopomoct možná nějakým tím kouzlem, aby to bylo vítězně z pohledu Hradce Králové v tomto utkání, ale to samozřejmě říkám ve velké nadsázce. Teď je tady znovu závar před Vomáčkou, respektive teď už za ním, protože puk se dostal teď za jeho branku. Hodně aktivní je Pytlík. Pytlík se tam snažil se obtočit a třeba zkusit i překvapivé zakončení zpoza branky, ale Peret mu tam ve spolupráci s Tamášem tento záměr překazil. Hradec Králové vystřídal obránce, kteří se rychle museli zapojit do práce Sikora. Tam ale dobře odzbrojil jedno z útočících hráčů Liberce, Pytlíka konkrétně, ale Hradec Králové teď ne a ne chytit nějaké to tempo, ne a ne si pomoct nějakým nahozením, závarem, zkrátka bojem o kotouč nedokážou hráči v černo-červených barvách ten puk udržet v útočném pásmu, ušetřit nějaké ty cenné sekundy, naopak se brání a navíc už inkasovali i gól ve třetině tohoto zápasu. Teď Zeman, to je obránce Liberce, se dostal až do pozice útočníka za Vomáčkovou branku, tam následně upadl a teď se musí hodně rychle zvedat, protože Jergl má kotouč, hledá rozjetého Zdráhala, ale tohle zase bude přes všechny čáry, zase na zakázané uvolnění. No, Hradec Králové je po tom startu Liberce do třetí třetiny stále ještě trochu otřesený, hraje už se 44. minuta tohoto zápasu, ale domácí Mountfield pořád nad Bílými Tygry vede 3-2. Jergl, padl k němu kotouč po buli, teď je vysoká svíce do právě středního pásma, nakonec možná i do pásma útočného a rozhodčí zapískali, jestli jsem správně viděl, přihrávku rukou od Kachlíře, který tam v úzovkách takto nechtěně a nepovedeně asistoval jednou ze svých spoluhráčů a tak je z toho buli před brankářem Hamalčíkem, který ale do práce nemusí, protože Liberec stále je jednoznačně lepším týmem ve třetí třetině tohoto zápasu. Zužitkoval to zatím jednou jedinou trefou, ale jinak těch vstupů do útočného pásma má určitě víc než Hradec Králové, který je rázem v každém souboji o trošičku později. Teď se snažil Kousal a spolu s ním taky David Mudrák trochu přitvrdit v osobních soubojích. Odnesl to Najman, který se na chviličku ustlal na zemi, ale jinak to Hradec Králové zvládl. Teď budeme informovat posluchače Radiožurnálu. Je to 3-2, to je stav zápasu mezi Hradcem Králové a Libercem. Bylo to 3-1 po dvou třetinách a teď je tady další branka. Čacho se raduje z gólu na 4-2. Fantastická teč Kalinova nahození. Čacho to teď udělal výborně. Víceméně Kalina jenom tak nazdař Bůh plácl u modré čáry u levého mantinelu do kotouče a Čacho si rychle nabrusil před brankáře Hamalčíka a backendem ze vzduchu ten puk stečoval přímo do výka, přímo do šibenice liberecké branky. No a Hradec Králové teď dává hodně jednoduchý gól, protože přeci jenom v úvodu třetí třetiny byl jednoznačně horším týmem. Fanoušci se teď radují, točí šálami nad hlavou a gól jednoznačně úlevný pro Východočechy, protože jak už jsem zmiňoval, úvod třetí části jim vůbec nevyšel. Rychlovský dokázal po 55 sekundách závěrečné 20 minutovky dát na 2-3, když tam zůstal úplně sám před brankářem Vomáčkou a backendovou kličkou zasunul kotou.

0: samostatného nájezdu Radovan Pavlík a pak z trochu nepřehledné situace před brankou Aleš Jergl, ten dal na 3-1, když těsně předtím nevyužil možnost trestného střílení. Pak přišly ty trefy Rychlovského a následně Čacha. A tak tedy platí, že ve 46. minutě vede Hradec Králové nad Libercem 4-2. Přímý přenos dál vysíláme na Radiožurnálu Sport. Z Hradce Králové František Typovský, Radiožurnál. To byl tedy vstup pro posluchače Radiožurnálu, kteří, když už se tedy připojí k vysílání ryze sportovní stanice Radiožurnál Sport, tak zatím v vozovkách mají štěstí na ty vstřelené branky v tomto duelu. Teď Sýkora, obránce získává kotouč, Sýkora pálí na vyrážečku, ještě závar před brankářem Mamáčíkem a teď pozor, protože tady ujíždí Najman, jede sám na brankáře Mamáčku, Najman byl faulovaný, tohle bude trestné střílení. Ne, ano, tak konec bude. Rozhodčí totiž nejprve ukázal, co to bude za prohřešek a až potom, že to bude trestné střílení po tomto faulu na Najmana, který využil toho, že bránící Mudrák při snaze o rychlou obrátku tam zaškobrtnul, skončil na zemi a pak zakončujícího útočníka Liberce fauloval. Takže možnost pro Bílé Tigry, jak se dostat zase zpátky na dostřel to v tomto zápase. Trestné střílení provede Jakub Rychlovský. Už se rozjíždí jeho velký oblouk. Rychlovský se snažil vypálit mezi betony, ale v omáčku nepřekonal. Takže stále 4-2 ve 46. minutě. Rychlovský vyrazil na svou forehandovou stranu, pak si nabrousil směrem na střed a hledal místečko mezi betony, ale teď je potlesk pro Tomáše Vomáčku, který se nenechal rozvyklat ani častými naznačeními a stále tedy zachoval příznivější stav pro Hradec Králové 4-2, který tedy vede ve čtvrtém kole Tip Sport Extraligy nad Libercem. Vy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Teď Čacho spěchá za pukem. Čachova přihrávka, nebo spíše plácnutí směrem na Nenonena, jenomže Hamalčík dokázal svou golmanskou holí tu přihrávku vystihnout, respektive do ní drobně škrtnout, drobně zasáhnout a tak se Nenonen k puku ve velké šanci, ve které by býval byl, nedostal. Liberec teď musí couvnout zpátky za vlastní branku, zatímco se probouzejí fanoušci, kteří teď cítí, že jejich tým potřebuje podporu. Kachlíř teď, protože musel udělat krátkou stahovačku na modré čáře, aby se vyhnul svému protihráči, tak vystavil své spoluhráče do offsidu a zároveň tím zahájil komerční přestávku. Liberec vede ve 47. minutě, pardon, Liberec prohrává ve 47. minutě v Hradci Králové 2-4.
1: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
2: České tenistky budou zítra hrát semifinále poháru Billie Jean Kingové od 11 dopoledne. V přímém přenosu na Radiožurnálu Sport jejich soupeřkami budou Španělky, no ale tenhle pavouk má také svoji druhou stranu. Do druhého semifinále se dostaly italské tenistky, stejně jako v předchozích třech letech. No a hrát budou dvojnásobné úřadující šampionky, budou hrát proti Číně, stejně jako v loni. Vy to rozhodně uslyšíte na Radiožurnálu Sport, ale samozřejmě ten italsko-čínský zápas na dálku, zatímco ten český velmi zblízka.
1: České tenistky mají za sebou parádní sezónu.
3: I can't wait to come back next year.
1: Grandslamovými tituly v singlu i doublu. Teď se pokusí zazářit i v týmové soutěži.
4: Já mám velké štěstí v tom, že ty holky, jejich tolik, že jako mám z čeho jako vybírat a hrajou skvěle.
1: S Barborou Strýcovou jsou v čínském Shenzhenu, kde současná nehrající kapitánka v roce 2019 jako hráčka startovala na turnaji mistryň. Se zažije Barbora Strýcová tentokrát jako kapitánka v poháru Billie Jean Kingové. A jak se bude dařit v čínském Shenzhenu českým tenistkám? I to od nás uslyšíte. Reportáže ze zápasů i zákulisí finálového turnaje přímo z místa od reportéra Jaroslava Plašila na Radiožurnálu Sport.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Semifinále v českém podání poháru Billie Jean Kingové zítra od 11 hodin v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Druhé semifinále mezi Itálií a, omlouvám se, Ukrajinou.

0: to se bude hrát v sobotu. Je to ale stejné semifinále jako v loni ve stejném pavouku poháru Billie Jean Kingové, možná proto to zmatení. Itálie, Ukrajina, to je tedy druhé semifinále, ze kterého vzejde finalista, no a my budeme držet palce českým tenistkám už zítra celé dopoledne i odpoledne. Rozhodně o nic nepřijdete přímo z Číny. A my se vracíme zpátky také na východ Čech. Hradec Králové hraje s Libercem. V rámci hokejové Tipsport Extraligy sleduje to František Typovský.
1: 12 a 3 čtvrtě minuty chybí do třetího klaxonu, který tedy uzavře třetí 20-minutovku tohoto zápasu. Hradec Králové vede nad Libercem 4-2. Tu poslední branku obstaral Čacho, který skvěle tečoval Kalinovo nahození od modré čáry. To byla opravdu precizní práce slovenského útočníka. Teď je Rychlovský nabízel pro Šimka, který si sjel z pozice obránce až před branku a přečístil tak na chvilku Králové hradeckou defenzivu, ale ten puk se mu v klíčové chvíli postavil na hranu, takže z toho zase tak výrazná možnost nebyla. Tak to ve 48. minutě tohoto zápasu. Teď navíc Klíma získává kotouč na levé straně z pohledu ofenzivy Hradce Králové a vydává se směrem vpřed. Vyhnul se Kachlířovi, ten ho možná drobně fauloval, ale rozhodčí zůstávají v klidu, takže Hradec Králové teď spoří cenné sekundy v útočném pásmu. Jergl se obtočil a snažil se z dost nepřipravené pozice překvapivě vypálit, ale trefil pouze brusle některého z hráčů, který stál před ním. Klíma skončil na zemi po střetu se Zemanem, jestli správně vidím, ještě závar před Hamalčíkem, který celou situaci musel řešit tím, že zapojil svou hůl po té, co tam kotouč se vykutálel a vyklouzal před jeho branku po odrazu od mantinelu. Zřejmě tam trefil nějakou nerovnost, ale těžko říct, je to ta vzdálenější branka z pohledu komentátorského tady v Hradci Králové, ale soudím podle toho, jak překvapení byli všichni hráči na ledě z toho, jak se ten černý kus gumy, se kterým se hokej hraje, zachoval. Teď tedy už ve 49., teď už v 50. minutě tohoto utkání, to stále 4-2 pro Hradec Králové. Filipy získává kotouč, ale znovu teď mantinel hraje proti Liberci a Filipy tak bude muset zapnout do defenzivy znovu vypomoct, znovu rozehrát. Ale teď je tady Peret, který objel branku a snažil se puk rychle zasunout za brankáře Hamalčíka. Možná trochu vychýlil branku, ale vypadá to, že se hrát bude dál, takže Liberec mohl zaútočit. Šimek ale bude muset spěchat za tou zpětnou přihrávkou podél pravého mantinelu z pohledu útočících Bílých Tigrů, kteří teď ve třetí třetině valí své útoky z mého pohledu zleva doprava. Teď zisk Čacha ve vlastním obraném pásmu, pas na Nenonena, který ale nemá rychlost, naproti tomu Pitlík, který ho napadal, ano, a znovu přichází podpora od fanoušků Mountfieldu, kteří cítí, že teď jejich tým je v klíčových pasážích tohoto zápasu a bude potřebovat teď pomoct a Melanson toho využívá, té divácké podpory, tím, že získává kotouč a vyváží ho směrem vpřed, přijel červenou čáru, pinknul ho dopředu na kohouta a to teď v aktuální situaci Hradci Králové stačí. Teď navíc Vomáčka raději přikryje ten kotouč, Tamáši tam ještě zkontroloval přijíždějícího Rychlovského, možná jste to slyšeli pod mým hlasem, 51. minuta, je tady další komerční přestávka, Hradec Králové vede nad Libercem 4-2.
2: Radiožurnál Sport.
3: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
0: Rychle se vracíme zpátky na východočeský stadion za Františkem Typovským.
1: 4-2, ještě pár sekund bude trvat komerční pauza. Moderátor tady pořád ještě soutěží s fanoušky o nějaké věcné ceny, teď asi na kostce poznávačka některého z hráčů Hradce Králové a teď už přijíždějí oba hráči, nebo respektive oba hráčské tábory zpátky na led ze svých střídaček a budou připravené tyto týmy, tedy Hradec Králové a Liberec, na to, aby zahájili další pasáž zápasu. Buly, které trošičku kostrbatě, ale přeci jenom vyhráli liberečtí. Puk, který tam Vomáčka na chvilku ztratil z dohledu. Ještě je tady závar před brankářem Východočechů, ale může zůstat Tomáš Vomáčka nakonec v klidu, protože jeho spoluhráči puk dostali z vlastního obraného pásma, ale teď Liberec měl tu situaci poměrně blízko. Teď budeme informovat Radiožurnál, který se k nám připojuje. Bude to za pár sekund. 51. minuta tohoto zápasu, Hradec Králové vede nad Libercem 4-2. Z Hradce Králové František Typovský, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Ještě než se vydáme zpátky za Františkem Typovským, dva konečné výsledky, jednak co se týče fotbalové ligy národů, tam v lize D Andora prohrála na domácím hřišti s Maltou 1-2 a to ještě Malta v závěrečných minutách neproměnila penaltu. No a Tomáš Satoranský si připisuje v Eurolize první porážku. Hapoel Tel Aviv, za který hraje právě český rozehrávač, prohrál po velmi dramatickém závěru, ve kterém dokonce většinu času vedl s Bayernem Mnichov 84-86. Samotný Satoranský si zapsal pouhé dva doskoky za celý zápas, jeden neúspěšný pokus za dva body, celkem minus 15 bodů v tabulce plus minus odehrál něco málo přes 15 minut herního času. Pojďme se vrátit na hokej. Ještě jednou Hradec Králové hraje s Libercem a sleduje to František Typovský.
1: 53. minuta zápasu už začíná, pořád je to 4-2 pro Hradec Králové, který tedy dokázal odpovědět na ten docela bleskový nástup Liberce do třetí třetiny tohoto zápasu. Návštěvnost 3604 diváků si našlo cestu takto ve čtvrtek v trochu netradičním termínu pro hokejovou typ sport extraligu, protože přeci jenom ten páteční termín, o kterém už kolega Vojtěch Šafář mluvil z Vinohradského studia Radiožurnálu Sport, je častější pro typ sport extraligu, typičtější, řekněme, ale toto je předehrávka čtvrtého kola 4-2 pro Hradec Králové. Čachova trefa byla tou poslední, pak ještě Rychlovský neproměnil trestné střílení. Teď Pilař získává kotouč za vlastní brankou, to je hráč Hradce Králové, jenomže Východočeši se nedostat z vlastního obraného pásma, ještě pokračuje závar před brankou, Musil tam bojuje o kotouč a spolu s ním taky Faško Rudáš, ale až teď tedy přichází definitivní ztráta puku a Liberec musí zase couvnout a to je situace, která teď aktuálně dost vyhovuje Králové hradeckým hráčům. Jenom dostat puk z té nejnebezpečnější zóny a spořit cenné sekundy. Už necelých 7 minut teď chybí do konce třetí třetiny a pokud už nepadne žádný další gól nebo Hradec Králové dostane jenom jeden, tak to bude i konec celého zápasu. Teď je tady Kachlíř, obránce Bílých Tigrů, který na pravé straně dává křížnou přihrávku zprava doleva. Liberec se hodně rychle dostává do útočného pásma. Kohout na chviličku ztratil svého hráče, kterého měl bránit, ale rychle se vrátil do toho souboje. Přihrál ještě Nenovi, který ale taky potřebuje střídat a ukazuje to teď svým spoluhráčům. Pojďte, pánové, pojďte rychle, protože už toho mám dost. 6,5 minuty do konce třetí části. Nenonen odcouval na střídačku a už jsou tam čerstvé Králové hradecké síly. Ejhek teď rozjíždí na levé straně za vlastní brankou další libereckou akci, ale Bílí Tigři prohrávají 2-4 a zatím to nevypadá, že by nějakým způsobem navázali na to své vítězství. vítězství na ledě mistrovských Pardubic z minulého kola nejvyšší soutěže. Teď je tady Sandberg, jeho hezká klička na červené čáře, ale nevedla prakticky vůbec k ničemu, protože teď vystavili východočeši takovou past na vlastní modré čáře a přes tu hradbu těl tam zkrátka nebylo kudy projet. Zkoušel to pak ještě Faško Rudáš, ale nepovedlo se. Hradec Králové znovu jenom vypinkává kotouč teď do středního pásma. Hráči Liberce, kteří tam najíždějí po stranách, tak pak musí zvolit prudkou brzdu a vydat se zase zpátky, aby to nebyl offside. Rozhodčí teď rozpažují při další snaze libereckých dostat se do útočného pásma a Kohout má teď puk, nepardon, je to Koch, který měl hrací předmět, přihrál ho podél mantinelu na Radila, teď je tam ještě Kousal, Kousal vrací na modrou čáru na McCormacka, hraje Koch, jeho pas znovu podél levého mantinelu, kotouč vlastně takto obkroužil útočné pásmo a dostal se až ke Kousalovi, ještě Koch, hraje Radil a nakonec Koch nahodil kotouč na branku a 4 minuty a 52 sekund před třetí sirénou je tady další komerční pauza, pokud se nebyla tu poslední v tom řádně vyměřeném času tohoto zápasu. Hradec Králové stále vede nad Libercem 4-2.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu Sport.
4: Česká fotbalová reprezentace vstupuje do nové éry. Poprvé vede národní tým zahraniční trenér, Španěl Santi Denia.
5: Španělové vidí fotbal trošku jinak než my. Jsou tam věci, které nás třeba ani nenapadnou. Jsou to malé detaily, které prostě oni řeší a vidí.
4: Na úvod elitní skupiny Ligy národů nastoupí čeští fotbalisté proti Chorvatsku, se kterým dorazí i nestárnoucí hvězda Luka Modrič.
6: Myslím si, že pro nás, pro všechny, samozřejmě speciálně pro hráče, to bude jako velice zajímavý test.
4: Hrát se bude v sobotu od 8:45 večer v pražském Edenu a Radiožurnál Sport u toho nebude chybět. Spolukomentátorem zápasu Česko-Chorvatsko bude náš fotbalový expert Pavel Horvát.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Elitní skupina Ligy národů se ale rozehraje už dnes večer ve 20:45, to znamená za chviličku Jürgen Klopp přiveze poprvé jako trenér německé reprezentace svůj výběr na horkou půdu do Nizozemska, Norsko, Dánsko, Portugalsko, Wales a Srbsko. Řecko, to jsou další utkání, ale my už se znovu vracíme na hokejovou extraligu.
2: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: Vracíme se na poslední minuty utkání Hradec Králové Liberec a sleduje to František Typovský.
1: 4 minuty a 50 sekund do konce třetí třetiny tohoto zápasu. Teď Buly v útočném pásmu Hradce Králové a tam taky teď zůstává kotouč, teď je aktuálně za brankou golmana Hamalčíka, který teď musí dávat pozor, protože znovu to Hradec vyzkoušel tak, jak už to jednou zafungovalo ve třetí třetině, tedy Kalinovo víceméně plesknutí do kotouče a pobídka na teč pro spoluhráče. Tentokrát to ale Liberec přečkal a neinkasoval po páté tady v ČPP aréně a tak je to stále 2-4 z pohledu Bílých tygrů, ale ten čas se dost výrazně krátí hostům spod Ještědu na to, aby s tímto zápasem něco udělali. Pokud by ten duel skončil tak, jak aktuálně platí skóre, tak Hradec Králové by se v neúplné tabulce posunul na pátou pozici, naopak Liberec, ten by zůstal devátý aktuálně. Připomínám, že v minulé sezóně byl Liberec třetí, Hradec Králové čtvrtý. Teď zakázané uvolnění 3 3/4 minuty před koncem třetí 20-minutovky tohoto duelu, to znamená, že práci bude mít gólman Vomáčka, který hájí prostor tří tyčí za Hradec Králové. Na dresu číslo 33 teď se sklání, protože jeho spoluhráči šli na Buly. Teď je tady Pavlík. Pavlík si nabruslil do zajímavé možnosti, nabral ve středním pásmu hodně výraznou rychlost, autor druhého gólu východočechů, ale tentokrát nedokázal najít mezírku nad vyrážečkou brankáře Hamalčíka, který tedy stále drží ten stav takový, jaký je, jaký svítí tady na kostce nad ledem 4-2 pro Hradec Králové. můžeme o tom teď mluvit, protože znovu je tady trochu rozháranější pasáž, kdy si oba celky několikrát vyměňují kotouč mezi sebou a Liberečtí teď uklidňují rozehrávku a týmy postupně střídají. Připomenu rychle jenom střelce gólů na straně domácích: Klíma, Pavlík, Jergl a Čacho za hosty Najman a Rychlovský. Zatím tedy vítězný gól obstaral Aleš Jergl na konci druhé části ve 37. minutě. Kachlíř, obránce Liberce, už vjel s pukem do útočného pásma a kotouč teď byl tečovaný Kochem, tedy obráncem Hradce Králové, do ochranné sítě. Koch tam dobře clonil, dobře bránil Rychlovského v předbrankovém prostoru a tak to vypadá, že bude následovat další pauza, protože liberecká lavička si 2 3/4 minuty před koncem třetí třetiny vyžádala prostor na oddechový čas, který tedy teď přichází, bude trvat ještě nějakou půl minutku. Teď tedy porada pro tým trenéra Jiřího Kudrny, který samozřejmě ví, že musí něco udělat s tím, jak se vyvíjí tento zápas. Liberec potřebuje co nejrychleji snížit skóre a pak ještě vyvinout výrazný tlak. Pravděpodobně už gólman Hamalčík zůstane na střídačce. Ano, je to tak, to znamená, že Liberec půjde do závěrečných 2 3/4 minuty, 2 3/4 minut do zkrátka toho, co zbývá ve třetí třetině tohoto duelu v šesti v poli, bude riskovat bez gólmana. A samozřejmě tím zároveň vzroste prostor pro Hradec Králové na to, aby se trefil do odkryté branky. Třeba se to stane už teď po odrazu od mantinelu. Rychlovský musí spěchat za pukem, protože ho tam napadal Pilař, ale ne, je to zakázané uvolnění. Liberec sice tedy vyhrál buly v útočném pásmu, pak ale slabá střela pouze do betonu brankáře Vomáčky, který určitě si v tomto zápase připsali složitější zásahy a pak následně tedy vyhazoval McCormack backendem na Pilaře. Znovu teď buly, které dopadlo lépe pro liberecké, tentokrát už podstatně lepší střela Rychlovského, jenomže znovu puk dopadl lépe pro Hradec Králové a sami to teď slyšíte, hodně prudká rána Roberta Kousala končí v síti a je to gól na 5-2 a myslím si, že to už je definitivní pojistka na výsledek tohoto zápasu. Robert Kousal tedy přidává 5. trefu, narovnal si ten puk ještě za červenou čárou mezi vlastní obranou modrou a červenou čárou, přesně se podíval, ještě si zkontroloval mířidla tedy a pak vypálil naprosto přesně doprostřed branky. Kotouč letěl vzduchem, trefil odkrytou klec, kterou za normální okolností by hájil Petr Hamalčík, a je to tedy gól do prázdné branky, zvýšil Robert Kousal už na 5-2. Hradec Králové by měl tedy tento zápas čtvrtého kola Tipsport Extraligy velmi pravděpodobně vyhrát, to by se musel stát v posledních 2 minutách a 24 sekundách, které zbývají ve třetí třetině. Opravdu velký hokejový zázrak, ale samozřejmě i ty se tu a tam dějí, takže ještě neradno Liberec úplně odepisovat. Bílí takže získávají kotouč, jenomže nepřesná Šimkova přihrávka teď vrátí zpátky liberecké až do vlastního pásma, protože se jednalo o zakázané uvolnění, jak ho odpískali čároví rozhodčí. Přeci jenom třeba říct, že ten pas šel z vlastního obraného pásma, někdo ho netečoval, takže tady se liberečtí ani ničemu nediví. Mudrák si nabruslil teď po té, co se tam před ním hodně nečekaně liberecká defenziva rozestoupila, ale střela, která mířila z levé strany na vzdálenější tyčku do vzdálenějšího vikýře, tak v něm neskončila. A tak Hradec Králové s kotoučem pokračuje ve středním pásmu. Teď ho tedy dostal až do toho útočného, ale v zápětí o něj přišel. Ale jak už jsem to mnohokrát zmiňoval, tohle prostě Východočechům stačí. Past ve středním pásmu mezi červenou a modrou čarou a přesto se Liberec ne a ne prodrat. Byla tady vlastně jediná pasáž tohoto utkání, kdy byl Liberec jednoznačně lepší. To bylo na začátku třetí třetiny, kdy dokonce i Rychlovský snížil na 2-3, ale pak ten Čachův gól na 4-2 pardon, který byl víceméně jenom takovou náhodnou tečí, ale velmi dobře provedenou, to je třeba říct, tak ten definitivně bílé tygry, abych byl i doslovný hokejově, poslal k ledu, co se týče šancí na zisk tohoto zápasu. A teď budeme informovat posluchače Radiožurnálu, kteří se k nám připojí v závěrečném reportážním vstupu. Už běží poslední minuta třetí třetiny a myslím si, že i celého zápasu, protože Hradec Králové vede nad Libercem 5-2. Před chvíličkou se tady fanoušci radovali z Kousalova gólu přes celé kluziště do prázdné branky. Teď ovšem pozor ještě na ztrátu Klímy, ale Vomáčka si připisuje dobrý zákrok, takže stále platí skóre 5-2. Poslední sekundy tohoto duelu, který už se jenom dohrává, fanoušci vstávají, tleskají. Můžeme si tedy rychle připomenout, jak se to tady celé vyvíjelo ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy. 10. minuta, Kevin Klíma v přesilovce šťastnou tečí otevřel skóre, pak Najman vyrovnal na 1-1, to bylo ve druhé části, ve 28. minutě v přesilovce dorazil zblízka kotouč do prázdné branky, pak Pavlík a Jergl otočili skóre, nebo obrátili ho zkrátka výrazněji na stranu Hradce Králové. Duel teď skončil vítězstvím Hradce Králové 5-2, tedy na trefy Pavlíka a Jergla. Stačil ještě odpovědět brankou na 2-3 z kraje třetí části Rychlovský, jenomže pak Čacho dal definitivní pojistku a pak ještě Kousal do prázdné branky upravil na konečných 5-2. Tímto výsledkem tedy zápas i skončil a Hradec Králové se raduje z prvního domácího vítězství v sezóně. Hezký zbytek večera z Hradce Králové.
0: Děkujeme, to byl František Typovský, který nám zapisuje první konečný výsledek čtvrtého kola do tabulky hokejové extraligy, samozřejmě s výjimkou toho, že Pardubice si také jedno kolo předehráli. Každopádně zítra se ještě bude hrát hezká porce 6 zápasů. Bude to Třinec Vítkovice v 17 hodin, o půl hodiny později začínají 2 zápasy Litvínov Sparta a Mladá Boleslav Pardubice. No a od 6 potom trojice duelů Energie Karlovy Vary České Budějovice, Kladno Plzeň a Olomouc Kometa. O žádný z těchto zápasů na Radiožurnálu Sport nepřijdete. Uslyšíte je živě v pořadu s mikrofonem za hokejem.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál vás zve do Chuchle Arény Praha. V sobotu 26. září se uskuteční Prague Champions Day. Nejbohatší rovinový dostihový meeting roku, který zároveň připomene 120 let chuchelského závodiště. Na programu je 5 dostihů nejvyšší kategorie, mistrovství světa amatérských jezdců a celkem 8 napínavých dostihových klání. Chybět nebude ani pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Více informací na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Dómu, z Delray Beach,
3: z Herenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
4: Kolí se rozbíjá, Sorobčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Hokejisté jste Hradce Králové porazili Liberec, ale všechno vám to shrneme ve sportovním přehledu po půl deváté.
1: 20 hodin 30 minut. Čas zpráv a Anny Horáčkové. Vodu z vodojemu Odolena voda není možné pít ani používat k vaření. Město o tom informovalo na Facebooku. Testy ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Město ale upozorňuje, že náhodná konzumace není zdraví ohrožující. Vodu by lidé neměli pít ani v okolních obcích, Klecanech, Zdibech, Vodochodech, Sedlci, Klíčanech a opatření se týká i Hoštic, Husince, Máslovic, Postřižína, Větrušic a Řeže. Vzhledem k velikosti zasažené lokality nezvládnou zajistit kompletní náhradní zásobování vodou. Cisterny ale už přistavili ke školám, školkám a nemocnicím. Vodu lidé můžou používat k osobní hygieně. Platy vrcholných politiků se v následujících letech nejspíš nebudou dál zvyšovat. Návrh vládní koalice podpořili poslanci. Předloha se týká platů prezidenta, členů vlády i zákonodárců. Zmrazení má vláda v programovém prohlášení a původně s ním počítala už od ledna. Opozice návrh kritizuje a tvrdí, že jde o populismus. Americký prezident Donald Trump označil rozhovor s čínským vůdcem Xi Jinpingem za skvělý. Řekl to poté, co se lídři zemí sešli k jednání v Bílém domě. Podrobnosti Trump zatím neuvedl. Hlavními tématy mělo být například prodloužení dohody o vzájemných clech, bezpečnost, rozvoj umělé inteligence a její hrozby. Na YouTube se objevila falešná videa s astronomem Jiřím Grigarem. Mluvil v nich třeba o Bohu nebo mimozemšťanech. Záběry přitom vypadají jako záznamy reálných přednášek. Ve skutečnosti je ale vytvořila umělá inteligence, která napodobila Grigarův obličej i hlas. Informuje o tom server i rozhlas. Syn vědce Lukáš Grigara se rozhodl podat trestní oznámení. Podle policie ale samotné vytvoření takových videí není trestné. V některých případech může jít o pomluvu nebo šíření poplašné zprávy. Sport. Hokejisté Hradce Králové ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy poprvé v nové sezóně vyhráli na svém ledě. Liberec porazili 5-2. A fotbalový brankář Marek Kalina dostal kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace rekordní trest. Nejvyšší možný zákaz činnosti na 20 let a pokutu 1 000 000 korun, 500 000 korun. Komise o tom informovala na webu svazu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D7 u Slaného a zdržení na dálnici D11 u sjezdu na Český Brod. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy teď pozorně u Slaného. Zhruba na 21. kilometru je na vozovce sražená zvěř. Na D11 z Prahy do Hradce Králové od sjezdu na Český Brod zhruba 2-kilometrová kolona. Vepředu na kilometru 20,5 je kvůli opravám na necelém kilometru zavřený levý pruh, zdržíte se 10 minut. Na dálnici D1 u Brna na exitu 203 stojí auto po nehodě. Je to na nájezdu z města směr Ostrava. Vše je vlevo, kolem se jezdí plynule. D4 s Příbrami do Prahy za sjezdem na Voznici. Skoro 4 hodiny neprůjezdná. Na 21. kilometru provoz zastavila vážná nehoda. Sjíždí se na 24. kilometru u zavírku plynule. Objedete přes Novou Ves pod Pleší a Mníšek pod Brdy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno, na severovýchodě místy s deštěm a nejvyšší teploty v pátek 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Po zápase hokejové extraligy nabízíme na radiožurnálu Sport Rolling Stones a také sportovní přehled. Pojďme si to shrnout. Hokejisté Hradce Králové ve čtvrtém kole Tipsport extraligy porazili Liberec 5-2. To je právě úvodní zpráva změněného sportovního přehledu, který do studia přinesl David Prouza. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Brankář Marek Kalina dostal od etické komise České fotbalové asociace rekordní trest. Kvůli ovlivňování zápasů má zákaz činnosti na 20 let. Proč se komise rozhodla udělit nejvyšší možný trest, vysvětluje její šéf Martin Holub.
2: Etická komise přihlédla jak velkému množství skutků a dlouhému časovému období, to jest 11 skutků v průběhu 5 let, tak k tomu, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče.
1: Kalina zároveň musí zaplatit pokutu 500 000 korun. Dosud nejdelším trestem byl původně 15-letý pro Michala Hladíka, kterému ho ale následně odvolací komise snížila na 4-letý.
0: Čeští fotbalisté pokračují v přípravě na úvodní zápas elitní skupiny Ligy národů. Poprvé pod novým koučem Španělem Deniou nastoupí v sobotu večer v Edenu proti Chorvatům. Po zhruba roce se do reprezentace vrátil ofenzivní univerzál Ondřej Linger, který nedávno přestoupil z amerického Houstonu do polské Kielse.
3: Když bych si řekl 3 měsíce zpátky, že se tady znovu objevím, tak bych asi tomu moc nevěřil, ale dělal jsem i ten krok, že jsem se vrátil zpátky do Evropy i kvůli tomu, protože repre pro mě byla vždycky to nejvíc a vždycky jsem směl o tom tady být a v pátek jsem vlastně sledoval nominačku a byl jsem velice příjemně potěšen. No.
1: 3 dny po utkání s Chorvaty čeští fotbalisté v Edenu přivítají Anglii. Na začátku října se pak národní tým nejprve představí ve Španělsku a poté znovu proti Angličanům v londýnském Wembley. Nový ročník reprezentační soutěže ale od startu je už dnes. Před za malou chvíli obhájci titulu Portugalci se utkají s Walesem, Nizozemci s Německem, Norové s Dánskem a Srbové s Řeckem.
0: Můžeme ještě dodat jeden konečný výsledek, ale to je ve skupině D. Andora prohrála na domácím hřiště s Maltou 1-2. České fotbalisty do 21 let čeká další kvalifikační zápas mistrovství Evropy. V pátek odpoledne nastoupí na trávníku Azerbajdžánu, který je na předposledním místě 6členné skupiny. Před rokem Češi tohoto soupeře doma porazili 5-0 a byl u toho i obránce Albert Labík, který 2 asistencemi pomohl spoluhráči Lukáši Maškovi k hetriku. Labík na to vzpomínal ve vysílání radiožurnálu Sport.
4: Azerbajdžán byl v bloku nízkým hodně, jako se snažili bránit, hrál docela jednoduše, aby hlavně nedostali gola, takže musí být trpělivý, no, protože útoči chtějí stát co nejvíce v lidech vzadu. A ten zápas, co byl v Karviné minulou sezónu, tak to si pamatuju, jsem měl 2 asistence, navíc Máša dal hetrik.
1: Česko nastoupí v Azerbajdžánu zítra ve 15:45 odpoledne našeho času. V kvalifikační skupině drží 3 zápasy před koncem druhou příčku, která znamená postup do baráže.
0: Trenér brankářů fotbalové Plzně Matuš Kozáček dostal za nadávky směrem k rozhodčímu v duelu šance ligy na hřišti Slavie zákaz činnosti na 2 soutěžní utkání a pokutu 10 000 korun. Rozhodla o tom disciplinární komise fotbalové asociace, která zároveň potrestala Teplice. Ty musí zaplatit 100 000 korun za výtržnosti fanoušků v utkání se Slavií. Pražané dostali pokutu 70 000.
1: Rakouský obránce David Alaba bude po odchodu z Realu Madrid pokračovat ve fotbalové kariéře v Udine. Podle italského Sky Sports už prošel v klubu zdravotní prohlídkou a brzy podepíše smlouvu.
0: Spartanské fotbalistky povede trenérka Jessica Toriová. 45-letá Nizozemka nahradila ve funkci odvolaného rakouského kouče Michaela Steinera. Pražané o tom informovali na svém webu.
1: České tenistky se připravují na semifinálový duel poháru Billie Jean Kingové proti Španělkám. Nastoupí k němu zítra po 11. hodině dopoledne našeho času po 2denním volnu. Pokud by se týmu povedlo vyhrát, čekal by je případný zápas o titul až v neděli. Čas na odpočinek mezi zápasy vítá i jednička v sestavě Linda Nosková, která připomíná dřívejší ročníky, kdy to měl český tým naopak.
5: No, je to jiný, určitě si vzpomínám, že pár let dozadu, kdy jsme hráli to finále ve Španělsku v obou případech, tak jsme to měli všechny dny za sebou, že to šlo, že i holky, které hrály, tak byly na druhý den unavený, takže tohle je super, že máme ty 2 dny.
0: Čeští tenisté ti už znají termín čtvrtfinále Davis Cupu. Tým kapitána Tomáše Berdycha svým zápasem s Kanadou zahájí finálový turnaj v italské Boloni v úterý 24. listopadu. Radiožurnál Sport rozhodně bude u toho. Pořadatelé soutěže o tom informovali na sociální síti X.
1: Čeští vodní slalomáři slaví na letošním mistrovství Evropy první dvě medaile. V italské Ivrei je získali mužské týmy, jak kajakáři, tak kanoisti skončili druzí o necelou sekundu za Francouzi. Člen mužské hlídky Matyáš Novák byl ze stříbra trochu zklamaný.
6: Tak já jsem cítil, že jsme sjeli super jízdu a věřil jsem, že to na to první místo může stačit a vlastně nikdy se mi nepodařilo zvítězit v hlídkách na žádným ani juniorském, ani třeba 20. mistrovství a teď jsem cítil, že to bylo blízko, tak jsem byl zklamaný, ale jsem rád za dobrou jízdu.
0: V individuálních soutěžích postoupilo všech 13 českých vodních slalomářů do čtvrtečního semifinále, a to včetně olympijského šampiona Jiřího Prskavce, který tak má dál šanci vylepšit svoji současnou sezonu, která pro něj může být první od roku 2012, kdy nebude mít alespoň jednu medaili z velké akce anebo světového poháru.
7: Jak ty výsledky naznačují, tak si myslím, že ta moje letošní forma není úplně taková, jakou bych si představoval, takže je správně bejt nohama na zemi, jít krok po kroku.
1: Závěrečný turnaj seriálu Euro Hockey Tour České hry bude v květnu příštího roku hostit nová multifunkční arena v Brně. Reprezentace se už předtím představí v domácím prostředí dvakrát. V listopadu se utká v pražské O2 aréně se Švédskem a v prosinci v Plzni s Finskem. Generální sekretář hokejového svazu Jan Černý to řekl webu sport.cz. Česko bude hostit turnaj Euro Hockey Tour od 6. do 9. května těsně před startem mistrovství světa v Německu.
0: Do 136. ročníku Velké Pardubické, který se poběží v neděli 11. října, přihlásili majitelé 11 koní. Míň jich bylo ve slavném překážkovém dostihu naposledy v roce 1993, kdy z 9 startujících dokončil závod jenom jeden. Mezi přihlášenými jsou dva vítězové Velké Pardubické, Godfrey z roku 2024 a Sakamiro z roku 2023.
1: Boxerka Lenka Bernardová do finále mistrovství Evropy v kategorii do 54 kg nepostoupila. Po prohře s Finkou Kajvojovou získala po stříbru z roku 2022 bronzovou medaili.
0: Oba tréninky na velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 vyhrál Brit George Russell z Mercedesu. Druhý jezdec průběžného pořadí mistrovství světa byl dopoledne v Baku první před Nizozemcem Verstappenem z Red Bullu a v odpoledních jízdách předčil zase týmového kolegu, lídra šampionátu Itala Kimiho Antonelliho.
1: A Indie bude v roce 2032 poprvé dějištěm mistrovství světa v silniční cyklistice. Mezinárodní unie UCI přidělila šampionát městu Pune, které dostalo přednost před kandidaturou Groningenu. Nizozemci ale na kongresu i tak uspěli, šampionát budou pořádat v roce 2034.
0: Tak to bylo pořádně obsáhlé, tenhle sportovní přehled připravil David Prouza, díky moc.
1: Krásný večer.

Naplno už se rozjela fotbalová Liga národů v nové sezóně tohoto ročníku. Máme už jeden konečný výsledek a to z té nejnižší úrovně z ligy, kde Andora prohrála doma na domácím stadionu s Maltou 1-2, přičemž Malťané ještě v závěru zahodili penaltu. Ve stejné divizi ještě hraje Lichtensteinsko s Litvou ve čtvrté minutě, zatím bez branek. No ale co je rozhodně zajímavé, v té elitní lize A, kde hraje i Česko, ale vstupí do ní až v sobotu, už se rozehrál asi největší šlágr dnešního dne, což je utkání mezi Nizozemskem a Německem. Poprvé se jako německý trenér představuje Jürgen Klopp. No a zítra si zahraje Francie zase poprvé pod trenérem Zinedinem Zidanem. Ten měl dnes tiskovou konferenci a přiznal, že se cítí před premiérou na lavičce národního týmu ještě víc nervózní, než když měl svůj herní debut. Tehdy to bylo před 32 lety a byla to dobrá premiéra a rozhodně na ní v Česku také budeme vzpomínat, protože to bylo přípravné utkání v Bordeaux, kde se Zidane 2 góly zasloužil o remízu právě s českou reprezentací.

0: Tento týden v naší encyklopedii připomínáme české brankáře, kteří si v jedné z nejlepších lig světa také v minulosti zachytali. Nejúspěšnějším českým golmanem v Premier League je a nejspíš ještě dlouho bude Petr Čech. Z Chelsea získal 4 anglické tituly, v roce 2012 ní taky triumfoval v Lize mistrů a o rok později v Evropské lize.
1: Jestli mám počítat první Premier League anebo vítězství v Lize mistrů, těžko se mi to vybírá, protože já jsem vlastně mezi těmi trofejemi zase obrovský rozdíly nedělal, protože každá prostě stojí spoustu práce a ten tým si musí sednout, aby k ním došel, ale asi tady jich museli opravdu jedno vybrat, tak jich asi vybral na samozřejmě Ligu mistrů.
0: To řekl Petr Čech v loni v březnu k získaným trofejím z Chelsea, když byl u příležitosti 60. výročí ankety fotbalista roku zvolený diamantovým fotbalistou roku. Po 11 letech v Chelsea přestoupil v létě 2015 do konkurenčního Arsenalu a tam chytal ještě další 4 roky. Petr Čech má také 5 titulů v FA Cupu a 3 v anglickém ligovém poháru a dodnes drží jeden z hráčských rekordů v Premier League. Jestli pak byste v naší nesoutěžní otázce věděli, který?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: 202 zápasů, které odehrál Petr Čech v Premier League, byly pro něj nulové. Zkrátka v nich nedostal gól. V tabulce čistých kont je za ním druhý bývalý anglický gólman David James se 169 nulami. Z brankářů, který aktuálně působí v nejvyšší anglické soutěži, je na tom nejlépe Brazilec Alisson Becker z Liverpoolu. Ten má aktuálně 106 utkání bez inkasované branky.
3: 17. v Popovických jsou dobrý po ránu, když je člověk

0: Olympiády znovu i s českým týmem v hlavní fázi soutěže.
1: Naposledy to pražské Slávii úplně nevyšlo.
0: Z 8 zápasů uhrála jen 3 remízy, vítězství nepřidala žádné.
2: V tom druhém poločase bylo snad všechno špatně, tam se chyběla ještě penalta, aby jsme udělali penaltu, jinak ty pocity jsou prostě hodně špatný.
1: Cíl ve fotbalové lize mistrů zůstává pro trenéra Jindřicha Trpišovského stejný jako v minulé sezóně. Vyhrát utkání v prestižní soutěži a třeba i po konci ligové fáze postoupit dál.
0: Všechny zápasy fotbalové Slávie v lize mistrů nabídneme na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: A sledovat budeme i výkony evropských gigantů.
0: Vyhraje ligu mistrů po třetí za sebou Paris Saint-Germain?
1: Jak se zadaří anglickému šampionovi Arsenálu?
0: Zamíchá kartami Real Madrid nebo Barcelona?
1: Odpovědi najdete na jediném sportovním rádiu v Česku.
0: Fanděte Slávii ve fotbalové lize mistrů na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Aktuálně se fotbaloví velikáni utkávají v Lize národů. Srbsko vede nad Řeckem 1-0. Další aktuální výsledky už po 9. hodině.
4: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy má Anna Horáčková.
5: Do nádrže v Odoleně v vodě se dostalo olovo. Lidi by vodu neměli pít ani z ní vařit. Dluhová brzda se přiblížila o 3 roky. České veřejné finance jsou podle rozpočtové rady neudržitelné. Hokejisté Hradce Králové porazili v extralize Liberec 5-2 a v tabulce jsou nově pátí. A počasí zítra bude většinou oblačno až zataženo, teploty do 18 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Středočeské vodárny varují před pitím vody z vodovodu v okolí města Odolena voda. Do tamní nádrže se dostalo olovo. Vypití menšího množství vody podle vodáren lidem nespůsobí komplikace. Pít ani vařit z vody by neměli lidi v Hošticích, Husinci, Klecanech, Klíčanech, Máslovicích, taky Odolené vodě, Postřižíně, Řeži, Sedlci, Větrušicích a vodochodech i Zdibech. Do nich teď vodárny postupně rozvážejí cisterny s vodou. Havárie podle nezávislého starosty Odoleny vody Ondřeje Práš, který kandiduje v říjnových volbách, zítra nebude přerušený provoz škol.
6: Školy jsou normálně otevřené, akorát jsme rozeslali rodičům informace, aby dětem zajistili vodu a větší svačinu, protože nelze vlastně vařit, protože nemůžeme umýt po tomto nádobí.
5: České veřejné finance přestávají být podle Národní rozpočtové rady udržitelné, varoval předtím její předseda Mojmír Hampl. Podle něj se náraz na tzv. Dluhový strop kvůli vysokým rozpočtovým deficitům přiblížil o 3 roky na rok 2034.
7: Dluhovou brzdu podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla přiblížily vysoké schodky rozpočtu pro letošek a příští rok.
8: V dobrých časech to v zásadě nemá precedent od okamžiku vzniku samostatné České republiky.
7: Bez úspor se podle Hampla bude zadlužení Česka zvyšovat. Loni dosáhlo rekordních zhruba 43% HDP. Dluhová brzda se spustí, když dluh překročí 55%. Stát podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO začne šetřit s rozpočtem na rok 2028. S výtkami rozpočtové rady nesouhlasí.
9: Mojmír Hampl se dlouhodobě vyjadřuje politicky, měl by předkládat fakta a ne svá politická hodnocení.
7: Vláda na příští rok chystá rozpočet s deficitem 386 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Marek Sedláček, Radiožurnál.
5: Stíhačky Gripen české armády v noci vzlétly nad Polsko, aby střežili tamní vzdušný prostor. Vojáci to uvedli na sociální síti X s tím, že stroje vyrazily na rozkaz NATO. Zasahovat podle armády ale nemuseli. Na místě hlídkovali ve vzdušném prostoru a byli připravené reagovat na případné ohrožení. Letouny se pak vrátily zpět na letiště v Pardubicích. Stejně tak vzlétly Gripeny minulý pátek. Důvodem byly drony na západě Ukrajiny.
10: Sport. Hokejisté Hradce Králové slaví v nové sezóně Tipsport Extraligy druhé vítězství ze 4 zápasů. Liberec doma porazili 5-2. České tenistky se připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělkám. Ty si v čínském Shenzhenu poradili ve čtvrtfinále s hráčkami Kazachstánu a jedničku českého výběru Lindu Noskovou to nepřekvapilo.
11: Za mě bylo trošku jasný, že včera vyhrajou, i když se jim to trošku zkomplikovalo. Je to těžký tým samozřejmě, i když jim nedorazila Badosa, taky tak je to prostě těžký, ať už s tou Buxou nebo s tou Bovzazmanejros a my jsme si to otestovali loni právě v Ostravě, takže jim to budeme chtít trošku vrátit.
10: Semifinále Česko-Španělsko začne na poháru Billie Jean Kingové zítra po 11. hodině dopoledne českého času. Radiožurnál Sport nabídne z Číny pravidelné vstupy.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Komplikace, taky zdržení na D8 u Prackovic a uzavírka na dálnici D4 na Příbramsku. Na dálnici D8 mezi sjezdy na Velemín a Teplice. Čekejte komplikace, zdržení v tunelech u Prackovic, kilometry 58 až 59 čistí kamery a provoz zastavují jak na Ústí nad Labem jako posledních 20 minut, tak na Prahu. Uzavírky by neměly trvat dlouho, kolona směr Ústí se rozjíždí, případně už celá rozjela.
14: Teď tam pustili ty prackovické tunely, oba pruhy.
13: Dálnice D4 z Příbramy do Prahy za sjezdem na Voznici má být ještě hodinu neprůjezdná. Na 21. kilometru odpoledne dopravu zastavila vážná nehoda. Sjíždí se na 24. kilometru. Uzavírka se dá plynule objet přes Novou Ves pod Pleší a Mníšek pod Brdy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech. Zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Na severu a taky severovýchodě, hlavně tedy na horách, se může objevit i slabý déšť. Večer už pak bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. A nejvyšší teploty v pátek od 13 do 18 stupňů. Tolik zprávy.
3: Hned 7 zápasů fotbalové ligy národů se hraje aktuálně na evropských trávnících. Nizozemsko před malou chvílí vedlo nad Německem po 18 minutách. VAR ale tuhle branku odvolal. Více si řekneme za chvíli. Norsko, Dánsko 2-0, Srbsko, Řecko 1-0. Jinak zatím všude bez branek. No a samozřejmě moc dobře víte, že dnes se také hraje kvalifikace o africký pohár národů. Utkání mezi Kamerunem a Komorami je ale zatím v páté minutě stále bezbrankové.
12: Radiožurnál Sport
1: a Vojtěch Šafář.

Největší šlágr dnešního programu fotbalové ligy národů je určitě zápas mezi Nizozemskem a Německem. Co se týče Německa, tak tam si svoji premiéru na lavičce odbývá Jürgen Klopp. No a co se týče domácích fotbalistů, tak tam zase dominuje Xavi, takže rozhodně je to zápas dvou velikánů minimálně na té strategické úrovni. Teď je odehráno 22 minut a zatím je stav bezbrankový, ale Nizozemci už se radovali z branky. Dal jí Virgil van Dijk a jak jinak než hlavičkou, ale rozhodčí si všimli, že útočník Brian Broby stál příliš blízko brankáře Ter Stegena a že mu dokonce zabránil v tom provést zákrok a tím pádem po zkoumání u video rozhodčího byla tahle branka odvolaná a taky je aktuálně tedy stav bezbrankový. To neplatí rozhodně o severském duelu Norsko-Dánsko. Stále si povídáme o Lize národů A, tedy té elitní divizi, kterou hraje i Česko. Norsko vede nad Dánskem 2-0, 24. minuta. 14. minuta to byla, kdy se trefil poprvé norský útočník, ale byl to Oscar Bob, nebyl to Erling Haaland, takže útočník Fulhamu, ale jen o 4 minuty. Později k tomu Erling Braut a Haaland přidali ještě jednu krásnou tečku a teď je to tedy aktuálně 2-0. Portugalsko vede nad Walesem 1-0. Tam sice za Portugalce hraje 41-letý Cristiano Ronaldo, ale nebyl to on, kdo se trefil proti ostrovní zemi. Byl to João Félix. Ten se trefil před maličkou chvilkou, takže 24 minut odehráno. Zatím 1-0. Dál to pro vás budeme sledovat.

0: Čeští fotbalisté už se chystají na premiérový zápas pod novým realizačním týmem. V sobotu večer vstoupí v Edenu proti Chorvatům do elitní skupiny Ligy národů. Oproti nedávné minulosti v českém výběru řada hráčů ale chybí a mezi nimi i obránce Tomáš Holeš, který po letním mistrovství světa v reprezentaci skončil.
1: Bohužel Mexiko vede 2-0, protože tam nedokázal tentokrát Tomáš Holeš odkopnout ten balón.
2: Rozlučku s národním týmem si asi představoval jinak. Na světovém šampionátu Holeš nastoupil do dvou zápasů, v tom posledním Češi prohráli s domácím Mexikem 0-3 a obránce Slávie se přimotal ke druhému inkasovanému gólu. Výběr kouče Koupka tak na turnaji vypadl už ve skupině. Na Holešovo rozhodnutí skončit v reprezentaci to ale žádný vliv nemělo.
3: No to tak nějak přišlo samo po kvalifikaci mistrovství světa. Když jsme se dostali do baráže, už v té době jsem si říkal, že už je to na mě docela hodně, že jsem si často prostě přivezl z reprezentačního srazu na nějaký zranění nebo nějaký drobný problémy, takže jsem se rozhodl, že ať už po baráži, nebo samozřejmě jsem si přál, aby to bylo po mistrovství světa, takže to pak ukončím.
2: Přiznal Tomáš Holeš, který byl hostem desítky Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport. Kromě mistrovství světa si rodák z Nového Města na Moravě s národním týmem zahrál i na dvou evropských šampionátech. V reprezentačním dresu nastoupil do 43 zápasů a dal 2 góly.
4: Je tam někdo z Čechů, Kázalečku, ještě Holeška, gól! Tomáš Holeš!
2: Národní tým pod novým koučem Deniou prochází určitou přestavbou. Kromě Tomáše Holeše v něm po mistrovství světa skončili i Zelený s Daridou a v pouhých 30 letech taky klíčový útočník posledních let Patrik Šik.
3: Překvapilo mě to, je to náš prostě elitní útočník, který dává góly v Bundeslize a hraje tam prostě skvěle, ale je to prostě jeho rozhodnutí, takhle to cítil a pokud nemá v hlavě to, že chce reprezentovat, tak by bylo špatný, kdyby tam jezdil a kdyby mu to jako bylo na obtíž, takže to jeho rozhodnutí respektuji, když samozřejmě to pro velká ztráta.
5: Hodně se také řeší to, že Santi Denia ještě bude řešit pozici kapitána. Myslíte si, že je změna kapitána případně na místě, nebo Ladislav Krejčí by měl pokračovat s páskou?
3: Já si myslím, že by Ladislav Krejčí měl pokračovat s páskou. Já takhle, jak jsem ho mohl poznat, tak je to prostě přirozený lídr a tu svoji funkci dělá výborně. Bohužel to mistrovství se zase nepovedlo, ale myslím si, že to je pro reprezentaci správný kapitán.
2: Řekl pro Radiožurnál Sport dnes už bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Holeš. Obránce Slávie si v desítce Pavla Horváta můžete pustit třeba na webu Radiožurnál Sport.cz nebo v podcastových aplikacích. Lukáš Michalík, Radiožurnál.

Pořádná pecka, těsně před 9:30 na Radiožurnálu Sport a velká pecka fotbalová. Je to také v utkání fotbalové ligy národů, té nejvyšší úrovně. A Nizozemsko hostí Německo. Jürgen Klopp poprvé poskládal svoji základní jedenáctku. V ní byl i Kai Havertz, ale už není. Teď se hraje 35. minuta a Havertz od 20. už není na trávníku, byl zraněný. A tak ho nahradil Younes Ebnutalib, hráč Frankfurtu 23-letý. Pro něj to byla vlastně vůbec první zkušenost zahrát si za národní tým a hned měl obrovskou příležitost, ale ještě nedokázal střelit branku, to se povedlo. Až před malou chvílí Felixen Mečovi, ten zase hraje v Borussii Dortmund, díky němu vede Německo v Nizozemsku 1-0. No a hodně zajímavé utkání se hraje v Norsku. Norsko hostí v rámci Ligy národů a Dánsko. A zatím se příliš nehromadí velké šance, ale branky ano. Ve 14. minutě vystřelil Oscar Bob, taková skrytá střela propadla do branky, takže Norsko vedlo 1-0. Potom to samé předvedl Erling Haaland, ten dokonce dal brankáři Jorgensenovi nůžky, tedy pardon, dal mu jesličky, i když to byla opravdu nečekaná střela. No a co se týče následujících minut, tak Dánsko zabralo a z jednoho přímého kopu se trefil Mikkel Damsgaard, ale nebyla to zase nijak krásná střela, která by třeba vymetla růžek, mířilo to zkrátka do prostředka branky, ale brankář Nyland, ten si vybral hodně špatný moment. A tak nemusíte věřit takovému ukazateli, jako je XG, ale pokud bychom se na něj mohli podívat, tak Norsko podle něj mělo dát 0,45 setin gólu, Dánsko 0,21 a přesto je skóre v 38. minutě pro Norsko 2-1.

0: 21 hodina 30 minut. Přehled zpráv má Anna Horáčková. Ve 12 obcích západně od Odoleny vody by lidé neměli pít vodu z kohoutku, pokud nemají vlastní studnu. Hygienici totiž ve vodojemu naměřili nadlimitní koncentraci olova. Lidé můžou najít aktuální informace na stránkách svého města. Například v obci Husinec pro občany zajistili cisterny, pokračuje nezávislá starostka Michaela Pejgerová, která kandiduje v říjnových volbách.
1: Vodárny nám poskytly dvě cisterny, které se umístily pod tělocvičnou a u obchodu. Tam jsou cisterny k dispozici našim lidem. Pro ty, kteří nejsou schopni si přijít k cisterně pro pitnou vodu, tak rozváží naši hasiči vodu v petkách.
0: Pít ani vařit z vody by neměli lidé celkem ve 12 obcích. Kromě Husince a Odoleny vody taky v Hošticích, Klíčenech, Klecanech, Máslovicích, Postřižíně, Řeži, Sedlci, Větrušicích, Vodochodech a Zdibech. Americký prezident Donald Trump označil rozhovor s čínským vůdcem Xi Jinpingem za skvělý. Řekl to poté, co se lídři zemí sešli k jednání v Bílém domě. Podrobnosti Trump zatím neuvedl. Hlavními tématy mělo být například prodloužení dohody o vzájemných clech, bezpečnost, rozvoj umělé inteligence i její hrozby. A obce musí nejpozději dnes zveřejnit seznam volebních místností pro říjnové volby. Oznámení musí vyvěsit na úředních deskách. Adresu místnosti najdou lidé taky na obálce s hlasovacími lístky. To dostanou nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou 9. a 10. října. Sport. Hokejisté Hradce Králové zapsali v Tipsport Extralize první domácí vítězství v novém ročníku. V předehrávce 4. kola porazili Liberec 5-2. A Indie bude v roce 2032 poprvé hostit mistrovství světa v silniční cyklistice. Mezinárodní unie UCI přidělila šampionát městu Pune, které dostalo přednost před kandidaturou Groningenu. Nizozemci ale na kongresu i tak uspěli. Šampionát budou pořádat v roce 2034.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D8 u Prackovic a taky dálnice D4 na Příbramsku. Na dálnici D8 mezi sjezdy na Belemín a Teplice čekejte komplikace a jako teď i zdržení v tunelech u Prackovic mezi kilometry 58 až 59 čistí kamery a provoz zastavují jak na Ústí nad Labem, tak Prahu. Na Drážďany se stálo zhruba 20 minut, teď je D8 u tunelů zavřená směr Praha, vytvořila se zatím krátká kolona. Dálnice nebo na dálnici D4 s Příbrami do Prahy zatím beze změny. Zásjezdem na Voznici na 21. kilometru je podle policie po odpolední nehodě stále neprůjezdná. Sjíždí se na 24. kilometru. U zavírku můžete plynule objet přes Novou Ves pod Pleší a Mníšek pod Brdy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno, naopak na severovýchodě, hlavně na horách, se může objevit slabý déšť. Teploměry ukážou 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Tomáš Satoranský při své euroligové premiéře v novém dresu, protože nově hraje ne už za Barcelonu, ale za Hapoel Tel Aviv, musel strávit těsnou porážku 84-86 od Bayernu Mnichov v Sofii, kde má izraelský tým azyl kvůli konfliktu na Blízkém východě, i když svůj azyl hledal také ve střední Evropě, ale v Česku zkrátka nenašel vhodnou halu. Tak právě v Sofii v Bulharsku si český rozehrávač za bezmála 16 minut hry připsal jednu nepřesnou střelu, dva doskoky a jednu asistenci, a to rozhodně není úplně mnoho. Tomáš Satoranský přišel do Hapoelu, aby si zahrál v evropské lize, v eurolize, protože do domácí soutěže izraelské příliš zasahovat nebude, tak zněla původní dohoda. No a ještě pro vás sledujeme, jak se vyvíjí zápasy fotbalové ligy národů. Už máme rozehrané, nebo spíše odehrané první poločasy. V lize D hraje Lichtenštejnsko s Litvou bez branek, v lize B Kosovo Irsko 0-0, ale Rakousko před malou chvílí zakončilo poločas brankou do šatem proti Izraeli. No a co se týče utkání té nejvyšší třídy, Nizozemsko prohrává s Německem 0-1. Trefil se Felix Meča, ale je třeba říct, že Nizozemsko inkasovalo ve chvíli, kdy Brian Broby ležel zraněný na trávníku a celý tým v oranžovém signalizoval a ukazoval, že by Němci měli zakopnout míč, a oni místo toho vsítili branku, takže velké emoce ještě v Nizozemsku do druhého poločasu. Norsko-Dánsko 2-1, Portugalsko-Wales 1-0 a Srbsko-Řecko 1-0.

0: Hokejový Hradec Králové získal do kabiny slavné jméno. Na měsíční zkoušku totiž přišel do extraligového klubu obránce Jacob Modrý, syn bývalého reprezentanta a hráče NHL Jaroslava Modrého. Co si od tohoto kroku na východě Čech slibují, to přibližuje generální manažer klubu Aleš Kmoníček.
1: Jacob je typologicky naprosto odlišný hráč, než máme my v současné defenzivě a trenéři si dlouho už takového hráče přejí. To znamená, když se naskytla možnost Jacoba nějakým způsobem oslovit, tak jsme to udělali a domluvili jsme se na měsíční zkoušce, tak aby i Jacob zjistil, jestli je schopen tuto úroveň hrát.
2: Důvody jsou tedy jasné. Přinést do tvořivější skladby hradeckých obranných řad více důrazu. To by pro téměř 2metrového a 100kilového beka neměl být problém. Otázkou ale je, zdali zvládne dynamický styl hokeje, který trenér Tomáš Martinec praktikuje.
1: Je to relativně kluk v dobrých letech, má i dobré bruslení na to, jak velký a silný je, tak to je ten důvod té zkoušky a uvidíme, jestli sem k nám Jacob zapadne, či nikoliv.
2: Nahlíží do blízké budoucnosti manažer Kmoníček. Defenzivní zadák Jacob Modrý se na své profesionální dráze dostává mimo Severní Ameriku poprvé, když za Atlantikem působil v nižších soutěžích.
3: Je to přechod do jiného prostředí, je tu také širší hřiště, ale konec konců vždycky je to prostě hokej. A já miluju tuhle hru. Je úplně jedno, kde hraješ. Prostě do toho dám 110% a udělám všechno pro to, aby se mnou byl tým spokojen.
2: Syn slavného otce zároveň přichází do prostředí, které by mu mohlo vyhovovat. V hradecké kabině ho totiž kromě českých hokejistů přivítali 3 Kanaďané, 2 Finové, Dán, Francouz a 4 Slováci.
3: Hradecká kabina je naprosto perfektní. Nejen, že je tady hodně kluků z Kanady nebo Finska, ale i Češi a Slováci mluví perfektně anglicky, takže nemám sebemenší problém. Zatím je to pro mě vzrušující.
2: Stejně tak i pro Jacobova otce, díky kterému má nejen americké, ale také české občanství. Jaroslav Modrý začínal s hokejem v Českých Budějovicích. Po návratu z NHL, kde nastoupil k více než 700 zápasů, končil kariéru v Liberci a Plzni. K Česku má podle jeho syna stále velmi silný vztah.
3: Je naprosto nadšený a je to pochopitelné. Vždyť je to jeho vlast a tím pádem i trochu moje. Cítím stát i takovou tu hrdost, že jsem dostal šanci, abych se prosadil v českém klubu.
2: Jestli k tomu dojde, ukáže příští měsíc, během kterého se hokejový obránce Jacob Modrý bude snažit navázat na českou stopu svého otce, tentokrát v Hradci Králové. Tomáš Borovec, Radiožurnál.
0: No, zatím bez Jacoba Modrého v sestavě se zatím hradeckým hokejistům zadařilo v dnešním předehrávaném utkání 4. kola. Tipsport Extraligy porazili Liberec 5-2.

0: Krátce po 9:45 bychom vás měli na Radiožurnálu Sport pozvat na zítřejší vysílání a to bude opravdu hodně živé. Už po 9:00 se vydáme do Itálie, kde probíhá mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Na místě je náš reportér Jan Suchan, který bude sledovat výkony českých slalomářů. V 11 hodin se ale přesuneme do Číny, tam je zase Jaroslav Plašil a ten bude sledovat, jak bude probíhat semifinále poháru Billie Jean Kingové. České tenistky budou hrát proti Španělsku, no a v 17 hodin už se vypravíme na hokejovou extraligu Třinec Vítkovice, to je první utkání právě v 5 odpoledne, o půl hodiny později Litvínov Sparta, Mladá Boleslav Pardubice a v 18 hodin Karlovy Vary České Budějovice, Kladno Plzeň a Olomouc Kometa. O žádný z těchto zápasů nepřijdete. Jako už jste zvyklí, tradičně můžete poslouchat kterýkoliv z nich v aplikaci Můj rozhlas nebo na našich webových stránkách a jinak od 17. hodiny uslyšíte pořad s mikrofonem za hokejem.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: České tenistky se v Šenčenu připravují na zítřejší semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku a na nezájem fanoušků si v dějišti nemohou stěžovat. Platí to pro wimbledonské finalistky Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou, ale také pro světovou jedničku v deblu Kateřinu Siňakovou. Ta navíc občas hraje čtyřhru s čínskou spoluhráčkou Chang Shuai a na autogramiádě s českou tenistkou to bylo znát.
1: Vozítko na elektrický pohon právě přivezlo Kateřinu Siňakovou k autogramiádě kolem několik hlídkujících strážníků a také fanoušků, kteří mají připravené fotografie. I čínské spoluhráčky často tady vidím na obrázcích Kateřiny Siňakové, kterou je Chang, mimochodem také členka zdejšího velmi silného čínského výběru.
2: Ráda hraju se Shuai a myslím si, že ty fanoušci tady jsou opravdu zažraní do toho tenisu, že to sledují, že nám dávají spoustu dárků a to je opravdu bomba úplná.
1: No, hodně lidí tady má i vaši fotku s vaší parťačkou Shang z toho posledního vyhraného titulu, tak to asi taky vám hodně připomínají.
2: Rozhodně, tak samozřejmě o to víc podle mě to sledují, když hraju vlastně s Číňankou.
1: Autogramiáda tady v čínském Šenčenu je možná trošku jiná, když to srovnáme s těmi, na které jsme zvyklí v Evropě. Fanoušci chodí velmi

0: že to prostě mají rádi. Šli jsme k autu a vlastně asi nějaký přívěšek to byl, nebo najednou letěl úplně, říkám, bacha, jo, a já si to ani nevšimla. Ale musím říct, že nějaký dárky jsou jako super, že jsem dostala vlastně takový skleněný portrét, kde je můj obraz, kdy jsem vyhrála olympijskou medaili a jsou tam vypsané jako i všechny moje tituly, tak to bylo jako příjemný, moc hezký. Když dávají plešáky, tak to je takový roztomilý, ale to se dá jako sehnat v jakýmkoliv obchodě, ale když pak si dají práci a že opravdu jako na míru něco, dostala jsem vlastně nějaký sešit s fotkama, kdy za celou moji kariéru prostě fotky, které se jako skládaly, rozkládaly a byla to úplná kniha, tak to je jako za mě wow.
1: Kateřina Siňáková teď odjíždí právě z autogramiády vozíkem, ještě některým fanouškům se podepsala, teď už trošku méně organizovaně před cestou, ale teď už definitivně vyráží tady odtud z autogramiády z Šenčenu, Jaroslav Pašil, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace vstupuje do nové éry. Poprvé vede národní tým zahraniční trenér, Španěl Santi Denia.
2: Španělové vidí fotbal trošku jinak než my. Jsou tam věci, které nás třeba ani nenapadnou. Jsou to malé detaily, které prostě oni řeší a vidí.
1: Na úvod elitní skupiny Ligy národů nastoupí čeští fotbalisté proti Chorvatsku, se kterým dorazí i nestárnou

0: hrající hvězda Luka Modrič.
1: Myslím si, že pro nás pro všechny, samozřejmě speciálně pro hráče, to bude jako velice zajímavý test.
0: Hrát se bude v sobotu od 8:45 večer v pražském Edenu a Radiožurnál Sport u toho nebude chybět. Spolukomentátorem zápasu Česko-Chorvatsko bude náš fotbalový expert Pavel Horvát.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál, 10 hodin večer. Jsou tu zprávy a Anna Horáčková.
5: 12 obcí severně od Prahy je bez pitné vody, je v ní olovo. Francie podle prezidenta Macrona může čelit pokusům o dronový útok. Hokejisté Liberce prohráli v extralize po třetí ze 4 zápasů. V Hradci Králové padly 2-5. A počasí zítra bude většinou oblačno až zataženo. Na severovýchodě se může objevit déšť a teploty v pátek do 18 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Lidé ve 12 obcích severně od Prahy nemají pít ani vařit z vody z vodovodu. Do nádrže v obci Odolena voda uniklo olovo. Postižené obce teď pro lidi zajišťují rozvoz pitné vody a v Odolené vodě je náš reportér Radek Duchoň.
6: Tady na Horním náměstí je cisterna a lidé sem chodí pro pitnou vodu. Pán mi říkal, že se vrátil ze služební cesty a jde alespoň pro 5 litrů, aby vystačili do rána. Mají doma 2 malé děti. Další mladý pár nabírá vodu i kvůli psům a kočce. Starosta města Ondřej Prášil ze sdružení Vodoláci mi řekl, že ve městě jsou 4 cisterny, což je málo, ale že se zítra otevře škola i mateřská škola, že před nimi jsou cisterny. Děti tedy budou mít pitnou vodu, ale vařit se nebude. Hostinský z místní hospůdky pak nakoupil 500 litrů vody do zásoby, aby mohl zítra vařit. Z Odoleny vody Radek Duchoň, Radiožurnál.
5: Podání drogy bez vědomí oběti, například do pití, by nově mohlo být trestným činem. Počítá s tím návrh koaličních poslanců, který v úvodním kole projednávání dnes podpořili poslanci. Pachatelům by za podání návykové látky hrozilo až roční vězení. Pokud by podání drogy skončilo smrtí, tak až 10 let. Přísněji se má trestat hlavně vhazování látky do pití, takzvaný drink spiking, říká ministr pro sport a předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
7: Policie už nebude muset prokazovat, co pachatel svým činem zamýšlel dál. Stačí prokázat, že pachatel tajně látku podal a tato látka oběť ovlivnila.
5: Novelu už podpořila i opozice. Teď ji projedná ústavně právní výbor. Francouzský prezident Emmanuel Macron přiznal možnou hrozbu dronového útoku. Francie by podle něj stejně jako letiště v německém Lipsku mohla čelit pokusu o úder s pomocí bezpilotního letounu naloženého výbušninami. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanice TF1 a France 2. Oznámil taky, že Paříž pošle vojáky do Saúdské Arábie, aby pomohli chránit tamní klíčový přístav Yanbu, kam vede ropovod. Německo srpnový pokus o dronový útok připisuje Rusku. Francie zatím nic podobného neoznámila. Macron dodal, že Rusko zvyšuje počet nepřátelských a kriminálních činů proti evropským státům.
3: Sport.
5: Hokejisté Liberce v Tipsport Extralize na úterní výhru v Pardubicích nenavázali. V Hradci Králové dnes prohráli 2-5. A fotbalistu Vladimíra Daridu chtěl nový trenér reprezentace, Španěl Santi Denia, do národního týmu. Darida ale pozvánku odmítl s tím, že reprezentační kariéru ukončil po mistrovství světa. Záložník Hradce Králové to potvrdil exkluzivně pro Radiožurnál Sport.
8: S trenérem jsme se sešli po jednom z zápasů, kdy vlastně navštívil Hradeckou arénu. Bylo to příjemné setkání, ale já jsem mu vlastně vysvětlil ty své důvody, proč jsem už kdysi ukončil kariéru reprezentační, že ten můj návrat vlastně se týkal jenom baráže a případného mistrovství světa. Jsem mu řekl vlastně, jak ta situace u mě je a pochopil to.
5: Česká reprezentace vstoupí do elitní divize Ligy národů v sobotu domácím zápasem s Chorvatskem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D8 u Prackovic a nehoda na silnici 27 na Klatovsku. Na dálnici D8 mezi sjezdy na Belemín a Teplice zastavují provoz v tunelech u Prackovic kilometry 58 až 59. Čistí kamery, už se stálo na Ústí nad Labem i Prahu. Teď je podle kamer místo obousměrně průjezdné. Na dálnici D4 s Příbrami do Prahy za sjezdem na Voznici skončila úplná uzavírka na 21. kilometru, odklidili následky odpolední tragické nehody. Na silnici 27 z Klatov do Železné Rudy havarovalo osobní auto. Nehoda je u odbočky na Sušici, zasahují tam záchranáři, objíždí se Kyvadlově. Je to zrovna úsek, kde se kvůli opravám už delší dobu jede jen jedním průhem a z místa aktuálně policie hlásí, že už je nehoda odklizená. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech. Zpočátku i polojasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se výjimečně objeví mlhy. Na severu a severovýchodě, hlavně tedy na horách, se může objevit i slabý déšť. A nejvyšší teploty v pátek od 13 do 18 stupňů. Tolik zprávy.
10: Do Prahy se proti českým fotbalistům chystá i Luka Modrič, ten stále nekončí, neodchází do fotbalového důchodu a to samé ale platí také o Cristianu Ronaldovi. Ten je i v 41 letech a stále platným členem portugalské reprezentace. Před malou chvílí díky němu Portugalsko šlo do vedení v Lize národů proti Walesu. V 62. minutě se Cristianu Ronaldo trefil, ale nepřízeň osudu asi, nebo zkrátka špatné vypočítání náběhu, protože VAR odhalil offside, takže tenhle gol neplatí. Jorge Jesus si ale stále mne ruce, protože Cristiano Ronaldo je i ve svých letech velmi platným. Hned na začátku druhého poločasu měl obrovskou příležitost, to branku přestřelil. Teď se do ní trefil, ale bylo to z offside, zkrátka 63. minuta. Portugalsko-Wales stále 1-0. Co se týče Ligy národů, aha, tak zatím největší přestřelka je to v Norsku. Dánsko tam právě srovnalo na 2-2.
3: Radiožurnál Sport
2: a Vojtěch Šafář.

0: Čeští fotbalisté se také chystají na úvodní zápasy elitní skupiny Ligy národů. Výběr nového španělského kouče Deny v sobotu večer čeká v Edenu utkání proti Chorvatsku. Český tým se mimo jiné bude muset zvykat na hru bez svého nejlepšího střelce z posledních let.
1: Miguel Gutierrez. Here is Schick. And one chance is all he needs.
2: V minulé sezóně se v Bundeslize trefil 16krát a střeleckou formu má Patrik Schick i v úvodu nového ročníku nejvyšší německé soutěže, kdy skóroval v každém ze 4 zápasů. V národním dresu se ale útočník Leverkusenu minimálně v nejbližších duelech neukáže. Po nepovedeném letním mistrovství světa totiž ukončil reprezentační kariéru.
3: To byl vlastně jeden z prvních hráčů, který Santi Denia oslovil a měl obrovský zájem, protože jistě všichni víme, jaký Patrik má kvality a dokazuje to i dneska. Dává pořád góly, takže samozřejmě nás to mrzí, ale je to jeho rozhodnutí a třeba jednou v budoucnu nám bude chtít ještě pomoct.
2: Zmínil v rozhovoru pro Radiožurnál Sport generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Při předchozích absencích Schicka národní tým často sázel na Tomáše Chorého ze Slávie, toho ale do hry nepustí zranění. Z útočníků v aktuální nominaci má tak v reprezentaci suverénně nejvíc odehráno Adam Hložek.
4: Chytil, posílá Hložka, ten může zamířit vstříc brance, střílí a dává gól, nádherná rána.
5: Nejvíc zkušeností, když dlouho nehrál, je Adam Hložek, takže jemu dávám takovou největší šanci tím, že je už ostřílený tou Bundesligou a v mládí byl velmi talentovaný, pak ho zabrzdili ty zranění, ale já věřím, že se opět dostal do skvělé formy.
2: Řekl historicky nejlepší střelec samostatné fotbalové reprezentace Jan Koller o Adamu Hložkovi, který dal v úvodu této sezony za Hoffenheim zatím 2 bundesligové góly. Nepočítáme-li Pavla Schulze, který je spíš ofenzivní záložník, má trenér Denia momentálně k dispozici do útoku už jen 2 hráče z české ligy. Olomoucký Václav Sejk za reprezentační Ačko dosud nastoupil jen jednou. V aktuálním ročníku nejvyšší soutěže se trefil zatím 3krát. O gol víc nastřílel Daniel Vašulín z brněnské Zbrojovky, který je v národním týmu poprvé.
6: Vašulín jde sám na brankáře Surovčíka a bude zakončovat, takže dá gol!
5: Máme to tam dobře namíchaný, že Vašulín je to typ takovýho toho hroťáka do vápna, pak tam máme Václava Sejka a Adama Hložka, který jsou zase více tahoví, ale všichni tři mají formu, takže je dobře, že jsou nominovaní hráči, který mají formu, který góly dávají.
2: Myslí si někdejší kanonýr fotbalové reprezentace Jan Koller. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

Italské tenistky to už jsou vlastně rutinérky, protože stejně jako v předchozích třech letech postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové, dvojnásobné úřadující šampionky, ve čtvrtfinále v Shenzhenu v Číně zdolali domácí tým 2-1. O postup do finále se stejně jako v loni utkají s Ukrajinou, ta také zvítězila 2-1, ale nad Belgií. Duel Itálie s Ukrajinou je na programu v sobotu v čínském Shenzhenu. První semifinálovou dvojici ale tvoří Česko a Španělsko a ti se o postup utkají už zítra. Začínáme v 11 hodin dopoledne v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.

0: Elitní divize fotbalové ligy národů Nizozemsko-Německo 77. minuta stále 0-1. No a 79. minuta už se hraje v norsko-dánském duelu. Norové před malou chvílí překlopili skóre zase na svoji stranu, kdo jiný než Erling Haaland, a to už svým druhým gólem večera. České hokejové kluby mezi tím hledají nové hráče a hráčky v rámci náborové akce Týden hokeje. Teď se vydáváme do Mostu.
1: Vem si musle, vem si co?
2: Máma neví, ale neví.
1: Máma neví, jo, co má dělat, jo?
2: A co chceš, máma neví?
3: Děti jdou na led, první krůčky na ledě. S pomocí hrazíčky trenér zahodil svou hůl, aby mohl pomoct.
4: Tak, pomalu, pomalu. A jedem, hop. Tady si hrazíčku, hokejku teď nepotřebuješ.
3: Několik trenérů tady nachystalo stanoviště pro děti.
1: Jdeme dělat dráhu, ano.
5: Ten pojď se mnou, čuhu, pojď tady.
3: Jedna skupinka už se vrhá na opičí dráhu. Patří k tomu i pády, jako Zdeňa, který teď spadl, ale to nevadí. I David Pastrňák, kterého má na dresu, určitě několikrát při svých začátcích sebou praštil o led.
1: Objedu kužílek, teď kol, prolezu brankama, tam si seberu kroužek a dovezu ho tady do toho kyblíčku. Ano.
3: Mostecký klub má tady na severu Čech dlouhou tradici a nábory pořádá pravidelně. O chod klubu se stará už několik let bývalý hráč Lukáš Bednařík. Na co dbáte tady v Mostě při těch začátcích? Samozřejmě asi vůbec nejsou podstatné výsledky.
6: Hlavně je tam ten pocit z toho sportu, aby se na to těšili, a důraz je kladen taky na obratnost, techniku a tady na ty věci. Výsledky vůbec.
3: Když rodiče přivedou dítě sem do Mostu, musí pořizovat nějakou výstroj nebo je tady vybavíte?
6: Nemusí mít jakoby vůbec nic, když to řeknu. Samozřejmě vybavíme je brusličkama, helmou, rukavicemi, dostanou hokejky. Jediný co, tak aby byli jakoby oblečený, na ledě je zima, takže nemáme zase tolik rybán, ale de facto je oblékneme jakoby od hlavy až k patě.
3: Jsou tady děti i, které nedávno přišly do klubu. Kluci, vy už hrajete nějaký čas, tak co se vám na hokeji líbí?
2: Že musíme dávat góly. Že dávám góly. A mně se líbí, jak hodíme puk. Že dávám góly. Že jsem dal prvního góla, že dám dalšího.
3: Tak slyšíte to, většině dětí se líbí na hokeji dávat góly, tak snad jim to vydrží a půjde jim to i v praxi. O to se tady v mosteckém klubu určitě rádi postarají. Z Mostu David Kalvas, Radiožurnál.
7: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: I v 83. minutě stále Nizozemsko prohrává ve fotbalové lize národů s Německem 0-1, a to před vlastními fanoušky. Dál to budeme sledovat po 10:30.
1: 22 hodiny 30 minut. Zprávy a Martin Matějka.
2: Ve 12 obcích západně od Odoleny vody by lidé neměli pít vodu z kohoutku, pokud nemají vlastní studnu. Vodohospodáři naměřili v tamním vodojemu nadlimitní koncentraci olova. Pít ani vařit z vody by neměli lidé v Hošticích, Husinci, Klíčanech, Klecanech, Máslovicích, Postřižíně, Řeži, Sedlci, Větrušicích, Vodochodech a Zdibech. V obci Odolena voda je náš reportér Radek Duchoň.
3: Tady ve městě jsou 4 cisterny, to je pro město s téměř 7000 obyvateli podle starosty města Ondřeje Prášila ze sdružení Vodoláci málo. Zítra ale bude třeba škola a školky normálně v provozu, stejně jako radnice. Děti budou mít ve škole vodu z cisteren, ale vařit se nebude, protože by pak nebylo v čem umývat nádobí. Starosta také po poradě z hygieniky uklidňuje, že kdo už se vody napil, krátkodobé požití není škodlivé. Z Odoleny vody Radek Duchoň, Radiožurnál.
2: V budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba 10 farmaceutických firmách dnes zasahovala policie. Potvrdila to mluvčí VZP a ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. O zásahu informovala zdravotnický deník, a podle kterého souvisí se staršími dohodami mezi pojišťovnou a firmami. Server Odkryto.cz uvedl, že policie zadržela bývalého náměstka ředitele VZP Petra Hoňka. Ten je v současnosti předsedou představenstva Příbramské nemocnice. 80 zemí v OSN vyzvalo k obnovení svobodné plavby v oblasti Perského zálivu. Stojí to ve vyjádření, které novinářům přečetl bahrajnský ministr zahraničí Abdel Latif bin Rashid Zayani. Koalice zároveň odsoudila útoky Iránu a Teheránem podporovaných jemenských husiů, které světovou plavbu narušují. Situace v Hormuzském průlivu je napjatá od února. Kvůli americko-izraelské válce proti Iránu je tamní námořní doprava významně omezená. Agentura Reuters dnes uvedla, že Hormuzským průlivem přes den proplulo přibližně 60 nákladních lodí, která převezla největší objem ropy za den od začátku července. A při letošním letním sčítání motýlů v Česku lidé zaznamenali méně kusů než v předchozích 2 letech. Počet druhů ale zůstal přibližně stejný. Vyplývá to z výsledků projektu Motýlí půlhodinka, které dnes zveřejnila mezinárodní ochranářská skupina JARO. A při letošním letním sčítání lidé zaznamenali výrazně méně například baboček admirálů. Za 3 roky naopak přibylo pozorování například babočky bodlákové nebo žluťáska řešetlákového. Sport. Hokejisté Hradce Králové porazili v Tipsport Extralize Liberec 5-2, vítěznou branku dal Aleš Jargl. Východočeský klub je v tabulce 5., Bílí Tygři jsou 9. Trenér brankářů fotbalové Plzně Matuš Kozáčik dostal ze nedávky směrem k rozhodčím v duelu šance ligy na hřišti Slávě zákaz činnosti na 2 soutěžní utkání. Zároveň musí zaplatit pokutu 10 000 korun. Rozhodla o tom disciplinární komise fotbalové asociace.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Několik omezení na dálnici D11 a nehoda v Brně. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem stojí nákladní auto s defektem. Uvízlo na 12. kilometru, blokuje jen krajnici. Na D11 z Prahy do Hradce Králové je několik opravovaných úseků. Za sjezdem na Český Brod je nové noční. Na kilometru 20,5 směr Hradec Králové kvůli opravám na necelém kilometru zavřený levý pruh kolona se v místě teď netvoří. V Brně na městském okruhu v Žabovřeské ulici havarovalo osobní auto. U odbočky k přehradě na Kníničskou ulici narazilo do svodidel a na místě už by měla být policejní hlídka. A pozorně taky v Zákupech v Nádražní ulici na výjezdu z města do České Lípy u kulturního domu narazilo auto do lampy. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Přejeme vám příjemný večer, trávený s radiožurnálem Sport, a možná i vy máte doma malé dítě a třeba nevíte, na jaký sport ho dát, a možná už je starší a chtělo by zkusit i jiné sporty, než které právě provozuje. Jak vybrat ten správný právě pro vašeho potomka, může pomoct i moderní technika pomocí aplikace. Více se dozvíte z odpoledního rozhovoru, z jeho reprízy, který s vývojářem Danielem Přibylem vedl reportér Petr Kadeřábek.
1: Hostem odpoledního rozhovoru radiožurnálu Sport je Daniel Přibyl. Daniele, vítejte.
2: Děkuji za pozvání.
1: My se spolu budeme bavit o tom, co některé rodiče tak trošku trápí. To znamená výběr sportu pro malé děti. Popište, jak to udělat, abych zjistil, jestli mé, a v kolika letech, to mám udělat, abych zjistil, na co má moje dítě vlohy.
2: My s kolegou Mírou Formanem, hokejistou, ještě v tomto chvíli hrajícím, jsme udělali aplikaci, která se tím tématem zabývá a soustředí se přesně na tohle, jak vlastně zjistit ten správný sportovní směr. V té aplikaci je krátký fyzický test, který si můžete udělat normálně doma, kdykoliv a kdekoliv se vám to hodí, tak aby se to dítě cítilo dobře, nemuselo být ve stresu a tak dále. Jakmile to doděláte, tak vám to potom vyblivne to vyhodnocení. V tom vyhodnocení je těch sportů víc, protože náš názor, a řekl bych, že názor všech odborníků je, že z začátku by těch sportů mělo být více, aby si to vyzkoušeli, zjistili, jestli tohle je opravdu ten směr nebo není, respektive ten směr už tam je daný, ale je potřeba s tím ještě dál pracovat, a není to tak, jako že to ukáže, bude dělat fotbal, bude Messi, toho nejsme schopný a pravděpodobně toho není schopný nikdo, ale ten směr, který by se měl vydat, to je možné ukázat.
1: V jakém věku je dobré tenhle ten test a vlastně zadání těch údajů do té aplikace, v jakém věku je to potřeba udělat?
2: Jasně. Ten test v tuhle chvíli je dělaný tak, že pro děti od 5 do nějakých 18 let, může si to potom udělat i ten dospělej pro nějakou zajímavost s těma dětma, kdyby ho to zajímalo. Určitě jsou asi sporty, jako je třeba gymnastika nebo tenis, kde možná je potřeba začít trošku dřív, ale u většiny sportů si myslíme, že začít dřív je jako zbytečně náročný pro to tělo toho malého dítěte. Takže je to směřovaný na ten věk a jasně, v těch 5 letech to asi ukáže trošku něco jiného než těch 15, když už třeba nějaký sport dělá, tak mu to může pomoct v tom třeba se rozhodnout, jestli třeba já jsem ještě v té době hrál tenis i hokej a rozhodoval jsem se, tak v tom to může být nápomocný. V tom začátku to zase může ukázat tu cestu, na kterou se mají vydat.
1: Z čeho se ten test skládá? Předpokládám, že to musí být nějaké výbušné disciplíny, vytrvalostní.
2: Je tam ta kombinace tohohle, je tam sprint, je tam beep test, je tam arm hang, to znamená, že se drží, je to na nějakou výdrž a silovou vytrvalost rukou, přesně tak. A je tam skok do dálky, je tam test na flexibilitu. A
1: to je co?
2: Test na flexibilitu se jmenuje V-sit. Je to v podstatě jenom, že si musíte změřit, jak daleko se v sedu dotkne. Ono tam je všechno popsané, těžko se to popisuje slovama, ale jsou to normálně videa a texty.
1: Jo, já to jenom popíšu vlastně posluchačům. Je to set s nataženýma nohama a v předklonu, kam vlastně dosáhnu rukama, jestli až na špičky, nebo až dokonce jakoby za.
2: Před, nebo na špičky, nebo za, přesně tak.
1: Myslím si, že většina našich posluchačů nechce nějak podceňovat, ale když dosáhnou na holeně, tak je to akorát.
2: Já věřím, že se dosáhnou i za něj. Když jsme to testovali, tak spousta z nich dosáhlo i za ty špičky, takže to zvládli.
1: Jak aplikace vznikala a kdo se na ní podílel, o tom si budeme povídat na radiožurnálu Sport s Danielem Přibylem už za chvíli.

0: Čeští fotbalisté vstoupí do fotbalové ligy národů, do té elitní divize sobotním zápasem proti Chorvatsku. Bude to v pražském Medenu a hlavně to bude v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Dnes už máme dohranou ale první rundu zápasu. Opravdové drama probíhalo v Nizozemsku, kde Německo vedlo díky Felixin Mečovi, ale nakonec srovnal Cody Gakpo a to až ve druhé minutě nastavení. Nakonec je to tedy zasloužená remíza 1-1 a musíme připomenout, že za Němce poprvé trénoval Jürgen Klopp a už od 20. minuty si musel poradit se zraněním Kaje Havertze. Norsko, Dánsko, tam to bylo jenom o branku. Norsko dokázalo vyhrát 3-2, dvě branky dal Erling Haaland a Norsko ještě dohrávalo o 10 hráčích. Portugalsko, Wales 1-0, co se týče Portugalska, jednu branku dal také Cristiano Ronaldo, 41-letý veterán, který stále pokračuje v reprezentaci, ale tahle branka neplatila kvůli offsideu a tak nakonec zůstala regulérní pouze ta od Joa a Felixe, takže zápas skončil 1-0. No a Srbsko prohrálo s Řeckem 1-2, přičemž tam rozhodující branka padla až v 6. minutě nastavení.
1: Radiožurnál Sport.
0: No a my už se vracíme k repríze odpoledního rozhovoru. Dobrou noc.
2: V odpoledním rozhovoru radiožurnálu Sport pokračujeme v povídání si o možnosti pro rodiče, ale i pro děti, jaký sport si vybrat pro svou osobu. Stále je mým hostem Daniel Přibyl. Danieli, když jste tohleto s Miroslavem Formanem, někdejším útočníkem pražské Sparty, teď kapitánem Rytířů Kladna, když jste tohleto dělali, koho jste přizvali? Protože nepředpokládám, že jenom z vašich tenisových zkušeností nebo ze zkušeností Miroslava Formana z hokeje jste to asi dělat nemohli.
3: Já ještě upravím, já jsem ten tenis hrál jenom do 15, pak jsem hrál hokej, aby to nebylo matoucí.
2: No tak
3: abych
2: dva hokejisti si vymysleli, jak
3: vydával za hokejisty.
2: Kam dávat děti, to znamená, že 88% dětí půjde na hokej.
3: Věřím, že ne, já myslím si, že to je jediná cesta. Je to tak, přizvali jsme k tomu jako poměrně dost odborníků, ze spousty z nich jsme to konzultovali, někdo byl pouze jako konzultant, potom někdo bude pokračovat. Jeden z nich, kterýho určitě zmíním, je Vláďa Brejcha, který je fyzioterapeut dlouhodobě ve sportu a tak dále. Tam bylo spoustu dalších kondičních trenérů, dalších fyzioterapeutů nebo třeba i mentálních trenérů.
2: Bylo to promícháno z kolektivních i individuálních sportů, protože asi tady je to gro, na co se ty rodiče pro své děti budou ptát.
3: Určitě, je to tak. Dále tam byly přesně ty odborníci z těch jednotlivých sportů, ale ty lidi, kteří zmiňují, kteří se na tom nejvíc podílili, tak mají nějaký přesah v tom, že vlastně ten Láďa Brejcha třeba, já nevím, 30 let spolupracuje s profesionálními sportovcema, který jsou od atletiky přesně po ten hokej, po fotbal, po tenis, po házenou a tak dále. Takže tyhle ty lidi, kteří mají ty zkušenosti z většiny těch sportů, tak se na tom podíleli.
2: Dá se nějak ve stručnosti vysvětlit ten algoritmus, z kterého se to počítá, protože dobře, dítě projde nějakým fyzickým testem, bude se tam asi, nevím, měřit i to, jak jsou vysocí rodiče, jak je na tom i s růstem to dítě.
3: Je to tak, je tam i ten předpoklad výšky. Jednoduše popsat to nějakým způsobem snad půjde, nicméně my jsme to vyráběli asi 3 roky, takže to bude těžký narvat tady do toho z toho krátkého času. Vychází to jednoduše z dat, který nějakým způsobem jsou dostupný, nějaký jsme si ještě doměřovali sami a tak dále. To všechno se musí dostat do nějaký hodnoty toho, jak to dítě se nachází v porovnání s těmi ostatníma dětma, který máme dostupný ty data, a potom tam jsou hodnoty v těch sportech a to se nějakým způsobem dodá do toho vzorce, který se protne, a to, co potom vychází, jak je přesně ten výsledek těch sportů, toho sportovního směru.
2: Jak vlastně ta aplikace potom vyhodnotí ty testy? Bude to pro toho rodiče výběr tedy několika sportů a bude tam vždy právě možnost výběru toho individuálního i toho kolektivního?
3: Ono tam takhle vždycky vychází, proto těch sportů je tam víc. Zároveň s tím testem potom dostanou poměrně detailní popis, jak s tím pracovat. To znamená, že tam je přesně popsáno to, že by bylo fajn zvážit to, jestli to dítě se hodí spíš na ten kolektivní nebo individuální. Co to vlastně znamená? Ono, my jsme se o tom taky jako často bavili a kolikrát i to, že to dítě se hodí spíš na individuální sport, tak vůbec není špatný, že by si zkusil aspoň nějakou část v tom kolektivním sportu, protože se zase učí pracovat ve skupině a tak dále. Stejně tak naopak, jo. I v tom kolektivním sportu se potom najde prostor pro nějaký typy, které jsou spíš na ten individuální, ale prostě najdou si tam to místo a funguje to. Takže ono je to hodně o tom výsledku, ale pak spíš o té následné práci, a je to taková jako cesta, na kterou se vydávají.
2: Stále je naším hostem Daniel Přibyl, který nám představuje, jaký sport vybrat pro vaše dítě. Poslouchejte nás i za chvíli.

0: ono tam je zásadní otázka, proč vlastně ten rodič chce, aby to dítě ten sport dělalo a co od toho očekává. Já mám pocit, že se bohužel někdy děje to, že ten rodič si tam hodně jako vpisuje to, co by vlastně on chtěl pro to dítě, ale málo kdy zohledňuje tu přirozenost toho dítěte a to přání toho dítěte. Samozřejmě je těžký v 5 letech vyslechnout jako všechny přání dítěte. Na druhou stranu, díky tomu testu si myslíme, že to může ukázat ty fyzické proporce a může to prostě zjednodušit tento vybírání v tom, že třeba něco, co by ani nenapadlo, tak tam uvidí a můžou si to najít.
1: Nešlo by navázat vlastně i ty výsledky z toho vašeho výzkumu a toho určení, nebo ne určení, ale vybrání toho daného sportu pro dané dítě zkombinovat s jednotlivými sportovními svazy?
0: Je to dobrá vize. My bychom rádi na tohle to napojili. V tuhle chvíli tu cestu ještě propojenou nemáme, ale věříme, že postupně se k tomu dostaneme a že třeba i otevřeme trošku víc to téma, že to, že dítě už si nějaký sport vybralo, ještě neznamená, že nemůže dělat ještě jiný a trošku jim ten tým může umožnit tu variantu. My třeba ty testy jsme zkoušeli na Spartě hokejový, zkoušeli jsme i ve Viktorce Žižkov fotbalový a tam třeba ten rozdíl v tom přístupu byl právě v tom, že v té Viktorce fotbalový oni byli celkem otevřený tomu, že to dítě dělá ještě jiný sport. V té hokejový Spartě už je to trošku těžší, protože samozřejmě ta konkurence tam je velká a prostě když dítě není na dvou tréninkách v týdnu, tak pak nehraje. Což z pohledu toho klubu jako je pochopitelný, na druhou stranu z pohledu nějakého rozvoje a vlastně rozvoje celkové mládeže si nejsme jistí, jestli to je úplně správně. To bych řekl, že jedna jako zase z našich vizí a cílů, jak tohle to téma otevřít a víc o něm mluvit a věříme tomu, že se nám buď povede v těch týmech trošku otevřít tu mysl, nebo možná i my budeme trošku aktivnější v tom, jak ty děti můžou těch sportů dělat víc nebo zjišťovat, který je opravdu vhodný.
1: Dokáže ta aplikace určit i míru talentu toho dítěte pro ten daný sport, že by v něm opravdu mělo to dítě, pokud samozřejmě přidá ještě ty další talenty, jako je píle, poctivost v tom tréninku a tak dále, ale ten samotný talent pro ten sport, že ho vlastně predikuje pro velké úspěchy?
0: Jo. To je důležitý zmínit. My měříme čistě ty fyzický předpoklady a ten talent tam v tuhle chvíli nejsme schopni dostat tak, aby to bylo relevantní. To znamená, že nebo on další názor je ten, že já nevím, jestli to je bohužel, bohu dík. Pro mě trošku bohužel, že ten sport je čím dál tím víc o těch fyzických přednostech a je vidět, že vlastně ať už je to v hokeji nebo i v jiných sportech, tak to, že je někde talentovaný tým, tak když hraje prostě proti týmu, který je sice talentově slabší, ale fyzicky stejně dobře připravený, tak už se ty zápasy vyrovnávají, kolikrát to funguje paradoxně ta fyzická připravenost mnohem víc. Proto si myslíme, že o to víc je to teď důležitý. Nicméně na ten talent tam upozorňujeme. Je to jedna z věcí, který potom je už hodně na tom, jak říkáme, jak s těma výsledkama pracovat a který pozorovat. Nicméně i přesto věříme tomu, že když ty fyzické vlastnosti tam bude mít pro ten sport daný, tak i když ten talent bude mít, tak to pro něj bude jednodušší, protože jak říkám, to fyzické je v poslední době čím dál tím důležitější.
1: Mluvili jsme o tom, že s vámi vlastně na tvorbě toho programu podíleli odborníci. Bylo to jenom pro tu tvorbu, nebo je možné třeba se s nimi i nějakým způsobem spojit?
0: Ano, současně v té aplikaci není to pouze ten výsledek těch sportů, který by kolikrát nemusel být tak vypovídající, ale je tam právě ta následná cesta. To znamená, že spousta z těch odborníků vytvořilo program, který je potom směřovaný vždycky na specifickou věkovou kategorii. V tuhle chvíli se zaměřujeme hodně na ty základy, na kterých by se mělo stavět. Třeba já u sebe ty základy podle mě nebyly úplně ideální a díky tomu jsem potom měl spoustu vleklých jako zdravotních problémů a věřím, že díky tomu, že ty možnosti teď v té technice jsou, tak se vlastně můžete učit od těch nejlepších u nás. Zmiňoval jsem tam Vláďu Brejchu na mentální trénink, tam teď máme Davida Scotta, který je psycholog v Montrealu Canadiens, je teda u hokeje, ale zároveň se zaměřuje, učí na univerzitě v Kanadě a tak dále, což třeba pro mě dostat se k tomuhle z tomu, když mě bylo míň, tak by bylo hrozně cený. Dál je tam Lukáš Stránský, který dlouhodobě spolupracuje se sportovcema tady ve fotbale, v hokeji, v jiných sportech. Můžu zmínit, s Romanem Červenkou dlouho spolupracoval. Vlastně bych řekl, že tu kondiční část, on má velký podíl na tom, co se z Romana stalo, za jaký stroj se z něho stal. Potom je tam Martin Četelý, který taky trénoval na Spartě, teď je ve fotbalové Spartě už jen dokonce, takže máme tam tu jako širokou škálu, kterou bychom chtěli navázat na ty výsledky, abyste taky věděli, nebo hlavně ty rodiče, jak potom s těma dětma zacházet.
1: Jsou nějaké internetové stránky, kde vás mohou žadatelé, rodiče vlastně najít?
0: Ano. Jsou to www.kids2sport.com, můžete zadat i CZ, najde vás to tam.
1: Říká Daniel Přebyl v odpoledním rozhovoru radiožurnálu Sport. Petr Kadeřábek.

0: populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal: "Ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když skončíš." Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru rozhodčího nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na výšších pater, tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.

0: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Dobrý den, milí posluchači. Posloucháte nás ve čtvrtek a je tu Desítka Pavla Horváta a váš oblíbený fotbalový expert je tady taky.
2: Dobrý den.
1: A Pavel si pozval opět hosta, který je, myslím, taky oblíbený.
2: No, měl jsem připravený nějaký úvod a řeknu teda tohleto, protože vlastně host, který tady dneska je, tak si myslím, že se těší respektu i u soupeřů, což není úplně obvyklý, a je to Tomáš Holeš. Tomáš, ahoj.
3: Ahoj. Děkuji za pozvání a za hezký úvod.
1: Děkujeme, že jste přišel.
0: Host Desítky Pavla Horváta.
1: Tak ten respekt jenom zbuzují ta čísla, která má třeba Tomáš kolem sebe.
2: Takže já ještě ti do toho skočím, je to můj pořad, tak že vlastně jako cítíš třeba tohleto občas, protože ty jsi jako samozřejmě ve Slávě jako lídr, ale nemyslím si, že seš ten hráč, který jako by se pral na hřišti, spíš to vypadá takový jako gentlemanský řešení vždycky.
3: No, tak to jsem já, no, já nejsem žádný bitkař nebo nějaký agresivní hráč a chci to řešit všechno v klidu, no, takže taková ta pověst asi mě provází a že bych se s ním nějak setkal, to asi ne, spíš třeba vím, že na sociálních sítích, když něco proběhne, takže píšou třeba i lidi z druhého stranu břehu, že to jako, že jim jako nevadím.
2: Ten Holeš, ten byl hodnej zase.
3: Jako ne, že mě měli rádi spíš, že jim jako nevadím.
1: Takže. A nikdy se vám to nevymstilo, třeba takový ten přístup, že se to snažíte řešit třeba slovy, než, a teď mluvím obrazně, pěstmi.
3: To se mi nikdy nevymstilo, spíš se mi to vymstilo naopak, když jsem se snažil jako v nějakým zápase být trošku agresivnější a vyhodilo mě to z té mojí koncentrace, tak pak třeba to dopadlo špatně, že pamatuju si to teda zrovna, když jsem hrál za Jablonec na Baníku a strkal jsem se tam s Milanem Barošem a jako on do mě strkal, jako co si myslím a to, a já jsem tomu tam něco říkal a dopadlo to tak, že jsem si dal pak vlastně nějak, když jsem ho bránil v souboji, takže to mě vytrestalo a od té doby si na to dávám pozor.
2: No, to je zajímavé, že opravdu některý hráči to umějí v podstatě, takový ty keci kolem a provokování a ještě jsou koncentrovaní na ten svůj výkon a tedy, když to úplně není pro to je obvyklý, no tak se rozhodíš a tohle se mně teda nestalo nikdy, ale jako stane se, že prostě hraješ blbě, no.
1: Můžu ta čísla kontrolovat, Holeše? Dobře, tak v pořadu Pavla Horváta, který rádi posloucháte, za což jsme rádi, můžu říct, že Tomáš Holeš má 308 zápasů v první lize, je to tedy člen klubu Legend, je to 4-násobný mistr České ligy, 2-násobný vítěz poháru, bývalý reprezentant, účastník 2 mistrovství Evropy a také mistrovství světa a kapitán SK Slavia Praha. Tak děkujeme, že jste přišel a teď to vezmeme tedy z toho pohledu reprezentanta, bývalého reprezentanta, protože je měsíc září. No a teď zaspomínáme taky na září před 6 lety.
4: Myslím si, že prostě třeba můžeme počítat i s nějakýma hráčem, kteří se tady objevili. Třeba trenérovi mohli samotat hlavu a je to hlavně i plně taková motivace do té klubové kariéry.
5: Bývalého trenéra Plzně nebo třeba polské Vratislavy Stanislava Levého zaujali 3 hráči. Kromě brankáře Aleše Mandouse a střelce jediného českého gólu Jakuba Peška, ještě Levý ocenil i výkon Tomáše Holeše.
6: Na pravém beku podal velmi kvalitní výkon. Je to typ ofenzivního obránce, samozřejmě má teď ohromnou konkurenci ve Slávii, zoufala.
1: Mně přijde, že ve fotbale obecně se hodně rychle zapomíná. A když teď slyšeli posluchači, že to je teprve 6 let, co o Tomáši Holešovi tedy v našem vysílání mluvil Stanislav Levý jako o pravém beku a mluvil David Holoubek, co by ten prozatímní kouč toho pokovidového týmu, nebo toho zdravého týmu. Vlastně byli jste v náhradní reprezentaci a vy jste tedy v Olomouci debitoval. Tak jste toho zvládnul nakonec docela dost, ne, v té repre?
3: Nakonec jo, no. Ta moje reprezentační cesta začala takhle zvláštně, nebo myslím si, že jsem měl asi takový štěstí, že jsem mohl vlastně se dostat do reprezentace, i když to bylo touhle cestou a prostě jsem dostal ten zápas a říkal jsem si, že pokud zaujmu, tak je to třeba ta cesta, jak se do té reprezentace dostat a nakonec si myslím, že to tak bylo, že mi to hodně pomohlo, tenhle zápas.
2: Ukázaná platí, no, je to furt stejný, pravda leží na hřišti a když jako předvedeš nějaký výkon, no tak proč ne, že jo, ale je zajímavý, že vlastně s tou konkurencí, co tam jako nebyla úplně dořeknutá, abych řekl, je vlastně zajímavý, že přesto, že tam ten Cův byl, tak ne v této jako náhradní, že jo, nominaci, ale že vlastně i přesto ty trenéři viděli ten potenciál jako tvůj, ale samozřejmě už ne jenom na tom bekovi. No.
1: No, bylo specifické i to, jak vás zvali. Možná, že o vás věděli, byli jste někde, ale vy jste s tím ani nepočítali, že tam pojedete, ne?
3: Ne, to já si pamatuju, já jsem byl někde na výletě zrovna s ženou, jsem byl na Čtyřkolce, jsme jeli tam po naší Vysočině, odkud pocházím, a najednou telefonát jako doraž do Olomouce, potřebujeme, abys přijel, protože prostě reprezentace má covid, takže to bylo hrozně zvláštní. A zrovna jsem to teda měl kousek do Olomouce, takže jsem dorazil.
2: Na Čtyřkolce, jo?
3: To ne, hodil mě tam táta nakonec. Dovezli mi kopačky a šli jsme na to, no.
1: A že by člověk se představil, ty si asi vzpomeneš, že jsi byl na to připravenější, že tě povolají do Ačka repre, ne, Pavle?
2: No, taky moc ne, člověk.
1: Tak tehdy asi nevolali mobilem jako Tomášovi, ale po pevné lince, nebo možná poslali fax.
2: Ne, tenkrát byly takový ty, fax posílali jinam, ale ne, tenkrát byly ty nominace, přišly na papíře a tam byla ta širší, a pak byla ta úzká, já si to jako popravdě, abych řekl, jako úplně neuvědomuji.
1: Já teď nemám v hlavě, kdy jsi debitoval, a bylo to někdy v 90. letech, počítám, když jsi byl ve Slavii třeba,
2: no,
1: 97 třeba.
2: Ne, 97 třeba, no, já nevím, no. 97, 8, nevím, ale samozřejmě jako pro mě to bylo úplně taky překvapivý, já jsem vůbec na reprezentační dresy nemyslel, obzvlášť v té sestavě, co jsme měli, Nedvěd, Berger, Schmitzer, Babel, tak tam úplně místo pro středňáky jako nebylo, ale dostal jsem se tam, no, samozřejmě.
1: My se dostaneme s Tomášem Holešem k tomu angažmá ve Slavii, které je stále aktuální, které zajímá třeba možná nejvíc posluchačů z té sešívané strany, ale přece jenom v té repre určitý předot z pravého obránce, když se to posouvalo pak v tom roce 21, vám to možná pomohlo i k tomu prvnímu velkému turnaji, ne?
3: No, určitě jo, já si myslím, že kdybych zůstal na pravém obránci, tak že by úplně ta cesta do reprezentace asi nebyla, protože tam byl Vláďa Coufal, Pavel Kadeřábek, velmi silná dvojce, a celkově si myslím, že i kdybych zůstal na pravém beku, takže že bychom se asi nebavili o té kariéře ve Slavii, ale že bych asi musel se stěhovat jinam, protože tam prostě přes Vláďu Coufala nebylo místo, ale ten osud to zachtěl a nakonec to vyšlo takhle.
2: A ještě jedna teda odborná poznámka, nebo otázka spíš. Samozřejmě ty rozestavení jsou různý a radši ve čtyřech jako, nebo ve třech stopera? Ty.
3: Teďka už ve třech. Mně se líbí ta pozice toho krajního stopera, že to je něco mezi tím stoperem s tím bekem, že tam se dá prostě zapojovat se do těch útočních akcí a potom křídle. Baví mě to víc než ten stoper ve čtyřce.
2: Jenom krátká odbočka, my jsme se bavili, to taky není tajemství žádný, že vlastně na téhle pozici, což vy hrajete Slávě, je prostě jako jeden na jednoho, tak jak se cítíš opravdu v 60. 70. minutě, když ti tam toho hráče dostřídají a víš, že to je fakt jako nějaký rychlík, jak se cítíš, když máš v nohách 7-8 kilometrů?
3: No, nic moc. Jako, když pak vidím, už jsem docela utahanej, a oni se tam prostě vymění a přijde tam další jako výborný, rychlej hráč, výborný jeden na jedno, tak jako si říkám, čekám ještě šichta. Takže není to kolikrát jednoduchý, no, a samozřejmě ty trenéři to vědí, že na unaveného obránce pošlou prostě čerstvýho hráče a někdy to třeba vyjde, no, takže s tím je potřeba se vždycky poprat.
2: A teď samozřejmě, protože spousta informací o Slávě tak jde, tak jenom tohle mě zase zajímá, fakt je jako od vás, od hráčů, jako upřímný, hele, já už nemůžu, teď jak to byl ten poslední zápas třeba s tou Plzní, prostě jako fakt upřímně si to sám sobě přiznám, že já jsem na konci, zvednu ruku a jde tam čerstvý hráč, jo, takhle to funguje. Protože ve většině těch manšaftů si myslím, že ty trenéři tam úplně do té obrany, že jo, sahat nechtějí, obzvlášť, že se ten zápas vyvíjí, tak jak se třeba vyvíjel ten poslední z Plzní, že prostě chcete vyhrát, potřebujete spíš hrát dopředu, tak prostě tohle je zajímavý, že máte jako vy důvěru a ty trenéři vlastně mají důvěru k vám, že to takhle funguje. Je to tak teda?
3: Jo, jako je to tak, i když v minulosti nebo před, nebo když jsem prostě byl fyzicky v pohodě, nebyl jsem zraněný, takže ty zápasy jsem většinou dohrával, i když jsem třeba nemohl, tak jsem tam stejně zůstal. Ale máme to tak, že prostě pokud už jsme fakt jako vyšťavený, tak si řekneme o střídání, protože je to i určitá zodpovědnost k tomu týmu. Nezůstávat tam jako nějak na krev, že by to tomu týmu třeba mohlo ublížit, že jo, já tam zůstanu unavený a pak přeze mě ten hráč projde, dá gol, takže lepší třeba si říct a vystřídat, je to spíš jakoby, myslím si, zodpovědnost tomu týmu.
0: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: To, že Tomáš Holeš, když se vrátíme k tomu ještě reprezentačnímu tématu, má skvělou fyzičku a přesunul se tedy i v rámci těch svých povinností na hřišti víc do středu, tak zůstal v reprezentaci, zahrál si na Euru, které bylo tehdy v tom roce 21 po těch 12 městech Evropy. No a mohl si také užít v té covidové době dost nečekaný zážitek nebo mimořádný na tu dobu, že hrál před lidmi a docela se mu to tehdy v Budapešti povedlo, tak si to poslechněte.
7: Antonín Barák, zkrácený roh, takhle to můžeme opravdu nazvat. Antonín Barák už se rozebíhá, posílá bandu do puktové území, je tam někdo z Čechů, Kázalečko, ještě Haška, gól! Tomáš Holeš! 68. minuta, po hlavičce Kalase se míč odrazil na Makovici Tomáše Holeše, který posílá Česko v 68. minutě do vedení v osmifinále mistrovství Evropy.
1: No, krásné vzpomínky, že jo?
3: Nádherný.
1: No. Jan Cuchan to teda, musím říct, parádně okomentoval tehdy.
2: Kde se to v něm vzalo, ta Makovice? To já vůbec jako...
1: On má zaprvé velkou slovní zásobu a pak dokáže velmi emotivně komentovat, tak se to takhle hezky skloubilo. A Tomáš Holeš tedy nejen, že dal ten gol hlavou, je to ideální varianta ke skorování Tomáše Holeše, jo, tu Makovicí.
3: Myslím si, že tu Makovici mám docela dobrou, že jsem pár gólů hlavou dal a tohle zrovna byla taková pozice, i když teda vím, že tam na čáře byly asi dva hráči Holandska, že tam toho místa za stolik nebylo, ale prostě bylo to hezky od Tomáše Klase vrácený a to jsem prostě musel proměnit tohle.
1: No a pak jste se tam teda ještě dostal přes Wijnalduma, který tehdy snad ještě, já myslím, za Liverpool, to bylo rok po tom mistrovském titulu, do jako breaku, že jo, a ukázal jste jim záda a přihrál Patriku Šikovi. To byl zápas života třeba v tu chvíli, nebo byly ještě jiné?
3: Ne, určitě to byl životní zápas, už jenom proto, že, jak jsi říkal, že po tom covidu prostě přišli lidi, teď byl plný stadion v Budapešti, nádherný stadion a prostě ten zápas byl nádherný, plný emocí a řadím to jako asi fakt jako nejhezčí zápas, co jsem zažil, protože to mělo všechno.
2: A tyhle ty ofenzivní skóre, ty si dal i v lize celkem jako dost gólů, jo, nebo i se objevuješ v těch šancích, nejenom po standardkách to bylo, tyhle ty jako gólový choutky si měl jako už třeba od malinka, nebo hrál si vždycky obránce?
3: Já jsem byl vždycky obránce a když už jsem dal gól, tak to bylo třeba z rohu, protože jsem měl docela dobrý time a výskok a pak samozřejmě už jsem tolik nevyrost, jak bych třeba chtěl, takže v té dospělé kategorii už toho tolik nebylo, ale co jsem se pak přesunul na šestku, na toho středního záložníka, tak mi to tam pak začalo padat z toho důvodu, že já jsem se dostával na vápno, nebo jsem doplňoval to vápno a třeba si mě ten soupeř tolik nehlídal, protože v tu dobu jsem hrál většinou jako osobku na jejich desítku a s tím se samozřejmě dozadu nechce, takže já jsem mi tam vždycky nějak frknul a střelecky se mi dařilo a pak jsem se do toho začal čím dál víc tlačit, protože mě to jako bavilo mě dávat góly.
1: Mě zajímá, pánové, protože jste oba v reprezentaci hráli, co víc ovlivní ten výkon reprezentantů, zda je to třeba aktuální forma těch hráčů, o které se opírá, anebo jestli to je nějaký ten společný pocit úspěchu. Když se vyhrává, tak se daří. Protože Pavle, ty si zažil velmi silnou generaci, kde se to mohlo snoubit a skloubit obojí. A Tomáš třeba zažil ten velký turnaj tady první Euro, kde to pod panem Šilhavým dotáhli až do Baku, do čtvrtfinále, což se možná nečekalo a možná to bylo dáno právě i tou druhou věcí, kterou zmiňuji.
2: No, já jsem to v tom nároďáku tolik neodehrál, takže...
1: Tak na tom Euro, když jsi byl 2000, no, ale... tak tam možná ty neúspěchy se pak zase...
2: Jo, tak je to v té partě, tak já si myslím, že ta parta v tom nároďáku vždycky je výjimečná, protože jsou tam fakt jako výjimeční hráči, nejenom fotbalově, ale i lidsky. A já můžu říct, že vlastně fakt jako každý ten sraz, každý ten nástup na zápas, každá hymna prostě byl zážitek, který vlastně bych přál všem těm fotbalistům, aby to zažili, protože byť jsem hrál jako, vyhrál jsem nějaký tituly, hrál jsem Ligu mistrů, tak si fakt jako troufnu, že ten nároďák je jako pro toho hráče vlastně v těch vzpomínkách asi nejvíc, jako pro mě určitě, no.
3: No, tak je to silný zážitek rád za reprezentaci, jak říkáš, poslechnout si tu hymnu, to pak probouzí v člověku jako krásné emoce. A ta otázka, my jsme úplně nezačali nejlíp, dostali jsme v přáteláku 4, myslím, od Italů, takže tam byly trošku obavy, jak to dopadne, ale jak říká Pavel, my jsme tam měli jako výbornou partu, tam se to prostě dalo dokupy a hrozně pomohlo ten první zápas, kdy jsme porazili Skoty, kdy to byl takový zápas jako 50-50, kdy Tomáš Vaclík tam pochytal jako výborný věci a to nám hrozně pomohlo, od toho jsme se odrazili a pak z toho byl jako krásný turnaj.
1: Hmm. No já samozřejmě směřuju někam a směřuju k tomu nakonec závěrečnému turnaji, který jste zažil před několika měsíci. Mezi tím bylo Euro ještě v Německu, nedaleko, což teda asi z hlediska zážitku hráčského s fanoušky muselo být něco úplně neuvěřitelného, ale přece jenom času není tolik. Tak rovnou se přesunem k tomu úplně poslednímu vystoupení Tomáše Holeše předesílám, což pokud nás posloucháte, tak víte, že tady nechcem nikoho schazovat, ale občas připomenem i to méně příjemné.
8: Porovi se tam rozbíhá Sanchez. Sanchez dostává přihrávku, je sám před Kovářem. Kovář dobře vyběhl, ale pozor z matky a bohužel Mexiko vede 2-0, protože tam nedokázal tentokrát Tomáš Holeš odkopnout ten balón. Trefil ležícího Mexičana před sebou. No a pak jeden z dalších mexických hráčů tam doslova dopíchl ten balón do prázdné branky. Byl to Quiñones a s českými šancemi je to stále menší a menší na postup.
1: Mirko Vasič to komentoval, vy jste z toho hlasu slyšeli to nesmírné zklamání na konci června, když Češi nakonec padli na Azteckém stadionu 0-3. Tomáš Holeš u toho byl 64 minut, tady ta branka Quiñones je možná jeden z posledních vlastně momentů, které jste strávil v dresu národního týmu. Když jsem se ptal na to rozpoložení jak už hráčské formy, tak i toho celého týmu, tak je možné, že tady to souviselo třeba i s tím neúplně úspěšným nakopnutím celého turnaje, pak jak to celé dopadlo, když to porovnáte třeba s tím Eurem 21.
3: Určitě jo. Já musím říct, že i tady na mistrovství světa jsme mezi sebou v tom týmu měli taky skvělou partu, že nám to prostě fungovalo a ten start se nepovedl. Navíc jsme vedli a Korejci nám to prostě ještě otočili, takže tam pak bylo velký zklamání. A myslím si, že kdyby jsme ten zápas zvládli vítězně, tak to celý mohlo být jinak, protože najednou prostě z toho dna najednou by jsme byli nahoře a hrálo by se úplně pak jinak ten další zápas, takže ten start do toho turnaje je vždycky hrozně důležitý.
2: A ta euforie po tom postupu prostě byla, to bylo na Spartě, že jo, jsme tam byli, takže ta euforie byla prostě neskutečná, protože to jako nikdo nečekal, já si myslím, že nikdo nečekal.
1: Myslíš baráž Dánsko?
2: Jasně, že to prostě prolezeme, že to jako bylo tak výjimečný, že ta euforie byla obrovská a samozřejmě ty očekávání nejenom těch kluků, ale těch fanoušků prostě byly a je pravda, že tenhle první zápas tím mohl sebrat jako nějaký síly, to jak to dopadlo, já teď to zase zlehčím, taky jsme se o tom bavili, teďka když jsem slyšel tu mexickou oslavu toho gólu, tak jsem si vzpomněl na ten Bayern prostě, no. Po každém tom gole tam bude hrát, teda já doufám, že ne, ale ne tolikrát, ale že tam prostě hraje ta písnička ta samá.
1: A ten kankán.
2: A ta se ti prostě vreje do té paměti, že na to jen tak nezapomeneš. A tady prostě, když vidíš, že to mistrovství vlastně jako končí, tak je to určitě nepříjemný. No. A teď teda vlastně můžu přejít tomu, kdy tebe napadlo, že skončíš s tím nároďákem. Bylo to při písnice třeba?
3: Ne. Už to bylo dřív.
2: Už
3: to bylo dřív, už vlastně byla kvalifikace na mistrovství světa a už tam jsem si říkal, že prostě často jsem se vracel jako třeba zraněný nebo prostě nějaký pokopaný a neúplně v ideálním rozpoložení jsem se vracel do klubu a prostě jsem začal cítit, že to na mě bylo moc už, tolik zápasů a už tam jsem si říkal, že bych prostě asi chtěl po baráži, nebo jsem si říkal samozřejmě, kež by vyšlo mistrovství světa, že bych to mohl ukončit potom, takže už jsem to měl v hlavě delší dobu.
1: Ani to, jenom teď už to je taková hypotetická otázka, když jste se dozvěděl, že budeme mít španělského trenéra, nového trenéra na roďáku ze zahraničí, tak představa třeba takhle zkusit si to, nemrzelo vás to trošku, že jste se toho vzdal, anebo už jste
2: jako,
1: takhle?
2: Že jako i španělský typ.
1: No, že by si jako zkusil nový styl, takhle.
3: Já jsem právě chtěl říct, že úplně nejsem španělský typ, takže jsem si říkal, že dobře, že jsem skončil.
1: Dobře, ale mluvíme tedy s Tomášem Holešem, který to opravdu dotáhl tedy na 2 eura,
2: ne,
1: a na mistrovství světa.
2: Neskutečný, ta kariéra je neskutečná.
0: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: Já přeskočím do toho Hradce, protože tady z análů jsme zjistili, Honza Hnidopich, že vlastně ty jsi s Hradcem třikrát sestoupil.
3: Je to tak.
2: Je to možný, když si, řekni mi, když jsi po třetí sestupoval, jestli jsi přemýšlel o tom, že někdy budeš hrát třeba za nároďák?
3: No jasně, že ne. A když jsem byl v Hradci, tak jsem měl v hlavě pořád to, že prostě chci udělat ten krok vejš a pomyslel jsem si právě třeba na Boleslav, na Liberec, na Jablonec, na nějaký takovýhle klub, abych prostě mohl hrát tu ligu, protože v Hradci to bylo prostě hrozně těžký, no. Tam to bylo nahoru dolů a...
2: No a jak je to možný, když tam jako vlastně historicky tam furt byli dobrý hráči a ten klub jako vlastně se nedokázal v tu dobu stabilizovat, aby jako zůstal v té první lize, že furt to bylo nahoru dolů. Ty jsi to zažil, tak proto mě to jako zajímá. Vím, že jsi byl mladý, ale tak nějak jsi to vnímal, ne?
3: No, já nevím, proč to prostě nešlo, no. Vždycky se měnili trenéři a ty hráči tam nebyli špatný, ale možná dost přispělo to, že jsme tam měli jako hrozný stadion, že nás v té lize nikdo nechtěl. To bylo taky znát. A prostě nám to tam nešlo a nevím proč. A vlastně to dopadlo tím třetím sestupem a pak prostě Hradec byl dlouho ve druhé lize, až se dostal nahoru zpátky, postal se stadion a podívej, kde je Hradec teďka. Takže asi to bylo prostě potřeba k tomu přerodu, co tam teďka vznikl. No.
1: Nedávno sociálními sítěmi proběhla taková ta výzva, porovnej se s tím, co je teď, s tím, co bylo před 10 lety. Tak 24.9.2016 Hradec Zlín 0-2, goly Dame Diop, Vukadin Vukadinovič, trenéři Pilný, Páník, obrana Hradce, v bráně Radim Otmar, obrana Holeš, Chleboun, Polom, Plašil, 10 let. Jo, jenom, že jako vy jste teda udělal taky docela krok nahoru o několik pater výš. Jo,
2: to je jasný, ale tak, aby jsme tady nehanili Hradec, tak ty jsi jako odchovanec v podstatě.
3: Jsem odchovanec, no, od 15 let vlastně jsem prošel všemi kategoriemi až do A týmu.
1: Hmm. Máte taky titul se starším dorostem?
3: Mám.
1: Jako tady byli Tomáš Petrášek, Jaroslav Zelený tady byl.
3: Ano, tak to jsou mý spoluhráči.
1: Ale vy jste jim dýchal na záda jako mladší, víte?
3: Já jsem prožil vlastně podzim jsem byl ještě ve své kategorii a v zimě mě posunuli právě do 92 a půl rok jsem odehrál tam, takže mám půlroční podíl na titulu.
1: No, vidíš, tak měl titul ještě před těmi sestupy.
2: Postačí.
1: No, ale Hradecký všesportovní stadion tedy už nestojí, ten klub se samozřejmě posunul. Otázka možná, která vás někdy napadne, nebo pochopitelně asi bude padat s přibývajícím věkem, jestli třeba ještě někdy se tam vrátíte jako profihráč, jestli jste nad tím někdy uvažoval, protože ve Slavii se vám daří, tak člověk nepřemýšlí, že ho možná úplně nad směrou, to asi určitě nemáte smlouvu do roku 28, ale jestli ten Hradec je pro vás tak silné místo?
3: Určitě jo, tak my jsme se tam teďka přestěhovali zpátky, vlastně máme to tam hrozně rádi, to město a všechno tam okolo.
2: Jezdíš na kole?
3: Jezdím na kole.
2: Po Hradci.
3: Teďka už moc ne, ale když jsme bydleli v Hradci, tak já jsem jezdil na tréninky furt na kole, tam se jezdilo jenom na kole. Tam si přijel ráno a zapojil se do toho peletonu těch hráčů, co jeli na ten trénink a dojeli jsme až do kabiny, takže tam se jezdilo hrozně na kole, no.
2: A kradli jste kola, jako Ibrahimovič třeba?
3: My jsme nekradli, ale kradli nám, jako.
1: Jo.
3: Pár kol mi bylo ukradeno.
2: U staďáku, jo, normálně.
3: U staďáku ne, tak tam to bylo hlídaný. Spíš, když jsem měl do školy, tak pak jsem přišel odpoledne a kolo tam nebylo, jenom tam byl zámek už štíplej, takže tam se to dělo často, no.
1: A vy jste teda horal z Vysočiny, cyklista, dá se říct, ne, že lidi se často pozastavují nad tím, že máte obdařená lítka.
3: Tak to mám,
1: to je jasný, ne, pak...
3: No, to je spíš z těch kopců na Vysočině, jak jsem tam šlapal.
1: No, ještě jedna věc, která se váže k Hradci. Já vím, že jsem se bavili s kolegy novináři, kteří jsou z tamtoho kraje v prostředí a ví třeba, jak dřív fungoval ten klub, když ho vedlo město. Občas se objevila taková ta, nebo ten stesk, že tam některé ty hráče předržují, jo? Že nepotřebují prodávat, protože to tam vede město. Týká se to třeba, když jsme tady Pavel vedl Adama Vlkanovu, se s ním setkal v Plzni, Petr Švarc, Filip Zorvan tady byl nedávno, taky všichni se z toho Hradce nějak dostali, ale třeba ve věku možná lehce pozdějším, než by to bylo úplně ideální. Tomáš Holeš v roce 2017 po tom sestupu, jsem pochopil, že nějak jste si o to trošku musel říct sám, ne? Nebo abyste šel pryč na třeba na hostování po tom sestupu?
3: No...
1: Protože mi to úplně nesedí k vaší povaze, ale trošku jsem to tak z toho chápal, že už jste jako řekl, už bych potřeboval být
3: no,
1: třeba v lize.
3: To tak nebylo. Spíš mě pomohl můj agent, nebo Sport Invest a pan Pelta, no. Kdy vlastně mě asi nabídli do Jablonce a pan Pelta řekl, dobře, tak my ho teda zkusíme. Takže mi tam dali roční hostování a měl jsem dokázat, jako, že na to mám, no. A bylo to pro mě fakt vysvobození, protože ten čas ubíhal a prostě ta představa, že budu hrát zase prostě druhou ligu, kdy ty lidi ta druhá liga moc nezajímá, samozřejmě všichni řeší hlavně tu první ligu, tak ta pro mě byla jako špatná, no. Takže já jsem rád, že to takhle dopadlo. Je to tak, jak říkáš, no. Já si teďka říkám, když ve Slávii prostě přijdou 20-letý kluci a mají možnost tam s náma bejt nebo hrát, tak si říkám, tyjo, to je tak nádherný, važte si toho, protože já ve 23, ve 24 jsem byl ještě v Hradci a hrál jsem prostě druhou ligu, no.
2: A už v Jablonci byly myšlenky třeba na nároďák nebo na to, že chceš vyhrát titul? Nebo jsi byl jako, nechci jít spokojený, ale teď jsem v Jablonci a jedu s Jabloncem, jako co nejvíc to půjde.
3: No, tak to nebyly ty myšlenky. Já si dávám takový ty postupný cíle, jako na který můžu dohlídnout. Takže já jsem přišel do Jablonce, nevím, 3 měsíce jsem nedostal šanci, dá se říct, takže jsem chodil za Bčko a říkal jsem si...
2: Kdo tam byl trenér v tu dobu?
3: Zdeněk Lucký. Mm-hmm. Takže jsem tu šanci nedostal, dostal jsem ji až pak v listopadu a říkal jsem si, že prostě chci se tady udržet, protože se mi tam líbilo, krásný klub, prostě krásný stadion. Měl jsem to tam rád a bojoval jsem o to, abych tam zůstal, takže ten můj cíl byl zůstat v Jablonci.
2: No, těžký začátek teda, jako když to takhle popisuješ, tohle já jsem nevěděl, přijdeš do nového klubu, v Hradci by si asi hrál, byť by to byla druhá liga, přijdeš do Jablonce, plnej jako elánů a 3 měsíce si ani neškrtneš, chodíš za Bčko.
3: Těžký, no, ono tohle mě provází tak nějak celou kariéru, ono to bylo i ve Slávii, že jsem přišel a ten půl rok byl hrozně těžký, nedostal jsem čuchnout, kolikrát jsem nebyl ani v nominaci. Vlastně nedávno jsme vzpomínali na to s trenérama, že jsme byli v Dortmundu před Ligou mistrů a já říkám, jsem se pěl na tu soupisku, říkám, já jsem jediný hráč, co ještě nedostal čuchnout, jako ani minutu. Říkám, poslední zápas Dortmundu, tyjo, mohli by mě tam na chvilku aspoň dát. No a po chvilce se za mnou přišel, jo, Martin Třasák, kondičák, říkal, nejseš na lavičce, jdeme běhat před hotel. Takže jsem šel běhat před hotel místo toho, abych si zahrál a tak jsem to obrečel a makal jsem dál, no. Takže mě se tohle dělo a je potřeba vydržet, makat a ono to pak přijde, no.
1: A to nám řekněte, jak vydržet, protože spousta lidí se pere prostě s nějakým nezdarem, ať už dílčím prostě, nebo třeba dlouhodobějším. Co má Tomáš Holeš, nebo
2: tak
1: co měl takhle?
2: Já jsem v Jablonci taky byl 2,5 roku, takže vím, že když tam se ti nedaří, takže můžeš kamkoliv zajít a že tam je spoustu podniků, kde by si třeba tady to jako, nechci uhasil, ale tak jako trošku udusil ten jako nezdar, no. Jako momentální.
1: Mě by překvapilo, kdybyste to měli shodné, tohle.
2: Tak já jsem tam hrál naštěstí, takže já jsem tam nedusil.
3: Ne, to úplně ne, ale já nevím, já to mám asi v povaze prostě, já jako se nevzdávám a prostě pracuju dál a věřím tomu, že když všechno dělám naplno, nebo ještě si dávám navíc, takže se mi to prostě jednou vrátí, takže tímhle jsem se vždycky řídil a několikrát jsem se prostě přesvědčil o tom, že se mi to pak vrátilo, no.
2: A teď ten rozdíl teda, tenkrát 24-letý Tomáš Holeš a současnej, máš v podstatě, vím, že se to jako blbě říká, těžko přiznává, máš jako pokud jsi zdravej, tak prostě budeš hrát, nevím, co by se muselo stát. A tenhle ten Tomáš Holeš současnej si přidává ještě furt, nebo už mu to
3: no,
2: stačí?
3: No, už mu to stačí.
2: Už mu to stačí, je toho tolik, stačí. Že mu to stačí.
3: Pokud hraju, tak jako spíš jako potřebuji odpočívat a chystat se na ty zápasy, takže maximálně dělám věci navíc jako v posilovně skrz jako zdraví, abych prostě držel pohromadě, aby to všechno fungovalo. A teďka třeba právě jsem pozraní a cítím, že prostě potřebuji trénovat, takže teďka v repres pauzu využiju k tomu, abych prostě běhal a abych se zase dostal do té formy, kterou potřebuju.
1: Kolik toho naběháte, tak třeba v individuální tréninku, že si jdete zaběhat?
3: Tak většinou tak třeba 8 až 10 kilometrů, no. Myslím, že je dostačující v nějakým lepším tempu.
1: Máte třeba nějaký
2: intenzitě, Honzo?
1: Jako. Píšete si to do nějaké aplikace třeba?
2: Deníček. Já si myslím, že poběží kondiční trenér s ním nebo za ním někde, pojede na kole možná.
3: No. No, to je Zdenda Houštecký, když běháme v létě kilometry, tak ten za náma valí na kole. No. Ale ne, jako už tam mám takovou pozici ve Slávě, že jako nepotřebuju posílat jako to, co jsem naběhal a abych měl jako důkazy, tam prostě mi věří, že běhám to, co potřebuji a nakonec stejně jako se to ukáže na hřišti, no. Že pokud jako nebudu běhat, tak
2: já jsem to chtěl
3: nebudu říct, stačit. No.
2: To děláš, protože jako teďka, já nevím, kolikátá byla minuta, 80, když jsi střídal teďka.
3: 75, myslím.
2: 75, tak ti 15 minut chybí, no. To je jako, to je 14 dní doběhá, teďka na to má čas, no a pak už by hrál těch 90. Přesně, i když jako tak. Se budeš kousat trošku dortu, když ti tam dají nějakýho čerstvýho fofrníka, no, ale už to zvládneš, no.
0: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
1: My se jenom teď dostaneme v krátké odbočce vlastně k tomu charitativnímu projektu, který Tomáš Holeš podporuje z pozice patrona, ambasadora. Je to běh na dotek, virtuální charitativní závod na podporu dětí s nemocí motýlých křídel. A vlastně i Radiožurnál Sport je mediálním partnerem. I vy svým během podpoříte celou tu akci.
3: Ano, já jsem vlastně patron toho běhu a já jsem se tam přihlásil na 5-kilometrový běh. To znamená, že si zaběhnu 5 kilometrů na čas a budu se docela snažit. Takže je to motivace pro lidi, aby se přihlásili. A pokud se přihlásí, tak se můžou porovnat se mnou, jestli mi budou stačit, nebo jestli mě předběhnou.
1: Už se můžete podívat na www.virtualnyběh.cz a tam vlastně Tomáš Holeš bude mít ten svůj čas na té 5-kilometrové trati, to bude se měřit od 9. do 18. října. Tak. A já teda nevím, jestli budete prozrazovat jako na rovině, nebo do kopce, no, tak. Jestli v Jablonci někde, nebo v Hradci naopak.
3: Ne, bude to v Hradci po rovinkách.
1: No, no, tak.
3: Ty kopce, co jsem vybíhal u nás na Vysočině, už jsou pase.
2: Nebo v Jablonci. A už je, podle mě to nebude na atletický dráze, ne?
3: Ne, bude to někde hezky v přírodě, protože ano, atletická dráha je na hlavu.
2: To jsme úplně milovali v přípravě, když někdo řekl, že jdeme na atletickou dráhu a ty jsi si spočítal, že uběhneš třeba 36 koleček. To je hrozná zábava.
1: Tak můžete samozřejmě podpořit i samotnou registraci, přihlášení se do toho závodu, celý ten charitativní projekt, který tedy má pomoci dětem, které bojují s tou nemocí motýlích křídel, a koukal jsem, že tam je vzdálenost od 500 metrů do 16 kilometrů, dokonce se dá i zapsat pěší výkon, a pokud se chcete porovnat tedy s Tomášem Holešem, tak 5 kilometrů distance, kterou Tomáš podle mě běžně v zápase odběhne třeba za 30 minut, ne?
3: Co? No, spíš za poločas. Bejvávalo, no, ale samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se zapojilo co nejvíc lidí, protože si myslím, že to je hodně zajímavý projekt a je to pro dobrou věc, protože ty pacienti s touhle nemocí fakt tu pomoc potřebují.
1: Děkujeme, že ji podporujete. Host desítky Pavla Horváta. No, jenom takhle na odbočku, teď to bylo 8 let, co jste debutoval i v Evropské lize na stadionu Rennes proti svému kamarádovi, asi předpokládám, Tomáši Koupkovi. Tam jste toho taky možná docela naběhal, ne? Když jsem koukal, Ismaila Sarr dneska válí v Crystal Palace, který vám tam dával neuvěřitelný gol.
3: Jo, to si pamatuju to. On hrál totiž na mě, levou zálohu, a byl to hrozný fofrník, ale byl to krásný zápas, až na to, že na konci jsem udělal velkou chybu a zbytečně jsem tam držel útočníka ve vápně, pískal se penalta a 2-1 jsme prohráli. No.
2: Bez varu,
3: to jsem bohužel ještě nebyl tak zkušený a naivně jsem udělal penaltu, což mě pak dlouho mrzelo, ale předvedli jsme tam dobrý výkon a pro nás všechny to byla premiéra v evropských pohárech a musím říct, že ten zápas jsme si užili.
1: Musím říct, že to bylo velké tehdy dobrodružství Jablonce i s tou Astanou a takhle. No,
2: to je jasný. Já si tenkrát, já jsem přišel do Sparty, jak jsme jeli do Toulouse, a Zdenek Pospěch, který tady taky byl takový podobný typ, nevím, jestli si uvědomuji Zdendu Pospěcha. Tam prostě ta francouzská liga je v tomhle hrozně výjimečná, tam mají fakt jako individuálně fantastický hráče. A já vím, že i ten Zenda Pospěch, který prostě ubránil všechny, tak tady tam hrál, teď já nevím, jestli to byl Gervinho, možná, nevím, teď já jsem vlastně střídal ten zápas, jsem byl po té operaci těch třísel, tak jsem na to koukal z té lavičky a říkám, to není možný, z čeho oni jsou schopní se dostat, ty hráči, jak jsou silní individuálně a rychlostně, že i ten Zdenek Pospěch, já jsem říkal, tak když už Zenda ani není schopný jako ho zastavit, tak to už nikdo, no, takže chápu, že tady prostě se to taky úplně podařilo, že i s tou neskušeností, že někdy uděláš věc, protože těma pohárama prostě jako rosteš a ty zkušenosti ty kluci sbírají, no, to je jako, že uděláš chybu, prostě to k tomu patří, no.
1: A navíc tuhle chybu si, kdyby to Tomáš Holeš nepřipomenul, nikdo nepamatuje, a spíš si pamatují posluchači třeba i to, co tady připomeneme my, a dostáváme se jenom k tomu, že abychom to zrekapitulovali, v Jablonci 2 sezony, potom ročním hostování přestup, konečné 3. místo v finále poháru, které jste tehdy prohráli se Slaví Mladé Boleslavi 1-3, ten dovětek s těmi psy kolem ještě, to už jsme tady taky s někým vzpomínali, tak pojďme raději dál. A pak jste tedy přešel do Slávy v roce 2019, a když říkal Pavel, že těmi pohárovými zkušenostmi člověk roste, tak tady přišel ten jeden také velký moment toho, možná pro Tomáše Holeše, takového bajného jara 2021.
9: Fotbalisté Slávie remizovali v úvodním čtvrtfinále Evropské ligy na hřišti londýnského Arsenálu 1-1. V 86. minutě překonal z protiútoku brankáře Koláře z pravé strany domácí Pepe. Český tým vyrovnal v poslední minutě zápasu, kdy se po rohovém kopu trefil hlavou Holeš.
1: To je docela jako taky zajímavá cesta, takhle od vzpomínek na úvodní zápas v Evropě na Rennes a pak na gól o 2 roky později na Arsenalu na Emirates, na stadionu současných anglických mistrů, byť teda bez těch diváků, no. Taky bylo specifické.
2: No, zase byla slyšet ta radost.
3: To určitě byla.
1: Tak říkal se u vás pak taky někde v paneláku, že jo, brácha si slavil.
3: Jo, to pak jelo po internetu, kdy brácha dá omluvnej lístek jako sousedům, že se omlouvá za hřvaní. že brácha skoroval, no. Ale od nás to nebyl špatný zápas. Myslím si, že ten Arsenal zase tolik šancí, jak jsme třeba očekávali, neměl. A když se mi pak podařilo vyrovnat, samozřejmě v 90. minutě to bylo nádherný. To
2: je dětský sen prostě, no.
3: To je prostě nádhera, i když samozřejmě bez těch lidí to nebylo takový, ale stejně to bylo krásný. A už tam pomalu začínal ten můj přerod ve stopera, protože jsem tam nastoupil vlastně ve stoperský dvojice, myslím s Davidem Zimou, protože vlastně Ondra Kudela měl trošku po té jeho kauze, takže tam měl těch 10 zápasů stop, takže jsem začal hrávat stopera víc.
1: Do toho Simon Dele měl covid snad, David Hovorka dlouhodobě zraněný, Taras Kačerba nebyl na soupisce.
3: Tak, takže jsem byl poslední možnost a vyšlo to, no, takže krásný zápas.
1: A nebál jste se těhle změn?
2: Stejně jako v tom covidu, ty jsi byl poslední možnost v nároďáku, pak poslední možnost ve Slávě, podívej, co z toho vylítlo.
1: No, ale vlastně, když vám řekl trenér, ne?
3: Taky jsem byl...
1: No, ale jenom tam to,
3: tohle děje, no.
1: Že jste jel na Arsenal, a trenér vám řekl, budeš tam na stoperu. A proč vám saká takovýhle borci?
3: No tak samozřejmě jsem z toho byl nervózní víc, než kdybych nastoupil na tom svým postu, na tom středním záložníkovi. Ale udělal jsem to tak, jak jsem to dělal, když jsem začínal na té šestce. Dostal jsem videa vlastně ze zápasu, kdy hrál Ondra Kudela, nakoukával jsem si prostě ten post hodně na videu a snažil jsem se to zahrát tak, jak nejlíp umím. No. Ale jednoduchý to samozřejmě nebylo. Byl Saka, Lacazette a už nevím, kdo byl na druhé straně. Martinelli možná.
1: No, každopádně,
2: prostě, no.
1: Já si ještě, Tomáši, pamatuju v roce 2020 v květnu, když se obnovovala liga, když byl restart ligy, tak vy jste hráli v Mladé Boleslavi. A tehdy jste podle mě možná poprvé v tom ligovém utkání nastoupil na tom středním defenzivním záložníkovi. Úplně prázdný stadion, bylo slyšet každý pokyn a já jsem si říkal, jestli třeba vám osobně někdy jako nevadil takový ten jako tvrdší přístup v tom fotbale, který běžně bývá, já si to vybavuju teď, protože jsem fakt slyšel jako úplně všechny různé ty pokyny, ať už pozbuzující, nebo třeba takové trošku jako až moc pozbuzující. Ale myslím jenom ve Slávě, jo, jako obecně.
3: No, jako...
2: Jako o trenéru, myslím.
1: No, jasně, že jako řvou prostě na pozbuzení toho hráče, ale jako to k různými peprnými výrazy třeba to občas.
2: Jako... Jsou zvyklí, promiň, no, to jsou zvyklí z tréninku na toho trenéra, když jako pak v tom zápase by to měl být nějaký extrém, tak samozřejmě toho hráče můžeš jako dostat do situace, kdy to neunese, ale pokud jsou na to zvyklí z tréninku, tak to vlastně přijímají normálně, podle mě, no. Nevím.
3: No, jasně, je to tak. A hlavně při tom zápase úplně jako to nevnímáš tak jako, když pak třeba trenér na tebe řve v kabině, to je trošku jako horší, ale na tom hřišti to není tak znát, jako tam trošku ta hlava je nastavená jako jinak a kdo chce, tak samozřejmě si to pouští jedním uchem ven, jedním tam, druhým ven. Takže asi v pohodě.
2: To je obrovská výhra, je na hřišti, se můžeš otočit zády k tý střídce. V tý šatně nemůžeš se schovat do skřínky. Jako.
3: Tak, tak, no to je specialita pár hráčů, co na ně řve trenér a oni dělají, že neslyší a běžej dál.
1: Ale Tomáš Holeš, který je dneska hostem desítky Pavla Horváta, tedy prožíval po nástupu do Slavie zajímavé časy, velmi úspěšné pak, samozřejmě dostal se pak i do hry. A jenom mě napadlo to jaro 2021, které jste vlastně končili tím titulem v té předlouhé sezóně, úspěšným eurem, jestli jste náhodou, bylo vám myslím 28, neměl nějakou nabídku třeba na přestup ven? Jste byl docela výrazný v té době.
3: No, to jsem si říkal, jako že by něco mohlo přijít třeba po tom euru, který se mi vydařilo, ale nějak jako nic extra jako nebylo.
1: Nebylo.
2: A nic extra nebo nic jako?
3: Byly takový oťukávačky jako, no.
1: Jak to vypadá?
3: Vím, že teď nevím, jestli to bylo přímo po euru, ale nějaký čas potom, tak mi volal agent, že by měli zájem z Borussia Mönchengladbach. Což jsem jako docela vítal, protože to je krásný německý klub, ale měli jsme se pak sejít, nějak z toho sešlo, že dostali snad covid a pak už jako se neozvali, takže tohle to bylo víckrát, že se někdo třeba ozval a pak to nevyšlo, takže si myslím, že mi to asi nebylo souzeno prostě, no.
2: No a nějaký sen, jako tady jsme se bavili, že nejsi španělský typ, teda nějaký sen, jako kdyby to, teď už asi hypoteticky, teď už vypadá možná na nějakou Ameriku ještě na půl roku.
3: To už ne, no sen byl určitě zahrát si Premier League, no. Jako na to koukám pořád a tam prostě to je soutěž neuvěřitelná, kde ty týmy jsou hrozně kvalitní a jsou tam ty nejlepší hráči, takže to byl sen.
1: A na tom jaru 2021 jste si docela ukázali, že byste na tu Premier League měli, ne? Když jste vyřadili Leicester, vlastně i Rangers a s Arsenalem minimálně ten úvodní zápas vyrovnaný.
3: Jo, tak měli jsme to porovnání a myslím, že v té době tam nebyl takový rozdíl, nebo samozřejmě vždycky je rozdíl v těch individualitách, který prostě mají, tyhle ty soupeři mají výborný, ale my jsme to nahradili něčím jiným a ten rozdíl takový nebyl, takže zajímalo by mě si to vyzkoušet, jestli bych na to měl nebo ne.
2: Každý týden.
3: Tak.
0: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
1: Tomáš Holeš, který je s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport v Desíce, tak loni prožil tedy možná velké zadosti učinění a také u toho byl Pavel Horvát, byť to možná sám neví.
10: Začíná znělka Ligy mistrů. Většina fotbalistů, malých, velkých, mladých, starých, o tom sní, že by to jednou mohla zažít, nebo že je škoda, že to nezažila u těch starších. Teď to zažívají slávisté, tedy po 6 letech a na hrací plochu je přivedl Tomáš Holeš, hráč, znovu to připomeňme, který před těmi 6 lety si to celé odseděl na tribuně nebo na střídačce, nezasáhl do hry, no a o to víc se těšil, že si konečně zahraje tuhle prestižní soutěž.
1: Vysněná Liga mistrů, možná nakonec jiný zážitek, než byste řekl, ale přece jenom, když jsme zmiňovali to, že jste nebyl na té soupisce pro tu v roce 2019, tak loni, když to přišlo, i s kapitánskou páskou, tak jak jste se cítil, když jste tam nastupoval takhle?
3: No, tak samozřejmě stát tam a slyšet hymnu Ligy mistrů, tak to je nádherný pocit a čekal jsem na to dlouho, vyčítal jsem to trenérům dlouho, že mi tam nedali ani tu minutu, takže pak jsme společně makali na tom, aby jsme zase Ligu mistrů mohli hrát a když se to povedlo a já jsem tam stál, tak samozřejmě krásný pocity.
1: No. Pavel byl u toho jako spolukomentátor našeho přímého přenosu s Mirkou Vasičem, kterého jste
2: říkal,
1: slyšeli.
2: Já jsem když to pouštěl, no mě, já jsem si to hned vlastně vybavil, že tam tohle Miro zmiňoval, že vlastně jsme mu to přáli vlastně všichni, myslím si, zase tím jako projevem, tak že všichni normální fanoušci ti to museli přát, no ale prostě to, já jsem to viděl, to bylo vlastně u té brány, co je tribuna sever, no tak tam byl ten souboj, já jsem říkal, tyve, to je špatný, jako to je špatný a vlastně za chvilku se to potvrdilo a to jako musím, teď, i teďka mám prostě úplně tu husinu, že mi bylo úplně jako blbě z toho, říkám, tyhle to není možný normálně.
3: No, stalo se, no, to prostě je to fotbal, ale přilehl mi tam koleno, takže měl jsem nějaký postraní vás trošku pochroumaný, ale pamatuju si, že jsem přiběhl do kabiny a chvilku jsem tam obrečel, jak jsem měl v sobě nahromaděný ty emoce, tak jsem tak nějak jako vypustil, ale nebylo to tak vážný, jak to třeba mohlo být, takže já jsem pak nějaký zápasy stihl, takže jsem si zahrál.
2: Hele, v tu chvíli, já teďka je to takový jako nepříjemný, ale vlastně i ty posluchači by to mohli jako, dobře, ten úraz se stane, to je prostě takhle, že jo, a teď byla chvilka, když to jako chtěl zkoušet samozřejmě.
3: No, a nejde to, no. Pak jsem tam měl nějaký sprint právě a hrozně mě to bolelo a říkám, to prostě nejde, to jako nemůžu jít přes bolestaní, protože mě tam někdo frknul a mohlo by se to ještě zhoršit, takže jsem prostě přiběh, říkám, musím dolů, prostě bolí mě koleno, no.
1: No, zmeškal jste Inter, Atalantu, Arsenal, ale pak jste si zahrál tedy při remíze s Bilbaem na Tottenhamu a doma jste hrál tedy stejný zápas, jako zažil Pavel před těmi 15 lety taky v Edenu s Barsou. Taky jste dostali 4 góly tehdy, ale Tomáš má asistenci, že jo? Barcelona.
3: Mám. Protečoval jsem tam roh, no, na zadní tyči a Vasil Kušej to tam dorazil, takže...
1: To jste vedli vlastně, ne?
3: My jsme vedli a poločas byl 2-2, takže jsme si říkali, že by to mohl být dobrý zápas. Ale bohužel teda já jsem v tom zápase o poločas se střídal, protože mě zase táhl zadák. Takže já jsem s Barcou remizoval a kluci to pak zkazili.
2: Druhá půle, ty máš jedinej bod. Já jsem si vzpomněl, jak jsi to říkal, jsme takhle hráli s tím AC Milan, tam jsme teda pak to taky skončilo 2-2, ale vlastně o půli, že jo, no, moje euforie, jedeme, ale ty zmrskáme, jsou hotoví, nevědí, co na nás. A během podle mě 4 minut druhý půle to bylo 0-2 a dal Pato a
1: Robinho.
2: A to ještě ty lidi byli, bylo takový ten, jak všichni se šli na jízlo půli. A říkám, tyjo, to není možné, jsme za 3 minuty dostali 2 góly, to jsem si říkal, jak je seřežem o půli a najednou během, ty si tam dali dvakrát do prázdný a říkám, tak to umějí kluci, no.
3: A. Je to tak, no, nám to trefil Dani Olmo do šíbenice, že jo?
2: Jo, jo.
3: Je to hned prostě.
1: No, vlastně zítra, 25. září, to bude 2 roky teda, ale od takového méně šťastného momentu, respektive před 2 rokama jste porazili Ludogorec, ale od té doby v Evropě vítězství Slavia nemá. Ta Liga mistrů se teď teda rozjela velmi složitě, nakonec Racing Lens. To jste si zažil sám. Tak jak to vidíte, teď vlastně i vzhledem k tomu losu jsem cítil trošku jako i z kabiny, měl jsem to zprostředkovaně, ale že jako zas tak nadšení jste nebyli třeba z toho losu, ať už toho, z té obtížnosti, která je vysoká, tak i z té atraktivity. Jak to máte vy v tomhle ohledu? Jak k tomu přistupujete?
3: No mám to stejně, no. Přál jsem si tam trošku jiný týmy, trošku třeba atraktivnější a tady to je, jak jsi říkal, prostě je to takový, že ty týmy jako pro diváka si řekne jako Lens nebo prostě já nevím, Villarreal, ale všechno to jsou prostě výborný týmy, no, takže těžký. Teďka jako jsme měli, si myslím, jako blízko ke třem bodům po prvním poločase, který jsme odehráli skvěle, jsem si říkal, že prostě tady musíme porazit, bohužel se ten zápas zvrtnul a nakonec to dopadlo nejhůře, jak mohlo. A co se dá dělat, no, teďka musíme, další zápas hrajeme Sabach, takže...
2: Půjdou zápas od zápasu prostě.
3: Přesně tak.
1: No. Tak on to říkal i Santi Denia teď na té tiskovce, že půjdou v Lize národu zápas od zápasu a tam mají taky složené soupeře. Jenom mi řekněte, Tomáši, vy jste tedy kapitán Slavie, jste jeden z lídrů, kdo se, nevím, jestli to nebudete moc prozradit, jak to neříkajte, a kdo se stará o ty třeba mladší hráče, když prostě v tom zápase se jim něco nepovede, protože myslím, že tady v tomhle duelu se taky tam jeden borec s tím vyloučením neprezentoval úplně šťastně, myslím, Mikuláš Konečný.
3: No, tak to jsou samozřejmě těžký momenty, sám jsem to zažil, když se dostane červená karta, prostě není to jednoduchý, zvlášť v takovémhle zápase, ale tam tu podporu měl prostě od všech, jako nikdo mu nic nevyčítal, za ním chodili všichni kluci a těžký, no, seděl tam po zápase chudák zklamaný, ale to někdy fotbal přináší a musí se přesto přenést, no, ono to zase posílí do těch dalších zápasů. Já myslím, že my tam máme skvělou partu, je tam hodně takových starších kluků, takový ty lídři, co se tam prostě starají. Řekl bych, že se staráme jako všichni tak nějak navzájem o sebe, což je důležitý.
2: Zkušenosti, no. Já jenom jsem chtěl říct ještě tady k tomu losu, a když jsem byl teda naposled v Plzni, tak taky nás nahnali, že bude losování, že tak nás nahnali do té šatny, aby to mohli natáčet. No a teď vlastně vylosovali ten, že jo, Bayern, Barcelonu a Inter Milán a oni se všichni radovali. Já říkám, jste se zblásili. Ne, ten Inter, ty jsou slabý, tam budeme bodovat. Říkám, no tak Inter byl ve finále a tam ty nám dali to, no.
3: My jsme právě teďka seděli taky pospolu a hrozně jsme si přáli Liverpool a hlavně ne Bayern samozřejmě. A byly tam ty tři týmy a dva z toho jsme měli dostat.

0: jenom 4 struny a neumím naladit kytaru, která má 6, což mi přijde fascinující.
1: Protože máš 5 prstů, to ti nevychází.
0: To je pravda, to mi nevychází. Tak co ty struny, Tomáši? 6 strun kytara?
2: No, já to naladit umím, ale samozřejmě podle aplikace, ne, že bych to ladil podle ucha.
0: Je to mě nedostat.
1: Na kytaru je ta ladička už teďka.
0: Ne, dobrý, no ne, tak. No. A jo, tak ladičku používají i profíci, to zase jako nechci shazovat.
1: No, no, to, to nemáš, jo.
0: Nepožívám to, tak to slyšíš a tak.
2: No, tak to takovýhle.
0: Ale ne, profíci to slyší.
1: Trvá to dlouho, ne?
0: Profíci používají taky ladičku, to je jasný. Mě to právě jako fascinovalo, že to, protože jako vdrknout do toho umíte a je skvělé taky, že umíte intonovat, když jste se tam pak dostal v té písnice, to byl připomínka toho titulu loňského, ne, když jste zpíval v Edenu.
2: Jo, jo, no, jako bylo to falešný.
0: Ne, nebylo právě, jako na začátku, jo, no, ale pak ne.
2: Pak už jako lehce jsem se do toho dostal, ale jako...
1: Ty snad nejsi novinář, ty nemalžeš, ty vole, to bylo falešný na začátku, to bylo jasný, ne.
0: Pavle, ale důležité, jak to končíš, ale tak když končíš do pozitivna v duru a hlavně čistě, tak je to dobré.
1: No. Zajímá, jestli máš ten...
0: Možná taky v mobilu aplikaci, ne?
2: Ne, to nepoužívám, ne.
0: Ne,
2: já jako zahrát něco umím, ale jako zpívám potom, když si něco dám lehce, to je pak už mě to jedno, ale nejsem jako dobrý zpěvák.
0: Tak doma u stromečku asi ne?
2: Taky jsem si někde zaspíval, ano, s dětma.
0: Dobře.
2: Ale jako...
0: No, máte nevím, štěstí, že tady máme už málo času, protože Pavel taky rád zpívá.
2: Jo?
0: No, já jsem si ozvučné dřevo teda nevzal, vy taky nekouká.
2: Taky ne. No,
0: ale tak měli byste se nějak sejít, co?
1: Jo, se sejdem určitě.
0: A kde třeba jako v kabině ještě zpívák takový, jako který s vámi
1: no, do toho takzvaně jde? Když si všichni dají něco, tak zpívají všichni, to si buď jistý, jako.
2: No teď mě úplně vyrazil dech Erik Prekop, protože my jsme pak po titulu byli na chatě a já jsem tam drnkal do kytaru a najednou přišel Erik Prekop s kytarou. A ten to tam rozjel, ale úplně neuvěřitelně.
1: Fakt,
2: takže ten to byl profík. On snad i umí na heligonku, nebo na co říkal, že bude jako asi...
1: Jako to muzikant prostě, no.
2: Bude to muzikant, no, takže ten zpíval výborně i hrál jako na kytaru. No,
1: tak proto mu to tolik nešlo na hřišti. To se mu omlouvám, tak je nadal.
0: Dobře, ne, tak to takhle Pavel Horvát zpěstřil, dobře. No tak já se těším, že někdy uslyším třeba Pavla Horváta společně s Tomášem Holešem zpívat, ale byl bych rád, kdybychom se...
1: Já umím jenom Dajánu, já hraju cigánský Gčko a...
2: No, cigánský Gčko.
0: Pavel zapomíná, že má samozřejmě i svou pěveckou roli v jednom filmu, ale no, o tom se bavit dobrý, dneska raději nebudeme. Měli jsme tu Tomáše Holeše, moc děkujeme, že jste přišel a no třeba někdy, nejen u zpěvecké části, ale třeba i u mikrofonu Radio Žurnálu Sport. Co vám daří, Tomáši?
2: Já děkuju za pozvání, bylo to tady s váma fajn, takže děkuju. A
1: my ti přejem teďka, ať ti vyjde ta pauza, ať se proběhneš pořádně, to ti závidím celkem, protože já bych se zapojil do té soutěže jenom v tou chůzí možná, ale jsme rádi, že jsi přišel a držíme palce, samozřejmě, jsi fit.
2: Děkuju.
0: Tomáš Holeš byl hostem desítky Pavla Horváta, moc děkuji Pavlovi.
1: Díky za pozvání ke mně, Honzo.
3: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu Sport.
4: Česká fotbalová reprezentace vstupuje do nové éry. Poprvé vede národní tým zahraniční trenér, Španěl Santi Denia.
5: Španělové vidí fotbal trošku jinak než my. Jsou tam věci, které nás třeba ani nenapadnou. Jsou to malé detaily, které prostě oni řeší a vidí.
4: Na úvod elitní skupiny Ligy národů nastoupí čeští fotbalisté proti Chorvatsku, se kterým dorazí i nestárnoucí hvězda Luka Modrič.
6: Myslím si, že pro nás, pro všechny, samozřejmě speciálně pro hráče, to bude jako velice zajímavý test.
4: Hrát se bude v sobotu od 3:45 večer v pražském Edenu a Radiožurnál Sport u toho nebude chybět. Spolukomentátorem zápasu Česko-Chorvatsko bude náš fotbalový expert Pavel Horvát.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál je přesně půlnoc. A to je čas na hlavní zprávy. 12 stopcí severně od Prahy je bez pitné vody, je v ní olovo. Prezidenti Spojených států a Číny jednají v Bílém domě o vzájemných vztazích, obchodu i umělé inteligenci. Hokejisté Liberce prohráli v extralize na ledě Hradce Králové. Dnes bude většinou oblačno a zataženo, na severovýchodě se může objevit déšť a teploty do 18 stupňů. Je pátek 25. září, hlavní zprávy a Martin Matějka.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Lidé ve 12 obcích severně od Prahy nemohou pít vodu z vodovodu ani z ní vařit. Do nádrže v obci Odolena voda uniklo olovo. Postižené obce teď pro lidi zajišťují rozvoz pitné vody. Jak dlouho stav potrvá, není jasné.
8: Pán s lahvemi umělohmotnými tady u cisterny.
9: Jdu si pro vodu, protože jsem dneska byl dlouho na služební cestě.
8: Říká pan Andrej.
9: A ve všech krámech vodu už není možný sehnat.

0: Podle starosty města Ondřeje Prášila ze sdružení Vodoláci, který kandiduje v komunálních volbách, jsou ve městě 4 cisterny a to je málo.
1: Občané nemají pít vodu ani vlastně z ní vařit. A nicméně středočeské vodárny ujišťují, že míra koncentrace olova v dodávané vodě nepředstavuje při krátkodobé konzumaci zdravotní riziko.
0: Škola a školka bude normálně v provozu. Děti budou mít vodu z cisteren, ale vařit se nebude, protože by pak nebylo v čem umývat nádobí. Z Odoleny vody Radek Duchoň, Radiožurnál.
2: Seniorům nad 80 let by mohly od příštího roku růst penze rychleji než těm mladším. Vládní novelu v úvodním kole podpořili poslanci. Důchody by se osmdesátníkům a starším zvyšovaly v pravidelných pětiletých intervalech o 500 korun a stoletým o 1000.
3: Starší seniori mají podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO častěji zdravotní problémy a z důchodů si hradí třeba dovoz obědů nebo úklid. Příspěvek jim může pomoct právě i se zdravotní péčí, řekl Juchelka.
4: Dáváme těm starším seniorům tuto věkově podmíněnou valorizaci, protože bude mít více prostředků právě na ty terénní sociální služby.
3: Podle opozice se má ale investovat právě do dostupnosti zdravotních a sociálních služeb. Novelu chtěla zamítnout a označovala ji za předvolební dárek, pokračuje poslanec ODS Jiří Havránek.
5: Hnutí ANO myslí na skupinu svých jistých voličů, ale já moc prosím, myslete i na střední třídu a další generace, které to celé platí a budou platit.
3: Novelu teď projedná sněmovní sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Před narůstajícím zadlužením veřejných rozpočtů varovala Národní rozpočtová rada. České veřejné finance podle ní přestávají být udržitelné a náraz na tzv. Dluhový strop se přiblížil o 3 roky, na rok 2034.
6: Dluhovou brzdu podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla přiblížily vysoké schodky rozpočtu pro letošek a příští rok.
7: V dobrých časech to v zásadě nemá precedent od okamžiku vzniku samostatné České republiky.
6: Bez úspor se podle Hampla bude zadlužení Česka zvyšovat. Loni dosáhlo rekordních zhruba 43% HDP. Dluhová brzda se spustí, když dluh překročí 55%. Stát podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO začne šetřit s rozpočtem na rok 2028. S výtkami rozpočtové rady nesouhlasí.
8: Mojmír Hampl se dlouhodobě vyjadřuje politicky, měl by předkládat fakta a ne svá politická hodnocení.
6: Vláda na příští rok chystá rozpočet s deficitem 386 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Marek Sedláček, Radiožurnál.
2: Čínský prezident Xi Jinping pokračuje v návštěvě Spojených států. Americký prezident Donald Trump označil jejich dosavadní rozhovory ve Washingtonu za skvělé. V Bílém domě politiky ještě čeká státní večeře, které se zúčastní zástupci amerických technologických firm. Ještě před jednáním Trump avizoval, že hlavními tématy jednání budou umělá inteligence a bezpečnost.
9: Naše týmy se snaží vyjednat vyváženější obchodní vztahy, včetně přístupu amerických farmářů na nový trh.
10: Řekl americký prezident. Obě země už se dohodly na dvouměsíčním prodloužení obchodního příměří, které mělo vypršet 10. listopadu. Prezident Xi zdůraznil potřebu mírové koexistence obou zemí a pravidelného dialogu armád Číny a USA. Řekl také, že Čína pozve do země 100 000 mladých Američanů a Atlantě propůjčí dvojici pant. Helena Berková, Radiožurnál.
2: Francie pošle vojáky a obranné systémy do Saúdské Arábie na ochranu přístavu Yanbu. Francouzský prezident Emmanuel Macron to řekl v televizi TF1. Strategický přístav na pobřeží Rudého moře je klíčovým uzlem pro přepravu ropy. Na začátku září jeho provoz omezil útok na ropovod, ze kterého Saúdská Arábie obvinila pro iránské milice.
11: Francouzský prezident Emmanuel Macron v televizi TF1 řekl, že Francie vyšle do Saúdské Arábie vojáky, radary a systémy protivzdušné obrany. Nespecifikoval, kolika vojáků se to týká. Macron zdůraznil, že se Paříž nechce zapojit do konfliktu, ale chce ochránit provoz rudomořského přístavu. Saúdská Arábie může přes přístav v Yanbu exportovat ropu a obejít tak Hormuzský průliv. Provoz v průlivu je omezený po americko-izraelských útocích na Irán na začátku roku. Od té doby prudce vzrostly ceny pohonných hmot po celém světě. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: V Česku se cena nafty dostala k historickému rekordu. Řidiči za litr zaplatí v průměru 49 korun 52 haléřů a benzín je teď nejdražší za poslední 4 roky.
12: Další mírné zdražení paliv očekávají analytici i v příštích dnech. Od října ale začnou platit vládní opatření a ta by ceny měla snížit, říká analytik společnosti XTB Jiří Tyleček.
13: Čekám ten pokles nakonec o více než 2 koruny během několika týdnů.
12: Podle Tylečka se do nižších cen promítne hlavně plánované snížení spotřební daně na naftu. Kromě toho vláda chce taky zastropovat marže obchodníků na 2,50 Kč na litr. Premiér Andrej Babiš z ANO vidí problém hlavně v nedostatečné kapacitě evropských rafinerií, které by podle něj měla řešit Unie. Na Evropské radě chce navrhnout i další opatření.
14: Chceme vyzvat Evropu, aby odložila ty ETS dvojky, které ještě více zdraží vlastně i pohonné hmoty.
12: Ceny nafty a benzínu se zvyšují kvůli konfliktu na Blízkém východě. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
2: Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahájil jubilejní 100. sezónu. V pražském Rudolfínu odehrál program svého historicky prvního koncertu z roku 1926. Pod vedením nového šéfdirigenta Eliase Grandiho zazněl Smetana, Beethoven, Dvořák i Fibich.
15: Na zahajovací koncert z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu přijeli z Litvínova i Marie s Janem.
16: Úžasný, jsem úžasný.
17: Úplně nadšený, dirigent byl skvělej.
16: Dirigent byl úžasný taky. Ten náboj, který on tam ke konci dával a první housle, neuvěřitelný první housle, úplně nádherný.
15: Výjimečné jubileum budou rozhlasoví symfonici slavit celý rok a chystají k tomu řadu netradičních projektů. V listopadu vystoupí s kapelou Monkey Business ve Fóru Karlín. V únoru pak odehrají koncert Podmě na podporu nadačního fondu Světluška. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
2: Sport. Hokejisté Liberce pokračují v úvodu nového ročníku Tipsport Extraligy v nevýrazných výkonech. Ve čtvrtém kole nejvyšší soutěže prohráli v Hradci Králové 2-5 a ztratili 3. ze 4 dosavadních zápasů této sezóny. Před jejím startem přitom Bílí tygři vyhlásili nejvyšší ambice. Podle útočníka Jakuba Rychlovského se Severočeši musí rychle probrat.
18: To je podle mě úplně neakceptovatelné, jakhle se nemůžeme prezentovat a myslím si, že to pro nás bylo prostě málo. Ne? Tak já doufám, že jsou všichni šatně naštvaný. Myslím si, že se každý musíme podívat do zrcadla a prostě zamyslet se každý sám nad sebou, jestli to od každého z nás počínaje mnou a končí posledním hráčem a jestli jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten zápas vyhráli.
2: V nedělním 5. kole Tipsport Extraligy přivítají liberečtí hokejisté dosud neporažený Třinec. České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu nastoupí krátce po 11. hodině dopoledne našeho času k utkání proti Španělkám. Na Radiožurnálu Sportu slyšíte přímé přenosy ze všech zápasů.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Nehoda na D8 na Ústecku a možné komplikace na trase Jihlava, Havlíčkův Brod. Na dálnici D8 u Ústí nad Labem ve směru z Drážďan do Prahy překáží nehoda. U sjezdu na Ústí nad Labem Bukov kilometru 73,5 blokuje levý pruh místo označené a teď průjezdné.
21: Hlavý pruh neprejazdný, je tam aj šípka, aj policia.
20: Na dálnici D1 z Brna do Prahy na Vysočině potkal náš zpravodaj nadměrný náklad s doprovodem. Před chvílí sjeli z D1 z exitu 112 a míří po silnici 38 do Havlíčkova Brodu. Nedají se předjet.
22: Od Jihlavy, jako od dálnice směr Havlíčkův Brod, jede nadrozměrný náklad, takže budou vznikat za ním kolony.
20: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den čekáme oblačno a zataženo hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. A nejvyšší teploty v pátek 13 až 18 stupňů. To byly hlavní zprávy. A začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
23: Posloucháte noční vysílání Radiožurnálu, které právě začíná 10 minut po půlnoci. Máme 25. září. První měsíc školy už je skoro za námi a možná vám návrat vašich ratolestí do škol zvýšil stresovou zátěž. Někdy stačí jeden další požadavek, dětský pláč nebo nepořádek třeba v kuchyni či v dětském pokoji a rodič má pocit, že už vybuchne. Jak se v takové chvíli sklidnit a hlavně jak podobnému přetížení předcházet? Praktické tipy nabídneme už za chvíli v nočním Radiožurnálu, tak si počkejte.
19: Radiožurnál.
24: Každý den s vámi.

0: Jsou dny, kdy rodič vstává unavený a večer má pocit, že už nemůže. Děti něco potřebují, do toho práce, domácnost a vlastní potřeby jdou stranou. Jenže právě péče o sebe může být jedním ze způsobů, jak dlouhodobě zvládat péči o ostatní. Co dělat ve chvíli, kdy už cítíme, že toho máme opravdu dost? A co si vlastně představit pod pojmem psychohygiena rodičů? V našem pořadu Linka bezpečí se nejen na to ptala moderátorka Hanka Schánělová psycholožky Pavly Frey.
1: Tak kromě toho, že to zní takhle krkolomně, tak já si pod psychohygienou rodičů představuji nějakou nedílnou součást toho rodičovství v ideálním případě. A protože často je na to nahlíženo spíš jako na nějaký luxus, na něco, co si můžeme dopřát nebo zasloužit až v okamžiku, kdy teda máme všechno splněno.
2: To bychom se toho asi nedočkali, co?
1: Právě, to bychom se toho úplně nedočkali. Ta psychohygiena jako taková je něco, co nám pomáhá udržovat dobrý psychický síly, dívat se na to, jakou máme kapacitu, protože právě protože se staráme o někoho dalšího, že máme v péči děti, tak je naším úkolem udržovat tu dobrou kapacitu pro tu péči. Je to trochu známá věta, že nejprve musíte v tom letadle, kterému...
2: Zachránit sebe a
1: přesně
2: teprve
1: tak,
2: potom.
1: Jo, nejprve kyslíkový masky sobě a teprve potom těm svým dětem, ale v praxi to úplně takhle nevypadá.
2: Rodič asi může být unavený, může být ve stresu, to myslím, že známe úplně všichni. Kdy ale máme mluvit o tom, že už jsme přetížení, že už je dost?
1: Každý se nějak známe, víme, jak reagujeme a můžeme si všimnout toho, že reagujeme nějak jinak. Jo, že vybuchnu dřív, nebo možná jsem nějaká plačtivější, taky se to může projevit v takových, bych řekla, víc jako klinických kategoriích, jako je spánek, jídlo, celkově energie nebo nějaká zvýšená nemocnost.
2: No a teď hodně prakticky, když rodič cítí, že už je vážně hodně na hraně, každou chvíli bouchne, co může udělat v tu konkrétní chvíli? Jsou na to nějaké techniky?
1: Určitě jsou i techniky. Vy jste řekla jako pro mě moc důležitou věc a to je, že si toho rodič všimne.
2: A to je pravda.
1: No, já si myslím, že tohle je kousek, který zazněl i v příspěvku kolegyně Terezy, že ta psychohygiena není tak složitá, že si stačí všimnout. Já si myslím, že to stačí si všimnout. Je ten nejtěžší kousek na tom. Protože to, co dělat potom, naučit se nějaké techniky, už může být vlastně docela jednoduchý. Dneska jsou toho plný sítě, spoustu knihkupectví, co dělat, jak se o sebe starat, ale to všimnutí si je nějaký těžký kousek. Je to něco, co třeba se snažíme naučit i lidi právě v kurzu Linky bezpečí.
2: Mám se za to pochválit, že jsem si toho všimla?
1: Rozhodně. Rozhodně se pochválte, protože teprve potom můžete dělat nějakou účinnou akci. Jo, je to jako když byste chtěla hasit požár, měla na to všechny hasičské přístroje doma, ale neměla byste ten senzor, nebo neměla byste ty smysly, které by to jako zachytily. Tak to pak zjistíte, že už ten dům je třeba v plamenech a to už je pozdě.
2: Dobře, tak můj senzor to zachytil. Tak existuje taky nějaká univerzální, jednoduchá technika, která se dá použít během pár minut?
1: To, co nám může pomoct a to, co máme neustále sebou, je naše tělo. Můžete se podívat na to, jakým způsobem dýcháte. Často v tomhle jako zatnutí, my přestáváme dýchat, takže se třeba potřebujeme nadechnout, nebo naopak konečně po nějakým dlouhým vypětí poprvé trochu vydechnout, pak se teda můžu nadechnout, tím se trochu okysličím a taky si můžu všimnout, jak stojím, jo, někde už můžu být taková, jako že už se mi trochu podlamujou nohy, tak taky třeba si dobře stoupnout, tak se jako zakotvit v prostoru. To, co ještě může být k nějakým jako technikám, tak vřele bych doporučila všem rodičům aplikaci Nepanikař. Mohlo by se zdát, že to slouží hlavně pro lidi, kteří mají zkušenosti s panikama, s úzkostma nebo s depresí, ale najdete tam nějaký jednoduchý techniky a tipy, který máte pořád u sebe v kapse v mobilu, protože aplikace. A to, co bych mohla doporučit takhle jako po linkách Radiožurnálu, tak navrhuji techniku 5-4-3-2-1.
2: Nepočítá se do pěti, ale od pěti dolů.
1: Právě. Mohlo být dobrý způsob, jak si to zapamatovat. A je to, že aktivujete všechny smysly, které máte, všech pět smyslů, a začneme od zraku, že se rozhlídnete na pět věcí, které můžete kolem sebe vidět. Tím se trochu, už jenom tímhle se trochu změníte z toho diskurzu, který jste nabrala. Ty čtyři věci další můžete slyšet, zaposlouchat se, tady je odhlučněné studio, ale venku nebo kdekoliv jinde, zkrátka můžete mít čtyři různý sluchový podněty, potom se můžete na tři různé věci sáhnout, nějaká textura oblečení, nějaký povrchy kolem vás, taky si můžete ke dvěma věcem přivonět. Já mám nějaký parfém nebo nosím nějaký aroma olej u sebe. A poslední věc, že něco ochutnám, můžu mít výkačku bonbony nebo se jenom napít vody. Ono teď, když jsem to vyjmenovávala, tak to může znít jako docela dlouhý proces, ale když to člověk trochu natrénuje, může to být i velmi krátký, je to něco, co máme stále sebou, protože když zrovna nemám vodu, tak aspoň zkusím.
2: Já to fakt vyzkouším.
1: Polknout, jo. A můžete to udělat ve frontě, na úřadě, nebo když jste v obchodě a cítíte se fakt jako zavalený, a jde to udělat v MHD, je to možný praktikovat kdekoliv.
2: Může být součástí té psychohygieny, o které mluvíme, i to, že si rodič řekne o pomoc?
1: Rozhodně, to už je, bych řekla, trochu vyšší dívčí, říkat si o pomoc. Pro řadu lidí to může být těžký úkol, ale pokud si umíte říct o pomoc a víte, co je to, co by vám pomohlo, tak je to skvělý krok, co pro sebe udělat.
2: Jak to přenést na člena rodiny, třeba na partnera? A jak mu vysvětlit, aby se necítil, že ho zároveň poučuju?
1: To je, nebo může to být trochu jako složitý místo. Obecně, jak jako lidé, ale i ve vztahu třeba k dětem, tak víc než dětem říkat, chovej se takhle a já se chovám jinak, moc nefunguje. My jsme naučený monkey see, monkey do, takže něco vidím, něco dělám. Tak jít dobrým příkladem, bych řekla, že může být skvělá cesta, jak i třeba partnera motivovat k péči o sebe.
2: Psycholožka Pavla Frey, lektorka kurzu Linky bezpečí, moc díky za ty cenné rady. Věřím, že spousta našich posluchačů to vyzkouší. Díky.
1: Rádo se stalo, ať jsou k užitku.
2: Mějte se krásně.

0: Máme 30 minut po půlnoci. Martin Matějka a krátké zprávy.
1: Středočeské vodárny varují před pitím vody z vodovodu v okolí města Odolena Voda. Do tamní nádrže se dostalo olovo. Vypití menšího množství vody podle vodáren lidem nespůsobí komplikace. Pít ani vařit z vody by neměli lidé v Hošticích, Husinci, Klíčanech, Klecanech, Máslovicích, Odoleně Vodě, Postřižíně, Řiži, Sedlci, Větrušicích, Vodochodech a Zdibech. Do nich vodárny rozvezly cisterny s vodou. Havárie by neměla narušit provoz škol. Mladí lidé by mohli mít při spoření na důchod lepší podmínky. Vládní návrh podpořila sněmovna v úvodním kole a poslala ho do druhého čtení. Součástí novely je vyšší státní příspěvek na penzijní spoření pro lidi do 29 let. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se kromě toho sníží i dolní hranice pro vyplácení státní podpory a sníží se i poplatky pro penzijní společnosti. Krasnodarský kraj na jihu Ruska vyhlásil stav nouze kvůli odvetným ukrajinským úderům na přístavy a lodní infrastrukturu. Jsou tamní farmy zahlcené neprodaným obilím. To zároveň vede k materiálním ztrátám. Gubernátor ruské oblasti Veniamin Kondratěv podepsal mimořádný dekret s tím, že jeho platnost zpětně stanovil už na 12. srpna. Díky tomu budou moct poškození zemědělci získat kompenzace. Krasnodarský kraj je jedním z nejvýznamnějších zemědělských center v Rusku. A podle webu Moscow Times byla letošní sklizeň navíc velmi úrodná. A v areálu krajského úřadu v Karlových Varech začala stavba společného operačního střediska SOS 112 a propojí v jednom objektu všechny složky integrovaného záchranného systému, tedy záchranáře, policisty i hasiče. Součástí bude taky armáda České republiky. Společné středisko ušetří čas hlavně při mimořádných událostech, kdy se spolu jednotlivé složky rychleji skoordinují. Sport. Do 136. ročníku Velké Pardubické, který se poběží v neděli 11. října, přihlásili majitelé 11 koní. Míň jich bylo ve slavném překážkovém dostihu naposledy v roce 1993, kdy z 9 startujících dokončil závod jen jeden. Mezi přihlášenými jsou dva vítězové Velké Pardubické, Gatfry z roku 2024 a Sakamiro z roku 2023.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D8 u Ústí a na Teplicku. Na dálnici D8 i teď pozorně u Ústí nad Labem ve směru do Prahy. U sjezdu na Ústí nad Labem Bukov, kilometru 73,5, hlásil náš zpravodaj, nehodu blokovala levý jízdní pruh. Kolona se v místě nehody netvoří. Na Teplickou silnici 254 z Duchcova do Lomu srazilo osobní auto zvěř a teď stojí u odbočky na Háj a Osek. A v Praze je v noci obousměrně neprůjezdný tunelový komplex Blanka. Probíhá v něm pravidelná údržba. Trvat to má do rána. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď oblačná až polojasná, hlavně na severu a severovýchodě, na některých místech až zatažená, ochlazuje se na 10 až 4 stupně, ojediněle se můžou objevit i přízemní mrazíky a přes den čekáme oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Hrdinky v disentu i plynové masky v dětských knížkách. Co prozradí knižní veletrh ve Frankfurtu o českých autorkách a jaká realita se skrývá za zdánlivě nevinnými pohádkami? Témata, kterými Pražské muzeum literatury otevírá podzim, rozebereme za pár minut v nočním radiožurnálu.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Hudební novinka to byl Alex Warren a píseň Passenger. A teď zamíříme do světa knih. Ženy v disentu, literatura v exilu i nová mezinárodní síť. Muzeum literatury a památník národního písemnictví startují své podzimní projekty nejen ve své pražské pobočce. Instituce zamíří také na mezinárodní knižní veletrh do německého Frankfurtu nad Mohanem, kde představí české autorky od Boženy Němcové až po současnou Radku Denemarkovou.
1: Chceme představit role ženských osobností naší literatury právě třeba v tématech násilí, v tématech disentu.
2: Přibližuje ředitel Muzea literatury Michal Stehlík. Ve Frankfurtu chystají i diskuze o překladu a role slova v cizině nebo exilu.
3: Tam vlastně budou diskutovat zástupci literatury i aktuálně, kteří vlastně vnímají to, že exil není jenom věc minulosti, ale i bohužel aktuální záležitosti, kdy literární osobnosti musí opouštět své země, jako Běloruskou, Ukrajinu, Rusko a podobně.
2: 23. října pak muzeum zahájí v Praze výstavu o české exilové literatuře. V listopadu se bude věnovat projektu Nejkrásnější česká kniha roku s tradicí sahající až do první republiky. Mimo soutěž se budou podle její organizátorky Veroniky Bendové vystavovat i knihy slovenských grafiků a ilustrátorů.
4: Ta situace dospěla tak daleko, že samotní slovenský tvůrci začali vlastně bojkotovat tu vlastní soutěž, protože ji považovali za nekompetentní a za poplatnou vlastně nové garnituře a nechtěli se vlastně s těmi svými knihami to účastnit.
2: Muzeum literatury vydalo také novou knihu s názvem Konec pohádky. Spoluautorkou je Vilma Hubáčková.
5: Sleduje proměny ilustrované knihy pro děti v kontextu nakladatelských záměrů a sociokulturních změn.
2: Publikace odkazuje třeba na Leporello z roku 1934 Sláva děti, vojáci jsou tady, s barevnými ilustracemi dětí z vojáky v plynových maskách. Nebo hledá odpověď na otázku, jestli jsou ženy vtipné.
5: Bylo často upozorňováno, že ženy umělkyně nebo ženy obecně nemají smysl pro humor a nemají takový smysl pro humor jako muži, ale v ilustracích se to rozhodně neprojevilo. Tam právě naopak ta humorná složka byla docela výrazná a vlastně dospěli jsme k podobnému závěru, že se vůbec nelišili.
2: Největším projektem Muzea literatury je pak nová mezinárodní platforma LAMP, na které se podílí 12 institucí Evropy a spřáteleně Arménie a Tajvan, upozorňuje ředitel muzea Michal Stehlík.
3: Jsem rád, že my jsme vlastně hlavním iniciátorem založení téhle platformy a snažíme se vlastně dát dohromady ty, kteří to řeší a jsme vlastně trošku tahounem té mezinárodní spolupráce. A budeme diskutovat vlastně, jaká je vůbec aktuální role muzeí literatury, jakou roli hraje literatura v těch identitách. Evropa sama řeší svoji identitu a třeba velkým tématem bude digitální věk. Vlastně nové informační prostředí i pro vozovkách provozování literatury.
2: Kromě Prahy otevírá památník národního písemnictví veřejnosti i centrální depozitář v Litoměřicích s pracovnou Ludvíka Vaculíka, který by letos oslavil 100 let. Michaela Pištěláková, Radio

0: České tenistky se v čínském Shenzhenu připravují na dnešní semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku a na nezájem fanoušků si nemohou stěžovat. Platí to pro wimbledonské finalistky Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou i pro světovou jedničku v deblu Kateřinu Siňakovou. Ta navíc občas hraje čtyřhru s čínskou spoluhráčkou Chang Shuai. A na autogramiádě s českou tenistkou to bylo hodně znát.
1: Vozítko na elektrický pohon právě přivezlo Kateřinu Siňakovou k autogramiádě kolem několik hlídkujících strážníků a také fanoušků, kteří mají připravené fotografie. I čínské spoluhráčky často tady vidím na obrázcích Kateřiny Siňakové, kterou je Chang, mimochodem také členka zdejšího velmi silného čínského výběru.
2: Ráda hraju se Shuai a myslím si, že ty fanoušci tady jsou opravdu zažraní do toho tenisu, že to sledují, že nám dávají spoustu dárků a to je opravdu bomba úplná.
1: No, hodně lidí tady má i vaši fotku s vaší parťačkou Shang z toho posledního vyhraného titulu, tak to asi taky vám hodně připomínají.
2: Rozhodně, tak samozřejmě o to víc podle mě to sledují, když hraju vlastně s Číňankou.
1: Autogramiáda tady v čínském Shenzhenu je možná trošku jiná, když to srovnáme s těmi, na které jsme zvyklí v Evropě. Fanoušci chodí velmi organizovaně na pokyn dovnitř po jednom, co už je běžné, tak to jsou některé suvenýry fanoušků k podpisu, tak třeba tenisáky různých velikostí, kšiltovky, ale najdeme i výjimečné předměty.
2: Jako bota byla taková zajímavá, že ji fakt jako sundal a rovnou.
1: Vypráví při autogramiádě Kateřina Siňaková, co také dostává běžně na turnajích od fanoušků k podpisu, a nebo také, jaké to je, když občas nějaký ten talisman nebo měkký dárek od fanoušků přiletí.
2: Teď se nám stalo, že už je házeli po káje ty dárky, což mi už přijde trošku za hranou, ale je super prostě vidět, že jako je to žere, že to prostě mají rádi. Šli jsme k autu a vlastně asi nějaký přívěšek to byl, nebo najednou letěl úplně, říkám, bachacha, jo, a já se to ani nevšimla. Musím říct, že nějaký dárky jsou jako super, že jsem dostala vlastně takový skleněný portrét, kde je můj obraz, kdy jsem vyhrála olympijskou medaili a jsou tam vypsané jako i všechny moje tituly, tak to bylo jako příjemný, moc hezký. Dostala jsem vlastně nějaký sešit s fotkama, kdy za celou moji kariéru fotky, které se jako skládaly, rozkládaly a byla to úplná kniha, tak to je jako za mě wow.
1: Kateřina Siňaková teď odjíždí právě z autogramiády vozíkem z Shenzhenu. Jaroslav Pašil, Radio.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled přináší Martin Matějka.
1: Vodu z vodojemu odolena voda a v několika okolních obcích lidé kvůli zvýšenému množství olova nesmí pít ani používat k vaření. Ministryně Schillerová hájí stav veřejných financí s kritikou rozpočtové rady nesouhlasí. Etická komise fotbalové asociace udělala brankáři Kalinovi nejvyšší možný trest. A dnes bude většinou oblačno až zataženo, na severovýchodě se může objevit déšť a teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Vodu z vodojemu odolená voda není možné pít ani používat k vaření. Město o tom informovalo na Facebooku. Testy ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Město ale upozorňuje, že náhodná konzumace vody není zdraví nebezpečná. Vodu by lidé neměli pít ani v okolních obcích, Klecanech, Zdibech, Vodochodech, Sedleci, Klíčanech. Opatření se týká také Hoštic, Husince, Máslovic, Postřižína, Větrušic a Řeže. Vzhledem k velikosti zasažené oblasti město nezvládne zajistit kompletní náhradní zásobování. Cisterny už ale přistavilo ke školám, školkám a nemocnicím. Vodu můžou lidé používat k osobní hygieně. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO nesouhlasí s tvrzením Národní rozpočtové rady o neudržitelnosti veřejných financí. Předseda rady Mojmír Hampl řekl, že se kvůli rozvolňování rozpočtových pravidel blíží okamžik, kdy Česko narazí na takzvanou dluhovou brzdu. A původní odhady mluvily o roce 2037, teď se termín posunul na rok 2034. Zprávu o stavu veřejných financí Schillerová označila za politické prohlášení.
3: Zavázali jsme se ke snižování deficitu. My jsme přesvědčili Evropskou komisi o tom, že potřebujeme větší míru zadlužení v roce

0: 27, protože jsme zdědili neuvěřitelným stavu veřejné finance, kde byly nadhodnocované příjmy, podhodnocované výdaje. Víte, že rok 26 tam chybělo něco mezi 70 a 90 miliardami.
1: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO na příští rok chystá rozpočet s deficitem 386 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Policie zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba v 10 farmaceutických firmách. Potvrdili to mluvčí VZP a ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. O zásahu informoval zdravotnický deník a podle kterého souvisí se staršími dohodami mezi pojišťovnou a firmami. Server Odkryto.cz uvedl, že policie zadržela bývalého náměstka ředitele VZP Petra Hoňka. Ten je v současnosti předsedou představenstva Příbramské nemocnice. Kazachstánský prezident Kasym Žomart Tokájev vyhlásil na dnešek celostátní den smutku, a to kvůli čtvrtečnímu úmrtí 12 kazachstánských vojáků, které při vojenském cvičení v Kaspickém moři smetla vlna. Tři vojáky se podařilo zachránit, po několika dalších jednotky námořnictva a záchranáři dál pátrají. Příčinou neštěstí bylo špatné počasí a silný vítr. Zastupitelé v Rýmařově schválili podání správní žaloby proti akceleračním zónám pro stavbu větrných elektráren a probili všichni přítomní zastupitelé. V katastru města jsou vytyčené celkem tři akcelerační zóny, upřesňuje kandidát do zastupitelstva nezávislý starosta Rýmařova Luděk Šimko.
2: Vadí nám umístění těch akceleračních zón i velikost, vůbec narušení všeobecně prostředí i lidi, kteří zde bydlí, je to blízko obydlí. Navíc my v blízko jedné akcelerační zóny chystáme pozemky pro výstavbu domu a myslím si, že když je tam nachystáme, tak budou skoro neprodejné. Za mě jsou to, co se týká našeho ortpéčka, nejhůř umístěné akcelerační zóny, které vůbec můžou být.
1: Nejvyšší správní soud zatím obdržel jednu žalobu proti vládnímu vymezení akceleračních zón a podala ji obec Chorušice na Mělnicku. Sport. Hokejisté Hradce Králové ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy poprvé v nové sezóně vyhráli na svém ledě a Liberec porazili 5-2. A brankář Marek Kalina dostal od etické komise České fotbalové asociace rekordní trest a kvůli ovlivňování zápasu má zákaz činnosti na 20 let. A proč se komise rozhodla udělit nejvyšší možný trest, vysvětluje její šéf Martin Holub.
3: Etická komise přihlédla jak velkému množství skutků a dlouhému časovému období, to jest 11 skutků v průběhu 5 let, tak k tomu, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče.
1: Kalina zároveň musí zaplatit pokutu 500 000 korun a dosud nejdelším trestem byl původně 15-letý pro Michala Hladíka, ten ale nakonec odvolací komise snížila na 4-letý.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D1 na exitu 153 a nehoda na Teplicku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pomalej sjíždějte z exitu 153 na sjezdu na Osovou Býtýšku a Tasov. Stojí vlevo sanitka, taky policie a kolem autce pohybují lidé. Na Teplickou silnici 254 z Duchcova do Lomu srazilo osobní auto Zvěř. Nehoda je u odbočky na Háj a Osek a provoz nezdržuje, je tam slabý. Na D11 mezi Prahou a Hradcem Králové je několik opravovaných úseků. Za sjezdem na Český Brod je noční uzavírka na kilometru 20,5 směr Hradec Králové kvůli opravám na necelém kilometru zavřený levý pruh. Kolona se v místě oprav omezení netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno i zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
6: Hodiny ukazují pár vteřin, no respektive 6 minut a pár vteřin po jedné hodině. S vámi je Noční radiožurnál a dnes je pátek 25. září. Svět podle Havla, to je seriál, ve kterém se po celé září vracíme zpět v čase a vybíráme z našeho archivu to nejlepší z hovorů z lán. Blíží se totiž 90. výročí narození posledního československého a prvního českého prezidenta. Za chvíli uslyšíte, co si Václav Havel myslel o novinářích.
4: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.
8: Oh, father, tell me.

0: Václav Havel měl jako publicista k novinářům pozitivní postoj. Tomu ale nebránilo dívat se kriticky na vývoj žurnalistiky v 90. letech. Co konkrétně si tedy první polistopadový prezident o novinářích myslel, o tom je další díl našeho seriálu Svět podle Havla.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů zlán.
3: Vztah Václava Havla k novinářům byl velice intenzivní. Jako celoživotní publicista měl pro žurnalisty pochopení, i když se sám jejich články mnohdy cítil dotčený. Nikdy ale nespochybňoval jejich klíčovou roli v demokratické společnosti. Byť si i Václav Havel třeba v lednu 1991 povzdechl nad vývojem novodobé žurnalistiky.
2: Myslím, že Ferdinand Peroutka by měl být příkladem opravdu nezávislé žurnalistiky pro všechny naše novináře, kteří se teprve jaksi učí nezávislosti. Je pro něj charakteristické to, že svobodu a nezávislost nechápe tak, jako pouhé pátrání po chybách politiků. To byla generace žurnalistů nebo spisovatelů, kdy jste si přečetl jeden odstaveček a bezpečně jste věděl, kdo to napsal. Každý měl svůj styl, svůj jazyk, svou dikci, bohatý slovník. Zkuste dnes v novinách rozpoznat, kdo co napsal. Všichni jsme trošku podlehli zanonymizovanému, všeobecnému, zgleichšaltovanému, zestejněnému jazyku. Všichni užíváme týchž klišé, týchž vazeb.
3: Nicméně v červnu 1992 se Václav Havel médií zastal. Ve zpravodajství před parlamentními volbami podle něj obstála velmi dobře.
2: Já se domnívám, že sdělovací prostředky a především státní, na něž bylo v poslední době poněkud útočeno, že se v té poslední fázi pokoušeli dobře zhostit svého poslání. Samozřejmě, že jakékoliv byť sebeobjektivnější a sebevyváženější informování nebo komentování vždycky vyvolá něčí nespokojenost. To je pochopitelné. Kdyby měli sdělovací prostředky vycházet ze základní ideje, že si nesmí nikoho pobouřit, pak by opravdu mohli mluvit pouze o počasí.
3: V podobném tónu pokračoval Václav Havel i v epizodě na konci června. Tehdy se vymezil proti tomu, aby politici vstupovali do nezávislosti médií.
2: Jednou ze základních podmínek demokracie je nezávislost sdělovacích prostředků. Nemůže být předmětem politických dohod, kde smí být jaký novinář nebo kde smí být jaký ředitel kterého sdělovacího prostředku. Na to existují určité zákony, předpisy, jak se kdo jmenuje, kdo koho odvolává.
3: V září 1993 už Václav Havel mluvil kritičtěji. Vadily mu palcové titulky v médiích, které podle něj neprávem vykreslují Česko jako zemi skandálů.
2: Je to samozřejmě povrchní vidění, protože je odvozeno z několika palcových titulků v několika novinách, nikoliv z analýzy té situace. Já si myslím, že je nejen právem, ale povinností tisku hledat různé nepravosti, pátrat, zveřejňovat zjištěná fakta. Novináři by spíš měli jako mravenečkové pracovat tiše, méně nápadně, méně okázale, ale dopracovat se opravdu k něčemu nespochybnitelnému, jasnému, jistému a pak by měli přiměřeným způsobem to, čeho se dopátrali, zveřejnit.
1: Svět podle Havla.
2: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z hovorů zlán.

0: To byl Adam Ďurica a my u hudby zůstaneme. Geniální hudebník, skladatel a klavírista Jaroslav Ježek by dnes oslavil 120. narozeniny. Jeho tvorba je spojená hlavně s Osvobozeným divadlem Jiřího Voskovce a Jana Vericha. Výročí si dnes v Holešově na Kroměřížsku připomenou komponovaným pořadem s názvem Stále se mi zdá, jako když tě hledám.
1: Malí členové pěveckého sboru Plamínek ze 3. Holešovské základní školy se stylově i rozmlouvají před zpěvem.
2: Čím bys chtěl být, Jaroušku?
3: Skladatelem, tatínku.
1: Spoluautorkou komponovaného pořadu je učitelka literárně dramatického oboru Vladimíra Dvořáková.
4: Síly spojila v podstatě celá naše škola, základní umělecká škola Františka Xavera Richtra v Holešově.
5: No, myslím si, že na 50 lidí se tam určitě sejde, myslím, že se k nám ještě někdo přidá.
1: Nesmrtelné melodie tak kromě dětského sboru zazní i v podání jazzbandu žáků a učitelů základní umělecké školy nebo trampské osady Ježura.
6: Mám pocit jakési samoty a stále mi něco schází a stále se mi zdá, jako když tě hledám.
1: Diváci nahlédnou do světa Jaroslava Ježka za tmavomodrým filtrem na nádvoří Holešovského zámku dnes od 20 hodin. Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: 1 hodina a 30 minut. Posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.
1: Do nádrží s pitnou vodou v Odoleně vodě se dostalo olovo. Středočeské vodárny proto varují, aby lidé nepili vodu z vodovodu ani z ní nevařili. Při požití malého množství ale zdravotní komplikace podle vodáren nehrozí. Týká se to 12 obcí severně od Prahy, kde žije více než 20 000 lidí, a to Klecan, Zdib, Vodochod, Sedlce, Klíčan, Hoštice, Husince, Máslovice, Postřižín, Větrušice a Řeže. A vodu v oblasti teď zajišťují přistavené cisterny. Podání drogy bez vědomí oběti, například do pití, by nově mohlo být trestným činem. Počítá s tím návrh koaličních poslanců, který v úvodním kole projednávání podpořili poslanci. Pachatelům by za podání návykové látky hrozilo až roční vězení. Pokud by podání drogy skončilo smrtí, tak až 10 let. Přísněji se má trestat hlavně vhazování látky do pití, takzvaný drink spiking. Nově by stačilo prokázat, že pachatel tajně látku podal a že to oběť ovlivnilo. Běloruský vůdce Aleksandr Lukašenko udělal milost dalším 15 vězňům. Jejich totožnost zatím není známá. Podle lidskoprávní organizace Vjasna bylo 13 z nich v minulosti zadržených z politických důvodů. Běloruská státní agentura Belta napsala, že všichni propuštění podali žádost o milost, přiznali vinu a vyjádřili lítost nad svým jednáním. Minulý týden Minsk propustil 25 politických vězňů poté, co Lukašenko jednal s americkým zmocněncem Johnem Colem. Lukašenko existenci politických vězňů v Bělorusku popírá a podle organizace Vjasna jich je v zemi nejméně 800. A v pražském metru zítra začíná výuka na lince C. Provoz bude přerušený mezi Pražským povstáním a Chodovem. Omezení se týkají i stanic Opatov a Háje. Dělníci tam musí vyměnit původní dřevěné pražce za betonové. Oprava skončí v noci z pondělí na úterý. Sport. Hokejisté Hradce Králové zapsali v Tipsport Extralize první domácí vítězství v novém ročníku. V předehrávce čtvrtého kola porazili Liberec 5-2. Indie bude v roce 2032 poprvé hostit mistrovství světa v silniční cyklistice. Mezinárodní unie UCI přidělila šampionát městu Pune, které dostalo přednost před kandidaturou Groningenu. Nizozemci ale na kongresu i tak uspěli. Šampionát budou pořádat v roce 2034.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda u Duchcova a neprůjezdná silnice na Prostějovsku. Na dálnici D1 z Brna je do Prahy na exitu 153 sjezdu na Tasov už bez omezení. Zdravotníci i policisté, kteří tam stáli, zřejmě zasahovali, z místa odjeli. Dálnice volné na Teplicku, silnici 254 z Duchcova do Lomu. Chvíli po půlnoci srazilo osobní auto zvěř nehodu. Zřejmě už jen odstavené vozidlo čekejte u odbočky na Háj a Osek. A na Prostějovsku je nově neprůjezdná trasa Klenovice na Hané i Vaň. Uzavírka kvůli opravám silnice potrvá měsíc. Objížďka vede kolem Bedihoště a přes Hrubčice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno až zataženo a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Necelé 4 minuty po půl druhé si v nočním radiožurnálu pustíme píseň, která je ideální pro noční čas. Můžete se zasnít společně s Ozzy Osbornem v písni Dreamer.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Co mají společného obyčejná káva s mlékem a vesmír? Podle vědců z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy je toho překvapivě hodně. A dozvědět se to můžete už dnes večer, kdy začne Noc vědy. Největší popularizační akce otevře dveře univerzit, laboratoří, muzeí a dalších míst po celém Česku. Podrobnosti k programu přidáme za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Robotické experimenty, práce s umělou inteligencí, operace na nečisto, ale také třeba výcvik asistenčních psů. Nejen to nabídne dnešní Noc vědy. Program si letos připravilo víc než 140 škol, muzeí, hvězdáren a dalších výzkumných institucí, které připravují program v 75 městech po celém Česku. Třeba na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy si budete moct ověřit, že k pochopení dění ve vesmíru může stačit i obyčejná káva s mlékem.
1: My tu před sebou máme skleničku s kafem, mléko, to asi budeme lít do kafe, předpokládám.
2: Ano, my jsme si to mléko obarvili potravinářským barvivem, červené barvy, a tady máme pumpičku, nabereme trošku mlíka a teď je trošku triky dať to mlíko úplně dole, tak aby se nám to tam rozplizlo, ale nezamíchalo, takže to dáme na spodek pipetkou.
1: To mléko zůstává opravdu dole.
2: Zůstává dole, ano.
1: A je růžové z toho důvodu, abychom ho právě viděli.
2: To lépe viděli. Jako ta bílá pak velice rychle splyne, takže pak to ten efekt bude menší. Teď začnu míchat. Co se bude dít?
1: To je chemický pokus, ne?
2: To je skoro chemický pokus, ale je to jenom proudění kapaliny, není to nic jiného. A teď se zdá, že se nám to míchá, že jo? Vidíte?
1: Takový vír nám vlastně vznikl.
2: Ano, přesně, se tam utvořil vír, ale ono, když budeme chvilku čekat, tak zjistíme, že ono se nám to vlastně nemíchá. Ono se nám to točí, ale nemíchá. Ale když budeme točit lépe, fakt uděláme jenom takovouhle trošilinku silnější, tak zjistíme, že když jsme vlastně zrychlili ten pohyb, to znamená, že jsme přešli z toho hladkého rovnoměrného proudění do turbulentního proudění, který je nejznámější tím, že míchá věci dohromady. A ten proces, který se odohrává tady v našem kafe, tak ten se taky odohrává i mezi planetami a dokonce i mezi hvězdami.
1: S vědcem Alexandrem Pitňou z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy objevujeme, že v podstatě stejné fyzikální principy fungují nejen v atmosféře Země, ale také mezi planetami a i v oblacích plynu mezi hvězdami.
2: Tento výzkum je důležitý například pro lepší pochopení vesmírného počasí, které může ovlivňovat družice, komunikaci, navigaci a nebo elektrické sítě na Zemi.
1: A zatímco na Matfizu nám stačí káva, lžíce a trochu obarveného mléka, jinde návštěvníci Noci vědy dostanou do rukou mnohem modernější technologie, říká za České vysoké učení technické Alexandra Baraniaková.
3: Ve virtuální realitě si návštěvníci vyzkouší zateplení fasády nebo osazení okna. Připravené budou také vodní modely, interaktivní mapy, ukázky umělé inteligence pro rozpoznávání poškození asfaltu a soutěž v kreslení proti robotovi. Na fakultě elektrotechnické si za návštěvníci vyzkouší logickou hru s Morzovou abecedou, demonstrátor semaforové komunikace, práci ve střižně i virtuální realitu s digitálním dvojčetem robota pro ohledání nebezpečných předmětů.
1: Na návštěvníky tak čekají nejrůznější pokusy, ukázky, workshopy i zajímavé přednášky. Hlavní téma letošního ročníku doslova vyzývá ke zvídavosti. Je jim totiž komunikace.
4: Komunikujeme všichni a denně a hlavně chceme komunikovat a popularizovat vědu, k čemuž celá akce slouží. To téma se projeví napříč programem po celé republice. Návštěvníci zjistí, jak mezi sebou komunikují rostliny, jak komunikují buňky v těle, jak se vyvíjely způsoby komunikace v historii nebo jak komunikují lidé se specifickými potřebami.
1: Ondřej Martínek z týmu koordinátorů Noci vědy zároveň připomíná, že za vědou dnes lidé nemusí jen na univerzity. Zapojí se desítky míst napříč Českem, od škol a muzeí až po nemocnice, planetária nebo technologické firmy.
4: Noc vědy si budou moci užít návštěvníci prakticky v každém větším, ale i menším městě v České republice, od Sokolova až po Třinec. A Noc vědy má dokonce i mezinárodní přesah, protože se zapojí česká centra například v Bělehradě, Bukurešti nebo v Římě.
1: Program je zdarma. U některých akcí je ale kvůli omezené kapacitě potřeba se předem registrovat. Kam přesně se tedy můžete vydat, zjistíte na webu nocvědy.cz. Karolína Burdová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc. I'm the

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
1: Voda v okolí odolené vody není pitná, má vysokou koncentraci olova. Itálie se chce po 40 letech vrátit k jádru. Parlament podpořil zákon s cílem budovat malé modulární reaktory. Hokejisté Hradce Králové slaví v Tipsport Extralize výhru 5-2 nad Libercem. A dnes bude většinou oblačno a zataženo, na severovýchodě se může objevit déšť a teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ve 12 obcích západně od Odoleny vody by lidé neměli pít vodu z kohoutku, pokud nemají vlastní studnu. Hygienici ve vodojemu naměřili nadlimitní koncentraci olova. Lidé by si měli najít aktuální informace na stránkách svého města. Například v obci Husinec pro občany zajistili cisterny. Pokračuje nezávislá starostka Michaela Bajderová, která kandiduje ve volbách.
3: Vodárny nám poskytly 2 cisterny, které se umístily pod tělocvičnou a u obchodu. Tam jsou cisterny k dispozici našim lidem. Pro ty, kteří nejsou schopni si přijít k cisterně pro pitnou vodu, tak rozváží naši hasiči vodu v petkách.
1: Lidem nad 80 let by se mohly zvýšit důchody. Za každých dalších 5 let by dostali 500 korun měsíčně navíc. Návrh podpořila sněmovna. Vládní koalice chce důchodcům taky vyplatit jednorázový příspěvek 2000 korun. Opozice s tím nesouhlasí. Třeba podle místopředsedkyně sociálního výboru Pavly Pivoňka-Baňkové ze STANu by stát měl raději investovat do sociálních a zdravotních služeb pro seniory. Změna je součástí vládní novely. Předlohou se teď bude zabývat sněmovní sociální výbor. Italský parlament podpořil návrat k jádru po 40 letech. Senát odhlasoval zákon, který má vytvořit právní rámec pro budování nových jaderných reaktorů. Vláda počítá s výstavbou prvních elektráren v letech 2033 a 34.
4: Italský senát přijal nový zákon poměrně přesvědčivě. Prohlasovalo 81 senátorů, proti jich bylo jen 51. Ministr životního prostředí a energetiky Gilberto Pichetto Fratin mluvil o historickém dnu.
5: Udržitelná jaderná energie spolu s obnovitelnými zdroji udělá z Itálie bezpečnou, nezávislou a konkurenceschopnou zemi.
4: Italská vláda si od jádra slibuje dostatek energie na budování datacenter, ale taky její zlevnění. Dosud je totiž hlavně dováží zemní plyn z Afriky a Asie a elektřinu třeba z Francie. Vláda se chce soustředit na budování hlavně malých modulů.